0: kam směru úmyslně nevyslali. Uvedl Tichý a dodal, že prvotní příčinou podobných případů je ruská agrese. Podle televize 24. kanál šlo pravděpodobně o ukrajinský dron Maja. Ten se používá jako návnada, která má zmást a přetížit protivzdušnou obranu nepřítele. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. Pokračuje vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
2: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Starý turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
1: Modernizace bude stát víc než 100 milionů korun. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Pak začne s modernizací druhého. Práce by měly skončit příští rok na jaře. Sport. Fotbalisté Plzně stále čekají na první výhru v novém ročníku Šance ligy. V Teplicích remizovali ve třetím kole 5-5, když po 10 minutách vedli o 3 branky. Společně s dalšími dvěma zápasy to bylo druhé nejgólovější utkání v samostatné ligové historii. Radost z něj ale neměl kapitán Západočechů Matěj Vidra.
3: My ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takovej tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
1: Po druhé v úvodu nového ligového ročníku prohrála Sparta, a to 0-2 v Mladé Boleslavi. Středočeši tak vedou neúplnou tabulku o skóre před Teplicemi. Naopak poslední je Zlín, který stále čeká na první bod. Tentokrát prohrál s Bohemians 0-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Lidé v brněnském tunelu a nehoda v Hranicích. V Brně na městském okruhu nebezpečná situace. V Pisáreckém tunelu směr D1 se pohybuje chodec. Na Přerovsku v Hranicích havaroval cyklista. Ten nehoda je na třídě československé armády u centra poblíž mostu přes Veličku. Čekejte omezený průjezd, taky lidi na vozovce na místo. Vyjela sanitka. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 340 odklidili následky včerejší nehody. Dálnice teď bez kolon a ještě dnes dopoledne bude neprůjezdný Pražský okruh. Obousměrné omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Objíždí se teď plynule přes Barrandov a po jižní spojice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Dál je s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
6: 2:30 po 2. hodině ladíte Noční radiožurnál a teď také soutěž. Dnes naposledy hrajeme o právě vyšlou knihu z detektivní série Vraždy v Mightwortu a jedná se o dílo Neila Richardse a Matthewa Costella s názvem Zmizení mladé dámy. Vy se vypravíte s hlavní hrdinkou, dcerou z prominentní rodiny do Londýna, kde chce nastartovat svou kariéru tanečnice. Ovšem hrozí jí nebezpečí a tak na scénu nastupuje bývalý agent ve službách jejího veličenstva Harry Mortimer a jeho žena Kat. Jak bude příběh pokračovat dál, tak to se dozvíte, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď a připomínám, že o knihu, o detektivku dnes hrajeme naposledy.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Blink 182 zazněli v nočním radiožurnálu a já připomínám, že dnes naposledy můžete v naší noční soutěži vyhrát právě vyšlou knihu z detektivní série Vraždy v Mightwolthu. Jedná se o klasickou britskou detektivku. Zavede vás do 20. let minulého století do Londýna, kde dcera z prominentní rodiny chce nastartovat kariéru tanečnice. Ovšem dostane se do nebezpečí a tak na scénu nastupuje bývalý agent jejího veličenstva Harry Mortimer a jeho žena Cat a budou samozřejmě řešit nebezpečnou situaci. Pokud si detektivku chcete v klidu při letních večerech přečíst, tak s námi dnes soutěžte. Poslední příležitost bude právě za těch pár minut a volat můžete na 221 552 155 nebo 255 na konci a to právě teď.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o

0: Posloucháte noční radiožurnál a před námi je v tuhle chvíli soutěž.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A dílo Neila Richardse a Matthew Costella dnes rozdáváme v naší noční soutěži úplně naposledy. To je jenom tedy doplnění a teď pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonu a jako první se dovolal do studia. Halo, slyšíme se?
2: Slyšíme, dobrý rán.
0: Dobré brzké ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Radek.
0: Radku, než se pustíme do soutěžení, tak proletnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jak už to tak bývá, jedna z nich bude správná odpověď. Jste připraven?
2: Ano.
0: A ještě se tak doptám, jste sportovní fanoušek?
2: Nejenom fanoušek, spíš sportu aktivně, ale i fanoušek.
0: Tak to si myslím, že pro vás dnešní otázka může být celkem jednoduchá. Pojďme na to. Dneska nás totiž bude zajímat sport a zavítáme opět do Londýna, kde se odehrává mimo jiné i děj knihy Zmizení mladé dámy. A dneska se ptáme, který z následujících fotbalových týmů nesídlí právě v hlavním městě, tedy Londýně. Ještě jednou opakuji, nesídlí. Za A. Tak uvidíme. Za A Chelsea, za B Everton, za C Arsenal.
2: Takže Arsenal, Londýn, rosický, to je jasný, Chelsea, londýnská Chelsea. A třetí byl Everton, tak asi ten Everton tam nemusí být třeba, ale Everton bude z Evertonu, to je město asi, že jo?
0: Tak trochu vás opravím, Everton je z Liverpoolu, nicméně je to správná odpověď, takže gratuluju.
2: Děkuju.
0: Vy jste to krásně odvodil, je to přesně tak. Chelsea, tradiční londýnský fotbalový klub a stejně tak Arsenal. Přesně tak, přesně tak. Takže gratuluju a jenom poprosím tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Děkuju.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra, tradičně v nočním radiožurnálu po druhé hodině, ovšem zítra je tu pondělí, nový týden a tím pádem tu na vás čeká i nová výhra.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Okay. Sí.
1: Nabídka sportovního vyžití pro děti a mládež se každoročně rozšiřuje a některá odvětví tak mají nouzi o nové členy a bojují mezi sebou o každé dítě. Mezi dobrovolnými hasiči je ale v obcích i mezi mládeží zájemců stále dost a radost z toho má i čelní představitelka republikového hasičského sdružení Monika Němečková.
2: Já osobně mám k dobrovolným hasičům velký vztah, jsem dobrovolnou hasičkou od 6 let, přivedl mě k ním tatínek a už mi to prostě nějak zůstalo. Začala jsem vést děti, začala jsem se zajímat o vzdělávání, abychom je vychovali k tomu, aby u nás zůstali a aby si sami vybrali, co dál budou dělat. Pečovat o děti, vzdělávat, být v zásahových jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí. Každý z nich, když si najde svoji cestu a zůstane u dobrovolných hasičů, tak to je náš cíl.
3: Starostka sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková díky svému dlouholetému působení u mládeže dobře ví, co všechno kolektiv hasičů může dětem nabídnout.
2: Ta naše činnost je obrovsky činorodá s těmi dětmi, od volnočasových aktivit přes vzdělávání až směrem ke sportu, k přípravě do těch zásahových jednotek. A každé to dítě, ať je malé, velké, tenké či silnější, si prostě najde to svoje. Zdaleka ne všichni sportují, ale ty pohybové aktivity máme vlastně v každé své činnosti. Ochranu přírodě, tábory, víkendovky, to se všechno kloubí v jedno a to je za mě to podstatné.
3: Sportovní část a to, co děti natrénují, mohou ukázat každé dva roky na mistrovství světa. To se letos konalo v Šumperku a v obou kategoriích ho vyhrál tým z nedalekého Bludova, kde děti vede trenér Martin Sobotka.
4: Naštěstí můžu říct, že v Bludově máme dětí hodně, jsem za to moc rád. Důležité je, že ty děti něco dělají, že nesedí doma u počítačů, u mobilu, ale že přijdou mezi kamarády, sportují, dělají cokoliv, co prostě můžou dělat spolu, združují se. A samozřejmě je to i návaznosti na to, že potom přechází k těm profesionálním hasičům. Od nás i několik vlastně kluků dělá u profesionálních hasičů a tak by to mělo být. Plno dětí dělá v jednotkách a pracuje pro ty sbory a vychovávají další ty děti do budoucna, což je hrozně důležité.
5: To, že je dobrý kolektiv a všichni si rozumíme a je to prostě, všichni se chceme potkávat a je to fakt super.
6: Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková ta elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sám o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví. Já určitě se chci věnovat dál hasičům, mě to pořád baví, takže nemám důvod končit.
3: Doplnili svého trenéra jeho svěřenci Kristýna Konečná a Štěpán Gregor, kteří byli součástí vítězných týmů na mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Adam Kudet, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Lukáš Pastýřík přináší stručné zprávy.
1: Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptů potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Americký senát potvrdil republikána Toda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatímně vykonával už od dubna. Demokraté i někteří republikáni vyjádřili nad dosazením blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva už dřív obavy. Podle agentury AP dnes Blanche podpořila těsná většina. Kromě všech demokratů se proti němu postavily i dvě republikánské senátorky. Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevře v poledne. Sport. Motocyklista Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 0,8 sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl na okruhu Silverstone další Španěl, lídr šampionátu Martín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze a v Hranicích na Přerovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov uvízlo osobní auto. Kilometr 122 blokuje jen krajnici, místo je označené, je tam policejní hlídka. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most je hlášená nehoda střed osobního auta s motorkou. U sjezdu na Spořilovskou a Chodovskou ulici neprůjezdný levý pruh. Čekejte následky nehody, případně už jen značení. A v Hranicích havaroval cyklista. Tato nehoda je na třídě Československé armády u centra poblíž mostu přes Veličku. Na místo vyjela sanitka, lidi na vozovce, omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Nočním radiožurnálem vás provází Adam Carda.
4: A hodiny ukazují 3:30 a pokud se takto pozdě večer vracíte domů třeba z oslavy, tak pozor na netopíry. Letos od začátku léta například v Ostravě a okolí zaznamenali už 15 pokousání právě netopírem. Nemusíte se bát, že by vám vysál krev, ale riziko představuje třeba vzteklina, kterou přenáší. Tak pokud najdete někde cestou nebo u svého obydlí netopíra, určitě na něj nesahejte, a jestli vás zajímá víc k tématu, tak podrobně jsme se tomu věnovali i s primářkou infekčního oddělení v článku na irozhlas.cz v rubrice Životní styl. Tak tam nahlédněte a dál tu bude Justin Bieber.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Archeologická stanice Masarykovy univerzity v Těšeticích-Kyjovicích na Jižní Moravě prošla rozsáhlou modernizací. Výzkumníci využívají od letošního února a většinu času zatím věnovali stěhování 10 000 nálezů. Ve stanici obklopené významnými nalezišti jsou teď nové laboratoře, místnosti pro studenty i technologie, které z hlíny vytáhnou i to, co lidské oko nevidí.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Tisíce krabic nálezů, nové laboratoře a také technologie. Archeologická stanice Masarykovy univerzity v Těšeticích-Kyjovicích na jihu Moravy má za sebou rozsáhlou rekonstrukci a my jsme se tam byli podívat.
1: Nacházíme se v depozitářích lokality Těšetice-Kyjovice, kde mají naši archeologové nově zmodernizované depozitáře pro ukládání materiálu.
2: Do nově zrekonstruované archeologické stanice mě uvádí Markéta Stulírová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jejím zázemím mě provází vedoucí místního výzkumu Petr Tóth.
3: Skladujeme tady všetko, co se doteraz vyskúmalo, keramiku, zvierací kosti a různé kamenné artefakty.
2: Právě procházíme takovou dlouhou chodbou a všude okolem nás jsou, vypadá to trošku jako sejfy, ale skladujete tady teda archeologické nálezy.
3: A teraz si zkusíme ten regál otvoriť.
2: Točíte takovým volantem a odkrývá se právě celý regál, plný papírových krabic s nálezy. Co jsme tady zrovna odkryli?
3: Různé kosti, ale takisto aj vzorky s plodami, které byly odobrané v roku 2010 počas výzkumu. Tyto vzorky budou čekat na další zpracování v budoucnosti.
2: Takže tady ještě spoustu nespracovaných vzorků, které čekají na analýzy.
3: Přesně tak. Už je vyplavený archeologický materiál, to znamená, že z té hliny, která se zobrala, se v podstatě odplavil ten sediment a zostaly nějaké semena, ulity nebo drobné kosti.
2: Kolik tady takových nálezních materiálů vlastně máte?
3: Máme tu zhruba 10 000 krabic a kapacita depozitára je zhruba

0: bez povšimnutí.
1: Cieľom je získať vzorky, pomocou ktorých môžeme rekonštruovať život človeka v minulosti a zároveň, aké bolo prírodné prostredie. A ak ešte chcete, tak sa môžeme pozrieť do kontajnera.
0: Áno.
1: A tam je v podstate to srdce toho celého systému.
2: Otvíráte tady venkovní kontajner,
0: ve ktorom sa nachází čistírna vod tady téhle archeologické stanice.
1: Je to dôležité z toho hľadiska, že počas plavenia sa míňa veľké množstvo vody a aby sme v podstate šetrili prírodné zdroje, tak je potrebné túto vodu naspäť využívať.
0: Nové depozitáře ale nejsou jedinou změnou. Archeologická stanice se má dál rozrůstat, říká archeoložka Barbora Rigulová z Filozofické fakulty.
3: Je v plánu tady se věnovat i experimentální archeologii, protože ta nám může ukázat i jiné pohledy, jak ti lidé fungovali, je třeba si to všechno vyzkoušet a nejenom koukat na ty artefakty, takže máme v plánu experimentální políčko, potom takovou pergolu, kde budeme zkoušet třeba i výrobu té keramiky a podobně.
0: Letos a příští rok přibudou další budovy se studovnami, laboratořemi i zázemím pro výzkum. Z Těšetic Kyjovic, Marek Hensl, Radiožurnál.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Lukáš Pastejřík.
1: Česko se potýká s extrémním suchem, zásoby pitné vody ale zatím ohrožené nejsou. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. Fotbalisté Sparty podruhé prohráli v úvodu ligové sezóny, tentokrát v Mladé Boleslavi. A počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
3: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
1: Výrazně klesá taky třeba hladina Svratky. Povodí Moravy do ní proto zvířské přehrady vypouští až 3x víc vody, než do nádrže přitéká. Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
4: Životní cesta 73letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fides bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. Za posledních 10 let se plocha polí zmenšila o víc než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o 4. největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefronová.
5: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
1: Jedinou výjimkou je Sokolovsko, kde byl pozorován mírný nárůst orné půdy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v sezóně šance ligy podruhé prohráli. Domácí Mladé Boleslavi podlehli ve 3. kole 0-2. Středočeši se posunuli do čela neúplné tabulky o skóre před Teplice, které remizovali s Plzní 5-5 a Bohemians zvítězil ve Zlíně 2-0. Exibiční utkání akce Hvězdy zpět slavnostně zahájilo provoz rekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. Zasáhl do něj i brankář Utahu z NHL Karel Vejmelka, který ve dresu Horácké Slávie vyrůstal a ocenil nové zázemí pro místní hokejisty.
6: Tady jsem se spoustu věcí naučil, už jsem nakoukl do toho dospělého hokeje a díky tomu jsem se potom dostal do těch vyšších pater extraligy. Dlouhodobě se tady ta koncepce, ta práce v tom klubu udržuje na vysoké úrovni a jediné, co tomu chybělo, už bylo to lepší zázemí, což teďka máme a věřím tomu, že všem to zase vlije tu novou krev do žil a budou tady vyrůstat noví talenti třebíšského hokeje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a víkendová uzavírka v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto s policií. Kilometr 122 blokují jen krajnici. Na D1 z Brna je do Prahy v omezení u Šmejkalky. Včera večer změnili omezení. Mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem, teď plynule. Ještě dnes dopoledne bude zavřených 12 kilometrů Pražského okruhu. Obousměrné omezení kvůli údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov, objíždí se. přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál, je s vámi Adam Carda.
8: Dnes je neděle 9. srpna, máme 5,5 minuty po 3. hodině a v nočním radiožurnálu se ještě ohlédneme za včerejším dnem. Pražskými ulicemi totiž prošel pochod Prague Pride za práva sexuálních menšin. Letos poprvé nekončil na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice. A za okamžik přidáme i další informace.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Prahou v sobotu prošel pochod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem dnes vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost. Duhový pochod z centra Prahy na ostrov Štvanice doprovázela hudba, duhové vlajky a transparenty. Mezi účastníky byly taky rodiny s dětmi a studenti.
1: Jsem moc rád, že tu jsem. Myslím, že je to hodně důležitý pro spoustu lidí a myslím si, že je důležitý, aby se tyhle akce děly.
2: Říká Eliot, který přijel do Prahy s přáteli z Českých Budějovic. Pana Radka z Prahy trápí útoky na sexuální menšiny.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost nejenom tady v České republice, ale i v Evropě dost radikalizuje a viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
2: Na Prague Pride přišla i paní Jana se synem.
4: Já jsem tady jako podpora pro syna a pro všechny děti, který zase nemají takový štěstí, že by měli rodiče, který akceptují, protože podle mě to není o tom smířit se s tím, ale prostě je to tak, takhle se všichni rodí.
2: Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, říká mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Ten ostrov Štvanice poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
2: Pochod začal na Václavském náměstí minutou ticha za oběti berlínského útoku, při kterém koncem července zemřela žena a desítky dalších lidí byly zraněny. V reakci na to pražská policie posílila bezpečnostní opatření. Podle mluvčí Evy Kropáčové během průvodu nedošlo k žádným komplikacím ani konfliktům.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků a účastníků tohoto pochodu. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
2: Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď se budeme věnovat tématu, které už stručně zaznělo v našem vysílání dnes v noci s odkazem na irozhlas.cz. Teď se mu ale budeme podrobně věnovat i přímo ve vysílání. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice od začátku léta ošetřili už 15 lidí, které poranil netopír. Noční savec může přenášet vzteklinu. Pacienti proto dostali preventivní očkování i injekce s látkou, která podporuje imunitní systém.
1: A když jsem ho chytla do té ruky, tak mě kousal a já jsem to nebrala jako vážně, prostě no tak mě občas něco kousne, že?
2: Natálii Toflovou kousl netopír doma na terase, zranění podle ní nebylo bolestivé.
1: To jsem viděla, jak pes přichází k něčemu na zemi a čuchá kolem toho a zjistila jsem, že to je černé chlupaté, myslela jsem, že to je mrtvý krtek, co mi občas kočka nosí před barák, tak jsem ho chtěla hodit do křoví.
2: Natália Toflová má první dávky vakcíny a podpůrné látky za sebou a ještě jí další čekají. Vzteklina je smrtelná, virus se přenáší slinami. Podle primářky infekčního oddělení Lenky Petroušové je nutné i hned začít s očkováním.
3: Musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Pacienti dostávají až 5 dávek očkování.
3: Člověk často je poraněn, když ho chce takzvaně zachránit, někam přenést nebo něco takového a to zvíře se přirozeně brání. V letních měsících je to relativně často, dejme tomu za poslední 2 měsíce, bylo takových pacientů nás ošetřeno asi 15.
2: Některé druhy netopírů si na soužití s člověkem zvykly. Agentura pro ochranu přírody uvádí, že v současné době netopíři mnohem častěji žijí v budovách. Mají tam totiž lepší podmínky než v přírodních úkrytech. Vhodnější teplotu a lepší ochranu před predátory. Ubývá taky jejich přirozeného prostředí. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastejřík.
1: Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Tamní úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží dosahují i 3 metrů. Tajfun už zasáhl Japonsko. Na ostrově Okinawa zranil několik lidí. Na dnešek připadá Den židovských památek. Lidé po celém Česku dnes můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné nebo nedávno prošly rekonstrukcí. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Festival metalové hudby Brutal Assault v Josefovské pevnosti letos navštívili fanoušci z víc než stovky zemí světa. Podle organizátorů přijeli lidé téměř ze všech evropských států, ale taky například z Číny, Puerto Rica, Mexika, Chile nebo Austrálie. Nejpočetnější zahraniční skupiny tradičně tvořili fanoušci z Německa, Polska a Slovenska. Sport. Vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy ve Francii 2. zlato. Den po triumfu v kajaku triumfovala taky v kánoji. Bronzové medaile pak vybojovali junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let Adam Král.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D8 u Ústí nad Labem, další v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan policie hlásí několik stojících vozidel. Za sjezdem na Ústí Bukov v 77. kilometru stojí osobní auto a za sjezdem na Děčín 85. kilometru opět směr Drážďany dodávka. Ta stojí ve druhém tunelu v zálivu, nepřekáží. U Brna na trase Troubsko-Veselka Bystrc další odstavené vozidlo. Na staré dálnici u první odbočky na Žebětín blokuje krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 3 minuty po 3:30 si v nočním radiožurnálu pustíme Lennyho Krevice s písní Again.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. I opr-

0: Za chvíli v nočním radiožurnálu nabídneme další díl našeho prázdninového seriálu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát se dozvíte, jestli může policista při kontrole zadržet registrační značky nebo řidiči dokonce zabránit v tom, aby odjel.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Může policista zakázat řidiči, aby pokračoval v jízdě nebo dokonce zabavit registrační značky? Tak na to se plukovníka Jana Straky z dopravní policie ptal reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A ještě dodám, že od zítřka se můžete těšit na nové díly našeho prázdninového seriálu v premiéře vždycky ve 13:20. A teď už Jason Mraz.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Make it.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Lukáš Pastejřík a zpravodajský servis.
1: Letošního pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin se zúčastnili desítky tisíc lidí. Papež Lev XIV. Se ve Francii v září setká s oběťmi sexuálního zneužívání. Fotbalisté Plzně ani ve třetím ligovém kole nevyhráli. V Teplicích remizovali 5-5 a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Centrem hlavního města v sobotu prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
4: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
5: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
4: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
4: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Pontifik zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
7: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
8: Řekla jedna z obětí, Laurence Pujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví 25 let zápisu této památky na seznam UNESCO. I dnes v noci tam bude světelná show s projekcemi na stromy i fasády tří slavných domů, které dřív patřily jedné rodině.
9: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
10: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
9: Takové světelné záblesky, byla to trošku, když přistává UFO.
10: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem. Modrá, fialová i červená světla osařují stromy.
9: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma.
11: Nad náma jenom ten paprsek.
9: Jenom ten paprsek,
11: do vesmíru.
9: No.
12: Dosahuje do výšky desítek kilometrů.
10: Prohlašuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
13: Vzory, hodně barev, elektronické čárky.
10: Světelná show je zdarma a skončí o půlnoci. Tomáš Kremer, Radiožurnál.
1: Sport. Plzeňští fotbalisté nevyhráli ani ve třetím kole šance ligy. V Teplicích remizovali 5-5. V utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné ligové historii skórovalo 10 různých hráčů. Mladá Boleslav zdolala Spartu 2-0 a vede neúplnou tabulku o skóre právě před Teplicemi. Naopak bez bodů poslední zůstal Zlín, který tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Zlínský trenér Bronislav Červenka byl z výkonu svých svěřenců hodně zklamaný.
14: Nebyl tam spartský jediný hráč, který by kdyby vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, to se nám stalo vlastně v třech střelách prakticky po každé, my jsme se nevystřelili na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný, zasloužené vítězství Bohemky.
1: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny se stal Tomáš Satoranský. Devátým triumfem v anketě vylepšil vlastní rekord. Mezi ženami naopak poprvé triumfovala pivotka Emma Čechová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D1 u Vyškova a dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 za Vyškovem do Brna srazilo auto zvěř, kilometr 225, stojí vpravo, místo je označené a v místě opatrně i opačně, směr Ostrava. Opět kilometr 225 je hlášená sražená zvěř na vozovce. Další následky střetu auta se zvěří, taky omezený průjezd. Čekejte na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Nehoda je za sjezdem na Bakov nad Jízerou mezi kilometry 48 až 47. Je to kousek před Mladou Boleslaví. A ještě dnes dopoledne bude obousměrně neprůjezdný Pražský okruh. 12 kilometrů mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka kvůli údržbě v tunelech se objíždí přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 6 minut po čtvrté ladíte noční vysílání radiožurnálu a umělá inteligence nově pomáhá včas zachytit rakovinu prsu. Systém české společnosti CareBot mohou lékaři využívat jako další nezávislou kontrolu při hodnocení screeningových snímků. Jak přesně to funguje, tak to se dozvíte z reportáže už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dokáže upozornit na podezřelý nález, pomáhá šetřit čas a slouží jako druhý pár očí radiologa. Česká společnost Carebot vyvinula systém pro vyhodnocování mamografických snímků. Lékařům má pomáhat snižovat riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které mohou souviset s rakovinou prsu.
1: Na tomto příkladu můžeme přesně vidět pacientku, u které je taková drobná léze, takové ohraničené ložisko.
2: Na monitoru svítí černobílý mamografický snímek. Na první pohled jde o změť světlých a tmavých ploch. Pak se ale na jednom místě objeví malý červený čtvereček. No a právě tím umělá inteligence upozorňuje lékaře na podezřelý nález.
1: Hodnotící lékař, radiolog, si vlastně prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
2: Ukazuje mi technický ředitel společnosti Carebot Daniel Kvak. Podezřelá místa podle něj umělá inteligence nejen zvýrazní, ale taky změří a pomáhá lékaři rozhodnout, jestli je potřeba další vyšetření.
1: Naše umělá inteligence Carebot je natrénována na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů, čili je schopna velice robustně rozlišit mezi negativním případem bez nějakého patologického nálezu a mezi tím, který by měl mít nějaké další dovyšetření během screeningového postupu.
2: Umělá inteligence ale nemá lékaře nahradit. Její role je hlavně poukázat na místa, která by mohla uniknout pozornosti. Právě to považuje za jeden z hlavních přínosů i David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice a odborník na využití umělé inteligence ve zdravotnictví.
3: Nás jako pacienty zajímá víc to kvalitativní. A kde nám to může pomoct? Něco, co udělá lépe než lékař a něco, co třeba pomůže tomu lékaři, který má hodně práce, tak nějaký malý, diskrétnější nález nepřehlédnout.
2: Umělá inteligence už přitom v českém zdravotnictví není žádnou novinkou. Lékařům pomáhá například při hodnocení rentgenových snímků, zhledáním zlomenin nebo třeba při vyšetření tlustého střeva, popisuje David Zogala.
3: Když jdeme dál i mimo radiologii, tak je třeba systém, který umožňuje vlastně lékaři, který provádí kolonoskopy. Jsou k dispozici pomůcky pro hodnocení EKG, existují aplikace pro hodnocení znamének na kůži a hledání maligního melanomu. Čili ta umělá inteligence tady už je tady relativně hodně a je i tam, kde ji vlastně pacient úplně nevnímá. Ona se stává součástí přístrojů.
2: Podobnou cestou jde i Carebot. Začal jako český startup během pandemie koronaviru, kdy vyvinul umělou inteligenci pro hodnocení rentgenových snímků hrudníku a pro hledání zlomenin. Dnes už jeho umělá inteligence podle Daniela Kvaka pomáhá lékařům nejen v Česku, ale i v zahraničí.
1: V rámci těch stovek implementací, které máme napříč Evropou, Blízkým východem nebo třeba jihovýchodní Asii, se řadíme někde mezi top 3, top 4 firmy vlastně s nejvíce nasazeními, s nejvíce implementacemi umělé inteligence ve zdravotnictví. My se snažíme získávat jednak ty velké, jasně fakultní univerzitní nemocnice, ale my se velmi často snažíme soustředit i na ty menší nemocnice na periferii, kde naopak to využití umělé inteligence může být možná ještě s větším dopadem.
2: V Česku umělou inteligenci od Carebotu využívají desítky nemocnic. Patří mezi ně nejen Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ale taky třeba Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo nemocnice v Kyjově, Havířově a Mladé Boleslavi. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
5: Mažu stopy.

0: Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Důdek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky. A ty mají u důdků velký úspěch.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci.
3: Jsou kolik? Čtyři jsou? Čtyři. Tak.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
2: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé, do spiláku to je slité do jednoho. Jsou to teďka takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů. Aby jim pomohli s hnízděním, vytvořili pro ně ornitologové speciální dudníky. Letos navíc někteří dudci zahnízdili i dvakrát, což dřív nebylo běžné.
2: Letos zahnízdilo 21 párů dudků v prvním hnízdění. A k tomu přidali ještě 9 dalších druhých hnízdění vlastně teďka v průběhu pozdního léta. Dohromady v tom prvním a druhém hnízdění, tak je to přes 85 ptáků. V loni vyvedli, bylo jich zhruba něco přes 50.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků, upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
4: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky sýčkům obecně a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška

0: Hodiny ukazují 16:30. Krátké zprávy připravila Jana Utendorfská.
1: Ještě do konce září je možné zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. Přibývá případů kousnutí netopírem. Od začátku léta kvůli tomu v ostravské fakultní nemocnici ošetřili už 15 lidí. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla, lékaři i hned zahájili preventivní očkování. V částech Francie je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nedostatek vody. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem v zemi od začátku měření. A Berlínem dnes poprvé projede protestní jízda nahých cyklistů. Akcí zvanou World Naked Bike Ride chtějí účastníci demonstrovat za více respektu, solidarity a větší svobodu těla. Nahou cyklojízdu pořádají organizátoři od roku 2001 každý rok v létě v mnoha městech po celém světě. Sport. Volejbalistka Monika Brancuská mění před mistrovstvím Evropy kluby. V Turecku bude hrát za Vakıbank Istanbul. Reprezentační univerzálka zamířila k úřadujícím vítězkám ligy mistryni z německého Zulu. S ním získala ligový titul i pohár. Evropský šampionát začne za necelé 2 týdny. Češky odehrají základní skupinu v Brně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice volné a omezení na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem už odklidili nehodu a sraženou zvěř kilometr 225. Omezení bylo jak na Ostravu, tak Brno. Dálnice teď bez kolon, plynule se jezdí i po D1 z Brna do Prahy v omezení u Šmejkalky. Od včerejška je tam nové omezení mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem. Aktuálně, jak zaznělo, plynule jedním pruhem se pojede ještě zhruba hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy. A posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Na okraji Prahy učí ukrajinští veteráni létat z drony české vojáky i civilisty. Mezi nimi je třeba i žena, která nikdy nedržela dron v ruce. Ukrajinští instruktoři, ošlehaní tvrdými boji proti Rusům, to prý naučí každého. Na kurz, který pořádá nová česká organizace Strong Europe, zamíříme za okamžik.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

0: Ještě před několika měsíci Ivan s Nikolou útočili pomocí dronů na ruské cíle. Teď na okraji Prahy učí létat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z Paměti národa. Létat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale také civilisté z oborů, kde byste to možná vůbec nečekali.
1: Právě to pravda?
2: Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Že když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale vlezete rovnou do formule.
3: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
2: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
3: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
2: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepší z nejlepších.
1: Ok, you need to let the rest, because your hand life.
4: Já bojoval v třetí štrumy brhátě.
5: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Letat s dronem naučím každého.
6: Operáti z Aeroscan.
3: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i třikrát zraněný, z toho jednou dronem.
1: Já pokazuji jich vorohám, i oni teď jich nejdu.
5: Nenávidím drony, jeden mě zranil, proto je nenávidím, ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
1: Ale já rozumím, že to je právě trochu dozadu.
3: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Ice ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
7: Ukrajinský instruktoři jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuhleto chvíli, když jsou tady, jako nemají konkurenci.
3: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurz totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: November the 2nd zazněly v nočním radiožurnálu, kde se nyní budeme věnovat sportu. Co může před odletem na své první mistrovství Evropy cítit 20-letý atlet? Kromě nervozity třeba i strach nebo obavy. Právě tyto pocity zmínil český desetibojař Tomáš Järvinen. Uslyšíte ho už za malou chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Za 10 minut přesně v 5 začne ranní radiožurnál, ten víkendový s Vojtěchem Bidrmanem. A tak už nás čeká pouze jedna reportáž, a to sportovní. Na mistrovství Evropy do Birminghamu už odletěla většina českých atletů. Největší medailovou nadějí je čtvrtkařka a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Velká premiéra na evropském šampionátu čeká třeba desetibojaře Tomase Järvinena. Je mu 20 a na letišti cítil nejenom nervozitu, ale i obavy.
1: Určitě se hrozně těším. Aha. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě.
2: A čeho se třeba nejvíc bojíte, kdyby se to měl nějak popsat?
1: Celého toho závodu. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
2: A co je potřeba potom přímo už na místě, abyste vlastně ukázal to, co umíte? Je to hlavně o psychice, nebo ještě se fyzicky připravit?
1: Určitě sklidně hlavu. Zdraví je taky určitě důležitý. Musím být zdravý, nesmí se mi nic stát. Nebo doufejme cítit co nejmíň věcí po celém těle.
2: No a máte od sebe nějaká očekávání, konkrétní cíle do Birminghamu?
1: Chci se určitě zlepšit osobák, to je ten první cíl. Nebo první úplně cíl je dojít více boj zdravý, druhé je udělat si osobák a třetí je překonat více boj z peru.
2: Říká desetibojař Tomas Järvinen. Dodala vám příprava před vaší premiérou na evropském šampionátu sebevědomí?
1: Vlastně z obojího, jak dodalo, tak nedodalo. Při tréninkách vím, že jsem dělal osobáky, což je skvělý, ale lehce jsem se zranil právě před republikou. Natrhl jsem si zaďák, málo, ale furt to byl natržený zaďák, což mě lehce zadrželo a nemohl jsem trénovat, a asi to úplně na psychice nepomůže, ale doufejme, že to nebudu cítit a bude to v pohodě v závodě.
2: Říká desetibojař Tomas Järvinen. Vy jste mluvil o tom, že se musíte hlavně dostat do pohody. Máte proto nějaké rituály, které třeba na místě využijete?
1: Tak já moc rituálů nemám. Mám jeden, ale ten neříkám. Nikdy jsem ho neřekl a asi zatím říkat nebudu. Ale mám jeden, který dělám vždycky před závodem den.
2: A proč vlastně neříkáte, co to je? Myslíte, že by to ztratilo kouzlo, nebo?
1: Je to možný, ale je to taková moje osobní věc.
2: Říká Tomas Järvinen, jeden ze tří českých desetibojařů, kteří budou bojovat o medaile na mistrovství Evropy. Zatiště Václava Havla, Adam Procházka. Radiožurnál.

0: zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 5 hodin. A zprávy má Jana Utendorfská.
5: Meteorologové varují před dalšími vedry. Kanadská provincie Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesnímu požáru. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Spartu a vedou neúplnou ligovou tabulku. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
7: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
5: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo.
8: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu. S určitostí můžeme říci, že ozbrojené síly Ukrajiny žádné prostředky v bulharském směru úmyslně nevyslaly. Uvedl Tichý a dodal, že prvotní příčinou podobných případů je ruská agrese. Podle televize 24. kanál šlo pravděpodobně o ukrajinský dron Maja. Ten se používá jako návnada, která má zmást a přetížit protivzdušnou obranu nepřítele. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou kolonii je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul dnes posvětí novou kapli v prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paní Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
9: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také na související modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
5: V brněnské diecézi jsou teď v plánu další 3 nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině.
6: Sport.
5: Fotbalisté Sparty nedokázali bodovat ani ve druhém venkovním utkání nového ročníku Šance ligy. Na stadionu Mladé Boleslavy prohráli 0-2. Pokračuje trenér Pražanů Brian Priske.
10: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu. Nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní. Ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
5: Mladá Boleslav vede po neúplném třetím kole ligovou tabulku o skóre před Teplicemi, které remizovaly s Plzní 5-5, Zlín pak podlehl Bohemians 0-2. Dnes jsou na programu zbývající 4 zápasy. Mistrovská Slavia nastoupí proti Pardubicím, Jablonec bude hrát se Slováckem, Hradec Králové s Baníkem Ostrava a Artis Brno s Olomouckou Sigmou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavírka na Pražském okruhu a opravy na dálnici D5 u Stříbra. Dálnice po ránu bez kolon nehody hlášeny nejsou. Pražský okruh bude ještě dopoledne obousměrně neprůjezdný. Uzavírka kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka se objíždí přes Barrandov a po jižní spojce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se u Stříbra nově přejíždí do protisměru. Kilometry 110 až 100 na Plzeňce jede jedním pruhem, na Rozvadov dvěma. Zavřený je kvůli omezení na Plzeň i Prahu exit 107. Sjezd i nájezd. Objíždí se to přes vedlejší exity 119 nebo 100. Omezení kvůli opravám vozovky potrvá několik měsíců. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27, na horách kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
4: Neděle 9. srpna bude mimo jiné i dnem židovských památek. V Česku se tak otevře přes 60 synagog a hřbitovů, které budete moct navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Patří mezi ně i jindy nepřístupná synagoga v Neveklově na Benešovsku po restaurování stropu nebo postupně restaurované synagogy v Pacově na Pelhřimovsku a v Čáslavi. Seznam otevřených památek je i na webu projektu. Tak klidnou neděli.
6: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bittermann.

0: Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku má zajistit delší životnost a víc vyrobené energie. Skupina ČES tím částečně reaguje i na stále častější a déle trvající sucha. Elektrárna bude po vylepšení vyrábět energii i za minimálního průtoku.
1: Teď jsme se stoupili do strojovny elektrárny, která vlastně zhruba na úrovni vody. Tady jsou vidět dvě soustroji.
2: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner.
1: Vlevo máme soustroj TG1, které je aktuálně probíhající modernizaci, a vpravo je soustroj TG2, které půjde do modernizace teď od října.
2: Do modernizace elektrárny se podle něho pustili technici už loni na podzim.
1: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme veškerou část pomocných provozů, to znamená elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
2: Obě turbíny by po opravách měly sloužit dalších minimálně 30 let. Navíc se podle Lágnera podaří navýšit výrobu elektřiny, a to díky úpravám lopatek turbín.
1: Zase čekáme výrazné zvýšení efektivity v oblasti těch nižších a vyšších průtoků než optimálních. To zvýšení bude až někde o 10 a více procent.
2: Elektrárna se v posledních letech potýká s nízkým odtokem z Kořenské přehrady. I na to se muselo při přípravách myslet, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
3: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Starý turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
2: Skupina ČES se v posledních letech zaměřuje na přestavbu všech svých vodních elektráren, potvrzuje mluvčí skupiny Martin Schreier.
4: Na Vltavě byly zmodernizovány elektrárny Lipno, kompletně Kamík, Slapy. Ta modernizace čeká ještě Štěchovice, především Orlík.
2: Modernizace elektrárny v Kořensku bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Radiožurnál.

0: K rannímu vysílání radiožurnálu patří pravidelné zprávy, doufám, že i pohodová hudba, pohodová, zajímavé slůvko takhle po ránu. No a samozřejmě i předpověď počasí každou čtvrt hodinu, to poslední si dnes bere na starost Václava Marešová. Vítej.
1: Díky, hezké ráno. Počasí. Máme před sebou typicky slunečný den s vysokými teplotami nad 30 stupni, no a teď přidám tu předpověď podrobněji. Dneska vstáváme do rána většinou s teplotami mezi 10 až 16 stupni. V Čechách jsou teď teploty vyšší než na Moravě. Třeba na Zlínsku teď teploměr ukazuje většinou jen od 10 do 13 stupňů. Obloha je nad celým územím jasná, bez srážek, no a takhle to zůstane i většinu dne. I dnešek tak bude slunečno a teploměr dnes ukáže místy tropické hodnoty nad 30. Většinou čekáme od 29 do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území má být kolem 27. No a když se vypravíte na hory, tak tam vám teploměr ukáže kolem 24, na Šumavě pak 27. A vítr ten nás dnes moc neochladí, povane totiž jen velmi mírný a jihovýchodní. Tak hezkou neděli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jak kdysi cestovala šlechta a co obnášela návštěva králů a císařů, i na tyhle otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil od 16. do poloviny 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
1: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy.
2: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
1: Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada.
2: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
1: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
2: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
1: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal.
2: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
1: Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem.
2: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisíci hlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál půl šesté. Přehled zpráv a Jana Utendorfská.
4: Diplomat Hynek Kmoníček dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Horská služba si v první půlce prázdnin připsala 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů na rostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Nárůst zásahů souvisí i s letošní vyšší návštěvností hor. Tajfun Dolphin míří k východnímu pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl pevninu zasáhnout v noci z neděle na pondělí místního času. Přinese silný vítr, vydatné srážky, povodně a riziko sesuvu půdy. Úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a pozastavili provoz trajektů některých vlaků a letů. A na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí.
5: Sport.
4: Fotbalisté PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem nevyhráli ani druhé soutěžní utkání v sezóně. Na úvod nizozemské ligy remizovali obhájci titulu se Sittardem 2-2. Před týdnem PSV prohrál v nizozemském superpoháru s Alkmaarem vysoko 0-4.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na Vsetínsku a uzavírka v Praze. Na Vsetínsku silnici 487 na výjezdu z Velkých Karlovic na Slovensko a na Bumbálku je hlášená nehoda. Zatím bez podrobností, pozor, dejte kousek za obecním úřadem. Ještě dnes dopoledne bude obousměrně neprůjezdný Pražský okruh. Je to 12 kilometrů mezi exity 3 Vestec a 15 Lochov. Uzavírka kvůli údržbě v tunelech se objíždí přes Barrandov a pojí jižní spojce. Aktuálně plynulé kolony se na objízdné trase netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nejchladnější je dnešní ráno v Jizerských horách a taky na Šumavě. Konkrétně stanice Jizerka teď hlásí minus jeden stupeň a Kvilda Perla na Šumavě taky minus jeden. Jinde jsou většinou dnes po ránu teploty od 10 do 16 stupňů a obloha je jasná bez oblačnosti. A obloha bude jasná i přes den. Čeká nás totiž slunečné počasí a oblačnosti začne přibývat až večer, a to od západu Čech. No a ty dnešní teploty, tak ty přidá meteorolog Štefan Hanžák.
8: Nejvyšší teploty budou dnes od 29 do 33 stupňů, na severu a severovýchodě území chladněji kolem 27 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů.
7: A v noci na zítra bude taky jasná, místy polojasná obloha. Ty slabší přehánky se můžou objevit jen ojedinělé a hlavně v Čechách. Noční teploty pak budou o něco vyšší než v noci na dnešek. I tak bychom se ale v noci měli po teplém dni ochladit. Většinou v noci na zítřek naměříme od 15 do 19 stupňů. No a nejteplejším dnem příštího týdne by mělo být hned pondělí. Zítra teploty stoupnou na 31 až 36 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bydrman.
3: No a třeba v Pražské zoo dnes můžete oslavit Světový den lvů. Hlavním dějištěm se stane pavilon Šelem a plazů. Těšte se na komentovaná setkání a taky na informační a herní stanoviště. Zjistíte něco z historie chovu lvů a máte spoustu času na poznávání těchto nádherných šelem. Přejeme vám klidnou neděli.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Těžní věž dolu František v Horní Suché na Karvinsku se začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec, a taky jediná, která se má zachovat pro další generace. Radnice v ní vybuduje kulturní centrum s jednou z nejvyšších vyhlídek v celém Moravskoslezském kraji.
1: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže. Jde o likvidaci havarijního stavu.
2: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Soď pak padá z výšky na zem.
1: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. Ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
2: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Tady v tomto jeho západním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala v podstatě bezbariérová.
2: Střecha je ve výšce 85 metrů, pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
3: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
2: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště, vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché, Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na měsíci není žádný oxid uhličitý a přesto pod jeho povrchem stoupla teplota a tak ani na Zemi nemohou být za oteplování klimatu zodpovědné skleníkové plyny. To naznačoval a na grafu ukazoval v části své přednášky neurochirurg Vladimír Beneš. Krátké video s lékařovým vystoupením pak na sociálních sítích sdílel moderátor Luboš Xaver Veselý. Zmíněná interpretace je ale zavádějící. Rozebíráme to do podrobností v seriálu Ověřovna na serveru iRozhlas.cz.

0: počasí.
1: Po dočasném mírném ochlazení se k nám dneškem vrací tropické teploty. Předpověď na dnešek totiž slibuje nejvyšší teploty v rozmezí od 29 do 33 stupňů a taky slunečné počasí. Bude jasno, beze srážek, oblačnosti pak začne přibývat až večer, a to jen od západu Čech. Nejtepleji dnes bude v Polabí, v Praze a taky na jihu Moravy. Právě tam by mohly teploty stoupat i nad 32 stupňů. Jinde to bude většinou kolem 30, anebo těsně nad 30. I když budou teploty i tropické, už by v tomto týdnu neměly dosahovat tak vysokých hodnot jako začátkem týdne, kdy jsme naměřili i 40 stupňů. V porovnání s tím teď budou teploty o 10 stupňů nižší. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dřevěná kolečka, klikaté dráhy a spousta zábavy. Děti si u řeky u České Třebové nejen pohrají, ale nenápadně i vyzkouší fyzikální zákony a taky procvičí jemnou motoriku. V parku na Zámostí pro ně vyrostlo 5 nových kuličkových drah.
1: Dáme si závoda?
2: Já plně.
3: Mně se líbí na tom, že nejsou k tomu i nějaké i ty zvonečky.
1: Tak to byl Lukas s babičkou paní Pavlou.
4: Co na to říct, já jsem ráda, že tady něco takového existuje.
1: A já jsem zastihla uměleckého truhláře Jiřího Hejtmánka zrovna při práci na posledních drahách.
5: Tak je to jedna dráha rozdělená do 3 částí. Právě chystáme výkopové práce a dráhy umístíme na dřevěné sloupky.
1: Jinak samotné dráhy s těmi různými tvary a uličkami, to jste chystal v dílně?
5: To jsem chystal v dílně, předtím ještě jsem to musel na papíře udělat nějaký náčrt, takže je to dle nějakého projektu, který byl předem daný.
1: Některé ty kuličkové dráhy mají i kovové prvky?
5: Mají kovové prvky, vyrábí to přímo kovář a je to vyrobený z nerezu. Tahle dráha má, to je dráha takzvaná kreativní, má pohyblivé části. Děti si můžou různě přenastavit vyhybky, takže kulička putuje buď to zleva doprava, cik-cak, anebo si můžou udělat kousek rovně. A zároveň tím, že musí s těma dráhama pracovat, tak si procvičují motoriku.
1: A není to vaše první realizace, vy máte za sebou už na jiných místech tvorbu kuličkových drah?
5: Tak normálně dělám sochy motorovou pilou ze dřeva. Jelikož pracuju různě s obcema různýma, tak před 2 lety přišla první poptávka na kuličkovou dráhu, jestli bych zvládl udělat. To nakonec z jistých důvodů nedopadlo. Ale začal jsem se tomu více věnovat, protože jsem zjistil, že u nás v republice v té době byly asi 2 kuličkové dráhy dřevěné. Po asi roce, kdy teda jsem přemýšlel, jestli se tomu věnovat nebo ne, tak jsem sehnal první kšeft a pak už se to nabalovalo a tohle je 4. zakázka.
1: Za přípravu kuličkových drah město dohromady zaplatí necelých 300 000 korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha! To je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Ve zprávách Radiožurnálu k tomu už za malou chvíli uslyšíte našeho zpravodaje na Ukrajině, Martina Dorazína. Dobré ráno, je 6 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
1: Cizí jazyk by měl být podle většiny Čechů povinný až od třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Je den židovských památek, zájemcům otevře přes 60 synagog a hřbitovů. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ligového ročníku po druhé prohráli. Na vítězství dál čeká Plzeň a bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
1: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
1: Rusko raketami a drony masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Šlo o největší kombinovaný úder v tomto roce. Počet obětí nebo zraněných úřady zatím neoznámily.
5: Rusko vedlo útok na Oděsu a její okolí asi 15 raketami nebo raketovými drony a zhruba 60 nepilotovanými letouny typu Shahed. Útok začal po 3. hodině v noci a trval do 5 ráno. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu, z předměstí a vilových čtvrtí i v historickém centru, kde vypuklo několik požárů a úřady kvůli hustému kouři doporučili obyvatelům, aby neotevírali okna. Ve městě také nejde elektřina a problémy jsou i s vodou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Jeden židovských památek zdarma nebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Otevřou se i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek, říká koordinátor projektu Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
6: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
1: Seznam přístupných památek je na webu projektu.
0: Sport. Fotbalisté Sparty na začátku nové sezony šance ligy po druhé prohráli, a to v Mladé Boleslavi 0-2. Středočeši jsou po neúplném třetím kole v čele tabulky o skóre před Teplicemi, které remizovali s Plzní ve druhém nejgólovějším utkání samostatné ligové historie 5-5. Severočeši přitom po 10 minutách prohrávali o 3 branky. Gólem a dvěma asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
7: Šílenější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to strhnout na naší stranu a dělali jsme pro to maximum. Ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
0: Poslední v ligové tabulce zůstal Zlín, který nebodoval ani ve třetím kole. Tentokrát podlehl Bohemians 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na dálnici D11 u Prahy a u Tišnova na Brněnsku. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové zvěř na vozovce. Třetí kilometr vedle odpočívky s čerpací stanicí Orlen. Dejte pozor, zvíře z levé krajnice částečně zasahuje do levého jízdního pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky znovu jede dvěma zúženými pruhy. Noční uzavírka mezi kilometry 24 až 22,5 skončila. Na Brněnsku teď pozorněji mezi Tišnovem a Hradčany. V úseku je na vozovce sražená lesní zvěř. Ještě připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou na Ruzini i k D1 mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Omezení kvůli údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne, obě se dá plynule po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojedinělé na západě Čech přibývat oblačnosti, teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: Kilometry Jiřího Ješka, pravidelný pořad na radiožurnálu Sport o cyklistice, oběhání, s námi ve studiu Jiří Ježek. Jirko, vítáme tě, přeju krásný pátek.
10: Krásný den, těšil jsem se.
9: My taky, se mnou taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
11: Kompletní složení, hezký den.
9: Je to ta kompletní složení. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Tak Jirko, ty hodně sportuješ teď po Tour de France, to máš trošku náročné a navíc se vracíš k běhání, tak jak ti to aktuálně jde a jak náročné je to i pro tebe?
10: To jsi mi udělal schválně.
9: Je to
10: ne,
9: tak?
10: Ne, nejde mi to, je to strašný. Já jsem nevěřil, že po 6 týdnech, vlastně, kdy jsem jenom jezdil na kole, a to ještě málo na té Tour de France, jenom opravdu ráno na tu hodinku, tak, že z toho běhání takhle člověk vypadne. To je jako, mně přijde, že se učím běhat od začátku. Za prvé mi to nejde jako fyzicky, protože ten pohyb prostě tělo úplně zapomnělo. Koordinace, taková ta lehkost, úplně to vymizelo, tak prosím, prosím, vraťte mi to zpátky.
9: Máš na to týden, viď?
10: No, mám na to týden, protože za týden běžím takovou obnovu, obdobu Vltava Runu na Slovensku, jmenuje se to Od Tatier k Dunaju, už to běžíme po druhé s týmem Otobok, což je firma, která vyrábí protézy, a běžíme to s lidmi, kteří mají podobný handicap jako já. Polovina toho týmu jsou lidé s protézou a polovina jsou mechanici té firmy, kdyby se nám náhodou něco stalo. Což jsem třeba ocenil včera, protože já jsem byl včera běhat a v půlce toho běhu se mi normálně rozšroubovala protéza. Úplně se mi
11: jak
10: povolili.
11: Se no,
10: povolili se ty nějaký stavěcí šrouby, které tam jsou. Takže jsem volal Soně, ať ještě než pojede nakoupit, ať to veme k lesu a ať mi přiveze imbusy. Takže jsem tam na židličce u lesa na takovém odpočívadle se šrouboval protézu, poděkoval jsem Soně a běžel jsem dál. I to se stane. Já si pamatuju, že třeba Lou Fanánek Hagen mi vždycky říkal, že kamkoliv jde, tak nosí v ledvince čtyřku imbus, protože to je takový univerzální klíč na tu protézu, protože skoro všechny ty šrouby jsou se čtyřkou imbusem. Takže i tohle to jako patří k tomu, když někdo přijde o ruku nebo o nohu. No.
11: A kolik tam celkem běžíš, protože to také bude asi na úseky?
10: Je to na úseky, je to něco jako ten Vltava Run i vzdálenosti, je to nějakých 350 kilometrů a ty týmy jsou, mám pocit, desetičlené, takže to vyjde tak na nějakých, já nevím, 30-40 kilometrů podle toho, kolikrát poběžím.
9: Takže když se na kolo vyráží spod sedlovou brašničkou, tak se nemáme divit, když při běhu uvidíme Jiřího Ješka s ledvinkou, jo? Nebo něco podobného plánuješ sebou vozit.
10: Ne, mně se to stalo snad poprvé v životě, takže podle mě to bylo tím, že ta protéza byla teďko 6 týdnů zanedbávaná, tak možná se rozšroubovala vsteky, že jsem ji nepoužíval. Ale je tam fajn, že tam máme právě ty techniky z té firmy, kteří vlastně sportují, tak máme takovou jako zase team building, podobný tomu, co jsem jel minulý týden na kolech, ten Handy Cyklomaraton, to jsme zase jeli s tím týmem We Love Cycling, takže tyhle ty akce, tyhle ty štafetové, já nevím, běhy, cyklistické akce, je to super v tom, že to je super team building, že ty lidi prostě jsou sobě tak blízko a každá takováhle týmová soutěž v těch individuálních sportech je zajímavější. A za druhý je to hrozně hezký poznávání té krajiny, protože třeba na tom Slovensku běží se z Jasné, z těch Nízkých Tater až vlastně do Bratislavy a člověk vidí vlastně to Slovensko jako z míst, který by normálně třeba nenavštívil, stejně tak jako tu Českou republiku právě na tom handicyklomaratonu, kdy člověk vidí místa, kam by se třeba nevydal na tom kole a já se tam pak vždycky rád vracím.
9: Že Jiří Ježek tradičně, jak sportuje nebo nesportuje Martin Charvát, mně se doneslo, že si snad neukončil, ale přerušil svoji kariéru.
11: No, tak kariéru, to jsme hodně, hodně nadnesený. Ne, tak já jsem se vrhnul k tomu, že jsem začal přestovat byt a když to vezmu jednoduše a vrátíme se rychle ke sportu, tak je to pro někoho, kdo jako dělá naši zaměstnání a zároveň do té doby jezdí na kole a běhá, tak ta práce rukama, kdy asi každý, kdo nás poslouchá, si dokáže představit, že to nejtěžší, co dělá novinář rukama, tak je, že ťuká do klávesnice, jinak jako ta práce rukama je mizivá, tak když najednou pracuje s bouracím kladivem, tak je to samozřejmě úplně něco jiného pro vrchní polovinu vašeho těla. No, zvládám to jako hodinu denně s tímhletím pracovat, nebo hodinu a půl. A vlastně mě to úplně odbourá. Chápu, že pro někoho, kdo normálně pracuje rukama, tak je to něco, co je jako až k smíchu, ale každý jsme stavěný jinak a já na tohle úplně nejsem. No, takže můj sport šel aktuálně úplně do pozadí.
9: A to je tvůj plán na následující týdny, jestli jsem to dobře pochopil.
11: Týdny, ale potom, co to vybouráš, tak to ještě musíš postavit, že jo? Takže uvidíme.
10: Ale my Češi jsme v tomhle tom jako kutilové, obrovský. My si tohle to právě rádi děláme sami. A mně se to líbí, jak tomu mám jako obdiv. A za prvé člověk se naučí dost, pokus omyl, metodou většinou.
11: Mě často omyl,
9: pozor na elektřinu jenom.
10: Ano, ale je to prostě jako, hele, taky je to pohyb. Já jsem předevčírem skládal dřevo celý den a přišlo mi to jako vlastně nejefektivnější posilovna, která může být. Navíc jako voňavá práce. Chápu, že bourat sádro kartony úplně voňavá práce není, ale jako zase děláš na svým a jako počkej jednou, až si budem povídat a budeš mít zase čas jezdit na kole a budeš se vracet do toho nového bytu, tak tohle ta investice časová se vrátí.
9: A Jirko, v tomhle počasí si štípal dřevo, čekáš tuhou zimu?
10: Já jsem ho neštípal, já jsem si nechal přivést už naštípaný takový ty velký klacky a velký polínka, ale jenom jsem to rovnal, musel jsem přerovnat vlastně už to suché dřevo, které už jsem měl, tak jsem musel dát jinam, takže to byla taková logistická operace, ale to sem do toho pořadu asi nepatří. Ale pokud jako musíte tuhle tu práci dělat, tak ji dělejte s nadšením, protože jako je to vlastně taky pohyb a jako nestrácíme tím nic. Já jsem teda ztratil to běhání, ale k tomu se určitě vrátím.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
9: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, dnes v kompletním složení jsme tady s Martinem Charvátem a Martin Charvát tady vlastně v těch minulých týdnech moc nebyl, nebo nedostali jsme možnost taky od něj si něco poslechnout o Tour de France a my jsme sice o ní mluvili, Jirko, vlastně minule skoro celou hodinu, ale i tak jsme to na závěr, nám bylo líto, že jsme některé věci nestihli, tak jsme se k tomu ještě krátce chtěli vrátit a nestihli jsme vlastně moc probrat třeba tu českou účast, protože mi to přijde, že to určitě za to stojí.
10: Určitě, já mám z toho obrovskou radost. Jsme vlastně na Tour de France tři závodníky a všichni tři se nějakým způsobem zapsali do té historie tohohle ročníku a já samozřejmě jako hrdý Čech a hrdý průvodce našich klientů právě po té Tour de France jsem vždycky, pokud jsem měl klienty z České republiky nebo hosty z České republiky, tak jsem vždycky říkal, pojďte se podívat na ty naše závodníky, aspoň ráno předtím, než vyjedou do závodu u těch týmových autobusů, kdy byla příležitost. Tak za prvé chci poděkovat jak Pavlu Bittnerovi, tak Kubovi Otrubovi, tak Matyasu Vackovi, že kdykoliv jsem za nimi přišel, ať byla ta etapa třeba pro ně důležitá, tak vždycky přišli, vždycky se vyfotili s těmi našimi hosty. Vždycky se mnou prohodili nějaký slovo, aspoň jsem mohl zjistit, jak se cítí. A jako ta komunikace ze strany těchto závodníků je bezvadná, takže i pro třeba pro vás jako pro novináře jako krásný tip na rozhovory a určitě po sezóně bych každého z nich sem rád znova pozval, protože to určitě bude stát za to. Takže jim chci poděkovat za tu vstřícnost. Za druhý, hrozně se mi líbilo, jak byli sebevědomí. Je to zase posun u českých sportovců, strašně se mi líbí dneska ta mladá generace, jak jsou jako zdravě sebevědomí, ne na mistrování, ale jako fakt sebevědomí. Líbila se mi i taková ta česká potěuchlost třeba u Matyase Vacka, který mi říkal ráno, dívej se na posledních 30 kilometrů dnešní etapy, trošku tam chceme jako zazlobit, jo, jako tým Lidl Trek. Tak jsem se schválně jako na to soustředil a přesně těch 30 kiláků před cílem najednou Matyas Vacek nástup, Quinn Simons nástup, prostě úplně krásný ty, krásný akce a pro to hájení zeleného trikotu Mace Pedersena udělal Matyas Vacek, když začnu u něj, jako neskutečnou práci. To, co tam předváděl, celou Tour de France, podle mě byl zatím v životní formě a letos asi je, protože to bylo vidět i tím třetím místem na vlastně závodě okolo Švýcarska, který je braný takový hned jako podstupeň pod těmi třemi nejdůležitějšími Grand Tour. Tak už to, že dokázal být třetí v tomhletom náročném závodě okolo Švýcarska, tak si tu formu pak úplně suverénně přenesl i do té Tour de France. Bohužel pro takového toho běžného českého sportovního diváka tam chybělo to, že Matyas Vacek prostě nedostal šanci jet sám na sebe ani v jedné etapě. Já jsem loboval i třeba u
9: Andyho
10: Šleka, který je vlastně novým CEO, novým generálním ředitelem celého týmu Lidl Trek, tak jsem za ním chodil a říkal jsem, dejte mu šanci, teď je to strašná škoda, česká cyklistika potřebuje etapový vítězství a ten Matyas, kdyby tu šanci dostal, podle mě, fakt jako těžko říct, ale podle mě by fakt tu etapu jednu vyhrál, ale Andy Šlek říkal, a stejně tak jako ty sportovní ředitelé říkali, hele, my ho potřebujeme na úplně jinou práci a to, že má super formu, jenom tím líp tu práci pro toho Mace Pedersena může dělat. Je to krutá vlastně stránka profesionální cyklistiky, ale tohle to k tomu prostě patří, já jsem to chápal a myslím si, že Matyas Vacek sice třeba nemohl vyhrát etapu, ale ta jeho cena na tom trhu cyklistickém a to jméno, který si tam udělal, tak jako raketově ještě se vzneslo už z těch výšin, kde Matyas Vacek je ceněný, tak dneska ještě prostě o level výš.
9: A jak sportovní fanoušek Martin Charvát sledoval Tour a tuhle tu českou stopu, je to pro tebe třeba to hlavní, co tě tam zajímá a co tě tam bavilo?
11: No, když zůstanu u té české části, tak z těch tří českých reprezentantů jako Matyas Vacek jednoznačně a jeho výkony a to, jakým způsobem on tvořil ten závod pro svoji stáj, tak to bylo přesně tak, jak naznačoval Jirka, úplně fantastické, protože obecně, když se podíváme na to celkové pořadí, které zajímá všechny a obecně je to prostě ta věc, kterou, když se řekne Tour de France, tak každého zajímá, kdo vyhraje na konci, tak to bylo vlastně od šesté etapy jasné. No a to jsme tady říkali před Tour, stalo se to, co jsme říkali, co tušili všichni, to není jako, že bychom tady byli nějací věžci, ale vypadalo to tak, stalo se to a pak se nic nezměnilo a nic nenaznačovalo tomu, že by se to změnit mělo. Takže tahle ta část vlastně byla relativně, jako nechci být přísný, ale jako emočně plochá, jo? Protože si to prostě věděl a bylo to tak, jak to celé mělo být. No.
9: A když půjdeme na tu nečeskou část, tak už je to podle tebe problém, když to jako trošku otočím, těšíš se na Vueltu? Víš, tak jak to myslím? Tam, jestli opravdu si myslíš, že to začíná být problém?
11: Problém.
9: Nevím, pro ten sport, pro sledovanost, pro zájem.
11: Já vím, co myslíš, tak jako když basketbalovou ligu 16krát za sebou vyhrál Nymburk, tak to potom vypadá jako trošku zvláštně ten sport, protože chceš tam minimálně, aby to vypadalo, když použiju další příměr, jako házená, kde spolu hrají Karviná a Plzeň a jedno vyhraje jeden, po druhý, aspoň to finále je o něčem. Ale do toho finále už to také jako je poměrně jednoznačné. No. A teď, když narážíš na to, že tady Pogačar oznámil, že pojede také Vueltu, tak tuším, kam míříš, ale zároveň pořád tam existuje ten faktor té náhody, který to může udělat zajímavější, než to podle předpokladů asi bude.
9: A teď zajímavější myslíš, že to jako může dopadnout nějak jinak?
11: No, protože může, protože ten faktor té náhody je právě to jediné, co to z toho může udělat, protože když odmyslíme faktor náhody, tak výkonnostně to nevypadá, že by to mělo být jen malou šanci, že to může skončit jinak než vítězstvím tady je Pogačar.
10: No, já si myslím, že pokud přijede někdo, otázka je kdo, na tu Vueltu na 100% připravený a bude jí chtít vyhrát, bohužel nikoho takového nevidím, tak by samozřejmě se mohlo ukázat to, co se ukázalo s Jonasem Vingegaardem po Giro. On to Giro vyhrál vlastně easy, úplně snadno mně to přišlo, že ho vyhrál tak, že jako ještě se ten tým Visma Lisebike tvářil, že Jonas Vingegaard tam ušetřil spoustu sil na tom Giro. Zapsal si jako vítězství na Grand Tour, ceněný závod, ale že to byl vlastně jenom jako trénink na Tour de France, kde to má vybouchnout úplně ta jeho forma. No tak ona vybouchla jako spíš jako směrem dolů, protože se ukázalo, že to Giro se do něj zapsalo daleko víc, než třeba čekali, nebo než to původně vypadalo. A ono, jako to vypětí, ten Tadej Pogačar taky jako sice vyhrává ty etapy, sice vede ten žlutý trikot na té Tour de France jako úplně suverénně, ale jako taky ho to stojí energii. Už jenom každý den po té etapě ty 2 hodiny toho následného, co ty ostatní závodníci absolvovat nemusí, to znamená rozhovory, dopingovka, ty protokoly na tom pódiu, podepisování dalších 50 trikotů jako pro sponzory potom, což všechno tohleto, než nastartuje tu regeneraci, tak trvá třeba 2 hodiny. Jo. A to, když je každý den, tak když si spočítáme 21 etap a 2 hodiny každý den, tak prostě oproti těm soupeřům prostě je unavenější. Jo. A teď je otázka, jak s tím budou pracovat tyhle ty dny. Oni to mají přes perfektní spočítaný, oni ho nechají trošku odpočinout, trošku mu tam dají nějakou intenzitu, aby jako to tělo pořád bylo v nějakém záběhu.
11: Trošku gravel
10: třeba. Prostě tady Pogačar se potřebuje taky bavit, že jo, měl tu svoji Pogi Challenge, tu velikou akci, kde vlastně spousta hobby cyklistů s ním může vyjet a on pak je nechá vystoupat na vrchol a stejně tak jako kosil ty soupeře na Alpe d'Huez, tak pak kosí jednoho za druhým. A letos nevyhrál, letos
11: to nestih, no.
10: jeden byl rychlejší z těch hobby cyklistů, ale jinak je to krásný zážitek pro ty milovníky cyklistiky se s ním vyjet. A tyhle ty věci ho teďko musí bavit, musí ho zase dostat zpátky tu lásku k té cyklistice, protože ta Tour de France je únavná. No a pokud přijede jako s touhletou formou na tu Vueltu, tak to bude zase dominance, ale mě ta dominance nevadí. Jak jsi říkal, jestli to není problém pro ten sport, tak já si myslím, že zatím ne.
9: A říkám si fanouškovsky, protože člověk je unavený, i když to sleduje, tak mě by vždycky zajímalo, jestli potom, když ti lidé říkají, že to hlavní, co by chtěli, a to úplně chápu, já bych taky chtěl vidět Tour de France, kde do poslední etapy nevím, kdo ji vyhraje, protože prostě to je to nejdůležitější, jako tady, to si myslím, že nemůže zpochybňovat vůbec nikdo, ale vždycky si říkám, jestli ti lidé, které to hodně mrzí a nadávají na to, že se jim to nelíbí, že to je jasné, tak jestli potom se dívají na ty jiné závody, protože řekněme si, to Giro, Jirko, ty jsi to říkal, protože to Giro takhle jasně vyhrál Jonas Vingegaard, teď takhle jasně vyhrál Tadej Pogačar Tour a jestli se nic nestane, tak Tadej Pogačar takhle jasně vyhraje Vueltu, jo. Tak to budeme mít prostě všechny Grand Tour v sezóně vlastně objeté bez toho, aniž bychom nevěděli, kdo to vyhraje. Tak si říkám, jestli tihle fanoušci teda tím pádem sledují potom víc závod kolem Polska nebo Burgosu, nebo jestli se dívají třeba na ženskou Tour, protože ta má prostě 9 dnů a já nevím, kdo ji vyhraje, můžu si to myslet, ale nevím to, takže třeba jestli ten fanoušek, kterému tohle to tam schází, tak jestli to dokáže najít někde jinde.
11: To zas ty fanoušky musíš dělit na ty, kteří vidí jenom Tour de France a zajímá je jenom Tour de France, protože to je hezký cestopis po zemi, která je zajímá, a nebo jestli to jsou opravdu lidé, které obecně zajímá cyklistika, protože kdyby ti to bylo, tak si vezmeš jednodenní závod, že jo, a tam si vlastně...
9: Jasně, ale víš, proto mě napadla ta ženská Tour de France, protože tam máš 9 dnů.
11: Koukáš vloženě na etapáky.
9: Tak protože v těch etapácích je, že nevím, jako že to může se to kdykoliv zvrtnout. Jednodenní závod je jednodenní závod, ale tady mám 9 dnů v řadě, dneska se jede na Vantu, tak to je jako legendární kopec, jo, to už, že to splňuje vlastně jakoby téměř všechno to, co by člověk chtěl mít od toho nejnapínavější části Tour de France mužské, tak jestli ti lidé prostě to takhle přepnou a jestli dneska se budou koukat, jestli Demi Vollerinová vyhraje, nebo jestli je to nezajímá.
10: No ale jako aspoň ty etapáky jsou zajímavější v tom, že tě to vtáhne a vlastně tě to nutí druhý den se na to podívat znova, protože už tam máš rozehraný nějaký příběh. Je to jak seriál.
9: Tak.
10: Jo, a prostě těšíš se na ten další díl, na to pokračování těch příběhů, protože máš tam jednotlivé trikoty, máš tam třeba nějakého svého idola, který nebo jako oblíbeného jezdce nebo jezdkyni, která, jako, kterému přeješ, aby vyhrál etapu, a teď se mu to v jedné etapě nepodaří, tak čekáš, jestli se mu to podaří v té další podobné etapě. Jo, tak má to nějaký kouzlo a jak jsem říkal, mě třeba baví ty jednorázové závody z toho, že jsou absolutně nepredikovatelné. Hmm. Tam, když přijede tady Pogačar, tak jako nikdo nemůže říct, že vyhraje zrovna ten den, jo. Samozřejmě v tom etapáku už je to jako ta dominance jakoby jistější. Je to jak z Formuly 1. Máš pilota nebo stáj, u který víš, že pravděpodobně celý ten seriál vyhraje, ale že vyhraje zrovna Monte Carlo, nebo že vyhraje zrovna, já nevím, v Austrálii. Hmm. Tak to jako úplně jasný není, no.
11: Jenom v tom, jak vlastně vypadá současná ženská Tour de France a jak to vlastně je daleko lépe nebo zajímavěji rozehrané před jejím závěrem oproti té mužské Tour de France, tak vlastně tam Prudhomme a spol. Udělali jen jednu v uvozovkách chybu, že oni tam dali tu nesmírně těžkou pirenejskou etapu, protože kdyby si ji tam neměl, tak ty bys vlastně měl poměrně malé rozestupy mezi závodníky až do začátku třetího týdne. Rozumím tomu, že ji tam dali, protože jet přes Tourmalet a další vrcholy je samozřejmě krása, ale to byla vlastně jedna jediná etapa, ve které se zrodil ten obrovský náskok. A kdyby si ji tam neměl, tak potom vlastně velkou část toho závodu, to alespoň trochu jako může se stát, někde by třeba Pogačar ztratil 20 sekund a měl bys tam minutový rozestup. Tak to může jako budit ten dojem toho, že to je jakoby napínavý dlouho, ale uděláš to uměle tím, že vlastně uděláš takovou klasikářsko-sprinterskou první polovinu Tour de France.
9: Ale proto jsme se tady o tom vlastně bavili, že tady Pogačar je člověk, který změnil cyklistiku, protože ta etapa, o které ty, Martine, mluvíš, byla nakreslená tak, aby se to nestalo. Přeci kdyby si tam nechtěl mít ten rozestup, tak si udělal cíl nahoře na tom Tourmaletu a tam tady Pogačar měl 30 sekund. No a mohli s těma 30 sekundama takhle krásně dojet třeba až do 19. etapy. Ale oni řekli, ne, my se přes ty Pyreneje dostat musíme, ale nahoře cíl neuděláme, aby tam nikdo nenastoupil, a potom Tourmaletu ještě pojedeme dolů a pak tam uděláme jako cíl do takzvaného nekopce. Tak, aby se vlastně nemohlo nic stát a jako čekalo se, že přijede do cíle 10 lidí, že to bude pěkné, tam si to ospurtuje, vyhraje buď Remco nebo Pogačar, a vlastně nic se nestane, víš, jak to je s tím vlkem a kozou. Ano. No jo, ale tady Pogačar řekl, aha, vy jste ale hloupí vlci, to znamená, že když já mu ujedu nahoře, tak z kopce jedu jich rychleji než on, udělám jako kom nahoru i dolů na Tourmaletu a do cíle přijedu ne s 30 sekundama, ale se 2 minutama. A to je právě to, o čem já mluvím, a proto jsme tady se bavili o tom, že tady Pogačar prostě staví na hlavu to, že vlastně i oficiální Tour de France teď říká, že staví jako tu trať tak, aby on nerozhodl moc brzy. To je taky trošku jako na palici.
10: A stejně rozhodne.
9: Protože se on do toho,
10: přesně. On do toho nekopce, který měl asi 4%, tak je 40.
9: No.
10: To je jako...
11: Ne, tam se ti nabízí, když bychom se podívali na nějaké budoucí trasy Tour de France, je vlastně tu Tour de France, že budeš mít start, jako to bylo, a teď budu střílet třeba 7 let zpátky, jak se jede to severní pobřeží Francie, kde máš ty krátké kopce, ano, dokáže se na, tam jsou ty prudké kopce, já tuším, že i, co se to jezdí tam na severu, ne Valonský šíp, nebo ten se tam jezdí taky, ale ten je v Belgii. No zkrátka je tam jedna ta klasika, jak končí tím krátkým prudkým stoupáním. A tam vlastně uděláš rozestupy, plus minus se ti to nějak seřadí, ale vlastně by si tam dokázal jako mít malé rozestupy do nějaké části závodu. Teďko přijde nájezd hnedka do Pyreneí v čtvrté etapě, třetí etapě, šestá etapa je s tímhletím, no a hotovo vlastně. Tam už to bylo celou dobu Pogačar vede o X a jenom se to zvyšuje. No.
10: Na druhou stranu se při těchto závodech taky může stát, kdyby tam byly přesně tyhlety jakoby klasikářské etapy a ty etapy kolem toho moře severního, nebo co to tam je, tak že tam právě ti největší favoriti spadnou, zlámou si klíční kost a ta Tour de France přestane být zajímavá úplně, jo. Takže...
9: No, ne, je to pravda, ono se taky
11: no, nebo
9: hodně...
11: začne, že jo?
9: Nebo tak začne, no. Ne, tohle je určitě jako, tohle je strašná otázka, protože se vždycky řeší, že vlastně dokud řekněme ten žlutý trikot je prostě na dosah pro spoustu lidí, pro všechny sprintery, všechny klasikáře, všechny lidi, kteří jedou na celkové
10: tak
9: pořadí,
10: je to strašně
9: tak je to strašně nervózní, strašně nebezpečné a vlastně v každém dojezdu etapy, kde jsou v cíli bonusy, tak se tam cpe prostě 150 lidí a je vždycky vlastně taky ten peloton vlastně čeká do toho prvního dne, kdy se to aspoň jako aspoň o těch 10 sekund prostě utrhne, aby bylo jako trošku jasno, o co jde, ale otevírá to, myslím, strašně zajímavou otázku, kterou třeba taky ne úplně všichni, kdo nás poslouchají, tak to vědí, že prostě ta trasa je taková, jaký prostě oni nakreslí. Mm. Že tohle je neuvěřitelně zajímavé, že kdyby někdo jako přišel a řekl, tak teď z těch 21 etap budeme mít 17x časovku, jo, nebo budeme jezdit, tenhle rok budeme jezdit prostě jenom po rovině. Já vím, že se to nestane, ty se směješ, ale vlastně se to klidně stát může, protože tak jako v minulosti byly prostě časovky na 70 kilometrů, tak najednou nejsou, tak jako v minulosti byla týmová časovka, teď je jednou za dlouho. Jo, prostě je to strašně zvláštní a vlastně ten organizátor ASO si může tu Tour de France udělat, jakou chce. V tomhle on má jako nesmírnou sílu.
11: Tak logicky nejpoutavější jsou ty etapy do kopce, takže spíš bych vlastně teoreticky věřil, že se daleko víc udělá etap s nějakým převýšením, čímž ale úplně odstřelíš vlastně tu část sportérskou toho pelotonu, no ale to jsme celou dobu jako na prosté teorii a ničím, že by to k takovým věcem směřovalo.
10: No a já když se vrátím k té české stopě, tak třeba Jakub Otruba, pro něj zase, jako když to vemu jeho optikou, tak pro něj jsou ideální přesně tyhle ty téměř rovinaté etapy, které jakoby mají končit spurtem, ale pokud tam je silný únik dne, tak jako to dokáže zdramatizovat a nakonec vlastně téměř nudnou transportní etapu udělat zajímavou, nejenom jakoby pro český fanoušky, protože najednou je tam Jakub Otruba ve dvou v celý den v úniku, všichni mu strašně přejou, aby ten únik dojel do cíle, ono se to nepodaří třeba o pár kilometrů, ale jako zase je na co koukat. A v tomhle je kouzlo toho největšího závodu přesně na té Tour de France, že vlastně každá etapa je zajímavá. A že každá etapa, kdy byl vlastně dvakrát po sobě ten Kuba Otruba v tom úniku dne, tak jako on si tím udělal super jméno. Čeští fanoušci měli i důvod sledovat tyhle ty etapy. A to samý pak, když je sprinterská etapa, kde máme ve hře Pavla Bittnera, tak tím, že to je zase jiný typ závodníka, tak člověk třeba jako nesleduje celou tu etapu, ale pustí si jenom ten konec, protože čeká, že ten jeho tým ho tam konečně někde pošle, ono se to nepodaří, Pavel Bittner tam jako v 70. se rozstřelí neuvěřitelným způsobem a druhý den olepený prostě s úsměvem na rtech nastoupí do toho závodu znova a je za hrdinu a je to zase další příběh, proč se na tu Tour de France koukat a jako fandit třeba jemu, ať to vydrží až do té Paříže, jo. A já jsem za ním přišel ráno k tomu autobusu po tom strašném pádu. Fakt s takovou obavou, že mi řeknou, hele, Pavel dneska prostě zůstal na hotelu a nepojede. A on vylez z toho autobusu, jako by se nic nestalo. Sice jako celý olepenej, ale s úsměvem na rtech a řekl, no bolí to, ale jdu do toho, jako zkusím to, dneska to zkusím, když to půjde, pojedu dál, mám zaplacený hotel pro přítelkyni na tom, na Champs-Élysées, jako v Paříži, tak prostě musím dojet. Jo, a tohle je strašně hezký, to se mi jako na tý tur strašně líbí, že tyhle ty jednotlivý mikropříběhy pak tomu fanouškovi, který to chce vidět, tak mu nahraděj to, že tam není ten souboj o žlutý trikot, ale že si v tom najde něco hezkýho.
9: A zároveň teda Pavel má opravdu šťastnou povahu na tohle, že to dokáže brát jako takovýmhle způsobem pozitivně a optimisticky, protože taky jsme zároveň zase jako zaslechli nějaké kritické hlasy i z toho pelotonu a taky věc, kterou jsme minulý týden Martiné s Jirkou nakousli, a to je, že prostě ti lepší jsou nejlepší a ti nejlepší jsou ještě lepší a prostě vyhrává strašně málo lidí, že prostě ty silné týmy a ti silní jednotlivci, že když se to celé sečte, takže prostě začíná opravdu jako zbývat drobečky, už jako tam není skoro nic pro někoho, koho třeba jako jenom širší veřejnost nezná. Já bych mohl jmenovat a nebudu schválně. Snad jako dva cyklisté, kteří vyhráli etapu, tak jsou jako velice, velice dobří, ale třeba někdo, kdo poslouchá kilometry, je nezná, ale ten zbytek, to je jako samý mistr světa, nebo prostě úplně těch 5-10 nejlepších.
10: Že se rozšiřují ty nůžky.
9: No,
10: vlastně.
9: Úplně.
11: S tím naprosto souhlasím, je to samozřejmě jako logické s tím, že každý chce peníze a nikdo nechce se o peníze dělit, kor v současné době, kdy pro ty cyklistické týmy je to vždycky boj, že jo, získat peníze, kdo víckrát ukáže sponzora, má peněz spíše víc, sponzor je spokojnější a takhle se to točí, známe to všichni. Ale je pravdou, že když zůstanu u Pavla Bittnera, to bylo smůly teda na té tour pro něj. To je opravdu neštěstí. Ještě potom na Champs-Élysées to celé takhle korunovat, tak to je opravdu jako spousta smůly. Byť se tam tuším, že dvakrát velmi dobře dostával a přišlo mi, že pokaždé volil levou stranu. Nevím, jestli je to náhodou nebo ne, ale že pokaždé v těch spurtech volil levou stranu a ať už...
10: Přitom vždycky se říká, že na levo sedí blbci, že?
11: Tak on vlastně padal vždy na levo.
10: No. Tak možná bohužel potvrzuje jako Cimrmanovskou teorii.
9: Na pravý straně máš přehazovačku, lepší padat doleva, no. Ne, ale no.
10: ale jako přesně to, jak došel na Champs-Élysées do cíle s kolem na zádech, tak to úplně korunovalo jako tu jeho Tour de France a přesně tím mávnutím ruky a už je to za mnou a od teďka už to bude dobrý.
11: Ale to je zase jako, promiň, to je zase jako mentalita vítěze, jo? Prostě vítěz ti to dojde takhle, jo, jako s kolem na zádech, prostě já to dokončím. Já tady jako jsem spadnul na zadek, sedím tam a koukám do cíle, tadyhle rovinka přede mnou, ale já to prostě dojdu, tak jsem se tady trápil 20 dní na kole, tak to prostě dojdu. Tohle dělá jako vítěz a ono to jako musí přijít. Po takovém kopci smůly to prostě jako musí přijít.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
9: Pochválili jsme tři české účastníky Tour de France a Jiří Ježek, který vlastně celou trať objel velmi, velmi poctivě jako součást té karavany, tak chtěl taky ještě pochválit české fanoušky cyklistiky.
10: Ano, ještě jsi mi to připomněl, Karle. Chci, protože jako podle mě čeští fanoušci na Tour de France jsou jedni z nejkultivovanějších, jsou jako strašně milí, vstřícní, fandí každému. Ono jako obecně na té Tour de France, jako ta fanouškovská kulisa je výjimečná v tom sportovním pojetí, protože se nefandí jako proti někomu, ale fandí se vlastně tomu sportu. Jo. A ty lidi dokážou na tom kopci potleskem a jako vůbec tou atmosférou odměnit vlastně jak toho lídra, jak toho vítěze té etapy, tak i toho, kdo dojede poslední a koho tlačí ten sběrný vůz před sebou. Tak tohle to jsou přesně ty mikropříběhy, zase se k tomu vracím. A ty lidi fandí fakt každému, dokážou fandit vedle sebe fanoušci tady je Pogačara i Jonase Vingegaarda, aniž by se poprali mezi sebou. Ale jako ta česká stopa je tam strašně krásně vidět, protože vždycky tu českou vlajku jako vidíme u té trati. Většinou to jsou, jako to mi dělá velkou radost, jsou to rodiny i s dětma, takže jako je tam i podpora toho sportu, jakože ty děti vidějí tu nejkrásnější z cyklistiky a myslím si, že se tam tolik nepropadá v té české komunitě alkoholu, jako v těch belgických a holandských skupinkách, což je taky jako docela dobře. Takže mám z toho velkou radost, chci poděkovat všem, kteří mě tam pozdraví, kteří se mnou jako tam nějakým způsobem se chtěli potkat, bylo to strašně příjemný a myslím si, že jsme tam jako Češi dobře zapsaní na Tour de France, aspoň v té fanouškovské roli.
9: No určitě, těch českých vlajek je tam hodně, tak budeme si přát, aby to tak bylo i do budoucna a vlastně možná, že to je i spojené s tím, že tam byli tři Češi. Oni čeští fanoušci tam vyrážejí, myslím, prostě dlouhodobě, ale samozřejmě tři lepší než jeden a jeden lepší než nula, tak jenom jako držme si palce, třeba kdyby to klaplo i Unibetu už příští rok, tak by jich zase mohlo být o pár kopeckých víc, tak myslím si, že to nevypadá vůbec jako špatně s českou cyklistikou.
10: No a když se bavíme o těch fanoušcích, tak spousta těch fanoušků tam jede i s tím důvodem, že právě součástí Tour de France je ten slavný závod pro veřejnost L'Étape de Tour, ta originální ve Francii, která se jede právě při Tour de France a většinou je to ta nejtěžší alpská etapa a jede se pár dní předtím, než tam potom přejede ta karavana toho závodu. Ty stojel, Karle.
9: Ty už ses nenechal zlákat letu.
10: Já jsem se letos nenechal zlákat, protože tuhle tu podobnou etapu jsme jeli při letap nějakých 5 let zpátky.
9: A ty jsi to pamatoval?
10: Já jsem tam strašně trpěl. Už jak člověk netrénuje, tak jsem si říkal, že zrovna etapu přes Galibier, Col de la Croix de Fer a s cílem na Alpe d'Huez už si jako ujít, jako klidně nechám. Takže letos to bylo jenom prohozený, že vlastně Galibier se jel jako druhý, Col de la Croix de Fer se jel jako první a ten cíl na Alpe d'Huez byl stejný, takže jenom mi řekni, jestli jsem udělal dobře nebo ne.
9: Ježíš, to já nevím, já si myslím, že jsi neudělal dobře, podle mě by tě to bavilo, já tě znám a i když samozřejmě ty to máš těžké, protože ty prostě si pamatuješ, jak asi si to prostě vyjel a mohl jsi přitom úplně bez problémů povídat a on ten kopec prostě je čím dál těžší a čím dál delší, ale bylo to krásné, bylo to nádherné, protože prostě oni to umějí zorganizovat, no a na tomto celém si myslím, že visí, protože když člověk někomu řekne, že jel závod, ve kterém bylo 16 000 lidí nebo kolik, tak jako všichni protočí oči v sloup a říkají si, co to, ježiš, jak to jako vypadalo, bylo to vůbec bezpečné a tak a vypadalo to skvěle a bezpečné to bylo, no. Jirko, teď jsme spolu ve středu jeli na kole a tam jako bylo pár situací tady po českých silnicích ve skupině, kde jsem se bezpečně úplně necítil a to se mi za 8 hodin prostě po Alpách mezi 15 000 dalšími lidmi nestalo vlastně ani jednou, takže prostě dělají to dobře, nedělají to poprvé, vědí pro koho to dělají a jako je to samozřejmě extrémní věc, je to vlastně celý den na kole, ale zdá se mi, že všichni, kdo tam jsou, tak moc dobře vědí, proč tam přijeli, i ten profil prostě nenahrává tomu, že by tam kdokoliv jako bláznil, vlastně jsou to lidi, kteří závodí sami se sebou. Já jsem nebyl na startu v té první tisícovce, takže jsem neviděl lidi, kteří závodí i proti jiným lidem, kteří tam skutečně jedou pro nějaký výsledek, ale ti všichni ostatní jsou prostě lidi, kteří jako si chtějí něco dokázat, asi jo, ale chtějí si to užít, chtějí prostě, když vyjde počasí a nám počasí docela vyšlo, tak si užít krásný den na kole v krásném prostředí francouzských Alp. A tím to, myslím, tak nějak jako splňuje ten účel, takže já jsem si to užil moc.
11: Který ten kopec byl pocitově nejhorší? Mám svůj tip, protože já to mám projeté ale autem a mám svůj tip, kde jako jsem si říkal, že bych se úplně nechtěl motat a je to prudké a nic nevidím.
9: Já když, to možná to bude znít trošku hloupě, ale ty kopce vlastně nejsou prudké. Ony jsou jako hodně dlouhé, ale skoro nikde, skoro v žádném není nic tak jako, je tam párkrát třeba 100 metrů nebo 200 metrů, kde to má nějakých 14%. A to prostě člověka, když je celý den na kole, tak to jsou ty kousky, které tě zabijou, protože tam dochází převody. Takže klasicky je to velmi obtížné posledních pár kilometrů na Galibieru, protože prostě člověk šlape v nadmořské výšce až do 2640 a my jsme letos jeli, já jsem loni jel podobnou trať sportivu, která se jmenuje Marmot a ta vlastně do toho Alpe d'Huez výjíždí tou klasickou stěnou prostě Alpe d'Huez těch 21 zatáček a to je šílené, to je strašně prudké, navíc je tam jenom jako asfalt, svítí tam sluníčko, je tam strašné vedro, takže a ještě jsem loni, bylo větší teplo než letos, takže já jsem loni vlastně se upekl už na telegrafu, protože je tam nižší nadmořská výška a protože jsme si jeli do toho údolí a tam bylo 35 a mě bylo strašné vedro. Takže letos vlastně žádný kopec nebyl špatný. Ten poslední byl jako navíc, protože na to nemám natrénováno, protože se na to natrénovat nedá, no. Protože nejsem schopen v normálním životě, ve kterém rád chodím do práce, mám rád svoji rodinu a rád jezdím na kole, tak nejsem schopen natrénovat na to, aby se mi dobře jelo 7 hodinu, no. Prostě to nedokážu a není to v mých silách. Takže ten poslední kopec člověk vždycky trpí. Vypadá to jako sdružení zombíků, ale je super, že tam netrpím sám a zatím nemusím zastavovat, tak jako je zatím dobrý, zatím jedu pomalu.
10: Že ti může dělat radost to, že někdo je na tom hůř.
11: Já jsem si myslel, že řekneš telegraf, protože ten mě osobně jako, to tam vlastně vůbec nesedí, naopak nájezd na Galibier po té dlouhé rovince
9: je to krásný,
11: za
9: to Valoir, strašně pomůže.
11: Tak je jako moc hezký vlastně, byť se tam člověk samozřejmě tam motá i tam v úvozovkách, náhorní plošina vlastně před vrcholem Galibieru je jako moc hezká, tak jsem si myslel, že tam to jako člověku trochu pomůže, že jo. Vlastně pravda už jako od toho údolí no, má nastoupáno asi 1500 a nahoře je to snad 2000 převýšení od údolí, tuším,
9: ano,
11: že?
9: Ano, 2100, je to tak.
11: No, tak už má jako hodně v nohách, ale po té rovince dlouhé z Valoir, tak mi přišlo, že člověk se jako oddechne, ale do Valoir se dostat mi přijde úplně jako děsivé, Col de Telegraph.
9: A ten kopec je takový, on je jako jezdivý, on má 7% úplně stabilně, ale je to vlastně nuda. Není to tam hezké, nejsou tam ty výhledy a to je právě, proč se mi tohle kolečko, které opravdu hodně opisuje od toho Grand Fonda Marmot, strašně líbilo, protože loni vlastně jsme jeli Glandon a teď jsme jeli Croix de Fer, ale to je ten stejný kopec, jenom nahoře poslední kilometr se buď zahne doleva nebo doprava. A to je pro mě jako jedna z nejkrásnějších asi částí Alp společně s Galibier nahoře. Tam jsou prostě přesně, jak Martine si popisoval, jako to údolí se vlastně otevírá, člověk navíc tam jede ráno, takže teprve vychází slunce, vlastně jakoby není vedro, všichni mají prostě tu náladu ještě dobrou, ještě to není ta skupina zombíků jako na tom posledním kopci a všichni jsou jako optimističtí, všechno je pěkné, všechno je krásné.
10: No tohle je ten důvod vlastně, proč celá ta skupina LTAP závodů po celém světě se tolik rozšiřuje, protože vlastně jenom převzít ten princip uzavřené ty atmosféry Tour de France, těch třeba ředitelských červených aut, jo, a máš to v jednotlivých městech, máme to v Praze, bude teďko vlastně ta rovinatější verze, bude v Pardubicích, což bude jako hodně lákavý, já se na to těším, protože to tam už nebude vůbec kopec a bude to rychlý, bude to v té skupině zase něco jiného, bude to nutit ty cyklisty trošku tady v Čechách víc jezdit ty skupinové výšky, protože přece jenom v tom pelotonu se člověk musí umět pohybovat, aby mu to ušetřilo ty síly, takže tohle to je fajn a po světě se dá jako tyhle ty leta vlastně udělat kdekoliv, kam člověk cestuje třeba na dovolenou, vzít si sebou kolo a projet se tam i já jsem viděl, že je v Dubaji, v Mexiku, v Číně, prostě je to hezký koncept. No.
9: Jo, jsou tam ty dvě věci, prostě za které člověk platí a to si musí sám sobě říct, jestli za to chce zaplatit. První věc je, že jsou zavřené silnice a druhá věc je, že tam jsou lidi, kteří fandí. No. A v té Francii jich je prostě enormně moc, jsou opravdu v těch vesnicích a jsou rádi, že tam tudy projíždíte. A ta zavřená trať, velmi obtížně se to jako někomu popisuje, jak velký. A já jsem vlastně nad tím přemýšlel, protože se mě kamarádi na to ptali, jestli to jako za ty peníze stojí a podle mě stojí, protože jak už toho mám v těch Alpách naježděno trochu víc, tak se bojím trochu míň a začínám si víc užívat i ty sjezdy. A prostě, jestli znáte tu slavnou, prostě ten ukazatel nahoře na tom Galibieru, tak tam je napsáno 2642 a pak je tam prostě doprava doleva, je tam vždycky jméno té vesnice v podstatě nejbližší a vždycky je u toho zhruba tak asi 30. Tak jako pro cyklistu na silničce představit si, že vás čeká 30 kilometrů do kopce, já tomu rozumím, že to ne každého jakoby oslovuje mě, jo? No ale těch 30 kilometrů z kopce, to je jako věc, která taky prostě je...
10: To by jako bylo i Martina.
9: Je mimořádná. A je to, když jedete takhle pěknou krajinou, tak je to prostě strašně jako úžasný zážitek. A když tu silnici můžete využít celou a víte, že vám nikdo nevyjede z protisměru, tak jako je to opravdu krása, no.
11: Jo, ten sjezd směrem k Alpe d'Huez, vodopády zleva, zprava na té silnici, tak tam je to samozřejmě velmi příjemné. No. Ale k tomu, že by to bavilo i Martina. Já, jak nemám na silnici moc zkušeností, půjčil jsem si ji snad dvakrát, třikrát, tak jsem na Malort jel asi 4-kilometrový, 5-kilometrový sjezd a jak nemáš zkušenosti, tak jsem byl dole úplně vyklepaný a držel jsem se na tom a ruce mě bolely z toho, jak jsem držel brzdy, že jo. Takže...
10: Tam je potom krásně vidět, když jede člověk s nějakými zkušenými cyklisty, tak kolik ztratí v tom sjezdu? Jo, možná víc než v tom výjezdu. Jo, když člověk neumí pořádně projet ty zatáčky, tak vlastně najednou zjistí, že v té skupině, se kterou si vyjel na kopec, tak ta už dole pod kopcem má na tebe 10 minut výhodu, protože za těch 30 kilometrů těch 10 minut člověk úplně easy ztratí. Jo. Tak v tomhle tom i tohle to je zkušenost a čím víc člověk v těch Alpách jezdí a víc trénuje v těchto těch dlouhých kopcích, ale nemusí to být Alpy, můžou to být u nás tady dlouhé stráně nebo prostě závody, kam třeba teďko bude zavítá Czech Tour, která nás čeká, vlastně největší etapa, který tady v Čechách máme, tak i tohle to je vidět, stojí za to vidět, protože jako člověk si tam může jít podívat do toho kopce, na ty pustevny, nebo jestli se pojede na dlouhé stráně, podívat se, jak tam jedou ty profíci a pak si to sám vyjet, což je ten benefit vlastně toho fanouškovský na té Tour de France, protože každý druhý fanoušek tam má kolo a dopoledne před tím závodem si ten kopec vyjede sám. No.
9: Já se v těch sezdech zlepšuju, ale pořád zůstávám hodně opatrný, protože především potřebuju dojet zdravý do cíle a nechci, aby jako Sepkus v cíli jsem musel říkat, že největší problém bude, že se na mě manželka bude zlobit, protože jsem slíbil, že se mi nic nestane a ve sjezdech jezdím opatrně a potom to jednou položím v tunelu a po druhé jenom těsně nepřijdu o život jako o pár set metrů dál, takže je to pravda. Tady opravdu, jak se vždycky na startu českého letapu Jirko říká, jezděte opatrně, v těch sjezdech nemůžete nic najet, tak v tom francouzském sjezdu jako opravdu můžete najet, no. Ale na druhou stranu prostě je potřeba nějak s rozmyslem.
10: Rozumě, přesně tak, no.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Tak Martine, ty když vlastně teďko jenom pracuješ na tom bytě,
11: Tak tam budu mít třeba místo na silničku.
10: To jsem se chtěl zeptat, jestli tam už bude konečně prostor na tu silničku.
11: Bude. No, sliboval jsem to širokému okolí dlouho, tak bude. I mi to bylo doma slíbeno, že to místo tam bude a to je přece jenom ten nejdůležitější hlas. Že?
9: Takže vy se vlastně kupujete byt nebo stěhujete se, aby se tam Martinu Charvátovi vešlo druhé kolo?
11: No to je dobře přeložené.
9: Takhle jsem to pochopil.
10: Tak hurá, no takže to je vlastně nejlepší investice do budoucna.
11: No ale ještě se na to musím naučit, že jo, samozřejmě, protože budu úplně příšerný, teďko nebudu, odhaduju tak 3 měsíce, že nebudu dělat v podstatě téměř nic a potom zase zimní příprava, hezky v teplákách na Rockyho, schody ve Filadelfii a můžeme na to.
9: Náhodou, tak se těšíme.
10: Náhodou vy to tam máte na té Zbraslavi krásný, to je jako sportovní část Prahy, tam je všechno, tam jsou kopce, rovinka podél Vltavy.
11: I na kajaku se tam dá,
10: i na kajaku, ano, já jsem včera byl na kajaku, takže jako ta Vltava, ale to byla fakt jako nádherný zážitek. Úplný zrcadlo, ta Vltava úplně rovinka, bez jakýkoliv vlnky a takový ten horkej jako letní večer, jo, fakt krásný. Mám další sport, do kterého jsem se zamiloval, děkuju svojí manželce Soně, že mi umožnila jako vstup do kanálu.

0: kanoistici, nebo ke kajaku, jak to mám říkat, rychlostní kanoistika to je.
1: Jo. A to je v mém případě, no, to není jako, vůbec se to nedá říkat tomu sport, ale je to prostě spíš takový relax. Jako. A je to hezký, je to prostě nový pohyb a líbí se mi to.
0: A když si Jirko zmínil Czech Tour, tak jenom krátce k tomu, ty se chystáš aspoň na start tady v Praze?
1: Rozhodně, jako loni mě to se strašně líbilo, představování týmu na tom vítězném náměstí, na tom kulaťáku v Dejvicích, tím, že jsem tam celý život vlastně bydlel a vyrůstal, tak to je to hezký. Ta první etapa do Karlových Varů je super, doufám, že se dostane příležitost, že třeba si projedu i v tom autě za nějakým tím, v nějakým tom doprovodným autě, protože tenhle ten etapak podle mě má budoucnost a je to vlastně náš takový jako korunní závod hlavní, tak doufám, že to bude každý rok lepší a lepší. Zase jsme v té kategorii, ten závod je v kategorii výš, takže zase jsou víc týmů přihlášených, lepších, tak doufám, že český divák nebude muset jezdit jenom do zahraničí za tou etapovou cyklistikou, ale že i ten etapák tady bude mít svůj úroveň.
2: Myslím si, že to, že je okolo Polska nebo kolem Polska v podstatě týden předtím, takže tomu jako pomůže, nebo spíš to trochu zablokuje v tom možném posunu výš?
1: Tak buď můžou ty závodníci přejet rovnou, protože potřebují třeba nějaký další závodní blok, tak je to ideální spojit tyhle ty dva etapáky. I pro ty týmy logisticky, jako jenom přejet z Polska na další závod. Těm závodníkům to problém nedělá. Ty jsou v tahu, ty jedou a vlastně jedno, na jaké silnici jedou, prostě v jakém hotelu spí. Máme určitě tady dobrý hotely, stejně jako v tom Polsku. Když se to srovnáme s tím, kde musí občas bydlet závodníci na Tour de France, na tom nejslavnějším závodě a ty největší, vlastně nejbohatší týmy pak dostanou tříhvězdičkový hotel, že závodníci občas musí spát i na balkóně, protože prostě v tom hotelovém pokoji to nešlo. Tak to je trošku paradox, že to není tak jako takové pozlátko, jak si někteří sportovní fanoušci myslí, že ten Pogačar spí v pětihvězdičkových golfových rezortech, ani náhodou, jo, občas jako je to fakt divočina v té Francii.
2: Já jsem se hodně bavil u recenzního okénka Magnuse Korta, kde se na to bylo nádherné.
0: No, taky jsme to tu vlastně probírali a oni se samozřejmě organizátoři Tour de France vždycky proti tomu jako brání a nevidí to rádi, když někdo prostě takhle v uvozovkách haní to, kde musí spát, ale prostě říkají, že hold jako to chtějí udělat nějakým způsobem spravedlivě a že prostě není možné na všech místech sehnat dostatečně kvalitní ubytování pro všechny. No, možná kdyby dali do první kategorie těch 180 cyklistů a nebylo tam prostě těch 1800 lidí, kteří jsou v té koloně celkově, tak si myslím, že by to šlo, ale nebudu jim do toho samozřejmě mluvit. K Czech Tour, Jirko, zase přeci jenom to obsazení nevypadá jako vůbec špatně. A za sebe, protože vím, jak to fanouškovsky vnímají třeba i lidi, kteří tu cyklistiku tolik nesledují. Tak už prostě to, že tady jako zase v tom okolí toho kulaťáku budou stát ty autobusy, víš, a bude tam stát ten Ineos a bude tam prostě. A ono to jako dobře vypadá. Já si myslím, že vlastně ta Czech Tour jde správným směrem.
1: Jo, to je přesně to říkám, jako že fakt jako ten český sportovní divák nemusí jezdit jenom na tu Tour de France, ale že i tady prostě máme super obsazený závod, že kde stojí stát za to utratit i třeba jako někde třeba směrem na ty Karlovy Vary nebo potom v té části v horách na té Moravě. Jako vždycky třeba na těch pustevnách, já nevím, jestli se tam letos jede, ještě jsem neviděl tu trať.
2: Pustevny, Dlouhé Stráně, Ještědce, to končí a Vary.
1: Takže
0: říká to správně Martin Chrvat.
1: Takže jako jak ještě to známý třeba z Road Classics pro české amatérské cyklisty, tak tady jako uvidíme elitní borce tam a pak si to můžou právě v půlce září vyzkoušet hobíci při té Road Classics, o kolik jim to bude trvat díl na ten ještě.
0: A můžete klidně i sbírat bidony, protože nepřijede Viktor Campenaerts, tak mělo by to být všechno v pořádku.
2: Ale mně se především líbí a samozřejmě to Robert Kolář s Leopoldem Koenigem, kteří zatím z těch nejvyšších míst stojí, dobře ví, že se dostali konečně z té Moravy a rozprostřeli se dva závody v Česku. Start v Praze vždycky pomůže, i kdyby to nebyla první etapa, ale první etapa o to lepší, obnovit tu cestu do Varů ideální, potom naještět a startovat tak, aby si splnil i ten neúplně prudký profil, který potom bude v té moravské části. Prostě ty opravdu obsáhneš vlastně velkou část Česka, kolik tak jako můžeš na 4 etapy, tak jako nejde to všude. A přesně to podle mě splňuje to, jak by to jako mohlo vypadat. Další rozšíření může být leda, když zvětšíš počet dní.
0: A to je ale právě v plánu.
2: No,
0: v tom já to strašně vidím, proto se mi to přesně líbí, jak to říkáš.
2: No právě, a když zvětšíš ten počet dní, tak potom můžeš i jako propojit ty jednotky.

0: jednotlivé body, protože teďko vlastně je to takové jako neúplně navazující, protože ono dostat se z Liberce, tuším, že v Pardubicích startuje, nebo
1: někde. V Boleslavi a potom z Pardubic.
0: Ta navazující cesta a ono dostat se potom, ty dojedeš z Prahy do Varů a pak startuješ v Boleslavi, tuším, že dojedeš na Ještěd a startuješ v Pardubicích, vlastně ty cesty propojovací mezi tím jako v české infrastruktuře nejsou úplně pro ten Ineos autobus zrovna lákavé, ale...
2: Což na té tour je vlastně běžný, protože taky málo kdy se končí v tom stejném městě, kam se startuje druhý den, takže ty přejezdy jsou tam taky někdy dlouhý, ale jasně bylo by lepší, kdyby ten etapák měl 7 dní nebo 6 dní a mohlo se to krásně propojit jako cyklisticky, byla by tam nějaká časovka, ať si to i vychutnají třeba milovníci té techniky, protože ta časovka divácky atraktivní na místě je v tom, že ty vlastně celý den vidíš někoho se připravovat, rozjíždět, vidíš ty stroje, ty neuvěřitelné kousky, tak tohle to bylo třeba pro ty naše hosty obrovsky lákavý, vidět tu časovku, vidět to v tom depu u těch autobusů, jak ti borci se vlastně, furt se tam někdo rozjíždil, protože každý potřebuje ten svůj půlhodinový protokol přípravy na ten závod, takže tam ty borci prostě jsou, můžeš se s nima vyfotit, můžeš se podívat na ty neskutečné převody, které se dneska jezdí, jako ty převodní 68, jako to je talíř, na kterým by se dala servírovat večeře, jako.
0: To je na kachnu.
2: Na kachnu,
1: přesně. Na kachnu nebo na husu, no a rozhodně to stojí za to se na to podívat, protože tou kvalitou opravdu už je to vysoko a i když tam třeba nejsou nějaká prvoplánově velká jména, ono se vždycky strašně těžko třeba láká i na těch juniorských závodech, prostě tady jsou budoucí vítězové něčeho, nebo vlastně před pár lety jel na Czech Tour Florian Lipovic, který pak dojel třetí na Tour de France, ale prostě je to závodění opravdu na té vysoké úrovni a když máte tu možnost a máte třeba tu trať někde poblíž, tak jako rozhodně to stojí za to se přijít podívat.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: A vy, kteří máte rádi kávu a chcete si popovídat o Tour de France, tak vás zvu v neděli na cyklostezku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, kde budu v té kofíkáře, se kterou jsme byli i na Tour de France, připravovat kávu, takže se zastavte, naplánujte si nedělní trénink, tak abyste jeli tímhletím směrem mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, ať se všechno neodehrává jenom u Prahy a můžeme si pokecat o Tour de France. Dneska jsme asi nestihli žádný telefonát, tak doufám, že to napravím třeba v neděli, že si někdo přijede si pro kávu a popovídáme si o tour.
1: Tak jo, pánové, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, bavilo mě to moc, rád jsem se tady zase po delší době sešel takhle ve třech. Moc děkuju Martinu Charvátovi.
0: Díky, hezký den.
1: A moc děkuju Jiřímu Ješkovi a těším se zase na příště.
2: Krásné letní dny.
3: Vstávat s námi se vyplatí.
4: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
3: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
5: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
1: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
5: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Jedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
4: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
3: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
4: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte 7. hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 7 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
8: Ještě do konce září je možné zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Čínské úřady se připravují na tajfun Dolphin. Přes 100 000 lidí muselo opustit své domovy. Fotbalisté Sparty prohráli v Šanselize v Mladé Boleslavi 0-2 a bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
9: Zhruba třetina nových klientů loni přicházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
10: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
9: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
11: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrován.
9: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
8: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu z předměstí i vilových čtvrtí v historickém centru. Ve městě je náš zpravodaj Martin Dorazín. Živě se s ním spojíme ve víkendovém radiožurnálu po 7:15. Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí místního času. Provincie Četiang a Futien musela opustit přes 100 000 lidí.
12: Čínská provincie Četiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šanghaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
8: Brněnský Hantec je nově zapsaný na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení je odpoledne na programu Národopisného festivalu v Miloticích na Kyjovsku a se zápisem pomohli i vědci z Akademie věd.
13: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
14: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
15: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
14: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní, odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Gensel, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Středočeši rozhodli v první půli, kdy skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražané, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku, pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
17: Rozhodlo to, že jsme byli první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a my jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
16: Po třech kolech má Sparta pouze 3 body a v neúplné tabulce je až 9. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a díky lepšímu skóre vede ligu před Teplicemi, které remizovaly s Plzní 5-5. Zlín podlehl Bohemians 0-2.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody u Prostějova a na Blanensku. Na dálnici D35 u Olomouce ve směru z Mohelnice stojí porouchané vozidlo. Exit D267 na přejezdu na dálnici D46 do Vyškova a Brna. Na silnici 150 z Prostějova do Vícova narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je za obcí Ohrozim, místo průjezdné, a to se může změnit během odklízení následku nehody. Na Blanensku silnici z Černé hory do Rájce Jestřebí se srazila dvě osobní auta a následky nehody přikáží podle policie mohou i blokovat průjezd. A ještě připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou na Ruzini i k D1 mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne. Oběd jde plynule po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě území bude jen kolem 27. Tolik zprávy.
20: Dobré ráno, je 7 hodin a 6,5 minuty a máme před sebou neděli 9. srpna. Den, kdy si tenista Jiří Lehečka bohužel bude muset říci, až se v Montrealu probudí, že tisícovkový turnaj okruhu ATP už dál bude bez něj. Aktuální světová dvanáctka totiž prohrála v osmifinále s Rafaelem Chodarem, 19-letým Španělem, 2x3-6. No a to znamená, že na těch kanadských tisícovkách, když připočítáme i ženský turnaj v Torontu, tak už zbývá poslední český zástupce v singlech, a to sice Jakub Menčík. Tak doufejme, že českému reprezentantovi, který zůstává stále ještě ve hře v Montrealu, to vyjde někdy po 1:30 ráno, tedy až vlastně z našeho pohledu v pondělí se Jakub Menčík o postup do čtvrtfinále utká s nizozemcem Botikem van de Zandschulpem. I o tom v našem vysílání, až přijde ten správný čas, samozřejmě uslyšíte. A už za chvíli bude ten správný čas, abychom si povídali o utkání, které vešlo do historie nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Příjemné ráno a klidné vstávání.
18: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: 7 hodin 11,5 minuty posloucháte Radiožurnál Sport druhou srpnovou neděli. No a čím začít? Samozřejmě musíme fotbalem, protože včerejší den to v nejvyšší domácí fotbalové soutěži byla opravdu neuvěřitelná záležitost. Celkový gólový rekord české nejvyšší fotbalové soutěže to nakonec nebyl, ale takhle rychle 10 branek ještě v žádném ligovém utkání nikdy nepadlo. 10 různých střelců to stihlo za 68 minut. Bláznivá přestřelka vyústila v remízu Teplic z Plzní 5-5 a nadchla více než 8 tisíc fanoušků.
1: Vůbec ale plzeňského trenéra Martina Hyského, který 10-gólový zápas zažil jako hráč před 31 lety.
2: Tam to bylo jednoznačný prospěch pro nás, 9-1 se vyhrálo, jo. Tak tohle to je 5-5, to je úplně jiný zápas, jiná horská dráha. Opravdu mi jako na lavičce nebylo dobře, protože cítil jsem tu euforii, cítil jsem tu sílu, byl jsem nadšený z toho, jak to mužstvo začalo ten zápas. Je to prostě pro ty nestranný diváky výborný zážitek, pro mě jako pro trenéra a pro mužstvo samozřejmě je to šok.
1: Naštvala Hyského ztráta 3-gólového náskoku. Z gólovy bohatého utkání nebyl nadšený ani kapitán Plzně Matěj Vidra.
3: My ani asi ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
1: Plzeň dokonce mohla odjet bez bodu. Teplice totiž ve druhé půli překlopili skóre na 5-4, vedení ale neudrželi. Jejich trenér Zdenko Frtěla byl rád, že po zápase nemusel vyhledat lékařskou pomoc.
4: Naštěstí ještě nemusím využívat služby kardiologa. Ten stav si myslím, že se bude ještě chvíli dávat do toho klidového režimu, ale ty nálady byly v kabině zmíšeny. Když pominu ten vývoj toho utkání, tak v závěru jsme mohli definitivně jako udělat fotbalový zázrak, ale to samý nás mohla potrestat i Plzeň.
1: Gólově rekordním zápasem české fotbalové ligy zůstává 3 roky starý duel mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, který Středočeši vyhráli 9-5. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
0: K informacím o remíze Teplic Viktorii Plzeň 5-5 se sluší dodat, že ve včerejších zápasech 3. kola fotbalové šance ligy také Zlín podlehl Bohemians 0-2 a Mladá Boleslav zvítězila nad pražskou Spartou 2-0. Dnes se budete moci vypravit a s Radiožurnálem Sport to samozřejmě půjde na 4 zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Od 15 hodin nastoupí pražská Slávia proti Pardubicím, Hradec Králové od 17 hodin přivítá Baník Ostrava, stejně jako Jablonec Slovácko. No a program uzavře od 20 hodin utkání mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. Všechny duely na Radiožurnálu Sport uslyšíte, nepřerušované přímé přenosy nabídneme klasicky na internetu, jak jste zvyklí, na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a dění v nejvyšší domácí fotbalové soutěži dopoledne rozebereme po 9. hodině s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalový brankář Lukáš Horníček má za sebou vítězný debut v dresu Newcastle, který v přípravném utkání před novou sezónou porazil Valencii 2-1. Na britských serverech se ale aktuálně skloňuje jméno ještě jednoho golmana. Proč, to řekne v našem pravidelném přehledu, co na zahraničních webech, Veronika Šlajzová. Veroniko, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Dánský brankář Millwallu Lukas Jensen totiž chytil všechny 4 penalty hráčům Queen's Park Rangers. Raritní penaltový rozstřel byl k vidění v utkání prvního kola anglického ligového poháru, který přišel na řadu po remíze 1-1 v základní hrací době. Prodloužení se v této fázi soutěže nehraje. A v rozstřelu pak díky Jensenovi Millwall zvítězil 2-0. Celou záležitost dělá ještě speciálnější fakt, že pro dánského golmana to bylo první ostré utkání po 15 měsících. V rozhovoru pro BBC Sport London řekl, že si stáhl do mobilu aplikaci, která počítá dny od nějaké události. Zaznamenal si tam den operace zraněné achilovky. Od ní uplynulo 467 dní, než se Jensen znovu postavil do branky a byl to tedy návrat snů.
0: No snad v něm dokáže pokračovat a tohle nebylo jen, jak se říká, že první vyhrání z kapsy vyhání. Rozhodně bychom to dánskému brankáři Millwallu Lukasi Jensenovi přáli. Sportovní média po celém světě přišla v sobotu taky s jednou smutnou fotbalovou zprávou. Veroniko, co se stalo?
1: V 68 letech zemřel otec Lionela Messiho, Jorge Messi. Od dětství byl hlavní oporou svého syna. Světová média, včetně BBC nebo Marsy, připomínají hlavně to, jak se tehdy s 13-letým Lionelem přestěhoval do Barcelony, aby mu byl nablízko při jeho začátcích v Evropě. Později byl jeho agentem a podílel se tak na jeho přestupech do Paris Saint-Germain a později do Interu Miami. Zejména Marka o smrti Jorgeho Messiho informuje ve velkém, protože na španělském webu je o zesnulém otci Lionela Messiho snad 10 článků. Jeden z nich píše i o tom, že se Lionel mohl narodit v Austrálii. V červnu 1985 totiž Jorge Messi ještě před narozením Lionela vážně uvažoval nad tím, že se kvůli špatné ekonomické situaci odstěhuje z Argentiny. Nakonec ale zůstal v Rosáriu.
0: No a nakonec tedy ze svého syna vychoval podle mnohých nejlepšího fotbalistu historie. Bohužel tedy dny Jorge Messiho už se naplnili. Stejně jako se naplnil čas zahraničních webů s Veronikou Šlajzovou. Díky za to.
1: Naslyšenou.

Kanada, Spojené státy americké 8-1. Takový je finálový výsledek Hlinka Gretzky Cupu, tedy turnaje hokejistů do 18 let, který se letos konal v Edmontonu a který tedy nakonec skvěle vyšel hráčům pořádající země, protože mladí talenti země Javorového listu tedy ve finále doslova deklasovali své americké vrstevníky. Bronze vybojovali na Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let Finové, protože ti zvítězili nad mladými Slováky 3-2. A asi není třeba připomínat, jak dopadli čeští hokejisté pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěra, jak jste asi zaznamenali, tak Češi nakonec nejenže nepostoupili do semifinále, ale nezvládli ani zápas o páté místo, ve kterém podlehli Švýcarsku velmi výrazně 1-5. Tak snad to tedy z českého pohledu za rok bude lepší. Za rok už nebude v podání Andžeho Kopitara, protože tenhle nejslavnější slovinský hokejista v historii ukončil po minulé sezóně kariéru a klub, ve kterém strávil celý svůj hokejový život na té nejvyšší profesionální úrovni, tak mu teď chystá velké pocty. Los Angeles Kings totiž vyřadí v příští sezóně číslo 11 slovinského útočníka Andžeho Kopitara, který tedy v tomto klubu strávil celou kariéru a letos na jaře po 20 sezónách ji ukončil. Kalifornská organizace oznámila, že v den vyvěšení dresu ke stropu haly také odhalí přední Kopitarovu sochu. No a tahle ceremonie se uskuteční 24. února příštího roku před zápasem základní části NHL proti Montrealu. Teď máme neděli 9. srpna, 7 hodin skoro 26 minut a z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku vám přejeme příjemné vstávání a klidnou, byť zase pořádně horkou neděli.

0: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
1: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
0: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
1: Překvapit ale můžou i další.
0: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: No a atletické mistrovství Evropy i ve vysílání Radiožurnálu Sport odstartuje už zítra.
4: Radiožurnál je 7.30. A Jana Utendorfská přidá zprávy.
5: Jeden židovských památek po celém Česku je možné zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů, a to i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Podle mluvčí sdružení místních samospráv tím běžná obec uspoří až 200 tisíc korun ročně. U měst je úspora v řádu milionů. Výhodou je i zjednodušení administrativy při sjednávání dodávek elektřiny a plynu. Před 81 lety dopadla na japonské město Nagasaki jaderná bomba. Plutoniová puma Little Man česky tlouštík tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. A Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech letní koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Areál se prvním návštěvníkům otevře v poledne.
1: Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menšík, kterého čeká v noci osmifinálový duel s Nizozemcem Van den Zandschulpem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na dálnici D1 u Brna a nehoda na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou hlásí náš zpravodaj nepořádek. V omezení od kilometrů 209,5.
7: Jak to rozděluje ty první nalevy a parový, bylo to někdo bylo noci líto a jsou tam rozházení trošky těch světílek a těch stojanů. Je to hned na začátku toho, jak začíná to dopravní omezení, jo, jako přesvědne na Slavko.
6: Na silnici 37 ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice havarovalo osobní auto. Za obcí Údavy u jedné z odboček na Hlinsko se jede kivadlově jedním pruhem, aktuálně bez delšího zdržení. A Pražský okruh bude ještě několik hodin obousměrně neprůjezdný. Uzavírka kvůli servisu v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objíždí se zatím plynule přes Barrandov a po jižní spojice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nejchladnější bylo dnešní ráno v Jizerských horách a na Šumavě. Konkrétně stanice Jizerka hlásila minus 1 stupeň a Kvilda Perla taky minus 1. Jinde jsou většinou dnes po ránu teploty od 10 do 16 stupňů a obloha je jasná, bez oblačnosti. No a obloha bude jasná i přes den, čeká nás tak slunečné počasí. Oblačnosti začne přibývat až večer, a to od západu Čech. I dnes však, který bude slunečný, teploměr dnes ukáže místy tropické hodnoty nad 30. Většinou čeká od 29 do 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 27. No a vítr ten nás dnes moc neochladí, povane jen velmi mírný a jihovýchodní. Zítřek pak bude nejteplejším dnem příštího týdne. Po něm se ale mírně ochladí. Zítra odpoledne bude oblačnost četnější a zítra se objeví přehánky anebo bouřky. Ty můžou být i silné. No a nejvyšší denní teploty v úterý a ve středu se budou držet většinou pod 30 a opět bude slunečno. A tropické hodnoty se k nám opět vrátí příští víkend. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák?
9: Pravděpodobně o příštím víkendu opět 30 až 35 stupňů Celsia. Měla by to být většinou bez srážek a až možná na ten víkend čekáme nějaké ojedinělé přeháňky.
8: A ještě přidám upozornění meteorologů, kvůli vysokým teplotám varují pro zítřek, tedy pro pondělí před velkou zátěží teplem. Opatrní by tak měli být hlavně starší a chronicky nemocní. Týká se to především jihovýchodu Moravy a taky středních, jihozápadních a severozápadních Čech. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Druhý nejgólovější zápas ligové historie a další porážka pražské Sparty. To jsou hlavní události včerejšího průběhu třetího kola fotbalové šance ligy. Podrobně se zatím znovu ohlédneme i teď na začátku dnešního prvního velkého sportovního přehledu. Připravil ho Krištof Kousal. Krištofe, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Fotbalisté Plzně stále čekají na první výhru v novém ročníku šance ligy. V Teplicích remizovali ve třetím kole 5-5, i když po 10 minutách vedli už o 3 branky. Z gólově bohatého utkání nakonec neměl radost kapitán Záporu Čechů Matěj Vidra.
2: My ani asi ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy bodovali i ve třetím utkání sezóny. Spartu porazili po gólech Schuberta a Klímy z penalty 2-0. Trenér Středočechů Aleš Majer byl spokojený především s výkonem v první půli, kdy domácí dali oba góly.
3: Jsme byli dostatečně, i když to je trošku líp, ale dostatečně kvalitní v kombinaci a nebáli jsme se hrát a myslím si, že jsme byli velmi aktivní, hlavně v těch přechodových fázích a až na pár lehkých ztrát jsme nedávali míče zadarmo. Škoda, že jsme tam některé ty situace nedotáhli, tam si myslím, že jsme někdy v takové předfinální fázi zbytečně přišli o míč dost lehce.
0: Posledním včerejším utkání třetího kola fotbalové šance ligy Zlín podlehl Bohemians 0-2. Mladá Boleslav, která tedy porazila Spartu, vede neúplnou tabulku o skóre před Teplicemi. Sparta je se 3 body 9. a Plzeň s 2bodovým ziskem na 11. místě. Zlín zůstává stále poslední bez bodového zisku.
1: Dnešní program třetího kola zahájí v 15 hodin duel mistrovské Slávie s Pardubicemi. Pražané mají po trestu za výtržnosti fanoušků na konci minulé sezóny stadion stále uzavřený pro diváky. Trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil ale upozorňuje na to, že slávistům herně prázdné hlediště neškodí.
4: Mají vlastně ten stadion uzavřený, tak jim to šlo asi nejlíp, co teď vlastně jsou, protože dali, já nevím, možná 23 gólů z těch 4 zápasů nebo kolik měli zavřený. Takže samozřejmě budeme přemýšlet o složení, o tom, jestli půjdeme do trojky nebo do čtyřky, jakým způsobem je prostě bránit a jít prostě za tím cílem, který chceme být lepší a lepší.
1: 100% bilanci bude po Slávii hájit i Jablonec, který v 17 hodin přivítá Slovácko. Ve stejnou dobu se utká Hradec Králové s Baníkem Ostrava. Třetí ligové kolo zakončí duel Artisů Brno s Olomoucí od 20 hodin. Všechny ligové zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport živě.
0: Brankář Matěj Kovář vykročil s fotbalisty PSV Eindhoven za obhajobou nizozemského titulu a to remízou 2-2 doma se Sittardem. Česká reprezentační jednička inkasovala vyrovnávací gól ve druhé nastavené minutě.
1: Fotbalistky Slavie se neprobojovaly do hlavní fáze evropských pohárů. V utkání o třetí místo na turnaji kvalifikace ligy mistryň podlehly Brandby Kodaň po penaltovém rozstřelu. Pražanky v 88. minutě dokázaly zásluhou střídající Terezy Ševěčkové srovnat na 1-1. V rozhodujícím rozstřelu ale neuspěly.
0: Tolik bylo fotbalu, pojďme na další sportovní události. Český reprezentant v orientačním běhu Tomáš Křivda vyhrál závod světového poháru ve Vyšším Brodě. Premiérový triumf v seriálu si připsal v šumavských lesích na střední trati.
5: Jsem fakt do puntíku spokojený s tím, co jsem tam předvedl. Bylo to, nechci říct učebnicový, možná si tam zpětně něco najdu, ale myslím, že na moje poměry a na takhle těžký terén jsem prostě tam nechal všechno. A to nejenom tím nasazením, ale i tím technickým výkonem. Mám rád, když je závod hodně technický, ale zároveň se tam dá rozeběhnout. Se mi to hodně trefilo do těch mých silných stránek.
0: Světový pohár v orientačním běhu ve Vyšším Brodě dnes zakončí závody štafet.
1: Exibiční utkání akce Hvězdy zpět slavnostně zahájilo provoz zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. Jedním z lídrů týmu odchovanců byl brankář Utahu v NHL Karel Vejmelka, který v dresu horácké Slávie vyrůstal a ocenil nové zázemí pro místní hokejisty.
6: Tady jsem se spoustu věcí naučil, už jsem nakoukl do toho dospělého hokeje a díky tomu jsem se potom dostal do těch vyšších pater extraligy. Dlouhodobě se tady ta koncepce, ta práce v tom klubu udržuje na vysoké úrovni a jediné, co tomu chybělo, už bylo to lepší zázemí, což teďka máme a věřím tomu, že všem to zase vlije tu novou krev do žil a budou tady vyrůstat noví talenti třebíčského hokeje.
1: Tým odchovanců Třebíče v exhibici porazil tým Hvězd 8-7.
0: Opora volejbalové reprezentace univerzálka Monika Brancuská bude hrát za vítěze ligy mistryň Vakif Bank Istanbul. Příchod 21-leté Češky oznámil klub na sociálních sítích.
1: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezony byl vyhlášen Tomáš Satoranský, 34-letý rozehrávač, který opustil po 4 letech Barcelonu a pro nový ročník posílil Hapoel Tel Aviv, se vrátil na trůn po 3 letech a 9. triumfem v anketě si upevnil pozici nejúspěšnějšího hráče historie. Mezi ženami získala ocenění poprvé 22-letá pivotka Emma Čechová, která v květnu odešla z USK Praha do Minnesoty do zámořské ligy WNBA.
0: Vodní slalomářka Valentína Kočířová den po triumfu v kajaku získala na juniorském mistrovství Evropy v Epinalu zlato i mezi kanoistkami. Bronzové medaile na kánoji vybojovali junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let Adam Král.
1: Florbalisté Mladé Boleslavy zvítězili v semifinále prestižního mezinárodního turnaje Czech Open v Praze nad Grasshopper Zurich 8-1. V dnešním finále je čeká v hale na Podviném mlýně od 13 hodin a 20 minut obhájce vítězství Falun. V ženské kategorii bude hrát finále od 11 hodin a 30 minut Tatran Střešovice s Pixbem, které útočí už na 5. turnajový triumf za sebou.
0: Motocyklista Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na okruhu Silverstone na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl lídr šampionátu Španěl Martin.
1: A golfistka Sára Kousková bude v závěrečném kole turnaje Ladies European Tour v Londýně útočit ze 27. místa. V sobotu zahrála ránu pod par a polepšila si o 3 pozice. Se skóre minus jedna má i celkově. V čele zůstala teprve 17-letá Kanaďanka Anna Huangová se skóre minus 19 a s náskokem 3 ran na Angličanku Halovou.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a postaral se nám o ně Krištof Kousal. Krištofe, díky za to.
1: Hezký den.
0: 7 hodin, 45 minut. Z vysílání radiožurnálu Sport přejeme klidné nedělní ráno.

0: Na hokejové exhibici při slavnostním otevření zrekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči se představily velké brankářské hvězdy. Odchovanec horácké Slávie Karel Vejmelka, strůjce titulu mistrů světa před 2 lety Lukáš Dostál, ale taky fotbalová legenda Petr Čech, ten měl ještě před zápasem na náměstí autogramiádu. Právě tam s ním reportér Krištof Kousal probral jak české brankáře v anglické Premier League, tak i jeho účast na hokejovém utkání hvězd.
1: Já jsem marně hledal vaši linku z Třebíčí. Je tam nějaké spojení? Proč jste se ukázal na této akci?
2: Byl jsem dotázán Karlem Vejmilkou, jestli bych vlastně se tady neobjevil a jestli bych vlastně nenastoupil tady v tom utkání hvězd, protože se vlastně pro Třebíč je to jako tradiční hokejová bašta, která vychovala spoustu tady těch skvělých hráčů, tak otevření nového stadionu je to velká událost, takže se mě zeptal, jestli bych se zúčastnil a tím, že vlastně já jsem měl cestu do Prahy poslední 2 dny, takže jsem si to ten pobyt v Čechách prodloužil o 1 den a, nebo o 2 a vlastně jsem se rozhodl, že tady budu.
1: Vy máte rozhodně v téhle exhibici v úvozovkách ty nejlepší učitele, protože Lukáš Dostál, Karel Vejmelka budou hrát s vámi, potažmo proti vám. Vy samozřejmě taky máte něco odchytáno, ale jaké je být na ledě s takovými hráči?
2: Když se podíváme na vlastně tady na ty stoly, na tu kvalitu, která tady sedí, tak samozřejmě já bych tady asi sedět neměl, ale tak jsem samozřejmě rád, že se můžu zúčastnit a je to akce pro dobrou věc a to si myslím, je to hlavně pro lidi a byl jsem rád, že jsem byl, když jsem byl osloven, tak jsem byl rád, že jsem vlastně mohl vyhovět a že jsem dorazil. Samozřejmě je to pro mě i radost objevit se na ledě s takovými hráči.
1: Poměrně nedávná událost, teď když trošku odbočíme k fotbalu, tak na Ostrovech Lukáš Horníček

0: je jich tam spousta v NHL a bylo by skvělý, kdyby se i další brankáři objevili třeba Premier League.
1: Když jste mluvil o Antonínu Kinském, tak určitě potom, co měl těžké období v Tottenhamu, tak to, že se tam dokázal přece jenom udržet, dostal další šanci, tak to je pro něj opravdu klíčové.
0: Tak bylo pro něj klíčové, že pokračoval v práci a ty lidi v tom klubu to viděli a samozřejmě změnil se tam i trenér. To si myslím, že mu taky hodně pomohlo, že přišel Roberto De Zerbi a je vidět, že mu věří a že i klub mu věří a to je samozřejmě skvělý. Ale myslím, že to je hlavně to, že asi potom příjemným období vlastně ukázal, že tu kvalitu má, proč ho vlastně vůbec jako do klubu chtěli a já vždycky říkám, že kvalita se jednoho dne vždycky ukáže a on ukázal, že prostě tu kvalitu má a nebylo náhodou, že se tam objevil.
1: Poslední otázka, protože je tady velký zástup fanoušků, kteří mají zájem o podpis, fotku, směřování české reprezentace, vybral si španělského trenéra. Jaký je váš pohled na tuhle záležitost?
0: Tak budeme doufat, že to přinese ten úspěch v tom, že se národní tým zvedne, že se mu bude vlastně výsledkově dařit, protože to je vlastně celý ten důvod, proč vlastně reprezentace sáhla k zahraničnímu trenérovi. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Samozřejmě kulturně je to úplně odlišná kultura fotbalová i normálně, takže doufám, že prostě zapadne dobře a že se mu bude dařit v té jeho práci, protože to by samozřejmě bylo nejlepší pro nás.
1: Říká bývalý fotbalový brankář Petr Čech. Střebíče Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
3: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
2: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
3: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

mi tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle.

0: Michalem Hrůzou jsme se dostali na Radiožurnálu Sport až k dalším zprávám.
1: 8 hodin posloucháte Radiožurnál. A taky zprávy Jany Utendorfské.
2: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Teherán stanovil Washingtonu podmínky pro otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně ztratili v Teplicích 3gólový náskok, remizovali 5-5. Na nehodu pozor na silnici 37 za Ždírem nad Doubravou. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
4: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
4: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Irán a Oman tvrdí, že dohoda o znovu otevření Hormuzského průlivu je blízko. Teherán ledal Spojeným státům několik podmínek. Kdy se průliv znovu otevře, tak bude podle iránských revolučních gard záležet na postoji Washingtonu. Spojené státy na to zatím nereagovaly.
6: Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti, ve které jsou zastoupení vedoucí představitelé státu, stanovila 6 podmínek. Požaduje, aby Spojené státy přestaly hrozit iránskému režimu, zastavily vojenské akce proti Iránu a jeho regionálním spojencům a stáhly námořní a vzdušné síly zapojené do blokády Iránu. Dalšími podmínkami je vyplacení kompenzací za škody způsobené Iránu v konfliktu, zrušení sankcí a uvolnění iránských aktiv. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
7: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
2: Jeden židovských památek zdarma nebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Otevřou se i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek, říká koordinátor projektu Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
8: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
2: A je to téma i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 8.50.
0: Sport. Fotbalisté Plzně remizovali ve třetím kole šance ligy v Teplicích 5-5. Viktoria přitom vedla v 10. minutě už 3-0. Proč Západočeši ztratili náskok, vysvětloval po zápase trenér Martin Hyský.
9: V momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně. Byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení.
0: Po druhé v sezóně prohrála Sparta, domácí Mladé Boleslavi podlehla 0-2, Zlín prohrál s Bohemians taky 0-2. Slavia dnes v 15 hodin přivítá Pardubice, v 5 odpoledne se utká Hradec Králové s Baníkem Ostrava a Jablonec se Slováckem. Ve 20 hodin je na programu duel Artisu Brno s Olomoucí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na silnici 37 u Ždírce nad Doubravou a také na 34 u Poličky. Na silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Chrudimí opatrně za údavy. Zasahují tam u nehody osobního auta, kolem se projíždí Kivadlově, počítejte s kratším zdržením. Na tahu 34 mezi Svitavami a Poličkou zpomalte za Květnou. Řeší tam nehodu, je to se zraněním, tak opatrně projíždějte. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví počítejte s omezením v malém újezdu. Pracují tam na údržbě vozovky a projíždí se Kivadlově. A připomínáme neprůjezdný pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Pracují tam na údržbě v tunelech, objízdná trasa vede přes Barrandov a jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě území jen kolem 27. Tolik zprávy.
11: Které skončily 6 minut po 8 hodině v neděli 9. srpna, v den, kdy slaví svátek Roman. Tak přejeme vše nejlepší. Moc dobrý den rozhodně ale nebudou mít fanoušci a fotbalisté pražské Sparty, protože jejich výkony v posledních dnech se dají opravdu označit jako den a noc. Po úterní výhře nad Olympikem Lyon v kvalifikaci pro Ligu mistrů totiž Pražané prohráli v ligovém utkání v Mladé Boleslavi. Ono samozřejmě prohrát se může, ale jakým způsobem, na tom také záleží. A tak si o tom něco víc povíme na Radiožurnálu Sport už za pár minut. Hned po skupině Coldplay.
3: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisté pražské Sparty nedokázali navázat na úterní vítězství nad Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů. Ve třetím kole šance ligy prohráli na stadionu Mladé Boleslavy 0-2. I ve druhém utkání venkovním nového ročníku tak svěřenci trenéra Briana Priskeho nezvládli bodovat.
1: Člověk se cítí strašně a nemusí ani chodit pod ten kotel, protože když z prvních tři zápasů dva prohrajete, tak to můžete sedět na lavice, nemusíte nikam chodit a prostě vám z toho je zlé a samozřejmě pak dostanete třeba zaslouženě pokouřeno pod kotlem, ale to už je taková jako poslední věc, protože všichni si to uvědomují, aniž by jako někam museli chodit. Myslím si, že všichni jsou dost soudní na to, aby si uvědomili, že tohle to prostě je špatně.
2: Přiznal obránce Sparty Jaroslav Zelený. Je až s podivem, jak rozdílné zápasy Pražané odehráli během necelého týdne. V úterý porazili po velmi dobrém výkonu ve třetím předkole Ligy mistrů Olympique Lyon 2-1. V sobotu, tedy o pouhé 4 dny později, v nejvyšší domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2 a za celé utkání ani jednou nevystřelili na branku.
3: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu, nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní, ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
2: Zlobil se trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Pražané prohráli i druhé venkovní utkání v novém ročníku a stejně jako na hřišti Zbrojovky Brno znovu o dva góly. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a v neúplné tabulce se dokonce posunula na první místo.
4: Co podali všichni skvělý defenzivní výkon a dopadlo to výhrou. Po třech kolech 7 bodů není špatný.
2: Usmíval se mladoboleslavský záložník Jan Zíka. Před rokem měli Středočeši po třech kolech i kvůli prohře na Spartě pouhý bod. Teď jich i díky výhře právě nad Pražany mají 7.
5: Pravděpodobně ta změna největší je v tom, na co jsme vlastně sázeli, že po nějaký delší spolupráci s týmem a se mnou a i tady s vedením klubu nějak ten tým někam dovedeme. Samozřejmě teď je teprve začátek sezóny, ona ta sezóna ještě bude hodně dlouhá, ale je to samozřejmě mnohem příjemnější začátek než v té minulé sezóně.
2: Říká trenér Středočechů Aleš Majer. Z Mladé Boleslavy Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: A když už byla tedy řeč o tom, že Mladá Boleslav se posunula do čela neúplné tabulky, tak doplníme, že má 7 bodů stejně jako druhé Teplice, ale ono se to může dnes změnit, protože do akce půjdou zatím dva 100% týmy a třetí vítězství v sezóně si mohou připsat pražská Slavia a Jablonec. Slavia se tedy pokusí o třetí 100% zisk v domácím utkání proti Pardubicím, které začne v 15 hodin. Jablonec od 17 hodin přivítá Slovácko. Ve třetím kole šance ligy se ještě budou hrát další dva duely. Hradec Králové od 17 hodin nastoupí proti Baníku Ostrava a program od 20 hodin uzavře duel Artis Brno Sigma Olomouc. Asi je tak trochu nošením dříví do lesa, ale jak se také říká, opakování je matka moudrosti. Všechny zápasy na Radiožurnálu Sport uslyšíte živě a nepřerušované přímé přenosy nabídneme třeba v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na internetových stránkách irozhlas.cz a radiožurnalsport.cz. No a klasikou také je, že o fotbalové lize mluvíme pravidelně v našem vysílání s fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a dnes to uděláme znova. Už za necelou hodinku, tedy po 9. Teď je 8 hodin a 15 minut. Příjemnou neděli.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Skvělé zprávy přišly z amerického města Eugene ve státě Oregon, protože tam se koná mistrovství světa atletů do 20 let. No a česká medailová sbírka je po třetím soutěžním dnu už kompletní. Tyčkařka Nikola Krutilová je totiž juniorskou světovou šampionkou. V Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z juniorského mistrovství světa ve finském Tampere. Bronz navíc přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Česká výprava má v Eugene, tak jak jsem zmiňoval, kompletní sbírku medailí, protože už ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Piškonotová, Marek a Bodková. No a z českého medailového účtování to určitě ještě nemusí být úplně všechno ze světového šampionátu atletů do 20 let, protože dnes budou, nebo spíš možná nad ránem českého času, bojovat o zlato třeba skvělí překážkáři na 400, to znamená pánové Michal Rada a Marek Váňa. Nejen jim samozřejmě budeme držet palce. No a atletice se hodně budeme věnovat na radiožurnálu Sport i od zítřka, protože startuje mistrovství Evropy seniorů a tam se tedy do Birminghamu vypravilo celkem 52 českých atletů a také dva reportéři jediného čistě sportovního rádia v Česku.

0: Je 8 hodin, skoro 24 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, ve kterém jsme už zmiňovali, že tenista Jiří Lehečka dohrál v osmi finále tisícovkového turnaje v kanadském Montrealu. Nestačil na 19-letého Španěla Rafaela Chodara, kterému podlehl 2x3-6. Chodar je už 15. na světě. Podle Španělů je to nástupce Rafaela Nadala, který bude vyhrávat grandslamové turnaje. V poslední době jde opravdu hodně nahoru a teď se o tom bohužel přesvědčil Jiří Lehečka. Český tenis tak už má pouze jednoho jediného zástupce na kanadských tisícovkách, když vezmeme i tu ženskou v Torontu, protože ve hře zbývá pouze Jakub Menší, který se utká o postup do čtvrtfinále s Nizozemcem Botikem van de Zandschulpem. Pokud jde o tenis, tak na ten špičkový, ale v juniorském podání se můžete vypravit jako už tradičně takhle v létě na začátku srpna do Pardubic. Koná se tam totiž mistrovství České republiky jednotlivců v kategorii staršího dorostu neboli známá pardubická juniorka. Letos je to její už 99. ročník. Nasazenými jedničkami jsou Denisa Žoldáková mezi dívkami a Jakub Pusí mezi chlapci. Dnes začne ten hlavní program, včera se v Pardubicích odehrálo předkolo a dnes už tedy půjde opravdu, jak se říká, do tuhého. No a o tom, že pardubická juniorka má opravdu velmi bohatou historii, tak se stačí podívat do přehledu těch, kteří dokázali tenhle turnaj vyhrát. Vždyť to minulosti byli třeba také Jan Kodeš, Bohdan Ulirach, Barbora Krejčíková nebo Tomáš Berdych. Tak věřme, že třeba ti, kteří zvítězí letos také i v tom světovém tenise zanechají jako vítězové pardubické juniorky z roku 2026 opravdu velmi výraznou stopu.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: No a Desítka Pavla Horváta výjíždí také za vámi. Naposledy ve čtvrtek zamířila do Zubří, kde byli Antonín Panenka, Pavel Horváta, také Miroslav Kadlec. No a záznam této povedené akce, opět povedené, vám nabídneme na radiožurnálu Sport už za hodinku a půl, tedy po zprávách v 10 hodin. Ještě předtím se ale zaměříme třeba na to, že fotbalisté Zlína dál zůstávají v lize bez bodu.
6: Radiožurnál 8:30. Jana Utendorská doplní zprávy.
7: Diplomat Hynek Moníček dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Moníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům na západě Kanady. Úřady evakuovaly tisíce lidí. V akci je na 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho už oheň zničil i několik domů. A v Jablonci nad Nisou končí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Závěrečný program nabídne na letní scéně Eurocentra mimo jiné i módní přehlídku Made in Jablonec.
0: Sport.
7: Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové. Desetibojař Adam Juliš získal bronz v osobním rekordu 7877 bodů. Jasným vítězem se stal švédský favorit Liam Belo da Silva. Letošním nejlepším světovém výkonu 8112 bodů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na 34 u Ždírce nad Doubravou a omezení na silnici 16 Umělníka. Na silnici je 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Pardubicemi stále řeší nehodu u odbočky na Hlinsko. V místě se zpomaluje v obou směrech. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví dejte pozor v malém újezdu. Pracují tam na údržbě vozovky, projíždí se Kyvadlově, ale bez většího zdržení. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech neprůjezdný mezi exity 3 Vestec a exitem 15 Lohkov, a to v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Barrandov a jižní spojku, kolony se zatím netvoří. A na tahu 482 mezi Závišicemi a Kopřivnicí opatrně za odbočkou na Příbor. Havarovalo tam osobní auto, na místo se sjíždějí záchranáři, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Jestli máte rádi slunečné a horké počasí s vysokými teplotami, tak dnešek bude přesně pro vás. Jestli naopak horké dny nevyhledáváte, tak dnes bude lépe zůstat někde ve stínu a v chládku. Máte před sebou totiž slunečný den s teplotami kolem 30. Mezi ta nejteplejší místa dnes bude patřit Polabí, Praha a Jižní Morava. Teploměr tam ukáže i 32 stupňů a víc. Bude jasno beze srážek, oblačnosti pak přibude až večer, a to od západu Čech. Po horkém dni se ale v noci ochladíme, teploty v noci většinou klesnou na 19 až 14 stupňů. No a zítřek přinese opět vysoké teploty, 31 až 36 stupňů. Podle meteorologů by tak zítra měli být opatrní, hlavně starší a chronicky nemocní lidé, jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák.
10: Máme na zítřek i výstrahu na silnou zátěž teplem, která bude platit zejména pro jihovýchod Moravy a také centrální Čechy, to znamená zejména střední Čechy, ale jsou tam vlastně čas severozápadu, čas východu.
9: Kdo vysoké teploty nevyhledává, tak ho teď trochu uklidním, protože zítřek bude nejteplejším dnem příštího týdne. Po něm se ale mírně ochladí a přes naše území bude večer a v noci na úterý přecházet studená fronta. Zítra odpoledne pak bude oblačnost četnější a můžou přijít i bouřky. To ochlazení od úterý bude mírné, pocítíme ho hlavně tedy v úterý, kdy čekáme nejvyšší teploty do 28 stupňů, a ještě krátce pohled na to, jak je teď. Ve středních Čechách už teplota překročila 20. Na severní a východní Moravě je teď chladněji, většinou do 15 stupňů. Třeba v Rýmařově, pod Štátu nebo v Setíně teď mají jen 10. No a o něco tepleji je třeba v Kroměříži nebo Bystřici pod Hostýnem. Tam teď teploměr ukazuje 14 stupňů. A dnešní ráno je po celé republice slunečné. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Filip Salač má před sebou vstup do druhé části sezóny, tedy jediný český účastník mistrovství světa v závodech silničních motocyklů. Po skoro měsíční pauze se seriál tedy zastavil v anglickém Silverstoneu a Filip Salač potvrdil, že by na to mohlo být minimálně stejně dobře jako předtím, než přišla tedy letní přestávka. V kvalifikaci své třídy Moto 2 v Silverstoneu totiž obsadil 6. místo a do motocyklové velké ceny Británie odstartuje dnes ze druhé řady. Český pilot týmu OnlyFans American Racing zaostal o necelých 8 desetin sekundy za vítězným Španělem Guevarou, který vybojoval třetí letošní pole position. Salač bude na startovním roštu obklopený španělskými jezdci, kterých se do první osmičky vměstnalo hned 7. A mezi nimi tedy pouze Filip Salač, který v posledních 7 velkých cenách dokázal vždy dojet v elitní desíce, dosáhl tedy na pěknou porci bodů do světového šampionátu. Tak mu budeme držet palce, aby se to podařilo i dnes, tedy v anglickém Silverstoneu. No a jenom ještě doplním, že v královské kategorii MotoGP se včera už jel sprint, no a ten vyhrál španělský lídr šampionátu Jorge Martín.

0: Nejvyšší domácí fotbalové soutěže jsou po třech kolech, vlastně neúplných třech kolech, už jen dva týmy, které ještě nebodovaly. Pardubice, které ale mají před sebou dnešní zápas třetího kola šance ligy k dobru, jenže na stadionu vedoucí pražské Slávie, respektive tedy před třetím kolem vedoucí, Slávia se na první místo může vrátit v případě úspěchu. Její vstup do sezóny je zatím opravdu impozantní. Dva zápasy, 6 bodů a skóre 9-1. No a 100% může zůstat také Jablonec, pokud si v domácím prostředí poradí se Slováckem. No a naopak tedy při pohledu na druhou polovinu tabulky a na úplné dno, tam vedle zmíněných a zatím bezbodových Pardubic najdeme také Zlín. I tenhle celek se v úvodu ligové sezóny trápí. Po třetí v řadě Ševci nebodovali a v tabulce jsou, jak bylo zmíněno, na posledním místě. Ve třetím kole Zlín prohrál na svém stadionu s pražskými Bohemians 0-2.
1: Pro mě to zklamání, hrozné zklamání.
2: Říkal po utkání sklesle trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka. Jeho svěřenci v tomto ligovém ročníku ještě nebodovali, navíc na domácím hřišti podruhé neskórovali. V duelu proti pražským Bohemians vyslali na branku 16 střel, ani jedna z nich ale nemířila mezi tři tyče.
1: Nebyl tam pražský jediný hráč, který by kdyby vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, to se nám stalo vlastně v třech střelách prakticky po každé, my jsme se nevystřelili na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný, zasloužené vítězství Bohemky.
2: Kouč Zlína po utkání těžko hledal slova. Výkon svého týmu hodnotil jako hrozný.
1: Nevím, pořád nedokážu rozklíčovat, proč to bylo hrozné, protože řeknu, sebevědomí na tréninku je v pohodě, přijdem do zápasu a upadá to, ne, kluci si nevěří, nejsou sebevědomí a nevím proč je ta nervozita, nevím proč je ta nepřesnost v spoustě momentů.
2: Říká Bronislav Červenka a dodává.
1: Příště to musí být úplně diametrálně odlišný výkon, máme teďka před sebou. Ano, tři těžké soupeře. Jak asi každý zápas bude těžký. Nejenom teďka v Plzni, pak Liberec, Brovka. Každý zápas bude těžký.
2: Podle obránce Miloše Kopečného povede v dalších zápasech k úspěchu jedině týmový výkon.
3: Odpíchnout se od týmovosti, od jednoty prostě, a aby jsme si pomohli navzájem.
2: Ze Zlínské Letné Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Možná i někde dole v dole by se dal naladit Radiožurnál Sport, i když technicky by to bylo asi opravdu hodně složité. Jednodušší je mnohem naladit si nás tak, jak jste zvyklí, nějakým digitálním způsobem, třeba tedy na DAB rádiu nebo přes mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a pokud jste to udělali, tak můžete teď poslouchat o tom, že Česká republika hostí v těchto dnech závod světového poháru v orientačním běhu. No a dnes to všechno zakončí závody štafet. Tenhle závod dokonale propojil vrcholové sportovce s amatéry, tedy mám na mysli celá akce, která se koná ve Vyšším Brodě. Pořadatelé na louce u tohoto města připravili speciální trasu i pro malé děti.
1: Předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek si prohlížel startovní listinu. Našel ní zástupce 32 států.
2: Tady je úžasná příroda, taková oáza, takový poslední kout nedočené přírody. Já myslím si, že jak pro závodníky, tak pořadatelé, tak třeba i tady pro fanoušky je to opravdu něco, co tady obdivují a kam se sem budou třeba i vracet jednou na dovolenou.
1: No přímo při rozhovoru vás otravuje vosa a já jsem se tak trochu i na to chtěl zeptat, musí být orientační běžec očkovaný proti klíšťatům, proti klíšťovce. Ne? Už se vás někdo zeptal?
2: To je zajímavá otázka. Samozřejmě je to téma.
1: No běháte po lese?
2: Běháme po lese, je to určitě zásadní věc, ale není to povinnost.
1: A běháte po lese málo oblečení?
2: Jak do?
1: Dobře, k vážnějším tématům. Ta účast, díval jsem se na přihlášené státy, s tím jste, co by šéf orientačního běhu v České republice spokojený?
2: My jsme hodně spokojeni, je tady 32 národů, to se nám dlouho nepovedlo. Myslím si, že chci být skromný, ale říkají nám to týmy, že do Česka se vždycky na závody těší, že tady je dobrá organizace, dobré tratě, že se jim tady moc líbí a tohle, když řeknou, tak je pro nás obrovská čest a i na počtu závodnických zemí je to znát.
1: Zatímco dospělí bojovali o co nejlepší časy a český reprezentant Tomáš Křivda si doběhl pro zlatou medaili, děti si zkoušeli první kontakt s orientačním během.
3: Sovička. A bude tady tím směrem? Tak hledej.
1: Co tam vlastně za obrázky? Tam je rákosníček. O, krásný. Parádně se ti to povedlo.
4: Běhali jsme.
1: Malá Ela a ještě menší Meda se vydali na trať.
4: Podle mapy na takový obrázky. A za to jsme dostali medaile.
1: A to je sestřička?
4: Jo. Já jsem Elena, mladší je Meda. Já jsem se narodila ve Španělsku.
1: No, maminky se zeptá.
5: Ano, já jsem Anna. Vedeme děti ke sportu.
1: K orientačnímu běhu.
5: Tatínek vede k orientačnímu
1: tatínek.
5: Běhu.
6: Já jsem Ondra. Jasně, to nejlepší. Skvělá atmosféra. Líbí se mi, že tady jste pohár do toho, takže děcka si užijou nejenom vlastní závod, ale taky se podívej na ty nejlepší.
2: V takových krásných lesích, jako tady u Vyššího Brodu, se běhá a je to ten orienták, který znají celé řady generací.
1: Odpověděl předseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek. Z Vyššího Brodu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Píseň, která patří šampionům a tím pádem také tyčkařce Nicole Krutilové. Ta je totiž juniorskou mistryní světa. V Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Krutilová tak navázala na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové ze šampionátu v Tampere. 19-letá Nicole Krutilová byla velkou favoritkou soutěže. V kvalifikaci stačilo k postupu absolvovat jediný pokus. V finále sice zahájila křížkem na své základní výšce 410 cm, ale na dalších čtyřech už nezaváhala. Po úspěšném zdolání 435 cm se dostala do vedení a uhájila ho. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord a zařadil se v českých historických tabulkách této věkové kategorie na čtvrté místo za světové šampiony Tomase Jervinena, Františka Doubka a Jiřího Sýkoru. No a tím pádem má tedy česká výprava v americkém Eugene kompletní sbírku medailí, protože už ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. No a nemusí to být ještě úplně všechno, protože dnes půjde do akce třeba ještě v závěrečný den šampionátu dvojice na dlouhých překážkách, tedy Marek Váňa a Michal Rada. No a držet palce budeme také na krátkých překážkách Lindě Bodkové, která tak zazářila na nedávném mistrovství Evropy dorostenců. No a atletika ta v našem vysílání nebude chybět ani v dalších dnech, protože už zítra startuje mistrovství Evropy v Birminghamu. No a čemu se věnujeme také pravidelně, to je fotbalová šance liga. Je rozehráno třetí kolo a tak si o tom, co se stalo i na co dnes ještě se můžeme těšit, popovídáme už za nějakých 15 minut, tedy po zprávách v 9 hodin s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.
1: Léto je časem odpočinku.
2: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
1: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
3: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší ryter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba a Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomas Jervinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Radiožurnál je s vámi i v 9 hodin. A zprávy má Jana Utendorfská.
2: Na ukrajinskou Oděsu masivně útočily ruské rakety a drony, nejméně 8 lidí je zraněných. Horští záchranáři měli v červenci víc zásahů než loni, nejvíc úrazů bylo v Jeseníkách. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v Šancelize Spartu 2-0. Na nehodu pozor na D55 z Otrokovic do Přerova na kilometru 31 a bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 8 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň vypadla elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
4: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roku v Oděse. Bylo to několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
2: Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných hlásí po ruském útoku taky v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska a zaměřuje se na jeho energetickou infrastrukturu. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Horská služba si v první půlce prázdnin připsala 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů stoupl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem je i letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
6: Nejvíc úrazů mají Jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
2: Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to Mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé, vysvětluje radní města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
7: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz. A proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zajdou z říjnových komunálních voleb.
2: Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Výrazně tak překonává i slavnou šikmou věž v italské Pise.
8: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Spartu 2-0 a bodovali i ve třetím utkání nového ročníku Šanceligy. Trenér Středočechů Aleš Majer byl spokojený především s výkonem v první půli, kdy domácí dali oba góly.
9: Jsme byli dostatečně, i když to je trošku líp, a dostatečně kvalitní v kombinaci a nebáli jsme se hrát a myslím si, že jsme byli velmi aktivní, hlavně v těch přechodových fázích a až na pár lehkých ztrát jsme nedávali míče zadarmo. Škoda, že jsme tam některé ty situace nedotáhli. Tam si myslím, že jsme někdy v takové předfinální fázi zbytečně přišli o míč dost lehce.
8: Mladá Boleslav vede neúplnou tabulku o skóre před Teplicemi, které v divokém zápase remizovali s Plzní 5-5. Bohemians zvítězili na hřišti Zlína 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D55C u Otrokovic a také na 49C u Pozděchova. Na D55 z Otrokovic směrem do Přerova dejte pozor za sjezdem na Zlín. Na 30,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, na místě už je policie, kolem se projíždí plynule. Na silnici 49 mezi Vizovicemi a Valašskou Polánkou opatrně na vjezdu do Pozděchova. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Pražský okruh je stále neprůjezdný v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov mezi 3. a 15. kilometrem. V tunelech pracují na údržbě, uzávěra by měla trvat do dnešního poledne. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov. A na tahu 377 mezi Černou horou a Rajcem Jestřebím se srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později večer ojediněle na západě Čech přibývání oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
10: Příjemné nedělní dopoledne, je 9 hodin, k tomu 6 minut a nás teď bude v dalších desítkách sekund zajímat nejvyšší domácí fotbalová soutěž.
3: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.
10: A to i proto, že fotbalisté Teplic a Plzně sehráli druhé nejgolovější utkání v historii samostatné České ligy. Jejich desetibranková přestřelka skončila remízou 5-5. I tenhle bláznivý duel teď probereme s expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
12: Dobrý den.
10: Zklamanější jsou určitě v Plzni, protože Viktoria vedla v 10. minutě už 3-0, vedla také 4-2. Jaké jsou tedy podle tebe důvody, že tým kouče Martina Hyského odjel z Teplic nakonec jen s jedním bodem a dál čeká na vítězství v téhle sezóně?
12: No, tak předně bych řekl, že vlastně ze všech pohledů ten zápas jako byl skvělej, ale co se týká trenérů a těch mužstev, tak už to tak není, protože dát doma 5 gólů a nevyhrát, dát venku 5 gólů a nevyhrát, prostě to je neskutečný. Zase na druhou stranu dostat 5 gólů a neprohrát je taky výjimečný, takže já si myslím, že samozřejmě Plzni to v té situaci úplně jako není to výhra, ale není to ani jako nic hroznýho, protože tenhle zápas byl opravdu výjimečný. 3-0 vedli v 10. minutě, neskutečný úvod, který zase dlouho si myslím, že nezažili a nezažijou. No a pak je tam chyba v takové koncentraci, no, mně to přišlo, ty góly byly takový lehký, myslím si, že prostě tohleto vedení takhle zkušený mužstvo už musí jednoznačně, já bych neřekl jako dohrát ten závod, protože zbývalo 80 minut, ale prostě dostat i do půle ty góly, prostě to je velká chyba.
10: Povedený plzeňský vstup do utkání vlastně definuje svým způsobem i gól Patrika Hrošovského hned z úvodní minuty. Brankář Teplic Matouš Trmal na jeho pokus poza vápna vlastně vůbec nereagoval, ale asi se není moc co divit, že?
12: No, já si myslím, že ho vůbec neviděl jednak a jednak ta střela byla opravdu nádherná, mířila úplně přesně tam, kam měla. Já si myslím, že by byla i škoda, kdyby tuhle tu střelu vytáhl, tenhle gol jsme neviděli.
10: A tím pádem to celé odstartovalo. Pavle, ty už si lecos naznačil, ale jak je možné, že se ten zápas gólově takhle zvrhne a vlastně v historii české nejvyšší fotbalové soutěže tím pádem zůstane jen jedno ještě gólově bohatší utkání?
12: No tak je to zajímavý, tak samozřejmě Teplice prohrávali 3-0, zase z jejich strany to je katastrofální vstup do toho zápasu, jo, ale pak vlastně nemají co ztratit, ten první gol, co dal Mareček, takový odražený balon, samozřejmě to mužstvo se chytne, v Teplicích se nehraje dobře, když ty fanoušci taky se chytějí, ta atmosféra tam byla dobrá, prostě zvládli to, zvládli se vrátit do toho zápasu, taky moc často se to nestává, proto prostě jsme viděli takhle výjimečný utkání.
10: Teplice jsou tedy po remíze z Plzní 5-5 v neúplné tabulce jen o skóre druhé za Mladou Boleslaví, která zdolala pražskou Spartu 2-0. Pražané po výborném výkonu a výhře nad Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů ani jednou nevystřelili na branku. A tak je otázka na Pavla Horváta, fotbalového experta Radiožurnálu Sport, jasná. Jak je možné, že během 4 dnů podá tým tak odlišné výkony, jak to předvedla Sparta?
12: No tak když je v sestavě 6 a víc změn, tak samozřejmě to mužstvo už to není ten tým, který hrál 3 dny předtím. Pro mě to byla velká chyba. Já si myslím, že že i vzhledem k tomu, že začátek sezóny, i vzhledem k tomu, že tam je spousta nových hráčů, tak to mužstvo mělo hrát ve stejné sestavě víceméně jako proti Lyonu. Samozřejmě chápu, že někdo mohl být nakoplej, někdo mohl být trošinku zraněný, ale myslím si, že tam to je hlavní chyba, proč to takhle dopadlo. Ale Boleslav hrála výborně. Slyšel jsem i rozhovor s trenérem Majerem, úplně s tím souhlasím, chtěli hrát tak, jak jsou zvyklí a dařilo se jim to, takže ten výsledek je zasloužený, ale já tam vidím hlavně to, že Sparta změnila spoustu hráčů.
10: Zmínil si, Pavle, trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera, ten se svými svěřenci byl loni po třech kolech na jediném bodu. Teď jich mladoboleslavští mají 7, jsou v čele neúplné tabulky o skóre před Teplicemi. Je tedy aktuální Mladá Boleslav přesně tím důkazem, že si trenéři a v tomto případě Aleš Majer zaslouží čas a prostor?
12: No tak já to opakuju hodně v desíce, protože mně to přijde k těm trenérům opravdu krutý, protože oni se té práci věnujou. Samozřejmě všichni nemůžou vyhrávat a ne hned. A pokud ty trenéři nedostanou čas a nebude to vedení a fanoušci trpěliví, no tak budeme točit trenéry a hráči zůstávají stejný. Málo kdy se povede přivíz hráče, který hned zapadnou a hned budou hrát podle toho, jak ten trenér by chtěl, takže trpělivost je na místě. No.
10: Abychom doplnili na Radiožurnálu Sport ještě ten třetí včerejší výsledek, tak Zlín podlehl Bohemians 0-2 a je stále bez bodu poslední, naopak Pražané mají první vítězství v sezóně. Dnes bude třetí kolo šance ligy pokračovat 4 zápasy. Slávia přivítá Pardubice od 15 hodin, Hradec Králové nastoupí proti Baníku Ostrava a Jablonec proti Slovácku od 17 hodin a ve 20 hodin přijde úvodní výkop posledního duelu třetího kola mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. Které utkání bude primárně zajímat Pavla Horváta?
12: No, mě bude zajímat Artis, který minulý kolo získal první bod a teď má doma silnou, ambiciozní Sigmu, která zatím taky ještě úplně to nerozjela, takže očekávám tady zase boj o každý metr hřiště a přál bych Artisu asi další body, no.
10: Tak si o tom popovídáme s Pavlem Horvátem v našem vysílání, jestli to tedy Artisu dopadne, a nejen o tom zase zítra ráno. No a potom dopoledne po 10. se můžete těšit na klasicky ligovou desítku Pavla Horváta. Pavle, díky a brzy naslyšenou.
12: Díky, hezký den.
10: No a v 9 hodin a 12 minut se určitě tedy sluší doplnit, že všechny 4 dnešní zápasy třetího kola fotbalové šance ligy u nás uslyšíte v přímých přenosech a ty úplně nepřerušované si můžete naladit na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My friend!

0: Chce se říci, že Pavla Horváta ve vysílání Radiožurnálu Sport tak nějak není nikdy dost a věřím, že to oceníte také. Po 10. hodině, tedy už za nějakých 50 minut, si dáme v repríze poslední desítku Pavla Horváta live, která se konala před 3 dny v Zubří. No a společně s naším fotbalovým expertem byl na místě jako tradičně letos také Antonín Panenka. Vždyť je to 50 let od toho jeho slavného proměnění penalty ve finále mistrovství Evropy v Bělehradu. Antonín Panenka tím svým dloubákem vstoupil do historie a my jsme rádi, že ho můžeme tedy slyšet pravidelně i na Radiožurnálu Sport. No a se zmíněnými dvěma fotbalovými legendami byl ještě také v Zubří Miroslav Kadlec, kterého klidně můžeme tímhle označením pojmenovat také. Vždyť je to mistr Bundesligy a především kapitán českého národního týmu, mimo jiné i ze stříbrného Eura 1996 v Anglii. Takže reprízu desítky Pavla Horváta Lives ze Zubří z tohoto čtvrtka si na Radiožurnálu Sport dáme už za necelou hodinku.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Hokejoví příznivci Střebíče a okolí měli datum 8. srpna ve svém kalendáři určitě červeně zaškrtnuté. Nebylo se co divit, Střebíči se totiž konala velká hokejová sláva. Slavnostně tam otevřeli zmodernizovaný zimní stadion. V zahajovací exhibici se představili odchovanci horácké slávy proti týmu Hvězd a mezi všemi zářili brankáři. Kromě dvojice mistrů světa z Prahy Lukáše Dostála a Karla Vejmelky se divákům v hokejové výstroji představila i fotbalová legenda z branky, tedy Petr Čech.
1: Třebíč je tradiční hokejová bašta, která vychovala spoustu tady těch skvělých hráčů, tak otevření nového stadionu je to velká událost, takže se mě zeptali, jestli bych se zúčastnil, ať vlastně já jsem měl cestu do Prahy poslední dva dny, takže jsem si to ten pobyt v Čechách prodloužil o jeden den a jsem se rozhodl, že tady budu.
2: Mluvil Petr Čech o tom, že neváhal přijmout pozvánku Karla Vejmelky pro úspěšného fotbalového brankáře, který ve Velké Británii odchytal i soutěžní zápasy v hokeji, bylo atraktivní i porovnání s gólmany, kteří patří mezi špičku v NHL.
1: Když se podíváme na tu kvalitu, která tady sedí, tak samozřejmě já bych tady asi sedět neměl, ale když jsem byl osloven, tak jsem byl rád, že jsem vlastně mohl vyhovět a že jsem dorazil. Samozřejmě je to pro mě i radost objevit se na ledě s takovými hráči.
2: Oba mistři světa Lukáš Dostál i Karel Vejmelka mají vazbu na třebíčský hokej. Gólman Anaheimu Dostál v dresu horácké Slavie chytal dvě sezóny.
3: Bylo to krásné, tak jako měl jsem možnost se dostat do mužského hokeje. Byly to moje první zápasy vlastně v mužském hokeji a za to jsem jako Třebíčinost mě nesmírně vděčný. Jsem za to jako hrozně rád. Se vlastně podařilo tady otevřít nový stadion, protože si pamatuju, že i když jsem tam hrál, tak se o tom už mluvívalo a jsem za Třebíč hrozně rád.
4: Myslím, že si to všichni zaslouží, že dlouhodobě se tady ta koncepce, ta práce v tom klubu udržuje na vysoké úrovni a myslím, jediné, co tomu chybělo, už bylo to lepší zázemí, což teďka máme a věřím tomu, že všem to zase vlije tu novou krev do žil a budou tady vznikat další velký zážitky a vyrůstat nový talenti třebíšského hokeje.
2: Oceňuje zrekonstruovaný stadion brankář Utahu v NHL Karel Vejmelka, který společně s Petrem Čechem dotáhl tým odchovanců Třebíče k exhibičnímu vítězství 8-7 nad týmem Hvězd. Z Třebíče Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Torontu v osmifinále po porážce 2x3-6 se Španělem Rafaelem Chodarem. 24-letý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb, zatímco jeho soupeř pouze 10. Aktuální česká tenisová mužská jednička, 12. hráč světového žebříčku, se utkal se světovou 15. poprvé a zápas Lehečka ztratil za hodinu a 16 minut. Chodar naopak potvrdil dobrou formu, do čtvrtfinále postoupil na 7. z posledních 8 turnajů a na 3. Masters za sebou. No a z té své současné 15. příčky na světě určitě půjde ještě výš. No a dnes v noci z našeho pohledu se bude hrát v Montrealu poslední zápas, tedy s českou účastí v singlu. Jakub Menšík se pokusí projít do čtvrtfinále, ale nebude to mít vůbec jednoduché, jeho soupeřem bude Nizozemec Botik van de Zandschulp. Jak ten zápas dopadne, to vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě nezatajíme. We'll be right back.

0: Radiožurnál 9.30. Na řadě jsou zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí. Tajfun Dolphin míří k východnímu pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl pevninu zasáhnout v noci na pondělí místního času. Přinese silný vítr, vydatné srážky, povodně a riziko sesuvu půdy. Úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a pozastavili provoz trajektů, některých vlaků a letů. A jeden židovských památek po celém Česku je možné zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. A to i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto 2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Závod začne ve 12:45 do odpoledne. Elitní kategorii MotoGP odstartuje z prvního místa lídr šampionátu Španěl Martín, který ovládl na okruhu Silverstoneu i včerejší sprint.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D46 u Prostějova a neprůjezdný Pražský okruh. Na D46 Zvyšková ve směru do Olomouce opatrně za sjezdem na Prostějov sever. Na 29. kilometru pracují na opravě svodidel v levém pruhu. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech stále neprůjezdný v obou směrech. Mezi exity 3 a exitem 15 Lochkov objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov, zatím bez kolon. Na tahu 171 mezi Sušicí a Čkyní dejte pozor před podmokly. Osobní auto tam narazilo do stromu, na místo se sjíždějí záchranáři. A silnice 279 mezi Příšovicemi a Českým Dubem je za Havlovicemi neprůjezdná. Hasiči tam likvidují padlý strom přes cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě, území kolem 27, na horách kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

9 hodin 36 minut z Radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku, vám přejeme příjemnou neděli. A věřím, že příjemný bude i ten příští týden, třeba i proto, že vám znovu nabídneme pořady našich moderátorských osobností, tak jak jste zvyklí. No a tím pádem tedy v pondělí ligová desítka Pavla Horváta, v úterý se můžete s Martinem Procházkou dostat do hokejové kabiny a vlastně i do jejího zákulisí, protože hostem olympijského šampiona z Nagana bude Zdeněk Šmíd, dlouholetý kustod české hokejové reprezentace. No a ve středu přijde opravdu vzácný host, protože pořad Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou bude hostit Filipa Jíchu, svého času nejlepšího házenkáře světa, který se potom v Kýlu, tedy v Německu, stal koučem tohoto bundesligového týmu a jako první házenkář na světě vyhrál s tímto klubem Ligu mistrů, jak z pozice hráče, tak z pozice kouče. Takže Filip Jícha na Radiožurnálu Sport, pořadu Na síti, ve středu po 10. dopoledne. No a protože zítra začíná také mistrovství Evropy v atletice, tak se můžete těšit i na povídání z atletického zákulisí po 13. hodině v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem. Bude hostem předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

0: Na Radiožurnál Sport patří rozhovory a pořady našich moderátorských osobností, jak jsme o tom mluvili před chvílí, před skupinou Green Day. No a pravidelností se vyznačuje také náš seriál. V tomto týdnu se zaměřujeme na ženy, snažící se prosadit ve sportech, které dříve byly výhradně záležitostí mužů. Dnes se budeme věnovat Formuli 1. Ta bývá označována za královnu motorsportu, i když trefnější je možná slovo král. Mnoho ženských prvků totiž v tomto prestižním podniku nenajdeme. Vlastně pouze dvě ženy se v historii zúčastnily některé z velkých cen. Pro několik dalších závodnic pak byla vrcholem kvalifikace, případně testovací jízdy. I to byl jeden z důvodů, proč vedení Formule 1 spustilo ryze ženský závodní seriál s názvem F1 Academy.
1: Italky Maria Teresa de Filippisová a Lela Lombardiová jsou jedinými ženami v historii, které kdy prošly kvalifikací a závodily na velké ceně Formule 1. Lombardiová je dokonce jedinou závodnicí, které se podařilo v seriálu bodovat. To ale bylo před více než 50 lety. Od té doby se žádná žena ve Formule 1 neprosadila. A těžké to mají nejen ve Formuli, ale i v ostatních motoristických disciplínách, jak potvrdila pro britskou BBC Michelle Guttingová, která ve svém růžovém Porsche 911 několikrát absolvovala legendární závod Le Mans. It was difficult being a young girl
2: trying to convince big potential sponsors that... Když jsem byla mladá, tak pro mě bylo hodně těžké přesvědčit sponzory, že umím řídit a že zvládnu i dobře závodit. Přišlo jim to jako nesmysl. Doufám, že teď změnili názor, když vidí, jak daleko jsem to dotáhla. Musela jsem ale hodně zabrat a dělat věci, které obyčejné holky nedělají.
1: Nejen trable se sháněním sponzorů, ale i předsudky, nemístné komentáře na sociálních sítích nebo i sdílené šatny s muži. To všechno může ženy v motorsportu odradit. Dánská závodnice Michelle Guttingová proto uvítala, že před 3 lety vznikl ženský závodní seriál F1 Academy, kde se mohou její kolegyně předvést v menších formulích 4.
2: Ještě větší radost by mi udělalo, kdyby tento projekt odstartoval už před 10 lety. Přesně tohle nám chybělo. Náš čas v motoristickém sportu ale ještě přijde. Jsem si jistá, že ženy budou brzy pravidelně závodit ve sportovních vozech, v závodních prototypech a po trochu delším čase snad i ve Formuli 1. Věřím, že se to stane.
1: Podnik F1 Academy přišel na scénu chvíli poté, co byl kvůli finančním problémům zrušený jiný ženský závodní seriál W Series. O závodění ve formulích tak ženy nepřišly. Naopak některé z nich dokonce v rámci partnerství spolupracují se slavnými týmy Formule 1, jako jsou McLaren, Mercedes nebo Ferrari. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: 9 hodin 47 minut skupina ZZ Top obsadila vysílání radiožurnálu Sport v předchozích minutách. No a teď se ponoříme do vody, což v tomhle horkém období vůbec není od věci. Francouzský plavec Léon Marchand se před 2 dny před začátkem bazénových disciplín odhlásil z polohových závodů na mistrovství Evropy. Důvodem je jeho nedávné zranění v oblasti břicha a boku, které se prý pomalu hojí. Marchand tak bude plavat jen na 2 tratích. I takto ale bude jeden z nejlépe obsazených šampionátů, tedy těch evropských v historii.
1: Hlavním důvodem je návrat Rusů, kteří mají zaplavané výborné časy a mohou už startovat bez omezení. Jen budou po vyjednané výjimce stále jako neutrální sportovci. Ale zejména mezi znakaři se dá očekávat, že budou Rusové vysoko, říká jejich soupeř Miroslav Knedla.
2: Tam bude Hubert Kos v mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kolesnikov, který je vynikající znakařem z Ruska a ještě opravdu jako hromada dalších mimo mou disciplínu, takže já se na to opravdu těším, i přesto teda, že ta konkurence je tam opravdu za těch posledních 8 let asi největší.
1: Prosincový šampionát v krátkém bazénu ovládla Nizozemka Marit Stenberchenová a teď by tomu nemělo být jinak. Především proto, že se v královské disciplíně 100 metrů kraul stala na jaře novou světovou rekordmankou a v Paříži by mohla světový rekord znovu posunout.
3: To řeknu blbě, jo, ale já mám jako za ní hroznou radost. Je to holka, se kterou zase závodím od úplných juniorů a vlastně všude jsme se potkávali, vždycky jsme se spolu bavili, přáli jsme si to jedna druhý, zároveň je tam rivalita, ale já vidím nejenom ty její výsledky teďko, ale tu její cestu a v něčem samozřejmě to je hodně podobný jako ta moje. Měla tam nějaký zdravotní omezení, 2 roky nezávodila, pak najednou se dostávala zpátky. Takže jako Marit je neuvěřitelná, ta její stovka, to hlavně jak rozloží ten závod, je jako neuvěřitelný pro mě. Ty výkony, které podává, jak jsou stabilní a na tak vysoký úrovni, že to je jako neskutečný.
1: Chválí ji Barbora Sémanová. Stenberchenová vzala světový rekord ženě, která se znovu ukáže na mistrovství Evropy. Ano, na šampionátu bude po porodu syna Adriana závodit i švédská legenda Sara Sjöströmová.
4: Po mateřské, já nevím, 10 měsíců po porodu se prostě vrátit a hnedka plavat takovýhle bomby. Je to obdivuhodný.
1: Obdivuje ji jedna z jejich soupeřek na 50-metrovém sprintu Barbora Janíčková. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Mistrovství Evropy v plavání, tedy v tom bazénovém, začne opravdu už za pár hodin a na Radiožurnálu Sport nebudete chybět u žádného z důležitých závodů, hlavně v podání tedy českých reprezentantů. Do Paříže totiž míří náš reportér Martin Charvát, takže příští týden bude ve vysílání Radiožurnálu Sport i hodně plavecký.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředí. Ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta Piára nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 9. srpen je den, kdy můžeme popřát k narozeninám některým opravdu výjimečným sportovcům historie, protože právě dnes slaví narozeniny Rod Laver, legendární australský tenista, jeden z nejlepších hráčů historie a jediný, kdo dokázal dvakrát získat čistý kalendářní Grand Slam. 9. srpna se narodil také Brad Hull, slavný kanadsko-americký hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a jeden z nejlepších střelců v historii NHL. Filippo Inzaghi, to je další dnešní oslavenec, bývalý vynikající italský fotbalový útočník, mistr světa z roku 2006 a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s AC Milan. Bohužel své narozeniny už neoslaví, protože před 2 lety zemřel Mario Zagallo, brazilská fotbalová legenda, která vyhrála mistrovství světa jako hráč i jako hlavní trenér. Podařilo se mu to jako prvnímu na světě. No a 9. srpna tedy dnes můžeme popřát vše nejlepší a hodně zdraví také Dagmar Švubové, bývalé úspěšné běžkyní na lyžích, držitelce stříbrné medaile ze štafety z her 1984 v Sarajevu, a také Miroslavu Janušovi, sportovnímu střelci, který získal olympijský bronz na hrách v roce 1996 v Atlantě v disciplíně běžící terč.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
2: Cizí jazyk by měl být podle většiny Čechů povinný až od 3. třídy, ukazuje to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Hynek Muníček končí jako poradce pro národní bezpečnost, jeho nástupce vláda zatím neoznámila. Tyčkařka Nicole Krutilová se stala juniorskou mistryní světa. Pozor na sraženou lišku na dálnici D5 z Prahy do Plzně na 12. kilometru. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Více než 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od 3. třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od 3. třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje 1/3 lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
2: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl čelským velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 2017 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně na burze. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
5: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
2: Před 81 lety dopadla na japonské město Nagasaki jaderná bomba. Plutoniová puma Little Man, česky Tlouštík, tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
6: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
7: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
6: 3 nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
3: Sport.
8: Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě byla Krutilová dojatá, původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
9: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu jsem se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě o to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
8: Česká výprava už získala v Americe kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro, smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu deseti bojař Adam Juliš.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 u Loděnice a omezení na D46 u Prostějova. Na D5C z Prahy ve směru do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Loděnice. Na 12. kilometru leží sražená srna ve stoupacím pruhu. Na D46 z Vyškova ve směru do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Prostějov sever. Na 29. kilometru pracují silničáře na opravě středových svodidel, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví opatrně v malém újezdu. Pracují tam silničáři, projíždí se Kyvadlově, počítejte s kratším zdržením. A připomínáme neprůjezdný pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Pracují tam na údržbě v tunelech, objízdná trasa vede přes Barandov a Jižní spojku. Tam počítejte s frontou před Barandovským mostem a také před nájezdem na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti, v teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den vám všem tady v klubu Zubří i těm, kteří jste si ze záznamu naladili desítku Pavla Horváta, ať už u nás v rádiu, na Radiožurnálu Sporta nebo v některé z podcastových aplikací. Je rok 2026, jak jsem se tady na dveřích dočetl, tak je velmi významný taky pro místní házenkářský klub. Gratulujeme k těm 100 rokům existence. Ale rok 2026 je velmi významný i pro československý a český fotbal. A zejména proto jsme dneska tady. Do desítky Pavla Horváta totiž přijal pozvání kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996, pan Miroslav Kadlec. Dostat kapitána vicemistrů Evropy sem na pódiu, to neumí jen tak někdo, ale muž, který už stojí tady za dveřmi, si myslím, že by sem dostal i kapitána mistrů světa z roku 2022, proti kterému si mimochodem taky zahrál Lionela Messiho. Je po něm pojmenovaný náš fotbalový pořad na Radiožurnálu Sport a je to pětinásobný mistr ligy, šestinásobný vítěz domácího poháru Pavel Horvát.
12: Dobrý den, dobrý večer teda. Asi jste si možná všimli, možná nevšimli, kdo nás sledujete, tak dneska tady je to úplně jedno, protože já mám všechny skvělý kolegy na Radiožurnálu Sport a Honza Pěruška záhadně onemocnil, je tady někde kousek, měl jít sem kousek na dovolenou, tak nevím, co se stalo, ale dneska tady místo Honzy Pěrušky je neméně skvělý kolega Pavel Tilšar, tak jenom když tak ho podpořte, kdyby něco zkazil, na to se všichni... Na to se všichni těšíme samozřejmě, takže Pavlíku, ať ti to vyjde ten večer.
11: Děkuju, Pavle, krásný úvod. Samozřejmě pozveme hned do hry taky Miroslava Kadlece, který to má sem do Zubří nejblíž z nás, co jsme cestovali z Prahy za Radiožurnál Sport, tak jaká byla cesta?
13: Dobrý večer. Cesta byla parádní, já to mám z Uherského Hradiště, tak nějakou hoďku 20. Tak nějak na úvod bych to odlehčil, já totiž jsem se sem jít těšil, poněvadž jsem... Moc asi to lidi neví. Já jsem takzvaně poloviční Valach, protože moje matka pocházela z Velkých Karlovic a tady jsem trávil svoje dětství jako létě vždycky, takže já Valašsko znám velice dobře.
12: To je hezký. Mě taky lidi říkají, že jsem poloviční kůň, ale asi ne kvůli tomu, že jsem tady odsaď, no. Nevím proč, ne? Tyhle ty vtipy já moc nechápu, no. Já bych se Míry teda s odpuštěním zeptal, s dovolením, protože my máme společného vlastně to, že on vychovával svého syna a já jsem zažil, když začínal v lize, tak co Michal teďka teda?
13: No, tak Michal teď samozřejmě tím, že jsem ho měl trošku dřív, než teď obvykle, tak Michal už má po kariéře, takže on už teďka je prakticky expert v České televizi a teďka od léta začal dělat prostě manažera fotbalového v FC v Slovácku.
14: Takže úvod sezóny, panuje spokojenost u vás doma nebo v rodině?
13: No, tak zatím jako samozřejmě na Slávy asi nic, žádná velká paráda, ale bude, uvidíme, jako máme nového trenéra a je tam docela velká obměna kádru, 12-13 lidí, to si musí nějakou dobu asi sednout a uvidíme, no.
14: Zmiňoval jsem tady v úvodu našeho dnešního večera, že k Zubří patří taky Házená, letos tu slaví 100 let existence místního klubu, tak co Miroslav Kadlec a Házená?
13: To mě samozřejmě hned napadlo, Zubří, samozřejmě Gumárný Zubří, to jsem věděl ještě ze zeměpisu. A Házená, že ta Házená je tady vyhlášená Zubří, takže to o tom myslím si, že není co dodat.
12: No já tím, že teďka trénu v Mostě ještě, tak tam jsou... Co na tom k smíchu? Normální jako dobrý tým máme. Nevím, město jsem tady projel jen tak jako to, takže bych se vám mohl taky posmívat. My tam máme to jezero. A jezero tam je.
14: A ještě něco?
12: Hypodrom, autodrom, teď mě to napadá, lední stadion, zimní stadion, ne lední. Lední taky možná. Ne, já jsem jenom k té Házené chtěl říct, že vlastně já jsem to jednou zkoušel, protože jsem chodil hrát takový fotbal vždycky o víkendech, když bylo volno, s klukama, který hráli Házenou, jak mě vzali na oplátku na trénink a to prostě hrozně tvrdý sport. Já jsem možná na schvál mě postavili při rozsvíce, jako abych jim blokoval ty střely a dostal jsem dvakrát přes ty prsty a pak jsem jako chvíli čekal, než oni si lehce zatrénou a pak jsme hráli fotbal, tam už jsem byl dobrý, ale Házenou bych já určitě nehrál. Takhle, jako toho na těch bramborách bych to tam jako asi tělem uhrál, ale Házená není můj úplně šále kávy a hlavně to lepidlo, že jo, na těch rukách, já nevím, jestli tady někdo s Házenou má zkušenost, tak to pak, teď už to... Já myslím jako praktickou, jako, ne, že chodíte fani. Všichni, dobře, tak se omlouvám. Tak teď už to asi jde umejt líp, to lepidlo, ne? Ale dřív to asi bylo od soboty do soboty, tam bylo lepidlo na těch rukách prostě, no.
14: Jsem rád, že se zapojilo už i publikum do dnešní desítky Pavla Horváta tady v klubu Zubří. Mluvili jsme zejména o Házené zatím, ale jsme tu primárně kvůli fotbalu, protože je rok 2026 a my si připomínáme kromě 30 let od stříbra národního týmu z roku 96 taky 50 let od té chvíle, kdy českoslovenští fotbalisté vyhráli mistrovství Evropy.
15: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka. Gól! Gól! Jsme majstři Evropy na rok 76!
14: Autor geniální penalty, pan Antonín Panenka, je tady dnes s námi. Prosím, přivítejte ho na pódium.

0: Tak to je něco teda, to je něco.
1: Tak já děkuju za bouřlivé přivítání, bylo to krásný, ale musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný. No tak spíš radši zábavný teda.
2: Myslím, že v takové sestavě o zábavu rozhodně nebude nouze. Slyšeli jsme krásný potlesk tady v klubu Zubří. Jaký byl potlesk po té proměněné penaltě v roce 1976? Vybavujete si to vůbec?
1: Tak, vím, že tam byla nějaká slivovice.
0: Na hřišti hned, jo?
1: Nebylo nic, protože my jsme neměli peníze. Ono to vypadá blbě, že jako hráči národní ústavu nemají peníze, ale tam všude se platilo valutama, valuty u nás nebyly, jsme se je museli podvodně schánět, aby jsme vůbec něco měli. No tak to skončilo tak, že nás pozvali německý hráči, který musím řízknout, který byli výborní, že přestože prohráli, že jsme porazili, tak se zachovali velmi džentlmensky a pozvali nás na jedno malý pivo.
2: Jenom jedno?
1: Jedno malý pivo.
0: A to je pozvali jenom na to jedno malý, ale no. My Češi samozřejmě.
1: Ale byli dobrý, ale zase problém byl to, že my jsme nikdo německy neuměli, takže jsme si moc nepokecali. No, ale já jsem zase zažil jednu krásnou věc. Potom ten večer přijeli za mnou kamarádi, kteří kdysi emigrovali, spolužáci ze školy z Kanady. Oni emigrovali do Kanady, přijeli se podívat na to mistrovství Evropy. A oni za mnou přijeli na ten hotel a tak jsem s nima strávil zásadí celou noc a poprvé v životě a myslím si, že i naposledy v životě jsem snídal kaviár a šampaňský. Myslím si, že už to asi nezažiju nikdy.
0: No, já bych Tondo jenom, ty si nám trošku útek, jako my jsme měli připravený, jako ta otázka opravdu zní, no. Těsně po té penaltě, jestli si pamatuješ, co se dělo, samozřejmě ten hlouček a to skupinový obětí, to mě zajímá. Kde jsi byl, na koho jsi šahal, nebo kdo šahal na tebe? Jestli mi jako rozumíš.
1: Tak já jsem byl trošku v rozpacích, protože zatímco se kopali penalty, tak všichni hráči si vyměnili drezy, takže já jsem obíhal samý Němce. A já jsem byl jediný, kdo měl červený dres na sobě, všichni už byli převlečený. Na mě ten dres nezbyl, protože já jsem nemohl. Já jsem se musel dokončit teda tu tečku, no. Takže tam vím, že jsme nějak pana Ježka házeli do vzduchu. No, tak dobře to dopadlo, náhodou nikdo neucuk. Tak by to asi bylo horší, no. Nebylo to fajn, jako myslím si, že v tu chvíli nikdo z nás nevěřil, že jsme vlastně udělali takovýhle úspěch, že jsme mistři Evropy. Já si myslím, že nejenom mě, ale i všem ostatním hráčům to došlo až později. Za měsíc, za dva. Že jsme to nějak prostě jako, jo, jsme mistři Evropy, je to hezký. Pomohlo k tomu i to, že jsme se vrátili domů a tady místo, aby se nějak se to prodalo, ten úspěch, aby se oslavilo, tak jsem přišel na Bohemku a tam mi řekli, hele, buď zase nohama na zemi, zítra začínáme s tréninkem, nevyskakuj tady moc. Dostal jsem krásný tričko za odměnu, kde bylo na prsu napsáno, kdo umí, vzadu na zádech, kdo neumí, čumí. Takže to bylo vlastně všechno, no, takže...
0: Já bych teda ještě využil míry, protože vlastně mě to zajímá, taky samozřejmě Anglii ještě probereme, máme tam k tomu taky určitě odbočku. Největší ta radost, já si jako ty radosti samozřejmě uvědomu, jakou ty jsi měl největší radost, nebo ten prožitek po, ne v ten moment, kdy se to vyhrál, nějakou euforickou oslavu, myslím na hřišti, jestli mi jako taky rozumíš.
3: Jo, tak samozřejmě těch radostí bylo dost, ale je to složité, jak říká Tonda, prostě v ten moment, jo, člověk se raduje, ale jako ten, co dokázal, mu to dojde vždycky většinou až ne, za nějakou dobu, až ho opravdu, já nevím, za měsíc, za dva, za tři, prostě a potom někdy i za 10, za 20 let, jak se k tomu lidi vrací, teprve člověk si uvědomí to, co dokázal. Takže jako v ten samý moment, v ten moment toho zápasu, prostě člověk se raduje, jo, jako poplácá se trošku, jako zařve si, ale to je tak asi všecko a potom se to oslaví, no.
1: No tak já musím říct, že my jsme si taky chtěli zařvat, a když jsme jeli cestou, když jsme se osprchovali, převlíkli, jeli jsme do autobusu, tam jsme dali ten pohár před to přední sklo, aby to prostě troubili se. No a teď někdo vymyslel, že budeme si zaspíváme naši hymnu. Tak jsme jako vypustili nějak do toho reproduktoru a vlastně byla jenom hudba, nikdo nespíval, protože my jsme neměli vůbec sílu otevřít pusy, jo, takže jsme dělali jen takový to... Jo. Takže takhle jsme vlastně oslavili naší hymnou, no, toto vítězství.
2: Mě napadlo jen, když se to bavíme o gólových oslavách, Pavel Horvát má u nás v rádiu svůj pořad, jak jistě víte, a nedávno měl hosta Milana Petrželu, který je taky tady kousek z tohoto regionu a vzpomínal na svůj gól z konferenční ligy jako hráč Slovácka v Kolíně nad Rýnem, a když tam doběhl ke střídačce, když vyrovnal ten zápas na 2-2, tak sáhl trenéru Svědíkovi někam, to asi tak jen tak nezapomene.
0: Ani jeden z nich.
2: Na vajíce, když budu citovat Milana Petrželu.
0: No, to já nevím, řekl to správně. Ne, tak tady v těch, já jsem vždycky z těchto těch klubíček měl jako trošku obavu, protože my jsme fakt měli spoluhráče, který vlastně, a byli to stopeři většinou, který přibíhali poslední a s hroznou oblibou jako skákali na ten hlouček, jako. No, když má ten kluk jako 80 kilo, tak to není úplně jako bez obtíží ten dopad, no.
3: Jo, to jsem zažil taky právě v té Anglii samozřejmě, když po té penaltě taky tam na mě naskákali, takže to člověk spíš si chrání nohy, aby ho nepošlapali.
0: Nohy
3: a jiné věci.
0: Teď mi Míra nahrál. Pavliku, já vím, že to vedeš ty, jo, ale já se dovolím...
2: Povídej, Pavliku.
0: Já si dovolím tady jenom Mírovi podat. Míra nám přines ukázat tady tu nádhernou fotku. Můžete klidně tleskat, jo, je to samozřejmě... Já to uvedu, to je vlastně, ta fotka je před finále v tom Wembley a mě vlastně zaujmulo a ptal jsem se Míry už, když byl u mě v rádiu v té desíce na něco neobvyklého, někomu to přišlo divný, já jsem se ptal, jak voněla královna, jo. Všichni se ptali, jaký to bylo, ale mně to přijde, jak čím se voní královna. Víte to někdo, čím se voní královna, Míro?
3: To si ani nepamatuju, tam foukal docela vítr.
0: Tak jestli nám můžeš, prosím tě, přiblížit tenhle okamžik. Prostě. Jo, a jak vůbec tahle fotka vznikla a kdy jsi se k tomu dostal?
3: Tak jenom stručně, protože minulý týden byla v Hradišti letní filmová škola, jako každý rok, a byl tam takový, byla vernisáž, fotbalové okamžiky se to jmenovalo, a fotoreportér nebo fotograf z ČTK, který tu fotku fotil před 30 lety, mě ji předal jako na té slavnostní vernisáži, tak to bylo takové dojemné, prostě, že člověk, jako, tak si říkám, ty z nás fotil? Zajímavá beseda tam byla u toho a tak jsme se zasmáli, takže bylo to tak, tak se prostě vzpomíná, no.
0: Musím říct, že je pěkně těžká ta fotka. Já jsem se zvednul jednou rukou a chytla mě křeč do holeně. To mě nikdy nechytla ještě. Děkuju. Já ti to zase uklidím, nebo to tady nechám někde opřený, jestli to, abych to nerozbil. Radši to položím, jo. Jestli chcete pak se vyfotit, tak Míra vám určitě postojí. Nebo podrží, nebo já nevím, jak se to říká.
2: A pokud byste měli samozřejmě nějaký dotaz na Antonína Panenku, Miroslava Kadlece nebo Pavla Horváta, tak tu jsou taky s námi naše hostesky, tak stačí jenom, abyste se přihlásili a můžete jim položit dotaz. Ale ještě zůstaneme u té fotografie, protože potkat se s anglickou královnou, to samozřejmě není jenom tak. Vy všichni jste hráli přímo na trávníku proti velkým hráčům. Pavel Horvát proti Lionelu Messimu, Miroslav Kadlec třeba proti Jürgenu Klinsmannovi, Antonín Panenka třeba v semifinále toho Eura 76 proti Johanu Cruyffovi. Ale z toho mimo fotbalového světa, kdybyste mohli vzpomenout na nějakou slavnou osobnost, se kterou jste se potkali, když tedy nebudeme počítat anglickou královnu.
3: Tak to bude, ježišmarja, to bude složité. Jsem chtěl říct, že u mě to je jednoduché, s kým ta osobnost. Teď jako tak v ten moment, mě to, nevím, teď mě to nikdo nějak nenapadá.
0: Tak třeba se mnou.
2: A co Antonín Panenka?
1: Tak já mám velkou výhodu v tom, že já jsem členem Amfory, takže jsem se setkal s takovýma vynikajícíma umělcema, jako Karel Gott, Jiřina Bohdalová. Jsem docela poctěn tím, že jsem vlastně, Jiřina Bohdalová je čestná výkopářka a já jsem její první náhradník. Takže To v té amfoře samozřejmě to gro, který určitě budete pamatovat, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, Petr Novotný, Pepa Dvořák a všechno, to jsou lidi, kteří v té amfoře působí, takže jsou to všechno velmi příjemní lidi. Musím říct ale, že jsou to baviči většinou, ale v soukromí se vůbec nebavějí. Spíš jsou takový trošku zaseklí, zatrpklí trošku, ale jakmile vezou na jeviště, tak to je úplně něco jiného. Jinak já jsem měl možnost si podat ruku například s Pelem, když jsme s národním mužstvem byli v Indonésii, se tam hrál nějaký turnaj a on byl patronem toho, takže nám dal, věnoval zápis o utkání. No a samozřejmě měl jsem možnost taky, když jsem brával za Rapid Vídeň, tak čestný výkop nám dělal třeba Bud Spencer, herec, no a různí rakouský zpěváci. Takže těch osobností byla celá řada, no a já si už v podstatě ani moc nespomínám na všechny, no.
3: Já bych jenom dodal, mezi tím, jak Tonda mluvil, tak já jsem si samozřejmě vzpomněl na některé osobnosti taky a musím dodat, že jedna z jako velkých osobností, kterou jsme potkali i při tom finále ve Wembley, byl kancléř Helmut Kohl, s kterým jsem samozřejmě si podal ruku, protože jsme se znali, protože on měl čestné členství, prvně v se Kaiserslautern byl číslo 1, měl členskou kartu, takže on tam, neříkám pravidelně, ale jednou za rok, prostě přijel na náš fotbal a podíval se, takže on byl členem, on tam pocházel kousek od tam, myslím, že Ludwigshafenu, takže Rheinland-Pfalz. A potom samozřejmě další osobnost třeba taky z fotbalového prostředí, ale jak jsme třeba, to jsem to asi moc taky neříkal, vzpomněl jsem si na to, že když jsme udělali titul, hned jak jsem přijel do Kaiserslauternu první rok, v 91. roce, tak já jsem byl doma a teď samozřejmě nás nikdo moc neznal tam v tom Enkenbachu, kde jsem bydlel, a najednou zvonek. A říkám, kdo zvoní, my jsme nikoho nečekali. A teď jsem otevřel a za dveřma stál Fritz Walter, jo, jako kapitán samozřejmě Německa z 54. roku. Držel flašku sektu s jeho podobiznou, prostě gratuloval mě jako k mistrovskému titulu. Jako, jo. Až potom jsem jak odešel, tak jsem si uvědomil, co to je za osoba, za persona. No.
1: No, já bych ještě doplnil taky. Já jsem měl tu možnost, což si velice vážím, to je v tom takovým pomyslným žebříčku těch mojich hodnot hodně vysoko, že jsem měl možnost si zahrát za různé výběry světa a Evropy. A tam jsem vlastně seděl v kabině a v tom kolektivu s takovýma hráčema, takže když třeba trenér říkal sestavu, tak říkal, tak brance je Jašin, to byly opravdu kanóni všechno strašní, Jašin, pravý bek Carlos Alberto Brazílie, stoper Franz Beckenbauer, záloha, pravo Eusebio, v prostředku Bobby Charlton, vlevo Panenka. Vepředu Krajf a myslím, že Kevin Keegan tam byl. No, já když jsem přišel do moje neba, tak jsem se sesunul takhle z té lavičky. Prostě bylo to pro mě neskutečný, ale musím říct, že jsou to neskuteční playeři a frajeři ty kluci, protože je spojuje jedna jediná normální věc. Oni jsou všichni strašně skromní. Příjemní, s každým se vyfotějí, s každým se podepíšou. Pokud nějaký otázka, hovor, jsou ochotní, jsou příjemní. Prostě nádhera. Já jsem se mezi nimi cítil přesto, že jsem úplně nejméně známý z toho mužstva, tak jsem se tam cítil a brali mě jako součást toho kolektivu a to bylo prostě úplně super, no.
2: Já bych jenom... Abych jenom doplnil, že nevím, jestli nejméně známý, protože dodnes se po té penaltě z finále 1976 po tom geniálním lobu jmenuje ta penalta Panenka.
0: Je to pravda, už se taky se neříká, že o Beckenbauerův sklus nebo Krajfova klička, ale Panenka prostě.
1: A říká se Řepkův zkrat. Jak je známý. Já ještě bych těm osobnostem ještě bych doplnil. Velmi častá otázka, když jsem v té amfoře, tak se ty lidi ptají toho pana Salevy, který to je taková je duší toho mužstva, organizátor, všechno dělá, jsou ptají, jak vlastně ty hráči, ty umělci, jak hrajou, na jaký jsou úrovni. A on vždycky říká, no tak my v amfoře máme tři kategorie úrovně. První je, to jsou umělci, kteří jsou docela slušní fotbalisti. Celkem dobře hrajou. Druhá skupina jsou umělci, kteří jsou úplný hovada. No a třetí skupina je Roman z Kamene.
0: Já mám tadyhle k těm osobnostem, samozřejmě asi bych taky někoho našel, ale teďka z poslední doby musím říct, že vlastně v Radiožurnálu jsem se střídal u Mušle s Václavem Havlem. S Václavem Klausem, pardon. Jsem to spletl. Ale on si mě asi jako nepamatoval.
1: Mě by zajímalo, co to je u Mušle. To je nějaká hospoda, nebo co?
0: My tam máme jenom jednu a jedno je vedle na velkou, tak jsme se u té Mušle vystřídali, no.
2: Mě jenom zajímá, Pavle, jestli ti zůstalo pero.
0: Ale ještě, že nás můžou sestříhat.
1: To tady s těma záchodama, jo. Určitě starší generace si bude pamatovat generálního tajemníka komunistické strany, který se jmenoval pan Antonín Kapek. A on jenom ten generální tajemník, strašná šarže, prostě jeden z nejvyšších vůbec v té době celým Československu. A on jenom přišel na ten jejich komitet a říká tam, no, kuci, těm politikům všem, říká, představte si, já už jsem strašně známý i na fotbale. A oni na něj koukají, říká, jak to? On říká, představ si, byl jsem tě na Slávii, po poločase jdu na záchod, čůrám, najedou do mě stričí nějaký chlap a říká, jdi kapku dál.
0: Já teda ještě jednou se vrátím k těm Mušlím. Jsem byl chvíli v Portugalsku, tak jsem jako se naučil pár slovíček a takhle jsme stáli s tím jedním hráčem u Mušlí a tak jsme čůrali a skončili jsme a on mi říká, seš divnej, viď, Čechu. A já, a proč? A říká, kolik tam bylo těch dírek? A říkám, já nevím. A říká, no tak vidíš, seš divnej. Já bych vám jenom připomenul, že tady máme dvě hostesky. Opravdu neváhejte, kdokoliv budete chtít se zeptat, tak hned zvedněte ruku. Holky určitě vás uvidějí, tamhle už se hlásí, protože pak už ten čas nebude, jo? Takže můžeme to klidně postavit na dotazech, když budete chtít. Už za vámi a potom vám to dá. Jo, tady pána v červeném vidím.
4: Pěkný podvečer, zdravím všechny přítomné. Pavel a pan Panenka prominou, ale mám tady dotaz na Mirka Kadlece, protože jsem rodák z Uherského Hradiště a nedávno jsme v Kuřimi, kde teď trénuju, jsme slavili výročí a byl tam Pavel Kuka. Takže jsem se ho samozřejmě zeptal na nějaké historky s Mirkem z Kaiserslauternu, tak teď s dovolením bych měl stejný dotaz na pana Kadlece, jestli by mohl zazpomínat, jestli to řeknu správně, i na ten druhý titul, který jste v Kaiserslauternu udělali a na Pavla Kuku. Děkuju.
0: Teď mu to můžeš vrátit.
3: To je úplně odskočené. Ty dva tituly v Bundeslize, prostě to jsou jedny z největších zážitků po samozřejmě 96. roce s nároďákem, ale 98 prostě to je výjimečný titul jako nováček Bundesligy, že když jsme postoupili v 97. v 96. jsme spadli a hned jsme postoupili, jako vyhráli jsme druhou Bundesligu, udělali jsme 68 bodů a postoupili jsme jako z prvního místa a hned postoupili jsme do Bundesligy znovu první místo, 68 bodů znovu a mistr Bundesligy. Jo. Takže já když jako samozřejmě vykládám, když přijedu do Německa teď, i po těch 30 letech, jo, teď jsme měli zrovna výročí 30 let od vítězství poháru německého v Kaiserslautern, že ti lidi pořád vás prostě poznávají a oslovují prostě a hlavně vykládají o tom prostě zázraku, že jsme byli jako nováčci mistři Bundesligy. To se myslím, že už nemůže stát, protože Bayern a Dortmund už ti jsou odskočení a je to velice složité, aby nováček jako byl mistrem. Takže samozřejmě historky s Pavlem, tím, že tam Pavel přišel 2,5 roku po mně, tak jsem se toho musel trošku postarat. Tím to měl horší, protože spolehal první 2 roky na mě, takže se moc německy neučil. vždycky jsem mu musel všechno samozřejmě vysvětlovat a udělal jsem to samozřejmě rád, jako, protože on nám to vracel samozřejmě na hřišti. Měl tam velmi dobré sezóny a hrál jako parádní fotbal, takže jako říkám, jinak těch historek je taky mraky, ale ty jsou nepublikovatelné. Jako.
1: Já vám jednu řeknu, jo? To je s tou řečí, jo? Je to velice složitý, to víme dneska i z těch hráčí, kteří přicházejí, tak se nechtějí učit česky, ale z té naší doby to prostě bylo povinnost, že se člověk musí přizpůsobit. No a já mám takový případ. Láďa Vízek na konci kariéry šel hrát do Francie. Láďa je takový volnější typ, takový moc taky se nechtěl učit nic takového, takže za ty dva roky, co byl ve Francii, tak se naučil jenom pár takových jako francouzských frází nějakých, hlavně jak se objednává víno a takovýhle věci. A skončil, pak se vrátil a hned obrazem ruky podepsal do Gmindu, do Rakouska. Zase úplně jiná řeč, německy neuměl, že jo. A shodoukolností po dvou měsících, co tam byl, tak tam měla hrát právě amfora zápas. Tak jsme vedli zápas, všechno pořádku proběhlo, no a pak jsme šli do hospody, seděli jsme u stolu čtyři, Karel Wagner, Karel Dobijáš, já, Láďa Vízek, našel okolo ten vrchní a Láďa na něj. Herr Ober, cen mal whisky. Nic, jsme jako koukali, co, tak on přinesl 10x whisky, jsme to nějak vypili, šel okolo, znovu říká, no chaj mal, cen mal whisky. A Karel mu Wagner říkal, ty vole, proč objednáváš 10 vizorů, když tady sedíme 4? On říkal, kluci, já jinou číslovku neznám.
0: No tak já bych poprosil tady pana posluchače v červeném drezu.
5: Dobrý večer, rovněž zdravím tady z publika vážené hosty, Pavla Horváta, kapitána Karlece, a světoznámého Antonína Panenku, protože jeho panenka prostě bude panenka 1000 let. To se nedá zapomenout. Já bych mu chtěl za ten okamžik poděkovat a chtěl bych se váženého pana Antonína Panenky zeptat, kde nabral tu odvahu, když Hennes před ním penaltu nedal a on to kopl tímhle čarodějnickým způsobem vršovický dlouhák. To dlouho letělo, ale Sepp Maier se válel u tyče a tonta parenka z roztaženého rukama utíkal rozradostně, že tu penaltu takhle krásně dál. Ale kde našel tu odvahu v té chvíli? To už nejde napravit, to nejde dorazit jako ve hře. A on sebere tu odvahu a tímto způsobem takhle ten míč pošle na vranu vršovickým dloubákem, jak to nazvali. Děkuji.
1: Ano, tak musím začít asi od začátku. Já si myslím, že tady ani nejde o tu odvahu, ale o to, že to člověk musí mít v krvi, musí to mít natrénovaný. A já jsem vlastně na kopnout takhle penaltu, vlastně jsem přišel na to 2 roky před mistrovstvím Evropy, když jsem to poctivě, dá se říct, dennodenně trénoval. Dennodenně. Takže já jsem to měl perfektně nacvičený. Obrovská výhoda byla, že v té době bylo takové pravidlo, že brankář musel stát a mohl se pohybat, až když jsem vlastně kop do míče, takže v životě by tu penaltu nikdy nemohl chytit, když je tam k tyči. Takže ty brankáři to řešili tak, že skákali dopředu. Snažili se najít místo, jestli kopnu doleva nebo doprava. No a na tom já jsem založil tu myšlenku, že když to kopnu lehce do prostředka, tak ten brankář, který skočí, tak už se nemůže vrátit. Takže já jsem to měl dobře připravený, já jsem to trénoval, pak jsem to používal v přátelských zápasech v naší československé lize, no a takovým tím bombonkem samozřejmě bylo mistrovství Evropy, no tak nebylo to vůbec pro mě těžké, já jsem to uměl, měl jsem to v krvi, takže naopak, já jsem měl ještě větší takový trošku, to bylo pro mě rajcovní v tom, že udělám něco, co nikdo ještě nikdy neviděl a že vlastně jsem byl přesvědčený ne na 100%, ale na 1000%, že to skončí brankou. Takže já jsem byl naprosto klidnej. Co mě trošku potom zarazilo, že ten brankář Majer se mnou 35 let nemluvil. Ale pak jsme se potkali a on už byl normální, tak jsem ho podezíral. Já jsem ho podezíral z toho, že už je tak starý, že to zapomněl, jak to bylo.
6: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Musím říct, že závidím kolegovi Honzovi Pěruškovi za to, že moderuje takové akce, protože je vlastně placený zamlčení a to je nejlepší práce moderátora takovéto večery.
0: Je to a ještě je to kousek od Prahy, viď?
2: Tak, krásná cesta po D1. Ale přesto se na chvilku zapojím a poprosím o zvukovou ukázku číslo 2, protože tu sedí dva, vlastně tři geniální autoři pokutových kopů.
7: Teď je to na samotných hráčích, kteří teď rozhodují, kdo půjde. Je tam velké shromáždění. Mirek Adlet, on penalty dokáže dávat. Sami hráči ho vybrali. Je to tam! Česká republika hraje finále mistrovství Evropy!
2: 20 let, abychom to uvedli do kontextu, ale myslím si, že každý, kdo tu sedí, tak ví, která to byla penalta. 20 let poté, co Antonín Panenka rozhodl v finále Eura 76, tak si v semifinále mistrovství Evropy 96 vzal tu rozhodující penaltu na starosti kapitán týmu Miroslav Kadlec. Nemyslel jste na ten kop, který zvolil Antonín Panenka v 76., že byste to taky takhle vyšperkovali, že to semifinále?
3: Ne, tak to jsem nemyslel, protože já jsem to teda netrénoval každý den, takže jsem si na to nevěřil, ale samozřejmě já jsem kupoval penalty dřív, když jsem hrával ještě ve Vítkovicích a jsem tam na nějaké, jako to je úrovni, ale potom, jak jsem přišel do Německa, tak samozřejmě ti Němci vás k penalti nepustí, jako jo, jako to bylo veliká, takže já jsem tam potom penalty nekopal. Takže tím pádem jsem nešel ani v té první pětce, protože jsem, já nevím, 6 roku penaltu nekopal, takže tam byli jiní exekutoři a vyšla mě ta 6. série, ale prostě tak člověk přemýšlí, kde to samozřejmě kopne, jestli doleva, dolů, doprava, nahoru, nebo prostě v tréninku to člověk dá jak nic, ale jako ta cesta z té půlky, musím vám říct, to je dlouhé jako blázen, jo. To člověk jde a teď přemýšlí, jako já jsem byl teda, samozřejmě říkám, hlavně se teda rozhodni, kam to kopneš, protože tím, že jsem byl starší, jsem měl 32 roku, tak už jsem si uvědomoval, jaká to je tíha. A teď jsem si říkal, doufám, že mě nebudou dávat zase na Eurosportu každé 4 roky, jak jsem to nedal, ne? jak to ulihne se, jo? Jak to ulihne se, jo? Takže prostě hlavně jsem si říkal, hlavně to nepřekopni, doprostřed brány, polovysokou, prostě trošku to přitáhni a snad to klapne, ne?
0: Dobře to dopadlo. Já bych teda řekl, já jsem kopal hodně penál, hodně jsem jich taky nedal, ale mám jednu jako vlastně výjimečnou. Na Slovácku jsme hráli z Plzní, bylo to 1-0, měli jsme break, golman udělal penaltu, dostal červenou a proti mě najednou v tom drezu stál Libor Došek, dvoumetrovej, s kterým já jsem byl hrál ve Spartě a normálně jsem před tou penaltou jsem se smál, říkám, to je normálně tréninková situace, takhle jsme to tam zkoušeli někde. No jen tak, jako, měl jsem štěstí, že podle mě se neodrazil, protože spolehal na to, že došáhne k tyči, ale jako měl jsem, ještě jsme neměli bílý trenky prostě. Ty se chceš zeptat na něco, viď? Tak pojď.
8: Prosím vás, mohl bych se zeptat, zda je pravda, že když jste hrál ve Sportingu Lisabon, že vám Ronaldo při tréninku podával míče?
0: Ty už to někde slyšel, viď? A ono to bylo trošku jinak. Ono to bylo, já když jsem přišel do toho Sportingu, tak on byl ještě jako mladší v tom dorostu a tak, jak podávají ty kluci kolem hřiště balóny, tak on byl při tom zápase tam. Potom, když už začal s námi trénovat, tak já jsem tam byl vlastně jenom 3 měsíce s ním a já jsem pak šel pryč a on začal hrát. Takže je to skoro takhle, jak jsi to říkal, ale byl jsem rád takhle. Byl jsem rád, že on si na to vzpomněl, protože já si ho samozřejmě nepamatuju, jak mi podával balóny. Že?
2: Cristiano Ronaldo, tady vzpomenutý, je kapitánem portugalské reprezentace. Sedí tu s námi kapitán vicemistrů Evropy z roku 96, dlouholetý kapitán plzeňské Viktorie. Pane Antoníne Panenko, vy jste někdy kapitánskou pásku nosil?
1: Tak jeden čas jsem dostal tu důvěru od mužstva, že jsem byl zvolený jako kapitán, ale po půl roce jsem toho nechal, protože já jsem měl takový svůj rituál předzápasovej, v den zápasu, hodinku před zápasem, já jsem chodil na klobásu. domácích zápasech, venku ne, ale v domácích. Moje maminka tam měla státek s klobásama a já jsem neměl nikdy dobrý pocit, že jsem byl hladovej, tak jsem si šel začít na tu klobásíčku. Tam jsem si, fréři se rozličili, už běhali na hřišti, hráli různý cvičení a já jsem byl vzadu u mámy, pak jsem si dal jedno cigárko, dal jsem si jednu Amaru, tenkrát byla limonáda Amara, šel jsem do kabiny, oni všichni spocení, já jsem se přivlíkal, chtěl se hrát, ale mě to jako nikdy problém nedělalo. Otázka byla, že bylo dobrý, že to neviděl trenér, protože kdyby to viděl trenér, tak mě možná vůbec do toho zápasu třeba by nepustil, no, takže... Takhle já jsem řešil takový ty předzápasové věci. No.
3: Já si taky pamatuju jenom z Vítkovic, jak jsem přišel, přestoupil do Vítkovic v 83. jako 19. kluk z Uherského Hradiště z divize do ligy. A já jsem hned hrál samozřejmě tehdy libera a předstopera mě hrál Milan Lišaník. A ten si chodil zakouřit ještě i o poločase.
2: Neměli jsme na papíře fotbal a cigarety, ale...
0: Já jsem trefil špatnou dobu, tyjo. Na mě už zkoušeli kuře rejži bez omastku. Mě bylo taky špatně při zápase. Já jsem se vždycky těšil, když jsme hráli poháry, tak večer, když nás vezli na ten hotel po zápase ještě, tak tam byly hody. To si jako uvědomu, že mě bylo jedno, že je půlnoc. Jako. Já jsem se na to těšil vlastně už před zápasem. Až skončí ten zápas, který byl sice super, ale hlavně, že tam bude ten losos, ty stejky, jako jsem šel dvakrát kolikrát. No.
2: A Antonín Panenka nebo Miroslav Kadlec, měl nějaké oblíbené jídlo před nebo po zápase?
1: Tak oblíbené jídlo, no. Já musím říct, že tenkrát moc na výběr nebylo. Nebyly takový ingredience a takový možnosti, jako dneska, když si můžu dát špagety a já nevím, co všechno, prostě to jedno.
0: Nebyl tady losos prostě.
1: My jsme prostě měli před každým 20 let, co jsem hrál ligu, nebo co jsem byl v tom velkém fotbale, každou sobotu, neděli jsme měli kuře a brambory. Já už jsem na to byl tak alergický, že už jsem to kuře nemohl vidět, tak jsem si třeba radši dal hemenex nebo jenom obloženou šunku a tak dále, jo. Ale jako oblíbený jídlo, no nevím, tak neměl jsem nic takového, no. Tenkrát nebyly ani pomeranče, nebyly banány, jo, nebyly takovéhle věci. To prostě jsme to museli nějakým způsobem taky zvládnout. Jeli jsme tady, ku příkladu, z Ostravy po zápase autobusem, stavili jsme se v nějaký hospodě venkovský, tam nám každému uřízli 20 lika turistického salámu, dali nám do ruky okurku chleba a jde jsme domů vrcholoví sportovci po zápase. A nikdo nic neříkal, nikomu to nevadilo a jelo se furt dál, prostě nedělali jsme se o žádnou vědu. Dneska ty kuci některý bohužel jsou tak zvyklí, že prostě když nedostane kafe před zápasem, tak nemůže hrát. No, oni nemůžou postavit, prostě já nemůžu, já nemám kafe, já nehraju. No, tak trošku se změnila ta doba, no.
3: Za nás to bylo obdobné, už se to možná trošku posunulo. My jsme měli, tak jak říká Tonda, taky to kuře nebo krůtí, plátek nějaký z rýží, těstoviny. A když jsem potom přišel do Německa v 90. roce, tak před zápasem na večeři stejky a nevím, upékané brambory, no, a zelenina tam samozřejmě. A ještě říkali, že chceme pivo, ať si dáme pivo. Já jsem na ně hleděl úplně. Protože to za nás všechno zakázalo.
0: Jestli se hraje vůbec zítra.
3: Já říkám, hraje se zítra vůbec. Nebo... A oni říkali, že si dej pivo, ať se ti lepší spí. Jako, jo, takže, a já jsem na to úplně hleděl, protože u nás všechno zakázané. U nás to bylo zakázané, my jsme to tahali, ale špagátama v okone, že venkem jsme to tahali, ty blahváče. Takže to všecko, takže tam všecko dovolené a to člověku ani nechutnalo potom, jo, to pivo. Já si ho můžu dát, ani to už nechutná, jako, jo.
1: Já bych to doplnil jednou věcí. V té době to pro nás bylo velice těžké. Vlastně bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno kouřit a bylo doporučováno a zakázáno mít minimálně 4 dny před zápasem něco se ženou. A hned příští rok byl anglický systém středa sobota. Takže půl roku nic. Teda, já myslím, že to nikdo nedodržel, to bylo jasný. To každý
0: to by pak spadlo celý sídliště, jak jste měli služební
1: bytě. Každý to porušil, no. No ale pak se příští rok rodilo strašně dětí. No takže měli jsme to těžký, no.
2: Ten režim byl, jak jste zmínil, trošku uvolněnější vlastně na tom Euru v 96. Nedávno jsem viděl mimochodem výborný dokument Stříbrná cesta, to, že jste vlastně na hotelu v Prestnu měli i pípu. Je to pravda?
3: Přesně tak, my jsme měli tehdy sponzora Radegast a tam normálně nám tam hodili pipu do lobby baru, bečky byly tam někde v tom, v nějakém kumbále a po tom zápase, samozřejmě po tom prvním zápase jsme to museli vyhodnotit s těma Němcama, aby jsme se trošku uvolnili a že jsme teda na mistrovství Evropy, tak jsme tam seděli asi do dvou do rána. Někteří ještě díl, jako, takže, ale tak jsme to rozebrali, protože tam bylo dost času, my jsme hráli, myslím, až za 5-6 dní, tak to, jako, když je člověk v nějaké nejlepší kondici, tak jako tehdy prostě, a když si člověk vypil, tak za tři dny byl ready. Já
0: nevím,
3: jako,
0: proč koukáš na mě. A...
3: jestli mě to odkýveš. Jako.
0: Já jsem byl i dřív, jako v kondici, myslím.
1: Já s tím pivem, co tady Míra říká, tam taky mám dobrý zkušenosti, ale že podělím se vám s vámi o jednu takovou historku pravdivou, kterou jsem zažil. Když jsme byli na mistrovství světa v 82. ve Španělsku, tak tam s náma byl hráč, který v té době měl velký problémy s alkoholem. Všeobecně známý. A celou okolností, co čert nechtěl, po tom jednom utkání byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Samozřejmě Španělsko, horko, zápas, vypotí se minimálně 4-5 kilo a je potřeba tu tekutinu nějak dostat zpátky. Samozřejmě se odvoděnej, vůbec se vám nechce čurat. Takže je v té dopingové místnosti je lednička, kde mají pivo a věci, které jsou močoplný, ale hlavně pivo. No a tak tenhle ten hráč tam v drezu ho odvedli, my jsme se vysprchovali, převlíkli, vsadili jsme si do autobusu, hodina, on nikde. Kecáme to, druhá hodina, zase nikde. Po 2,5 hodinách se vypotácel z té místnosti. Rozevlácej, kluci, jsem udělal 18 piv. A přišel dozadu do autobusu a říkal, já už jsem ji chtěl při druhým.
0: No. No, tyhle.
3: Já jenom jsem chtěl ještě jenom dodat, že jako já jsem rád, že tady jsem s Tondou, protože zásluhou Tondy prostě já jsem se naučil kopat trestné kopy, jako jo. Poněvadž, já bych to osvětlil.
1: Koukaj platí nějaký tantiemy taky.
3: Poněvadž, jak se všeobecně ví, pocházím z Uherského Hradiště a my... Samozřejmě za komunistů nebyl nikde žádný program, Tonda, jak přestoupil do Rapidu Vídeň, tak my jsme tam chytali samozřejmě Österreich 2, jo, a aby to byl ještě lepší ten obraz, tak otec měl na vložnici na skříni anténu, jo, s dvojlinkou, kterou natáhl, prostě hodil do okna a teď prostě natáhl to k televizi, zapl to a teď jsme chytali a teď se to chvilku dozrnělo, potom to už bylo dobrý obraz. Takže já jsem se díval pravidelně na Tondovi trestňáky, jo, v tom 82. třetím roce, jak je to tam sázel za ten Rapid. Já jsem to viděl prostě a teď jsem to samozřejmě na tréninku potom v Chebu, jak jsme byli, tak jsme měli času, jako nevěděli jsme, co máme dělat, tak jsme si vzali balón, nastrkali jsme panáky na to a kopali jsme hodinu a půl prostě na branku s Michalem Bílkem, s Tomášem Skůhravým, jsme prostě zkoušeli trestňáky a tak jsem se já naučil trestňáky, jo.
0: Super, já jenom přemýšlím, jestli nás budou poslouchat třeba nějaký mladší lidi, že vůbec nebudou chápat, že se anténa třeba jako vyndavala z okna. Jestli budou vědět, o jaký pořad je vůbec, jako. Jestli můžu využít tebe, víš, o čem mluvil tady pan Kadlec? Že se vyndavá anténa z okna, aby chytil Osterreich 2. Jsi na tom skoro jako já, buď v pohodě.
2: Dostali jsme se od těch reprezentačních témat samozřejmě i k televiznímu vysílání, ale taky k tomu klubovému fotbalu. Miroslav Kadlec tu zmínil, že hrál za Cheb, taky to, že kopal Bundesligu velmi úspěšně v Kaiserslauternu. A vlastně v Německu si vykompenzoval to, co nezískal doma. V Německu 2 tituly, v Česku mu unikl ten titul s Vítkovicemi, když byl na vojně v Chebu. Tak jak moc vás to mrzelo?
3: Tak samozřejmě to mrzelo, ale na druhou stranu já jsem byl velice spokojený, protože jako já jsem měl obrovské štěstí. Každý má ve své kariéře nějaké zlomové okamžiky. Já jsem měl ty zlomové okamžiky dva. Ten první byl tehdy, když jsem měl v 19 letech nastoupit na vojnu do

0: absolvoval všechno tak, že tím pádem jsem přestoupil do Vítkovic z divize, podotýkám z divize. Hned ten první rok jsem odehrál 26 zápasů v lize a tím pádem, ještě dodám, že samozřejmě 3 měsíce jsem chodil na vysokou školu, byl jsem 3x na přednáškách, 2x na cvičení a ukončilo to tím, moje působení na vysoké škole ukončilo tím cvičení marxismus-leninismus. A teď přinese ten profesor přinese ten manifest ukázat, z čeho bude zápočet, jo. Taková Bible, a říkám, tak to končím, a prostě jsem, moje vysoká škola skončila a tím pádem jsem hned šel další rok na vojnu a už jsem nešel do Tachova, ale šel jsem z Vítkovic samozřejmě do Rudé hvězdy Cheb. To byl můj první zlomový okamžik.
1: Pro mě to měl vlastně i Antonín Panenka, co se týká těch titulů. Na domácí scéně z Bohemians mu to uteklo, vykompenzoval si to v zahraničí 2 triumfy s Rapidem Vídeň. Tak vás to hodně zasáhlo, to, že jste z Bohemians nezvedal pohár nad hlavu?
2: Tak samozřejmě, že mi to mrzelo, protože já jsem Bohemce hrál třeba 20 let a nikdy jsme žádný titul neudělali, nikdy jsme nevyhrali žádný pohár, nic. Jsme sestoupili do druhé ligy, postoupili asi 4x nebo 5x, takže moc velký úspěchy s Bohemkou nikdy jsem neměl. Pak se to trošku zlepšilo, když to kolem roku 80, když Bohemka měla v podstatě, se dá říct, nejlepší kádr v té době, nejlepší mužstvo, kdy bylo minimálně 12 hráčů, z toho mužstva bylo nominováno třeba v národní mužstvu taky, stejný, jsme měli 2 brankáře, Hrušku a Borovičku. Bohemce chytal Hruška a Borovička chytal v nároďáku. A vlastně, říkám, my jsme byli 2x maximálně 3. v tabulce, no a pak odešel Karel Dobijáš, půl roku přede mnou odešel do Belgie, pak jsem odešel já do Rapidu a oni hned Bohemka udělali titul. Takže zajímavé je, že odešli 2 nejlepší hráče a oni udělali titul, jo. Což bylo zajímavé. No a jinak já jsem si to v podstatě vynahradil tím, že jsem pak byl s Rapidem Vídeň 2x taky mistr, takže ten mistrovský titul mám, tak jsem rád.
0: To, my to máme stejně. Jako,
2: no, ano, ano.
0: U nás v lize nic, ale venku 2x 2 tituly. Já jenom jsem chtěl ještě dodat, že právě taky ten jako druhý, tam, samozřejmě Cheb, vojna, 2 roky, potom jsem se musel vrátit do Vítkovic a já jsem 3x měl přestupovat do Sparty. Jo? Takže poprvé jsem měl přestoupit do Sparty právě když jsem šel z vojny, z Chebu. Jo, mě samozřejmě, abych se nevrátil do Vítkovic, takže do Sparty. Ne, Vítkovic mě nepustili, tak jsem se musel vrátit do Vítkovic a potom samozřejmě 3-4 roky jsem hrál ještě ve Vítkovicích a byla mistrovství světa v Itálii. A to jsem chtěl říct, prostě to byl další zlomový okamžik v mojí kariéře, prostě jako já jsem v životě nemyslel, že bych se dočkal nějakého převratu, nebo že bychom mohli hrát prostě někde v zahraničí, jako zažít ten pravý profesionální fotbal, jako jo. To bylo úplně něco výjimečného, když jsem tam potom přišel a tam jsem právě byl v té Itálii, jenom jsem chtěl říct, a teď po tom čtvrtfinále s Němci, já jsem právě neměl taky žádnou nabídku, nic, manažera jsem neměl žádného, takže jsem čekal, že do Vítkovice už nevrátím, pomyslel si se takže prostě půjdu do Sparty. A teď jsme jeli potom v zápase, potom čtvrtfinále do hotelu u Como Z, jo, jsme spali u toho jezera a prostě najednou v lobby baru nějaký právník, jo, na mě mluvil německy, já jsem mu nerozuměl, jo, a teď říkám, místo předseda svazu byl Jara Vacek, a říkám, Jardo, přelož mě to, pojď tady něco po mně chce nějaký borec. A on říká, no, je to právník, má plnou moc, jo, od první FC Kaiserslautern a oni tě chtějí koupit. Jako, já říkám, tak pojďme na to. Jako, no. A teď on říká, no, dobře, tak on by si chtěl s tebou sednout, jo, a povykládat si o tom, co jestli máš zájem vůbec. Já říkám, tak okamžitě, jako, jdeme. No. A on říká, dobře, tak on teda to, ale on nechce odjet dřív, jo, než prostě on chce s tebou aspoň podepsat nějakou předsmlouvu na čistý papír, prostě částku a toto, abys mu to podepsal, protože ty odjedeš do Čech a ty podepíšeš někomu jinému potom čtvrtfinále a to, tak on říkám, jo, pojďme. Podotýkám, tehdy byl nejvyšší plat možný v lize, reprezentant měl 7 000 korun, jo, měsíčně, to byl jako nejvyšší možný plat, 89. 90. A teď ten právník začal psát na ten papír, ne, Marka byla 20.

0: 25 korun. Samozřejmě dneska jsou už jiné čísla, jo, ale marka byla 25 korun.
1: Západní marka.
0: No. Západní. Jako, takže on začal psát na ten papír, začal psát normálně, teď můžu normálně už říct, že to promlčené, ale on začal psát 15 000 DM, ne, za základní měsíční výplata, já hned krát 25, říkám. A teď on říká, dobře, teď startovné 5 000 DM, ne? Říkám, já jsem dělal blbce, říkám, Jaro, zeptej se, co to je to startovné. A on říká, ne, když nastoupíš na minutu na mistrovské utkání, máš 5 000 marek, ne? Já říkám, ty 125 tisíc. A on, ne, jo, a teď, když vyhraješ ten zápas, dalších 5 000 marek. Já říkám, ne, ty, počkej, já jsem měl za celý rok 100 tisíc korun, jsem vydělal u nás a tam jsem měl za zápasku a 100 tisíc korun taky za 90 minut. A já jsem říkal, Jaro, kde to mám podepsat? A ten Jara Vacek, jak byl zkušený, já říkal, ne, počkej, to ještě vytáhneme nahoru. Já říkám, ne, on uteče někde. Tak jsme to ještě vytáhli asi o 1000 marek, jenom jsme to podcukrovali a tak tam jsem to podepsal, ten Kaiserslautern. A tam se měli po druhé do Sparty, no.
2: Já vám k tomu řeknu zase tu druhou stránku. Krásný plat. Můj první plat, který jsem měl za fotbal, se vám podělím o to, bylo, když jsem hrál jako dorostenec a občas mě půjčilo Bčko Bohemky, který hrál v divizi na přípravní zápasy, který už na to měli nějaký malý peníze. Tak mě jednou pozval ten zápas a ten vedoucí říká, no, za vítězství kluci máme 25 korun a protože my jsme v tom utkání remizovali, tak jsem měl nárok na 12,50 půlku. Ještě mi říká, ještě to musíme zdanit, tak jsem dostal 12,25 halířů. Šel jsem do cukrárny, koupil jsem si dva jahody ze šláčko, prachy za fotbal byly v prdeli.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně Míra tady zažívá jako tyhle ty věci, ale pro mě je rozhodující vlastně to, že u spousty nebo u 99% hráčů je to, že jdou do Sparty a u tebe bylo rozhodující, že jsi do té Sparty nešel. To je hodně zajímavý pro mě jako. A jestli si... A to nemyslel ve zlým jako, to bylo... Jo. Ne, já bych ještě chtěl říct, jestli chcete se někdo na něco zeptat, protože za chvíli je konec, jo, tak protože nám jede tranzit.
3: Když to Miroslav Kadlec, nebo jestli chcete ještě něco do toho povídejte.
0: A ještě jenom jsem chtěl říct, že já jsem po třetí jsem měl do té Sparty jít, jak jsem se vracel z Německa, jo, a to taky mě nabízený, jako říkám, jako horentní sumy mě nabízeli, já už jsem nechtěl právě absolvovat to, že budu na hotelu někde v Praze, protože rodina byla v Hradišti, tak jsem přijal nabídku Drnovic, kde jsem prostě na dojížďku jenom, jsem tam dojížděl, jo, asi za poloviční plat, co bych měl ve Spartě.
1: No, tak tam já jsem v tu dobu jsem byl ve Slávii a samozřejmě Míra Kadlec byl prostě pro nás mladý hráče pojem a to si určitě nebudeš pamatovat, protože se to stalo 100krát za půl roku podle mě. Mladej, nažhavený kluk, že jo, říkám si starý, teď bez urážky, řídkovlasej hráč. Říkám, toho musím prostě dojet někde a to. A pamatuju si, že jsem vlastně jako tak po pravý straně běžel, ty jsi mě křižoval. A já říkám, tak teď mu nandám a udělal jsem skluz, ale ty jsi to takhle zastavil jenom a já jsem jako pokračoval dál ty 4 metry a říkám, ty vole, to není možný, tak ona si opravdu to hrál zaslouženě, to ten nároďák a tu Bundesligu, no, tak je, to byla moje první herní zkušenost s Mírou Kadlecem, takže děkuju.
3: Antonín Panenka je samozřejmě legendou Bohemians, ale vy jste někdy koketoval s těmi pražskými S?
2: Tak samozřejmě nabídky přišly, když v těch začátcích jako první přišla Sparta, v tu dobu hrála Bohemka druhou ligu, nabízeli mi roční plat 60 tisíc dohromady.
3: Marek, jo.
2: Takže jsme neměli ani těch 7. A tak já jsem samozřejmě chtěl jít vejíš, chtěl jsem hrát vyšší soutěž než druhou ligu, tak jsem šel na ty naše funkcionáře Bohemky a říkám, že teda jsem dostal nabídku ze Sparty, a že by se měl zájem tam jít, protože chci hrát první ligu a ne druhou ligu. A oni mi říkali, tenkrát bez souhlasu mateřského oddílu ten hráč nemohl přestoupit prostě, to bylo tabu. A oni mi říkali, no hele, my bychom tě jako pustili do jakýhokoliv ligového mužstva jiného, ale do Sparty to nejde, což my jsme ČKD Salingrad, oni jsou ČKD Sokolovo, to prostě nejde. Tak dobrý, tak jako nic. Za půl roku přišla Slávie. Říkám, že by jsem šel do Slávie. Oni říkají, hele, my tě pustíme všude do jakýhokoliv klubu, ale do Slávie to nejde, Vršovice, tady kousek stadion, to nejde. No tak jsem zjistil, že mě v životě nikdy nikam nepustějí, tak mě ty choutky přešly a proto jsem Bohemce i vydržel takovou dobu, no.
0: Já jenom ještě k tomu přestupu z Vítkovic do Kaiserslautern, no, protože potom jsme se vrátili samozřejmě z toho mistrovství světa v Itálii, jako mimochodem jenom trošku ještě vlbočím, jako to, ten zážitek z toho mistrovství světa v Itálii, to bylo něco neskutečného, protože my jsme nebyli zvyklí do té doby, že by za náma cestovali fanoušci naši, jako čeští, že by tam někdo byl, maximálně nějaký, já nevím, pár lidí, nějaký autobus někde ve východním Německu nebo tak, ale nějak na západě, kdyby jsme hráli, tak vůbec tam nebyli Češi. A najednou jsme přijeli, my jsme jeli na ten první zápas s těma Američanama, to budu si pamatovat do konce života. A my jsme teď přijížděli, my jsme bydleli v Monte Catini, to bylo asi 30 km od Fiorentiny, a teď jak jsme přijížděli k tomu, do té Fiorentiny, k tomu stadionu, a pořád jsme byli tak 5-10 km nebo 5 km od stadionu. A teď to začalo. Jedna karosa za druhou, jo. A my jsme říkali, my jsme na to hleděli, protože říká, to není možné, kde se tady berou tolik lidí, jako jo. Jedna karosa za druhou, protože jsme tam přišli na ten stadion, jsme viděli tu tribunu plnou lidí, plnou vlajek, takže to byl zážitek jako úplně neskutečný, jako jo. To byla husina, jako to v životě asi nezažiju už. Ale ještě k tomu přestupu jenom do těch Vítkovic, z Vítkovic teda do toho Kaiserslautern. Oni za mě zaplatili tehdy 900 tisíc marek, jako jo, Vítkovicím, nějakých 22,5 milionu korun, jo, na naše. Podotýkám, rozpočet celého klubu Vítkovic s atletama, a nevím, co tam všechno bylo dohromady, tenisti, jo, byl 7 milionů korun ročně tehdy, jo. To rozpočet. Já jsem tam přijel potom za rok do Vítkovic, říkal jsem, jestli mají ještě nějaké peníze, oni říkali, jde, to už je všechno pryč. Nakoupené garáže, byty.
1: To jsem se zeptat, kam to přišlo.
3: Když tu zaznělo mistrovství světa v roce 1990, tak si myslím, že bychom mohli ještě s našimi hosty v desítce Pavla Horváta, s Antonínem Panenkou a s Miroslavem Kodlecem otevřít i téma trenérů, protože jak v 76. na tom zlatém euru, tak na mistrovství světa v roce 90 byla u národního týmu dvojice Ježek Vengloš. V obráceném gardu, pokud se nepletu, tak v 76. šéfoval Ježek, v 90. Vengloš, tak pokud byste, pánové, mohli vzpomenout na tuto dvojici, která inspirovala pak třeba další fotbalisty k tomu, aby se stali trenéry, slovy třeba Ivana Haška.
2: Tak asi je to otázka na mě, oni pod ním netrénovali nebo nehráli. Já musím říct, že to byla neskutečně super dvojice trenérů. Byli nároční, ale byli každý úplně jiný. Pan Ježek, který byl v té době hlavní, byl neskutečně nesmlouvavý, dovedl tomu, že to neskutečně nabudit, vytvořil tu atmosféru prostě toho naštvání na ten zápas, jo, dovedl nás motivovat. A tam bylo právě jedna zajímavost, já když jsem přišel na první utkání národní mužstva, tak jsem netušil, že o poločase bylo úplně jedno, když byl poločas, jestli vedeme 3-0 nebo 3-0 prohráváme. Prostě přijítl pan Ježek do kabiny, začal na nás řvát, co to tam předvádíme, rozkopal všechny koše na drezi, rozkopal dveře, rozboural. Jo, já jsem řval, křičel, já jsem se takhle klipal, na mě to působilo strašně negativně, tak já jsem jako už druhý poločas jsem ani nemusel hrát, protože jsem byl úplně mimoň. No a za 14 dní byl další zápas, tak si v duchu říkám, no, jestli to zase znova zažiju, to musím teda udělat něco, abych se toho nějak vyklouz. Tak mi napadla taková spásná myšlenka, řekl mi, já půjdu normálně na záchod, tam si sednu, přečkám, až se tam vyřve a půjdeme hrát dál. Tak jsem to takhle udělal, kluci po zápase říkali, kde zběje, říkám, no jsem na záchodě, to nebudu poslouchat tyhle ty, to řvaní. Přišel další zápas, už nás tam sedělo 5. Takže to nakonec dopadlo tak, že Ježek řval na maséra, na doktora, na náhradníky, no a my jsme byli úplně v klidičku. Pan Benglo zase byl velmi kultivovaný, nezvyšoval hlas, měl trpělivost vysvětlovat všechny ty situace, věci. Takže oni se strašně dobře doplňovali, byla tam neskutečně dobrá dvojička a nakonec to dopadlo tak, že při tom další mistrovství si vyměnili ty role. No. A jinak oba dva jako vynikající.
0: To bylo samozřejmě výstižně řečeno, abych jenom doplnil, jako tam si to potom vyměnili ty role. U nás byl Jožka Vengloš byl hlavní a Vašek Ježek byl asistent a vždycky, samozřejmě pan Vengloš začal tak opatrně vždycky a on vždycky, mládenci, poctivou robotu jsme si urobili, nemáme se čeho báť. Ne? To bylo jako takové ty slova a teď Vašku, máš k tomu něco? Do prdele, jako, oni nás to obradou naše peníze. To bylo prostě, ten tam lítal, jak v kleci a Vengloš zase, ano, dobré, poctivou robotu jsme si urobili, nemáme se čeho báť.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: Současný národní tým má poprvé v historii zahraničního trenéra. Je to necelý týden, sedíme tu ve čtvrtek, kolikátého 6. srpna na konci července. Santiago Denia převzal národní tým po tom mistrovství světa, na které se Češi dostali po 20 letech. Tak co na to Pavel Horvát?
1: Oblíbená věta, pravda leží na hřišti. Já jsem na to zvědavý, samozřejmě nebude to jednoduchý. Myslím si, že bychom potřebovali nějakou daleko větší injekci. Když už teda chceme něco změnit, tak si myslím, že jeden trenér s asistentem to úplně asi neotočí, obzvlášť pokud to bude začínat jako od nároďáku, možná, že mě překvapí, ale úplně tomu hned jako šanci nedávám. Bude potřeba trpělivost, nevím, jestli je dostatečná doba v nároďáku 2 roky, protože prostě změnit něco není jednoduchý na klubový úrovni, myslím výrazně změnit za 2 roky, natož reprezentaci, kde ty kluci na to tolik času mít nebudou, i když teďka ten první break bude jako dlouhej, takže si myslím, že něco můžou udělat, ale jsem na to zvědavý. Já jsem spíš jako doufal v to, že třeba prostě ten španělský trenér bude hodně spolupracovat s trenérama mládeže, aby prostě nastavili nějakou cestu, ať už nějakýho herního stylu, nebo samozřejmě i výchovy těch talentů, ale uvidíme, ukáže to čas.
3: Miroslav Kadlec i Antonín Panenka zažili zahraniční trenéry, tedy na klubové úrovni, ale pánové, dokázali byste si představit, že by vás v reprezentaci trénoval cizinec?
0: Za mě jako tehdy to vůbec jsme si nedovedli představit, protože těch trenérů jako kvalitních a známých jsme měli docela hodně. Jo. Teď máme prostě s tím problém, že ta mladší generace prostě nedostávala teď poslední roky příležitost. Teď se to trošku mění, takže doufejme, že prostě se to změní a jak říkal Pavel, prostě uvidíme, počkáme, prostě, ale samozřejmě 2 lidi, aby něco změnili hned, bude to velice složité. No. Tady ta cesta, prostě buď je cesta dlouhodobá, to je přes tu výchovu mládeže, prostě, a nebo tady ta krátkodobá, no, nevím, co s tím, jako koho jiného chce pozvat, necháme se překvapit.
3: Co Antonín Panenka a Santi Denia?
2: Tak já osobně bych volil cestu teda našeho domácího trenéra, i když bohužel, když se podíváme na nějaké kandidáty, tak moc velký, nebo vůbec, není skoro vůbec žádný výběr, těžko by se tam někdo prosazoval, ale mě na tom jako je sympatický to, že jsem slyšel docela příznivý recenze na tohle toho španělského trenéra, ale co mi zaráží, nebo co mi překvapilo, když jeden činovník fotbalového svazu k tomu se vyjádřil tak, že vlastně je to trenér, který pracoval s mládeží, byl teda nějaký úspěchy udělal, vyhrál nějakou 17. španělskou v Evropu nebo něco takového, pak ještě jeden takový úspěch. Ale on tam řekl jako jednou zajímavou pro mě věc. No, on jako mládežnický trenér přišel nebo přichází sbírat zkušenosti s dospělým fotbalem. Tak to mi připadá strašně zvláštní, jako, jo, že bude chtít experimentovat s naším nároďákem, no to nevím, jak se k tomu ty hráči postaví. No, ale slyšel jsem na ně jako, jako opravdu jenom samochválu, takže doufejme, že to k něčemu bude vypadat. No.
1: Tak snad to bylo vytržený z kontextu, tato zmínka, co jsi říkal. No.
3: Abychom mu nekřivdili, tak Santidinia vyhrál olympijské zlato v Paříži v roce 2024. Jak zmínil Antonín Panenka, tak byl úspěšný na evropských šampionátech v kategoriích do 17 a 19 let. Česká fotbalová asociace tedy zvolila tu španělskou cestu, je to logické. Španělé vyhráli mistrovství Evropy a světa letos, ale mluvilo se tady ještě před vlastně světovým šampionátem, kam se Češi dostali po 20 letech, o jakési německé cestě, když se zase vracíme na začátek. Jürgen Klinsmann byl prý v hledáčku fotbalové asociace, tak co na to Miroslav Kadlec, který po jeho boku nastupoval ve starém Wembley? Nedoporučil jste Jürgena Klinsmana?
0: Tak, mě se nikdo neptal, ale jak Jürgena Klinsmana znám, tak a když jsem sledoval vždycky ty jeho kauzy nebo ty jeho smlouvy, jak on, kde on, v jakých klubech byl a jaké peníze on požadoval, tak si myslím, že těch 40 milionů by nestačilo ani na půl roku.
1: A ještě by nám zvednul mandle. No, já si myslím, že tohle taky v tom hrálo roli. Já samozřejmě vůbec nespochybnuju volbu současného trenéra, ale určitě prostě pravděpodobně svaz nemá peníze na to, aby přivedl 4 nebo 5 trenérů, tak jak je to teďka zvykem, aby se to trošku jako, já bych si představoval jako důraznější, když už teda přijde ten cizinec, tak bych si to představoval důraznější opravdu do té mládeže, protože vlastně k čemu nám bude Ačko dobrý, jako, protože ten trenér asi pravděpodobně nebude mít za cíl tady žít, tak jako ty zahraniční hráči. Mě by zajímalo jeho motivace, samozřejmě trénovat reprezentace, jasný, ale jeho motivace, kam se posunou dál, asi to bude někam do víceméně jako silnějšího týmu a tam ukázat nějaký úspěch tady u nás. Se bojím, aby to nebylo jenom to zviditelnění. No.
3: Ta změna trenéra přišla po mistrovství světa, kde se Češi ukázali po 20 letech. Asi nalejme si čistého vína, žádná sláva to nebyla, Češi vypadli ve skupině. Tak co říkal Antonín Panenka na to, jak se národní tým prezentoval na turnaji daleko za tou velkou louží?
2: Tak přiznám se, že velký ambice jsem našemu stůl nedával, protože člověk vidí tu momentální situaci, jaký to jsou hráči, v jaký jsou formě, za jaký kluby hrajou a tak dále. Takže já jsem nečekal žádnou slávu. V koutku duše jsem doufal, že to bude mít trošku jiný herní projev. Bohužel moc jsem se k tomu nedostal. Samozřejmě, pokud bychom postoupili ze skupiny, což bylo reální, protože vedete dvakrát v zápase 1-0 a po 10 minutách prostě přestanete absolutně hrát, snažíte se bránit jenom výsledek, přestali být aktivní, vůbec neudrželi balón, prostě nechápu takovou tu změnu, proč se to stalo. No, bohužel takhle bylo, takže pro mě to je zklamání, ten předvedený výkon, ale zase na druhou stranu si říkám, že když chcete uvařit bramborovou polívku a nemáte hříbky a brambory, tak uděláte nějakou šlichtu. Takže my, když nemáme na to hráče hrát tu nejvyšší úrovni, tak nemůžeme chtít, aby jsme dosáhli nějaký úspěch, bohužel.
3: Syn Miroslava Kadlece, Michal Kadlec, teď tedy má novou funkci ve Slovácku, ale byl i jako expert ČT Sport na tom mistrovství světa, tak nepustil vám nějaké informace, proč to svěřencům Miroslava Koupka tak nešlo?
0: No, oni, tím, že on dělá pro ty samozřejmě média, tak už si k těm informacím tolik nedostával jako bývalý hráč, ale jako tam člověk nemusí chodit kolem horké kaše, protože tam něco muselo být v tom mužstvu, něco tam prostě mě vadilo, něco tam nesedělo, jako nějaká komunikace špatná, hned to bylo tak, jako prostě nevím, já teda osobně jsem, když jsem slyšel, že mají základní stan v Dallasu, oni si to samozřejmě nemohli vybrat, jo, ale že mají základní stan v Dallasu, já jsem tam byl, asi je to tak, s Kaiserslauternem kdysi v létě, 94. rok na soustředění, jsme tam byli v tom Dallasu, my jsme ani nemohli vylet z hotelu, jako takové vedro, vlhko, a já jsem to slyšel, říkám, v Dallasu, oni budou trénovat, celý pobyt budou trénovat v Dallasu, tak jsem hned říkal, to vám teda ne, to jim teda nezávidím. Jako, takže ta kombinace prostě těch přeletů, teploty, prostě nějak něco tam nesedlo, jo, prostě mě taky jsem čekal, aspoň doufal, že by z té skupiny prostě se dalo postoupit, ale asi to mělo tak být, no.
3: Z desítky Pavla Horváta tady v klubu Zubří zbývá nějakých 10 minut, tak se znovu otáčím do publika. Kdyby kdokoliv, někdo z vás měl nějaký dotaz, ať už na Pavla Horváta, Miroslava Kadlece nebo Antonína Panenku, tak jsou vám k dispozici. A tamhle už vidím jednu zvedlou ruku, tak prosím o předání mikrofonu.
5: Dobrý večer. Lehce bych to odlehčil.
6: Děkujeme.
5: Já bych si toho ani nevšiml. Ta moja přišla a vidí tady Ogary s odhalnýma nohama a proto si zeptat Pavla Horváta na jeho trénink nohou, na ty objemy, kde získal. Jo? Děkuju.
6: Teď já nevím, jestli to je ironicky, nebo jako Milan Petr Želický říkal, to jsou slupky. No, já nevím, jako čím to je, protože geneticky jako táta úplně nemá takovýhle stehna. Já jsem fakt hrál hokej jako malej a hrál jsem ho vlastně tak potají celou tu kariéru skoro, tak možná z toho, no, ale taky je to trochu zežrádlo, no.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: Ještě další z posluchačů má dotaz, už má mikrofon, tak prosím.
7: Já bych se chtěl ještě zeptat, když jste, Pavle, zahájil teďka tu diskuzi nebo komentáře k jídlu, chtěl jsem se zeptat, co nejbizárnějšího ne, právě vám nabízeli a řekl jste, tak tohle opravdu ne. A možná to není dotaz jenom na vás, ale i na pana Kadlece a Panenku.
6: Tak já začnu, než si to rozmyslej. Já samozřejmě jsem slyšel, že fugu je jedovatá. A my jsme ji chytli, protože jsme tam se skamarádili s těma, co měli ten sushi bar, tak to byli naše jako fakt jako osobní přátelé. Ta rodina měli dva kluky, vlastně kolem mě bylo 30, tak jim bylo 25-20 let a brali nás na ryby a tam to je národ rybářů, takže jsme měli takový ty krátký pruty a chytá se to opravdu ze břehu dolů a vytáhli jsme fugu a my jsme vždycky něco chytli a hned jsme šli a sežrali jsme to, že jo, takže a oni říkají fugu, hele, a říkám, no počkej, ta jedovatá a jenom kousek, a tak to tam a jako úplně dobře se mi to nejedlo, prostě čekal jsem, jako kdy to začne a ale jsem tady, takže dobrý, no.
0: Já jsem byl taky v Japonsku, jsme byli s klukama, asi je to tak 5-6 let, jsme tam byli na výletě, jsme dělali Hongkong a Japonsko, Tokio, Osaka, Kyoto, a tak jsme tam taky, tam mimochodem tu fugu nám tam nachystali, ale co si pamatuju, tak něco mimořádného, když jsme byli na výletě v Peru, a byli jsme v samozřejmě Machu Picchu a potom jsme byli za vyhlášenou specialitu, jsme tam šli na takové větší morčata. A bylo to tuhé jak veka, teda, no. Tak jsme do toho jenom tak hrábli s bydličkou, když to nešlo vůbec do kostí, tak jsme to vrátili celé a šli jsme na něco lepšího.
8: Nevěď se na fasování rozdravovat.
2: Tak já si musím přiznat, že takové zážitky moc nemám. Takové asi nejzajímavější pro mě bylo, když jsme byli s Amforou v Thajsku, tak tam je zajímavé, že na každém rohu vám tam připravují jídlo v těch pánvích a kolikrát jsou to věci, které člověk ani neví vůbec, co to je, z čeho to je. Takže jsme dostali někdy informace, že to jsou různý druhy hadů, bohužel i psů a takovéhle věci. Takže přestože to mám strašně rád a chtěl bych si to třeba dát, tak jsem si to nedal, protože jsem měl skutečně strach, že bych někomu sněd alíka nebo něco chvíl. Tak to mě moc nevonělo, no. Ale musím se přiznat, že jsem mládí taky jednou pejska ochutnal. Ale nevěděl jsem o tom takhle, no. A když jsem začal hrabat nohu a začal štěkat, tak se to provalilo.
3: Ještě máme jednoho diváka v publiku, který se na něco chce zeptat, buď to Pavla Hrováta, Miroslava Kadlece nebo Antonína Panenky.
9: Dobrý večer, já bych se rád zeptal pana Panenky. Já jsem byl kdysi v Monte Carlo a tam je hotel s vyhlídkou na moře. A tam jsou otisky nohou známých fotbalistů. Tak jsem si to prošel jedno po druhé a byly tam otisky jistého Antonína Panenky jako jediného Čecha. A mě by zajímalo, jestli k tomu má nějaký příběh, pan.
2: Tak je pravda, že otisky mojich nohou je, nebo jsou v Monte Carlu. Musím poopravit, jak jsi říkal, že jsem jediný Čech, nejsem jediný Čech, je tam ještě Pavel Nedvěd. Jinak jsou tam skutečně, se dá říct, myslím, že těch otisků je tam kolem, něco kolem 50-60, přesně nevím, a musím říct, že skutečně to jméno, který tam je, tak to jsou skutečně, to byly ty nejlepší fotbalisti za tu éru fotbalovou vůbec celé Evropy a světa, tam ti otisky mají, takže pro mě to bylo obrovské vyznamenání, bylo to nádherný, ale já tam mám jednu takovou historku k tomu, protože samozřejmě francouzsky neumím, tak tam se mnou jel generální sportovní ředitel Bohemky, pan mladý kluk Jakubič, který vystudoval v Anglii, takže umí perfektně anglicky, on mě tam doprovázel. No a protože jsme byli v Monte Carlu, kde vlastně v té době bydlel Honza Koller. On tam 5 let hrál za Monte Carlo, za Monaco a byl tam vlastně doma. Bydlel tam a tak my jsme mu zavolali, že přijedeme do toho Monte Carla, jestli bychom šli někam na kávičku pokecat. Jo, tak je prejo. Tak jsme se sešli na tom kurzu té vody dole a tak jsme jako špacírovali a teď proti nám šel nějaký pán a to poznáte, že najednou na vás kouká, že jako něco, že vás možná poznal nebo takhle. Tak nás přešel trošičku a asi po 10 metrech se vrátil a přišel ke mně a říká, panenka. A já říkám, jako, že to teda jako jsem já. Navazal konverzaci, Honza Koller to překládal, samozřejmě ne. Tak já jsem tam byl poprvé v životě v tom Monte Carlu. A ten chlap mě poznal. A pak, když jsme se loučili, tak se obrátil na toho Koller a říká, basketbalist. A on tam 15 let bydlel, 5 let hrál, on ho neznal a mě poznal, no já nevím. No.
1: Já bych tady jenom, jestli nemáte co dělat, máte fantastický hlas, jestli nechcete taky dělat v rádiu. No vy, no, tak jste se ptal přeci. No.
9: Děkuji, ale už jsem na to asi trošku starší.
1: Tam děláme samý starý takhle. Buďte v klidu.
9: Něco pro pamětníky, no, řekněme, že jo. No. Budu o tom uvažovat, děkuji.
3: Ještě jeden dotaz z pléna, prosím.
10: Ještě jednou dobrý večer. Já bych chtěl vám, fotbalistům, našim bývalým hráčům, reprezentantům poděkovat za dnešní večer, že jsme tady mohli s vámi strávit tento příjemný podvečer. Děkuji.
3: Děkujeme
1: moc.
11: Děkujeme.
1: No a tím bych to asi...
3: Myslím, že to byla krásná tečka za dnešním večerem tady v klubu Zubří. Děkujeme moc, že jste dorazili na desítku Pavla Horváta live. Jak už tady myslím zaznělo, tak v rádiu je Pavel Horvát velmi často. Každé pondělí, každý čtvrtek, v pondělí se většinou vracíme k tomu, co se stalo o víkendu a primárně v nejvyšší domácí soutěži a ve čtvrtek si zve zajímavé hosty do studia. Jednou už u nás byl taky vicemistr Evropy z roku 1996 a dnes podruhé a poprvé tady takhle na živé akci na pódiu pan Miroslav Kadlec. Díky moc, že jste byl s námi. Je to dnes opravdu vybraná společnost tady na pódiu a to nepočítám sebe. Antonín Panenka, mistr Evropy z roku 1976. Pavel Horvát na Euru taky byl, medaily tam nezískal, ale za to si to vykompenzoval v domácí soutěži. 5 ligových titulů, 6 domácích pohárů a samozřejmě nesmíme zapomínat taky na ten titul z Portugalska, ale hlavně z Turecka. Vy.
1: Nesmíme zapomínat ty zmrzlinový pohár ještě a tak.
3: Děkuju. Pavel Horvát.
1: Musím říct, že mě trošku zklamal, protože úplně nic neskazil. Pavle, povedlo se ti to. Pavel Tilšar, díky.
3: Děkuju.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
12: Tak to byl záznam živé desítky Pavla Horváta, tentokrát tedy ze Zubří. Další výjezd chystá do Plzně, s dalšími podrobnostmi vás samozřejmě brzy na Radiožurnálu Sport seznámíme, a nebo všechno najdete, až přijde ten správný čas, na našich stránkách radiožurnalsport.cz. No a až přijde ten správný čas, tak se zase ponoříme do ligového fotbalového dění, protože dnes jsou na programu celkem 4 zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže, a konkrétně tedy 3. kola. Všechno vypukne už 15 hodin, když se proti sobě postaví pražská Slavia a Pardubice, potom dojde také na duely mezi Hradcem Králové a Baníkem Ostrava od 17 hodin, kdy proti sobě nastoupí Jablonec se Slováckem a od 20 Artis Brno Sigma Olomouc.
13: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
14: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá tiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
13: Fakt? A kdy zjistím víc?
14: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
15: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
16: 11 hodin 30 minut. Ve studiu je taky Jana Gulda.
17: Po ruském masivním útoku na ukrajinskou Oděsu je ve městě minimálně 9 zraněných. Moskva v noci udeřila raketami i bezpilotními letouny. Na několika místech vypukl požár a v celém městě vypadla elektřina. Jedná se o největší ruský útok na Oděsu od začátku tohoto roku. Nejméně 2 mrtví a 12 zraněných je po dalším ruském útoku v Charkově. Oznámil to tamní starosta Ihor Terechov. Írán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury MER to řekl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory podle něj ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu podepsanou v červnu. Zopakoval taky, že dohoda mezi Íránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní trasu ale země údajně znovu neotevřou. Na budově Senátu dnes po roce opět zavlála historická běloruská vlajka k připomenutí prezidentských voleb v Bělorusku, po kterých režim před 6 lety brutálně potlačil protesty opozice. Podle předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčela z ODS, tak chce Senát vyjádřit podporu všem, kteří nevzdávají boj za svobodné a spravedlivé Bělorusko. A v Jablonci nad Nisou dnes skončí 15. ročník prodejní výstavy bižuterie Křehká krása. Součástí závěrečného dne je odpoledne například módní přehlídka Made in Jablonec. Návštěvníci můžou se vstupenkou na výstavu zdarma navštívit i přilehlé Státní muzeum skla a bižuterie. Sport. Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude 6. hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie v Cincinnati. Informovala o tom WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona u Záp. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Brandýs nad Labem. Na 9,5 kilometru řeší nehodu. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Kolona se táhne už ze 12. kilometru. D10 ještě jednou, tentokrát směrem do Mladé Boleslavy z Prahy. Dejte pozor za sjezdem na Horní Počernice. Na 4. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení na 8,5 kilometru. Tam pracují na opravě mostu, projíždí se pouze jedním pruhem. Na D48 z Frýdku Místku směrem do Olomouce zpozorněte na začátku dálnice. Na 19,5 kilometru se srazila 2 osobní auta a tvoří se kolona. A Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech stále neprůjezdný v obou směrech mezi exity 3 Vestec a exitem 15 Lohkov. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barandov, tam počítejte s kolonami v obou směrech, plná je také ulice k Barandovu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
17: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
12: Jedenáct hodin 34 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, který vás za chvíli vezme zase do Paříže, protože tam se chystá mistrovství Evropy v plavání, tedy ono už začalo, ale bazénové plavání, které určitě zajímá nejvíce, tak přijde tedy na řadu až od zítřka. Na místě bude náš reportér a tím pádem u toho s Radiožurnálem Sport nebudete chybět.
18: Radiožurnál Sport
15: a Filip Šedivý.

0: Čeští plavci se v Paříži chystají na start bazénových disciplín na evropském šampionátu. Česko má 3 medailové naděje. Barbora Semanová bude obhajovat titul na 200 metrů kraul. Miroslav Knedla se pokusí potvrdit stříbro z prosincového šampionátu v krátkém bazénu. A podobný cíl má i Jan Čejka. Ten je jedním z nejlepších světových plavců na 200 metrů znak. V prosinci na něm skončil v krátkém bazénu s bronzem. S Janem Čejkou se bavil reportér Martin Charvát.
1: Jak moc se ve vaší hlavě po tom obrovském vzestupu za poslední 2 roky objevují myšlenky na medaily z dlouhého bazénu na mistrovství Evropy?
2: Tak určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu. Myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední. Takže já jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady. Naše taková jako výhoda i nevýhoda je, že ty znakaři jsou převážně z Evropy, že většina vlastně té špičky jsou Evropani, je tam jenom pár jako plavců, který nejsou z Evropy, takže vlastně ta konkurence, co se nám tam potká, bude fakt jako velká, v podstatě srovnatelná třeba s mistrovstvím světa, což na jednu stranu je výhoda, že si to jako můžeme testovat, budu pak znát třeba ty soupeře nebo ty kluky, co tam plavou. Na druhou stranu samozřejmě o to těžší je pak se tam prosadit, no, takže asi ve výsledku, kdo tam přijede, protože startovka ještě jsem jako neviděl, kdo se tam nahlásí, Míra už mi říkal, že má 200, takže další černý kuň tam je jako, takže bude to jako zajímavý, ale těším se na to.
1: Miroslav Knedla, ale vraťme se k tomu, jak byste se vlastně dostal o setinu sekundy na bronz na mistrovství Evropy. Tehdy jste byl vlastně lepší než Luke Greenbank, olympijský medailista. Vracíte se k tomu ještě někdy v myšlenkách, že tohle, co do medailí, když pomineme to, že jste byl juniorský mistr světa, tak je vlastně mezi seniory ten největší úspěch?
2: Tak samozřejmě jako rád na to vzpomínám. Určitě je to jako dosavadně bych řekl jako ten můj největší úspěch. Doufám, že třeba na to jako výhledově navážu nějakou další medailí, ale znáte to, jako člověk vždycky chce víc, takže jako rychle na to zapomene. Já si myslím, že právě by bylo fajn, kdybych si to častěji jako připomínal, že vlastně už jsem to jako dokázal, že to není nic jako nereálního, že tu medaili jako můžu zvládnout, ale prostě je to tak vždycky, že člověk se jako honí jenom za tím větším a větším úspěchem. Ten dlouhý bazén je pro nás jako důležitější tím, že to je olympijský bazén, takže rád bych se prosadil i tam a navázal jsem třeba na tyto úspěchy.
1: Co pro to děláte? Jakým způsobem jste se snažil v posledních měsících posunout, aby přišel úspěch teď na mistrovství Evropy?
2: Tak samozřejmě prostě člověk se snaží dřít v tréninku, ale jenom tím se jako nezlepší, takže se snažím zlepšovat ty moje dovednosti, ať to jsou třeba jako ty výjezdy nebo obrátky, které jako ze všech nějakých analýz vycházejí, že tam jako mám velkou rezervu proti té světové konkurenci. Snažili jsme se na tom jako hodně pracovat, takže doufám, že se mi to třeba povedlo zlepšit. Že právě když tak řeknu teďka, konečně se to budu moct otestovat na takovýhle velký akci, že určitě si pak to jako zanalyzuju a uvidíme, jestli se třeba ty obrátky povedlo zrychlit nebo ne. A pro mě teďka je jako hodně důležitý je si zkusit ty další disciplíny. No, já bych jako nerad se zaseknul na tom, že na každý závod vždycky poplavu jenom 200 znak, takže jsem rád, že se mi tuhle sezónu zadařila i ta 200 polhovka. Případně konečně asi po 4 nebo možná 5 letech jsem si udělal osobák i na 100 znak, takže jsem rád, že jako i v tomhle se doposouvá, že nějaká ta rychlost se zlepšila a vůbec jako ta všeobecná flexibilita nebo jak to bych řekl v těch disciplínách se asi jako zvyšuje, což je pro mě dobrá vizitka.
1: Říká znakař Jan Čejka před startem mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Pokud jste si takhle při neděli 9. srpna trochu přispali a naladili Radiožurnál Sport teprve před chvílí, tak vězte, že turnaj v Montrealu, tedy tisícovka okruhu ATP, skončil pro Jiřího Lehečku v osmifinále. První hráč, tedy z Česka, v aktuálním pořadí mužského žebříčku, nestačil na Španěla Rafaela Chodara. Jiří Lehečka s ním prohrál 2x3-6. A tak tedy na těch kanadských tisícovkách už můžeme v singlech držet palce jenom Jakubu Menšíkovi, který se o čtvrtfinále utká s Nizozemcem Botikem van de Zandschulpem. No a další tisícovka, ta přijde na řadu v zápětí, začne vlastně už ve čtvrtek příští týden, ale bohužel zase u toho nebude Karolína Muchová. Wimbledonská finalistka po menším operačním zákroku totiž tedy vynechá i tenhle turnaj, tedy Cincinnati, a po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na další tisícovce. V Cincinnati si přitom před 3 lety zahrála o titul. Muchová podstoupila plánovaný zákrok týden po Wimbledonu, kde svedla neúspěšnou bitvu o trofej v historickém českém finále na Grand Slamech s Lindou Noskovou. 29letá rodačka z Olomouce pak na svém Instagramu zveřejnila fotografii s několika náplastmi na břiše. Dobu rekonvalescence Muchová tehdy odhadla na několik týdnů, věřila, že se tedy na prestižních turnajích v Kanadě a v Americe vrátí, ale bohužel to nedopadlo, tak doufejme, že na poslední Grand Slam téhle sezóny US Open už bude Karolína Muchová fit. Ona by se měla ve Flushing Meadows představit už i v té smíšené čtyřhře, která se od loňského roku hraje novým způsobem pouze pro vybrané páry. Tahle soutěž začne 25. srpna a Muchová je přihlášena ve dvojici s Jakubem Menšíkem. Hlavní soutěž na US Open v singlech potom odstartuje v neděli 30. srpna. A s Radiožurnálem Sport u toho samozřejmě díky našemu reportérovi nebudete chybět.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: No a teď z úhlu pohledu, řekněme architektonického. Každé velmi pravidelně a netrpělivě, tedy vlastně skoro každé roční období, čekají fotbaloví fanoušci na zprávy ze švýcarského města Nyon, kde se v sídle Unie evropských fotbalových asociací, známé pod zkratkou UEFA, losují jednotlivé fáze evropských pohárů. No a my si teď místo, odkud funkcionáři řídí fotbal na starém kontinentu, představíme blíž. V pravidelném nedělním povídání o zajímavých sportovních stavbách světa. Proto ten architektonický pohled, který má teď nachystaný David Prouza. Davide, vítej.
3: Krásný den.
2: Jak tedy vypadá centrála UEFA?
3: Jde o komplex moderních budov, který byl otevřený v roce 1999 a postupně se dál rozrůstá. V centrální budově jsou především kanceláře, ve kterých sídlí funkcionáři evropské organizace. Ve stejné budově je taky sál, který pravidelně hostí už tebou zmiňované losování evropských pohárů. Jde o velkou konferenční místnost, ve které je necelých 150 míst na sezení. Na pódiu je taky dlouhý stůl, tak aby se na něj vešly všechny nádoby s losovacími míčky. Součástí areálu je taky muzeum, ve kterém najdete různé cenné památky na slavné zápasy, například míče, se kterými se hrály finálové duely Ligy mistrů, nebo různé dresy z evropských šampionátů. K prohlédnutí jsou ve vitrínách taky všechny trofeje, které UEFA uděluje.
2: A součástí areálu je taky, nazvíme to, zápasové centrum. Co si pod tím, Davide, mají posluchači představit?
3: Jde o místnost, která je lidově řečeno nadspaná televizními obrazovkami. Lidi v centrále UEFA v ní sledují všechny zápasy, které se konají pod záštitou této organizace, tedy zápasy evropských pohárů a taky mezinárodní utkání. Vše funguje tak, že zástupci UEFA jsou přímo na stadionech, v zápasovém centru ale sedí supervizoři, kteří vše sledují na dálku přes obrazovky a jsou v kontaktu s lidmi na stadionech. Kontrolují, zda všechno probíhá podle předepsaných postupů, sledují přitom třeba i dění na tribunách nebo kvalitu televizního přenosu. V jednu chvíli takto můžou zástupci UEFA sledovat až 16 souběžně hraných utkání. Kromě této funkce jakéhosi dozoru má zápasové centrum taky za úkol sbírat data a statistiky z jednotlivých duelů.
2: Sídlo UEFA je tedy ve švýcarském Nyonu, což není zrovna žádné velkoměsto. Kde se tedy centrála UEFA nachází?
3: Je to tak, je to spíš takové městečko. Nyon má zhruba 20 000 obyvatel, leží u břehu Ženevského jezera a středisko fotbalové organizace stojí v těsné blízkosti právě této vodní plochy. Že jde o centrum evropského fotbalu, můžete poznat třeba i podle toho, že v těsné blízkosti je tréninkový areál, ve kterém je 7 fotbalových hřišť, takže funkcionáři můžou zůstávat v kontaktu se svým sportem třeba i tak, že si ho jdou po pracovním dni zahrát.
2: No zajímalo by mě, jak často jsou ona fotbalová hřiště u sídle UEFA obsazena, jak často se tam hraje fotbal.
3: Mě by zajímala úroveň toho fotbalu.
2: Tak to necháme třeba některému z našich reportérů, který ano, bude mít tu šanci se do Nyonu vypravit. Teď s Davidem Prouzou jsme alespoň popsali, jak vypadá tedy sídlo UEFA. Davide, díky za to.
3: Děkuji, hezký den.
2: 11 hodin, 52 minut. Za chvíli nás čekají aktuální zprávy a po 12. už se můžete těšit na kolegu Karla Schambergera. We'll be right back.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: A příští host Andreji Sestýny Hlaváčkové příští týden ve středu bude opravdu exkluzivní. Filip Jícha, v roce 2010 nejlepší házenkář světa, trojnásobný vítěz Ligy mistrů s Kýlem jako hráč a také šampion této soutěže jako trenér. Povedlo se mu to jako prvnímu na světě. Teď má volno, protože v Kýlu jako trenér po 7 letech skončil, a tak bude ve středu hostem Andreji Sestýny Hlaváčkové v pořadu Na síti. Rozhodně si tenhle rozhovor po 10. dopoledne nenechte ujít. You and

0: Je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal bleskový průzkum agentury Median. Rusko provedlo největší letošní vzdušný útok na Oděsu a Oděskou oblast. Fotbalisti Slavie a Jablonce budou hájit 100% bilanci v Šancelize. Na dálnici D10 mezi 12. a 9. půl tým kilometrem směrem do Prahy je kolona. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů. Je neděle 9. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Ještě do konce září mají lidi možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, na jaře nebo právě na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí.
5: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku Všeobecné zdravotní pojišťovně.
6: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
5: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
7: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, o které pojišťovny jste registrován.
5: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 17 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Nejméně 7 zraněných za sebou nechal noční masivní ruský útok na Oděsu. Šlo o největší úder za letošní rok. Rusko použilo asi 20 raket různých typů a 70 nepilotovaných letounů.
9: Útok na Oděsu a oblast trval přes 3 hodiny. Jeden z nepilotovaných letounů zasáhl domy a hotel v historickém centru Oděsy, zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
10: Stukla vyletěla, dvěr vyletěla.
9: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže.
11: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: A nejméně 2 mrtví a 12 zraněných je po dalším ruském útoku na město Charkov, oznámil to tamní starosta Ihor Terechov. Dnes je to 81 let, co na japonské město Nagasaki dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
0: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato skáza už se nesmí nikdy opakovat.
12: Japonsko pevně dodržuje tři nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
0: Tři nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Jeden z židovských památek po celém Česku jsou dnes otevřené židovské hřbitovy, modlitebny a synagogy. Mezi nimi i ty, které jindy přístupné nejsou, třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku nebo v Pacově na Pelhřimovsku. A v Písku je teď reportérka Pavla Kuchtová.
13: Právě teď tady začíná už druhá komentovaná prohlídka, která návštěvníkům přiblíží osud stavby z roku 1872. Synagoga sloužila svým účelům do druhé světové války, ale pak v ní bylo skladiště velkoobchodu s oděvním zbožím. Hlavní modlitební sál byl tehdy rozdělený stropem na dvě podlaží, což se dodnes nepodařilo odstranit. Díky písecké městské knihovně, která se teď o synagogu v Soukenické ulici stará, se občas lidé podívají dovnitř. V rámci dnešního dne židovských památek bude ve 14 hodin ještě jedna komentovaná prohlídka, kterou zakončí místní pěvecký sbor Sonitus s pěvem židovských písní. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
1: Hantec, tedy svérázná mluva Brňanů, je nově zapsaný na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápis slavnostně oznámí odpoledne na Národopisném festivalu v Miloticích na Kyjevsku. Popularizátorům Hantecu pomohli se zápisem taky vědci z Akademie věd.
14: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakryt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
15: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
16: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
15: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisté mistrovské Slávie budou ve třetím kole šance ligy hájit 100% bilanci. V 15 hodin přivítají Pardubice. Vršovický klub má kvůli trestu za výtržnosti fanoušků závěru minulé sezóny stále zavřené hlediště. Pražanům to ale herně problémy nedělá, jak si všiml hlavní trenér Pardubic Jan Trousil.
18: Mají vlastně ten stadion zavřený, tak jim to šlo asi nejlíp. Co teď vlastně jsou, protože dali, já nevím, možná 23 gólů z těch 4 zápasů nebo kolik měli zavřený. Takže samozřejmě budeme přemýšlet o složení, o tom, jakým způsobem je prostě bránit a jít prostě za tím cílem, který chceme. Chceme být lepší a lepší.
17: Na třetí vítězství v sezóně cílí taky Jablonec, který se v 17 hodin utká se Slováckem. Ve stejnou dobu začne duel Hradce Králové s Baníkem Ostrava. V 8 večer pak Artis Brno přivítá Sigmu Olomouc. Ligové zápasy odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Tyčkařka Nicole Krutilová se v americkém Eugene stala juniorskou mistryní světa. Vyhrála výkonem 445 cm. Bronz přidal v Oregonu deseti bojař Adam Juliš.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na D10 u Brandýsa a kolona u Záp. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Starou Boleslav. Na 11,5 kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Dál počítejte s kolonou až na 9,5 kilometr. Tam řeší také nehodu osobního auta v levém pruhu. V opačném směru tedy do Mladé Boleslavy se zastavuje na 4. kilometru. Kolona pokračuje k omezení na 8,5 kilometr. Tam se projíždí pouze jedním pruhem. Omezení by mělo do půl hodiny končit. A Pražský okruh zůstává neprůjezdný mezi 3. a 15. kilometrem kvůli údržbě v tunelech. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov. U závěra by měla během chvíle končit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
4: Krásné odpoledne ve společnosti Radiožurnálu Sport.
21: Radiožurnál Sport
22: a Karel Schamberger.
4: A jelikož bylo poledne, tak přejeme dobrou chuť, pokud právě obědváte. My se už za malou chvíli vydáme do míst, kde poledne dnes ještě nebylo, a to konkrétně do Birminghamu ve Velké Británii. Právě tam totiž už zítra začne mistrovství Evropy v atletice. A my se spojíme s naším reportérem Jakubem Markem, který už je na místě, a tak s ním vše probereme právě před nadcházejícím šampionátem v atletice. Tak

0: Mistrovství Evropy v Birminghamu, nejlepší evropští atleti, tak už jsou ve Velké Británii a jsou tam taky naši reportéři, kteří vám budou šampionát přibližovat. Stejně jako Jakub Marek, který je s námi teď živě ve spojení a já ho přímo do Birminghamu zdravím. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Ty jsi přímo teď na stadionu, který nese název Alexandra Stadium, tak nám ho trochu popiš, kde budou atleti závodit.
1: Je to takový příjemný stadionek, no stadionek, vemte trochu s rezervou, ale když to porovnám s tím posledním stadionem pro evropský šampionát, kterým bylo Stadio Olimpico v Římě, tedy stadion pro 70 tisíc lidí, tak přeci jen tady ty podmínky jsou takové skromnější oficiálně, je tady kapacita 18 tisíc lidí, ale je tady teď přistavena taková mobilní tribuna, nedokážu úplně odhadnout, o kolik se navýší ta kapacita, ale před před čtyřmi lety na Commonwealth Games, tedy na hrách Commonwealthu, tady bylo 40 tisíc lidí kapacita, takže myslím si, že to bude něco mezi a každopádně to okolí je tady velmi hezké, spousta zeleně na to, že Birmingham samozřejmě je hlavně průmyslové město, tak v této části Birminghamu je té zeleně dost a myslím si, že atletům se tady bude závodit velmi dobře.
0: Už si stihli někteří vyzkoušet tamní tartan nebo třeba také projít právě útroby tamního stadionu? Mluvím tedy o českých atletech.
1: Ano, teď se to tady pode mnou na ploše hemží, jsou tady různobarevné samozřejmě reprezentace a i čeští reprezentanti sem dorazili. Teď, když se dívám do sektoru, kde je výška nebo se hází oštěpem, tak tam zrovna se rozcvičují vícebojaři Willem Stráský, Tomas Järvinen, tedy svěřenci Josefa Karase, je to i Petr Mindlschmidt, český dálkař, který je právě tréninkovým parťákem Stráského. A Järvinen i Tomáš Staněk sem dorazil, český zkušený koulař, se podívat do koulařského sektoru, vyzkoušet si zdejší kruh. Ono by si člověk řekl kruh jako kruh, ale detaily rozpoznají skutečně profesionální koulaři a ti říkají naopak, že každý kruh je úplně jiný, jinak hladký, jinak hrubý. Samozřejmě ty rozměry jsou vždy stejné, ale vždy je potřeba si osahat to sportoviště, ten sektor. No a trochu problémy tady s tím měl před chvílí Gianmarco Tamberi, hvězda výšky, olympijský vítěz, mistr světa, také trojnásobný evropský šampion, tak on ve výškařském sektoru tam stojí. Stojany, na kterých pak bude laťka, teď tam laťka ještě není, ale on si tam s nimi chtěl tak nějak pohnout, aby si pořádně naměřil rozeběh, ale organizátoři tady jsou hodně striktní, nedovolili mu ani o kousek posunutí, takže to dost rozčílilo tohoto velmi zkušeného, až mě to překvapilo, právě Gianmarca Tamberiho, a dohadoval se tam s organizátory zhruba 10-15 minut, ale ti byli neoblomní, takže ten si jen tak částečně naměřil rozběh, ale všechno samozřejmě bude moci doladit ještě před kvalifikací, takže vůbec se nemusí obávat ničeho, že by se mu tady nějak uškodilo, ale každopádně byla to taková zajímavá situace tady.
0: 12 hodin a 17 minut na Radiožurnálu Sport si povídáme s naším atletickým reportérem Jakubem Markem před zítřejším startem mistrovství Evropy v Birminghamu a mluvíme o podmínkách tamního stadionu, tak teď se můžeme zaměřit na ty podmínky meteorologické, tedy jaké je počasí teď ve Velké Británii?
1: Je příjemně, když to porovnám s teplotami v Česku, tak i když teď už ani v Česku není takové horko, ale je tady zhruba nějakých 27-28 stupňů, je pod mrakem, takže řekl bych tak ideální podmínky, i když sprinteři samozřejmě ti mají rádi velmi horké, teplé podmínky, nebo třeba i oštěpař Jakub Padlejch o tom vždy mluví, že je nejlepší házet v tom, když se doslova vaří Jakub Padlejch v závodě, ale každopádně tady to vypadá, že by nemělo být až takové horko, i když na zdejší podmínky prý tady má být také v týdnu kolem 30 stupňů, což je poměrně vysoká teplota na Birmingham, ale řekl bych, že to bude tak nějak průměrně příjemné právě pro všechny disciplíny, včetně třeba i vytrvalostních běhů.
0: Evropský atletický šampionát začne zítra. Můžeme se už právě zítra teoreticky těšit na to, že Češi budou bojovat o medaile? Jaký bude program?
1: Rádi bychom viděli někoho z Čechů v bojích o medaile. Zítra rozhodně velmi zajímavá bude koule mužů s Tomášem Staňkem, kterého čeká kvalifikace ve 13 hodin a 40 minut českého času. No a koulaři si na to vždy stěžují, ale už si na to tak nějak asi zvykli z posledních velkých šampionátů. Tak hned večer pak budou mít i finále ve 21 hodin a 33 minut by mělo odstartovat finále koulařů. Tomáš Staněk, ten opět letos laboroval s problémy zdravotními, ale dostal se i na 21 metrů, a to na mítinku v Kladně, a řekl bych 21 metrů, to už by mohla být nějaká taková úroveň téměř boje o medaile, takže Tomáš Staněk určitě je tím mužem, který by tady o medaily bojovat mohl, ale samozřejmě ta konkurence bude velmi tvrdá. No a jsem hodně zvědavý i na Karolínu Maňasovou, která letos na stovce zaběhla čas 11.01. tedy 11,1 setina sekundy, posunula letitý český rekord, který předtím držela Jarmila Kratochvílová. Od té doby od závodu v Rakousku se k němu nepřiblížila, k tomuto času Karolína Maňasová, ale pokud by tady běžela kolem 11 sekund, tak to je rozhodně čas minimálně na finále a téměř na boj o medaile. Takže samozřejmě to bude také velmi zajímavé, ale českých nadějí je tu ještě mnohem víc. Zítra třeba i kvalifikace dálky čeká mladého Petra Mindlschmidta a jsou tu i další Češi.
0: A my u všech českých a nejen českých atletických výkonů na evropském šampionátu budeme díky našim reportérům. Jedním z nich je právě Jakub Marek, který je právě teď v Birminghamu. Ale pojďme se bavit o dění v Eugene. Tyčkařka Nicole Krutilová je totiž juniorskou mistryní světa. Právě v USA vyhrála výkonem 445 cm. Bronz přidal v Oregonu také desetibojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Tak rezonují tyto úspěchy i v seniorské reprezentaci?
1: Rozhodně ano, před chvílí jsem se tady bavil právě s desetibojařem Vilémem Stráským a ten říkal, že je rád samozřejmě, že je takto tvrdá konkurence už i v mládeži české mezi vícebojaři a samozřejmě nejen mezi vícebojaři, když to vezmu tedy od Nicole Krutilové, tak ona odletěla do Eugene v roli adeptky na jednu z medailí a ona tabulkově prakticky byla nejlepší ze všech, ale samozřejmě to bylo v uzovkách jen na papíře před tím šampionátem v Eugene. Navíc ona měla už problémy zhruba před dvěma týdny. Jí týmový kolega omylem šlápl tretrou na nohu, takže ona mluvila o tom, že má díry v noze, ale že to nebude nic vážného. A navíc lehce onemocněla právě před šampionátem v dějišti už v Eugene, takže dva dny nemohla pořádně se hýbat, ale evidentně se z toho perfektně dostala a výkon 445 cm je toho důkazem. Je to jen 7 cm pod jejím národním juniorským rekordem a ona vlastně po 8 letech navázala na juniorské světové zlato tyčkařky Amálie Švábíkové a Nicole Krutilová. Ještě musím také dodat, že ona se zhruba teprve 3 roky věnuje skoku o tyči. Ona předtím byla gymnastka, evidentně ta gymnastická průprava jí svědčí a teď už tedy s osobním rekordem 452 cm v juniorské kategorii už má rozhodně co říkat i do těch dalších kategorií. No a Adam Juliš, ten prožil hodně turbulentní desetibojařskou soutěž po prvním dnu byl na 14. pozici a nakonec tedy je z toho parádní bronz po tom skvělém druhém dni. V prvním dnu se mu nepovedla výška jen 176 cm, ale on je skvělým sprinterem. Povedla se mu jak stovka, tak 110 překážek a nakonec dokázal vybojovat tedy další medaily pro českou juniorskou výpravu.
0: Náš reportér Jakub Marek teď sice v Birminghamu, ale také o dění v Eugene mluvil. Zítra začne mistrovství Evropy v atletice a právě Jakub Marek společně s Adamem Procházkou budou informovat o úspěších, ale také neúspěších českých atletů. Tak prozatím díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: 12 hodin 23 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Fotbalový program tuzemské šance ligy se nezadržitelně blíží. Už v 15 hodin duel Slavia Pardubice, od 17 hodin pak Jablonec Slovácko a Hradec Králové Baník Ostrava. A právě o tomto mači teď bude řeč. Ostravané totiž mají šanci napravit poslední utkání a prohru 0-4 na domácím hřišti s pražskou Slavií. Trenér Roman Skuhravý byl z výsledku, ale i dílčích nedostatků zklamaný.
1: Čtvrtý gól je přesně vlastně ukázka toho, dlouhý nákop, prohraný souboj a prostě podle mě čistá defenzivní situace, úplně jednoduchá pro divizi. No a my tam zachrápeme, my tam nejsme koncentrovaní, my tam to tělo nedáme, no a najednou jde hráč jakoby sám na bránu.
2: Říkal trenér Roman Skuhravík, podcenění ze strany ukrajinského stopera Baníku Jevhenije Skiby. To už byl poslední gól v nastaveném čase. Předtím zase Baník neubránil v začátku zápasu dva rohy Slávie. Už od letní přípravy začal dělat nový kouč v týmu změny. Nehraje třeba v předchozích čtyřech sezónách stabilní obránce Karel Pojezný.
1: U Karla to je jako jednoduchý. Karel má v mých očích, co se týká jakoby ofenzivního pohybového potenciálu, vlastně jako na velký fotbal. Trošku bojuju s tím a tím, že se to jako opakuje u všech trenérů, vlastně jakoby s jeho nastavením jako do defenzívy.
2: Říká Skuhravý, co musí Pojezný zlepšit a doufá, že technický levák s dobrou střelou a průniky začne lépe plnit defenzivní povinnosti.
1: Furt věřím tomu, že prostě tohleto Karla se a že to může být jeden z momentů, kdy se nakopne a mám s ním debaty a bavíme se o tom a on má dvě varianty. Buď to pochopí, co já po něm chci, že vlastně chci od něj jenom to, aby využíval vlastně svoje dovednosti a nebo bude jinám, ta volba je na něm.
2: A ani trenér Skuhravý nechce po jednom dílčím neúspěchu ve zmatku něco měnit.
1: Nikdy, zapomeňte. Já prostě tady uspěju. Já prostě proto udělám maximum a prostě najdu tu cestu, aby ty výkyvy byly prostě menší a prostě to je trenéřina, to je výzva, ale já z toho nemůžu cuknout, prostě já jinému fotbalu nerozumím.
2: Doplňuje Roman Skuhravý. Hradec Králové půjde do ligového utkání po čtvrtečním pohárovém duelu s Bešiktašem Istanbul. Z Ostravy David Procházka. Radiožurnál.
0: Připomeňme ještě jednou dnešní program. Od 15 hodin Slavia Pardubice, od 17 pak Hradec Králové Baník Ostrava a Jablonec Slovácko, od 20 Artis Brno Sigma Olomouc. Vše v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a samozřejmě veškeré dění následně shrne také Desítka Pavla Horváta. Zítra od 10 hodin.
3: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
4: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
5: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
6: Dobrý den.
4: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
6: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
3: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
4: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
7: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál Nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
3: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
4: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, už za malý moment nabídneme krátké zprávy.
8: Radiožurnál půl jedné. Jana Gulda má přehled zpráv.
9: Teploty budou zítra stoupat a na většině území Česka nad 32 stupňů. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a taky v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav, který tak o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly víc než 4 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí, a to v očekávání příchodu tajfunu Dolphin. Ten už na Okinavě na jihu Japonska zranil 7 lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď dnes večer, nebo zítra ráno. V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce může začít až po celkovém statickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení. A město Most bude mít přírodní pohřebiště. Vznikne na kostelním hřbitově, kde bude možné zpopelněné ostatky ukládat ke kořenům stromů v rozložitelných urnách. Součástí bude také obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Radnice o tom informovala na webu města.
3: Sport.
9: Tenista Jiří Lehečka skončil na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menčík, který se v noci utká o postup do čtvrtfinále s Nizozemcem Van de Zandschulpem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 v Brně. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 11,5. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Na D1 z Ostravy směrem do Prahy počítejte se silným provozem v Brně. Na 196. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na 190. kilometr, zdržení je asi 20 minut, plný je také příjezd od výstaviště. Na D3 z Tábora směrem do Benešova opatrně na konci dálnice. Na 63. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do Miličína. Na Pražském okruhu už skončila obousměrná víkendová uzavírka tunelu a okruh je tak znovu průjezdný v obou směrech. A v Praze na jižní spojce počítejte s kolonou před Barandovským mostem směrem na Smíchov a také ve směru na Černý most před sjezdem na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Don't Stop od Rolling Stones ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin 36 minut. Don't Stop stále nepolevuje ani Arnošt Petráček, který nedávno, tedy tento paraplavec, oslavil 35. narozeniny. Ve své kariéře dokázal zkompletovat paralympijskou sadu medailí. Teď se chystá na mistrovství Evropy a už přemýšlí o hrách v roce 2028 v Los Angeles. Natáčel s ním reportér Pavel Petr.
1: S Arnoštem Petráčkem natáčíme rozhovor, možná v parném letě právě na dobrém místě u Kašny v Českých Budějovicích. Tak rok 2026 už má dávno za sebou svou polovinu. Co jste zvládl právě v letošním roce? Co máte za sebou?
2: Máme za sebou dvě mezinárodní závody. První jsme měli závody v Barceloně a druhý závody v Berlíně a v letích závodech jsem získal medailové umístění. Teďka finišujeme přípravu na mistrovství Evropy, které bude od 7. do 12. září.
1: A liší se ten kalendář akcí od let předešlých, nebo je stejně nabitý jako v těch letech minulých?
2: Poslední tři roky je to velmi nabitý přes prázdniny. Pro nás je to jako složitější, protože konkrétně pro mě, protože tady v Českých Budějovicích je přes léto zavřelý krytý bazén a je k dispozici pouze letní plovárna. Ta teplota té vody, té letní plovárny má 24 stupňů, což není úplná výhra, takže musíme hledat různé alternativy, jako jezdit na soustředí po zahraničí. Teďka jsme se vrátili ze Šaborína, pak jsme byli na dlouhým soustředí ve Španělsku v Albíru. To bylo jako velmi náročné a teďka nás čeká Itálie za dva týdny a pak závěrečný třídenní soustředí by mělo být ve Strakonicích těsně před odletem na Evropu do Turecka.
1: Mimochodem, jaká je tedy ta ideální teplota vody pro vás plavce?
2: 26,5 stupně 27.
1: Letošní léto provází vysoké teploty. Jak s tím třeba bojujete? Protože možná si někdo řekne, plavec, tak tento má ideální, skočí si do vody a je to v pohodě. Ale jak nepříjemné je třeba to letní vedro právě pro vás?
2: Tak záleží třeba i na tom konkrétním bazéně, jo? Kdy třeba ve Španělsku v Albíru jsme měli možnost mít bazén, který se ochlazuje. Jo? To znamená, jako venku je 40 stupňů a ta voda se pořád drží na nějakých těch 26,5, 27, což je jako pro nás skvělý, ale třeba někde ty venkovní bazény to nedokázaly ochladit tu vodu a ta voda byla skoro 30, jo, a pro nás jako trénovat ve 30 stupňové vodě je úplně ideální, ale jinak celkově pro nás plavce by máme jako rádi to teplo, máme rádi i když můžeme plavat venku, protože pro to naše zdraví je to fajn a pak, když jsme byli ve Španělsku, tak jsme byli i u moře a to moře i ta slaná voda nám taky jako k tomu velmi pomáhá, takže v tomhle tom jako je to pro nás fajn.
1: Vy už jste naznačil, že vás čeká mistrovství Evropy, tak jaké cíle tam máte? Opět medailové? Připomenu, že vaší hlavní disciplinou je 50 znak.
2: Ano, je to tak, rádi už jsme zautočili na jakoukoliv medaily na Evropě a tam akorát na té Evropě to, že jsme ještě chtěli se dostat v disciplině 50 metrů volej způsob do finále, ale vzhledem k tomu, že nás je málo placů v té naší klasifikační kategorii, tak nám to spojili s vyšší třídou, s nižším handicapem, z toho asi na finálku tý 50 volí způsob lidi a to samý bylo ve 100 volí způsobuje, takže zapať pábu, že nám nechali tu klasifikační třídu samostatnou na 50 zláklo.
1: Další vrchol ten přijde za dva roky, paralympiáda v Los Angeles.
2: Příští rok se mají začít vyplavávat takzvaní kvoty na mistrovství světa, které ještě teda lidi určilo, kde bude a kdy bude. A teďka už třeba je v září, už se budou moc vyplavávat limity na Evropě, takže jako už se ohlížíme, no, na účastí na paralympiádě v LA a uvidíme, jak ta kvalifikace bude probíhat. Máme na to zhruba roka půl.
1: Za plavcem Arnoštem Petráčkem se vydáme ještě jednou po písnice ve druhé části Paramagazínu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Paramagazín se vrací do Českých Budějovic za plavcem Arnoštem Petráčkem. Také druhou část rozhovoru s ním natáčel reportér Pavel Petr. A to přímo u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II.
1: Vy máte ve sbírkách řadu úspěchů, zlato, stříbro i bronz paralympiády, patříte do absolutní světové špičky. Co vás dál motivuje do té tvrdé dřiny?
2: Co mě motivuje, tak je ten tým, no, který teďka máme. Myslím si, že jsme se tam seběhli jako skvělá parta, která jako drží při sobě. To je asi ten největší hledací motor, proto já u toho jsem tak dlouho a je to letos už 20 let. No.
1: Ta parta je hodně mladá, takže vy jste tam i třeba v roli určitého mentora pro ně, pro ostatní a možná i takový vzor?
2: Tak já jsem služebně nejstarší, no. A asi je to tak, jako myslím si, že to tak vnímám, že určitě jsem pro ně jako takový ten zkušenej paraplavec, který prostě má spoustu zkušeností a spoustu zážitků, jak pozitivních, tak negativních a ta moje plavecká kariéra je velmi bohatá, no, takže s radostí předávám dál.
1: Jak vnímáte právě ty mladé plavce, včetně třeba medailisty ze světových akcí a také samozřejmě paralympiády Davida Kratochvíla, který jako nevidomý plavec sbírá jeden úspěch za druhým.
2: Je to skvělý, jako je potřeba být mládež, je potřeba mít mladou krev, která prostě sbírá takové úspěchy. Samozřejmě David se vyšvihnul na ty nejvyšší medailové příčky, což je super, tak v mladém věku, jako je 17-18, že jo, tam myslím, že má jako velký potenciál ještě daleko víc růst a uvidíme, co nám David předvede. I ta naše mládež, která je v repre, mimo Davida, tak mají i skvělý finálový umístění, takže jako i samotný finále je velký úspěch, sám to moc dobře vím, když to se mohou v doplňkový disciplíně dostat do finále.
1: Zpátky ale k vám, třeba k té přípravě, vy jste říkal výborná parta, ale jak moc bolí ta příprava? Bolí víc třeba než před 10 lety?
2: Bolí. Musím říct, že jo, protože jako 10 let už je jako zlát, ale zase na druhou stranu přizpůsobujem tomu jako ty tréninky, takže jako jo, samozřejmě je to bolí, ale ono je asi nejnáročnější to cestování, kdy prostě pořád buď jezdíme autem přes léto, nebo lítáme letadlem někam, to je jako, si myslím, že je jako nejvíc náročný, no, jako pak ta samotná ta příprava samozřejmě taky, ale celý léto to už je třikrát po sobě, jako tři sezóny, kdy takhle jako lítáme a už taky jako bychom potřebovali trošku prázdninový volno.
1: Čím pro vás vlastně vůbec to plavání je? Něčím, bez čeho si život neumíte představit?
2: Voda je můj život, no, jako vždycky to tak bylo, já jsem tu vodou žil od malinka a vždycky mě to naplňovalo, naplňuje mě to dodnes a u té vody bych chtěl zůstat.
1: Přemýšlíte o tom, do kolika let se dá vůbec profesionálně plavat na profesionální úrovni?
2: Jako je to individuální, záleží jak na tom ten sportovec je, respektive paraplavec, jo. Jako v průměru se to pohybuje ta kariéra 35 až 40, jo, což jako u sebe pomalu týká, takže nedávno jsem oslavil 35 let, takže... Ne, ale jako to ono to tak je, že do těch 40, no, někdo končí třeba v 38, někdo až ve 40, někdo v 36, je to opravdu individuální, ale pokud bych to měl specifikovat, tak je to 35 až 40.
1: Uzavřel povídání plavec Arnošt Petráček z Českých Budějovic, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší ryter Menšíka Počáře. Fantazie, fantazie od Jakuba a Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská šance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile,
1: tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 12 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď se nám do studia donesla zpráva, která je velice výtečná, můžeme až říct, protože motocyklový závodník Filip Salač ovládl závod Moto2 Velké Británie na okruhu Silverstone. A teď nám o tom řekne více také náš motoristický expert a reportér David Prouza, kterého už vítám ve studiu. Hezký den.
4: Krásný den, opravdu čerstvost je věc, kterou bych zdůraznil, protože ten závod skončil doslova před pár sekundami a skončil vítězně pro Filipa Salače, což je opravdu neuvěřitelná věc, když vezmeme v potaz, že do závodu Moto 2 na Silverstoneu startoval z 6. pozice, vlastně hned po startu se propadl na 10. příčku a pak nastartoval neuvěřitelnou stíhací jízdu, kdy i s přispěním

0: nejlepší sezonu i tím, že už má 3 pódiová umístění, ale hlavně tentokrát je to na tom nejvyšším stupínku a myslím si, že se bude hodně slavit v týmu OnlyFans.
1: Filip Salač ovládl velkou cenu Moto2, kategorie Moto2 ve Velké Británii na okruhu Silverstone. Teď nám o tom řekl David Prouza. Moc díky, budeme samozřejmě schánět reakce a budeme o tom mluvit ještě více.
0: Napíšeme Filipu Salačovi za pár okamžiků.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Dobré odpoledne, je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Epidemie žloutenky typu A na jižní Moravě zpomaluje, ale trvá. Čínské úřady se připravují na tajfun.

0: Dolphin. Fotbalisty Slávie čeká v Šanceli za souboj s Pardubicemi. Jablonec přivítá Slovácko. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy je kolona mezi 196. a 190. kilometrem a počasí bude slunečno. Večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Epidemie žloutenky typu A na Jižní Moravě trvá, i když v červenci se tam nakazilo nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
2: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
0: Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí tamního času. Úřady evakuovaly 100 000 lidí.
3: Čínská provincie Čitiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šanghaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
0: V Třinci vznikla dobročinná sbírka nepotřebných brýlí. Optici je opraví, proměří a označí podle dioptrií. Potom je předají lidem, kteří si nemůžou brýle dovolit. V první vlně darovali lidi okolo 200 brýlí. Pokračuje za organizátory sbírky mluvčí Dorota Havlíková.
4: V Třinci máme 3 sběrná místa, v knihovně, v Steelhouse a na sběrném dvoře. Putují lidem potřebný, možná pro mnohé bude překvapivé, že i u nás v České republice jsou lidé, kteří si nemůžou dovolit nové brýle, především starší osoby, osamělé, a příjemci bude mimo jiné třinecká společnost Šance podaná ruka.
0: Brýle poslouží taky na Slovensku nebo na Ukrajině. Dnes si připomínáme Den židovských památek. Zájemci tak můžou navštívit ten na víc než 60 místech po celém Česku hřbitovy a synagogy, které nejsou jindy volně přístupné. Památky jsou otevřené až do 17 hodin, vstupné je zdarma anebo za dobrovolný příspěvek. Například v Královéhradeckém kraji se do Dne židovských památek zapojily hřbitovy a synagogy v Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce. Obě synagogy sloužily svému účelu až do druhé světové války. Během ní ale byly zpustošeny a po válce využívány jiným způsobem.
5: Sport. Fotbalisté Jablonce nastoupí ve třetím kole Šance ligy proti Slovácku. Severočeši, kteří oba úvodní ligové zápasy vyhráli, mají za sebou ještě čtvrteční duel v evropských pohárech. Podle asistenta trenéra týmu z Uherského Hradiště Dušana Melichárka se to ale na soupeřově výkonu výrazně neprojeví.
6: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
5: Zápas začne v Jablonci v 17 hodin. Ve stejnou dobu se Hradec Králové utká s ostravským Baníkem. Už v 15 hodin přivítá vedoucí Slavia Pardubice a v 8 večer se Olomouc představí na hřišti Artisu Brno. Motocyklový závodník Filip Salač po startu z 6. místa ovládl velkou cenu Velké Británie kategorie Moto 2. Vyhrál tak svůj první závod mistrovství světa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 v Brně a také na D3 před Miličínem. Na D1 z Ostravy směrem do Prahy spozorněte za sjezdem na Bratislavu. Na 196. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na 190. kilometr, zdržení je okolo 15 minut. Na dálnici D3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice. Na 62. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až do Miličína. Tam se vše rozjíždí o kus dál, ale před Oldřichovcem nám hlásíte překážku.
8: Na 38. kilometru směrem na Prahu, auto v příkopu. Polovinou svého vozidla je vlastně ve škarpě.
7: Na tahu 37 z Trutnova do Jaroměře opatrně na výjezdu z Hajnice. Řeší tam nehodu dvou osobních aut, tvoří se kolona. A v Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se táhne až na Barandovský most, tam je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Dobré odpoledne, jak už jste slyšeli, máme pro vás fantastickou motocyklovou zprávu.
1: Radiožurnál Sport a Karel Schamberger.
9: Motocyklový závodník Filip Salač totiž poprvé ve své kariéře ovládl závod kategorie Moto2. Nejrychlejším mužem byl ve velké ceně Velké Británie na okruhu v Silverstoneu. A to díky poměrně kuriózní situaci. Vedoucím mužem byl totiž Manuel González, který si ale o jedno kolo spletl konec závodu a po projetí cílem tak zpomalil. O jeho výfuk navíc škrtl kolem Danielo Holgado a toho využil v tu chvíli třetí Filip Salač, který projel tím správným cílem jako první muž, ačkoliv startoval z šestého místa. Takže si mohl zapsat premiérové vítězství právě v kategorii Moto2 ve své kariéře. Velká zpráva pro celý český motorsport ve 13 hodin a teď už také 7 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Motorismus se liné vysíláním radiožurnálu Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač totiž vybojoval ve velké ceně Británie ve třídě Moto 2 premiérové vítězství v seriálu. Postaral se tak o první český triumf po 16 letech. A motorismem také pokračujeme na radiožurnálu Sport, i když už v autech. V pátek odstartuje ve Zlíně 55. ročník Barumček Rally Zlín. Na startu nebude chybět ani Václav Pech, který se slavné soutěže zúčastní už po 28. Do závodního auta se přitom během roku posadí jen při závodech a občasných testech a na jednu z jeho posledních příprav před nadcházejícím závodem se vydala i naše reportérka Veronika Šlajsová.
1: Rozpálené pneumatiky a hlavně hledání správného nastavení. Václav Pech junior absolvoval nedaleko Plzně poslední test před startem Barumček Rally Zlín. A zatímco mechanici ladí jeho auto do posledního šroubku, plzeňský jezdec se s ním snaží najít společnou notu.
2: Koncepce tuhlencích nových aut, kterým se říká R5 nebo R2, tak je prostě jiná, než jsem zažíval celý život. Přední a zadní náprava jsou takzvaně natvrdo a já prostě s tuto koncepcí auta se tak jako necítím, abych věděl přesně, co to auto udělá.
1: Neřeší se ale jen rychlost. Je totiž taky potřeba zkoušet techniku před ostrým závodem. Pro trojnásobného vítěze Barum Rally je testování důležité taky proto, že závodní speciál rozhodně neřídí každý den. Stejně jako řada dalších českých jezdců totiž musí vedle rally zvládat i běžnou práci. Do svého rallyového Citroenu C3 tak usedá hlavně při samotných závodech.
2: To slouží k tomu, aby já jsem se dostal do závodního tempa, protože měsíc jsem v autě neseděl od Rally Bohemia a přece jenom sednout do toho závodňáku je úplně co jiného než v sériovém voze, obzvlášť když já ještě jezdím i s nákladníma autama v práci.
1: U testu se objevil i závodníkův otec, Václav Pech starší. Ten má přitom z Barum Rally velké zkušenosti. Sám se totiž dlouhá léta proháněl po zlínských tratích, mimo jiné za volantem Škody 130 RS.
3: Vůbec jsem nechtěl, aby vlastně závodil syn, protože vím, že mě to vzalo jako všechnu energii.
1: I přesto teď ale Václav Pech starší svému synovi pomáhá. Na závodech mu dělá takzvaného špiona. Před začátkem rychlostní zkoušky mu naposledy kontroluje trať. Právě zkušenosti svého otce by Pech junior při Barum Rally využil rád co nejvíc.
2: Teď právě poslední roky nebo desetiletí už mi do jízdy a do auta moc nekecá, protože prostě to je, jde to mílovýma krokama, ale potřeboval bych to, aby kecal a uvedl mi zase ve správný směr.
1: Sám Pech se svým spolujezdcem Petrem Uhlem by letos chtěli skončit do 10. místa. První rychlostní zkouška začíná ve Zlíně v pátek v 8:30 večer. Z Plzně Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Ve Vyšším Brodu v jižních Čechách dnešními štafetami končí světový pohár v orientačním běhu. Česká reprezentace se snaží navázat na včerejší úspěch na krátké trati, kdy Tomáš Křivda vyhrál a Lucie Dittrichová skončila třetí. My jsme teď ve spojení se sportovním ředitelem světového poháru Radimem Hoškem, kterému přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Ženy už mají štafetu za sebou, tak jak se dařilo českým reprezentantkám?
1: Českým reprezentantkám se dařilo, ta trojice ve složení Denisa Králova, Tereza Roturiera, Lucka Dittrichová skončila stříbrná za vítěznými norkami, takže určitě další medaile a je to pokračování toho trendu, který vlastně nastolili v těch individuálních disciplínách.
0: Říká Radim Hošek, sportovní ředitel světového poháru, který se právě teď koná právě v České republice, a to konkrétně ve Vyšším Brodu. Jaký výsledek se dá čekat od mužů, jak může právě českým reprezentantům sedět česká trať, bude to hrát třeba roli?
1: Určitě ta trať, byť samozřejmě čeští závodníci, stejně jako všichni ostatní, ji vidí poprvé až na samotném startu, tak se asi nijak nevymyká těm standardům, jak jsou u nás v České republice štafety stavěny, takže myslím si, že by jim to mohlo sedět, a teď máme na trati první úseky a dokonce Ačková i Bčková česká štafeta se pohybují v té čelní skupině. Ještě asi celkem brzo na to predikovat, jak se to vyvíjí, ale arena je tady plná, fandí se a myslím, že diváci věří v český úspěch i v kategorii mužů.
0: Říkáte, že závodníci vidí tu trať poprvé vždy, až když na ní vyběhnou, až na trati, respektive když dostanou tu mapu, ale přece jenom, když se závodí v Česku, je tam nějaký faktor toho domácího prostředí pro ty závodníky, a samozřejmě, ať už z hlediska fanouškovské kulisy, která je znát, ale i třeba z toho terénu, z toho prostředí?
1: Tak určitě jsou našim závodníkům české terény bližší, i když šéftrenér Honza Šedivý zmiňoval, že možná ty terény tady té Vyšebrodské vrchoviny toho východního konce Šumavy nejsou třeba tak úplně typické, není to něco, kde by se běhalo úplně často, a ostatní reprezentační týmy tady taky měly nějaké tréninkové kempy v okolních prostorech, ne samozřejmě v samotném prostoru závodu. A tak třeba ty nejsilnější reprezentace jsou také velice dobře připraveny na to, co je čeká.
0: A kdybychom měli nějakým způsobem popsat náročnost právě toho terénu ve Vyšším Brodu, tak jaká je?
1: A tak třeba včerejší závod na mydlu, na té střední trati, byl hodně náročný svojí podložkou, protože tady ten terén je poměrně hodně kamenitý, takže v podstatě každý krok je potřeba udělat trošku jinak dlouhý. Je to hodně to vyžaduje dynamiku, odpich, sílu. A do toho jsou třeba ty kameny porostlé mechem, takže je to ještě takové měkké a pruží to, nebo třeba i borůvčím, které přece jenom v závěru tahá za nohy, a ještě se k tomu přidává to horké počasí, které samozřejmě také bere závodníkům síly.
0: Radim Hošek, sportovní ředitel světového poháru v orientačním běhu, s námi teď ve spojení na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 20 minut. Jak se obecně celá atmosféra na světovém poháru vydařila? Jaká je dnes v posledním dni toho závodění?
1: Končí se ten program tradičně štafetami, které jsou, řekl bych, i divácky nejvděčnější, a my tady kromě těch asi 300 závodníků světové špičky hostíme také téměř 2000 závodníků doprovodných závodů, kteří kromě toho, že si odběhnou v lese svoje, tak potom tady vytváří tu diváckou kulisu v aréně, a musím říct, že když finišovala Lucka Dittrichová pro stříbrnou medaili, tak to tady bylo hodně divoké. Teď bych to tady charakterizoval jako takový trochu klid před bouří, protože teď se nám teprve vrací první úseky na divácký úsek. Teď právě vidím, že se obě české mužské štafety drží v té čelní skupině. Ještě čeká muže asi 5 minut na trati, a než budou předávat na druhý úsek.
0: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport a Radim Hošek, sportovní ředitel světového poháru v orientačním běhu. Moc díky za rozhovor, a ať se akce vydaří i dnes v závěrečný den světového poháru v orientačním běhu. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Posloucháte radiožurnál Sport, 13 hodin 22 minut. Teď už je na řadě Freddie Mercury.

Freddie Mercury doznívá na radiožurnálu Sport. Některé zprávy jsou tak důležité, že vám je říkáme velmi často a tato mezi ně svou důležitostí rozhodně patří. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý závodník na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. To je zpráva, o které ještě určitě mnohokrát uslyšíme.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: 13 hodin 30 minut. Krátké zprávy má Jana Gulda.
5: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti tomu je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zemřelo nejméně 5 lidí, dalších 25 je zraněných. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Alexander Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou také informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásily ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou kolonií je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. A horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo taky výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor.
2: Sport.
5: Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salač v mistrovství světa debutoval před 8 lety a dosud stál 6x na stupních vítězů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 v Brně a nehoda na 37. u Hajnice. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bratislavu. Na 194. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na 190. kilometr, zdržení asi čtvrt hodiny. Na silnici 37 mezi Trutnovem a Jaroměří dejte pozor na výjezdu z Hajnice. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a tvoří se kolony z obou stran. Na tahu 3 z Tábora do Prahy počítejte se silným provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi dejte pozor za Stonařovem. Na průtahu obcí se srazila dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově a tvoří se kolony. A na tahu 38 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte před omezením u Vystrkova, z obou stran je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Tenista Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Montrealu v osmifinále po prohře 3-6 a 3-6 se Španělem Chodarem. Český hráč se dopustil 34 nevynucených chyb a jediným Čechem, který v Montrealu zůstává ve hře, je tak Jakub Menšík, kterého dnes v noci našeho času čeká osmifinále proti Nizozemci Van de Zandt-Schulpovi. Další zprávy už za moment v rámci našeho velkého sportovního přehledu. 13 hodin a 37 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Česká republika má po 16 letech vítěze závodu mistrovství světa silničních motocyklů. Jako poslední se radoval v roce 2010 ve Valencii Karel Abraham. Ve stejné kategorii Moto2 dnes triumfoval Filip Salač. Podrobnosti k tomu přidá v úvodu sportovního přehledu Krištof Kousal. Vítám tě, hezký den.
1: Krásné odpoledne. Filip Salač v motodvojkách ovládl velkou cenu Velké Británie. Do závodu na okruhu v Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl na 10. místo. Pak ale předvedl velkou stíhací jízdu, během které se probojoval na první pozici. Španěla Ortolu předjel v nájezdu do posledního kola. Po Grand Prix měl 24-letý jezdec kvůli emocím trochu problémy s televizním rozhovorem.
2: Nevím, co mám říct. Byla to dlouhá cesta. Na tohle jsem čekal 24 let. Stojí zatím spousta dřiny. Na cestě k téhle chvíli jsem překonal řadu překážek a teď se to povedlo. Dokázal jsem to, jsem vítěz Velké ceny. A doufám, že to není poslední triumf.
0: Fotbalisté Slavie a Jablonce budou na dálku bojovat o první místo v Šancelize. Oba týmy mají po dvou kolech 100% bilanci. Slavia v 15 hodin přivítá Pardubice.
3: V obou úvodních ligových kolech Pražané vyhráli o 4 góly. Na výhru 5-1 se Slováckem navázali triumfem 4-0 v Ostravě. S Pardubicemi slávisté v dosavadních 12 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži neprohráli a doma je ve všech 6 duelech porazili. Slavia si odpoledne odbyde poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou a bude mít po čtvrté uzavřené hlediště. Na tribuny ale po úpravě řádů stejně jako proti Slovácku můžou skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Jablonec nastoupí v 17 hodin proti Slovácku a Hradec Králové proti Baníku Ostrava. Jeden z kapitánů Ostravanů, estonský reprezentant Vasil Siňavský, doufá, že tým nebude mít takový strach jako v předchozím utkání se Sláví, které Baník prohrál 0-4, pokračuje Siňavský.
4: Já jsem cítil taky, že my máme strach, nechceme jako vůbec riskovat a já si myslím, že jako strach je nejenom ve fotbale, ale jako v životě, že pro člověka, když on bojí, tak má nějaké limity a ty limity nám hrály proti nás.
1: Třetí kolo Šanceligy zakončí duel Artisu Brno s Olomoucí od 20 hodin. Radiožurnál Sport nabídne všechny ligové zápasy v přímém přenosu.
0: Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě Krutilová neskrývala slzy dojetí. Původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
5: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu jsem se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě o to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
0: Česká výprava už získala v Americe kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu deseti bojař Adam Juliš.
1: Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie v Cincinnati, informovala o tom WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu.
0: Říká reportér Krištof Kousal, který připravil odpolední sportovní přehled ve 13 hodin a 44 minut. Moc díky a naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.

0: 13 hodin 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalová šance liga bude dnes pokračovat 4 zápasy. V online světě se ale většina lidí vrací spíš k těm, které se hrály včera. Připomeňme, že fotbalisté Zlína nestačili na pražské Bohemians 0-2 a stejným výsledkem prohrála pražská Sparta na hřišti Mladé Boleslavy, tedy také 0-2, a Plzeň remizovala v Teplicích 5-5. A právě tohle utkání vzbudilo velký ohlas a víc už nám řekne v rubrice Hity sociálních sítí Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jaké příspěvky se tedy objevují v souvislosti se soubojem Plzeňanů s Teplicemi?
1: Pod jedním je například popisek s otázkou, jestli se neblíží konec trenéra Západočechů Martina Hyského. U toho je vystřižená scéna ze známého českého seriálu Okresní přebor. V ní se Ondřej Vetchý alias Jirka Luňák hádá na schůzi předsednictva klubu TJ Slavoj Houslice, že přece on je trenér, poté co do týmu přichází nový kouč Ivan Trojan v roli Bohumíra Zenkla. A tady je zmiňovaná ukázka.
2: Trenére, já jsem trenér.
3: Jirko, ty už trenérem nejsi. Ty už ne.
1: Mimochodem právě Ondřej Vetchý byl v květnu hostem pořadu Desítka Pavla Horváta, který vysílá Radiožurnál Sport, a záznam najdete na webu a v podcastových aplikacích.
0: Tak zatím Martin Hyský stále trenérem Viktorie Plzeň je, i když jsem viděl tedy včera při tom zápase záběr na Adolfa Šátka, jakožto bose právě Viktorie Plzeň, tak se nebyl úplně optimistický a pozitivní. V dalším hitu sociálních sítí se teď podíváme na jeden tradičně netradiční sport. O co jde?
1: Tím sportem je hokejová rvačka. To je ta tradiční část, kterou samozřejmě všichni známe nejen z utkání v české nejvyšší soutěži. Netradiční je ale obsah příspěvku, protože od bitky je odebrané to hokejové utkání. Můžeme si to tedy představit jako takový ledový ring s dvěma hokejisty, boxery, na bruslích a v plné výstroji. Tenhle příspěvek získal na Instagramu ESPN téměř 13 000 lajků.
0: A na tomhle instagramovém účtu ještě chvíli zůstaneme. Basketbalista Robert Anonu Cruz totiž předvedl jeden parádní kousek.
1: Je to baseballista teda, a je to tak. Cruz byl v poli a letěl na něj míček, který odpálil pálkař a Cruz ho chytil. To ale není vše, on u toho totiž ještě skočil salto vzad. Komentátoři to pak dost možná právem nazvali trikem sezony. Kromě toho, že Cruz pálkaře takzvaně vyautoval, tak právě na Instagramu ESPN získal za pár hodin bezmála 100 000 lajků.
0: Veronika Šlajsová pro nás shrnula hity sociálních sítích na Radiožurnálu Sport. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s Giannim Infantinem přešla do protiútoku po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa investorům. Reaguje tak na obrovský tlak na sociálních sítích. Federace obvinila kritiky z úmyslného šíření dezinformací a zdůraznila, že předseda Infantino má plnou podporu FIFA. Citujme, je stále jasnější, že někteří aktéři se úmyslně a neustále snaží oslabit FIFA a jejího prezidenta. Napsala FIFA na platformě X. Organizace ve svém prohlášení neupřesnila, o které zprávy a aktéry se jedná. Pouze uvedla, že nedávné zprávy šířily nepodložená tvrzení a prokazatelně nepravdivá prohlášení o FIFA a jejím prezidentovi.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam zlobíkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Blíží se 14. hodina a to znamená také aktuální zprávy i s vítězstvím motocyklisty Filipa Salače v závodu Moto 2.
12: Je 14 hodin. Jana Gouda vysílá zprávy.
13: Úřady práce začnou poneděli vyplácet superdávku. Po celém Polsku budou lidi protestovat proti nenávisti. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v Británii své první vítězství v mistrovství světa. Na dálnici D1 pozor na kolonu mezi 194. a 190. kilometrem směrem do Prahy. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
14: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
13: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové

0: pracují. Po schválení novely by od 1. října měly dostávat víc i samoživitelé s dětmi do 15 let. Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je Nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin.
1: Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nenávisti, xenofobie, nacionalismu a násilí namířeného proti Ukrajincům a zástupcům dalších menšin žijících v Polsku. Polské sociální sítě v posledních týdnech plní videa a příspěvky zachycující a popisující slovní nebo fyzické útoky, kdy oběti jsou ukrajinského původu. Zaměstnanec dopravního podniku v Bílsku Bělé například slovně napadl školačky, které se bavily ukrajinsky. Ve Vratislavi skupina mužů zbyla mladý pár, který je dříve v obchodě vyzval, aby u kasy nepředbíhali. Napadení mluvili s ukrajinským přízvukem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Mobilní tým zdravotníků nově umožní lidem ve Frenštátě pod Radhoštěm darovat krevní plazmu. Dosud byly možné jen odběry krve. Lidi se můžou na darování krevní plazmy objednat, říká mluvčí nemocnice Andrea Jalůvková.
2: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
0: Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské nemocnice. Na dnešek připadá 9. ročník Dne židovských památek. Po celé republice se lidem otevřelo víc než 60 synagog a židovských hřbitovů. Zájemci si můžou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek prohlédnout i běžně nepřístupná místa. Jedním z nich je taky židovský hřbitov v Pardubicích, kde je až do 17 hodin bude návštěvníky provázet správkyně Soňa Krátká.
3: Vnímám to slovo Den židovských památek v letošním roce ve smyslu tom, že památka může být i věc. Nemusí to být přímo ta stavba, ale může to být věc, která připomíná nějakého člověka. Takže mně se podařilo nashromáždit věci, které patřily lidem, kteří to jsou pohřbeni. A tak jsem se rozhodla 4 ty věci vzít. Z příběhy životů těch lidí, tak to budou i ty věci fyzicky přítomny.
4: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač pak pro televizi Nova Sport popisoval, jaký pro něj závod byl.
5: Je to šílený, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
4: Fotbalisté pražské Slávie rozehrají za necelou hodinu duel 3. kola šance ligy proti Pardubicím. Stejně jako Pražané budou 100% bilanci hájit hráči Jablonce od 17 hodin proti Slovácku. Ve stejný čas má výkop duel Hradce Králové s Ostravou. Ve 20 hodin pak následuje zápas Artisu Brno proti Olomouci. Radiožurnál Sport odvysílá ligové zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 v Brně a také na D4 u Jíloviště. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bratislavu. Na 194. kilometru se zastavíte, fronta se sune až na 190. kilometr, zdržení je okolo 10 minut. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy se zastavuje na 11. kilometru, kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskou Třebovou počítejte s kolonami před Stonařovem. Na průtahu řeší nehodu dvou osobních aut, v obou směrech je to na zhruba 15 minut. Na tahu 35 z Mohelnici směrem do Spytav nám hlásíte zdržení před Mohelnicí.
8: Odbočky na Jevíčko a Staré Město jsem dojel kolonu, teď se v ní pohybuji zhruba 40 km rychlostí, občas se to zastavuje. Vypadá to, že je to jenom intenzitou provozu na kruháči u Aralky.
7: A na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také na výjezdu z Benešova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
9: I po 14. hodině ladíte jediné sportovní rádio v zemi. Díky za to.
6: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.
9: Je neděle 9. srpna a to znamená, že slavný tenista Rod Laver slaví 88. narozeniny. S naším tenisovým reportérem připomeneme tohoto hráče už za moment. 14 hodin a 6 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Je 9. srpna a to je den, kdy slaví narozeniny Rodney George Laver, známý pod svou přezdívkou Rod Laver. Bývalému australskému tenistovi je dnes 88 let a my si ho teď trochu připomeneme díky našemu tenisovému reportérovi Davidu Prouzovi. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Pojďme prvně do historie, co všechno Rod Laver dokázal.
1: Musíme zmínit takhle, těch věcí, které bychom mohli zmínit, je hodně. Světová jednička, 200 vyhraných turnajů v kombinaci té Open éry a té předcházející, ale co je naprosto zásadní u jména Rod Laver je fakt, že on je vítězem toho kalendářního Grand Slamu. To znamená, že v jednom roce dokázal ovládnout Australian Open, French Open, neboli Roland Garros, Wimbledon a US Open. Dokonce se mu to povedlo ve dvou sezónách, v roce 62 a v roce 69, což je naprosto nebývalá věc, možná nebo stoprocentně pro mě nepřekonatelná, ale přidám jednu věc, je to v době, kdy se Wimbledon, Australian Open a US Open hrálo na trávě. Takže to měl o poznání jednodušší, že to byly tři Grand Slamy na jednom povrchu a pak jeden tedy antukový na Roland Garros. Ale i tak je to prostě věc, která se nikomu z mužů nepovedla, nepovedla se ani Federerovi, ani Nadalovi, ani Djokovičovi, byť ten byl velmi blízko, a z žen to dokázala akorát Steffi Grafová. Tato zase opepřila ještě o to, že vyhrála i olympiádu v roce 1988, takže to je takzvaný Golden Slam, ale Rod Laver, absolutní legenda tenisu, stále aktivní.
0: Právě je tak zařazován mezi vůbec nejlepší tenisty historie. Teď ale více do současnosti, protože Rod Laver, jak si už nastínil, je stále dost aktivní navzdory tomu, že je mu dnes 88 let. Kde všude ho můžou tenisoví diváci zahlédnout?
1: No, přijde mi, že pokaždé, když se hraje nějaké památné finále, tak tam prostě je Rod Laver. Třeba loni na Roland Garros sledoval zápas mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem v Paříži. No a vidět ho můžeme v celku často také na soutěži, která vznikla před pár lety, jmenuje se Laver Cup, on ji vlastně zaštítil svým jménem, je to obdoba Ryder Cupu v golfu, akorát hraje se tedy tenis, tým Evropy proti týmu světa a zasáhli do něj v minulosti opravdu ty největší hvězdy na straně světové, třeba dvojice Federer Nadal, Roger Federer se tam vlastně roučil s kariérou, velice dojemný moment, zasáhl tam v Praze také Tomáš Berdych jednou, takže je to soutěž, která velice, si bych řekl, našla oblibu u fanoušků. A myslím si, že ještě určitě pár let se hrát bude, protože je spojena samozřejmě se zajímavými i finančními odměnami. Takže pro hráče, kteří třeba nejsou ještě tak slavní, ale jsou dostatečně dobří na to, aby byli v týmu svět, tak určitě velká příležitost a velká možnost se ukázat. Naposledy v tom evropském týmu byl třeba Jakub Menčík.
0: Bývalému australskému tenistovi Rodu Laverovi je dnes 88 let. Teď ho ve vysílání radiožurnálu Sport připomenul reportér David Prouza. Tak ti moc díky a přeji ti příjemné odpoledne, protože ti končí služba.
1: Je to tak, Karle, tobě ne, já ti přeji, ale také příjemné odpoledne.
0: Díky moc, naslyšenou.

0: Atleti se v britském Birminghamu chystají na mistrovství Evropy, které začne zítra, a v českém týmu jsou hned 3 desetibojaři. S nejvyššími ambicemi vstoupí do závodu Tomas Järvinen, který se letos v Getsisu zařadil na 4. místo české historie za trio Šebrle, Dvořák a Změlík. Ale do soutěže zasáhne i Ondřej Kopecký a také 10. z posledního evropského šampionátu v Římě Vilém Stráský.
1: Nevím, co to čekat, sám jsem hodně překvapený, že se to vlastně povedlo, nakonec jsem dostat, protože na začátku sezony tak vůbec nevypadalo, vlastně jsem musel odpískat Getsis i Ratingen, protože mě bolí záda, nemohl jsem vůbec skákat o tyči. Pak do toho přišlo ještě trošku rameno, mě trápilo, takže jsem hodně rád, že se to povedlo poskládat v tom Polsku na těch 8000. A teďka, i když to nebylo úplně ideální, tak bych řekl, že jsem docela v dobré formě a jo, už se těším na ten závod.
2: V Římě z toho bylo 10. místo, tak tady cílení spíš na pozici nebo na ten součet.
1: Se soustředit jenom sám na sebe, vyloženě jako řešit svoje body, to umístění záleží prostě jenom, jak se to povede všem ostatním, a já musím si prostě dát osobák a s tím budu spokojený. A pokud nějaké umístění, tak bych byl rád za to posmičku, ale to bude s tím, jak jsou na tom všichni kluci letos, tak 8300, takže nějakým takovým bodům bych to chtěl směřovat.
2: To říká během tréninku na stadionu v Birminghamu Vilém Stráský, který má osobní rekord 8136 bodů. Když se podíváme na startovní listinu šampionátu ve Velké Británii, tak je v ní 8 atletů, kteří se dostali už na 8400 bodů, včetně Tomase Järvinena, ale v desetiboji dochází k různým, někdy hromadným výpadkům, a tak bude odhad Stráského pravděpodobně velmi blízko skutečnosti. Český atlet si zároveň poprvé osahal povrch na dráze Birminghamu a ten by mohl pomoct k zajímavým výkonům.
1: Na to, že to je tartan, tak jsem překvapený, jak to je docela tvrdý, a myslím si, že to bude i rychlý. No. A stadion, i když ta kapacita má být nějakých 18 000 jenom, tak s těma přistavenýma tribunama to vypadá docela veliký a Britové jsou známí tím, že atletiku mají rádi, takže myslím si, že to bude plno.
2: Věří Vilém Stráský, který si letos poprvé vyzkoušel i disciplínu, která v desetiboji není. Na memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově běžel 400 metrů překážek, ale prý od něj přechod k této trati čekat nemáme.
1: Ne. To jsem si potřeboval zkusit jenom jako osvěžení hlavy, něco jako zkusit si novýho, a myslím si, že mi to stačilo. Zkusil jsem si to, že to asi není pro mě, přece jenom s 88 kilama se to neběhá lehce, a já jsem to přepálil, ale to bylo jenom fakt takový osvěžení.
2: Usmívá se Vilém Stráský, který vstoupí do desetiboje na mistrovství Evropy společně s Tomasem Järvinenem a Ondřejem Kopeckým ve středu. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

Po včerejším nebojím se říct až zemětřeseních u výsledků ve fotbalové šancelize pokračuje program třetího kola i dnes už za nějakých 40 minut a zatím 100% Slavia přivítá Pardubice. Naposledy bez plného Edenu, právě tímto duelem totiž vyprší trest po jarním ligovém derby se Spartou, ve kterém část slavistů pronikla na hrací plochu před koncem zápasu. V 17 hodin pak půjde dnes do boje druhý a už také poslední do posud 100% tým, tím je Jablonec, který čeká Slovácko. Ve stejném čase bude Hradec Králové hostit Baník Ostrava. Ve 20 hodin pak třetí kolo uzavře utkání Artis Brno Sigma Olomouc. Fotbalové odpoledne je nabité a tak je jasné, že pokud nebudete na stadionu, tak je tu pro vás Radiožurnál Sport, který vám ze všech fotbalových stánků nabídne přímé přenosy. No a veškeré víkendové fotbalové dění pak shrneme zítra, a to hlavně v pořadu Desítka Pavla Horváta, který tu pro vás bude po 10. hodině. A vy se do něj můžete zapojit. Možných dotazů je, myslím, po tomto víkendu víc než dost.

0: Support Lesbians ve vysílání radiožurnálu Sport. Francouzský plavec Léon Marchand se dva dny před začátkem bazénových disciplín odhlásil z polohových závodů na mistrovství Evropy. Důvodem je jeho nedávné zranění v oblasti břicha a boku, které se prý pomalu hojí. Marchand tak bude plavat jen na dvou tratích. I tak to ale bude jeden z nejlépe obsazených šampionátů v historii.
1: Hlavním důvodem je návrat Rusů, kteří mají zaplavané výborné časy a mohou už startovat bez omezení. Jen budou po vyjednané výjimce stále jako neutrální sportovci. Ale zejména mezi znakaři se dá očekávat, že budou Rusové vysoko, říká jejich soupeř Miroslav Knedla.
2: Tam bude Hubert Kos v mých závodech, tak se tam představí taky třeba Klement Kolesnikov, který je vynikajícím znakařem z Ruska, a ještě opravdu jako hromada dalších mimo mou disciplínu, takže já se na to opravdu těším, i přesto teda, že ta konkurence je tam opravdu za těch posledních 8 let asi nejvyšší.
1: Prosincový šampionát v krátkém bazénu ovládla Nizozemka Marit Stenberchenová a teď by tomu nemělo být jinak. Především proto, že se v královské disciplíně 100 metrů kraul stala na jaře novou světovou rekordmankou a v Paříži by mohla světový rekord znovu posunout.
3: Já to řeknu blbě, jo, ale já mám jako za ní hroznou radost. Je to holka, se kterou zase závodím od úplných juniorů a vlastně všude jsme se potkávali, vždycky jsme se spolu bavili, přáli jsme si to jedna druhý, zároveň je tam rivalita, ale já vidím nejenom ty její výsledky teďko, ale tu její cestu a v něčem samozřejmě je to hodně podobný jako ta moje. Měla tam nějaké zdravotní omezení, 2 roky nezávodila, pak najednou se dostávala zpátky. Takže jako Marit je neuvěřitelná, ta její stovka, to hlavně jak rozloží ten závod, je jako neuvěřitelný pro mě. Ty výkony, které podává, jak jsou stabilní a na tak vysoký úrovni, že to je jako neskutečný.
1: Chválí ji Barbora Sémanová. Stenberchenová vzala světový rekord ženě, která se znovu ukáže na mistrovství Evropy. Ano, na šampionátu bude po porodu syna Adriana závodit i švédská legenda Sara Sjöströmová.
4: Po mateřské, já nevím, 10 měsíců po porodu se prostě vrátit a hnedka plavat takovýhle bomby, je to obdivuhodný.
1: Obdivuje ji jedna z jejich soupeřek na 50-metrovém sprintu Barbora Janíčková. Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
6: Na hodinách je 14:30. Teď zprávy a Jana Gulda.
7: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů, to je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily. Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin, oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 litrů vody na metr čtvereční v provincii Chaetiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes 1 000 000 lidí. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfunu Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny u víc než 50 tisíc domů v Japonsku. 6 lidí je tam zraněných. Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli ropnou rafinerii na saúdsko-arabském pobřeží Rudého moře. Podle agentury AFP to oznámil vojenský mluvčí skupiny. Jemenští povstalci, podporovaní Íránem, údajně trefili závod největší ropné společnosti na světě, Saudi Aramco. Podle saudských úřadů se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. A zřícenina hradu Michalovice v Mladé Boleslavi možná bude v Guinnessově knize rekordů. Geodeti totiž měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Magistrát požádal o posudek agentury Czech Tourism a Českou centrálu cestovního ruchu. Sport. Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rauturier a Lucie Dittrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu Norska. Druhá česká trojice Lucie Semíková, Markéta Mulíčková a Jana Peterová doběhla 8.
8: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Kolona na D4 u Jíloviště a nehoda na 38 ve Stronařově. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Navíc před malou chvílí se na 11. kilometru srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na místo se teď sjíždí záchranáři a dálnice je momentálně neprůjezdná. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi počítejte s kolonami před Stronařovem. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, zdržení v obou směrech je asi čtvrt hodiny. Na silnici 35 z Moravské Třebové směrem do Vysokého Mýta se zastavuje za sjezdem z D35 před Litomyšlí, zdržení je okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dál čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
8: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Česko má poprvé po 16 letech motocyklového vítěze v kategorii Moto 2. Stal se jim Filip Salač. Pro něj jde dokonce o vůbec první triumf v seriálu Mistrovství světa. Víc už si o tomto českém motoristickém úspěchu řekneme s Veronikou Šlajzovou. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak tedy dnešní závod vypadal?
1: Do závodu na okruhu v Silverstoneu vyrážel Salač z 6. pozice a po startu se dokonce propadl až na 10. místo. V 7. kole se ale dostal zpátky na 6. příčku. 3 kola před koncem se posunul na 3. pozici. V nájezdu do posledního okruhu přečetl nejlépe chaotickou situaci na cílové rovince a po chybě Gonzáleze šel do čela. V několika těsných soubojích pak vítězství uhájil před dvojicí Španělů. V následném rozhovoru pro televizi Nova Sport neskrýval dojetí.
2: Dokázal jsem to, teď je potřeba být nohama na zemi, aby jsme udrželi tohle tempo až do konce sezóny a to je to, že jsem si teďka čuchnul prvnímu místu, tak to budu chtít už pořád, takže moc na tom záleží a dám všechno do dalších závodů.
1: Druhý dojel Ivan Ortola, třetí skončil Alex Eskrik.
0: Říkali jsme, že jde o první triumf po 16 letech, tak kdo byl tím posledním závodníkem, který ho získal?
1: Byl jim Karel Abraham, ten slavil vítězství v roce 2010 ve Valencii. Salač dnes vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění, v Maďarsku byl druhý a doma v Brně třetí. Ve světovém šampionátu si tedy 24-letý závodník připsal celkově 7. stupně vítězů v kariéře. Jedno vybojoval v kategorii Moto 3 a zbylých 6 pak v Moto 2.
0: Říká Veronika Šlajzová k motoristickému úspěchu Filipa Salača, který ovládl vůbec poprvé ve své kariéře závod kategorie Moto 2 v mistrovství světa silničních motocyklů. Veroniko, díky moc a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: 14 hodin 39 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a teď už také Coldplay.

Coldplay ve vysílání radiožurnálu Sport. Je neděle 9. srpna a to znamená, že už zítra začne nový týden a tak vám můžeme poodkrýt alespoň trochu menu, co se týče našich pravidelných pořadů. Zítra po 10. hodině tradičně reakční desítka Pavla Horváta, po 13. hodině pak na rovinu s Tomášem Pancířem a to s Liborem Varhaníkem, předsedou Českého atletického svazu. Téma je jasné, začínající mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu a můžeme se mrknout ještě na úterý, kdy pro vás máme po 10. hodině čistou hru Martina Procházky a jako už tradičně v létě bude s hostem. Přijde Zdeněk Šmíd, kustod a masér hokejového národního týmu a mimochodem muž, který je vyučeným řezníkem. Určitě bude o čem si povídat a vy budete mít co poslouchat na radiožurnálu Sport. Teď je 14 hodin a 45 minut.

0: Už za pár minut začne dnešní program třetího kola fotbalové šance ligy. Včerejších překvapivých výsledků svých rivalů určitě bude chtít využít Slavia, která je zatím 100%. Za několik momentů přivítá v Edenu Pardubice a tak přímo do Vršovic míříme za naším reportérem Lukášem Michalíkem. Hezký den.
1: Dobré odpoledne z Edenu.
0: Když se koukám z okna našeho vinohradského studia, tak venku to pořádně svítí, pořádně to tam pálí. Jaká bude teplota, jaké bude počasí v Edenu?
1: No, myslím si, že bude velké teplo. Teploměr na mém telefonu ukazuje aktuálně 32 stupňů Celsia, takže si myslím, že pro hráče to nebude nic jednoduchého. Každopádně je léto, na vedro by měli být zvyklí. Třeba slávisté budou mít v základní sestavě řadu reprezentantů, kteří zažili i to pro Česko nepovedené mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, takže nic, za co bychom měli hráče omlouvat.
0: Už jsi nastínil z sestavu Slavie, tak můžeš teď jmenovitě.
1: No tak oproti poslednímu duelu a vítězství 4-0 v Ostravě udělal kouč Pražanů Trpišovský tři změny v sestavě. Isife s Chaloupkem dnes zůstávají na lavičce a Oanda se vůbec nevešel do nominace. Do základu se vůbec poprvé od mistrovství světa vrací reprezentační záložník Provod a v obraně dostanou šanci od prvních minut Piták a Ngesan. Na lavičce už je připravený i záložník Moses, kterému disciplinární komise Ligové fotbalové asociace odpustila zbytek trestu za faul na libereckého Hodouše. Tak pojďme po pořadě. V brance Slávie bude tradičně Markovič, před ním trojice stoperů Holeš, Ngesan a Zima. Napravo Piták, nalevo Sulejman, střed zálohy neměný, protože funguje, Sadílek a Novak. A o ofenzivu se bude starat především trio Provod, Chytil a Šturm.
0: A teď se tedy můžeme dostat s Lukášem Michalíkem a naším reportérem přímo v Edenu také ke soupeři slávistů, kterými budou Pardubice. A tak můžeš nastínit, zda třeba nějaké překvapení připravil trenér Jan Trousil.
1: Překvapení je v sestavě poměrně dost. Já jenom připomenu, že naopak na rozdíl od Slávie Pardubicím vstup do nového ročníku nejvyšší soutěže vůbec nevyšel. Nejprve prohráli 1-2 v Hradci Králové a minulý týden doma s Jabloncem 0-2. Trenér Východočechů Trousil reaguje hned pěti změnami v základní jedenáctce. Z toho jednou vynucenou, protože záložník Jelínek v Pardubicích hostuje právě ze Slávie a dnes tak hrát nemůže. Premiéru v pardubické brance prožije posila z Karviné Neumann, který nahradí Šeráka, a kromě Drchala dnes začnou mezi náhradníky taky Icha a pro mě hodně překvapivě i jedna z hlavních opor, záložník Hlavatý. Šanci v základu místo nich dostanou Trédl, Solil a Smékal. Ještě dodám, že na lavičce Východočechů už bude připravená taky další posila Východočechů z Karviné, útočník Kahuan Vinicius. Teď už kompletní sestava hostů. V brance bude zmiňovaný Neumann, před ním stoperská trojice Noslin, Bamens, Trédl, napravo Godwin, nalevo Boledovi. Ve středu zálohy Solil se Šimkem, před nimi Tanko s kapitánem Patrákem a na hrotu útoku osamocený Smékal.
0: Slyším pod tvým hlasem, jak hlasatel v Edenu vyvolává asi právě teď sestavy, ale přece jenom jsme na tu kulisu zvyklí z Edenu trochu jinou, trochu bouřlivější. Slávisté stále musí hrát v uvozovkách před zavřeným prázdným Edenem. Stále je v platnosti ten trest z posledního ligového derby se Spartou, kdy část slávistických fanoušků vnikla na hrací plochu ještě před koncem zápasu. Tak kolik dětí, kteří mohou na stadion v doprovodu, si dnes udělalo čas a přišlo podpořit Slávii?
1: Ano, já tě, Karle, ještě doplním, že na tribuny skutečně můžou děti, a to konkrétně do 12 let v doprovodu dospělého. Ten trest tedy končí tím dnešním zápasem. Já si myslím, že ta návštěva bude podobná jako v úvodním domácím ligovém zápase Slávie v této sezóně proti Slovácku, kdy na tribunách bylo zhruba 1560, převážně tedy dětí s nějakým tím doprovodem některých dospělých. Dnes si myslím, že to bude podobné. Tribuny za brankami jsou kompletně prázdné, pode mnou, já sedím na novinářské lávce, také žádné děti nevidím, a tak z třetiny bych typoval je zaplněná ta protější tribuna, kde se tedy schromáždili veškerý dětští návštěvníci tedy tohoto zápasu. Takže já si myslím, že ta návštěva bude dost podobná jako v tom úvodním duelu této ligové sezony tady v Edenu proti Slovácku. Možná 1500, lehce nad 1500 fanoušků.
0: Když jsme ve spojení ještě s reportérem Lukášem Michalíkem před startem zápasu Slavia Pardubice, tak se zeptám více obecněji na fotbalovou šanci ligu, protože ty včerejší výsledky, ať už Teplice Plzeň 5-5, anebo Mladá Boleslav Sparta Praha 2-0, jsou hodně překvapivé a právě v Edenu by jich třeba chtěli využít, tak ty jsi účastník, respektive spoluautor pořadu Desítka Pavla Horváta v pondělí, když se jedná o tu reakční desítku našeho pořadu. Čekal jsi takovýto start ligy, že Slavia bude mít v uvozovkách tu cestu umetenou na startu třetího kola, tedy než do něj vstoupí takto moc?
1: Ne, rozhodně jsem nečekal, že Sparta i Plzeň budou tak ztrácet už v těch úvodních kolech. To je něco, co nečekal asi zřejmě nikdo, ale slávisté pochopitelně toho budou chtít využít a já si myslím, že toho dnes využijí, protože všechny triumfy mají ve svých rukách. Ten kádr Pražanů je neuvěřitelně našlapaný, je odskočený, je velký rozdíl, když trenér Brian Priske, tedy trenér Sparty, sáhne do sestavy, udělá několik změn a když do ní sáhne Jindřich Trpišovský, protože ten jednoduše má v tom širším kádru daleko vyšší kvalitu a myslím si, že dnes se to znovu potvrdí. Vrací se Lukáš Provod poprvé po mistrovství světa do základní sestavy. Nehraje Tomáš Chorý vůbec, v podstatě na té hře slávistů to není vůbec znát, ba naopak možná je ještě lepší. A myslím si, že ti hráči, kteří dnes dostávají šanci, třeba nehráli v těch předchozích duelech tolik, tak si o tu šanci budou chtít říct velmi dobrým výkonem a ta kvalita je jednoznačně na straně Slávie. A já se obávám se toho proto, že jsme samozřejmě jako nezaujatí fanoušci, že dost možná ta liga bude rozhodnutá velmi brzy, nebo ne rozhodnutá, ale že slávisté klidně mohou mít za pár kol, já nevím, 8-9 bodový náskok a dnes nevidím vesmír, ve kterém by Pardubice tady v Edenu mohli získat alespoň bod, byť samozřejmě je to fotbal, stát se může cokoliv.
0: Tak uvidíme, jestli ten vesmír reportér Lukáš Michalík poodhalí ve svém přímém přenosu, který začne už za několik minut. Pro tuto chvíli z Edenu děkuji a naslyšenou.
1: Díky, brzy naslyšeno.
0: A my se do Edenu vrátíme hned po tom, co dozní Bryan Adams.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 14 hodin a 59 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Ten čas značí jediné, míříme do Edenu, kde startuje už za malou chvíli třetí kolo mezi Slaví a Pardubicemi. Tímto zápasem vás provede kolega a reportér Lukáš Michalík.
2: Tak tedy ještě jednou hezké nedělní odpoledne z Edenu. Hráči obou týmů už jsou připraveni na hrací ploše, takže utkání opravdu za malou chvíli začne. Domácí slávisté budou hájit zatím 100% bilanci v této ligové sezóně a budou se chtít vrátit na první místo neúplné tabulky šance ligy. Naopak hosté z Pardubic se pokusí o zázrak, tedy v Edenu alespoň bodovat, což by byl obrovský úspěch svěřenců kouče Jana Trousila, kteří v úvodu této ligové sezony ještě nebudovali. I vzájemná bilance tedy hraje do karet slávistům, kteří v dosavadních 12 vzájemných ligových zápasech s Pardubicemi neprohráli. Slávia vyhrála všech 6 domácích ligových utkání s Pardubicemi se skóre 22-1. Ještě v rychlosti základní sestavy obou týmů. V brance Slávie Markovič, před ním trojce stoperů Holeš, Ngesan, Zima, nalevo Sulejman, napravo Piták, střed zálohy ve složení Novak, Sadílek a poté budou tedy ještě hrát v útoku hned tři hráči, ale teď pozor na šanci Pardubic, protože hned v úvodu zápasu se dostal ke střele Vojtěch Patrák, nicméně Markovič byl na místě, v útoku tedy bude trojice provod, chytil Šturm, v brance Pardubic Neumann, před ním trojice stoperů Noslin, Bamen, Strédl, napravo Godvin, nalevo Boledovič, střed zálohy ve složení Šimek, Solil, před nimi Tanko s Patrákem a na hrotu útoku Daniel Smékal. Utkání začalo, už se hraje 40. sekunda, Slávia Pardubice stále 0-0 a hned v úvodu zápasu tedy měli pardubičtí poměrně velkou šanci, když tedy z hranice 16 pálil Daniel Smékal, ale Jakub Markovič byl připravený. Teď slávisté budou vhazovat z levé strany, z poloviny Pardubic a utletí na Lukáše Provoda, který je teď poblíž rohového praporku, ještě vrací Sulejmanovi, který se snaží vytvořit si prostor a ještě zakombinuje s Michalem Sadílkem, který to má na silnější levačku, po něm hraje Provod, který už centruje do 16, ale ve vzdušném prostoru vládne Noslin, který odhlavičkoval míč do zdálivého bezpečí, ale k odraženému míči se znovu dostali slávisté. Druhá minuta se hraje tady na stadionu v Edenu. Třetí kolo fotbalové šance ligy Slavia Pardubice zatím 0-0. Slavisté pokračují v tlaku, k míči se dostává na levé straně Šturm, který dává pod sebe na Provoda, ten táhne míč do středu hřiště, průniková přidávka na Novaka, který už je uvnitř pokutového území, na levé straně Šturm už by mohl centrovat, před ním je Godvin, ještě přihrávka na Provoda, který se snažil ještě patičkou protečovat za sebe, kde cítil svého spoluhráče, ale nikdo v bílo-červeném dresu tam nebyl, ale teď dobrý represing, který předvedl slavista

0: Mubarak Sulejman, který následně vypálil ze střední vzdálenosti, dokonce vstřelil gól, ale ještě předtím byla hra přerušená, takže branka samozřejmě platit nemůže, byť zhruba 1500 dětí na tribunách teď mává šálami a raduje se z gólu, tak snad jim dospělí, kteří tedy plní funkci doprovodu při tomto zápase, řeknou, že branka nakonec neplatí. Třetí minuta, Slavia Pardubice 0-0 ve třetím kole fotbalové šance ligy, dlouhý nákop pardubických na hranici 16, kde už operoval Smékal, ale k míči se nedostal. Defenziva slávistů dobře zapracovala, nicméně východočeši budou vazovat z levé strany. To bude práce pro slávistického odchovance Tobiase Boledoviče, který má pod sebou volného Trédla. Ten vrací Boledovičovi, který je na levé straně, zatím to bere na sebe. Proti sobě má Pitáka, kterého z mládeže Slávie velice dobře zná. Už je na hranici 16. Boledovič na poslední chvíli se mu Piták s kluhezem vrhl pod nohy a odpravil míč do zámezí. Nicméně teď takový mini nápor pardubických může trvat, protože pokud se nemýlím, tak pardubičtí budou nakonec rozehrávat rohový kop a této exekuce se chopí Samuel Šimek, který má velice dobrou kopací techniku, už to několikrát prokázal v těch předchozích pardubických zápasech, bude kroutit míč směrem k brance. Šimek už je připravený, tankuje tam na krátkou rozehrávku, centraletí do 16, Markovič boxuje mimo pokutové území, ale tam se k balónu dostane Godwin, takže slávisté se budou i dál bránit. Čtvrtá minuta začala tady v Edenu, Slavia Pardubice ve třetím kole fotbalové šance ligy zatím stále bez branek. Na levé straně teď má balón Patra, který se ocitl v takové neortodoxní pozici levého obránce, kde ještě musí zůstat, vyměnil si balón s Trédlem a zahraje si také Vladimír Neumann, tedy Novic. V sestavě Pardubic nedávná posila z Karviné, kde předváděl velice dobré výkony. Neumann a jeho dlouhý nákup směrem na Smékala, ale toho před sebe nepustil Zima, nicméně slávisté ten balón neudržela, až teď se dostává k míči Mubarak Sulejman, přidávka na levou stranu, kde je Šturm, ale ten míč ztrácí a tak může hrát Godwin. Čtvrtá minuta, Slavia Pardubice 0-0, do základní sestavy v lize zatím 100% Slavie se vrátil reprezentant Provod. V brance Pardubic, které naopak v této sezóně nejvyšší soutěže ještě nebudovali, je poprvé posila z Karviné. Neumann, přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Edenu. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Pátá minuta začala na stadionu v Edenu, skóre tedy stále bezbrankové v souboji Slavie s Pardubicemi. Teď budou vhazovat Pražané, tedy z levé strany vlastní poloviny. Gesan si všiml pod sebou volného kapitána Holeše, který teď přesouvá těžiště hry na stranu pravou. Sadílek si seběhl do pozice mezi oba, respektive mezi všechny tři stopery a vrací až k brankáři Markovičovi, který teď gesty dává najevo svým spoluhráčům, kam se mají posunout. Teď tedy při rozehrávce přešla Slavia do rozestavení se čtyřmi obránci. Na levé straně obrany se teď tedy ocitá Zima. Holeš je ale na straně pravé s balonem, posílá dlouhý nákup směrem na Novaka, který si odstavil soupeře a ještě může hrát s Provodem. Ten končí na trávníku a bude z toho standardní situace ze zajímavé vzdálenosti. Ještě se sluší tedy představit hlavního rozhodčího tohoto utkání, kterým je Jakub Vulkan. Ten má na čarách k dispozici asistenty Pečenku s Malimánkem, u videa sedí dvojice Adam a Hrabovský. Teď tedy v šesté minutě zajímavá standardní situace pro slávisty. Klidně to může být na přímé ohrožení branky, byť je to trochu z úhlu více zprava, tedy z pohledu z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport. Možná slyšíte pod mým hlasem, že děti tady na tribunách stadionu v Edenu si žádají gól, skandují "my chceme gól". Michal Sadílek připravený u balónu, je tam ještě jeden fotbalista, kterým je Daniel Šturm, tedy oba dva hráči s velmi dobrou kopací technikou. Michal Sadílek v tom předchozím zápase v Ostravě jeden gól dal, na dva další přihrál. Teď už dostal pokyn k tomu, aby rozhrával. Sadílek to zkouší a pálí. Na zadní tyč trefuje, tyč ještě odražený balón, který se následně od Mojmíra chytila, dostal do rukavic Vladimíra Neumanna. To byla velká šance na otevření skóre v tomto duelu. Michal Sadílek to z úctyhodné vzdálenosti zkoušel křižnou ranou technickou a trefil tyč. Vladimír Neumann, nevím, jestli tu situaci trochu podcenil, ale ten balón se snášel k jeho brance poměrně dlouho, nakonec tedy při něm stálo štěstí. Sedmá minuta, Slavia Pardubice zatím 0-0. Největší šance Michal Sadílek z přímého volného kopu tedy trefil. Teď pardubičtí bojují o míč před 16 slávistů, ale tam je Ngesan, který to zvládl. Jeho malá domu na Markoviče, kterého už atakoval Tanko. Markovič to nakonec zvládl a posílá míč pravé postranní čáře, kde se snažil dostat k balonu, chytil, to se mu ale nepovedlo přes Bamence, který hlavou odpravil míč do zámezí. Slávisté budou vazovat pravé strany v blízkosti půlící čáry. Holeš může hrát na polovině slávistů, po něm Ngesan, který se pohybuje tedy v centrální pozici té stoperské trojice. Opět může hrát Holeš, který si zašlápl balon před patrákem a vrací Ngesanovi. Těžiště hry se otočí na levou stranu, kde je Zima, úplně mu nevyšlo zpracování, ale k míči se dostal Sulejman. Se snažil balon ještě obloučkem posunout k Chytilovi, což se mu povedlo. Chytil tak trochu naslepo, hlavou posouval za sebe, tam ale nebyl nikdo z jeho spoluhráčů a tak jsou na tahu pardubičtí. Smékal se snaží nastartovat Tanka, který svádí sprinterský souboj se Zimou, ten měl ale dostatečný náskok a Tanko už se za ním tedy ani nehnal na 100%. 8. minuta, stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, úvodní zápas dnešního programu třetího kola fotbalové šance ligy. Zatím 100% Slavia hraje se zatím bezbodovými Pardubicemi bez branek. Provokt teď kombinuje s Novakem, který je na hranici 16 na pravé straně, vrací Provodovi, ten to má na svoji silnější levačku, proti němu Trédl. Provod teď hledá své spoluhráče, s kým by mohl zakombinovat. Nakonec si vybral Novaka a teď Holeš už je uvnitř pokutového území, kdy si balon dobře zpracoval, ale na poslední chvíli ho před sebe nepustil v souboji kapitánů Vojtěch Patrák. Nicméně bude z toho standardní situace, konkrétně rohový kop pro domácí Pražany. No a k míči už jde pomalým krokem Michal Sadílek. Už jsem o tom mluvil v minulém zápase v Ostravě, kde Slavia vyhrála 4-0. Sadílek ze dvou rohových kopů nahrál na dvě branky svým spoluhráčům. Tak uvidíme, co teď. Michal Sadílek, reprezentační záložník, zvedá obě své ruce na znamení signálu. Všichni tři stopeři už jsou samozřejmě v pokutovém území. Balon na přední tyč, kde je Holeš, ten ho ještě protečoval za sebe. Neumann se k míči nedostal, takže ještě zmatky v pokutovém území. Chytil, pálí levačkou, ještě zmatky pokračují. Pardubičtí měli teď opět notnou dávku štěstí. Velmi dobrou práci tedy odvedli hráči před Vladimírem Neumannem, hráči v sešívaném dresu, kteří nepustili Neumanna k míči, no a poté mohli skórovat. Slávisté, Chytilovi se to nepovedlo, po něm ani Ngesanovi, takže platí bezbrankový stav v polovině 9. minuty zápasu slávistů s Pardubicemi. Ngesan přihrává na pravou stranu, kde je slávistický kapitán Holeš. Patrák ho neatakuje nějak aktivně, takže Holeš vrací na osu hřiště, kde je uvnitř středového kruhu Ngesan. Na levé straně si zahraje Zima, který kombinuje se Sulejmanem. Ten si teď krásně obhodil Tanka a míří s míčem podél postranní čáry, ale nakonec se před Tanka nedostal, i protože nigerijský křídelník ve službách Pardubici pomohl nedovoleným zákrokem podle názoru hlavního rozhodčího. To znamená, že slávisté budou mít k dispozici standardní situaci z levé strany. V Edenu už začala 10. minuta. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Slávie ve třetím kole šance ligy hrají s Pardubicemi zatím 0-0, byť už měli velkou šanci na skórování, kdy v 7. minutě z přímého volného kopu Sadílek nastřelil tyč. Teď je Michal Sadílek opět u balónu u levé postraní čáry. Je tam také Daniel Šturm a oběma hráčům teď přichází také Lukáš Provod, takže dost možná to bude rozehrávka na krátko na levé straně. To je totiž situace 3-2. Nakonec tedy Provod míří zpět k 16. Bude to centr Daniela Šturma, který mu ale úplně nevyšel, a Vojtěch Patrák odpravil míč mimo to největší nebezpečí, ale k odraženému míči se znovu dostávají slávisté, konkrétně Pita, který startuje Chytila, tento bude mít teď celé složité v souboji s jedním z pardubických hráčů, kterým byl Tomáš Solil, záložník, který dnes nastoupil do svého jubilejního stého zápasu v české nejvyšší soutěži. Začala 11. minuta. Fotbalisté Slavie stále hrají ve třetím kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi bez branek. Východočeši rozehrávají na krátko z vlastního pokutového území Neumann a jeho dlouhý nákop směrem na nabíhajícího Tanka, který má dostatečnou rychlost, ale dobře předvídal hru slavistický brankář Markovič, který schoval míč ve svých rukavicích a startuje Sulejmana na levé straně. Ten z prvního dotyku přihrává pod sebe, kde je Ngesan. Rozehrávce slavistů pomáhá také Sadílek, který vrací Ngesanovi, a ten otáčí hru na pravou stranu, kde je kapitán Holeš. Tomu teď přihrávka úplně nevyšla a poslal svůj oblouček tedy do zámezí, to znamená, že pardubičtí budou vazovat z levé strany. Tobias Boledovič si žádá míč od svých spoluhráčů, nakonec mu ho podá golman Vladimír Neumann a Boledovič přenechá, zdá se, ten aut Janu Trédlovi, který už je tedy připravený. A je to dlouhý aut směrem na Patráka podél levé postranní čáry, ale Patrák nesklepl přesně pod sebe Sadílek a jeho nákop pravačkou končí na hlavě hostujícího Trédla. Teď taková neurovnaná pasáž, ztráty na obou stranách, situaci uklidnil až domácí kapitán Holeš, který vrací Markovičovi. Po něm už může hrát na levé straně Zima a zahraje si také Anš Ngesan ve 12. minutě za stavu 0-0 v zápase fotbalistů Slavie s hráči Pardubic. Dlouhý nákop na Chytila, který svádí souboj s Bamencem, ten byl úspěšnější. Ještě odražený balón, který dobral Samuel Šimek. Pardubičtí se dostávají k míči uvnitř středového kruhu, kde pomáhá s rozehrávkou také hrotový útočník Daniel Smékal. Pro něj to není úplně typická pozice. Východočeši se stále drží u míče ve středu hrací plochy. Teď může hrát Solil. Hra se přesouvá na pravou stranu, kde je Godwin, který táhne míč do středu hřiště a musí si dát pozor na chybu. Nakonec to zvládl nigerijský rychlík, který už je s balonem u kupaček uvnitř středového kruhu. Teď dává najevo gestem Boledovičovi, aby si naběhl za Pitáka. Ten ho neposlechl, ale tak se dostal k míči a teď se Boledovič na levé straně snaží roztancovat Eliáše Pitáka, už je na hranici 16, ale Eliáš Piták už podruhé v tomto utkání se na poslední chvíli Boledovičovi vrhl s kluzem pod nohy a zvládl to teď dokonce konstruktivně. Nákopna chytila, který si balon hrudí zpracoval, ale právě od jeho prsou míč skončil v zámezí, tak to znamená, že Pardubičtí budou vhazovat, konkrétně to bude Trédl v bezprostřední blízkosti hostujícího kouče Jana Trousila. Ale teď se mi zdá, že hlavní rozhodčí Jakub Vulkan přiložil prst ke svému uchu a něco konzultuje s asistenty u videa, ale ve hře už se bude pokračovat. Vulkan dal ten pokyn Trédlovi úplně jasný. Jan Trédl, před ním Lukáš Provod. Trédl ukazuje, že úplně nemá s kým hrát. Ve středu hřiště je Šimek, který se na chvilku utrhl. Nakonec ten out letí až k Tankovi. Ten se ale nedostal přes zimu. Dlouhý nákop slávistu končí na polovině Pardubic, kde musí Bamenz hodně rychle hrát před dotírajícím šturmem a zvládl to malou domu na Vladimíra Neumana. Končí 13. minuta. Tady na stadionu v Edenu stále posloucháte zápas třetího kola fotbalové šance ligy mezi slávisty a pardubickými hráči. Na branku stále čekáme. Slávisté budou vazovat z levé strany, konkrétně to bude zřejmě David Zima, který nakonec přenechá ten aut Sulejmanovi. Uvidíme, jestli vrhne nigerijský wingback balon přímo do pokutového území. Už mu odpočítává hlavní rozhodčí 5 sekund. Nakonec se snažil oslovit Provoda, ten se ale přes Godwina k míči nedostal, ale nigerijský fotbalista Pardubic balon úplně neskrotil a od jeho kopaček se dostal do zámezí. Takže další Sulejmanův aut, který míří přímo do pokutového území. Pardubická defenziva si poradila odražený míč, ale znovu pro slávisty Patrák. Nakonec odpravil míč mimo pokutové území Pardubic, ale k odraženému balonu se dostávají znovu domácí Pražané. Markovič teď hodně vysoko ze své branky kombinuje s Holešem, který má prostor na pravé straně. Oblouček směřující nachytila, se kterým svádí souboj Bamenz a byl úspěšnější. Pardubičtí se teď dostali na levou stranu, kde je konkrétně Samuel Šimek, který ale fauloval Provoda. Slávisté dostávají výhodu. Novak a jeho patička pod sebe chytil, pálí, krásná rána na přední tyč. Neumann zasahovat nemusel, zdá se mi, že celou tu situaci kontroloval. Na míc době přihrávky Mojmír Chytil stál po offsideovém postavení, takže veškeré vzrušení zbytečné, ale velký cit pro hru teď tedy prokázal hlavní rozhodčí Jakub Vulkan. Samuel Šimek u pravé postranní čáry viditelně fauloval, ale slávisté se v zápětí dostali k míči a od rozhodčího také dostali výhodu. 15. minuta, Slavia Pardubice 0-0. Vladimír Neumann a jeho dlouhý nákop směrem na Patráka, který se ale neprosadil a po něm to nezvládl ani Smékal. Slávisté mají míč na pravé straně, kde je konkrétně Sadílek v obležení hned trojice protihráčů, ale zvládl to zpětným pasem na Pitáka. A ten zakombinuje také s brankářem Markovičem, který je opět mimo pokutové území, je před ním, pomáhá rozehrávce svého týmu v tomto utkání. Ngesan a jeho dlouhý nákop snědem nachytila, ale ta přihrávka nebyla dostatečně přesná, hraje pardubický Trédl. Jeho oblouček podél levé postranní čáry, kde bojuje Šimek, který sice prodloužil míč za sebe, ale tam stála připravená defenziva slávistů, která bude rozvíjet další útočné snažení od svého brankáře Markoviče. Ten si vyměnil míč se Zimou. Jakub Markovič teď zakombinuje s Ngesanem. 16. minuta, Slavia Pardubice stále 0-0 ve třetím kole fotbalové šance ligy. Piták je teď pod tlakem Boledoviče na pravé straně, zvládl to ještě zpětným pasem na Holeše, který byl v obtížné situaci, ale nakonec balon odehrál. Nicméně pardubičtí následně budou vazovat, protože od Eliáše Pitáka se balon odrazil do zámezí. Takže opět Jan Trédl pomalým krokem míří k postranní čáře a za malou chvíli bude vhazovat před lavičkou hostujícího celku. Trédl už dostal pokyn a hlavní rozhodčí mu odpočítává požadovaných 5 sekund. Trédl a jeho aut na Smékala, který hlavou prodloužil míč jen do míst, kde stál připravený Ngesan. Jeho nákop teď neurovnaná pasáž, ani jeden z týmů si nezvládá dát v posledních minutách víc přihrávek v řadě. Uvidíme, co teď nabíhající je Tanko, kterého ale před sebe nepustí Ngesan. Opět velmi dobře situaci předvídal slavistický brankář Markovič, který okamžitě rozehrává přes Novaka. Jeho oblouček na Chytila, ten má míč už na polovině Pardubic. Chytil dobře, sklepl pod sebe, tam je Sulejman, který táhne míč zleva více do středu. U levé postranní čáry má Provoda, který už by mohl centrovat, ale čeká na podporu Chytila. Stále Lukáš Provod, po něm hraje Šturm, který vrací Provodovi, proti němu Godwin. Šturm si pohybem řekl o balon, už je v bezprostřední blízkosti rohového praporku pod tlakem. A tak zvládl zpětnou přihrávku na Provoda. Centr od zemi už letí do pokutového území, ale tam vládne Simon Bamenc, který zatím v tomto utkání působí poměrně jistě. 17. minuta pomalu končí, Slavia Pardubice stále 0-0. Ve třetím kole fotbalové šance ligy. Out z pravé strany pro slávisty Eliáš Piták už ukázal v tom úvodním ligovém zápase této sezóny se Slováckem, že dokáže dohodit také hodně daleko a o něco podobného se pokusí i teď. Eliáš Piták si bere pořádný rozeběh a teď vrhl míč do pokutového území, kde hledá někoho ze slávistů. Neumann vyráží míč před sebe a tam mu pomáhá Tanko, který dává Godwinovi, ten se situaci nekomplikoval, jen odkopl míč na polovinu Slávě, kde je poblíž středového kruhu Jakub Markovič, který zatím v tomto utkání tolik práce neměl, byť v úvodu zápasu to zkoušel Daniel Smékal, ale Markovič byl připravený. Slávisté mají míč už na polovině Pardubic, Sadílek otáčí hru na levou stranu, kde je v náběhu Sulejman, ten má kolem sebe hodně prostoru a ještě zakombinoval s Provodem, který už zleva může centrovat. Dobrý centr Lukáše Provoda na zadní tyč, kam se dral do zakončení Piták, ale ten srazil svého protihráče Boledoviče k zemi, což neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Jakuba Vulkana, takže pardubičtí budou pokračovat ve hře už za malou chvíli. 18. minuta se hraje tady na stadionu v Edenu. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport ze třetího kola této sezony fotbalové šance ligy Slavia, která dosud tedy z těch úvodních dvou zápasů vydolovala plný počet bodů. Zatím hraje s Pardubicemi 0-0. Připomínám, že Východočeši naopak oba dva duely této sezony nejvyšší soutěže prohráli. Vladimír Neumann už je připravený, posílá dlouhý nákop na levou stranu, kde hledá Boledoviče, ale ten si zahrát nemůže, protože Neumann poslal míč do zámezí, teď se svému spoluhráči na dálku omlouvá. Aut pro slávisty, Piták si všiml pod sebou úplně volného Markoviče. David Zima si zahraje na polovině Slávie, na levé straně hýří aktivitou Sulejman, kterému vytváří náběh Provod, ale Sulejman kombinuje s Chytilem, který mu narazil. Sulejman může pokračovat k 16. Pardubic, ale Godwin ho před sebe nepustil a tak hrají Východočeši. A teď pozor na chybu, kterou vytvořil Samuel Šimek, a hrát může Šturm, který přihrává vlastně přes celou šíři pokutového území. Myslím si, že cítil v 16. Mojmíra Chytila tomu, ale chyběl nějaký ten metr, takže se dá říci, že Daniel Šturm tu situaci poněkud uspěchal, ale velká hrubka Samuela Šimka ve středu hrací plochy, takové chyby by se pardubickým v dalším průběhu zápasu klidně mohly vymstít. 20. minuta, Slavia Pardubice stále 0-0 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A Vladimír Neumann, brankář Pardubic, bude odkopávat od své branky dlouhý nákop na levou stranu, kde je Smékal v souboji s Gesanem. Smékal prodloužil míč na Tanka, který má za zády Zimu, ale zvládl ještě prodloužit na Patráka. Ten si odstavil Zimu a Vojtěch Patrák nemůže pokračovat ve hře, protože si všiml hlavní rozhodčí jako půlka nedovoleného zákroku. Teď to pardubičtí sehráli dobře jednoduše, ale i to může být cesta. Dlouhý Neumannův nákop na Smékala, který má potřebné centimetry, prodloužil balon za sebe. Tam byl Tanko, který byť není z nejúrostlejších, tak má také velkou sílu. Nechal si za zády Davida Zimu a ještě balon prodloužil na Patráka, který už se dral do zakončení. Na neštěstí pro pardubické si ale pomohl nedovoleným zákrokem. 20. minuta pomalu končí, Slavia Pardubice ve třetím kole fotbalové šance ligy stále bez branek. Ngesan kombinuje s Holešem, který si zasekl míč před Smékalem a teď ukazuje, že nemá s kým hrát směrem dopředu, a tak vrací balon Ngesanovi a teď ukazuje Chytilovi, ať si dojde blíže pro míč. Ngesan opět může hrát na ose hřiště, po něm Holeš, který opět nejspíš bude hledat Chytila, náběh mu tam vytváří ještě Viktor Novák, ale míč se k němu nedostal, naopak může hrát na pravé straně Piták, ten se dostal do souboje s Trédlem a právě od Pitáka. Míč končí v zámezí, pardubičtí se ubránili a budou vhazovat z levé strany v 21. minutě za stavu 0-0 v souboji fotbalistů Slávie z hráči Pardubic. Trédl bude vhazovat z levé strany v blízkosti domácího kouče Trpišovského. Dobře si teď seběhl Smékal, který se snaží nastartovat Tanka, ale Zima ve spolupráci s Markovičem situaci zvládnou a teď Markovič ukazuje Ngesanovi, ať si okamžitě dojde pro balon, ale nakonec rozehrál přes Ngesana. Na pravé straně může hrát Piták, který vrací Holešovi a teď si zahraje na ose hřiště Anč Ngesan. Do mezi prostoru si dobře se běhl Šturm, který startuje Sulejmana na levé straně, ale ta přidávka nebyla dostatečně přesná. Kdyby byla přesnější, tak Sulejman může pelášit podél levé postranní čáry. To se nestalo a tak budou pokračovat ve hře pardubičtí, kteří budou vazovat z levé strany. Konkrétně nizozemský obránce Jason Noslin, který už čeká na pohyb svých spoluhráčů, ti zatím nejsou zase tak aktivní. Připomínám, že Východočeši dnes nastoupili ve středu zálohy s dvojicí Solol Šimek, což je poměrně překvapivé, protože jiný střední záložník a hlavní opora Pardubic Michal Hlavatý, který se vrátil před půl rokem do Pardubic z Liberce, je zvyklý, nastupoval v základní sestavě, dnes tedy jen na lavičce náhradníků po boku dalšího exlibereckého hráče Marka Ichy. 22. minuta, Slavia Pardubice 0-0. Pražané vhazují z levé strany poloviny Pardubic. Sulejmanci ale neporozuměl se svým spoluhráčem a teď nepříjemná situace, kdy Godwin trefil před sebou stojícího Šturma. Dost možná do choulostivých partií, slovinský křídelník teď leží na trávníku, ale věřím, že ošetření potřebovat nebude a za malou chvíli budeme pokračovat ve hře. 23. minuta. Svítí na velkoplošné obrazovce tady na stadionu v Edenu a nad ní svítí 2-0 značící aktuální stav zápasu mezi Slaví a Pardubicemi 0-0, tedy v zápase třetího kola fotbalové šance ligy, který posloucháte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Pardubičtí budou vazovat z pravé strany. Noslin hledá Smékala, který se nakonec dostal s trochou štěstí k balónu, nahání ho Sulejman, ale k míči se nedostal. Tanko ještě vrací Smékalovi, který už je na hranici 16 a na poslední chvíli Mubarak Sulejman v pádu odkopl míč od kopaček Daniela Smékala, ale je tu standardní situace pro Pardubice. Ujedinělá věc v tomto zápase, 23. minuta, Slavia Pardubice 0-0. Ne, že by to byla podle statistik úplná výhoda pro východočechy, protože pardubičtí v uplynulé ligové sezóně dali po rohových kopech jediný gól. To je opravdu tristní bilance. I v tom předchozím zápase v Jablonci měli pardubičtí řadu standardních situací, řadu závarů, ale nikdy nebyli dostatečně důrazní. Tak uvidíme, co teď. 24. minuta. Slavia Pardubice 0-0. Rohový kop Šimka z pravé strany rozehraný nakrátko přes Patráka, který už je na hranici 16, vrací Šimkovi. Už může poslat balon do pokutového území, který tam letí. Holeš odlavičkoval ještě odražený míč pro Smékala, který se ale nedostal do zakončení. A teď přichází dlouhý odkop Daniela Šturma jen k nohám hostujícího brankáře Neumana, takže pardubičtí mohou pokračovat v kombinaci. Balonu se dostává Godwin na polovině Pardubic. Teď Godwin ukazuje svým spoluhráčům, aby se seřadili a aby rozvíjeli tedy pardubičtí útočné snažení konstruktivně a postupně. Dlouhý nákop skončil na hlavě kapitána Slávie Holeše. No a pozor, Novak teď ztrácí míč ve středu hřiště, Solil se dostává k míči a na pravé straně startuje Tanka, který to zatím zkouší sám, ale při snaze o centr trefil před sebou stojícího Zimu. Teď ještě tvrdý souboj Zima versus Tanko, první jmenovaný tedy úspěšnější, a teď mohou vyrazit do rychlejšího protiútoku Slávisté, ale už je to zbržděné, nicméně Pražané zůstávají u balonu. Sadílek vrací míč pod sebe, kde je Tomáš Holeš, který zakombinuje s Ngesanem, ten táhne míč blíže půlící čáře, chytil si se, běhl dobře pro balón a předává ho na pravou stranu, kde je Piták. Ten se snaží ještě nastartovat ten Ngesana, který teď podpořil útok Slávistů. A teď má na pravé straně míč Lukáš Provod, který přihrává pod sebe, tam je Piták, dobrá kombinace slávistů na pravé straně Ngesan, teď v pozici pravého obránce, pardubičtí se ubránili, nicméně Holeš se dostává k odraženému míči. 25. minuta, Slavia Pardubice stále 0-0 ve třetím kole fotbalové šance ligy. Sadílek teď pomáhá s rozehrávkou Pražanů uvnitř středového kruhu, Zima roztahuje hru na levou stranu, kde je Sulejman, proti němu Godwin, stále Mubarak Sulejman, jeho zpětný pas na Zimu a uvnitř středového kruhu znovu může hrát Anč Ngesan. Ten čeká, kudy by mohl rozehrát. Nakonec dlouhý pas na levou stranu, kde si balon dobře zpracoval Šturm. Zkoušel se prosadit přes Godwina. To se mu nepovedlo a Godwin to udělal tak šikovně, že vhazovat budou pardubičtí. Ale to až zhruba za 3 minuty, protože přichází teď hydratační pauza. 26. minuta, Slavia Pardubice 0-0. Už jsme viděli některé zajímavé šance, v té největší z přímého volného kopu Michal Sadílek trefil tyč. Teď už hráči obou týmů míří k postraní čáře, tak aby se občerstvili.
1: Říká reportér Lukáš Michalík, my se samozřejmě do Edenu vrátíme, až hydratační pauza skončí, ale můžeme ji teď využít také pro jiné informace. Filip Salač totiž slaví první vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto2 ovládl velkou cenu Británie. Do závodu na okruhu v Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl na 10. místo. Pak ale předvedl velkou stíhat jízdu, během které se probojoval na první pozici. Španěla Ortolu předjel v posledním kole. Po Grand Prix měl 24-letý jezdec kvůli emocím trochu problémy s televizním rozhovorem.
2: I have no words, you know, it's been...
3: Nevím, co mám říct, byla to dlouhá cesta, na tohle jsem čekal 24 let, stojí zatím spousta dřiny. Na cestě k téhle chvíli jsem překonal řadu překážek a teď se to povedlo. Dokázal jsem to, jsem vítěz velké ceny a doufám, že to není poslední triumf.
1: A můžeme ještě navázat motocyklovou zprávou na tenis, tedy wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá i další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA 1000 v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul. Informují o tom asociace WTA i web Tennis World USA. Doufejme tak, že Češka bude plně fit na US Open, do kterého by tedy šla bez přípravy, protože americký Grand Slam odstartuje už 30. srpna. Teď už se ale pomalu můžeme vrátit do Edenu, než tak učiníme, připomenu dnešní odpolední program. Zhruba za hodinu a půl začnou zápasy Hradec Králové, Baník Ostrava a Jablonec Slovácko a ve 20 hodin večer pak uzavře třetí kolo duel mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. Teď už ale Slavia Pardubice a reportér Lukáš Michalík.
0: 28. minuta je ve své polovině, Slavia Pardubice stále 0-0, teď východočeši faulovali slávisty, kteří tak budou mít k dispozici standardní situaci z hlouby pole z levé strany, kterou bude rozehrávat Michal Sadílek, rozehrávají nakrátko přes Ngesana, který je opět ve středovém kruhu, po něm může hrát Holeš na pravé straně, proti němu Patrák, a tak si Holeš zasekl balon a vrátil ho Ngesanovi, který teď ukazuje, že nemá s kým hrát směrem dopředu, dostal se pod tlak Smékala a tak poslal balon brankáři Markovičovi. Zima může hrát na levé straně, opět si do pozice mezi stopery se běhl Sadílek, ten vrací Markovičovi, pardubičtí se teď velmi dobře posouvají za balónem a snaží se i o jakýsi pressing, ale slávisté jsou zatím přesní v kombinaci provod. Má na pravé straně Holeše, ale pardubičtí stále dotírají na rozehrávku Pražanů a tak byli nuceni domácí se opět vrátit až k vlastnímu brankáři. Ten kombinuje se Zimou, po něm už Ngesan stále v pokutovém území domácích. Ngesan dává na pravou stranu, kde Tomáš Holeš. Viktor Novák zatím prakticky není ve hře. Tento hráč, který v uplynulých dvou ligových zápasech vstřelil po svém příchodu z Polska 3 góly, dlouhý nákos jenom nachytila, toho před sebe nepustil Bamenc, ale k odraženému míči se dostává Šturm. Po něm může hrát teď Eliáš Piták, který pálí, ale branku netrefil. Nicméně opět poměrně slušná příležitost pro slávisty a vše to vyplynulo z toho, že Daniel Šturm velice dobře dobral odražený balón, pak natáhl svůj dlouhý krok s trochou štěstí. Dostal k Pitákovi, který to zkusil zhruba z 20 metrů přízemní ranou k levé tyči ze svého pohledu, ale branku netrefil, to znamená, že Vladimír Neumann, golman Pardubic, mohl zůstat klidný. Teď Neumannův dlouhý nákop na levou stranu, kde Smékal svádí souboj s Pitákem, ale oba hráče balon přeletěl. Slávisté tak budou vhazovat z pravé strany. Piták si vybírá Chytila, který se snažil sklepnout pro provoda, ale nepřesně, takže hraje Bamenc, ani jeho oblouček nenašel adresáta a tak mohou hrát znovu slávisté. Provod na pravé straně čeká na tandemový náběh od Pitáka, který přišel. Piták už centruje do pokutového území, ale trefuje prostor, kde stojí připravený Vladimír Neumann. 30. minuta se hraje tady na stadionu v Edenu. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, dnešní úvodní zápas programu třetího kola fotbalové šance ligy Slavia Pardubice, zatím 0-0. Neumann a jeho dlouhý nákop na levou stranu tam byl ale Smékal hned zdvojený a tak se k míči nedostal a právě od Smékala se balon dostal do zámezí Eliáš Piták, který bude vazovat z pravé strany, dlouhý aut směrem na Chytila, kterého si ale velmi pozorně střeží zatím defenziva pardubických. Teď jsem to ale možná trochu zakřikl, protože Chytil se dostal k míči, po něm Šturm pálí, ale trafuje jen před sebou stojícího Godvina. Nicméně slávisté se opět dostávají k míči. Lukáš Provod teď ale sportovně nepokračoval ve hře, protože pro Godvina to bylo skutečně hodně nepříjemné. Daniel Šturm ho napálil z bezprostřední blízkosti někam, možná do oblasti kotníku. Teď už je Godvin na nohou a předpokládám, že pardubičtí vrátí míč slávistům. 31. minuta ve své polovině, Slavia Pardubice 0-0. Chtěl jsem teď dokončit myšlenku, že pardubická defenziva si zatím velice dobře střeží. Mojmíra Chytila, především tedy dvojice Noslin Bamenc, ale můžeme k ním připočíst i třetího ze stoperu Trédla, ale před malou chvíli se i s trochou štěstí Mojmír Chytil dostal k míči a připravil tedy střeleckou pozici v kombinaci s provodem pro Daniela Šturma. Nejspíš tedy bylo pískáno, takže pardubičtí nakonec nemuseli vracet slávistům balon, ty se obratem ale k míči dostali a rozehrávají aut z pravé strany. K balonu se dostává golman Markovič, který otáčí hru na levou stranu. Tam je před 16. Zima, který kombinuje s Ngesanem. Ten má po pravé ruce volného Holeše, ale Ngesan volí dlouhý nákup na nabíhajícího Chytila opět do před sebe, ale nepustí Simon Bamenc. Nicméně slávisté se dostali k odraženému míči. Hlavička Novaka pro Šturma, který kombinuje se Sulejmanem. Ten si vede míč na střed hřiště, po něm Novak. Ještě Sulejman už je uvnitř pokutového území, ale nedostal se do zakončení. 32. minuta je ve své polovině, Slávia Pardubice zatím 0-0. V největší příležitosti slavistický záložník Sadílek trefil z přímého volného kopu tyč. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Edenu, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Emanuel Godwin zřejmě i poté, co schytal balónem ránu po střele Daniela Šturma, má nějaké zdravotní problémy, takže Mubarak Sulejman ještě nemůže vhazovat z levé strany a je přivolaný lékařský tým Východočechů. To by pochopitelně byla velká komplikace, protože nigerijský křídelník Godwin patří do základní sestavy. Trenér Jan Trousil mu hodně věří. Kdyby musel jít ze hřiště, tak se nabízí poslat na trávník třeba Marka Ichu, který je zvyklý i ze svého působení v Liberci nastupovat na pravém kraji obrany, ať už ve čtyřčlenné obraně nebo na pozici toho wingbacka, což je, řekněme, ofenzivní krajní obránce, tak uvidíme, jestli Emanuel Godwin bude schopný pokračovat ve hře. Zajímavé jméno na lavičce Pardubic je také Dominik Simon, což je reprezentant Haiti, který se představil i na nedávno skončeném mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Uplynulý půl rok Simon strávil na hostování ve slovenské lize, kde hájil barvy Tatranu Prešov, ale v létě se vrátil do Pardubic. A především ve svém tedy úvodu angažmá v Pardubicích předváděl velmi slušné výkony, později se trochu vytratil. 34. minuta, Pardubice hrají na Slávii stále 0-0, teď se ale budou muset bránit o deseti, protože Godwin už je za brankou a míří tedy k lavičce Pardubic a Východočeši tedy teď budou bránit o jednoho muže méně. Sulejman a jeho aut na Šturma, který mu z prvního doteku pozornost vrací. Sulejmanu v centr na zadní tyč, kde je Holeš, který ještě vrací pod sebe, ale tam je připravený Boledovič, který z prvního doteku pravačkou odpálil míč do zámezí. Slávisté budou vazovat z pravé strany. Godwin už tedy poklusem míří k pozdraní čáře a teď se hodně zlobí realizační tým Pardubic, především tedy Jan Trousil, že Godwin nespěchá trochu víc. Slávisté mohou pokračovat na hranici 16. Sadílek, který to zkouší technickým obstřelem, ale branku netrefil. No a teď Jan Trousil tedy dává solidní fén Godwinovi, dává mu najevo, že mu to extrémně trvá. Nevidím ani já tedy na pohybu Emanuela Godwina žádné známky zranění. No a div, že to nemrzelo pardubické, že v těch uplynulých desítkách sekund hráli o jednoho muže méně. Samozřejmě Trousilovi se to vůbec nelíbí. 35. minuta, Slávia Pardubice stále 0-0. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Godwin je stále ošetřovaný za postraní čarou, teď se ještě občerství, takže slávisté stále mají šanci tu přesilovku využít. Dlouhý nákop Holeše na Chytila, který si opět hrudí balon zpracoval, tentokrát před Noslinem, který ho ale masíroval zezadu a udělal to tak, že právě od Chytila se míč odrazil do zámezí. To znamená, že pardubičtí budou vazovat z levé strany. Trédl už drží míč ve svých rukou, zatímco Godwin tedy už se vrátil na trávník, takže už opět pokračujeme 11-11. Slávisté vybojovali míč na pravé straně, ale Daniel Šturm ho neudržel na hrací ploše. V tomto utkání Šturm s provodem hodně mění pozice, ale zatím to úplně není jejich zápas. Aut z levé strany teď Trédl napálil před sebou stojícího Samuela Šimka. To vypadalo hodně nebezpečně, ale Šimek pokračuje ve hře, takže veškeré vzrušení je zbytečné. Tanko teď byl předskočený Zimou a slávisté mohou pokračovat v kombinaci. Lukáš Provod táhne míč směrem k pokutovému území. Napravo už může hrát Šturm, který je zdvojený. Po něm Provod na hranici 16 vymýšlí, kudy by mohl rozehrát. Nakonec přidávka opět na Daniela Šturma, ten je na pravé straně, ale táhne míč do středu hrací plochy. Po něm může hrát Sadílek. Teď v pozici posledního hráče slávistů vedle sebe má volného Ngesana a zahraje si také Sulejman. Na levé straně proti němu Godwin. 36. minuta. Stále 0-0 v souboji slávistů a pardubických hráčů. Sulejman na pravé straně, ale nevyšla mu klička. Solo se dostal k míči a teď Abdullahi Tanko na pravé straně, ale jde v podstatě do tří hráčů a to bude mít hodně složité. Stále Abdullahi Tanko končí na trávníku po zákroku Novaka a podle signalizace asistenta rozhodčího fauloval samotný Tanko, takže slávisté pokračují ve hře. Teď mají míč na pravé straně, kde je s míčem u kopaček Tomáš Holeš. Po pravé ruce má ještě volného Provoda, kterému také adresoval přihrávku. Provod kombinuje se šturmem, pokus o průnikový pas na chytila, ale ten se k míči nedostal. Hrát může pardubický kapitán Patrák, který kombinuje se Šimkem, který je zdvojený, ale zvládl to, ještě přidávku nasolila. Teď se to trochu otvírá pro pardubické hráče. Tanko na pravé straně ještě čeká na pohyb Godvina, kterému teď přihrává. 37. minuta, Slavia Pardubice stále 0-0 ve třetím kole fotbalové šance ligy. Smekal se zapojil do kombinace pardubických, teď přihrával na pravou stranu, kde podle něj asi měl být v náběhu Solil, ale ten do náběhu nešel. To znamená, že Smekal jen odevzdal balon Pražanům, kteří tak mohou kombinovat od svého brankáře Markoviče. Ten má na pravé straně úplně volného Holeše, který může rychlým poklusem mířit k půlící čáře, ještě kombinuje s provodem na pravé straně Pitá, který vrací provodovi, ten má kolem sebe teď hodně prostoru, na levé straně se pohybem říká o balon Sulejman, krásný pas, Lukáš je provoda, Sulejman si balon dobře zpracoval, už může centrovat, na hranici 16 chytil, balon si ještě připravil, už by mohl vypálit, byť je tísněný Sadílek, na hranici pokutového území ještě zpětný pas na Zimu, který to zkouší přízemním projektilem, ale trefil hradbu těl pardubických, hrát může Smekal, který ale to neudělal dobře a balon ztratil, takže mohou hrát opět slávisté. Viktor Novák končí na trávníku po zákroku jednoho z pardubických fotbalistů, který se hodně zlobí, ale s verdiktem sudího neudělá vůbec nic. A další zajímavá standardka pro Pražany. Bude to metr možná dva za hranicí pokutového území, ale hodně z úhlu, zleva. Ale určitě se to dá trefit i přímo. To jistě dokážu si představit, že Daniel Šturm napálí balon přímo na branku. 38. minuta, Slavia Pardubice stále 0-0, ale samozřejmě ve hře je také centr, nebo varianta s centrem od Michala Sadílka, nicméně pokud bych si měl tipnout, tak Daniel Šturm si něco podobného nenechá ujít, byť samozřejmě Michal Sadílek by to mohl zkoušet přes zeď. Sám jsem zvědavý, hodně nečitelná situace pro Vladimíra Neumana v brance Pardubic. 38. minuta končí, 39. minuta začíná Slavia Pardubice 0-0. Teď přímý volný kop pro slávisty. Daniel Šturm u míče, je tam také Michal Sadílek. Šturm se rozbíhá, pálí přes zeď, ale trefuje ji. Takže pardubická defenziva teď velmi dobře zapracovala a jeden z jejich členů končí na trávníku a drží se za hlavu, pokud správně vidím, ale samozřejmě na takovou dálku nedokáži identifikovat, co přesně jednoho z pardubických fotbalistů teď trápí, každopádně zůstává ležet uvnitř pokutového území a byl to konkrétně Jason Noslin, kterému už pomáhá na nohy brankář Vladimír Neumann, takže za malou chvíli budeme moci pokračovat. 39. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní zápas dnešního programu třetího kola fotbalové šance ligy Slavia Pardubice. Zatím 0-0. Slavisté už rozehráli. Míč mají na levé straně, kde Daniel Šturm, proti němu Godvin. Šturm to zatím bere na sebe. Snaží se rozkývat Godvina. Ten nakonec mu balon odkopl, ale míč končí v zámezí, takže slavisté budou pokračovat ve hře dalším autovým vhazováním. A všichni stopeři míří do pokutového území, tedy s výjimkou Ngesana, který je připravený na rozhrávku na krátku a slávisté teď zmátli pardubické. Hrát může tedy Ngesan na ose hřiště, proti němu Tanko. Ngesan centruje do 16, kde se dostal do zakončení Novak, ale byla to nepřipravená pozice. Navíc byl tísněný Šimkem a Novak poslal míč mimo tři tyče, takže Vladimír Neumann v brance Pardubic vůbec zasahovat nemusel. 40. minuta, Slavia Pardubice stále 0-0 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Vladimír Neumann bude rozehrávat žene své spoluhráče směrem k ulicí čáře, dlouhý nákop více doleva, kde je opět Daniel Smekal v souboji s Ngesanem. Ngesan tentokrát osobní souboj vyhrál, po něm Sadílek, teď nepřesnosti na obou stranách. Novak nakonec ještě vybojoval míč pro Sulejmana, po něm hraje Zima, který startuje na levé straně Šturma, ten má za sebou Noslina. Šturm zřejmě zkusí situaci 1-1, nakonec ne, přihrávka na provoda, na hranici 16 Sadílek, kterému ale nenechal balon, chytil, tomu následně nevyšla průniková přidávka, pardubiští se dostávají k míči. Trédl startuje Tanka, který je hodně rychlý, ale hodně rychlý je jednak Ngesan a pak také Markovič, který včas vyběhl ze své branky. Slávisté mají míč na levé straně, kde budou vhazovat po zásahu Godvina a provod zřejmě exekuci autu přenechá Sulejmanovi. 41. minuta už se hraje tady na stadionu v Edenu, stále čekáme na úvodní gól zápasu Slávie s Pardubicemi ve třetím kole fotbalové šance ligy. Pražané teď mají územní převahu, míč mají na pravé straně, kde je Piták. Tomu vytváří náběh Holeš, který se také k balónu dostane, ale už je křižovaný, ale krásná klička Tomáše Holeše, ten už je v pokutové území. Ještě nabíjí Sulejmanovi, který sice vypálil, ta rána byla tečovaná, nicméně tlak slavistů může pokračovat. Zima na hranici 16, po něm může hrát Provod, který si to táhne do středu hřiště, po něm Zima, má to na střelu, Zima pálí, rána tečovaná, končí nakonec mimo. Slávisté budou mít rohový kop, teď trestu hodně, dostal David Zima na hranici pokutového území opravdu hodně prostoru a času na to, aby mohl zakončit. Nicméně Vladimír Neumann měl štěstí, že někdo z jeho spoluhráčů tu ránu tečoval tak šikovně, že balon nezapadl do sítě. Rohový kop pro Slávisty, Michal Sadílek připravený u rohového praporku, 42. minuta, Slávia Pardubice 0-0, Sadílek se rozebíhá, posílá míč do 16, hledá Gesana, ale našel jen Bamence. Ještě odražený míč pro Pitáka, který konstruktivně rozhrál na levou stranu, tam nabíjí Sulejman svému spoluhráči, který odcentroval, balon proskotačil podél celého vápna až na pravou stranu, uvnitř pokutového území už je Provod, po něm chytil a střela z prvního dotyku, kterou se postaral Michal Sadílek, měl to ale na slabší pravačku a branku netrefil. Vladimír Neumann tedy znovu tedy zasahovat nemusel a poté, co se občerství, bude opět rozehrávat. 42. minuta tady v Edenu pomalu končí. Fotbalisté Slávie před prořídlou jednou tribunou, tedy hrají s Pardubicemi stále bez branek. Připomínám, že slávisté si odpikávají poslední část disciplinárního trestu za nedohrané derby a mají uzavřené hlediště. Na tribuny opět byly vpuštěni jen skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého. Teď tedy mohou hrát pardubičtí uvnitř středového kruhu. Patrák si balon hrudí zpracoval a konstruktivně rozehrál přes Šimka. Boledovič může hrát na levé straně proti němu Piták. Boledovič se ho snaží rozkývat stále Tobias. Boledovič udělal pěknou kličku do středu hřiště, ale včas tam svého spoluhráče zajistil slávista Novak, který kombinuje s chytilem. Ten končí na trávníku. Teď si Bamenco pomohl viditelně rukama. A teď pozor, Strkanice, Michal Sadílek. Teď strčil před sebou stojícího protihráče Tomáše Solila, to bylo poměrně zbytečné. Solil se snažil, aby slávisté nerozehráli rychle, což se stává naprosto běžně, v podstatě ve všech zápasech, a Michal Sadílek teď neudržel nervy na úzdě, ale karetní trest z toho nebude. 43. minuta, Slávia Pardubice stále 0-0, slávisté budou rozehrávat zhruba z polící čáry. Rozehrávka nakrátko přes Holeše, který zkouší oblouček na Provoda, ten má za zády Boledoviče, který ho zřejmě před sebe nepustí. Boledovič to zvládl velice dobře, jeho nákop ale skončí u kopaček slavistického stopera Gesana, který to zvládl i před dotírajícím Smékalem, takže slávisté mohou pokračovat v tlaku na levé straně. Zima, který teď podporuje ofenzivu Pražanů, ještě více u levé postranní čáry má Sulejmana, ten už centruje svojí pravačkou na zadní tyč, kde hledá Provoda, který ještě udržel míč na hrací ploše, teď kop přes hlavu, břevno, obrovská šance, kterou měl tedy nejprve Eliáš Piták, který kopem přes hlavu trefil břevno. Opět se mi zdálo, že to Neumann trochu, řekněme, podcenil, ale tlak slávistů pokračuje. Sulejman už je uvnitř pokutové území, dává pod sebe, kde může hrát Viktor Novak. Po něm Sulejman, ten centruje znovu do 16. Tam Noslen v pádu odlavičkoval míč do zámezí, ale dobrá slávistická pasáž. Sadílek dává pod sebe Sulejmanovi, ještě se do kombinace zapojuje Novak a po něm Holeš. Teď se slávisté trochu vytlačili z ideální vzdálenosti pro to vystřelit. Hrát může Zima a na levé straně Sadílek, který už by mohl centrovat, ale ještě kombinuje se Šturmem, šturmová levačka teď úřaduje, Piták ještě udrží míč na hrací ploše, zřejmě ano, takže tlak slávistů trvá, nakonec tedy praporek asistenta rozhodčího zamířil vzhůru a bude to rohový kop pro slávisty, pokud se nepletu, protože po jednom z centrů už opustil míč hrací plochu a zřejmě to bylo tečované, to se vůbec nelíbí hráčům Pardubic a protestuje také trenér Východočechů Jan Trousil, který vůbec nechápe. Já se přiznám, že teče jsem si také nevšiml, ale co je podstatné, 45. minuta, Slavia Pardubice 0-0 a Pražané mají výhodu další standardní situace rohového kopu z levé strany. Opět bude v permanenci levačka Michala Sadílka. Ještě hlavní rozhodčí Jakub Vulkan domluví Zimovi s Trédlem a poté už dá tedy signál Sadílkovi k tomu, aby mohl rozehrát. Sadílek už je připravený u postranní čáry. Za malou chvíli se také dozvíme nastavení prvního poločasu. Tak nakonec je to všechno jinak, pokud se nepletu, a Michal Sadílek nebude rozehrávat rohový kop. Přiznám se, že nevím, kdo zasáhl, možná asistenti u videa, a za malou chvíli tedy budou ve hře pokračovat hráči Pardubic a konkrétně to bude gólman Vladimír Neumann. 3 minuty nad rámec úvodní 45 minutovky. A Pardubice stále drží nadějný výsledek v Edenu. Hrají se slávisty zatím 0-0. Vladimír Neumann a jeho dlouhý nákop na levou stranu znovu hledá Smékala, ale znovu je ve vzduchu úspěšnější Ngesan od jeho hlavy, ale míč končí v zámezí. To znamená, že budou opět tedy vhazovat hostující východočeši. A bude to Jan Trédl v blízkosti půlící čáry. Na levé straně čeká, kdo se mu nabídne. Patrák hýří pohybem. Nakonec ale aut na Boledoviče, kterého před sebe nepustil Piták, ale právě od mladého slavistického odchovance, kterým je tedy i Boledovič, ale teď mám na mysli Eliáše Pitáka. Míč končí v zámezí, to znamená, že budou vhazovat opět pardubičtí a znovu to tedy bude Jan Trédl. Východočeši už nikam nespěchají. Samozřejmě jít do kabin s nerozhodným výsledkem by pro ně bylo velice dobré. Boledovič se dostává k míči na levé straně v souboji s Pitákem. Boledovič to zvládl, ale Pitákovi následně přispěchal na pomoc provod. Jeho zpětný pas na Holeše, který si musí dát pozor na chybu, nakonec to zvládl. Holeš je tísněný tankem, Holešův dlouhý nákop směrem na provoda, který svádí souboj s Samuelem Šimkem. Samuel Šimek byl úspěšnější, dlouhý nákop hranici 16 slávistů, pardubičtí se dostávají k míči, Boledovič, nicméně celé té akci předcházel offside Daniela Smékala, takže pardubičtí se budou muset bránit v následujících sekundách. Ještě minuta a půl do konce 3minutového nastavení. Fotbalisté Slávie hrají s Pardubicemi ve třetím kole fotbalové šance ligy, zatím stále bez branek. Teď mají míč na vlastní polovině, Ngesan kombinuje s Holešem, ten už je pod tlakem Smékala, tak volí dlouhý nákop, který směřuje podél pravé postranní čáry, tam je ale pouze připravený pardubický Trédl, jeho odkop končí v zámezí, takže slávisté budou vazovat z pravé strany a budou chtít dohrát nastavený čas prvního poločasu na polovině Pardubic. Piták teď hledá provoda. Hra pokračuje, Lukáš Provod má míč na pravé straně, ještě nabíjí Sadílkovi, který už může vypálit, Sadílek pálí, dobrá rána, Neumann zasáhl, ještě odražený míč a Sulejmana před sebe nepustil Godwin, teď velmi dobrá reakce nigerijského křídelníka Pardubic v souboji dvou Nigerijců, nepustil Godwin před sebe Sulejmana, který by dorážel do prázdné branky, ale velmi zajímavá střela Michala Sadílka, Vladimír Neumann se zaskvěl velmi dobrým zákrokem, out pro slávisty v polovině třetí ze tří nastavených minut. Out letí do pokutové území, kde opět vládnou pardubičtí defenzivní hráči. Poté přišla technická střela ze střední vzdálenosti od Ngesana, ale Vladimír Neumann tentokrát zasahovat nemusel. To znamená, že v poslední třetí nastavené minutě prvního poločasu pardubičtí drží remízový výsledek v Edenu, kde hrají s domácí Sláví 0-0. Za malou chvíli už by měl tedy první poločas skončit. Neumann už je připravený, nikam samozřejmě nespěchá a pošle dlouhý nákop na polovinu slávistů a končí první poločas tady na stadionu v Edenu, tedy za bezbrankového stavu. Můžeme si některé zajímavé příležitosti shrnout. V úvodu zápasu měl Slávie k dispozici přímý volný kop. Michal Sadílek trefil tyč. Ještě předtím asi v největší šanci Pardubic pálil Daniel Smékal do prostoru, kde stál připravený Jakub Markovič. Poté měl ještě v závěru prvního poločasu šanci Eliáš Piták, který po takovém závaru to zkoušel nákopem přes hlavu a vlastně ten míč nakonec skončil na břevně a z dorážky se slávisté neprosadili, no a před malou chvíli to zkoušel nějaké 2 metry za pokutovým územím Michal Sadílek, ale vychytal ho Vladimír Neumann. To znamená, že po prvním poločase utkání třetího kola fotbalové šance ligy hrají slávisté z hráči Pardubic bez branek 0-0. Já se opět přihlásím s přímým přenosem druhého poločasu zhruba za 13-14 minut.
1: Říká reportér Lukáš Michalík, my se ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme těšit. Já ještě připomenu další program třetího kola fotbalové šance ligy. Hradec Králové, Baník Ostrava, to je duel, který začne v 17 hodin, tedy zhruba za hodinku a 10 minut. Ve stejný čas odstartuje také zápas mezi Jabloncem a Slováckem. Ve 20 hodin pak začne utkání mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc.
4: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.

0: 15 hodin 54 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Slavia Pardubice ve fotbalové šancelize po první půli 0-0. Druhé dějství začne zhruba za nějakých necelých 10 minut a my samozřejmě nabídneme s Edenu přímý přenos. Teď už ale také další zprávy. Zítra, tedy v pondělí, začne v Birminghamu atletické mistrovství Evropy. Hned první den čeká rozběh na 800 metrů Jakuba Dudichu. 20-letý český reprezentant si zatím stihl alespoň vyzkoušet dráhu na stadionu. Na závěr tréninku se k němu přidal reportér Adam Procházka.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou první metry na Alexander Stadium. Jak vám zatím chutnají?
2: Jo, tak zatím jsem se tady cítil dobře. Přijde mi to tady celkem hezký ten stadion. Jsou tady i přidaný nějaký tribuny navíc. Chodil jsem si teda všechno po větru, tak možná proto jsem se cítil dobře.
1: A co takhle běžec po těch prvních metrech na nové dráze vlastně pozná?
2: Většinou poznáte, jestli je ten tartan rychlej nebo pomalej. Většinou podle toho, jak je tvrdý. A tak jako poznáte prostě, jak se vám na něm běží, no. Tak jako, nevím, jak, moc jak to popsat, ale...
1: No klidně popište rovnou tartan tady na Alexander Stadium, jak se vám na něm běží.
2: Prostě na nějakým, někde se cítíte, že to běží samo, a někde se cítíte, že to je takový jako ne úplně nejrychlejší, a tady mi to přišlo zatím, že se běží dobře.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou po dráze na Alexander Stadium v Birminghamu, v dějišti mistrovství Evropy. Stihnete se takhle při rozběhu třeba podívat i na tribuny, pokochat se?
2: Jo, tak já tohle mám hrozně rád, když je prostě velký stadion, když je zaplněný, tak to úplně zbožňuju. Občas mě to fascinuje až moc. Pamatuju si, že párkrát třeba v Ostravě jsme vylezli z tunelu, z rozcvičovacího, a já jsem se kochal až moc tribunou a trošku jsem vypadl z toho soustředění na ten závod, ale mám to hrozně rád a během běhu ne, ale když je to fakt dobrá atmosféra, tak to vnímáte i během běhu.
1: A běháte už tady nějakou dobu a viděl jsem, že jste určitě běhal i rychleji než teď. Teď tady chvíli počkáme, protože kolem nás probíhají běžci, koukám ze Švédska, ze Slovenska, o trochu rychlejší než my, respektive než já. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli teď běžíte pomalej kvůli mě, nebo teď už je to takový výklus?
2: Ne, když jsem se šel vyklusat po tréninku, když jdu takhle den před závodní trénink, tak občas jdu vyklusat třeba jenom 2 minutky, někdy nechodím vůbec. A je to takový jediný trénink, po kterém ten výklus můžu vynechat a nevidím. Není to jako nic špatného, nebo ho můžu hodně zkrátit, takže jdu jenom takhle pomalu. A...
1: Tak s českým rekordmanem na 800 metrů Jakubem Dudichou jsme si oběhli kolečko na Alexander Stadium. Díky za rozhovor, za běh a budu držet palce.
2: Je to 400 za 2.30, takže gratuluji vám, taky děkuju.
1: Tak to je krásný čas. Z Birminghamu Adam Procházka, Radio.

0: Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve velké ceně Británie v kategorii Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý závodník na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění. To první bylo v Maďarsku a následně doma v Brně. A postaral se tak o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 také ve třídě Moto2 ve Valencii.
1: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
2: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
3: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
4: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
5: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
6: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
7: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
1: Pět let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
2: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
8: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
9: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
10: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
11: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
12: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
1: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.

0: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
1: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
2: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
3: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
4: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
5: Dobré dopoledne všem.
6: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
0: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
7: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
8: Posloucháte radiožurnál Sport, 16 hodin a 3 minuty a to znamená, že my se pomalu, ale jistě vrátíme zpátky do Edenu, kde se hraje třetí kolo fotbalové šance ligy mezi Slaví a Pardubicemi. Ještě rychle předtím, než se právě do Edenu vrátíme, nastíním ten dnešní další program. Za hodinu začnou zápasy Hradec Králové, Baník Ostrava, Jablonec, Slovácko a pak ve 20 hodin večer začne duel Artis Brno, Sigma Olomouc. Teď už ale slibovaný duel mezi Slaví a Pardubicemi i druhý poločas pro vás bude komentovat reportér Lukáš Michalík.
9: Za malou chvíli druhý poločas začne, hráči obou týmů už jsou připraveni na hrací ploše, to nejpodstatnější, zatím platí bezbrankový stav, oba trenéři jednou zasáhli do sestavy o poločasové přestávce, domácí kouč Trpišovský stáhl ze hřiště kapitána Holeše, na trávník přišel další reprezentační stoper Štěpán Chaloupek, byť tedy Tomáš Holeš už reprezentační kariéru po mistrovství světa ukončil, no a kapitána stáhl také hostující trenér Jan Trousil, který tedy stáhl ze hřiště Vojtěcha Patráka a poslal na trávník Michala Hlavatého. Utkání, tedy jeho druhý poločas už začalo, skóre stále bezbrankové 0-0, k míči se teď dostává domácí brankář Jakub Markovič, který posílá dlouhý pas na pravou stranu, kde je provod, který převzal po vystřídaném Holešovi kapitánskou pásku. Ještě balon dobře hlavou prodloužil Eliáš Piták, teď svádí souboj na pravé straně, míč stále neopustil hrací plochu a slávisté se dostávají k míči, konkrétně Novak, který přiklepl provodově, jeho průniková přihrávka byla ještě tečovaná a proskotačila až do rukavic brankáře Vladimíra Neumana, který tak za malou chvíli bude pokračovat ve hře. Michal Hlavatý se pohybuje tedy pod dvojicí Tanko Smékal, takže zřejmě bude podporovat z pozice číslo 10, ale teď chyba ve slavistické defenzivě a hrát může Abdullahi Tanko, který se snažil dostat do zakončení na poslední chvíli, ho ale zakřižoval Chaloupek, tak to byla zatím asi největší chyba slavistické defenzivy v tomto utkání. Po dlouhém nákopu se tedy dral do ofenzivy Tanko, který se snažil dostat i do zakončení a nechybělo moc, aby pálil už do poloodkryté branky, kterou opustil na malou chvíli vyběhnuvší Jakub Markovič. 47. minuta, Slávy a Pardubice stále 0-0. Ve třetím kole fotbalové šance ligy. Slávisté mají míč na levé straně, kde je Sulejman, který teď nakopl balon do středu hřiště, takový dlouhý oblouček, který nakonec skončí u Solilových kopaček, ten je tísněný dvojicí Novak Sadíle, která byla úspěšná v tom napadání. Sulejman teď vyhrál hlavičkový souboj s Godvinem, ale východočeši se v zápětí dostávají opět k míči. Godvin a jeho patička na Hlavatého, ale Sulejman ho před sebe nepustil. Dobrá práce nigerijského křídelníka, ale jeho následná přidávka už nebyla přesná, nicméně Novak příkladně zabojoval a může startovat provoda na pravé straně, který si obhodil Trédla a teď to vypadá ze slavistického pohledu velmi dobře, Pražané dostávají výhodu. Už je na hranici 16, Lukáš Provod, jeho centr pravačkou na zadní tyč, tam ale není nikdo z jeho spoluhráčů. Provod měl hodně času na to si rozmyslet, kam bude posílat svoji přihrávku a teď to reprezentační záložník jednoduše nezvládl. 48. minuta, Slavia Pardubice stále 0-0 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Východočeši budou vazovat z pravé strany, kde už je připravený Godwin, jeho outletí na Tanka, který má za zády Zimu. Tanko padá a Zimovi je odpískaný nedovolený zákrok, takže východočeši získali nějaký ten metřík a za malou chvíli tedy budou pokračovat ve hře. U míče už je připravený Noslin, který kombinuje s Bamencem, ten je na ose hřiště a už se ho snaží atakovat provod. Bamenc nakopává balon na nabíhajícího Tanka, který svádí další souboj se Zimou a Tanko je opět úspěšnější. Dostal se v blízkosti rohového praporku k míči, centruje do 16, ale jeho přihrávka nebyla přesná. K míči se dostal Jakub Markovič, který volí tedy dlouhý nákup na Chytila, kterého si střeží Trédl. Chytil to zvládl na dvakrát a ještě kombinuje s Novakem. Po něm už může hrát Lukáš Provod, který je na levé straně a ještě kombinuje se Sadílkem. Teď už může hrát Sulejman, který si zasekl Godvina, už by mohl centrovat pravačkou, ještě se snažilo o průnikovou přidávku. Teď už ho Provod a pálí ještě odražený míč pro Chytila, ten se dostane do zakončení. Chaloupek to zkouší z prvního doteku levačkou, ale branku nakonec vysoko přestřelil, takže Vladimír Neumann mohl zůstat klidný. 49. minuta je ve své polovině. Vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní zápas dnešního programu třetího kola fotbalové šance ligy. Slávisté hájí 100% bilanci v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Zatím ale hrají s Pardubicemi jen 0-0. Připomínám, že Východočeši naopak bojují o premiérové body v této ligové sezóně. Markovič kombinuje se Zimou, ten je pod tlakem Tanka a tak vrací Markovičovi, který má dost času se rozhlédnout, kudy bude tedy posílat balon a kudy bude vytvářet další útočné snažení slávistů. Gesan se dostává k míči na ose hřiště, po něm na levé straně Zima, ještě více u postraní čáry je Sulejman, proti němu Godvin. Sulejman si ho obhodil, ale Godvin se ještě do toho souboje vrátil, nicméně si pomohl nedovoleným zákrokem podle hlavního rozhodčího Vulkana. Slávisté budou rozehrávat z levé strany v blízkosti půlící čáry. Sadílek si všiml pod sebou volného Ngesana. Balonu se dostává také střídající Chaloupek, který se snaží nastartovat šturma. Toho před sebe nepustil Trédl, ten hlavou odpravil míč do zámezí. Slávisté budou vhazovat z pravé strany, kde už je připravený Eliáš Piták a čeká na to, kdo se mu nabídne v sešívaném bílo-červeném dresu, a zdá se, že mladý odchovanec Slávie pošle míč přímo do pokutového území. Eliáš Piták si bere pořádný rozběh a už vhazuje dlouhý aut, kde jsou stopeři Slávie, a je to také gól, který střílí Mojmír Chytil, který se dostal k tomu míči, který byl prodloužený na přední tyči, a Mojmír Chytil opět prokázal skvělý výběr místa a dostal se do zakončení z bezprostřední blízkosti. Vladimír Neumann neměl nejmenší nárok. Skvěle to teď slávisté sehráli, opět potvrdili, že jsou silní po standardních situacích, jak z rohu, z přímých kopů nebo i po autových hodech. Samozřejmě musíme ocenit také to dlouhé autové vhazování Eliáše Pitáka, které letělo přesně do prostoru, kam letět mělo. Došlo k prodloužení na přední tyči, no a poté už se dostal k balónu Mojmír Chytil, který hlavou nedal vůbec žádnou šanci Vladimíru Neumannovi. Teď už to je opět o něco veselější, tedy ze slávistického pohledu. Úvodní gól na startu prvního poločasu, to je to, co si svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského přáli. No a asistenci na ten gól Mojmíra Chytila si připsal Viktor Novak, který byl tedy tím hráčem, který na přední tyči protečoval balon za sebe a našel Mojmíra Chytila. Připomínám, že Novak v úvodních dvou ligových zápasech třikrát skóroval, teď si tedy připisuje i úspěšnou asistenci. 52. minuta, Slávia Pardubice 1-0. Pardubičí se snaží odpovědět. Michal Hlavatý se blíží 16 a pálí pravačkou, ne, nakonec je to centr k Hlavatému, se balon ještě odrazil, má to na levačku, ještě dává pod sebe a je to gól. Pardubičtí vyrovnávají, Michal Hlavatý balon posunul vedle sebe a to byl Tomáš Solil, který levačkou napálil míč přímo do růžku branky Jakuba Markoviče. Tak to je blesková odpověď Východočechů a teď jsou samozřejmě slávisté opaření, parádní práce, hlavně tedy Michala Hlavatého, který nejprve při prvním pokusu hledal takovým skrytým centrem někoho ze svých spoluhráčů uvnitř pokutového území. Ten balon se k němu příhodně odrazil od jednoho ze slávistů a pak už tedy aktuální kapitán Michal Hlavatý Pardubic, poté co opustil hřiště Vojtěch Patrák, zachoval chladnou hlavu, nestřílel levačkou. Naopak ještě posunul míč vedle sebe, kde byl úplně osamocený Tomáš Solil, který napálil míč do branky. To byla krásná rána hráče, který dnes nastoupil do svého jubilejního z tého zápasu v nejvyšší soutěži. Tomáš Solil se může radovat. 1-1 ve 53. minutě. Zápas třetího kola fotbalové šance ligy tedy nabírá parádní tempo. Poté, co se prosadil v 50. minutě, Mojmír Chytil hlavou, tak o necelé 2 minuty později pardubičtí srovnávají zásluhou Tomáše Solila. Slávisté se snaží opět odpovědět. Na levé straně Sulejman, který poslal k zemi v souboji Godvina. Nepískalo se, ale následně už neudržel Sulejman míč na hrací ploše, takže pardubičtí budou vhazovat z pravé strany. 54. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní zápas dnešního programu 3. kola nejvyšší české fotbalové soutěže. Slávia Pardubice zatím 1-1. Slávisté okamžitým represingem se dostali opět k míči a budou vhazovat z levé strany z poloviny Pardubic. Mubarak Sulejman už je připravený zřejmě. I on tedy vrhne míč přímo do pokutového území. Připomínám, že z opačné strany se po této situaci Slávisté gólově prosadili. Teď to je naopak tedy sehrané na krátko přes Šturma. Až teď Sulejman centruje do pokutového území. Tam je ale připravený pardubický stoper Bamenc. K odraženému míči se opět dostávají domácí Pražané. Gesan vyzval ke spolupráci golmana Markoviče, který posílá balon opět na levou stranu, kde je Šturm. Toho balon ale přeletěl, k míči se dostává pardubický Godvin. Ten si situaci nekomplikoval, jeho dlouhý nákop končí na hlavě Chaloupka a provod se zřejmě dostane za záda Boledoviče. Je to tak, slavistický kapitán se teď snaží rozkývat někdejšího slavistického hráče mládeže. Lukáš Provod to zvládl a dává pod sebe na Chaloupka, který už by mohl centrovat, ale ještě vrací na pravou stranu, kde je Zima a po něm také Provod. Ten kombinuje s Piták. Piták si zasekl svého protihráče, už je uvnitř pokutového území a jeho následná přidávka nebyla přesná, ale slavisté pokračují v tlaku. Provod centruje do 16, to je dobrý balon na zadní tyč, chytil se opět, dral do zakončení, tentokrát ho před sebe, ale Noslin nepustil a bude to zřejmě odkop od branky, opět teď se hádají hráči obou týmů, no a Eliáš Piták je teď na nohou. Slávisté reklamují možná ten zákrok na něj, protože Piták v té předchozí situaci si zasekl svého protihráče, poté ještě tedy v pádu dokázal přihrát, ale zřejmě by si samozřejmě přáli slávisté, aby byl odpískaný nedovolený zákrok, to se ale nestane, bylo by to i z mého pohledu hodně přísné. 55. minuta pomalu končí. Slávia ve 3. kole fotbalové šance ligy hraje s Pardubicemi 1-1. Připomínám, že v 50. minutě se domácí dostali do vedení zásluhou přesné hlavičky Chytila, ale o necelé 2 minuty parádní ranou z hranice 16 srovnal pardubický Solil. Slávisté vhazují z pravé strany, Chaloupek má pod sebou volného Markoviče, Zima už si pohybem říká o balon na straně levé a ten také dostává Sulejman ještě blíže u postraní čáry, už je pod tlakem Godvina a tak vrací Zimovi. Gesan se opět zapojuje do kombinace, teď si slavističtí stopeři z jedné strany na druhou předávají balón, pokus o průnikový pas od Chaloupka, který ještě našel Chytila, který se dostává k míči, následně se pokusil o kličku a slávisté budou mít výhodu standardní situace, protože Lukáš Provod byl ještě předtím faulovaný u pravé postranní čáry a bude to právě slávistický kapitán, který za malou chvíli bude rozehrávat, no a slavističtí stopeři opět tedy míří 16. Pardubic. Nakonec rozehrávka na krátko přes Pitáka. Ten předává do středu hřiště, kde je Šturm, který sklepává na Sadílka. Po něm na ose hřiště Gesan, který vrací Sadílkovi. 56. minuta končí. Slavia Pardubice stále 1-1 a Viktor Novak teď předvedl technickou nedokonalost a tou daroval míč pardubickým. Tanko svádí souboj s Ngesanem. Tanko to zatím zvládá, ale neudržel stabilitu. Ngesan nakonec svého nigerijského protihráče přetlačil, teď Tanko nepokračuje ve hře, tak uvidíme, jestli Jakub Markovič, který teď schoval míč do rukavic, hru přeruší a Abdullahi Tanko má zřejmě nějaké zdravotní problémy a slávisté skutečně ve hře pokračovat nebudou, i protože hlavní rozhodčí Jakub Vulka nepřerušil hru a přichází zkontrolovat zdravotní stav Tanka, který stále leží na trávníku, nechce se mu na nohy a hlavní rozhodčí už přivolal také lékařský tým Pardubic. To nejpodstatnější. 57. minuta se hraje tady na stadionu v Edenu a skóre je znovu vyrovnané, teď už tedy 1-1. Pojďme si připomenout obě gólové situace. Nejprve v 50. minutě vhazoval z pravé strany dlouhý aut do pokutového území Eliáš Piták, který na přední tyči našel Novaka. Ten balón šikovně hlavou protečoval za sebe do prostoru, kde stál připravený Mojmír Chytil a ten nedal vůbec žádnou šanci brankáři Pardubic Vladimíru Neumannovi. Vedení slávistům ale nevydrželo moc dlouho, zhruba necelé 2 minuty, kdy se na hranici 16 nadvakrát dostal k míči střídající pardubický záložník Michal Hlavatý, který levačkou přistrčil míč vedle sebe na Tomáše Solila. Tento napálil na branku svojí slabší levačkou a trefil přímo prostor pod břevnem branky Jakuba Markoviče. Od té doby je tedy skóre srovnané 1-1. Abdullahi Tanko, pardubický útočník, už je na nohou, drží se za ruku, nějaký čas tedy nebude na hrací ploše, ale věřím tomu, podle pohybu tedy Abdullahiho Tanka, že tento nigerijský rychlík bude schopný ve hře pokračovat. 58. minuta, Slavia Pardubice 1-1. Slavisté rozehráli pardubičtí teď tedy o 10. Ngesan má po levé ruce volného Sulejmana, ještě se snaží podpořit ofenzivu slavistů, také další ze stoperů Zima. Tanko se teď občerstvuje u pravé postranní čáry, samozřejmě bude muset počkat celou minutu. Na pravé straně může hrát slávista Provod, který už centruje do pokutové území, hledá Šturma, kterému ale nevyšlo zpracování. Také to dnes není zápas Daniela Šturma, není příliš vidět a vůbec bych se nedivil, kdyby ho v dalším průběhu zápasu Jindřich Trpišovský ze hřiště stáhl. Samozřejmě ty varianty na lavičce má, na hřiště mohou přijít třeba Ajaosi, Šranc, Kačor a také další na ty ofenzivní pozice, ale především tito tři jmenovaní. Tanko už je připravený u postranní čáry, 59. minuta, stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Třetí kolo fotbalové šance ligy Slavia Pardubice 1-1. Teď řada soubojů ve středu hřiště, Sadílek a jeho úspěšná hlavička, Šimek se dostává k míči, poté tady trochu přisvítil Sulejman, který se snaží nastartovat Provoda, ale včas ze své branky byl golman Neumann. Jeho dlouhý nákop na Boledoviče, ale ten skončil na hlavě Pitáka. Po něm už hraje Novak, který se dobře zbavil svého protihráče a míří pokutovému území, ale Boledovič ho před sebe nepustil a nakonec podle názoru hlavního sudího polský záložník Slávie fauloval, takže budou ve hře pokračovat pardubičtí, kteří už jsou opět na trávníku v plném počtu. Ošetřovaný Abdullahi Tanko je zpět na hřišti. 60. minuta už se hraje tady na stadionu v Edenu. Samozřejmě s přibývajícími minutami Pražané dost možná budou více a více nervózní, protože si nedokázali představit, že by z tohoto zápasu nevytěžili tři body. To si dokáži představit já. Dlouhý nákop na polovinu slávistů, kde je Piták v souboji se Solilem, který si dal před svého soupeře tělo a právě od Pitáka míč skončil v zámezí, takže pardubičtí budou hazovat. Jan Trédl už pomalým krokem míří k míči, už je mu odpočítáváno 5 sekund. Trédl má pod sebou volného Bamence, který posílá dlouhý oblouček na Smékala. Chaloupek ale vyhrál osobní souboj s urostlým pardubickým obráncem právě od hlavy reprezentačního stopera, ale míč končí v zámezí, takže z toho bude další out pro Pardubice, který bude zahrávat Tobias Boledovič a také on zřejmě pošle míč přímo do pokutového území. Boledovič už se rozbíhá, skutečně dlouhý aut, který letí do šestnáctky a tam je zmatek, ale slávisté, konkrétně Chaloupek, který nakonec míč odpravil do zámezí. Dva pardubičtí hráči končí na trávníku a Chaloupek se na ně tedy velmi obořil. Zřejmě došlo k nějaké srážce, dost možná se oba hráči východočeského klubu srazili spolu. Tak uvidíme, jestli dojde k ošetřování. 61. minuta. Svítí tady na velkoplošné obrazovce stadionu v Edenu pražská Slavia, která zatím v těch úvodních dvou ligových kolech nestratila ani bod, hraje s Pardubicemi 1-1. Pardubičtí naopak bojují o premiérové body v tomto ligovém ročníku. V 50. minutě otevřel skóre, chytil, o necelé dvě minuty později srovnal hostující solo. Boledovič vhazuje, pod sebou má volného Godvina, který je teď v pozici posledního hráče, musí si dávat pozor na chybu, kombinuje s Šimkem, který má míč na levé straně, už mohl centrovat, ještě přihrávka na Boledoviče, tento má v situaci 1-1 s Pitákem. Boledovič centruje do pokutového území, tam je Bamenc, ale do zakončení se přes chaloupku nedostal tlak pardubických, ale může pokračovat. Dobrá pasáž východočechů. Boledovič, jeho spojetný pas na Godvina, který otáčí těžiště hry na pravou stranu, tam je Noslin, je tam také Sadílek, Noslin, ale ještě se dostal k hlavičce, kterou nasměroval na hranici 16, ale tam už byli připraveni Pražané, kteří budou vazovat po té, co Ngesan otřel svoji přihrávku u jednoho z protihráčů. Sulejman vazuje pod sebe, tam je Zima. Ngesan nechá ten balon prolétnout až k Chaloupkovi a hra se otáčí na pravou stranu. Tam je Piták, který se snaží nastartovat Provoda, tento pas ale nebyl přesný, jak míči se znovu dostane Vladimír Neumann. 62. minuta, pardubičtí stále drží nadějný výsledek v utkání třetího kola fotbalové šance ligy v Edenu proti domácí Slávii. Zatím je to 1-1. Neumann a jeho dlouhý nákop na Smékala, tento má ale složité v soubojích s Ngesanem. Také teď byl francouzský stoper Slávie úspěšnější, na pravé straně může hrát Piták. Jeho druhý nákop podél pravé postranní čáry, dobré zpracování hrudníkem od Provoda, který se obtočil kolem Trédla. Pardubický zadák zatáhl za dres Lukáše Provoda a Trédl vidí za ten zákrok žlutou kartu a je tak prvním napomínaným hráčem tohoto utkání. Slávisté za malou chvíli tedy budou pokračovat ve hře, a to ve 63. minutě zastavu 1-1 v souboji s Pardubicemi. Opět si můžeme to nejpodstatnější zrekapitulovat. Mojmír Chytil se prosadil hlavou v 50. minutě, ale krátce na to srovnal parádní ranou z hranice 16. pardubický Solon. Ngesan, stoper Slávie, dává na levou stranu, tam je Zima, který si ale teď neporozuměl se Sulejmanem. Přihrávka na malém prostoru byla nepřesná. To znamená, že Pardubičtí se tak trochu zadarmo dostávají k míči a budou hazovat z pravé strany. Jason Noslin už drží míč ve svých rukou a čeká, kdo se mu nabídne. Zatím ta aktivita není taková. Zřejmě ten out poletí na Smékala. Je to tak. Smékal má za zády opět Engesana, který byl úspěšnější. Sulejman na levé straně kombinuje s Chytilem. Ten má za zády Bamence, který se balónu dotkl, ale nasměroval ho k nohám Davida Zimy, který byl viditelně držený za dres Samuelem Šimkem. To by také klidně mohlo být za žlutou kartu, ale zřejmě Šimek tomu trostu nakonec unikne. Michal Sadílek rozehrává nakrátko přes Provoda, který už by mohl centrovat. Ještě si zasekává Hlavatého. Následná přihrávka Provoda už byla zblokovaná tankem. Out pro Slávy. Provod vazuje z levé strany. Pod sebou má Volného Zimu. 64. minuta. Slávia Pardubice 1-1 ve třetím kole fotbalové šance ligy. Zima si vyměnil míč s Provodem. Průnikový pas na Sadílka, který je v pozici teď levého křídelního hráče, ale Hlavatý se následně dostal k míči, že si prohodil Davida Zimu, ale třetí hráč, kterým byl Šturm, už byl nad jeho síly. Hrát tak může Provod, který centruje levačkou do pokutového území. Nenašel nikoho v bílo-červeném dresu. V 16. Pardubic byl osamocený hráč Slávě Mojmír Chytil. Pardubičtí mají míč na levé straně. Boledovič a jeho přihrávka na Smékala, do kterého ale drknul Eliáš Piták, který to zvládl a rozehraje přes golmana Jakuba Markoviče. Slávisté nemají čas, samozřejmě musí spěchat, byť do konce zápasu zbývá možná přes půl hodinu, tak s přibývajícími minutami budou Pardubičtí stále víc a víc cítit šanci na senzační bodový zisk. Teď Noslin chyboval na pravé straně a slávisté budou vhazovat. Konkrétně to bude Sulejman, který má pod sebou Volného Zimu. 65. minuta, Slávia Pardubice 1-1. Dětští příznivci sešívaných teď o sobě dávají vědět. Tak uvidíme, jestli jejich podpora nakopne hráče pražského celku. David Zima má míč na levé straně pod tlakem tanka, ale zvládá to. Slávisté ale jsou stále na vlastní polovině, konkrétně uvnitř středového kruhu, kde Engesan ten kombinuje s Chaloupkem. Pohybem si na levé straně řekl o balón Provod, který si zpracoval hrudí pas od Chaloupka, dává pod sebe Zimovi. Zima vyváží balón, zatím to bere na sebe, přešel už přes dva hráče a končí na trávníku. Bude z toho standardní situace, poté co fauloval pardubický záložník Šimek. Tak budou mít výhodu slávisté zajímavé standardky z levé strany. Uvidíme, kdo se chopí její exekuce. Samozřejmě se znovu nabízí Michal Sadílek. V tomto případě by balon letěl směrem od branky a směrem k brance. Může balon kroutit Slovinec Daniel Šturm, ale u míče je stále připravený také Lukáš Provo. Takže jeden z této trojice. 66. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z úvodního zápasu dnešního programu třetího kola fotbalové šance ligy. Slávia Pardubice 1-1. Rozehrávka nakrátko. Šturm startuje Provoda, ale balon se točil podle názoru hlavního rozhodčího. To znamená, že nebyl v klidové pozici a slávisté si tedy tu rozehrávku standardky ještě jednou zopakují, by se Šturm hodně zlobil na sudího Vulkana a teď už to rozehrávka nakrátko určitě nebude. Lukáš Provod míří do pokutového území, takže buď bude centrovat Sadílek nebo Šturm. Tak uvidíme. Daniel Šturm už se rozbíhá a centruje do pokutové území. Neumann jde ze své branky. Balon nakonec skrotil. Eliáš Piták peřenicí 16 se dostal k hlavice, ale Pardubičtí je mohou hrát. Sulejman a jeho odkop zřejmě skončí v zámezí a poté ještě dopísknutý faul na jednoho z pardubických fotbalistů. A zřejmě se bude střídat, pokud jsem viděl. Ne, střídat se nebude. 67. minuta, Slávia Pardubice 1-1 ve třetím kole fotbalové šance ligy. Střídat se nebude, je tu další občerstvovací pauza, tedy ta první a jediná ve druhém poločase. Pojďme si zrekapitulovat to nejzásadnější. Slávia Pardubice 1-1, domácí poslal do vedení v 50. minutě po dlouhém autu Pitáka a ještě asistenci Novaka hlavou Mojmír Chytil a pardubičtí krátce na to srovnali zásluhou parádní rány Tomáše Sol. Od té doby tedy platí, že fotbalisté Slávie hrají ve třetím kole šance ligy s Pardubicemi 1-1.
8: Říká reportér Lukáš Michalík. Samozřejmě po krátké hydratační pauze se zpátky do Edenu vrátíme, abychom zjistili, zda tento duel, tedy duel mezi Sláví a Pardubicemi, pozná vítěze a nebo zda Pražané z Vršovic poprvé v této sezóně také ztratí. Doplňme, že právě Slávia společně s Jabloncem je do této doby zatím jsou zatím jedinými 100% celky. Mezitím můžeme pokračovat dalšími zprávami na Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 26 minut. Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s Giannim Infantinem přešla do protiútoku po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa investorům. Reaguje tak na obrovský tlak na sociálních sítích, obvinila federace kritiky z úmyslného šíření dezinformací a zdůraznila, že předseda Infantino má plnou podporu. Citujme, je stále jasnější, že někteří někteří aktéři se úmyslně a neustále snaží oslabit FIFU a jejího prezidenta, napsala organizace na platformě X. Zároveň ve svém prohlášení neupřesnila, o které zprávy a aktéry se jedná. Pouze uvedla, že nedávné zprávy šířily nepodložená tvrzení a prokazatelně nepravdivá prohlášení o FIFA a jejím prezidentovi. Tolik k fotbalu, ještě ale můžeme dodat tenisové zprávy, pokud nemáte v noci co dělat a máte rádi český tenis, tak pro vás máme tip a zhruba po 1 hodině ráno našeho času, totiž začne 8. finále turnaje Masters v Montrealu mezi Jakubem Menšíkem a Nizozemcem van de Zandt-Chulpem. Menšík je posledním českým hráčem v turnaji, protože Jiří Lehečka v noci prohrál se Španělem Chodarem. Samozřejmě to, jak dopadne duel Jakuba Menšíka, se z vysílání Radiožurnálu Sport dozvíte. Ještě předtím se ale dozvíte, jak dopadne fotbalový duel ve 3. kole šance ligy mezi Sláví a Pardubicemi. Řekne nám o tom více reportér Lukáš Michalík.
9: 69. minuta, Slávia Pardubice stále 1-1, teď dlouhý pas pardubických do pokutového území. Slávisté hned 3x vystřídali, dostanu se k těm změnám po té, co skončí pardubická akce, která skončila právě teď, a slávisté navíc budou vhazovat netrojnásobné střídání, které vymyslel Jindřich Trpišovský, trenér domácí, který stáhl ze hřiště Šturma, Pitáka a také Ngesana a na trávník poslal trojici Kačor, Moses a Ayaosi, takže určitě dojde i ke změnám v rozestavení, byť možná ne, protože David Moses se teď trochu netradičně ocitl v roli posledního, tedy centrálního stopera, a je dost možné tedy, že tam bude i po zbytek zápasu, byť tedy běžně nastupuje na pozici defenzivního záložníka. David Moses nastupuje po dlouhém trestu, jeho zbytek mu odpustila disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Šlo o následek nešetrného zákroku v utkání v Liberci, kdy loktem David Moses zranil Petra Hodouše. Teď už je tedy nigerijský středopolař zpět. Slávisté budou za malou chvíli rozehrávat z levé strany, hned poté, nebo krátce poté, možná ještě předtím, budou pardubičtí dvakrát střídat. U postranní čáry už jsou připravení Marek Icha a také Václav Drchal. Slávisté už rozehráli, takže tito hráči se ještě budou muset na malou chvíli počkat za postranní čárou. Slávisté mají míč na levé straně, Sadilek hledá provoda, ale ten se k míči nedostal. Odražený míč pro Novaka, jeden ze slávistů zůstává ležet, ale slávisté pokračují ve hře. Sulejman pálí, jeho rána tečovaná. Nakonec tyč, Neumann nezasáhl, byť té ráně potřebná razance chyběla, byla přízemní, tak nakonec se balón dostal až na tyč, poté se odrazila do míst, kde už nestál nikdo. V bílo-červeném dresu tlak slávistů ale může pokračovat, protože Pražané budou vazovat z levé strany. Sulejman už je připravený vhodit míč zřejmě také do pokutového území. Je to tak, dlouhý out na některého ze stoperů Slávie. Z matky v pokutovém území Pardubic zatím nepřišel žádný odkop. Hrát může Sadile, který to má vykulené proti noze. Opět ta rána byla zblokovaná. No a teď Emmanuel Ayalsi se prezentoval v podstatě nesmyslným šlapákem do Jana Trédla a za ten zákrok uvidí zaslouženou žlutou kartu a Trédl bude muset být ošetřovaný a ještě tam má problémy jeden z jeho spoluhráčů. 1.70. minuta končí, 2.70. začíná Slávia Pardubice, stále 1-1 ve 3. kole fotbalové šance ligy a Jan Trédl bude muset být ošetřovaný opět. Tedy je přivolaný lékařský tým hostujícího celku, za malou chvíli tedy východočeši dvakrát vystřídají. U postranní čáry je připravená dvojice Drchal Icha, tedy hráči, kteří v tom posledním ligovém zápase nastoupili v základní sestavě. Potvrzená žlutá karta pro Emanuela Ayaosiho. Opět si můžeme shrnout, máme často nejzásadnější. Slávisté se dostali tady v Edenu proti outsiderovi do vedení v 50. minutě. Dlouhý out z pravé strany předvedl Eliáš Piták, na přední tyči si míč našel Viktor Nova, který ho protečoval za sebe, kde už stál připravený, chytil ten hlavou, nedal Neumannovi vůbec žádnou šanci. Teď už informace pro posluchače Radiožurnálu ve zpravodajském vstupu. 72. minuta se hraje v Edenu, skóre nerozhodné, 1-1, domácí se dostali do vedení v 50. minutě, kdy se hlavou prosadil, chytil, nicméně pardubičtí brzo odpověděli, za necelé 2 minuty se parádní ranou ze střední vzdálenosti prosadil Tomáš Solil. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport z Edenu, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, teď už avizované střídání. Marek Icha, tak ten nahradí na trávníku hráče s číslem 24, kterým je Tomáš Solil, takže Icha se zřejmě postaví do středu zálohy. A dohráno má také Daniel Smékal, co to je tedy samozřejmě střídání post za post. A na trávník míří Václav Drchal, který se tedy zřejmě postaví naopak na hrot útoku. Už můžeme pokračovat po několikaminutové pauze zaviněné ošetřováním Jana Trédla. A Vladimír Neumann může vykopávat dlouhý pas do středu hřiště, kde je Moses v souboji s hlavatým. Moses úspěšnější. Odražený balon pro Sadilka, po něm hraje také Novak a na levé straně už je rozběhnutý Sulejman. O balon si říká pohybem kačor, ale Sulejman ho zatím nevyslyšel a pozastavil ten svůj úprk směrem vpřed a vrací na osu hřiště Mousisovi. 74. minuta, Slavia Pardubice stále 1-1. Průnikový progresivní pas od Chaloupka do středu hřiště, ale následný pas a pokus Novaka na pravou stranu na Ayaosiho už přesný nebyl. Opět souboj hlavatý versus Mousis. A Moses znovu úspěšnější. Míč teď létá z hlavy na hlavu uvnitř středového kruhu, tak uvidíme, kdo situaci uklidní. Nakonec to byl David Zima, který míč nasměroval k Novakovi. Ten kombinuje s provodem. Na pravé straně rozběhnutý Ayaosi, který má před sebou Boledoviče. Ayaosi a jeho centr na hranici 16, ale tam byl jen připravený pardubický kapitán Michal Hlavatý, který si situaci nekomplikoval, poslal míč do zámezí. To znamená, že slávisté budou vhazovat z levé strany. Zima má pod sebou volného Mousise, uvnitř středového kruhu už je Chaloupek. Na pravé straně si pohybem říká o balon Ayaosi, ale Chaloupek zatím balon přidržuje a vrací ho na levou stranu, kde je Zima, ten si hrudí dobře balon zpracoval, kombinuje se Sulejmanem, který má za zády Tanka. Sulejmanův zpětný pas na Sadilka. Po něm hraje Mousis, slávisté hledají kudy. Nemají moc prostoru, východočeši se samozřejmě teď soustředí především na defenzivu, protože cítí šanci na hodně překvapivý bodový zisk z trávníku velkého favorita. Teď má ale na pravé straně míč Lukáš Provod, který vymýšlí, kudy by mohl zahrozit. Měl si míč s Chytilem, opět Provod. Na ose hřiště je Mousis, který je teď v pozici posledního. Vrací Provodovi, který už by mohl centrovat svoji levačkou, ale ještě kombinuje s Ayaosim, který na pravé straně. Slavisté jsou blízko 16. Pardubic. Opět se dostává k míči Ayaosi. Tento zkouší jedna na jedna s Boledovičem. Emanuel Ayaosi to nezvládl. Velmi dobrá práce pardubického obránce Tobiase Boledoviče, který si před rychlo nohého a technicky velmi zdatného Ayaosiho dal své tělo a nepustil ho před sebe Vladimír Neumann, tak nemusel předvádět žádný zákrok a za malou chvíli bude rozehrávat už o popohání hlavní rozhodčí Jakub Vulkan. Samozřejmě Neumann šetří cenné sekundy tak, jako by to udělal zřejmě každý v opozici. 75. minuta končí. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu Sport. Obhájci titulu ze Slávie ve třetím kole fotbalové šance ligy hrají s Pardubicemi zatím 1-1, ale teď se dostávají k míči na pravé straně. Michal Sadilek končí na trávníku, ale slávisté ve hře pokračují. Mousis, Sadilek nemůže hrát, má problémy, je za postranní čárou, ale Mousis to teď bere na sebe a to je úctyhodné solo tohoto nigerijského obránce nebo záložníka, který ještě kombinuje s Ayaosim. Mousis se následně znovu dostává k míči a centruje na zadní tyč, kde je Novak, ale je tam také Emanuel Godwin, který si situaci nekomplikoval, hrudí míč poslal za branku. Bude z toho rohový kop slávistů, Sadilek už je na nohou a běží rychle k protějšímu rohovému praporku, protože to bude zřejmě právě on, kdo bude rozehrávat tuto standardní situaci. Tak možná ne, protože Pavel Kačor sprintuje k rohovému praporku, teď zvedá obě své ruce, Sadilek je na hranici 16. Připravený je na hranici pokutového území také se dostat odraženému míči Mousis. Uvidíme, co vymyslí Pavel Kačor, střídající hráč, který už centruje do pokutového území. To je dobrý balon. Neumann boxuje mimo 16 Karviné do prostoru, kde je připravený Mousis, který vrací Kačorovi. Ten se snažil ještě vysunout Davida Zimu, ale ten jeho záměr nepochopil. A tak končí balon za brankou Vladimíra Neumanna a ten zatím tedy stále inkasoval v tomto utkání jen jednou. Totéž platí i o Jakubu Markovičovi. To znamená, že skóre zápasu třetího kola fotbalové šance ligy mezi Slaví a Pardubicem je nerozhodné 1-1. Neumann a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Drchal, který hlavou prodloužil míč za sebe, ale Tanko se k míči nedostal, naopak Chaloupek a jeho dlouhý nákop na Mujmíra Chytila, který se dostane k míči přes Bamence. Chytil má míč na levé straně, na zádech má pardubického stopera, zatím to zvládá, je držený. Jakub Vulkan to má hodně blízko, ale slávisté pokračují ve hře. Sulejman, po něm může hrát Mousis, kterému přistrčil míč Kačor. Mousis, po něm Ayaosi, který už to má na levačku, pálí, ale rána byla zblokovaná, tlak slávistů trvá. Novak a po něm Kačor se dostávají k míči. Sulejman a jeho centr ještě se dostal na hranici malého vápna k hlavičce Viktor Novak, ale branku tentokrát netrefil. Slávisté znovu sáhnou do sestavy. Jindřich Trpišovský posílá na trávník Ivana Šrance, velkého univerzála, a naopak stahuje ze hřiště Viktora Novaka, který už má tedy dohráno v tomto utkání. Gól sice nedal poprvé v tomto ligovém ročníku, ale alespoň si připsal gólovou asistenci. Teď už tedy Ivan Šranc. Opět zřejmě dojde k nějakému přeskupení řad slavistické sestavy. Dívám, kde se bude pohybovat Ivan Šranc. Zatím ho vidím ve stoperské trojici, tak uvidíme, ale Samozřejmě se to všechno ještě do budoucna může změnit. Právě Šranc se dostává k míči, teď už se vysunul na hrot útoku, takže to bylo skutečně jenom nějaké momentum. 78. minuta, Slavia Pardubice 1-1 ve třetím kole fotbalové šance ligy. Pardubičtí vhazují dlouhý aut na Tanka, který svedl souboj s Chaloupkem, právě od něj jsem již dostal do zámezí, takže východočeši budou mít k dispozici další aut. Rozehraje ho Emanuel Godwin v blízkosti domácího kouče Jindřicha Trpišovského, který by samozřejmě s remízou nebyl spokojený. Aut na Drchala, který sklepává pod sebe, slávisté se na malou chvíli dostali k míči a dostávají se i na podruhé. Sulejman má míč na levé straně, kombinuje s provodem, ten ještě procedil míč směrem k Šrancovi, kterému ukopl balon od kopaček Godwin, to znamená, že slávisté vhazují. Konkrétně to se Sulejman, který si všiml volného provoda, toho srazil na zem Marek Icha, takže slávisté budou mít výhodu. Další standardní situace z levé strany, z hlouby pole. Nakonec rozhrávka na krátko, jak jsem očekával. Godwin se k míči nedostal přes Sulejmana, takže slávisté pokračují. Kačor, po něm na levé straně Sadílek, který kombinuje s provodem. Pronikový pas na Sulejmana, tomu ale nevyšel krok a tak ani zpracování. A teď ojedinělá možnost pro protiútok. Pro protiútok Pardubic, ale v nigerijském souboji s Tankem uspěl David Moses, takže trvá tlak slávistů, už se hraje 79. minuta, která dokonce pomalu končí. Slavia Pardubice stále 1-1, slávisté chtějí dát ten kýžený rozhodující gól. Kačor se dostává k míči, Šranc ho pouští na Sadílka, který centruje svojí levačkou, Bamenc odlavičkoval jen směrem ke Kačorovi, tento má napravačku, ještě nabíjí provodovi, který pálí provodová rána a je to gól, který dává z dorážky. Mojmír chytil, Vladimír Neumann neudržel balón v rukavicích, po té, co vypál z hranice 16 Lukáš Provod a Mojmír chytil, znovu prokázal svůj zabijácký instinkt a dává druhý gól v tomto zápase. Po druhé v dnešním utkání byl přesně tam, kde měl být a vrací slávistům vedení 2-1 ve prospěch Pražanů v souboji třetího kola fotbalové šance ligy s Pardubicemi. Hodně jsem chválil Vladimíra Neumanna za výkon v tomto utkání, je to jeho premiéra v pardubickém dresu, tedy poté, co přestoupil nebo přišel tedy na hostování z obcí z druholigové Karviné, předvedl několik velmi dobrých zákroků, ale tento gól si bude vyčítat. 100% si ho bude vyčítat, protože byť nejsem trenér golmanů a nikdy jsem nechytal, tak si myslím, že mohl skrýt balon po střele Lukáše Provoda do rukavic. Bohužel ho vyrazil a tak nešikovně jen před sebe do míst, kde byl tedy dobíhající Mojmír chytil, který střílí druhý gól v tomto utkání a znovu tedy ukazuje, že Tomáš Chorý to poté, co se vrátí do kádru Slávie po trestu tedy, nebude mít úplně jednoduché s návratem do základní sestavy. Trenér Jan Trousil, kouč Pardubic, za malou chvíli bude reagovat dalším střídáním u postraní čáry. Už je připravený další debitant v pardubickém dresu, další posila z Karviné, brazilský útočník Kahuan Vinicius, který mimo jiné v posledním finále domácího poháru dvěma góly přispěl k vítězství Karviné v Hradci Králové 3-1 nad Jabloncem a velkou měrou se tak postaral o trofej pro Karvinou, která ale kvůli korupční kauze následně skončila ve druhé lize a Vinicius tak změnil dres a dostal se do Karviné, teď tedy jeho první ligové minuty v pardubickém dresu. To nejpodstatnější, 82. minuta, slávisté znovu vedou nad Pardubicemi 2-1, obě branky Pražanů dal Mojmír chytil. Neumann je teď s balonem u kopaček na hranici vlastního pokutového území, na pravé ruce, respektive po pravé ruce má volného Noslina, který si zpracoval jeho přihrávku. Dlouhý nákop popěl pravé postranní čáry, kde ale Sulejman nepustí před sebe Godwina, a Pražané se mohou uklidnit, protože budou rozehrávat od svého brankáře Jakuba Markoviče. 82. minuta. Vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z úvodního zápasu dnešního programu třetího kola fotbalové šance ligy. Dosud 100% slávisté vedou i ve třetím utkání nad Pardubicemi a vedou 2-1 zásluhou dvou branek Mojmíra chytila. Ten právě teď vyhrál další osobní souboj, ale Šrance následně nedostal k odraženému míči, naopak může hrát Drchal na pravé straně, snažil se prosadit přes Zimu, to se mu ale nepovedlo. Zima poté poslal míč na Markoviče, Vinicius teď aktivně napadá, ale slávisté to zatím zvládají. Chaloupek má po pravé ruce volného Kačora, který si zasekl proti hráči Šimka, vrací Chaloupkovi, který ale chybuje v rozehrávce, nicméně Markovič ho vysvobodil, protože byl hodně vysoko ze své branky a celou tu situaci předvídal. Pardubičtí se dostali k odraženému míči Trédl. nakopává podél levé postranní čáry, kde si všiml Hlavatého, ale daleko blíže měl k míči slavistický stoper Chaloupek. Po něm už hraje Markovič, další odkop, který končí v zámezí, teď taková neurovnaná pasáž. Uvidíme, co vymyslí Pardubičtí, kteří budou vazovat z levé strany z blízkosti levé postranní čáry. Připomínám, že Kahuan Vinicius, možná jsem to neřekl, přišel na hrací plochu a vystřídal Abdullahiho Tanka. Teď mají Pardubičtí míč na pravé straně, kde je Nosling, který už centruje. Do 16 hledá právě Vinicius, ten ještě hrudí si balon zpracoval, byl v obtížné situaci, ještě se snažil na Markoviče dotírat, drchal, ale do zakončení už se nedostal. To znamená, že i v začínající 84. minutě platí, že slávisté drží těsný náskok, vedou nad Pardubicemi ve třetím kole šance ligy 2-1. Na pravé straně už běží Moses, který kombinuje s Ayosim, ten mu z prvního dotyku pozornost vrací a teď už se Pražané zase tolik nikam neženou. Je znát, že i Pardubickým docházejí síly s přibývajícími minutami, byť Trousil svoji sestavu občerstvil, tak teď vypadají slávisté a působí živějším dojmem. Na levé straně provod, který předává do středu hřiště, tam je Sadílek, který vrací provodovi, teď si slávisté váží a užívají balónu. Když se znovu dostává Sadílek, znovu si po několikáté vyměnil balon s provodem, ten má balon na levé straně, pod sebou má Sulejmana, ale kombinuje s Mousisem, který se z pozice stopera dostal na levou stranu, pokusu takovou skrytou přidávku do pokutového území, kde byl šranc, ale přidávka přesná nebyla, to znamená, že Vladimír Neumann bude muset odkopávat od své branky a bude muset spěchat, hlavně to jsem chtěl říci, protože Pardubičtí ztrácejí jeden gól ve třetím kole fotbalové šance ligy, prohrávají. V Edenu se Sláví 1-2. Připomínám, že oba góly Pražanů střelil Mojmír Chytil, za hosty se prosadil Tomáš Solo. Slávisté se dostaví k odraženému míči. Konkrétně ve středu hrací plochy může hrát Kačor, který dává Šlancovi, ten sklepává pod sebe na Chytila, který má zálusk na hat-trick, zkoušel to svojí slabší levačkou, tentokrát ale branku netrefil. I tak další výborné vystoupení slávistického útočníka Mojmír Chytil ukazuje, že v úvodu sezóny má velmi dobrou formu. Hrají Pardubičtí, na levé straně Trédl, pokus o nákop na Viniciuse, ale toho před sebe nepustil Chaloupek, no a ve středu hřiště teď vládnou slávisté, nevidím v podstatě žádný černý dres. Hrát může Sadílek a po něm na levé straně Sulejman, který si teď vyměnil pozice s provodem. Pozice posledního hráče opět univerzál Moses. Šranc také pomáhá rozehrávce slávistů. Na pravé straně může hrát Ayalsi, který kombinuje se Šrancem, ten je na hranici 16. Ještě pokus o vysunutí Ayalsiho, který nebyl přesný. 85. minuta pomalu končí, Slávia Pardubice stále 2-1. Vinicius se dostává k míči, zatím to bere na sebe a udělal to velice dobře. Ještě procedil míč na Hlavatého a na pravé straně rozběhnutý Drchal, který to teď zřejmě bude muset vzít na sebe. Drchal proti němu Zima. Drchal se snaží rozkývat, Zimu pálí, ale do míst, kde je připravený Jakub Markovič, ojedinělý break Pardubic, teď v podstatě Drchal neměl jinou možnost, než to vzít na sebe. Snažil se rozkývat si Zimu, ten se ale úplně nenechal a to ne úplně razantní zakončení v poklidu pokryl golman Slávie Jakub Markovič. 86. minuta, stále tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu Sport, utkání třetího kola fotbalové šance ligy, Slávia Pardubice zatím 2-1. Sadílek má míč na levé straně, kombinuje s provodem, který ještě se snaží nastartovat, Chytil a ten se dostane před Mamence k míči. Mojmír Chytil už je poblíž rohového praporku, pod sebou má volného Sulejmana, kterému také přihrává a teď už se slávisté nikam neženou. Drží balón na levé straně Sadílek, po něm opět Sulejman, který už by mohl centrovat, ale zřejmě bude pokračovat kombinace Pražanů, Sadílek, po něm provod a opět Sadílek. Slávisté teď šetří cenné sekundy, to je evidentní. Sadílek a před ním Godwin. A nakonec to udělal Sadílek tak šikovně, že Pražané budou vazovat z levé strany v době, kdy už končí 86. minuta. Slávia vede nad Pardubicemi 2-1 a hostující kouč David Horejš připravil další střídání, které za malou chvíli tedy bude realizovat. Na trávník míří s 35. Viktor Samuel a ze hřiště odchází Samuel Šimek, takže jednoznačné posílení ofenzivy. Na hřiště jde útočník za záložníka. Viktor Samuel tedy už je na hřišti a teď bude muset pomoct svým spoluhráčům s defenzivou, protože slávisté vazují z levé strany, pro balón si běhl Kačor, který vrací Sulejmanovi, ten už by mohl centrovat a také tak činí levačkou na přední tyč, kde je Šranc, který ještě protečoval hlavou mít za sebe, ale do prostoru, kde vládne Vladimír Neumann, kterého ještě atakuje Mojmír Chytil, ale nakonec to Neumann zvládl, rozehrál nakrátko přes Godwina, jeho dlouhý oblouček na Drchala, toho trochu vyvedl z rovnováhy Moses, ale udělal to čistým způsobem, takže se může pokračovat ve hře, už končí 87. minuta. Vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, slávisté jsou blízko třetí výhře v tomto ligovém ročníku ve třetím kole šance ligy vedou nad Pardubicemi 2-1. Sulejman má míč na levé straně, proti němu Godwin. Sulejmanu zpětný pas na Provoda, který sklepává na Sadílka. Ještě může hrát, chytil na hranici 16, chytil to má na pravačku, ještě se snaží vylepšit tu střeleckou pozici, ale Boledovič ho nepustil do zakončení, chytil, čeká, kdo se mu nabídne, nakonec to bere na sebe, snažil se udělat takovou otočku, ale do zakončení se nedostal, ještě příkladný repressing a Jausiho míč stále zřejmě, nakonec ano, nakonec opustil hrací plochu a ve hře tedy budou pokračovat pardubičtí. V polovině 88. minutě východočeši prohrávají v Edenu s domácí Slaví 1-2. Byť ten výkon z jejich strany byl srdnatý, tak těch šancí zase tolik neměli a budou to mít samozřejmě ve zbytku zápasu hodně složité. David Moses se dostává k míči na levé straně, ale neudržel ho na hrací ploše, takže out pro Pardubice. Vinicius drží míč v rukou, ale přenechá exekuci outu Godwinovi a sám Vinicius míří do poutové území. Bude to dlouhý out Godwina, který hledá Viniciuse, defenziva Pražanů si poradila, ještě odražený míč pro Ichu. Samuel je na hranici 16, už je v pokutovém území, proti němu Moses. Samuel to zatím bere na sebe, dává hlava tému, který uvnitř pokutového území. Dobře se uvolnil, ještě centruje do 16. Vinicius pálí a ta rána nebyla nakonec tečovaná, to byla velká šance. Vinicius se musel pro míč trochu vracet, zkoušel to tak trochu z otočky, branku netrefil, ale pardubičtí si teď připsali jednu z největších šancí v tomto utkání. Jakub Markovič nakonec zasahovat nemusel. Polovina 9-8. 10. minuty. Slávia Pardubice stále 2-1, ale velký vykřičník pro Pražany, kteří si musí dávat pozor ve zbytku zápasu na podobná okénka, pokud tedy mají ambice v poklidu zvítězit. Tento zápas jakože 100% mají. Jakub Markovič teď samozřejmě nikam nespěchá, zvedá svoji levou ruku a za malou chvíli bude rozehrávat, bude to dlouhý nákop na polovinu Pardubic, hledá Šrance, ale to před sebe nepustil Bamenc, odražený míč pro Sadílka, Slávisté se dostávají k míči Kačor. Ještě mířil svůj pas na Chytila, ale ten se nedostal přes trédla, znovu neurovnaná pasáž, míč létá z hlavy na hlavu, z kopačky na kopačku, Slávisté poté kombinují a Jaosi má pod sebou volného Kačora, který táhne míč do středu hrací plochy, zvládá to velice dobře. Moses také podpoří rozehrávku Slávistů, se hraje 90. minuta a Pražané stále vedou nad Pardubicemi 2-1. Teď může hrát Ivan Šranc, který je na polovině Pardubic. Polovina 90. minuty, Slávisté vedou nad Pardubicemi 2-1 a teď se řítí do další šance. Nakonec to velmi dobře udělal Mubarak Sulejman, který z levé strany nastřelil svého protihráče a vybojoval rohový kop, to nejzásadnější. Pražané se dostali do vedení v 50. minutě, kdy se prosadil po dlouhém autu Pitáka a protečování Novaka na přední tyči hlavou. Mojmír chytil vedení Pražanům, ale nevydrželo dlouho, jen necelé 2 minuty, poté se dostal na dvakrát na hranici 16 k míči Hlavatý, který přistrčil balon po své levé ruce na volného Solila a ten ozdobil svůj jubilejnistý zápas nejvyšší soutěže vyrovnávacím gólem. Vyrovnaný stav 1-1 trval až do 80. minuty. Slávisté měli velký tlak, který nakonec ve druhou branku v utkání zužitkoval Mojmír Chytil, který teď bude moci útočit i na hat-trick, protože rohový kop bude mít na starosti Michal Sadílek, který už centruje do pokutového území. To je dobrý balon, ale tam se nedostal do zakončení nikdo z jeho spoluhráčů. Naopak teď mohou pardubičtí vrazit do polootevřené defenzivy Slávistů. Kahuan Vinicius má míč na levé straně už, ale Slávisté stihli vrátit. Uvidíme, co brazilský útočník vymyslí. Nakonec přidávka do středu hřiště, kde je Icha, který ještě se snažil nastartovat Samuel, ale ta přidávka nebyla přesná. Takže rozdílovým střelcem Mojmír Chytil, který vstřelil obě branky Slávie v tomto utkání a hlavně díky němu tedy Pražané vedou ve třetím kole fotbalové šance ligy nad Pardubicemi 2-1. Nastavený čas bude trvat 4 minuty. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál. My můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Kačor se snažil nastartovat Provoda, ta přihrávka ale nebyla úplně přesná. Už tedy se hraje nastavený čas. Pardubičtí ještě mají možná nějaké 3 minutky na to, aby srovnali ten nepříznivý vývoj skóre, ale to by museli hrát s míčem a to se jim nedaří. Slávisté mají míč na vlastní polovině. Chaloupek převzal přihrávku od Mousise, po něm hraje Kačor. Opět může hrát tedy Štěpán Chaloupek a Slávisté už vůbec nikam nespěchají. Jakub Markovič se také dostává k míči. Polovina druhé ze 4 nastavených minut. Slávia stále vede nad Pardubicemi 2-1. Trédl, pardubický obránce, má míč na levé straně, jeho nákop končí na hlavě Chaloupka, ale opět se dostávají pardubičtí k míči, konkrétně Icha, který na pravé straně startuje Samuela, toho před sebe nepustil Zima. A teď došlo k nedovolenému zákroku, protože Godwin se postavil do cesty Sulejmanovi. 6, možná ho ještě lehce přidržel. A hlavní rozhodčí Jakub Vulkan tedy foukl do své píšťalky, teď už Pražané absolutně nikam spěchat nebudou. Končí předposlední, tedy třetí nastavená minuta druhého poločasu. Fotbalisté Slávie jsou blízko dalšímu vítězství v této ligové sezóně. Připomínám, že po dvou kolech jsou 100% a teď v závěru utkání vedou nad Pardubicemi 2-1. Pokud dotáhnou tento duel do vítězného konce, vrátí se do čela tabulky, neúplné tabulky šance ligy. Jakub Markovič a jeho dlouhý nákop směrem na Chytila. Před něj se dostal Bamenc, ale ten hlavou prodloužil jen za sebe. Pardubičtí se v zápěti ještě dostali k míči. Samuel ale jen nakopl před sebe. Poté hraje Sadílek. Ještě Boledovič svede souboj s Ajosim na pravé straně. Boledovič se k míči dostane. Ještě možná minuta a půl do konce nastaveného času, který je 4minutový. Slávia Pardubice stále 2-1. Bamenc a jeho dlouhý nákop na pravou stranu. Tam je ale opět pozorný Zima. K odraženému míči se dostává Godwin. Po něm může hrát Hlavatý. Hlavatý se snaží nastartovat Viniciuse. Ale Chaloupek odpravil míč do zámezí, nicméně Pardubičtí ještě tedy budou mít výhodu autového hodu z pravé strany a všechno, co má ruce a nohy, včetně brankáře Neumana v pardubickém dresu, tedy míří do pokutového území. Teď na ně ale Godwin úplně nečeká na svého brankáře, aut už letí do pokutového území a Neumann se dostává k odraženému míči, ale teď nepochopitelně mu ukopl balón Noslin. Uvidíme, jak to celé dopadne. Ještě se Pardubičtí tedy dostávají k míči. Hlavatý si musí dávat pozor na chybu v pozici posledního. Neumann teď může hrát hodně vysoko ze své branky. Ještě dává balon na pravou stranu. Noslin protečoval míč na Viniciuse, který ho vnitř pokutového území odpravil. Mouzise, ještě zpětná přidávka. Obrovská šance, Pardubic zdrchal, se nedostane do zakončení. Dlouhý odkop a Mojmír Chytil teď možná ještě půjde sám na branku. Křižuje ho Boledovič, uvidíme, co Chytil vymyslí. Teď má proti sobě už dvojici protihráčů, ještě může počkat na pohyb Kačora z pravé strany. Kačor se dostává k míči, je uvnitř pokutového území, pálí, rána zblokovaná. Bude to rohový kop nebo bude konec zápasu? Ještě tedy rohový kop. Mojmír Chytil už se sví, tedy v bolestech na trávníku už toho má taky dost. A nakonec to tedy rohový kop nebude. Je konec. Sudí Jakub Vulkan naposled foukl do své píšťalky v tomto utkání. Slávisté se radují z dalšího vítězství a i po třetím kole nové sezony fotbalové šance ligy zůstávají 100% a posouvají se do čela neúplné tabulky z 9 body. Připomínám, že Pardubice tedy nakonec zdolali 2-1, ale zapotili se možná víc, než čekali. Pojďme si zrekapitulovat to nejzásadnější. 50. minuta, první gol Mojmíra Chytila, dlouhý aut z pravé strany od Pitáka, protečování, prodloužení z hlavičky Novaka z přední tyče. A za ním byl úplně volný Mojmír Chytil, který se tedy hlavou prosadil. Krátce na to srovnali Pardubičtí zásluhou povedené rány Tomáš Solila. No a jediný střelec tohoto utkání ve slavistickém dresu Mojmír Chytil se prosadil po druhé v tomto utkání. V 80. minutě ze střední vzdálenosti vypálil tedy Lukáš Provod jeho ránu. Golman Vladimír Neumann neudržel, respektive ten balon po jeho ráně neudržel ve své náruči, vyrazil míč jen před sebe. No a dobíhající Mojmír Chytil rozhodl tento duel. Slávisté ve třetím kole fotbalové šance ligy porážejí Pardubice 2-1. Přeji vám příjemný zbytek z dne a také nedělní fotbalový program ve společnosti Radiožurnálu Sport.
8: Přeje Lukáš Michalík a my mu přejeme šťastnou cestu domů z Edenu. Ten fotbalový program na Radiožurnálu Sport v rámci třetího kola fotbalové šance ligy bude pokračovat opravdu už jen za pár minut, protože v 17 hodin, tedy zhruba za necelých 5 minut, odstartují dva duely. Hradec Králové bude hostit Baník Ostrava a Jablonec přivítá Slovácko. A právě jablonečtí fotbalisté mohou být společně se slávisty po třetím kole jedinými fotbalisty, kteří jsou zatím 100% ve fotbalové šancelize. Mají totiž aktuálně 6 bodů a to se nepovedlo zatím tedy žádnému jinému týmu, kromě Slavie, která vítězstvím nad Pardubicemi 2-1 potvrdila svou 100% bilanci v šancelize.

0: Killers ve vysílání radiožurnálu Sport. Už za malý moment se vydáme na dva fotbalové stadiony, a to konkrétně do Hradce Králové, kde bude hrát Baník Ostrava, a do Jablonce, kde bude hrát Slovácko. Tyto dva fotbalové mače vám nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Naladit si je můžete také jednotlivě, protože tady ve vysílání to budeme míchat zhruba půl na půl, ale jednotlivě, pokud si chcete pustit jen jeden z těchto zápasů, tak můžete třeba na stránce irozhlas.cz nebo na webu radiožurnalsport.cz, případně to jde také v aplikaci Můj rozhlas. Teď ještě ale jedna zpráva, která se hodí říct, protože zdobí dnešní vysílání radiožurnálu Sport. Filip Salač zvítězil ve velké ceně Velké Británie na okruhu v Silverstoneu, vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač pak pro televizní kanál Nova Sport popisoval, jaký pro něj závod byl.
1: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první, a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
0: Tolik Filip Salač k premiérovému vítězství ve třídě Moto 2 silničních motocyklů. Samozřejmě toto téma rozebereme také v zítřejším ranním vysílání radiožurnálu Sport. Teď už ale bylo 17 hodin, a tak zaměřme na fotbalové trávníky. Utkání Hradec Králové, Baník Ostrava, třetí kolo fotbalové šanceligy, a reportér Tomáš Borovec.
2: 9. vteřina tohoto zápasu. Hradec Králové, Baník Ostrava. Východočeši se teď musí bránit. První střela na branku a moc nechybělo, aby po 16 vteřinách jsme viděli změnu skóre, protože Něng se dostal k hlavičce, kdy šel Nákup do velkého vápra domácího týmu. Ten míč před ním skočil, ale on kázal ještě nadzvednout a reflexivně Adam Zadražil ještě reagoval rukavicemi. Balon vyštouchl nad sebe a pak ho lapil, ale měl co dělat, takže hned z prvního rozjezdu tohoto zápasu se hosté dostali do velmi slibné šance, ale zatím tedy na konci první minuty platí stav 0-0. Teď zase chybuje Čihák, ztrácí míč, potom ho ale trefil noga do nohy a od Čiháka se balon odrazil na pravou stranu, kde už postupuje dopředu Umar. Umar vzal to na střed, potom viděl na pravé straně Van Birena, kterému se snažil předat míč, ale hrál to tak na poloslepo, myslím si, že ho vnímal periferně a ten balón poslal daleko před něj, tak 2-3 metry na to nizozemský útočník reagovat nemohl, ale zajímavé momenty tady hned v úvodu tohoto zápasu. Pokud by to tak mělo pokračovat, tak budeme sledovat velmi pěkný živý fotbal dnes v malšovické Finep aréně. Pojďme se podívat za sestavami obou týmů, jak hostující trenér Roman Skuhravý, tak ten domácí David Horeš neudělali velké změny. Nejprve tedy sestava hostujícího celku, oba týmy jdou do zápasu s rozložením 3-4-2-1, takže Baník Ostrava v brance, pochopitelně Martin Jedlička, stoperská trojice Míček, Chaluš, Skiba, záložní řada Siňavský, Planka, Noga, Bevene, před nimi dvojice Kohout, Kubala. Kubala tedy nahrazuje v dnešním zápase Jurečku. Kubala, co by bývalý hradecký fotbalista, rozhodně bude mít nějakou tu motivaci navíc. No a na hrotu Něng. Domácí Hradec Králové nastoupil s touto základní sestavou v brance. Adam Zadražil, stoperské trio Čech, Čihák, Uhrinčať, záložní řada Horák, Valenta, Darida, Ludvíček, před nimi dvojice Slončík, Van

0: Iren a na hrotu, jak už jsem zmiňoval, je tam Abdullahi Umar, který v dnešním zápase tedy nahradil Ondřeje Mihálika a pro Umara třetí minuta tohoto zápasu, hned po pár vteřinách Ostravané měli velkou šanci, ale nevyužili, takže Hradec Králové, Baník Ostrava 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu a my už tedy pokračujeme ve sledování, co se děje na hřišti v Malšovické aréně. Teď postupný útok ze strany domácího týmu. Čihák tentokrát si dal pozor na rozehrávku do levé strany na Uhrinčatě. Před malou chvílí z podobné pozice udělal chybu a Baník se dostal rychle do protiútoku Darida. Teď postrčen ze zadu nekompromisně, tohleto nemohl ustát.
1: Zatím ale nerozhodný zápas mezi Hradcem Králové a Baníkem Ostrava, tedy 0-0, sleduje reportér Tomáš Borovec. My můžeme zkontrolovat také dění na druhém trávníku ve fotbalové šancelize, kde se aktuálně hraje tedy v Jablonci, kam přijelo Slovácko, a také reportér Pavel Petr.
2: Aktuálně se ale nehraje, pátá minuta, je to 0-0. Rozhodčí Jan Beneš zkoumá situaci u videa. Předcházel tomu offside a také zákrok vyběhnuvšího brankáře Slovácka Heči. Ale bohužel nemohu posloužit tím, o co vlastně jde. Už ale v prvních sekundách tohoto zápasu se do šance dostali fotbalisté Slovácka. To po chybě v rozehrávce, kterou způsobil Tekijašky, byl to Njarkos, který se dostal pokud tomu zemí k míči, ale jeho střela byla zblokována. A tak nakonec z toho žádné nebezpečí pro branku Mihalaka nebylo. Stále se tady na Jablonecké střelnici nehraje, to už je šestá minuta, minimálně 2-3 minutky už tady je prodleva.
1: Říká reportér Pavel Petr a my se tak do střelnice, na střelnici respektive vrátíme, jakmile budeme znát ten verdikt, nebo se to k němu bude blížit. Mezitím ale můžeme zpátky tam, kam se hraje, tedy do Malšovické arény, Hradec Králové, Baník Ostrava, duel, který sleduje reportér Tomáš Borovec.
0: Pátá minuta, bude za pár vteřin končit. Hradec Králové hraje s Baníkem Ostrava zatím 0-0, ale hosté to pojali od prvních vteřin velmi aktivně, rychle napadají, nedají čas na rozehrávku domácím borcům a tak mají hradečtí dost co dělat, aby se prokombinovali, pokud tedy chtějí hrát kombinačně na polovinu soupeře. Samozřejmě jde to i dlouhým nákopem, ale zatím to zkoušejí postupně a už jsme také viděli při těchto pokusech docela dost individuálních chyb, kdy z toho Ostrava těžila tím, že mohla...
1: A Hradec Králové, Baník Ostrava zatím 0-0, my ale spěcháme do Jablonce, tam by totiž mohl být znám už verdikt, který dá hlavní rozhodčí. Tedy Jablonec Slovácko, duel, který sleduje reportér Pavel Petr.
2: Sedmá minuta, stále 0-0 a stále čekáme na verdikt rozhodčího Jana Beneše, který už přispěchal teď zkontrolovat celou situaci na videu. Teď už přichází na hřiště, ukazuje, sahá do kapsy a to bude červená karta pro brankáře Heču. Přesně tak, jak jsem předpokládal, takže komplikace hned v úvodu. V tuto chvíli je to sedmá minuta. Minuta, červená karta, brankář Heča. A ještě budou tedy fotbalisté domácího týmu zahrávat přímý kop po té situaci, která byla posouzena jako offside, byl odmáván, následně odpískaný, ale ještě předtím šel do toho souboje s nabíhajícím útočníkem Jablonce gólman Heča. No a video teď stvrdilo tedy červenou kartu pro hostujícího hráče. Teď už je to osmá minuta, ale k tomu zákroku došlo možná ve třetí minutě. Stále se nehraje, no a tak musí hostující střídačka sáhnout ke střídání a musí do branky tedy náhradník, na kterého si musíme počkat. No a samozřejmě znamená to další prodlevu, to znamená, že minimálně minutku, dvě se tady ještě v Jablonci hrát nebude. Každopádně zatím platí v souboji Jablonec-Slovácko nerozhodný stav 0-0.
1: Říká reportér Pavel Petr, ten tedy nám oznámil, že hned od začátku zápasu, tedy od 8. minuty, bude Slovácko hrát bez jednoho hráče v poli. Navíc nejvíc musí změnit brankáře, protože Milan Heča dostal červenou kartu. Tolik to nejdůležitější, teď už ale znovu na východ Čech do Malšovické arény, kde Hradec Králové přivítal Baník Ostrava. Tento zápas má na dohled reportér Tomáš Borovec.
0: Slončík! Slončíková rána v 8. minutě na hranici pokutového území levou nohou byla sražená, bude se kopat rohový kop první, takováto standardní situace pro domácí tým. Tradičně si jde Daniel Horák pro balón, aby z pravé strany zkusil svou levačku zakroutit míč na některého ze svých spoluhráčů. Po delší době se teď fotbalisté Hradce Králové dostali k ohrožení branky, protože jinak jsou zatím mnohem aktivnější hráči Baníku Ostrava. Teď ale standardní situace. Horák zvedá pravou ruku a už se rozbíhá, posílá míč na vzdálenější tyč, tam byly ale hned dva, tři fotbalisté Baníku Ostrava a byl to konkrétně Míček, který odhlavičkoval dopředu a hned pohybem ruky dával najevo svým spoluhráčům, ať rychle vyběhnou směrem dopředu, to se také stalo, ovšem v zápětí Hradečtí zastavili ten protiútok, alespoň odkopem za postraní čáru, rychlé autové vhazování, kdy Matěj Chaluš poslal balón až na brankáře Martina Jedličku. Jeho blesková rozehrávka, centr podél postraní levé čáry, kde už jde do souboje v pokutovém území Něnk. Něnkův v centr měkoučký na malé vápno na hranici tohoto území. Tam naštěstí pro Hradec byl připraven František Čech, který odhlavičkoval na chvíli do bezpečí. To na chvíli ale platí 100%, protože David Planka už teď dokázal obehrát Daridu. Dostává se i přes Ludvíčka. Přiťukl na středovou osu před pokutové území, ale tam už ta kombinace ostravského Baníku skončila. Potom nepřesný pas na levou stranu dává autové vhazování domácímu týmu. Takže 10. minuta, Hradec Králové, Baník Ostrava 0-0. V posledních dvou vzájemných zápasech v té minulé sezóně východočeši porazili v obou případech Ostravany, ale předtím se jim dlouho nedařilo proti tomuto protivníkovi. Tak uvidíme, jaké to bude dnes. Teď je Hradečtí na míči, stále na vlastní polovině, na levé straně už to mění Slončík, který krásně šajtlí vyzval Fanbiren přihrává pod sebe, ale byl zablokovaný tenhle pokus, hledal na pravé straně Umara, který se řítil do pokutového území, ani nakonec ale by z toho žádná šance ani gol být nemohli, protože hned v zápětí pomezní rozhodčí zvedl praporek a dal tak avízo hlavnímu sudímu Matěji Kubečkovi, aby odpískal postavení Fanbirena v offsideu. 11. minuta a sledujeme tedy rozehrávku z daného prostoru ze strany Baníku Ostrava. Další dlouhý pas.
1: Reportér Tomáš Borovec tak stále informuje o tom, že Hradec Králové hraje s Baníkem Ostrava a 0-0. Zda nerozhodné skóre platí také na severu Čech, kde Jablonec přivítal Slovácko. O tom nám poví víc reportér Pavel Petr.
2: Ano, platí. 12. minuta, je to 0-0. Připomenu, že hosté už hrají bez vyloučeného golmana Heči. Do branky se postavil Halouska. Ten zatím nemusel zasahovat, byť domácí zahrávali přímý kop. Polidar ale neměl přesnou mušku a poslal míč nad branku. Teď další centr, který letí do pokutového území Slovácka. Stále hostující náhradní brankář Halouska ještě neměl možnost si osahat míč. Možná to bude mít za pár okamžiků, kdy se podařilo ale teď hostující obraně a následně kapitánu Trávníkovi odkopnout ten balón až na jabloneckou polovinu. Tam je tísněn Pavlovič a nakonec byl i faulován útočný faul Slovácka. 13. minuta utkání, zatím tedy 0-0. A právě fotbalisté Jablonce budou z vlastní poloviny hřiště zahrávat přímý kop. Rozhodčí Jan Beneš si tam ještě zavazuje kopačky. Problém s jeho výstrojí, ale hra samozřejmě pokračuje. Rusek rozehrává, už přenáší hru na pravou stranu. Sedidla přijal přihrávku od Tekijaškyho a poté vrací zpátky na Pavloviče. Ožívají domácí fanoušci. 0-0, to je i na konci 13. minuty, kdy se nadechují k útoku hosté. Jenže nepřesný centr, který nenašel nikoho z nich, byl tam Dolžníkov, ale na něj to přeci jen bylo příliš dlouhé. A tak mohou směrem dopředu zase pospíchat fotbalisté Jablonce. což také činí Polidar, který je také hodně aktivní nejen v tomto zápase, ale i v těch předešlých duelech, ať už v poháru nebo v lize. Rozehrávka v zadních řadách domácího celku, míč převzal kapitán Tekijašky, po němu je to Rusek, který dostává příležitost především v lize. Domácí nastoupili se 4 změnami v sestavě oproti poháru, teď ale se dostávají do pokutou zemí, ještě narážečka. Zatím se nikdo z Jabloneckých neodhodlal ke střele a po centru Polidara z toho nakonec bude rohový kop. No, myslím si, že Jablonečtí z této situace mohli vytěžit daleko víc proti oslabenému soupeři. To už končí 14. minuta. Domácí fotbalisté, tady Jablonec, ti hrají se Slováckem 0-0. Nebyla rozehrává rohový kop, už je připravený dlouhý nákop, snažil se tam taky ažky vyskočit, ale nakonec minul, to ještě dorážka v podání Okekeho, ale i tu dokázali fotbalisté Slovácka zblokovat a sami míří směrem dopředu, konkrétně to byl před pár okamžiky Dolžníkov.
1: A tak dostává, to znamená, že Jablonec hraje se Slováckem i v 15. minutě 0-0. Aktuálně posloucháte Radiožurnál Sport a v podstatě pořad s mikrofonem za fotbalem, protože se nám hrají dva souběžně hrané duely v nejvyšší fotbalové šancelize v rámci třetího kola. Pokud byste si je chtěli naladit jednotlivě, tak můžete, a to na stránkách i rozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz, případně to jde také v aplikaci Můj rozhlas. My teď měníme Jabloneckou Střelnici za Hradeckou Malšovickou arénou, protože právě Hradec Králové přivítal Baník Ostrava a o tomto duelu nám řekne více reportér Tomáš Borovec.
0: Začátek 15. minuty. Hradec Králové hraje s Baníkem Ostrava 0-0. Hostující tým má zatím více ze hry, ale nedokázal tuto převahu využít a vyjádřit gólově. Nicméně v posledních 2-3 minutách už se Východočeši zlepšili a jsou také častěji na polovině svého soupeře. Teď budou vhazovat. Hosté, konkrétně Míček, ukazuje svým spoluhráčům, pojďte mi někdo, ukažte nějaký pohyb. Nakonec tedy rozehrál za sebe, kde byl Matěj Chaluš, který je v Ostravě už třetí sezonu, dává si krátký pas dvakrát, třikrát s golmanem Martinem Jedličkou před atakujícím Solončíkem. Jedlička potom už provedl dlouhý nákop až na hranici pokutového území domácího celku. Tam se výborně vrátil Čihák, nepustil před sebe Kubalu a ještě hlavičkou přesně balón nahodil do rukavic brankáře Adama Zadražela. Po jeho výkopu míč vypadl do zámezí, takže to jsou teď hosté, kteří budou na levé straně před lavičkou domácího týmu vhazovat. Je tam Míček. Míček naznačil náhosk směrem dopředu, ale nakonec zvolil zase rozehrávku zpátky. Tam je 28-letý obránce Matěj Chaluš. Po Chalušovi ve středovém kruhu přebral přihrávku Michal Kohout. No ale Hradeští teď začali více presovat, lépe běhat. Dnes se to ukazuje, že Ostrava má větší problém. Teď ale je trochu možnost zaútočit do otevřenější obrany. Trochu skrumáš ve velkém vápně domácího týmu, až to vyřešil Uhrinčať okopnutím. Umar v souboji s plankou spadl. Domácím fanouškům se nelíbí, že rozhodčí ukazuje hrajte dál, takže pokračuje aktivita ostravského Baníku. Na levé straně Jiří Míček. Míček zkouší přihrávku po zemi do pokutového území, kam si zbíhal Něnk, ale ve skluzu už nebyl z toho zasáhnout balón, takže na ten si už jenom potom v klidu počkal Adam Zadražil, který ve čtvrtek v zápase s Bešiktašem Istanbul v rámci třetího předkola Evropské ligy oslavil 26. narozeniny. Ale byl to zápas, ve kterém Hradečtí prohráli, takže do odvety pojedou s výsledkem 0-1. Budou to mít v Turecku opravdu hodně těžké. Teď se ale musí soustředit na ligové utkání, kdy hostí na domácím trávníku Baník Ostrava a v 17. minutě zatím hrají oba týmy 0-0. Dobrý pressing vytáhl Slončík, ten je znám svým velmi kvalitním pohybem a donutil tak Chaluše k rozehrávce zpátky dozadu, ale byl až příliš aktivní při tom atakování, trefil tam jeho pravou nohu, takže rozhodčí teď dávají rozehrávku hostujícímu týmu v klidu a zase to bylo zatím postupné po zemi, teď taková polovysoká.
1: 0-0 mezi Hradcem Králové a Baníkem Ostrava na konci 17. minuty. předtím, než se dostaneme na Jabloneckou Střelnici, kde se aktuálně také hraje, tak jen rychle připomenu, že Slavia už v dnešním programu zapsala výhru a v lize je tak 100%. Pardubice na domácím trávníku porazila Hubenou výhrou 2-1. No a dnešní kompletní program završí ještě ve 20 hodin start zápasu mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. I ten vám nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, stejně jako třeba teď duel mezi Jabloncem a Slováckem. Slovo má proto reportér Pavel Petr.
2: 19. minuta utkání, stav zůstává 0-0 i s ohledem na to, že Jablonečtí hrají přes silu, mají víc míč na svých kopačkách, ale to finále už se jim zatím nedaří dovést do zdárného konce. Navíc i Slovácko pouze v deseti, tak se dokáže dostat k nebezpečným breakům, hrozí především Niarkos, ale také v případě týmu z Uherského Hradiště to je o tom, že hosté neohrozili domácího brankáře Mihelaka. Aktuálně se hraje na polovině Slovácka, to už běží 20. minuta, stav 0-0. Jablonecký dlouhý centr, který se snáší do pokutového území před Chramostou, ale stačili hosté odvrátit míč do bezpečí, konkrétně to byl Slončík a teď to bude autové vhazování také pro fotbalisty Slovácka. Hráč Niarkos se tam po tvrdém střetu zvedá z hrací plochy, ale vypadá to, že bude všechno v pořádku a že hra bude pokračovat. Právě tím pravidlem o tom, že hráči nemohou být ošetřováni na hrací ploše, nebo mohou být, ale pak musí strávit minutku mimo hřiště, tak dává prostor k tomu, že se tolik přeci jen nezdržuje a tolik se nevyužívá služeb lékařů jednotlivých týmů. 20. minuta končí, Jablonec Slovácko nerozhodně 0-0. Dobrý obrnný zákrok domácího fotbalisty Pavloviče, který vše vyřešil, tedy ten náběh fotbalistů hostujícího Slovácka ve spolupráci s gólmanem Mihelakem. Nebyla zakládá další protiútok, teď v podání Jablonce, zatím na polovině hřiště kombinace, odkud pochopitelně zatím Halousku v brance, který vystřídal vyloučeného hoču, tak nemohou ohrozit a aktuálně odpískaný přímý kop ve prospěch fotbalistu Jablonce. Přiznám se, že ten hvist jsem ani neslyšel na stadionu, ale hráči ano, což je to podstatné. A ve 21. minutě je tady další přímý kop pro domácí tým. Pokud jste přišli později ke svým přijímačům, tak připomenu, že v minutě 7. byl vyloučen hostující golman Heča. No a hosté tedy museli sáhnout ke střídání, odešel Havlík a místo něj tady přišel Halouska, který ale pochopitelně mířil do branky. Rozehrávka přímého kopu, Chramosta se dostává za obranu, stačilo centrovat, je tam Rusek před brankou. Ale nakonec ještě stačil hostující hráč, hostující obránce Defe míč poslat do rohu a poté už z toho bude tedy rohový kop, který budou zahrávat fotbalisté Jablonce. Vyloučený brankář Řeča už usedl na tribunu jednu řadu pod námi, už pochopitelně oblečený do civilu. Nebyl a jeho centr, který letí do pokutového území, poté už ale to je obrana hostí, která dokázala si s tím poradit a tak to Jablonečtí musí zkoušet znovu.
1: A tak Jablonec i nadále hraje se Slováckem 0-0 a to na konci 22. minuty hry a my můžeme znovu ve vysílání Radiožurnálu Sport okysličit naše vysílání druhým zápasem a tím je duel mezi Hradcem Králové a Baníkem Ostrava. Tento zápas sleduje na východě Čech reportér Tomáš Borovec.
0: 22. minuta utkání Hradec Králové, Baník Ostrava 0-0. No a Filip Kubala před malou chvílí tedy spálil z dorážky loženku, kdy netrefil mezi tři tyče poloodpuštěnou branku z nějak 6-7 metrů. Napál balon příliš vysoko. Tak teď se nepodařila kombinace zase Hradeckým a navíc tam bylo offsideové postavení jednoho z domácích hráčů a teď tady tedy máme hydratační pauzu. Znamená to, že ve 22. minutě si hráči obou týmů teď jdou před svou lavičku, aby se občerstvili.
1: A pokud je tedy hydratační pauza v Hradci Králové, tak to využijeme proto, abychom se podívali do Jablonce. Tam třeba ještě není Jablonec Slovácko, reportér Pavel Petr.
2: Začíná 24. minuta, stav tohoto utkání je nerozhodný 0-0. Domácí zatím marně dobývají tedy tu obranou hráz, kterou vystavili fotbalisté Slovácka. Zatím možná se to změní teď po centru Polidara z levé strany a ještě tam může střílet Cedidla, ale nakonec přenechal míč na pravou stranu hřiště, kde je Čanturišvili, po něm už Okeke. Domácí se usazují v pokutovém území, nebyla rozehrává, poté je to Suchan a Čanturišvili může poslat míč do ohně, což se také stalo, ale před Polidarem stačila hostující obrana odvrátit. Nicméně neznamená to, protože by si hráči Slovácka teď mohli oddychnout. Další centr, tentokrát tam byl Chramosta, střela z voleje, kterou vyslal z hranice pokutového území Suchan, ale ta střela mířila v tuto chvíli mimo branku a tak na konci 24. minuty je to 0-0. V tuto chvíli na Jablonecké střelnici přichází čas na malé občerstvení, minimálně 3minutová pauza, hydratační pauza, která tedy spatřilo světlo světa na mistrovství světa. Tak i tady teď aktuálně v Jablonci, kde ta teplota je také vysoká, takže 25. minuta, malá pauza, Jablonec Slovácko zatím nerozhodně 0-0.
1: Říká reportér Pavel Petr, my hydratační pauzy na obou stadionech vyplníme krátkou tenisovou zprávou. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA 1000 v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul. Informují o tom asociace WTA i web Tennis World USA. Doufujeme tak, že Češka bude plně fit na US Open, do kterého by tedy šla bez přípravy, protože americký Grand Slam odstartuje už 30. srpna. Teď už se můžeme vrátit zpátky do Hradce Králové, kde doufejme je konec hydratační pauzy. Hradec Králové, Baník Ostrava, zápas, který komentuje reportér Tomáš Borovec.
0: 25. minuta probíhá, Hradec Králové hraje s Baníkem Ostrava stále 0-0. Ostravští už zapsali dvě velmi slibné šance, ale nedokázali je využít. Proměnit především ta druhá volala po gólu, kdy byl velkou příležitost Kubala. Neproměnil a teď Baník ztrácí balón ve středu hřiště, ale zase ho získává, protože tam chtěl umotat dva hráče Slončík, nicméně balón mu čistě sebral noga a už hledal na levé straně Filipa Kubalu. Jeho centr byl ale nepřesný, letěl přímo na Uhrinčaťovu hlavu, který už rozehrává. Na ose je tam Vladimír Derrida, kapitán hradeckého týmu, zvolil postupnou rozehrávku, kdy si vzal do spolupráce Čiháka. Ten zase na levé straně viděl na 5 metrů Čecha a hradečtí tak tímto způsobem se posouvají směrem před. Ludvíček teď si vůbec nerozuměl s Uhrinčaťem, on udělal náznak pohybu směrem dopředu, na to Uhrinčaťe reagoval, ale Ludvíček potom mušel zpátky a ten balón už letěl právě do prostoru, kam se napoprvé hnul, takže drobné nedorozumění dává autové vhazování hostujícímu týmu. Teď ve skluzu dokázal ještě rozehrát noga na pravou stranu, kde si získává prostor Bevené, hezká ulička do pokutového území, ale Kubala ve skluzu minul míč. Přece jenom to byla složitá pozice, navíc tam byl Čihákem bráněný na tělo, takže balón jenom odskákal k Zadražilovi, který už ho rozehrál, co by gólman domácího týmu. Čech teď nakrátko s Valentou, Matěj Valenta, nová posila hradeckého týmu pro aktuální sezonu. Záložník, který přišel z Plzně, tam nedostával mnoho příležitostí, má ale titul se Slaví, rozhodně je to kvalitní fotbalista a v Hradci Králové si od něj slibují hodně. Opět je to Valenta, tak stále je to takové hodně pomalé a postupné získávání prostoru. Ludvíček teď ukazuje spoluhráčům, ať to otočí na tu jeho pravou stranu. Čihák teď vyrazil dopředu, ale zase v tomhletom dalším souboji neuspěl Valenta. Teď dva prohrané v jeho podání v krátkém sledu za sebou, nicméně po třetí má míč. Teď ho...
1: Stále čekáme na gol v aktuálně hraných duelech fotbalové šance ligy Hradec Králové, Baník Ostrava 0-0. Třeba se té branky dotkáme v zápase mezi Jabloncem a Slováckem. Více nám řekne reportér Pavel Petr.
2: Ten gol by si určitě přáli diváci v Hledišti, ať už ta zhruba desítka fanoušků Slovácka, anebo naopak domácí příznivci, ale zatím nemohou sloužit.
1: A zatímco na Celnici ještě budeme muset čekat na ten gol, tak v Malšovické aréně to vypadá, že se dočkali Hradec Králové, Baník Ostrava a reportér Tomáš Borovec.
0: Ve 27. minutě Hradec Králové jde do vedení nad Baníkem Ostrava 1-0. Čista jasna, tady přišel útok, který založil Vladimír Darida, středem to vzal, potom našel uličkou rozběhnutého fanvěrena, toho sice ostravští odstoupili, balon mu ukopli, ale pouze k tomu Slončíkovi, který se jenom otočil do... Cílil a technickou ranou ke vzdálenější tyči dostává domácí tým do vedení. Ta 8. minuta utkání a Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 1-0. Tak dalo by se říci, že tohle to je lekce z...
1: To důležité od Tomáše Borovce víme, a tedy, že Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 1-0. Omlouváme se za mírné technické komplikace. Přesuneme se proto teď na zápas mezi Jabloncem a Slováckem. A slovo už na další chvíli, doufejme, dostane reportér Pavel Petr.
2: Začíná v tuto chvíli 30. minuta tohoto utkání a stav je nerozhodný 0-0. Po dalším čase na polovině soupeře také fotbalisté Slovácka, připomenu, od nějaké 7. minuty hrají bez vyloučeného golmana Heči, který po faulu před pokutovým územím uviděl na základě rozhodnutí VARu červenou kartu. Červenou kartu určitě teď neuvidí nikdo z jabloneckých po zákroku ve středu hřiště, kdy byl faulován Trávník, a nicméně hosté mají k dispozici přímý kop, no a už se mohou po rozehrávce dostat třeba před pokutové území, zatím ale volí přihrávku na jistotu, konkrétně v tuto chvíli tam byl připravený Slončík, ale hosté v zápětí omíš přichází a otevírá se prostor po levé straně, kde už spěchá dopředu Polidar, hledal nabíhajícího Chramostu před ním, ale to byl defekt, který včas zasáhl. A tak jsou tady z další akcí po rozehrání autu právě jabloneští fotbalisté, opět Polidar, po něm Chramosta, Polidar, zpátky na Pavloviče. No a do hry se v tuto chvíli zapojí také jablonecký kapitán Tekijašky. 31. minuta, Jablonec Slovácko nerozhodně 0-0. Další rozehrávka teď směrem od Tekijaškyho na Pavloviče, poté Polidar. Ale s tou zuštěnou branou asi nevědí jablonečtí zatím příliš rady, a přesto, že hrají tady hráči Slovácka o jednoho hráče méně po vyloučení golmana Heči. Střídající Halouska zatím nemusel nic ukazovat, možná teď po dalším centru, který letí do pokutového území, ale tam byl hostující kapitán Trávník, který si poradil, jenže domácí dokázali tu rozehrávku napadat a tak nedovolili nějaký break fotbalistům Suherského Hradiště a sami jablonečtí teď kombinují. Z dálky se pokusil vystřelit Rusek, jeho pokus byl ale zblokovaný a byl to Dolžníkov, který se vložil do té střely, do toho pokusu. Znamená to tedy, že i teď na začátku 32. minuty Jablonec hraje s oslabeným Slováckem nerozhodně 0-0.
1: Říká reportér Pavel Petr, nejen nejvyšší česká fotbalová soutěž se ale dnes hraje, také šance Národní liga, tedy druhá liga, měla dnes na programu jeden zápas a rezerva Baníku Ostrava doma podlehla Táborsku 1-2. Připomeňme, že Táborsko to je účastník baráže právě o šance ligu, neúspěšný tedy pokus Táborska v minulé sezóně, ale Táborsko poprvé v letošním ročníku šance Národní ligy zaznamenalo 3 body. My se ale můžeme vrátit o patro výš, a tedy do nejvyšší soutěže, do šance ligy, protože právě tam se aktuálně hrají 2 zápasy a my teď míříme na východ Čech. Hradec Králové totiž hostí Baník Ostrava a je u toho reportér Tomáš Borovec.
0: 32. minuta zápasu, Hradec Králové vede nad ostravským Baníkem 1-0. Ta branka padla ve 27. minutě, kdy se v pokutovém území dostal k odraženému míči Tom Slončík a nekompromisně závěsil. Díky tomu východočeši tedy jsou do vedení, ale nemyslím si, že by úplně tohle skóre odpovídalo tomu, co vidíme od začátku zápasu, protože ostravští přijeli na východ Čech s velkou aktivitou a měli rozhodně častěji míč pod kontrolou, dostávali se častěji do pokutového území domácího týmu. No ale stačila jedna akce východu Čechu a teď se rysuje další Umar. Umar je v pokutovém území, zasekává ještě, dává si míč kolem nogy, Umar rána, ale první gól pro tohoto 19-letého mladíka ve východočeských barvách v lize z toho není, protože pálil sice přesně, ale nedostatečně prudce, takže gólman Martin Edlička lapil jeho pokus u levé tyče, kam padl právě včas. Takže platí stále 1-0 pro Hradec Králové, ale byla to situace 4-2. Umar mohl rozehrávat, nakonec to vzal na sebe. Chybělo maličko. Na druhé straně Planka. Planka už před velkým vápnem kombinuje nakrátko s Kohoutem, potom roztáhl hru na levou stranu, tam je Siniavský. Siniavský v souboji 1-1 proti Ludvíčkovi. Snaží se ho pohodit, povodit, trošku vyšachovat. Přihrává před velké vápno na osu, kde vidíme centr Matěje Chaluše do hlavičkového souboje. Beveného ale prohrál v duelu s Danielem Horákem. Znamená to tedy, že se bude po dalším, potom nepřesném nákopu Baníku rozehrávat od branky domácího týmu. František Čech dává nakrátko brankáři Zadraželovi a ten si zatím vyměňuje balon s Čihákem. Musí si dát ale pozor východočeši na přesnou souhru, aby ji měli, protože zase tady vidíme velkou aktivitu při napadání. Hradeští to zvládli, navíc teď může Van Buren postupovat dopředu. Zkoušel hledat rozběhnutého Abdulliho Umara, který už byl na hranici malého vápna, ale viděli jsme výborný obranný sklus Matěje Chaluše, který srazil balón při pokusu o centr domácího útočníka na rohový kop.
1: Hradec Králové tedy vede v 34. minutě hry nad Baníkem Ostrava 1-0 zásluhou gólu Toma Slončíka. Od naší poslední návštěvy v Jablonci se zatím nejspíš nic nezměnilo, nebo už na střelnici padl v utkání mezi Jabloncem a Slováckem gól, Pavle Petře?
2: Stále nemohu sloužit, je to 0-0, 35. minuta. Jablonci se teď musí bránit, Přímíkov zahrával před pár okamžiky Michal Trávník. Ale po centru, který mířil na levou stranu hřiště do pokutového území, se nikdo z hráčů Slovácka nedokázal prosadit, ale přestože hosté tady hrají v deseti, tak jsou směrem dopředu velice aktivní, hlavně tedy Njarkos a před pár okamžiky tady Trávník, který zahrával přímý kop, ale nic z toho hosté nevytěžili, aktuálně se nachází dokonce před vlastním pokutovým územím a Halouska, náhradní golman, se opřel do míče, aby ho poslal směrem na polovinu Jablonce. Defe tam neuspěl v souboji, do kterého šel. Byl tam úspěšnější domácí Polidar a poté dlouhý nákop také ze strany Pavloviče. 36. minuta ve své polovině. Jablonec Slovácko nerozhodně 0-0. Brankář Mihela, který strážce domácí branky, se zapojuje do té kombinace. Po něm už to bude Suchan, kterému přenechal Pavlovič míč. Suchan, Chramosta, ne Chramosta, je to Polidar. Chramosta to je až teď, který si nabíhá za obranu. Ještě stačil poslat míč na Polidara, jeho centr, ale nikoho ze spoluhráčů nenašel. Čanturišvili si může tu situaci zopakovat, ale nakonec zase po dlouhé době odmávaný a odpískaný offside Chramosty. No, hodně dlouho to trvalo rozhodčím, než dali signál k tomu, že bude hra přerušena. 37. minuta už a Jablonec hraje se Slováckem nerozhodně 0-0.
1: A to je zatím tedy výsledek, který nabídl nejméně gólů v tom dnešním programu logicky, protože ještě nenabídl žádný gól. Připomeňme, že Slavia vyhrála nad Pardubicemi 2-1, na tomto výsledku už se nic nezmění, ale Hradec Králové vedl nad Baníkem Ostrava 1-0. Zda to vedení stále platí, to nám řekne Tomáš Borovec.
0: Ve 36. minutě stále platí vedení Hradce Králové nad ostravským Baníkem 1-0. Teď budeme sledovat, jak naloží s přímým volným kopem hostující fotbalisté. Je to takový zkrácený rohový kop zhruba o 10 metrů s lepším úhlem. Tak už tam je Kohout, Hrad, který bude centrovat do pokutového území. Hradečtí tam jsou, dá se říci, v plném počtu. Centr přímo do rukou brankáře Adama Zadražila. Žádný problém pro golmana domácího týmu a ten rychle rozehrává dopředu, z toho těží Slončík, který se na chvíli ocitl úplně na pravé straně, i když má pole působnosti především zleva, už si tam také sám navádí míč, jako by si uvědomil, že nemá dělat tam, co je. No a díky tomu teď může na levé straně postupovat dopředu Darida, Horák, do země nikoho, ale Slončík si tam ještě seběhne do pokutové území, zasekává je, ale proti dvěma v oslabení, takže alespoň se otočil a rozehrál pod sebe na Dancáka. Dancáků v centr do pokutového území. Tam nůžtičky zkusil Abdullahi Umar. Poslal balón nad břevno, ale vysloužil si aplaus od Malšovické arény, od fanoušků z té hradecké strany. Samozřejmě je tady nabitý kotel ostravského Baníku. Kotel, který také neúnavně povzbuzuje několika vlajkami a je to sektor, který je zcela zaplněný. Je to jenom dobře, když fanouškové hostujících týmu přijedou v takovémto počtu podpořit svůj celek na pole soupeře. Hradečtí ve 38. minutě kombinují teď na vlastní polovině. Trochu zahnaný Čech si raději vyměnil balón s golmanem Zadražilem, opět Čech. Takové zaseknutí před půlícím kruhem Darida se nabídl. Slončík na dlouhou nohu ještě dokázal nahrát Van Birenovi. Van Biren, Umar. Umar je tam sobou jeden na jedno. Umar si to dává na pravou nohu, ale byl tam výborně postavený Jiří Míček, který reagoval, nenechal pokračovat ve hře 19-letého nigerijského záložníka, člena Zlatého královéhradeckého dorostu, který vybojoval titul v minulé sezóně. Hrál tak dobře, že ho vytáhl trenér David Horeš do A týmu a dnes poprvé tedy nastupuje v základní sestavě, ale pozor, hra se nám přilává na druhou stranu. Tohle byla velká šance pro Baník Ostrava, ale střela z té pravé strany, technická, zatočená ka vzdálenější tyči, neměla takovou přesnost z kopačky Michala Kohouta. Jeho levačka umí být velmi jedovatá, teď ale Adam Zadražil zasahovat nemusel a bude rozehrávat od vlastní branky. Zase je to nakrátko, tak jak obvykle, s Filipem Čihákem. Filip Čihák vrací Zadražilovi. 39. minuta zápasu, Hradec Králové hraje s Baníkem Ostrava 1-0. Teď Východočeši přece jenom v posledních minutách dokázali sevřít defenzivu ostravského Baníku, dostávat se do nepříjemných šancí, jako se o to snaží v tuhletu chvíli Darida. Darida po zemi na Van Birena, Van Biren je pokutovým území. Van Biren ještě dává pod sebe, tady je Horák, jeho silná přidávka po zemi, ale trefuje pouze nohy. A na podruhé je tady Van Biren, který na dlouhou nohu tak 4 metry před brankovou čárou trefil špičkou kopačky balón, ale poslal ho asi půl metru vedle pravé tyčky. No tak myslím si, že Baník zaslouží pochvalu za hru směrem dopředu na polovině soupeře, ale čím dál častěji teď začíná hořet před svým golmanem ve vlastním pokutovém území. Tam to opravdu není úplně jisté, ta hra hostujícího týmu. K tomu si rozhodně asi bude chtět trenér Roman Skuhravý něco říci o přestávce, která už se blíží, protože počítáme 40. minutu prvního poločasu. Po dlouhém vykopnutí míče má balón golman domácího týmu. Už ho rozehrál Adam Zadražil, co teď Tom Slončík prohrál tenhle ten souboj a tak je tady šance pro Kohouta. Nejčastější hrozba ostravského Baníku prozatím. Ta se pořádně protáhla, Adama Zadražila. Domácí golman ale ukázal, že je brankářem par excellence. Kohout zase u rohového praporku na levé straně. Je tam se Siniavským. Kohout ale to zkusil jiným způsobem prostrčit, prosadit ten balon mezi dvěma hráči domácího týmu. To se bylo. Tohle je na kartu. Van Biren vyběžel sám na branku po rychlé rozehrávce. Hned vytasená žlutá, kterou vidí v tuhletu chvíli Jevhení Skyba, ale myslím si, že ten udělal vůbec to nejlepší, co mohl, protože po rychlé přihrávce středem si parádně hodil soupeře Mick Van Biren a už by se hnal úplně sám na ostravskou branku. A tak Skyba udělal asi to nejlepší, co v danou chvíli mohl. Trochu tam přidržel za ruku Van Birena, ten podklouzl, upadl, hodně se zlobil. Samozřejmě, tohle by byla pro něj obrovská šance. No, skončilo to tedy jenom v uvozovkách žlutou kartou pro danou chvíli. bude se rozehrávat. A až za malou chvíli, protože, jak už jsem to naznačoval, tohle byl zákrok, který si vyžaduje kontrolu u videa. A tak tady máme drobnou přestávku, než k tomu dojde. A fotbalisté obou týmů teď se tedy občerstvují. Fanoušci pískají, a to především proto, že brankář Baníku Ostrava Martin Jedlička přiběhl k hlavnímu arbitrovi Matěji Kubečkovi a něco mu tam vehementně vysvětloval. Kubečka jasným rezolutním gestem rukou mu naznačil, že se s ním nemíní bavit. No, teď má samozřejmě na starosti trochu něco jiného. Takže počkejme si na to, jaký bude konečný rezultát. Mezitím David Horejš tady i v takové ohnivé diskuzi s jedním z členů realizačního týmu ostravského Baníku, který byl skryt pod tou střížkou na lavičce, takže nebylo vidět, s kým to takto ostře diskutuje, ale teď už jsou oba dva ve svém území poměrně v klidu. Takže tady to vypadá na větší odměnu. Je to tak, je to tak. Malšovická aréna teď bouří. Ve Finep aréně, jak se nově tedy jmenuje tento fotbalový stánek, se tleskalo, protože Jevhení Skiba nakonec vidí červenou kartu a ostravský Baník bude pokračovat v 10. A to ve 44. minutě, ještě to teď rozhodčí vysvětluje.
1: To je tedy to důležité, co jsme se teď potřebovali dozvědět a kvůli čemu jsme čekali v Malšovické aréně na to přezkoumání u videa, ale rezultát je jasný. Baník Ostrava prohrává a ještě k tomu bude dohrávat o 10. Aktuálně tedy na konci prvního poločasu Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 1-0. A my jsme ale dlouhou dobu nebyli na severu Čech, a tak se teď vydejme na duel Jablonec-Slovácko. Více nám řekne reportér Pavel Petr.
2: Žádná golová trefa zatím tady na Jablonecké silnici nepřišla. Každopádně je to nerozhodně 0-0 a to už se hraje 45. minuta. Za pár okamžiků se dozvíme, kolikže se bude nastavovat, ale dopředu míří oslabení hosté, konkrétně to Njarkos, který je před pokutovým územím, snaží se vybojovat rohový kop pro hosty. Nakonec to byl ale alespoň out. 6 minut se bude nastavovat, myslím si, že to tak zhruba odpovídá tomu, jak byla prodleva tady, ať už při zkoumání vyloučení hostujícího brankáře Heči, tak samozřejmě pak byla malá pauza na občerstvení. Začal tady první z avizovaných 6 minut, nastavení 0-0, je to v souboji Jablonce a Slovácka. No a je to defekt, který vybojoval další auto, je vhazování pro hostující celek. Dojde si také pro míč a pak ho pošle za pár okamžiků do hry. Rozhodčí Jan Beneš už odpočíkává těch 5 vteřin. Nechce, aby hráči příliš zdržovali. Trávník si seběhl pro míč. Kapitán hostujícího celku vrací zpátky na Slončíka. Pak už tam byl Behiraček, který rozehrává Ndefe. Znovu Trávník. Jablonec dobře brání, ale směrem dopředu zatím domácí fotbalisté, kteří vyhráli obě ligová utkání na úvod tohoto ligového ročníku dopředu směrem, to je hodně špatné v podání domácího týmu. Poslední zápasy přitom minimálně dvakrát jablonečtí skórovali. Samozřejmě je ještě brzy na nějakou celku rekapitulaci tohoto duelu, ale aktuálně sledujeme a vyslyšíte o tom, že dopředu míří Trávník, jeho centr do pokutového území, na prsou si ho zpracoval Sedidla, jenže hosté se mohou znovu dostat do zákončení. Nakonec byl ostrý zákrok, který si teď volá po žluté kartě, minimálně po žluté kartě v podání hostujícího Kostadinova. A překvapuje mě, že teď rozhodčí nesáhl alespoň pro žlutou kartu, ne alespoň, ale pro žlutou kartu, aby potrestal tento tvrdý zákrok, ke kterému tam na hřišti došlo. Zkoumat se nic u videa nebude, takže všechno v rámci pravidel, pochopitelně ta žlutá karta by se neskoumala. To by musel být zákrok na červenou kartu.
1: Jablonec Slovácko 0-0, 6-minutové nastavení na střelnici nám dává ale prostor ještě se vrátit na východ Čech, kde hraje Hradec Králové s Baníkem Ostrava. Je u toho Tomáš Borovec.
0: Slončík. Druhá minuta, nastavení ze tří, Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 1-0, navíc hosté jsou v deseti od 43. minuty, kdy za svůj zákrok proti Van Birenovi uviděl nakonec Jevhení Skiba červenou kartu. Teď má míč hostující golman a kapitán v tomto zápase Martin Jedlička, který ustaví balón a bude posílat dopředu dlouhý nákop, a to nám v tuhletu chvíli ještě běží tedy druhá minuta nastaveného času. Balon letí na hradeckou polovinu, ale tam byl úspěšný ve vzduchu Čihák. Po něm další vzdušný souboj. Tady zase uspěl domácí Samuel Dancák, ale dal míč pouze k Kubalovi. Filip Kubala ale nepřešel přes dva hráče domácího týmu. Z toho teď těží Umar. U Abdullahi Umar zkouší to rychlostně. Ne, nakonec zpomalil svůj pohyb po pravé straně. U pomezní čáry naznačil centr, dal si to ale na levačku. Umar teď je takovou uličku se snažil prostrčit Daredu, ale tuhle situaci se pohlídal míček a balón odkopl do autu, takže se nám už opravdu nachyluje čas v rámci prvního poločasu. 48. minuta, ještě zbývá zhruba půl minutka do konce toho prvního dějství dnešního zápasu. Nikam nespěchá David Ludvíček, kdo by taky spěchal v tuhletu chvíli, ale nakonec z toho bude autové vhazování. David Ludvíček si vybral Dancáka, který k němu přiběhl. Hradečtí dávají pod sebe, dávají míč do prostoru, kde jsou pouze oni, nikam nespěchají směrem dopředu a teď už ani spěchat nemusí, protože rozhodčí Matěj Kubečka ukončil první poločas, po kterém v tuto chvíli skončil první poločas a Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 1-0.
1: To je to důležité, co jsme se potřebovali dozvědět z východu Čech. Samozřejmě i druhý poločas uslyšíte na Radiožurnálu Sport. My teď ale spěcháme na sever Čech, kde Jablonec hostí Slovácko, a aktuální informace na konci prvního poločasu pro nás má Pavel Petr.
2: Ještě zhruba minutku a 40 budou aktéři dohrávat první poločas. Před pár okamžiky uviděl červenou kartu po ostrém skluzu ve středu hřiště také domácí fotbalista, konkrétně to byl Polidar, a tak oba týmy dohrávají už v deseti. Už je rozehráno, to znamená, že celá situace se zkoumat nebude, ale myslím si, že to bylo jasné, že ten skluz byl hodně tvrdý v případě domácího fotbalisty, a tak vlastně už se může na tribuně potkat s hostujícím golmanem Hečou. Stav tedy nerozhodný 0-0, už jen minutka zbývá do konce. Nastavení je první půle, ale vzhledem k tomu, že tam bylo další vyloučení, tak si myslím, že se přeci jen bude ještě něco přidávat. Domácí Chramosta to teď neúspěšně zkoušel projít ve středu hřiště a tak je tady příležitost pro hostující hráče. Defe je tam také Kostadinov, přihrávka na levou stranu, kde byl u míče Blahut, ale jeho pokus byl zblokovaný. A tak ještě v závěru to vypadalo první půle, že se dostanou domácí do šance, ale nakonec to jsou hosté, kteří znovu útočí, ale opět výborný obranný blok, co na to Trávník. No, teď bych řekl, že tam byl faul na Trávníka, že to byl šlapák, kterým si tam pomohli, ale rozhodčí nepíská. Je to zajímavé, teď se rozčilují obě střídačky, ale podle mého názoru tam si domácí obrana jako vedla nedovoleně, že tam byl zákrok, byl tam šlapák na Trávníka, který ale nebyl odpískaný. No a vypadá to, že v tuto chvíli už, aby se nic nestalo, možná pro jistotu rozhodčí Jan Beneš odkončil první poločas po 45 minutách, který platí. Jablonec Slovácko 0-0.
1: Říká reportér Pavel Petr. My se samozřejmě také na střelnici na druhý poločas vrátíme. Ostatně nabídneme vám jak už duel Hradec Králové Baník Ostrava, tak také Jablonec Slovácko v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Pokud si ale chcete naladit tyto zápasy jednotlivě, tak můžete třeba na stránce iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz. Jde to také v aplikaci Můj rozhlas, kde tyto zápasy najdete a můžete si je jednoduše pustit. Už Slavia zapsala v dnešním programu výsledek, a to vítězný, vyhrála nad Pardubicemi 2-1, no a kompletní bude dnešní program ve 20 hodin, kdy začne duel mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. Také u něj bude Radiožurnál Sport. Teď posloucháte v 17 hodin a 52 minut.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
2: I v létě vás bereme k ledu.
1: Vysíláme totiž dál o hokeji.
2: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
3: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
4: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. No. To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promrčení.
2: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
1: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
5: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
1: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
2: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
6: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mi svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dědkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
7: slabé. Jména?
6: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž. A tyhle ty.
2: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Krásné odpoledne, skoro podvečer. Na radiožurnálu Sport sledujeme především fotbalovou šanceligu. Slavia ta už zvítězila i ve třetím utkání domácí soutěže, i když Pardubice musela udolávat, třikrát nastřelila brankovou konstrukci, nakonec po dvou brankách Mojmíra Chytila Slavia porazila Pardubice 2-1. Teď se hrají ještě další dva zápasy, Hradec Králové s Baníkem. Zatím vede po prvním poločase, Baník hraje o 10. Tenhle zápas bude znovu pokračovat zhruba za 4 minutky. Máme tím pádem ještě čas zahrát jednu písničku, ale předtím ještě aktuální stav také z Jablonce. Jablonec Slovácko bez branek, no a srovnáno je to také na červené karty, a to konkrétně 1-1. A ještě jedna zpráva také z jiného sportu. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy 3. zlato po kánoji a kajaku. Je teď šampionkou také v kajakrosu.

0: fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Vladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Přesně, jak jste slyšeli, živě na všech stadionech. Nerušené přenosy můžete poslouchat na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. My budeme střídat 2 zápasy. Jablonec hraje se Slováckem o poločase bez branek. No a Hradec Králové a Baník Ostrava, tihle 2 týmy právě rozehráli 2. poločas. Sleduje to Tomáš Borovec.
7: Nedokázal reagovat. 47. minuta zápasu. Hradec Králové, Baník Ostrava 1-0. Na začátku 2. půle jsme teď viděli první šanci tohoto dějství, kdy ale Slončík v pokutovém území zády k brance volejem trefil míč mimo 3 tyče. Navíc tam byl jeden z hostujících hráčů sražen v souboji, takže teď se bude ošetřovat. Jenom tedy rychlá rekapitulace toho nejdůležitějšího. Domácí tým se na začátku více bránil, ale dá se říci, první větší šanci proměnil v gól, kdy ve 27. minutě se k míči dostal Tom Solončík a i přes jesličky bránícího hostujícího Jevhenie Skiby umístil balón ke vzdálenější tyči. Brankář Martin Jedlička neměl šanci, takže hradečtí šli do vedení, které mohl navýšit ve 40. minutě Mick van Biren, ale po jeho ráně předvedl Jedlička výborný zákrok. No a pro Východočechy se to ještě více rozjasnilo z pohledu tedy dnešního utkání, když ve 41. minutě unikajícího Micka van Birena zatáhl za ruku Skiba ve chvíli, kdyby už potom útočník domácího týmu pokračoval vstříc pouze brankáři ostravského Baníku. No a po konzultaci s VARem tedy hlavní rozhodčí zápasu Matěj Kubečka nemohl jinak než ukázat červenou kartu. Takže od závěru 1. půle hraje Baník jenom o 10. Na to tedy reagoval trenér Roman Skuhravý střídáním na startu 2. půle. Takže pro dnešek dohrál David Planka, kterého nahradil Daniel Holzer. Odstoupil také Michal Kohout, ale to si myslím, že byl jeden z nejlepších fotbalistů Baníku za 1. poločas, ale po jednom ze soubojů se tam také těžce sbíral. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. 49. minuta zápasu, Hradec Králové, Baník Ostrava 1-0 a hosté hrají ještě navíc o 10. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
6: My samozřejmě budeme dál oba stadiony střídat a právě to jdeme teď udělat. Vydáváme se tedy na Jabloneckou Střelnici, tam už se rozehrál 2. poločas, domácí hostí Slovácko a všechno sleduje Pavel Petr.
8: Je to tak, první 40 sekund odehráno z 1. půle. Trenér Luboš Kozel, tedy kouč domácího Jablonce, nebyl příliš spokojený s předvedenou hrou a tak hned 3x vystřídal. Je tam na hřišti čerstvě Džavo, je tam Sláma, je tam také Sedláček. Naopak chybí Okeke, Chramosta a také Rusek. Tak budeme netrpělivě sledovat, jak se to projeví na domácí hře. Připomenu, že už z 1. poločasu jsou oba týmy oslabení o 1 hráče. Hosty oslabil už v 7. minutě brankář Heča po zákroku mimo pokutové území. No a v nastavení 1. poločasu ho napodobil při cestě předčasně do kabin také domácí Polidar, který ostře zajel do Ndefeho ve středu hřiště, nic neříkající zákrok, ale po něm uviděl tedy, myslím si, že po zásluze domácí Polidar žlutou kartu. Zatím čekáme na nějakou vážnější golovou příležitost. Teď pochopitelně bude ten prostor přeci jen volnější na obou stranách hřiště. Ani Jablonec, který celý první poločas, téměř celý první poločas hrál v přesile, tak se nedostal do zakončení toho finále. Ta finální část tam přeci jen chyběla. Hosté naopak hrozili, byl tam Njarkos, který třeba se dostal do zakončení, ale nic z toho, co by přímo ohrozilo domácího golmana Mihelaka. Rozehrávka hostí z poloviny hřiště, Stočevský pošle míč do hry, ten se k němu v zápětí vrací, poté už to byl Blahut, ale také Džavo, který byl faulován, ten faul si připsal Vehirače. No, Tekijašky před pár okamžiky uviděl žlutou kartu.
6: I tohle utkání mezi Jabloncem a Slováckem, kde tedy padlo víc červených karet než gólů, můžete dál nerušeně poslouchat na našem webu. Ještě jednou připomínáme, že dnes je významný den pro český motosport, protože Filip Salač dnes vybojoval ve Velké ceně Británie ve třídě Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní podiová umístění v Maďarsku, potom doma v Brně, no a tím se postaral o vůbec první český triumf v seriálu po 16 letech, navázal na Karla Abrahama, ten slavil vítězství už před dlouhými lety v roce 2010, také to byla Moto dvojka a bylo to tehdy ve Valencii. Teď už se ale věnujeme čistě fotbalu, vracíme se zpátky do Hradce Králové, kde hraje ostravský Baník a je u toho Tomáš Borovec.
7: V 52. minutě Hradec Králové, Baník Ostrava 1-0. Hradečtí se teď budou bránit, protože i když hosté hrají o deseti, tak teď získávají rohový kop, který bude zahrávat zkušený 30-letý záložník Daniel Holzer, který se startem druhé půle přišel na trávník. Jeho nízký, krátký centr odhlavičkoval na autové vhazování Mick van Biren. Takže pokračují hosté, ale teď to bude v úvozovkách jenom aut, ale ten má také Holzer pořádně dlouhý, také míč letí do velkého vápna, 2-3 hlavičkové souboje a tady je vyrovnávací gól! Matěj Chaluš po takové zadovce, kterou hlavičkoval Juan Nuga, se rychle zorientoval, otočil se směrem k brance a jenom vytrčil pravou nohu, kterou došťouchl balón pod padajícím Adamem Zadražilem. Takže v 53. minutě Baník Ostrava srovnává na 1-1. Takže tohle to pořádně rozhecovalo v tuto chvíli hostující kotel, který skanduje, dá se říci, už jednotně do půl těla, tak jak to známe od těch skalních fanoušků a nejenom ostravského Baníku. Tak tohle to asi čekal málo kdo. Rozhodně si to nikdo nepředstavoval z těch královéhradeckých fandů, protože východočeši to měli dobře rozehrané a stále, dá se říci, i mohou mít. Teď ale chyba Čecha a je tady další šance, přihrávka pod sebe před pokutové území. Už se tam řítil do zakončení Škoroň, ale ještě tady je šance, další rána zablokovaná. Slončík se postavil do rány Traorého, teď ale centr do pokutového území. Zadražil se, vyšplhal nahoru a rukavicí ten balon vyšťouchl do strany. Pozor, ale tady opět Aboubakar Traoré. No tak Baník teď o deseti pořádně zatápí obraně východočechů. Z levé strany Škrkoň, ale souboj jeden na jednoho nevyzrál na Uhrinčatě, Jakub Uhrinčať, Van Biren. U půlicí čáry souboj jeden na jednoho, zase si obhodil soupeře a byl sražen docela nevybíravým způsobem Matějem Chalušem. A myslím si, že tohle bude žlutá karta. Zase taková podobná situace, kdy si Van Biren ten balón prohazoval v souboji přes soupeře a chtěl ho předběhnout, taky by se před něj dostal, nebýt toho nedovoleného zákroku. Teď by z toho nebyla taková vyložená šance, i když byl vepředu, ještě tam Baník měl vzadu stopera. míčka, takže nebyla by z toho čistá gólovka pravděpodobně, ale šance z toho mít být mohla. Takže ano, žlutá karta a Hradec teď postupuje z levé strany. Výborně ovšem zasáhl Bevene, který odzbrojil Horáka, potom ale poslal nepřesný pás přímo na Čecha. Čech postupuje dopředu, na levé straně dává na Slončíka, Slončík prodlužuje na Fanbierena. Fanbieren se dává balon do osy, zkusí sám, naznačuje střelu, ale ještě přihrává na pravou stranu Ludvíček. Už je u rohového praporku na pravé straně, centruje do pokutového území a tam je Umar! První gól 19-letého Nigerijce v lize v hradeckých barvách! V jeho kariéře Abdullahi Umar, který debutoval v hradeckém Ačku v evropské lize proti Tromze, teď dostal důvěru od první minuty a odvděčuje se gólovým záznamem. Východočeši tedy krátce poté, co inkasovali vyrovnávající gól, jdou opět do vedení. Potvrzeno i od hlasatele, první ligový gól, který dává 19-letý Abdullahi Umar. Jde si plácnout se všemi spoluhráči.
6: Dva góly v přímém přenosu jste právě slyšeli na radiožurnálu Sport do Hradce Králové. Do Malšovické arény se samozřejmě znovu vrátíme. Pokud byste chtěli zůstat u přenosu s Tomášem Borovcem, je to možné na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. My se teď ale vydáme zpátky na Jabloneckou střelnici. Jablonec by dnes mohl zaútočit na to, že se stane druhým 100% týmem soutěže, tím prvním a zatím jediným je Slavia. Ta vyhrála totiž dnes i třetí utkání v sezóně. Pardubice porazila po velkém snažení nakonec 2-1. Pojďme se teď podívat, jak se daří Jablonci ve třetím kole proti Slovácku. Sleduje to Pavel Petr.
8: Daří se jim tak, že zatím jabloneční fotbalisté hrají se Slováckem nerozhodně 0-0. 54. minuta, pro faul si došel domácí Suchan v souboji dvou desítek. Ten hostující hráč, který má na svých zádech desítku, tak to je trávník, který ji fauloval. No a my půjdeme na radiožurnál. Jabloneckým fotbalistům se to ale nedaří v případě nějakého střeleckého prosazení, protože v 54. minutě je to 0-0. Oba týmy dohrávají o 10 hráčích, zatímco na straně hostí byl vyloučený Heča už v 7. minutě v nastavení. To pak byl Polidar na straně domácích, který musel předčasně po sprchy za zákrok ve středu hřiště. Ani jeden tým si zatím nevypracoval nějakou vážnější a o to více gólovou situaci. Zatím tedy na Jablonecké střelnici je to 0-0. Jak se vyvíjí zápas Hradec Králové Baník Ostrava, to už řekne Tomáš Borovec.
7: 58. zápasu Hradec Králové vede v úvozovkách nad Baníkem Ostrava. Před malou chvílí, kdy skóroval Abdullahi Umar, zase se rozezvučela velmi hlasitě malšovická Fineb Arena, ale teď se celá situace ještě přezkouvává u VARu, takže nemůžu potvrdit tohleto skóre. Znamená to tedy, že za malou chvíli budeme vědět víc. Každopádně, i když je Baník Ostrava od 42. minuty pouze o 10, vyšel mu skvělý nástup do druhého poločasu, kdy Matěj Chalůš v 53. minutě na 1-1, poté co v první půli Tom Slončík otevřel skóre zápasu, tak teď tedy už vidíme, že gól na 2-1 východočechů neplatí, znamená to tedy, že tam bylo offsideové postavení a pokračujeme tedy nadále za stavu 1-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
6: Vy stále posloucháte přímý přenos na radiožurnálu Sport a my se okamžitě zase vracíme do malšovické Fineb Arény za Tomášem Borovcem.
7: Takže odepisujeme zpátky první ligový gól Umarovi. Nicméně, myslím si, že to tak dlouho, myslím jenom v rámci dnešního zápasu, ale celkově třeba v téhleté sezóně, kdy se tenhle velice kvalitní mladý útočník do statistik zapíše. Teď to ale neplatí, VAR rozhodl, že gól nebyl regulérní, Pokračujeme dál po hodině, nebo už téměř při hodině hry. Běží 60. minuta, Hradec Králové, Baník, Ostrava 1-1. Filip Čihák teď má míč na své kopačce a pravou nohou posílá dopředu Horáka za obranu. Horák důrazně sražen Bevenem. To bylo rozhodně. Proč se Beven nevíme, protože šel ještě navíc loktem urového praporku proti domácímu fotbalistovi, takže může být rád, že to skončilo jenom domluvou. Domluvou to ale neskončilo pro hostující lavičku. Tam byli hned někteří členové realizačního týmu mimo ten ustanovený obdélník, takže žlutá karta putovala tímto směrem, ne tedy pro fotbalistu na hřišti, a my teď uvidíme standardní situaci u levého rohového praporku, kdy tam ukazuje Darida, jakým způsobem bude zahrávat. Byl u něj i Horák, ale Darida teď zkouší centr, velice dobrý centr do pokuta rozumí. Ještě další souboj, výborně, brankář Jedlička, který výbor skoval, a další rána, která letěla spoza šestnáctky, těsně nad břevno. Tohle byla zase velice nebezpečná situace, zakončil František, ale nakonec toho gól nebyl, ale pěkně to sehráli teď fotbalisté Hradce Králové, důrazní v soubojích ve velkém.
6: Mezi Hradcem Králové a Baníkem je to tedy stále nerozhodné. 1-1, musíme připomenout, že Baník hraje o 10. My se znovu vydáváme do Jablonce. Musím připomenout, že všechna utkání, která dnes posloucháte a konec konců v celé sezóně budete poslouchat, můžete poslouchat i také nerušeně na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od 8 večer vám dnes ještě nabídneme vůbec poslední utkání tohoto kola šance ligy mezi Artisem a Sigmou Olomouc, jak jinak než v přímém přenosu. Teď se ale vydáváme do Jablonce, kde hraje Slovácko a kde je Pavel Petr.
8: 59. minuta, stav zůstává nerozhodný 0-0 a stále tady diváci na Jablonecké střelnici čekají na nějakou zajímavou, potažmo také případně gólovou šanci, a do ní se teď mohou dostat jabloneční fotbalisté, jenže střela Sedláčka byla zblokována. Řekl bych, že té střele ale předcházel faul na Trávníka, který zůstal nepotrestaný, nicméně hra pokračuje dál. Dlouhý nákop nebo nákop Čanturišviliho stačila hostující odbrana odvrátit. Souboj u autu, teď se do toho může zapojit také Javo, po něm je to domácí Čanturišvili, který to má na pravačku, odcentroval. Jenže do míst, kde byl pouze hostující Slončík, ještě z dálky to mohou zkusit domácí. Také to zkouší, parádní střela Tekijaškyho a po něm zákrok po té střele brankáře Halousky, který vytáhl míč na roh, a v 60. minutě tedy diváci na Jablonecké střelnici viděli a vyslyšíte o první velké šanci tohoto zápasu, kdy tedy pálil Tekijašky z dobrých 20 metrů a jeho pokus brankář Halouska vytěsnil na rohový kop. Ten bude zahrávat domácí Suchan, který už je připravený u rohového praporku. Domácí tribuny se dožadují gólu, který by rádi viděli.
6: Domácí tribuny se dožadují gólu na Jablonecké střelnici, ale také v Malšovické aréně, a tam jim navíc domácí fotbalisté vyšli vstříc. Hradec Králové, Baník, Ostrava, Tomáš Borovec.
7: Právě v tuto chvíli Hradečtí oslavují druhý gól Toma Slončíka v dnešním utkání. Bude platit, nebude? Před malou chvílí, před pár minutami se podobně radovali, když se trefil poprvé v lize Abdullahi Umar, ale na ten první gól si bude muset ještě počkat, protože branka neplatila, tak uvidíme, jestli tentokrát to bylo všechno v pořádku. U gólu Umara tam bylo offsideové postavení, teď si myslím, že offside to nebyl, ale je tam možný nějaký nedovolený zákrok. Také tam byla situace, kdy docházelo k centru po souboji u brankové nebo na brankové čáře, takže to se asi zkoumalo, jestli míč nebyl v autu, ale nebyl, protože v tuhle tu chvíli už rozhodčí ukázal po konzultaci s asistentem na středový bod. Znamená to tedy, že gól Toma Slončíka platí a v 65. minutě teď vede Hradec Králové nad Baníkem Ostrava 2-1. No ale je to tedy fotbal, který se musí líbit, protože hosté, i když jsou v deseti, tak se snaží hrát aktivně, snaží se hrát dopředu, a pochopitelně, když se něco nepovede, tak potom Východočeši proti deseti mají větší prostor k rychlým protiútokům. Jeden z nich teď zkouší Umar, ale v danou chvíli si souboj jeden na jednoho neporadil a tak hosté teď odkopávají míč na polovinu soupeře, kde si to pohlídal Filip Čihák, jeho hlavička směrem dopředu, ale pouze k Siniavskému. Siniavský byl faulován Dancákem, znamená to tedy, že hosté zůstanou u míče a v 65. minutě, která za pár vteřin skončí, budou moci zkusit ohrozit domácí branku.
6: Tentokrát gol, který byl regulérní, jsme slyšeli také na hřišti v Hradci Králové, ten tedy vede nad Baníkem 2-1. Jak to vypadá na Jablonecké střelnici, to celou dobu sleduje Pavel Petr.
8: No a před pár okamžiky se jablonečtí fotbalisté dokázali prosadit. 62. minuta, Jablonec jde do vedení 1-0. Rohový kop zahrával Suchan. No a pokud je mu zemí nejvýšší a nejpřesněji vyskočil sedidla. Hlavou tedy poslal míč do sítě a zajistil domácímu celku vedení 1-0. Vůbec ty standardní situace tady v této sezóně zatím jablonečtím fotbalistům vychází. Dvakrát se při nich prosadili už poháru proti Rize. A teď tedy také sedidla definitivní platnosti je autorem té úvodní trefy tohoto zápasu. Rozhodčí Jan Beneš ještě něco zkoumal, ale všechno je podle pravidel je zapískáno a ta hra může pokračovat. Nově tedy od 62. minuty platí, že domácí Jablonec vede nad Slováckem 1-0. Věříme, že ten gól odšpuntuje přeci jen větší útočnou aktivitu na jedné či druhé straně. Pochopitelně teď je na řadě Slovácko, které by rádo určitě vrátilo ten stav na nerozhodný, zatím ale hosté z Uherského Hradiště prohrávají tady v Jablonci tady 0-1 a to už se rozeběhla 64. minuta. Hosté to budou zkoušet teď přes levou stranu, kde je připravený Dolžníkov, ale proti byli domácí a hlavně Javo, který se snažil, jenže narazil na připraveného Právníka a poté nedovolný zákrok domácích, který teď odnesl jeden z hráčů hostujícího týmu a to znamená, že z toho bude přímý kop pro Slovácko. V okamžiku, kdy budou tedy hosté zahrávat ten přímý kop pár metrů od své vlastní střídačky, je to Trávník, který si jako kapitán bere míč k tomu, aby ho načechral a poslal směrem do pokutového území, už dostal pokyn, aby zahrál. Míč už letí právě na hranici pokutového území. Hosté se ale k zakončení nedostali. No a je to domácí sláma, který může dlouhým odkopem osvobodit, tak říkají, z domácí z toho sevření a to se také stalo. 65. minuta, Jablonec Slovácko 1-0.
0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.
6: Musíme připojit také jeden aktuální výsledek z golfu. Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Na dnešní finálové kolo si česká jednička schovala ten vůbec nejlepší výkon, který předvedla na ostrovech, zahrála 6 stran pod par, celkové skóre uzavřela na -7. Kristýna Napoleová, která jako druhá Češka z pětice prošla do těch závěrečných dvou kol, tedy prošla katem, potřebovala na turnaji o 10 ran víc a s bilancí +3 skončila na 46. pozici. Zvítězila možná hodně talentovaná a možná budoucí velké jméno světového golfu, teprve 17-letá Kanaďanka Anna Huangová. Ještě jednou se vrátíme k fotbalové šancelize. Slavia Praha dnes porazila Pardubice 2-1, večer od 8 ještě bude hrát Artis Brno proti Sigmě Olomouc. V přímém přenosu na Radiožurnálu Sport hrála se také druhá liga. Baník Ostrava B prohrál na domácím hřišti s Táborskem 1-2. No ale Ačko Baníku to dnes hraje v Hradci Králové. Tohle utkání sleduje Tomáš Borovec.
7: 69. minuta zápasu Hradec Králové, Baník Ostrava 2-1. Východočeši hrají proti 10, teď se nepovedl pas Umarovi, který hledal na levé straně Horáka, ale jenom našel soupeře, vlastně svého krajana Beveného, tak možná i to mohl být s trochou nadsázky podnět to, že proč mu poslal balón, rozhodně to tak ale nechtěl, teď se také omlouvá, ale nakrátko si i vyměnili pár slov krajané Abdullahi Umar a Abdullahi Bevene. Jsou také v podobné věkové kategorii. Umarovi je 19 a hostující útočník je o 2 roky starší. Oba na stejných pozicích rozhodně by si měli co říct a možná si i řeknou po zápase. Teď se ale musí věnovat tomu, co se odehrává na hrací ploše. Viděli jsme autové vhazování Baníku v 70. minutě zápasu. Východočeši odvrátili tohle nebezpečí, ale může hrát na pravé straně zase Bevene. Jeho centr zablokovaný. Teď byl Dancák sražený. Rozhodčí nechává výhodu hradeckého týmu a ti to také využívají. Horák neměl moc komu ukazoval rukama, rozhazoval trochu kolem těla, pojďte se někdo nabídnout, tak když se tak nestalo, rozehrál zpátky dozadu, tam byl připravený Darida reagovat a Hradec Králové to zkusí po pravé straně, tam je připraven Ludvíček, tohle je daleko. Van Buren se zakloněnou hlavou se jenom smutně dívá na Ludvíčka, který se mu gestem omlouvá, je to v krátkém sledu po druhé, co se 24. obránci, který přišel z pražské Dukly po odchodu z Páčila, kdy udělal chybu v rozehrávce, kdy se mu nepovedlo poslat přesný pás a tím vlastně jenom odevzdal balón soupeři. Teď ho mají zase Hradečtí a budou hazovat na levé straně. Míč má Horák ve svých rukách. Van Buren se rozbíhá za obranou. Horák si nakonec vybírá Daridu, ten přiťukává zpátky. Horák vrací k půlící čáře na Františka Čecha. Ten už měl proti sobě našlápnutého Mušaka a tak ještě zvolil rozehrávku na jistotu na Čiháka. Teď už na levé straně Slončík. Slončík souboj jeden na jednoho ztroskotal, ale ještě za ním byl připraven Dan, který obloučkem vyzývá Horáka. Ten má po pravé ruce Slončíka, Taneček domácího fotbalisty před pokutovým územím. Jeho centr moc nechybělo, aby se hlavice dostal Umar. Balon na pravé straně zpracovává Ludvíček, další centr a je tam šance. To byl zase závar a tam chybělo Slončíkovi k hetriku pár centimetrů. Ale nedostal na ten balón, to byla skrumáž. Teď nevím. Obránci Baníku Ostrava, co si počít, nakonec to možná uhasil Martin Jedlička, možná to byl míček, který se tam ocitl, těžko říct v té skrumáži, ale důležité, že tohle nebezpečí pro Ostravany bylo zažehnáno a je tady v autové vhazování v 72. minutě, kdy Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 2-1. 72. minuta zápasu Hradec Králové, Baník Ostrava 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu a mezi tím se dostali do zámezí domácí fotbalisté, takže budou vhazovat hráči Baníku Ostrava.
6: Znamená to, že my máme zase trochu času změnit stadion a ověřit, jak se vyvíjí druhý zápas, který sledujete v 18:32 na Radiožurnálu Sport. Jablonec hraje proti Slovácku a to sleduje Pavel Petr.
8: Aktuálně nehraje, protože je tady pauza na občerstvení, ale za pár okamžik už dá rozhodčí Jan Beneš pokyn k tomu, aby hra pokračovala. 1-0 pro domácí fotbalisty. A to říkám, v 70. minutě hosté budou zahrávat přímý kop, protože před pár okamžiky to byl útočný faul, kterým se provinili Jablonečtí. Hosté už jsou připraveni k tomu, aby poslali míč do hry, jestli to bude brankář Halouská, nebo jestli to bude Stojčeský, který teď přichází k míči. Na to si musíme ještě nějaký ten okamžik počkat, ale vypadá to, že to bude Stojčeský, který teď naváže rozehrávku v zadních řadách. Byl to Behiraček, který mu vrátil míč. Stojčevský znovu v akci, Kostelník se říká o slovo a také ho dostal. Poté další šance při kombinaci, kterou má Sisej. No a ten přenáší hru na pravou stranu, kde už operuje hostující Slončík. Rozehrávka ale pouze na polovině hřiště, odkud se zatím nedostali hostující hráči k tomu, aby ohrozili brankáře Mihelaka. Jejich prapor teď drží kapitán Trávník, který si došel pro míč. Hosté rozehráli, ale úplně jinde, než byl přestupek. Rozhodčí Jan Beneš to nechává bez povšimnutí. A tak je tu centr, který letí do pokutového území. Ještě tam mohl být Kostadinov, ale k míči se nedostal. Poté už zákrok na Sedláčka. No a je tady odpískaný přímý kop. Hosté se sice diví, ale v tuto chvíli s tím asi nic nezmohou. Dva hráči Jablonce zůstávají aktuálně na hrací ploše. Jedním z nich je Nebyla, ten už se zvedá. A poté tam je také Sedláček, kterému se moc nechce strávníku, ale nakonec to vypadá, že žádnému střídání nebo zranění nedojde na domácí straně. 72. minuta, Jablonec Slovácko tedy 1-0. Rozehrávka přes právě Sedláčka, o kterém byla řeč před pár okamžiky, jeho pohyby dává tušit, že k žádnému vážnému zranění tam v jeho případě nedošlo. Přenesení hry se Jabloneckým ale nevydařilo, Sedidla nemohl zpracovat balón a tak z toho bude autové vhazování. Stojčevský u míče ještě před vlastní střídačkou, ještě si tam vyměnil s Kostelníkem ten balón a nakonec se může právě on rozehrát. Jenže Jablonecká obrana pracuje velmi dobře, nepouští hosty prakticky k zakončení. To říkám v 72. minutě, kdy Jablonec vede nad Slováckem 1-0. Další rozehrávka hostujícího brankáře Halousky. Ten si povyšel s míčem až před pokutové území a nakonec rozehrál, ale hosté už tu jeho přihrávku, konkrétně to byl Dolžníkov na levém kraji útoku, nestačil zpracovat. Autové vhazování pro domácí Jablonec, je to Sedidla, který se ujme míče a za pár okamžiků ho pošle do hry. Martin Sedidla tedy zatím autor jediné branky. Další tvrdší zákrok, ale zůstává nepotrestaný. Znovu Javo leží na trávníku, teď si neumím představit, že tam byl nějaký tvrdší zákrok, ale každopádně je z toho šance pro hosty. Kostelník pálí, trefil pouze v pokutém území stojícího Sedláčka. Poté už je to Slončík a centr, který se snáší před domácí branku. Obrana Jablonce si v tuto chvíli poradila, konkrétně to byl Pavlovič. Až teď ale můžeme mluvit o nějakém osvobození ze strany domácích, protože tam je kapitán Tekijašky, který si, tak říkajíc, došel pro faul. Hosté se provinili proti pravidlům, konkrétně to byl Stojčevský, a tak budou fotbalisté domácího Jablonce rozehrávat přímý kop. To už se hraje 74. minuta. Jablonec Slovácko 1-0.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
6: A právě na ní teď posloucháte dva přímé přenosy, kromě Jablonec Slovácko také další utkání Hradec Králové Baník Ostrava, to zase sleduje Tomáš Borovec.
7: 77. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 2-1. Před malou chvílí měl Horák velkou šanci navýšit to jednogolové vedení, ale jeho zakončení nebylo přesné. Teď je tady standardní situace. Horák opět u míče. Rohový kop z té pravé strany. Míč tam propadl, proskákal pokutovým územím na levou stranu. Nikdo se ho nedotkl, takže z levé strany to zkouší Umar, ale teď si nerozuměl na hřišti při té kombinaci s Daridou, takže budou rozehrávat od branky fotbalisté ostravského Baníku. V 78. minutě zápasu vypadá to na rozehrávku nakrátko. Ano, Jedlička už má míč, ale nebude se rozpakovat, protože proti němu tam už nabíhal Van Biren. Vzdušný souboj, ve kterém uspěl Škrkoň, ale ztratil u něj rychlost, takže balon už nemohl dostihnout dřív, než brankář Adam Zadražil, když k němu míč potom doskákal. Horák na levé straně. Slončík si rychle posouvá míč ke straně v tomhle souboji, ale prohrává proti dvěma. Ještě tam dokázal udržet Bevene balón na hřišti, ale nicméně u něj akce skončila. Teď je tady otevřené pole pro Dancáka. Dancák na levé straně dostává přihrávku od Umara. Dancák vrací Umarovi, ten tam jde souboj jeden na jednoho patičkou. Posunul pod sebe, ale tam nikdo nebyl ve stejném dresu. Pouze vracející se Bevene, který tak míč odkopl o něco dál od hostující branky, no ale je vidět, že hostující fotbalisté už toho mají poměrně dost, že hrají v deseti, snaží se běhat, snaží se být aktivní, ale Východočeši teď dirigují hru, zkoušejí to po pravé straně. Tam je Ludvíček spolu s Van Birenem, vyměnili si balon na krátko, Ludvíček už je u rohového praporku, jeho centrovaný míč byl sražen, takže se bude kopat roh po té, co se do centrovaného balónu postavil Vlasy Siniavský, tak nakonec to není roh, nakonec je to jenom autové vhazování o pár centimetrů. Van Biren se nabídl a také dostal míč. Opět je Van Biren, už se snaží otočit k brance, ale ještě to nebylo na centr, takže dává pod sebe, tam je Dancák, ale Hradeští teď vytlačení zhruba do poloviny hřiště na půlce soupeře a zkouší to znova. Opět po pravé straně, tentokrát je tam Čihák. Van Biren, to vypadalo možná na ruku, ale je tady Van Biren, jeho levačka tak 30 cm nad břevnem proletěl, míč nad ostravskou brankou, Pěkná akce, nakonec té pravé strany se domácí dokázali prokombinovat a Van Buren se po krásné keličce na levou nohu do osy před pokutovým územím dostal do dobré pozice a že má dobrý střelecký apetit, tak to už na začátku nové sezony dokázal potvrdit. Máme tady střídání i na domácí straně. Potlesk pro Abdullahiho Umara, 19-letý Nigeriec, poprvé startoval za A tým v lize od první minuty v základu. Také se radoval chvíli ze svého prvního ligového gólu, ale offsideové postavení mu tu radost nakonec se zkazilo, takže na tu první trefu si musí počkat. Místo nejde do hry Ondřej Mihálik. No a za velkého potlesku také opouští hrací plochu autor.
6: Tribuny tleskají, ale zatím se nehraje. My toho využijeme na Radiožurnálu Sport. Vy ale můžete dál poslouchat utkání mezi Hradcem a Baníkem nerušeně na našich webových stránkách nebo stránkách i rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. K tomu teď můžu ale dodat ještě, že 16-letá Linda Botková byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za měsíc červenec. To je velký úspěch. Anketu vyhrála v konkurenci seniorských hvězd starého konkurentu. No a triumf jí nakonec vyneslo to, že měla rekordní čas v běhu na 400 metrů překážek na dorostenecké mistrovství Evropy v Rijeti. Na probíhajícím juniorském mistrovství světa v Eugene Botková vytáhla jako finishmanka smíšenou štafetu na 4x400 metrů z průběžného 6. místa k senzační stříbrné medaili. Zkrátka Botková ta teď šlape. My se znovu vracíme na fotbal na Radiožurnálu Sport. Jablonec hostí Slovácko a sleduje to Pavel Petr.
8: 78. minuta, stále platí vedení domácích 1-0 od minuty 62, kdy se prosadil střelec té branky po rohu Suchana, to byl Cedidla. 78. minuta tady končí 1-0, hosté se ale nadechují k dalšímu možnému útoku. Už jsou teď v těch minutách zápasu o poznání aktivnější. Domácí často jen za cenu dlouhých odkopů se brání. Připomenu, oba týmy hrají v deseti. Domácí bez vyloučeného Polidara, hosté bez červenou kartu potrestaného brankáře Heči, ale zatím ten větší volný prostor nedokázali ty týmy maximálně využít. Co na to? Stojčevsky přihrává na levou stranu. Už jsou hosté v pokutovém území. Znovu centr, který se tam snáší. Hosté reklamovali ruku, ale rozhodčí Jan Beneš ukazuje, hrajte dál. No a Džavo tam šel do dalšího nedovoleného zákroku. Džavo zatím toho moc fotbalového nepředvedl v tomto zápase. Navíc si připisuje další nedovolený zákrok. No a tak je tady střídání, hostující Sosek přichází na hřiště a také Marinelli. No a kdo odejde ze hřiště, tak je to Dolžníkov, který opouštěl hrací plochu a odchází také kapitán Trávník. Sosek je teď mužem, který přichází na hrací plochu. Díváme se, kdo také převzal po Trávníkovi kapitánskou pásku a je to jasné, je to Stojčevský, který dohraje tady zbytek zápasu, pokud nebude vystřídaný s kapitánskou páskou na rukávu. Další rozehrávka fotbalistů Slovácka už na polovině Jablonce, 80. minuta tohoto duelu a platí vedení Jablonce 1-0 nad Slováckem. Hosté rozehrávají zásluhou Slončíka, který je u míče, poté je to střídající Sosek, který může rozehrát. No a také tak učinil. Hosté se pomalu dostávají před pokutové území. Přihrávka Kostadimová, ale Jablonec znovu. Dlouhý odkop a tentokrát to bylo stečí jednoho z bránících hráčů Slovácka. A tak to bude po delší době a to je vhazování pro jablonecké fotbalisty. Míč si bere do svých rukou Sláma, po něm už je to Sedláček. Riskantní přihrávka v domácím podání, ale kapitán Tekijašky si s touto situací poradil. Přitom právě Tekijašky už hned v první minutě vyrobil minelu, kterou ale hosté nepotrestali. Po jeho nepřesné rozehrávce to byl Niarkos, ale to už je samozřejmě dávno zapomenuto. Co není zapomenuto, to je fauna Java, který se poprvé dostal k tomu, že byl také faulovaným hráčem a tak už na polovině Slovácka mohou rozehrát hráči domácího Jablonce. Končí 81. minuta. Jablonec Slovácko, tedy 1-0.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes už jste slyšeli, že Slavia porazila Pardubice 2-1, no a je zatím jediným 100% týmem v české fotbalové lize, ale napodobit by dnes mohl právě Jablonec, který zatím tedy nad Slováckem vede 1-0. Ono Jablonci se hodně daří, v letošní sezóně prohrál vlastně jenom úvodní zápas kvalifikace o konferenční ligu v chorvatském Varaždínu 2-3 a od té doby vyhrává nad Olomoucí, potom v odvetě s Varaždínem v Pardubicích, nad RFS Riga, no a teď Jablonec vede také nad Slováckem, ale ještě není konec, nepředbíhejme. Pojďme se teď ale také vydat zase do Hradce Králové v Malšovické aréně. Hraje Baník Ostrava a hraje o 10, sleduje to Tomáš Borovec.
7: 86. minuta. V tuto chvíli začíná. Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 2-1. Už se také východočeši dostali do několika slibných situací, aby pojistili ten svůj jednogolový náskok, ale nestalo se, takže stále je tady šance pro hostující celek. I když hraje o 10, tak ale klobouk dolů, hraje aktivně, snaží se, co to jde, směrem dopředu srovnat skóre i za trochu vyšší riziko otevřenější obrany směrem dozadu, ale samozřejmě to je riziko, které musí tým, který chce bodovat, přijmout. Teď ale hrají domácí. Trubač. Trubač podél vyběhnutého Siniavského. Teď nachází na pravé straně Ludvíčka. David Ludvíček nejde do rizika souboje na jeden na jednoho a viděl, jak se mu nabízí Darida. Darida se zastavil také před Siniavským a teď už na pravé straně Trubač. Trubač jde do pokutového území. Jeho střela levou nohou po zemi byla zablokovaná. Po odraženém míči se teď rozbíhají hostující fotbalisté směrem dopředu, ale výborně zasáhl Dancák v defenzivní práci. Nenechal hrát Mušaka, který se přes něj nedostal, a tak mohou fotbalisté Baníku Ostrava alespoň vhazovat. Teď už je míč na trávníku a na levé straně Daniel Holzer ho stíhá. Proti němu se postavil David Ludvíček. Holzer viděl, jak má ve středu pole osamoceného Gilberta. Dante Gilberta, jeho možná první dotyk s balónem v dnešním utkání po té, co šel do hry, ale čas plyne. 87. minuta. Východočeši si teď dávají bedlivý pozor na defenzivu, zbytečně nevyrážejí ve větším počtu dopředu a raději se tedy zaměřují na to, aby proti 10 nechtěli si úplně ubránili tenhle výsledek, ale asi jsou si vědomi toho, co se při
6: Hradec Králové Baník dál třeba v aplikaci Můj rozhlas. My se vydáváme zpátky na Jabloneckou Střelnici, ne že by tam padl další gol, ale padla tam další karta, což nám konec konců vysvětlí Pavel Petr.
8: Ano, padla tam další červená karta v pořadí, už tedy třetí v tomto zápase pro hráče Slováčska, který je Cesaj. No a ta červená karta se ještě teď zkoumá u videa, byl to ostrý zákrok u pomezní čáry, stále se nehraje a zkoumá se ta situace. Rozhodčí Jan Beneš si byl ale jistý tím vyloučením Cesaje. No a tak právě tento hráč, který nastoupil v průběhu druhé půle, už míří pod sprchy. Hosté budou dohrávat v 9. S těmi kartami se tady roztrhl pytel, ale myslím si, že to byl ostrý zákrok a rozhodčí Beneš byl okamžitě přesvědčený, že se jedná o zákrok na červenou kartu, a jelikož čtvrtý rozhodčí posílá Cesaje do kabin a teď bylo také zapískáno, tak je jasné, že tento duel budou hosté dohrávat v tuto chvíli s 9 hráči. Každopádně 85. minuta, Jablonec vede nad Slováckem 1-0.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
6: Tak to byl Pavel Petr s bližšími informacemi. Slovácko to bude mít hodně složité, ale to konec konců i Baník, pokud bude chtít v Hradci srovnat. Tohle utkání sleduje Tomáš Borovec.
7: Přesné. 89. minuta. Zápasu Hradec Králové vede nad ostravským Baníkem 2-1. Hosté se teď snaží hrát aktivně. Stále připravují jeden útok za druhým, ale hrají doplný, hrají v 10. Je to obtížné. Východočeši teď trochu opustili aktivitu a navíc teď špatně zakombinovali. Je tady další aut, ale ten uvidíme až poté, co se dostřídá. Další změnu teď připravuje domácí trenér. Mick van Biren rozhodně odehrál velmi dobré utkání. sice neskóroval, ale měl své šance, připravoval pozice svým spoluhráčům, dobré představení. Místo něj jde na hřiště Fernandes Netu, 20-letý záložník z Angoly, a teď už tedy out pro Baník Ostrava. To už běží 90. minuta. Míč má na hrudníku Dante Gilbert, zpracoval ho směrem dozadu a míč nakopl na Martina Jedličku. Brankář a kapitán hostujícího týmu na levé straně vidí Siniavského. Tohle bylo těžké na zpracování. Někam na podbříšek dostal tu přihrávku jeden z hráčů Baníku. Byl to Škrkoň, ale ještě si s tím poradil. Nicméně potom vletěl do další kombinace Vladimír Darida, který balón odehrál do autu ještě stečí hostujícího fotbalisty, takže Východočeši vhazují a dalo se očekávat, že to bude aut na jistotu směrem dozadu, takže brankář má golman Zadražil. Dancák mezi dvěma hráči Baníku si našel prostor, aby zpracoval, ale bude se nastavovat 6 minut, to je ještě dostatek času na to, aby se skóre dnešního zápasu změnilo. Na startu nastavení Hradec Králové vede nad Baníkem Ostrava 2-1. Východočeši teď drží míč. Ve středovém bodu to byl Dancák, na pravé straně pokračuje Darida, který prodlužuje na Ludvíčka také ještě víc k té postraní čáře. Nikam Východočeši teď nespěchají. Zase zařadil zpátečku Vladimír Darida. Po něm hraje stoper Filip Čihák, který dal na pravou stranu Uhrinčaťovi. No a co myslíte, Uhrinčať zase se zatáhl ještě hloub a poslal balón na Adama Zadražila. Brankář Hradce Králové nespěchá, až teď už musel rozehrávat, když měl proti sobě rozběhnutého Škrkoně. A rozehrál velmi dobře, protože Darida dostal míč přesně na nohu. František Čech na levé straně, Horák prostrčil mezi dvěma hráči na Daridu. Darida to má na levačku. Chtěl ještě posunout za obranu na Dancáka, ale byla tam noha Beveného, která to znemožnila. Tak co teď Ostravané? Nic, protože v hlavičkovém souboji Gilbert neuspěl a tak mají zase balón na kopačkách domácí fotbalisté, jmenovitě Horák.
6: My si to ještě jednou vyslechneme, samozřejmě za chvíli slyšeli jsme, že v Hradci Králové se bude nastavovat 6 minut, 2 z toho už jsou odehrané, máme tedy trochu času ještě zkontrolovat, jaký bude třeba nastavený čas v Jablonci, kde hraje Slovácko a kde je také Pavel Petr.
8: Na to si musíme ještě počkat, ještě zhruba 2 minutky zbývají do vypršení základní hrací doby, určitě se bude něco nastavovat, teď ale souboj uvnitř pokutového území Jablonce. A při tom souboji tam došlo k zranění nebo k poranění hlav hráčů na obou stranách, takže v tuto chvíli je nutné ošetření. To samozřejmě spěje k tomu, že to prodloužení nebo nastavení bude také nějakou dobu trvat, ale na to si musíme samozřejmě počkat. Při srážce hlavami je povolené ošetření a to také rozhodčí Jan Beneš nechal teď. No a samozřejmě hráči to využívají jako občerstvení k tomu, aby na ty poslední minutky nabili ještě potřebné síly. Vypadá to, že oba hráči po té srážce budou ale v pořádku. Ten Jablonecký už se zvedl z hrací plochy. No a jak to vypadá s hráčem Slovácka, ten je ještě v péči lékařů, zatímco ti Jablonečtí už opouští hrací plochu. To už se hraje 90. minuta, nebo alespoň tady běží na ukazateli skóre. A stále platí, že Jablonec po brance Martina Cedidly z minuty 62. vede 1-0. Ještě jedno střídání teď můžeme sledovat na straně domácích, to je Souček, který přijde na hrací plochu.
6: Čas se nám pomaličku nachyluje v Hradci Králové, tam je přeci jenom odehráno trochu víc, jdeme už do nastaveného času, utkání Hradec Králové, Baník Ostrava, no a závěr uslyšíme v podání Tomáše Borovce.
7: 94. minuta zápasu, necelé 2 minuty do konce nastaveného času, do konce utkání. Hradec Králové drží vedení nad Baníkem Ostrava 2-1. Na hřišti to ale zatím nevypadá, že by ten druhý poločas hráli hosté o 10, protože jejich aktivita je stále velmi vysoká. Jsou si vědomi toho, že už dokázali jednou skórovat právě v tomto rozložení sil, takže pokud to jde, stále postupují dopředu a chtějí vydobít alespoň ten bod za remízu. remízu. Zatím se to ale nedaří. Nicméně budou teď mít míč ve svém držení po výkopu. Zadražila Trubač hlavičkou, posunul balón jenom do zámezí. Takže autové vhazování, akce Baníku začne u Martina Jedličky. Ten teď rozehrává nakrátko. Běží nám 94. minuta, která za pár vteřin skončí. Takže ještě 2 minutky mají hosté na to, aby se pokusili vyrovnat. Dnes v malšovické Finep aréně prohrávají tady 1-2. Teď zasekávačka Traoreho dobře to otočil na levou stranu, kam si ze středového kruhu vyběhl Mušák, ale prostě Baník útočí do plných, je to obtížné. Východočeši teď především pečlivě brání. Trubač se vrátil. Dobře teď zablokoval nogu, nedal mu žádný prostor, takže noga musel zastavit svou aktivitu a jenom rozehrál pod sebe na Traoreho. U Traoreho je Mušák, opět noga, musel jít mezi dva. Tam mu postavil Darida tělo a potom odkopává balón z první netu. Jakmile se na míč dostal, žádné vymýšlení, prostě bomba co nejdál od sebe na polovinu soupeře. Ale ještě je trochu času na další útok. Siňavský to zkusí po levé straně. Siňavský, ale souboj jeden na jednou nemá prostor. Uhrinčať pracuje pilně jako včelka, nedává mu tam žádný prostor, takže Siňavský jenom odehrál zpátky dozadu. Tak to zkusí Baník zprava, tam je Mušák. Mušák ale zablokovaný Daridou. Ta defenzíva teď Východočechům funguje velmi dobře a už nám běží poslední 6. minuta nastaveného času. Martin Jedlička. Martin Jedlička teď hodně venku z branky, aby ten balón nakopl dopředu, ale tam byl Filip Čihák na hranici velkého vápna, odhlavičkoval až do prostřed hřiště. Na pravé straně připraven Bevene. Dnes jeden z nejlepších hráčů na hřišti. Minimálně tedy z ostravského týmu, ale myslím si, že i celkově. Mušák přes dva hráče se neprobil, ale byl tam nedovolený zákrok. A je tady standardní situace, je to ve chvíli, kdy zbývá 20 vteřin do konce nastaveného času, takže si troufám tvrdit, že to je poslední možnost pro ostravský Baník, aby ohrozil domácí branku, aby zkusil dát vyrovnávací gól. Také si je vědom důležitosti situace hlavní rozhodčí Matěj Kubečka, který dělá i hned čáru na trávníku, kam se má postavit míč a teď se půjde srovnat zeď. Vypadá to, že ta bude dvoučlenná. Tak je to přímý volný kop zhruba takových 12-13 metrů od hranice velkého vápna. Myslím si, že na přímé ohrožení to bude velmi složité. To by tedy musela být naprosto precizní světová rána, ale ani centrovaný míč samozřejmě není k zahození. Teď to je poslední příležitost pro ostravský Baník, protože už vypršel čas. Je tady přímý volný kop, centr za obranu, je tam zpětná hlavička, Dancák ještě jednou odkopává, Darida si navádí míč po straní čáře a to už stačilo k tomu, aby Matěj Kubečka ukončil zápas třetího kola, ve kterém Hradec Králové poráží Baník Ostrava 2-1. Pokud si to tedy zrekapitulujeme, tak první...
6: Rekapitulace už na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme Tomáši Borovcovi a my se teď vydáváme do Jablonce, kde se stále ještě hraje a to také nastavený čas. Jablonec Slovácko, tenhle zápas sleduje Pavel Petr.
8: Zhruba minutka a čtvrt zbývá ještě odehrát z tohoto duelu, tedy z toho 5minutového avizovaného nastavení stále platí Jablonec Slovácko 1-0. V 62. minutě se hlavou prosadil Martin z předsedidla. Před pár okamžiky se také hosté dostali do slibné příležitosti, přestože hrají v 9. Byl to Marinelli, který střílel z hranice Bogdanova území, ale o té střele se nedá říct nic pozitivního. Byla hodně slaboučká, mířila do prostředka branky, kde byl připravený brankář Mihelák. Hosté se ale znovu nadechují, přestože hrají v 9. Připomenu, u nich vyloučení byli dva hráči. Nejprve to byl Heča, poté Cesách u domácích Polidar. Domácí ale sebrali míč a tak je to Džavo, který pospíchá na polovinu soupeře. Je jasné, že nebude pospíchat, nakonec se přihrává ještě na střídajícího Součka, který posílá míč za sebe, ale tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Naopak byl tam brankář Halouska. Podle mých stopek posledních 20 sekund tohoto duelu, posledních 20 sekund šance pro Slovácko a ani toho se hosté nedočkají, je dobojováno. Utkání v Jablonci končí, jablonečtí fotbalisté zůstávají neporažení. Po brance cedidli v ubojovaném zápase porazili Slovácko 1-0.
6: Děkujeme, to byl náš reportér Pavel Petr a máme tím pádem dnes už 3 konečné výsledky. Pojďme si je zrekapitulovat. Slavia porazila Pardubice 2-1. Hradec Králové úplně stejným výsledkem, i když s jiným průběhem, porazil Baník Ostrava 2-1. Musíme připomenout, že Baník hrál víc než jeden poločas o 10 hráčích. No ještě více červených karet ale padlo na severu Čech, tedy konkrétně 3 červené karty, 1 na jablonecké straně, 2 na straně slovácká. Jak jste před chvilkou slyšeli, Jablonec se stal druhým, stále ještě 100% týmem nejvyšší soutěže, tedy šance ligy. Společně se Slavií Praha, tedy Jablonec, teď dominuje celé tabulce, jenomže Slavia tam má o mnoho výraznější skóre. Po 3 zápasech Slavia vede ligu se skóre 11-2. Jablonec, ten má dobrý vstup do sezóny, ale to

0: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Ondřej Látal. V centru Liberce hoří střecha domu na Nerudově náměstí. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Fotbalisté Slávie zůstávají v šancelize 100%. Nad Pardubicemi vyhráli 2-1. Na kolonu pozor na D1 z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Hasiči zasahují v centru Liberce u požáru střechy dvoupatrového domu na Nerudově náměstí. Vyhlásili první stupeň požárního poplachu a na místě situaci sleduje reportérka Kateřina Kubíčková.
2: Požár začali hasiči hasit zhruba před hodinou. Všichni lidé, kteří byli v domě, tak ty se sami evakuovali ještě před jejich příjezdem. Na místě taky nebyl žádný zraněný. Celkem tady zasahuje 5 jednotek, musí používat výškovou techniku a požár se jim zatím nepodařilo lokalizovat. Z místa byl po začátku požáru vidět také hustý dým, nicméně ten už teď nevidím, ale v ovzduší je cítit kouř. Příčinu a škodu požáru po požáru zatím hasiči vyšetřují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
0: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energii společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
3: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidé, zraněných je nejméně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské zprávy bylo 9 lidí zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla taky Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí.
4: Na Oděsu a Oděskou oblast v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Shahid a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum města, obytné domy a hotel.
5: Slyšel, jak on začal pikinout zvuk.
4: Alexandr, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody.
6: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Lesní požár v Andaluzii na jihu Španělska se rozšířil na plochu přibližně 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa schořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Evropu letos zasáhly opakované vlny veder a rozsáhlé sucho. Vědci je připisují klimatické změně způsobené lidskou činností. Extrémní horko vysušilo vegetaci, která vyrostla během dešťů na začátku roku. Tím vytvořilo podmínky pro rychlé šíření lesních požárů. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplňuje autorka projektu Diana Gal.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
8: Sport. Fotbalisté Slávie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Vyhráli i ve třetím kole nejvyšší soutěže, Pardubice zdolali 2-1. Východočeši naopak zůstávají bez bodu. Oba góly Slávie dal útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
9: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezónu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
8: 100% je i Jablonec, který vyhrál nad Slováckem 1-0 a v čele soutěže se na Slávii bodově dotáhl. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a za necelou hodinu odstartuje utkání Artisu Brno s Olomoucí. Radiožurnál Sport nabídne duel v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Šmejkalkou a také u Hlubic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru

0: se dojíždí do Kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, zdržení asi půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Vyškova směrem do Brna, dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zpomaluje, kolona pokračuje nesouvisle až na 211. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, kolona se tak dává pomalu do pohybu. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba 20 minut. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Prahou počítejte s kolonami před omezením u Vystrkova. V obou směrech je to na asi 15 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně v Lachovském tunelu. Je tam zavřený pravý pruh a začíná se před tunelem tvořit kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer pak přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky i silné. A teploty 31 až 36 stupňů. To byly zprávy.
3: Je 6 minut po 19. hodině, zbývá nám nějakých 53 minutek, než začne poslední dnešní fotbalový zápas a také přímý přenos na radiožurnálu Sport mezi Artisem a Olomoucí. No a tak máme trochu času na jiné sporty. Ženskou Tour de France vyhrála po druhé v kariéře Nizozemka Demi Folleringová. Nikola Nosková závod po sobotním pádu bohužel nedokončila. Za chvíli si ale ještě trochu posvítíme na mistrovství Evropy v plavání.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář. We'll be right back.

0: Na Radiožurnálu Sport 10 minut po 19. hodině míříme do Paříže, tam totiž pokračuje mistrovství Evropy v plavání. Ono sice pokračuje, ale ode dneška nás bude o něco více zajímat. Právě ode dneška tam také máme našeho reportéra Martina Charváta a s ním jsme teď také na dálku ve spojení. Vítej, dobrý den.
1: Hezký den.
0: My bychom to měli trochu vysvětlit. Mistrovství Evropy v plaveckých sportech běží už od 26. července, ale začne nás zajímat teď přeci jenom o něco víc. Dokážeš nám to vysvětlit, jak je vlastně mistrovství Evropy koncipované?
1: Ono je koncipované tak, že se začíná v těch uměleckých plaveckých disciplínách, ať už za to vezmeme třeba skoky do vody, po případě akvabely, které už teď vlastně nejsou pouze ryze ženskou záležitostí od roku 2022, ale to, že tímto začíná evropský šampionát, tak to vlastně z toho pohledu plavání není to hlavní. Nechci tím nikoho urazit, ať už dálkové plavce nebo případně zmíněné disciplíny, ale je to podobné jako například v cyklistice, kde bikros rozhodně není tak ceněný jako silniční závody. Tak si na rovinu řekněme, že v plavání je nejzajímavější to bazénové plavání a to právě začíná zítra.
0: Pozornější posluchači už díky tobě ví, že ten letošní evropský šampionát bude po dlouhých letech hodně kvalitní, tak prosím, vysvětli nám i tohle.
1: On bude hodně kvalitní nejen proto, že se koná tady ve Francii a Francouzi logicky, když je něco na jejich území, tak se snaží, aby tam byli ti nejlepší Francouzi. K tomu se váže jedna neúplně ideální věc pro Francii a sice, že Léon Marchand se odhlásil kvůli svému zranění v oblasti břicha až boku, po případě kyčle, někde v těchto oblastech ho to trápí, tak ze závodů polohových, to znamená, že v zítřejší polohovce, kterou vlastně medailově celý šampionát začne, právě i kvůli tomu to Francouzi takhle poskládali, že by to začalo celé zlatou Marchandovou medailí, tak právě Léon Marchand nebude obhajovat zlatou medaili, přestože byl jednoznačně hlavním favoritem, tento muž, který na této trati vyhrál na olympijských hrách tady v Paříži, jenom drobná ukázka nebo drobné poupravení, to, že se závodí znovu v Paříži jako na olympijských hrách, a také v olympijském bazénu, neznamená, že to je ten olympijský bazén, ve kterém se plavalo. Ono se závodí v olympijském bazénu, který je vedle toho atletického velkého stadionu ve čtvrti Saint-Denis, ve které právě teď jsem ulice trochu stichla a to i reprezentanti z Kypru, Dánska, Turecka, Rakouska, Chorvatska, kteří přede mnou sedí v malé zahrádce na jedné z místních tříd pod stromy, což je tady dost výhodné, protože když člověk není pod stromy, tak tu jsou ulice hodně rozpálené. No a tady v té čtvrti Saint-Denis vedle velkého stadionu, toho Stade France, nejznámějšího francouzského stadionu, tak byly pro olympijské hry postaven bazén a ten tu byl právě na to umělecké plavání. Takže plavci bazénoví jsou tady poprvé, ale ti, kteří tu měli například skokanské soutěže nebo právě soutěže akvabel, tak ti už tady byli před 2 lety při olympijských soutěžích. No a abych se vrátil k té tvé otázce, tak samozřejmě Francouzi jsou ti, kteří se snaží mít to pole nejkvalitnější, protože se potřebují doma logicky ukázat, jenomže zároveň oni se vrací Rusové, stále tedy jako neutrální sportovci, vysvětloval to v pořadu Na rovinu u Tomáše Pancíře, předseda České svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek, že teď je to vlastně o 21 dní naposledy, co budou Rusové jako neutrální sportovci, ale od 1. září už budou normálně Rusové jako Rusové, akorát, že teď ještě, kdyby některý z nich zvítězil, jakože se tady s tím dá počítat, tak ještě mu nebude hrát jeho hymna, ještě nepůjde pod svou vlajkou, ale od 1. září už to tak bude. No a zároveň tu jsou velké hvězdy minulosti, ať už Sara Sjöströmová, majitelka 99 medailí z Evropy šampionátů, tak tady by logicky se chtěla dostat na trojciferné číslo, má tu 2 šance. No a samozřejmě i Marit Sternberchenová, což je největší aktuální hvězda toho evropského plavání, která to už ukázala na prosincovém šampionátu v Polsku v krátkém bazénu, kde získala tuším, že 6 zlatých medailí. No a tady by se chtěla pokusit o něco plus minus podobného.
0: My ovšem důležitém uslyšíme z Paříže přímo od Martina Charváta, se kterým jsme stále ve spojení. Co se týče české hymny, ta by mohla během mistrovství Evropy třeba také zaznít. Jaký mají vlastně čeští plavci program?
1: Mohla by zaznít, když jsem se koukal na analýzu nejprestižnějšího plaveckého deníku, nebo chcete-li webové stránky Svim Svam, tak tam předpovídají, že Barbora Sémanová by měla obhájit zlato na 200 metrů volným způsobem. Když se na to podíváme kritickýma očima, tak Rhea Colbertová, Britka, která by podle tohoto deníku měla být za ní, tak ta upřímně řečeno mi přijde lepší než Barbora Sémanová v posledních letech v podstatě už, tak uvidíme, jestli se vyplní jejich a ne moje prognóza, ale Barbora Sémanová by se mohla radovat, ale nejsem si úplně jistý, jestli to bude na tu hymnu. No a co se týče dalších českých šancí, tak zmíněná stránka si myslí, že Miroslav Knedla by mohl mít medaily na 50 metrů znak, to by teoreticky mohlo platit, ale opravdu Knedla by potřeboval hodně štěstí na 50. No a také by se mohlo stát, že Jan Čejka získá medaile na 200 metrů znak, tomu osobně přidávám největší šance. Takže reálně jsou Češi v boji o 3 medaile na tomto šampionátu a není to ani příliš velké snění, že by je mohli získat.
0: No ještě tě poprosím tedy o stručnou odpověď, kdy tě poprvé můžeme slyšet v bojích o medaile a kdy se u toho poprvé také objeví ti Češi?
1: Zítra se začíná v 9 hodin a 30 minut ráno, stejně jako každý den, potom večerní program začíná v 18 hodin a 30 minut, ale zítra to z českého pohledu nebude boj o medaile, pouze se budou snažit především Barbory Sémanová a Janíčková postoupit nejprve z rozplaveb a potom ze semifinále na 100 metrů kraul.
0: Budeme se těšit, to byl přímo z Paříže Martin Charvát, díky.
1: Díky, hezký den.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší

0: Světová tenisová jednička Jannik Sinner se kvůli zranění kolena nezúčastní turnaje Masters v Cincinnati. To je zároveň generálkou na US Open. Ital od triumfu ve Wimbledonu nehrál a v prohlášení pro média uvedl, že se především soustředí na to, aby byl fit na newyorský Grand Slam. To samé ale tvrdí také Carlos Alcaraz, ten zase laboruje se zápěstím a v Cincinnati ho také neuvidíme. No a co se týče domácího tenisu, tak mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově přineslo znovu cenný kov pro české dívky. Po triumfech v letech 2019, 22, 23 a 24 tentokrát české trio vybojovalo bronz. Ten v závěrečné čtyře po obratu ve skore zajistil pár Kristýna Nikodýmová a Nicole Kurilová.
1: Bylo to hodně těžké, když jsme vedli v tom tiebreaku, byl tam takový splný míček, který nás hodně jako poslal dolů. Ale naše paní trenérka nás strašně z toho vykopala, věřila v nás a tak nějak jsme se zase do toho vrátili díky ní a jsem strašně ráda, že jsme to nevzdali, protože teď to je neuvěřitelný.
2: Usmívala se po závěrečném deblu a zisku bronzu na mistrovství světa do 14 let Nicole Kurilová. K medaili Češkám dopomohly nejen jejich vlastní schopnosti, ale také coaching a cenné rady od kapitánky a bývalé tenistky Petry Cetkovské.
1: Pro mě je to neskutečná pomoc, opravdu strašně velká. Poradí nám teda jak takticky, ale i tak nás podpoří, zase nás zvedne, sklidní nás a zase nás nemotivuje tím, že má to jistě zkušeností. To vlastně vždycky, co řekne, je pravda a kdybychom ji tady neměli, tak bychom v životě neměli šanci to vyhrát. Hraje to strašně velkou roli a já jsem za to strašně vděčná.
3: Paní trenérka výborně pozbuzovala a měla i smysl pro humor. Jako je to i takové odreagování, když si tam dosednou, tak většinou mi říká jako výborné věci, že mě to vždycky jako tak nabudí. Snažím se jí poslouchat, občas to jde, občas mi to nevychází, ale fakt jsem ráda, že to na té lavičce.
2: Shodují se Nicole Kurilová a Kristýna Nikodýmová o přínosu své trenérky. Petra Cetkovská jako kapitánka se svým týmem medailově navázala na 3 zlaté turnaje v řadě mezi lety 2022 a 2024.
4: Ta role kapitána je vlastně strašně zajímavá. Vlastně je tam strašně moc psychologie. V dobrý moment je potřeba je trochu nabudit, někdy je potřeba uklidnit, trošku jim srovnat myšlenky, protože když třeba hodně vedou, pak najednou prohrajou rychlý 2 gemy, tak začnou trošku panikařit, přestanou hrát tu strategii, tak zase se jim snažím jakoby nahodit na tu správnou kolej. Já vždycky si strašně přeju, aby si to i užívali. Ale i u toho makali a tento týden opravdu musím říct, že strašně makali a dokázali si to i užít.
2: Popisuje bývalá úspěšná hráčka a světová 25, která při předávání rad svým možným nástupkyním při zápasech čerpá z vlastních dlouholetých zkušeností na okruhu.
4: Určitě, myslím si, že tohle je obrovská pomoc, že přesně vím, co ty holky v který momentu prožívají, když jsou nervózní, když se jim zastaví nohy, kdy je potřeba je hnát víc, kdy je potřeba je zase uklidnit, říct jim, že udělali všechno správně, že se nedá nic dělat, že prostě soupeřka taky může něco zahrát správně, ale že musí se soustředit na sebe a na to, že to všechno bude v pořádku. A tohle z toho opravdu to, že jsem to hrála, tak myslím si, že to je opravdu velká výhoda a hlavně hrozně velká výhoda je, že cítím, že ty holky mi věří. Když jim to říkám, že kdyby mi nevěřili, tak si můžu povídat, co chci, ale vidím právě, že tam je ta zpětná vazba a to jsem si tento týden strašně užila.
2: Spolupráce kapitánky Petry Cetkovské a všech 3 mladých tenistek nakonec vedla k zisku světového bronzu na turnaji, na němž se v minulosti představili třeba i budoucí světové jedničky nebo grandslamové vítězky či vítězové. Z Prostějova Adam Kudét, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 7:30. Zprávy má Ondřej Vátal. V Liberci hoří střecha dvoupatrového domu na Nerudově náměstí v centru města. Zasahují tam hasiči a situaci na místě sleduje naše reportérka Kateřina Kubíčková.
3: Tady v Liberci teď zasahuje 5 hasičských jednotek. Hořet začalo ve 6:45 a požár je teď už zhruba půl hodiny lokalizovaný. Jednotky, které sem přijeli, tak museli používat i výškovou techniku. V domě bylo celkem 15 lidí, kteří se evakuovali ještě před jejich příjezdem. Nikdo se nezranil a příčinu požáru a výši škod hasiči zatím vyšetřují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
2: Ještě do konce září mají lidé v Česku možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře anebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Irán a Omán tvrdí, že dohoda o znovu otevření Hormuzského průlivu je blízko. Teherán ale dal Spojeným státům několik podmínek. Kdy se průliv znovu otevře, tak bude podle iránských revolučních gard záležet na postoji Washingtonu. Spojené státy na to zatím nereagovaly. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů. Od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie porazili Pardubice 2-1 a po 3 kolech šance ligy mají plný počet bodů. 100% je i Jablonec, který zdolal Slovácko 1-0. Zvítězil taky Hradec Králové, nad ostravským Baníkem vyhrál 2-1. Za necelou půl hodinu začne ještě souboj Artisu Brno s Olomoucí. Živě ho můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Šmejkalky a také na D4 u Řitky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje nesouvisle až na Šmejkalku, na 24. kilometr celé je to na asi půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy se sune fronta za sjezdem na Řitku mezi 14. a 10. kilometrem. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, celé je to na asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště dejte pozor v Lochkovském tunelu. V pravém pruhu tam překáží nepojízdné osobní auto, na místě už je odtahová služba, tvoří se kratší kolona před tunelem. Silnice 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody osobního auta s motorkou. A na tahu 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem brzdí provoz omezení u Vystrkova. Tam je to zhruba na 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno čekáme hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. A teploty zítra 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Už v pátek odstartuje ve Zlíně 55. ročník Barum Rally Zlín. Na startu nebude chybět ani Václav Pech, který se slavné soutěže účastní už po 28. Do závodního auta se přitom během roku posadí jenom při závodech a občasných testech. A na jednu z jeho posledních příprav před nadcházejícím závodem se vydala i naše reportérka Veronika Šlejsová.
1: Rozpálené pneumatiky a hlavně hledání správného nastavení. Václav Pech junior absolvoval nedaleko Plzně poslední test před startem Barum Czech Rally Zlín. A zatímco mechanici ladí jeho auto do posledního šroubku, plzeňský jezdec se s ním snaží najít společnou notu.
2: Koncepce tuhlencích nových aut, kterým se říká R5 nebo R2, tak je prostě jiná, než jsem zažíval celý život. Přední a zadní náprava jsou takzvaně natvrdo a já prostě s tuto koncepcí auta se tak jako necítím, abych věděl přesně, co to auto udělá.
1: Neřeší se ale jen rychlost. Je totiž taky potřeba zkoušet techniku před ostrým závodem. Pro trojnásobného vítěze Barum Rally je testování důležité taky proto, že závodní speciál rozhodně neřídí každý den. Stejně jako řada dalších českých jezdců totiž musí vedle rally zvládat i běžnou práci. Do svého rallyového Citroenu C3 tak usedá hlavně při samotných závodech.
2: To slouží k tomu, aby já jsem se dostal do závodního tempa, protože měsíc jsem v autě neseděl od Rally Bohemia a přece jenom sednout do toho závodňáku je úplně co jiného než v sériovém voze, obzvlášť když já ještě jezdím i s nákladníma autama v práci.
1: U testu se objevil i závodníkův otec, Václav Pech starší. Ten má přitom z Barum Rally velké zkušenosti. Sám se totiž dlouhá léta proháněl po zlínských tratích, mimo jiné za volantem Škody 130 RS.
3: Vůbec jsem nechtěl, aby vlastně závodil syn, protože vím, že mě to vzalo jako všechnu energii.
1: I přesto teď ale Václav Pech starší svému synovi pomáhá. Na závodech mu dělá takzvaného špiona. Před začátkem rychlostní zkoušky mu naposledy kontroluje trať. Právě zkušenosti svého otce by Pech junior při Barum Rally využil rád co nejvíc.
2: Teď právě poslední roky nebo desetiletí už mi do jízdy a do auta moc nekecá, protože prostě to je, jde to mílovýma krokama, ale potřeboval bych to, aby kecal a uvedl mi zase ve správný směr.
1: Sám Pech se svým spolujezdcem Petrem Uhlem by letos chtěli skončit do 10. místa. První rychlostní zkouška začíná ve Zlíně v pátek v 8:30 večer. Z Plzně Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Fotbalová Slavia zůstává 100% i po třetím kole nejvyšší domácí soutěže. Dnes třikrát nastřelila brankovou konstrukci Pardubic, ale také dokázala dvakrát překonat brankáře Neumanna, konkrétně to byl Mojmír Chytil, a díky tomu Slavia vyhrála 2-1. Kdo také zůstává stále 100% po třech kolech, to je Jablonec. Ten dnes porazil Slovácko 1-0 v tomhle zápase, ale padly tři červené karty, jedna na straně domácího Jablonce, dvě na straně Slovácka. Červená karta, ale jenom jedna, padla i v utkání mezi Otroky a Baníkem. Hradec Králové nakonec porazil oslabené Ostravany 2-1. No a ještě nás čeká jedno utkání. Dnes spolu budou hrát ještě brněnský Artis a Sigma Olomouc, dva kluby, které mají po dvou kolech zatím shodně jeden bod, jenom díky skóre je Sigma o maličko lepší, a to i v tabulce. Utkání začíná ve 20 hodin, vy ho uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a komentovat ho bude David Nekvinda, a s tím už jsme právě teď také ve spojení. Davide, vítej, dobrý den.
1: Pěkný podvečer.
0: Já už jsem řekl hodně informací, ale to, co by naše posluchače určitě hodně zajímalo, tak to je, v jakých sestavách Artis a Sigma dnes nastoupí. Pomůžeš nám?
1: Pomůžu, asi nebudu říkat celé, ale zaměřím se nejdřív na sestavu Artisu, protože ta je až na jedno místo úplně stejná jako v minulém zápase na hřišti Slovácka. Tam Artis získal první bod v prvoligové historii, remizoval 1-1 a tak trenér Roman Nádvorník nezasáhnul do té sestavy, ale jedna změna tam je, a ač to zní třeba kuriozně, tak je zároveň překvapivá i nepřekvapivá. Nepřekvapivá je v tom, že změna je na pozici brankáře, protože Tadeáš Stopen, který odchytal za Artis oba úvodní zápasy, tak v Brně hostuje právě ze Sigmy Olomouc, a jak to tak bývá v české lize, tak Sigma zakázala start svému hráči proti ní, takže to, že Stopen nenastoupí, to jasné bylo, ale asi tak nějak všichni čekali, že v bráně bude Jiří Borek, tedy gólman, který chytal za Artis velkou část minulé druholigové sezóny, který už má zkušenosti i z první ligy, ale není to tak. Borek zůstal na lavičce a od první minuty v bráně bude 18-letý Richard Kašík, který bude debutovat v české nejvyšší soutěži, takže uvidíme, jak si tento gólman, který zatím především nastupoval za B tým Artisu, povede při své premiéře v nejvyšší soutěži. Na straně druhé chybí kvůli zranění kapitán, na straně tedy Sigmy Olomouc Jan Král, ten v sestavě nefiguruje, to je jedna změna oproti minulé domácí remíze s Mladou Boleslaví, jinak taky levý krajní hráč Stefan Numbisi se nevešel do sestavy trenéra Pavla Hapala. Dva hráči, kteří naopak tedy ve hře budou, tak v té stoperské trojici místo Krále nastoupí poprvé v sezóně Matuš Malý, Slovák, jinak už ale etablovaný v české lize a v Sigmě Olomouc. No a druhý hráč, to je naopak nováček, švédský levý krajní hráč Anton Ekerot, který přišel do Sigmy tento týden, tak rovnou tedy dostane příležitost ukázat se v základní sestavě, a olomoučtí fanoušci, kterých přijelo do Brna docela dost, tím, že to není daleko, tak tedy budou mít možnost ho rovnou vidět v akci.
0: Artis už odehrál svůj vůbec první zápas v první lize, to bylo hned v prvním kole proti Mladé Boleslavi. Tehdy přišlo na stadion Sadská 3000 diváků, což vůbec není špatně, pardon, Srbská se jmenuje stadion. No, ten ale v pátek zažil také zápas brněnské Zbrojovky, ta prohrála se Sigmou. Jak drží zatím trávník a jaká bude dnes návštěva?
1: Ta návštěva bude podle mě nižší, než když Artis debutoval v nejvyšší soutěži, kdy tady bylo těch 3100 a něco k tomu diváků. Přijde mi, že přece jen to byli víc lidí takový navnazení asi na to vidět fotbal i trochu jiný, než jsou v Brně zvyklí, protože pro Artis to byla premiéra v nejvyšší soutěži. Dnes se mi zdají ty tribuny trochu prořídlejší, když tady ještě nějakých 12 minut do startu zbývá, tak uvidíme, jak se zaplní, ale co jsem už zmiňoval, tak velmi slušně zaplněný je Sigmy Olomouc. No a co se týče trávníku, tak takhle vypadá slušně, i když už po rozcvičce tam nějaké drny jsou, tak ještě tady teď právě trávníkáři hned po rozcvičce vyběhli na trávník a některé ty drny se snaží zašlapat zpátky tam, kde mají být. Každopádně na delší dobu to bude poslední víkend, kdy se bude v Brně hrát ten dvojzápas, kdy jak Zbrojovka, tak Artis hrají doma, takže snad to dál do sezóny tomu trávníku pomůže a zůstane kvalitní.
0: Nás bude dnes především ale zajímat, jak to dopadne sportovně. Výkop je už za 10 minut ve 20 hodin na Radiožurnálu Sport. Přesně v tu dobu začne přímý přenos. A to je také doba, kdy se znovu spojíme s Davidem Nekvindou. Davide, pro tuhle chvíli děkujem.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

Už za 8 minut začíná poslední dnešní fotbalový přímý přenos Artis Brno Sigma Olomouc ve 20 hodin na Radiožurnálu Sport nebo případně v aplikaci Můj rozhlas. Do té doby ještě zbývá trocha minut. Brokařka Zina Hrdličková vybojovala na mistrovství Evropy střelců do 23 let v Polsku třetí místo v trapu. Už v juniorkách ale sbírala v téhle kategorii a i v téhle disciplíně úspěchy ve sbírce z individuálních soutěží. Má světový bronz, evropské stříbro a také bronz. No a kde se daří Čechům, tak to je také mistrovství Evropy ve vodním slalomu, to se jede ve francouzském Epinalu. Valentína Kočířová, ta právě tady ovládla všechny tři olympijské disciplíny po triumfu na kánoji a kajaku, nakonec ještě vybojovala tahle 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu.

0: mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
2: Do tribunců bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
3: Tahle medaile, i přesto, že to je osadinu od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít Sémanová znovu medaili?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Slavia Praha dnes porazila fotbalové Pardubice 2-1 a vede tabulku fotbalové šance ligy. Na druhém místě se drží také 100% Jablonec, který dnes sice dostal červenou kartu, ale doma Slovácko porazil 1-0 poté, co Slovácko bylo vyloučeno hned dvakrát. Hradec Králové, ten si poradil s ostravským Baníkem, ten hrál víc než jeden poločas v oslabení. Hradec Králové nakonec zvítězil 2-1. No ale na Radiožurnálu Sport stále pokračujeme s fotbalem. Balovým programem. Na první výhru stále čeká zatím Olomouc a Artis. Sigma by ráda vyhrála poprvé v sezóně, Artis poprvé v historii v nejvyšší soutěži. Míříme do Brna, domácí s 18-letým brankářem proti Sigmě. Zápas k dispozici na našem webu v aplikaci anebo teď ve vysílání. V každém případě komentuje David Nekvinda.
5: Hráči obou týmů už jsou na hrací ploše a pomalu se chystají na start zápasu mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc, takže rychle projedu sestavy obou celků. Co se týká sestavy Sigmy Olomouc, tak v bráně podle předpokladů Koutný, před ním trojice obránců Sila, Malý Lurving, Malý místo Jana Krále, který kvůli zranění chybí, tedy běžný nebo tradiční kapitán Sigmy Olomouc, čtyřčlená záloha zprava Gálí, Barát, Berán, Ekerot, ten přišel jako švédský hráč do Sigmy teprve tento týden, takže hned odstartuje v základní sestavě a před nimi trojice ofenzivní Janošek, Sejk, Tkáč, s tím, že Dominik Janošek je hráčem, který dnes začíná jako kapitán Sigmy Olomouc tento zápas. No a co se týče Artisu, tak až na jediné místo stejná sestava jako při minulé remíze 1-1 na hřišti Slovácka. Ta sestava, nebo ta změna je v bráně, protože Tadeáš Stopen, který zatím chytal za Artis, hostuje v Brně právě ze Sigmy Olomouc, tam mu neumožnila nastoupit k zápasu. No a v bráně je tak překvapivě Richard Kašík, 18-letý odchovanec klubu, který debituje v nejvyšší soutěži. Zkušenější Jiří Borek zůstal jenom na lavičce. No a pak ta sestava, ta je tedy

Hlavním sudím je Karel Rouček, ještě můžu dopovědět, že jeho asistenty jsou Lukáš Machač a Matěj Vlček, u videa Miroslav Zelinka a Ondřej Berka. Takže to je představení těch, kteří teď jsou na hrací ploše. V první, i když samozřejmě nerozhodčí u videa, ale v první minutě za stavu 0-0 teď kombinuje olomoucká Sigma po pravé straně. To zkouší směrem vpřed, jenomže přihrávku zastavil Pospíšil. Od domácího kapitána se však vrací míč k hráčům olomouckého týmu a ti tak můžou postupovat směrem vpřed. Je to Tkáč, který přihrává na levou stranu nováčkovi v týmu, tedy Ekerotovi, který si však zatím netroufl na to odcentrovat do vápna a naopak otáčí hru směrem vzad. Takže Olomouc ve druhé minutě za stavu 0-0 kontroluje míč, ale hraje s ním jenom u půlící čáry. Chvíli se teď zdálo, že by Artis balon mohl získat a jít do rychlého breaku, ale dobře se vrátil záložník Sigmy Beran, který zastavil NDIho. NDI se pak ještě na chvíli k míči vrátil, ale to už byla obrana Sigmy sformovaná. Teď hosté docela riskují při rozehrávce u vlastní brány tak, že tam do přihrávky golmana Koutného nestačil vletět jeden z domácích fotbalistů, ale z mého komentáře je tady asi jasné, že nakonec to Sigmě vyšlo a hosté z Olomouce dál kontrolují míč, ale stále je to hluboko na vlastní obranné polovině. Malý si teď zahrál taky, ten hraje poprvé v této sezóně, když tedy nahradil v sestavě zraněného kapitána Krále. Sigma dál hraje s balonem a je to taková ta série přihrávek na vlastní obranné polovině, to se teď trochu mění, míč jde aspoň na útočnou polovinu, kde je Janošek a ten se snaží rychle najít Sejka ve vápně. Sejk nabíhal za obranu Artisu, míč zpracoval, ale zády k bráně, jenomže teď přihrává do druhé vlny, odkud přijde střela Berana, no a debitant Kašík musel předvést první velký zákrok tohoto večera v Brně, tam zůstal Beran volný, když dobíhal situaci z druhé vlny, Sejk mu poslal míč a Beran střílel z hranice velkého vápna, ta rána by asi šla pod břevno, ale šla víceméně na prostředek brány, což tedy Kašíkovi výrazně pomohlo, že se nemusel vrhat do nějaké ze stran, ale stačilo mu, řekněme, vyskočit nahoru nad sebe a balon vyboxovat za bránu. Takže teď to bude rohový kop olomoucké Sigmy. Janošek centruje z pravé strany, míč letí daleko přes všechny hráče v pokutovém území. Žádný z fotbalistů se v něm, tedy ve vápně, balonu nedotkl, ale Sigma se drží na útočné polovině, protože přeci jen pak dokázala se k balonu dostat, ale je to teď tedy hra zase daleko od brány. Ve třetí minutě, která končí stav 0-0. Olomoučtí fotbalisté přihrávají Ekerotovi, který tam zůstal jako jeden z těch posledních při rohovém kopu a znovu se teď Sigma formuje do útočného postavení. Janošek po pravé straně rozbíhá jednoho ze spoluhráčů, je to Gálí, který už centruje od rohového praporku, jenomže tam byl připravený domácí golman Richard Kašík, který tedy ten debit v nejvyšší soutěži má hned docela ostrý. Toto tady byla rutinní situace, kdy Gálí odcentroval do míst, kde byl Kašík připravený, ale ta Beranova střela předtím byla rozhodně docela nebezpečná a Kašík si připsal první zajímavý zákrok. Teď se za okamžik připojí na krátký vstup taky posluchači Radiožurnálu. Ve čtvrté minutě zápasu Artis Brno Sigma Olomouc 0-0. Hosté z Olomouce už měli první solidní šanci. Beran střílel z hranice velkého vápna, ale domácí golman Richard Kašík, který v 18 letech debituje v nejvyšší soutěži, dokázal ten balon vyrazit. Takže 0-0 z Brna, David Kvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu, tady pokračuje zápas tak, jak se hraje zatím drtivou většinu z těch necelých 5 minut, tedy kombinují fotbalisté v bílých dresech Sigmy Olomouc, ale je to směrem do šířky, ne moc dopředu. Zase to mění Janošek, ten je asi zatím nejkreativnější z olomouckých hráčů, teď chtěl přihrát doprava na Gálího, jenomže ten balon nebyl přesný. I trochu skákal a Gálí ho nestihl na hrací ploše, takže to bude autové vhazování od domácího Fuliho, ale docela hluboko na vlastní obranné polovině a tak se samozřejmě olomoučtí hráči pokusí napadat a získat míč co nejblíž bráně. Fuli to vyřešil tak, že poslal balon až ke středové čáře, kde tedy ale zase byli připraveni hráči Sigmy Olomouc, jenomže následný nákop na Sejka nebyl úspěšný. Artis odvrací zase ke středovému kruhu a zase Sigma nakopává balon směrem
směrem dopředu, jenomže přišla další nepřesná přihrávka, tentokrát o Baráta, zase to byl Gálí, který na pravé straně nespracoval, ale Barát se mu omlouvá, tentokrát to určitě nebyla Gálího chyba, ta přihrávka byla příliš dopředu, příliš prudká, a tak znovu vhazuje Fuli v 6. minutě zápasu za stavu 0-0. Levý bek Artisu Brno poslal opět míč, ale jenom k hráčům Sigmy Olomouc. Artis zatím prakticky nepředvedl nic směrem dopředu v tomto

0: utkání a zase se musí bránit Janošek na pravé straně, tentokrát volí z jeho pohledu, řekl bych, výjimečně přihrávku dozadu na Lurvinka, jinak Janošek zatím hraje často dopředu, no ale teď ta kombinace dozadu Signě úplně nevyšla, Artis je u balonu, jenomže ta akce, kterou vedl Allegri středem, tak je přerušená faulem, který odpískal rozhodčí Rouček, takže Artis bude rozehrávat nedaleko středového kruhu, žádná velká šance na přímé ohrožení golmana, taky rozehrávka na krátko, teď balon putuje ke stoperu Šimkovi, ten dává doleva Fulimu, to už je na útočné polovině, ale ještě daleko od brány a kombinace teď Artisu nevyšla, Fuli po levé lajně chtěl přihrát Papalelému, jenomže tomu balon uskočil, ještě tam Papalele signalizoval, že se balonu dotknul olomoucký Sila a chtěl autové vazování, ale rozhodčí Rouček a tak jeho asistent Machač neměli pochyby a řekl bych, že z mého pohledu to taky bylo jasné. Dlouhý míč Sigmy Olomouc má teď najít Sejka, toho sice dokázal pokryt Šimek, ale sklepl jenom do druhé vlny, kde běží Barát, ten už je v pokutovém území, dává doprava Sejkovi, Sejk vrací před bránu, gol to nebude, protože Plechatý šel na zem, ale zase rychlá akce, nákop dopředu na Sejka, jak jsem říkal, sice dokázala obrana Artisu ten míč odvrátit, ale jenom k Barátovi, ten pak přihrál znovu Sejkovi, který zůstal na pravé straně, Sejk centroval a domácí Plechatý se tedy do toho centru položil a bude z toho další rohový kop pro Sigmu Olomouc na konci 7. minuty, hosté jsou aktivnější a teď bude centrovat jejich levý krajní hráč Ekerot Anton, tedy švédský fotbalista, který přišel do Sigmy Olomouc v tomto týdnu, tentokrát nakrátko pro Janoška, Janošek pak hned chtěl odcentrovat do toho jeho centru, ale vletěl Papalele a rohový kop se bude opakovat. Tak uvidíme, jestli Ekerot bude zase rozehrávat nakrátko, Janošek mu tam zůstává pro tuto variantu a zůstávají tam tedy připraveni taky Glosoa a Papalele jako dva hráči, kteří můžou Janoška blokovat. Tak zdá se, že tentokrát už Ekerot bude spíš centrovat svou levou nohou přímo do pokutového území, to se právě teď děje na zadní tyč a tam letěl Lurvink, pár centimetrů mu chybělo, aby trefil balon, nakonec jenom tak zklamaně trefil rukou horní tyč, protože ten míč nedokázal na něj dosáhnout a balon nakonec doletěl až za brankovou čáru, takže teď to bude odkop od brány Artisu Brno. Každopádně další slušná šance olomouckého týmu, kdyby Lurvink se na hranici malého vápna k té hlavě dostal, kdyby měl trochu rychlejší krok, pravděpodobně by už ho nikdo nedokázal zastavit, protože tam byl nehlídaný a byl tak blízko brány, že golman Kašík by měl minimální šanci zakročit. Každopádně stav 0-0 zůstává v 9. minutě tohoto zápasu a zase Sigma u míče a zase dlouhý míč, který měl najít tentokrát ne Sejka, tentokrát se tam rozbíhal Tkáč, každopádně ten balon nebyl přesný a tak tentokrát můžou hrát fotbalisté Artisu. Ti odkopávají na útočnou polovinu, kde neúplně jistě zpracoval Lurvink směrem vzad a přiběhl mu pomoct golman Koutný, protože Lurvink se snažil pro golmana sklepnout balon hrudí, jenomže nebylo to dostatečně prudké, ale nebudu se tomu teď úplně věnovat, protože Sigma útočí, Tkáč z pravé strany centroval, už byl blízko pokutového území, ale ten center se podařilo Artisu srazit, takže zase skončilo akutní nebezpečí pro domácího golmana Kašíka, ale Sigma opět dokázala sebrat odražený míč a zase je na útočné polovině. V tomto zápase dvou týmů, které mají po dvou kolech jeden bod, takže jak Sigma, tak Artis čekají na první vítězství v sezóně. Artis pochopitelně i na první vítězství v nejvyšší soutěži v klubové historii. Kombinace Sigmy teď měla najít Janoška v pokutovém území, ale ten dostal příliš prudký míč, nespracoval ho na hrací ploše a tak to bude odkop od domácího brankáře Richarda Kašíka. Vypadá to, že nakrátko, protože oba stopeři jak Plechatý, tak Šimek tam zůstali Kašíkovi. Kašík si vybral Plechatého, ten posílá doprava, kde je Neil Glosová, host z pražské Slávie, a ten postupuje dál směrem vpřed, kde si chtěl narazit míč s Adediranem, ale to už nevyšlo Artisu a tak se k balonu zase na chvíli dostala olomoucká Sigma, tentokrát ale opravdu jenom na chvíli a je tu další ofenzivní snaha Artisu. Dlouhý míč na Ndiayeho, ten sklepává na levou stranu Papalelému, Artis se přibližuje pokutovému území. Zprava je tam Adediran, už je ale spíš u rohového praporku než u vápna. Centr, takový prudký přízemní do vápna, dokázal odrazit jeden z olomouckých bránících hráčů, ale Artis zůstává na útočné polovině. To konkrétně Fuli teď na levé straně, kde předal Allegimu. Allegi zase vrací Fulimu, je to tedy kombinace u levé lajny z pohledu útočícího Artisu a domácí teď hrají směrem dozadu až ke stoperům Šimkovi s Plechatým a Plechatý pošle balon až úplně dozadu, tedy k golmanu Kašíkovi, takže teď Sigma vytlačila Artis ze situace, kdy domácí už byli hodně blízko pokutovému území, i do něj centrovali a teď naopak můžou hrát fotbalisté Sigmy na útočné polovině. Beran dává Tkáčovi a ten přihrává Sejkovi z levé strany. Sejk byl na hranici velkého vápna, ale nedostal ten míč ideálně do běhu, snažil se tam dlouhou nohou natahovat po tom balonu, jenomže ho nestihl zpracovat a ten míč pak doklouzal až za bránu, takže to bude opět odkop domácího golmana Richarda Kašíka, ale další náznak slušný v podání olomoucké Sigmy a tentokrát Kašík nebude rozehrávat nakrátko, posílá své spoluhráče z brněnského Artisu až na útočnou polovinu. Rozočí Rouček teď popohání domácího golmana s tou rozehrávkou a Kašík levou nohou posílá balon na útočnou polovinu, kde se podařilo prodloužit Adederanovi a Artis zůstává u míče. Papalele z levé strany se blíží pokutovému území a bude do něj centrovat, což se daří na zadní tyč, ale nebyl tam připravený žádný z hráčů. Ndiaye tam naskakoval, dobíhal taky Adederan, ani jeden ale balon nezasáhl a tak si Koutný jako golman olomouckého mužstva dojde pro nový míč za bránu a bude rozehrávat nakrátko. Tak zatím stav ve 12. minutě 0-0 v zápase Artis Brno Sigma Olomouc, ale docela zajímavých momentů už jsme viděli docela dost. A teď Artis dokázal napadáním na útočné polovině získat míč, Papalele pak ale od levé lény neodcentroval, dostal se mezi přesilu proti hráčů, přišel o míč, ten balon skončil za brankovou čárou, takže odkop od brány v podání hostujícího golmana Jana Koutného, zase to vypadá na variantu nakrátko. Je to tak, Koutný ale dostává od obránce míč zpět a přihrává středem Beranovi. Beran má na pravé straně rozběhnutého Gálího, nakonec ale nevolí tuto variantu. Přihrává Janoškovi, který centruje dlouhý míč na hranici velkého vápna pro Sejka. Sejk sklepává za sebe a Sigma tak překonala hodně desítek metrů. Je už u pokutového území, centr Janoška letí z pravé strany. Glosová ho jako domácí obránce sklepnul hrudí pro golmana Kašíka. Nebylo to úplně jisté, ale nakonec to tato dvojice zvládla, takže Kašík z ruky rozehrává do prava Plechatému, který na pravé lajně kombinuje s Glosou. Sigma teď napadá tu rozehrávku Artisu, zatím to ale domácí zvládají ve 13. minutě za stavu 0-0. Zvládají tedy to, že nestratili míč, to už ovšem neplatí, přišla špatná přihrávka a kousek před pokutovým územím se dostal k balonu Janošek, ale jakoby to kapitána Sigmy samotného trochu zaskočilo, možná mohl zkusit rovnou střílet, nakonec ale podržel balon, takže Sigma sice zůstává u vápna nebo kousek za ním, ale už je tam hodně husto, stihli se vrátit hráči Artisu, každopádně Tom tedy, myslím, to byl Glosoa, který špatně přihrál od pravé lajny směrem na střed a Janoškovi nabídl možnost, kterou tedy hostující kapitán pro tuto chvíli nevyužil. Sigma se sice drží u míče, ale od pozice těsně za velkým vápnem se dostala k půlící čáře, kde si teď přihrávají fotbalisté hostujícího týmu. Konkrétně v tuto chvíli je to Sila, na pravé lajně dává dopředu Gálímu, ten je v souboji s Fulim. Fuli ho docela tvrdě, ale čistě odstavil tělem a nechal tak doskákat balon za brankovou čáru, aby z toho byl odkop. Gálí se dívá směrem k sudímu Roučkovi a naznačuje, že už to bylo moc od Fuliho ta hra tělem, ale rozhodčí Rouček zůstává jiného názoru a taky si myslím, že tam nebylo za co Fuliho trestat, rozhodně přitvrdil, ale hrál ramenem na rameno, nic nesportovního. A tak je tu odkop od brány domácího golmana Kašíka, zase dlouhý až na útočnou polovinu, kde se dokázal k míči dostat Adediran, hlavičkoval ale jen pro protihráče Silu a když se pak Artis snažil dostat znovu k míči, tak to bylo s faulem, takže na vlastní obrané polovině rozehrává olomoucká Sigma. Ekerot se zase dostal k balonu jako nováček v olomouckém týmu, vrátil za sebe Lurvinkovi, to je tedy stále kombinace, která je na obrané polovině z pohledu olomouckého týmu, který se teď po pravé straně snažil dostat vpřed, ale Barát přišel o míč. Dopadlo to pro něj ale nakonec dobře, protože Fuli chtěl rozeběhnout Papalelého, ale ta dvojice si neporozuměla, Fuliho míč pro spoluhráče byl příliš dlouhý a tak může zůstat defenziva Sigmy v klidu. středu, Sila zaběhl pro balon k rohovému praporku, kam ten míč doletěl, a fotbalisté z Hané kombinují hnaní svým velmi slušně zaplněným sektorem. Jestli slyšíte nějakou atmosféru pod mým hlasem v 15. minutě za stavu 0-0, tak ji vytvářejí především fanoušci Olomouce. Ale jsou hodně daleko ode mě, tak nevím, jak je to přesně slyšet v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ve kterém můžu mluvit o tom, co se děje na trávníku, a to je zase ta série přihrávek svěřenců Pavla Hapala, tedy trenéra olomoucké Sigmy. Zase je to daleko od brány a přibíhá si Janošek pro balon, což znamená, že to bude dlouhý míč. Skutečně, jak Janošek se dostane k míči, tak se situace rozpohybuje. Tentokrát pro Tkáče k rohovému praporku. Tkáč pak chtěl vyzvat do kombinace Gálího, to úplně nevyšlo, ale odražený míč se dostává na kopačky Sigmy Olomouc. Beran to zkouší z nějakých 18 metrů technickou střelou, jenomže jí dal přílišnou výšku, balon skončil nad břevnem. Tentokrát golman Kašík nemusel ani, řekněme, předvádět zákrok, bylo celkem brzy jasné, že sice to nebylo o moc, ale o nějaké možná 2 metry, možná ani ne, ten balon zamířil nad, a tak se skóre nemění ani v 16. minutě, stav stále zůstává Artis Brno Sigma Olomouc 0-0 na stadionu v Srbské ulici v tomto zápase třetího kola fotbalové šance ligy. Domácí golman Kašík vykopává a Dediran zpracoval na hrudi, ale hned u něj byl Gálí, míč končí po jejich souboji v autu a sudí se shodují, že tím, kdo se jako poslední dotknul míče, tak nakonec ne, protože to není aut, ale faul odpískaný domácímu fotbalistovi. Takže beru svá slova zpět o tom, kdo se dotknul poslední míče, to nebylo důležité. Důležité bylo, že Adediran fauloval, a tak může hrát olomoucká Sigma. Teď to zkouší po levé straně, Tkáč ale sice zamířil do středu, jenomže taky trochu dozadu, takže tím akci zpomalil. Balon přenáší Sigma napravo, kde zase Janošek s Gálím teď kombinují. To byla na chvíli takový hezký ťukes mezi těmito dvěma, jenomže účelný nebyl. Sigma přišla o balon a chvíli to vypadalo, že by Ndiaye mohl po levé straně zkusit rychle zaútočit jako útočník Artisu. Nakonec tu akci zpomalil, přihrál Adediranovi a ten byl faulovaným Barátem, a to tak, že Barát dostává žlutou kartu a Artis bude mít standardní situaci ne na přímou střelu, ale už docela hluboko na útočné polovině, tak na polovině útočné půlky, tak uvidíme, co s tím vymyslí domácí fotbalisté, když tedy Péter Barát dostal žlutou kartu. Jako první se zapsal do statistik tohoto zápasu, 18. minuta utkání. Na střelce totiž stále čekáme, stav je 0-0 v duelu Artisu Brno s Olomoucí, se Sigmou Olomouc. Rozhodčí Rouček teď stojí na místě, kde došlo k tomu faulu, tak aby Artis rozehrával na místě, odkud podle sudího má, a Legi si už postavil míč na to místo. Sudí Rouček teď jde ještě kontrolovat hráče, kteří jsou srocení na hranici velkého vápna, a za chvilku už levačka Alexise Alegiho pošle balon do pokutového území. Děje se tak právě teď, no a nebylo to marné, tam Glosova se dral na zakončení na malém vápně, ale těsně před ním dokázal odkopnout Sila, jinak kdyby Sila tam nebyl připravený, tak by Glosova byl těsně před bránou a mohl zakončovat. Bude z toho tedy rohový kop, protože Sila přeposlal ten míč právě za bránu. A tak domácí kapitán Pospíšil si vezme míč, Artis zůstává na útočné polovině, zůstává v prostoru před bránou Jana Koutného a tam za okamžik 19. minutě za stavu 0-0 znovu poletí balon Pospíšilův míč na přední tyč, v síti neskončí, ale ještě odražený balon Allegri trefil z hranice velkého vápna jenom to klubko těl, které zůstávalo před hostujícím golmanem Koutným, ten zasahovat nemusel a balon se odrazil tak, že bude Artis mít autové vhazování. Právě Allegri ho provede, ale je to už daleko od brány a nakonec to nebude Allegri, bude to Fuli, který dostal od Allegriho míč, už je tam oba sudí Rouček po pohání, takže nakonec domácí ten aut zahrávali pod časovým tlakem a bylo to jenom takové odhození míče směrem vpřed, které nepřineslo žádné nebezpečí. Hrát může olomoucká Sigma, která teď drží míč díky tomu, že Janošek si z pozice, na které je psaný, tedy z pravého křídla, se běhl až mezi tři obránce, zapojil se do kombinace, ale tentokrát to nevedlo k nějakému výraznému zrychlení hry. Sigma to zkouší po levé straně, kde je Ekerot, několikrát zmiňovaný švédský nováček v týmu, se teď kličkou snažil zbavit Glosoji a byl přitom ne faulovaný, ale balon se dostal do autu, takže Ekeroth mohl vhazovat, Sigma zůstala u míče a platí to stále, jenomže teď hrají hosté zhané směrem vzad k jednomu ze stoperské trojice, a to k Silovi. Sila po pravé straně přihrává Gálímu, ale je to stále kombinace na vlastní obrané polovině ve 20. minutě zápasu, ve kterém na gol tedy čekáme. Artis Brno, Sigma Olomouc 0-0. Lurving teď jako levý stoper Sigmy u balonu dává na střed Malému, malý Beranovi, který si tam seběhl jako záložník zase taky až mezi tu obranou trojici, ale taky podobně jako před chvílí Janošek žádné extra zrychlení nepřinesl. Teď už přihrávka středem, po které se Sigma drží u míče, Tkáč ho dokázal udržet a Janošek je na nějakých 25 metrech, chvíli to vypadalo na střelu, nakonec přihrává doprava, Gálí už byl uvnitř pokutového území, navedl si míč na střed, na levou nohu vypálil, ale trefil prvního blokujícího protihráče a teď je tu snaha Artisu o rychlý protiútok, která ale úspěšná není. Ekeroth je u míče jako levý krajní hráč olomoucké Sigmy a zase se Hanáci dostávají blízko k pokutovému území, ale teď hraje Janošek dozadu na Lurvinka. Lurvink do středu hřiště na Malého, ten byl přímo ve středovém kruhu a zase vrací doleva Lurvinkovi. Do kombinace se zapojuje taky Beran, ta kombinace je stále na levé straně z pohledu Sigmy Olomouc, už je tam hodně husto a tak se balon vrací na střed Malému a ten tentokrát volí přihrávku doprava Silově. Sila posílal průnikovku, kterou chtěl najít Sejka, ale nebylo to dostatečně přesné. Sejka pohlídal tělem plechatý a míč, který letěl jako přihrávka, tak nakonec skončil až u domácího golmana Kašíka. Ten věděl nebo dostal nabídku od Pospíšila, tomu nakrátko přihrál, teď Pospíšil znovu u míče před vlastním vápnem pod tlakem, vrací Kašíkovi a ten raději nakopává na útočnou půli nebo k půlící čáře, kde Adediran dokázal udržet balon pro domácí a chtěl ho pak poslat na levou stranu, kde byl rozběhnutý Papalele, jenomže ten míč od Adedirana nebyl přesný, lépe to funguje, když Papalele přihrává a Adediran se dostává do zakončení, teď tedy Papalele ten míč nedoběhl, dřív byl u balonu hostující golman Koutný a zase kombinuje Sigma Olomouc a to říkám ve 22. minutě zápasu, kdy stále čekáme na úvodní gol. Stav 0-0 zůstává, teď se to snaží změnit hosté, protože na levé straně má prostor Ekeroth, dostává se už na hranici pokutového území, chtěl centrovat, ale trefil pouze protihráče, myslím, že jako první se dotkl míče Glosova, rozhodně pak balon zastavil plechatý a tak z toho nebude nebezpečí pro domácí bránu a teď je to naopak rychlý protiútok Artisu, ve kterém ale také nakonec nehrozí nebezpečí, protože Adediran za A se nedostal k přihrávce, která mířila za obranu, protože míč byl dřív Lurving, ale především, i kdyby Adediran ten míč zpracoval a pokračoval směrem k bráně a třeba dal gól, tak ten by neplatil, protože rozhodčí Matěj Vlček jako asistent rozhodčího číslo 2 tam viděl offside, ale počkal tedy, nechal tu situaci tak, jak se to nechává v posledních letech dohrát a pak odpískal offside, který tam hned avizovali hráči Sigmy Olomouc. Měli v tomto případě tedy pravdu a ve 23. minutě dál hrají v Brně na hřišti dnes Artisu bez branek 0-0. Olomouc rozehrává na pravou stranu, Janošek ale zase vrací na střed a ze středu míří míč doleva Lurvinkovi, stále je to tedy kombinace na obrané polovině olomoucké Sigmy a zase míč putuje doprava k Janoškovi a ten zase, jak jeho zvykem v tomto zápase, hru zrychluje, dává Silovi, Sila už je u pokotového území, tam se snažil kličkou zbavit Pospíšila, což se mu podařilo tak na půl, sice prvního protihráče tedy Pospíšila obešel, ale pak už o balon přišel a Artis drobné zmatky před vlastním vápnem řeší tím, že odkopává k půlící čáře 24. minuta a zase tam jsou připraveni fotbalisté olomoucké Sigmy, je to teď Lurving, který se snažil narazit si míč se Sejkem, ale ten nezvládl tu kombinaci tak, jak potřeboval, několik pádů na zem, teď taková mlínice ve středu pole, oba týmy, nebo hráči obou týmů se dívali směrem k rozhodčímu Roučkovi, jestli si tam nevybere nějaký faul, ale ten zůstal v klidu a nakonec tedy z té vřavy zase získali balon fotbalisté Sigmy Olomouc. Beran teď přímo na půlící čáře drží míč a posílá balon doleva k Lurvinkovi, který zase jenom vrací Beranovi, takže zase je tu taková ta hodně postupná, pomalá, řekněme, kombinace olomouckých fotbalistů, která má trochu uspat brněnskou obranu a pak čekám, že se k míči dostane třeba Janošek a zase to zkusí zrychlit. Ale má slova teď trochu mění Tkáč, protože ten je teď na pravé straně místo Janoška, prohodili si na chvíli pozice tyto dvě křídla olomouckého týmu. Je tu centr z pravé strany od Sily, který dokázal Artis odvrátit, ale zůstává Sigma u balonu. Janošku v centr zprava zblokoval Allegi a tím získá Artis na chvíli klid, protože balon míří daleko od vápna, kde je doma gólman Artisu Richard Kašík v dnešním zápase. Už jsem to říkal několikrát, Tadáš Stopen nemůže za Artis chytat, protože hostuje v Brně právě ze Sigmy Olomouc a tak gólman, který odchytal dva úvodní zápasy, je asi jenom tady někde na tribuně a za brněnský tým debituje v nejvyšší soutěži 18-letý odchovanec Richard Kašík. Takže takové brankářské jméno, dalo by se říct, asi si vybavujete hokejového golmana Libora Kašíka. Můžu o tom mluvit i proto, že na hřišti se toho teď zase moc nedělo. Olomouc, tak jak je velkou část zápasu zvykem, kombinovala daleko od brány, pak se snažila posunout vpřed, skončilo to autem, který provedli právě hostující fotbalisté Gálí z pravé strany, ale zase ten balon míří jenom dozadu, jenom na kopačky obránců olomoucké Sigmy, teď je Lurving.
1: V posledním dnešním přímém přenose a v posledním dnešním fotbalovém zápase v rámci šance ligy mezi Artisem a Sigmou Olomouc stále čekáme na první branku v 26. minutě. Pojďme si ještě jednou připomenout, co už dnes známe za výsledky. Slavia porazila Pardubice 2-1. Na stejně jako Hradec Králové, Baník, no a Jablonec, ten porazil na domácím hřišti Slovácko. 1-0 v tomto utkání, ale padly 3 červené karty, 1 na straně Jablonce, 2 na straně hostí. No a také musíme připomenout, že dnes se odehrála velká událost, co se týče českého motosportu. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a ujal se vedení v posledním kole, kde samozřejmě také nakonec skončil. Vy dál můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport přímý přenos Artisu a Sigmy, nebo můžete si také nerušeně naladit tohle utkání třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich webových stránkách. My se vracíme zpátky do Brna za Davidem Nekvindou.
0: Odvrátí Čimkovi 28. minuta zápasu, stále 0-0 v Brně. Artis je teď pod tlakem olomoucké Sigmy. Janošku v centr zprava zblokovaný, ale balon se ještě dostává do druhé vlny a Barát vystřelil z nějakých 20 metrů po zemi prudce, ovšem domácí golman Richard Kašík tu situaci zvládl, šel rychle na zem, balon nejen zastavil, ale především chytil, takže nemohl ani nikdo z dobíhajících hráčů Sigmy dorážet, tak jak by se stalo, kdyby Kašík třeba ten míč vyrazil, tak jako dnes v odpoledním zápase pardubický golman Neumann. Ta situace byla, dá se říct, podobná, ale balon tedy skončil pevně v rukavicích domácího golmana. A Artis u toho míče teď nějakou dobu zůstane, protože rozehrává po faulu na Glosou, bylo to tedy na obrané polovině, takže rozehrávka po zemi dozadu na golmana Kašíka, který chtěl přihrát na útočnou polovinu vysokým míčem NDIMu, který si tam zabíhal za obranu Olomouce, ale to dobře přečetl Malý a ten získal míč pro hosty z Hané, kteří to zkoušejí po pravé straně. Gálí si vyměnil balon s Beranem, ten teď má tedy široký rádius, před okamžikem se ze středu zaběhl k levé léně, teď k té pravé, ale nepřináší to nějaký velký moment překvapení teď do kombinace olomouckého týmu. Ta hra se přenesla na levou stranu z pohledu Sigmy, kde jsou Tkáč s Ekerotem. Ekerot se snažil přejít kličkou Glosou, ale to se mu nepodařilo. U balonu je teď Artis, ale je to stále tedy na hluboko na vlastní obrané polovině. Pospíšilovi tam trochu poskakoval balon a tak raději ho nakopl tak trochu naslepo směrem vpřed, což úspěch nepřineslo. U balonu jsou hosté, kteří snažili se rychle poslat míč do vápna nabíhajícímu Tkáčovi, jenomže ten byl ve vzdušném souboji pokrytý a tak se k balonu nedostal a taková překopávaná teď končí tím, že balon míří do autu a od půlící čáry rozehrává Artis. Allegi to po pravé straně zkouší směrem vpřed, dostává se k pokutovému území, ale zastavuje se, otáčí a přihrává za sebe Adediranovi a ten to tak vypadá, pošle balon až úplně dozadu, nebo tedy ne úplně, ale ke stoperu Plechatému, který už za sebou má jenom gólmana Kašíka, a Plechatý se taky otáčí a balon putuje právě ke Kašíkovi, který pak ale nepřesně přihrál na Šimka, takže laciné odevzdání míče a Sigma může vhazovat. Šimek nespracoval balon na hrací ploše, nebylo to tedy tak, že by Sigma vhazovala nějak blízko bráně, ale získala zadarmo vhazování na útočné polovině. Ale teď taková laxní kombinace, která vedla k tomu, že se k balonu na okamžik dostal Fuli a udělal to dobře, tento liberijský levý obránce, protože napálil protihráče, od kterého se odrazil míč do autu, no a pak to vypadalo na zajímavou situaci. NDIA po levé straně dostával míč do běhu a byl, vypadalo to, faulovaný, zůstává ležet na trávníku. Román Nádvorník jako domácí trenér se hodně zlobí a rozhodčí Rouček ale vůbec nepíská faul, natož aby pískal třeba nebo dával červenou kartu za zmaření velké šance, protože NDIA je tam na té levé straně měl hodně místa, tak uvidíme, jestli se k tomu bude třeba vracet ještě video. Každopádně v tuto chvíli stav 0-0 ve 31. minutě zápasu zůstává a hra plyne dál. Byla to taková situace celkem z ničeho nic, po tom autovém vhazování na levé straně nákop dopředu, kde tady NDIA je ale měl prostor a byl pak překřižován, byl to myslím Malý, který se tam k němu dostal, tak uvidíme, co za okamžik v nějaké přerušené hře vzkážou od videa Miroslav Zelinka s Ondřejem Berkou. Každopádně dál se hraje a dál se hraje tak, že Artis drží míč, ale teď je to daleko od brány, do které by rád dal gól, a Glosová po pravé straně přihrál nepřesně, vlastně tak nějak odevzdal míč Ekerotovi jako hráči Sigmy Olomouc, a teď pozor, teď rozhodčí přerušil hru. 32. minuta zápasu, zatím čekáme na gól. Sigma Olomouc hraje tedy na hřišti Artisu Brno 0-0, ale pravděpodobně, nebo dost možná, teď rozhodčí Karel Roušek vyloučí jednoho z hostujících hráčů, půjde se podívat na situaci k videu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. Tak teď rozhodčí Rouček udělal věc, která není úplně zvyklá, protože Artis pokračoval v kombinaci a sudí přerušil hru sám od sebe, nebo ne sám od sebe, ale po tom, co dostal echo od kolegů u videa a ukázal takovéto gesto, že dostal informaci od videorozhodčích, že se něco stalo. No a to něco, to může být pouze červená karta pro Matuše Malého, podle mě. A to tedy za tu situaci, o které jsem mluvil, kdy NDIA dostal míč do běhu, snažil se ten balon doběhnout, Malý ho tam překřižoval. Rozhodčí Rouček nejenže neudělal žádnou kartu, on vůbec neodpískal faul, no ale teď tedy ukazuje, že se k té situaci vrací a ne, nebude to červená karta, tak teď jsem z toho sám trochu zmatený, ale skutečně Malý pokračuje na hřišti a Rouček potvrzuje, že skutečně nešlo o žádný faul a přitom se sám nešel podívat na video, tak dostal pokyn od video rozhodčích, že tu situaci asi zkoumají, ale pak aniž by tedy on sám zkontroloval tu akci na videu, tak zase ukázal, že tedy vše je v pořádku, žádná červená karta udělána nebude a hra pokračuje za stavu 0-0. A to tak, že rozehrávku měli fotbalisté Sigmy Olomouc a ti jsou na útočné polovině. Gálí kombinuje s Beranem na pravé straně, do té kombinace se zapojil taky Barát, ale jeho přihrávka už nebyla přesná a po levé straně to může zkusit vpřed Artis, Papalele zastavený v tomto případě jednoznačně čistě Beranem, bude z toho autové vazování pro domácí mužstvo, protože od Berana pak zamířil míč mimo hrací plochu, ale rozhodně dobrá práce tohoto olomouckého záložníka. Fuli z levé strany vhazuje, snaží se dostat míč na NDIA jeho, který ale nedokázal udržet balon pro Artis na útočné polovině. Hraje golman Koutný, dává doleva, ale to byl příliš vysoký míč pro Ekerota, ten podskočil balon a tak autové vhazování pro Artis Brno z pravé strany na útočné polovině. Už se chystal Glosova vhazovat, ale pak ho rozhodčí Rouček upozornil, že na hřišti už jeden míč je, takže Glosova musel počkat na uklizení toho balonu a po autovém vhazování se Artis dlouho u míče neudržel, protože zase hrají hosté ze Sigmy Olomouc. Je to na obrané polovině Gálí, který poslal míč neúplně přesně Janoškovi, ale ten situaci i s drobným podklouznutím zvládl a pokračuje Olomouc teď už rychleji po pravé lajně hodně směrem vpřed, Gáliho centr na nabíhajícího Sejka, ale zvládlo odklidit Plechatý, to byla velmi dobrá práce od zkušeného domácího stopera, který tam viděl, že Sejky víceméně jediným, kdo může ten míč dostat, a tak se držel přesně před ním a balon tedy dokázal odkopnout. Ale musí být Plechatý znovu připravený, protože Ekerot centruje z levé strany a je to gól. Gáli otevírá skóre zápasu, zůstal tam zapomenutý za obranou Artesu a i když hlavičkoval z docela velké dálky, bylo to ještě docela daleko před malým váprem, tak trknutím hlavy dokázal míč dostat za záda Richarda Kašíka. Fotbalisté Artisu tam proti něčemu protestují, napadá mě jediná varianta, že tam reklamují nějaký offside, tak uvidíme, jestli to skutečně bude platný gól, ale v tuto chvíli Akhmad Galie tady otevírá skóre zápasu. No a to říkám ve 35. minutě zápasu. No a dobře se taky rovnou zapisuje Anton Ekerot v dresu Olomouce, protože to bylo po jeho centru, po kterém se Gáli dostal k míči. Bylo to z levé strany, na zadní tyč, dá se říct, ale jak jsem říkal, bylo to spíš tak, že na vzdálenější část vápna z pohledu Ekerota, protože u tyče Gáli ještě rozhodně nebyl, zůstával na velkém vápně, přesto dokázal hlavou dát balonu takový směr a sílu, že ten míč se dostal za záda debitujícího Richarda Kašíka. Ještě tam jeden hráč Artisu na brankové čáře se snažil zastoupit golmana, odhlavičkovat balon, ale nedokázal to a v tuto chvíli už je to definitivní, protože hra je znovu v akci. Rozhodčí Rouček dal Artisu pokyn, aby domácí fotbalisté rozehráli míč a Gáliho branka tady platí. Takže 0-1 ve 36. minutě. Utkání z pohledu Olomouce, řekl bych, zasloužené vedení. Hanáci už měli několik solidních šancí a teď tedy jednu taky proměnili a přiblížili se tomu, aby poprvé v sezóně zvítězili. Zatím mají ze dvou zápasů jediný bod. Stejně jako Artis, který teď tedy bude muset pro případnou výhru otáčet skóre tohoto utkání, které pokračuje tak, že jsou znovu u míče fotbalisté Olomouce, když teď přihrává Janošek pouze brankáři Koutnému, ten má na levé straně volnějšího Lurvinka, takže poslal míč právě jemu, zase se tam Beran stahuje k obráncům a pomáhá jim s rozehrávkou. Lurvink po levé straně chtěl najít Sejka, který měl trochu problémy se zpracováním toho míče, ale nakonec ho dokázal aspoň vrátit zase dozadu Beranovi, stále však mluvím o kombinaci na obrané polovině. To se teď mění, protože olomoučtí přecházejí na útočnou půli, ale přihrávka pro Ekerota na levé straně teď nebyla dostatečně přesná. Obrana Artisu se k míči dostala jako první a odkopla ten balon mimo hrací plochu, takže to bude autové vhazování Sigmy Olomouc. Z levé strany ho provede Ekerot, ale nebylo to nějak blízko pokutovému území a tak poslal švédský levý krajní hráč míč dozadu za sebe a fotbalisté Olomouce se zase vrací ke kombinaci u půlící čáry ve 38. minutě zápasu, když čerstvě vedou v Brně na hřišti Artisu 1-0. Jejich kombinaci teď na chvíli narušil domácí obránce Plechatý, ale bylo to tak, že Sejka fauloval, takže rozhodčí Rouček přerušuje hru a Olomouc zůstává u míče, je to ale u středového kruhu. Žádný extra nebezpečný prostor rozehrávat chtěl Janošek, nakonec si to rozmyslel, přenechal míč Barátovi a ten volí nejkratší nabízenou přihrávku na Berana. Artis se snaží hned dotírat na rozehrávající soupeře, ale Sigma dokázala míč udržet a po pravé straně se blíží pokutovému území, než jsem to dořekl, tak ale hosté hru otáčejí a kombinují směrem dozadu. Zase je tam hodně hluboko Janošek, který si vybírá Gáliho, je to tedy kombinace u pravé strany, ale stále daleko od brány ve 39. minutě. Teď Sigma v klidu kontroluje to své vedení s míčem na noze. V něčem dalo by se říct takový španělský styl fotbalu, i když samozřejmě ještě k tomu určitě něco hostům chybí, ale zase se dokážou dostat až do vápna z pravé strany centr sily, který dokázala odvrátit obrana Artisu a to tak, že z toho nebude ani rohový kop, jak se mi zdálo na první dobrou, ale ještě tam tedy byl nějaký dotyk jednoho z olomouckých hráčů, takže místo rohového kopu to bude odkop od brány brankáře Richarda Kašíka, který tady už ví, jaké to je dostat prvoligový gol, což je premiéra, o kterou určitě nestál, když před necelými 40 minutami nastupoval do brány Artisu ke svému prvnímu zápasu v nejvyšší soutěži. Teď může zůstat klidný, protože se hraje daleko od jeho brány. Artis po delší době zase vystrkuje růžky a Legi z pravé strany navádí míč na střed, přihrává do pokutového území, tam se snažil Ndiajemu sklepnout zpátky, ale nevyšel Legi mu krok a tak se nedostal k zakončení. Tento křídelní hráč Artisu Brno, ale domácí ještě zůstávají u balonu. Karlén centruje zpoza vápna do šestnáctky. Podařilo se odvrátit fotbalistům Sigmy Olomouc aspoň pro tuto chvíli balon do bezpečí, ale zase se k odraženému míči dostávají domácí fotbalisté. Glosoa je u rohového praporku, padá v souboji s Ekerotem. Dožaduje se faulu, ale rozhodčí ukazuje, že nic takového pískat nebude a to znamená, že následuje odkop od brány Sigmy Olomouc, protože zatímco Glosoa sváděl ten souboj s Akerotem, tak míč utekl z hrací plochy a tak je tu tedy odkop hostujícího golmana Koutného, nebo odkop je špatné slovo, zase je to rozehrávka nakrátko, ale teď už Koutný je pod tlakem po té, co si vyměnil míč s obránci a nakopnul tak balon do středového kruhu, což se nakonec Signě vyplácí, protože zůstává u míče. Sejk po pravé straně se snažil jít do rychlé akce, ale dobře se s ním vrátil Plechatý a čistým skluzem trefil před Sejkem míč, který zamířil do autu. Takže Sigma sice u balonu zůstane, ale z nějaké možnosti rychlého breaku tu bude autové vhazování do připravené obrany brněnského Artisu. A to říkám ve 41. minutě, kdy Gálí nakonec zvolí variantu tu, že poslal balon dozadu k Silovi. To je ta dvojice hráčů, která operuje na pravé straně olomoucké sestavy a teď neporozuměla. Sila chtěl obloučkem vrátit míč Gálímu, ale ten oblouček byl příliš prudký, Gálí neměl šanci chytit balon na hřišti a tak z toho bude odkop domácího brankáře Kašíka, který teď signalizuje svým spoluhráčům, aby nezůstávali na krátkou rozehrávku, že to bude dlouhý balon někam na útočnou polovinu. Kašík, už jsem to zmiňoval, kope levou nohou a teď zase tedy daleko od brány, jenomže chtěl jsem říct, že jenom na připraveného malého, což se chvíli pak zdálo, že by se Artis mohl k odraženému míči dostat, ale neděje se tak a hraje Beran pěknou kličkou, se ve středu hřiště zbavil soupeřů a předává na pravou stranu, kde Gálí jako autor zatím jediného gólu v zápase měl trochu prostoru, ale než pořádně zpracoval míč, tak se tam stihla vrátit obrana Artisu a Gálí raději zase volí variantu postupného obehrávání balonu ve 42. minutě, zastavuje 1-0 pro olomouckou Sigmu. Se zase hraje ve středu hřiště tak jako velkou část tohoto zápasu a míč teď opustil hřiště. Rozhodčí ukazuje, že jako poslední se dotkl domácí Papalele, což se tedy hodně nelíbilo trenéru Romanu Nádvorníkovi, ale hraje se, Sigma vhazovala a dostává se k pokutovému území. Gálí z pravé strany, ale ještě necentruje, dává dozadu Janoškovi a ten zase ještě víc dozadu k Silovi. Sila se otáčí a nachází malého jako posledního z hráčů v poli, který mu tam ještě zbýval k možné přihrávce směrem vzad. Sigma to zkusí po levé straně, jenomže teď tam Ekerot nedostal od tkáče dobrou přihrávku, balon je mimo hrací plochu, jenomže rozhodčí ukazují, že ještě do té tkáčovy přihrávky zasáhl jeden z domácích fotbalistů, takže je tu opět autové vhazování Sigmy Olomouc, která ve 43. minutě vede na hřišti Artisu Brno 1-0. Teď snaha Janoška o kolmý míč na Sejka, který byl na hranici vápna, ale neporozuměli si, Sejk běžel na druhou stranu, než na kterou Janošek mu chtěl míč přihrát, takže se k balonu dostali domácí fotbalisté a Artis se pokusí o útočnou akci, i když zatím to asi útočnou akcí nenazývejme, je to kombinace hluboko na vlastní obrané polovině a teď směrem k brankáři Kašíkovi. Kašík byl pod tlakem, protože musel kopat pravou nohou, která pro něj tedy není ideální, ale zvládl dostat míč k půlící čáře a jeho spoluhráči tam zvládají ten míč chvíli podržet, přerušil jim to Ekerot, ovšem dost evidentním faulem, takže Artis bude rozehrávat v půli hřiště z pravé strany, míč letí rovnou k pokutovému území, ale do míst, kde nebyl vůbec nikdo v modrém, pouze olomoucký Sila, který tedy v pohodě mohl odhlavičkovat zase až k půlící čáře, kde ovšem tedy sbírají balon fotbalisté Artisu. A v závěru prvního poločasu jsem chtěl říct, že se pokusí zaútočit, ale Pospíšilova přihrávka po levé lajně na Papalelého. Opět nebyla dost přesná, Papalelé se k tomu míči nedostal. Odkop Olomouce však zvládli u půlící čáry sebrat domácí fotbalisté a tak Artis teď postupným útokem, postupnou kombinací se znovu pokusí překonat hostující obranu, ale Pospíšil znovu špatně přihrál. Tentokrát, když hledal Papalelého, tak našel prvního protihráče, hodně se tam pak vztekal trenér Nádvorník, tak uvidíme, jestli třeba zasáhne nějak do sestavy o přestávce, která se blíží, začala poslední minuta prvního poločasu, dá se tedy čekat nějaké nastavení, třeba kvůli té situaci, kdy rozhodčí Rouček konzultoval s videorozhodčím možnou červenou kartu pro hostujícího Malého, ale zase nějaké výrazné nastavení nečekám. Každopádně teď čekám rohový kop Artisu Brno, protože jeho kombinace po pravé straně končí tím, že od jednoho z olomouckých hráčů se balon dostal za bránu, takže Artis se teď dostává do předbrankového prostoru. Jde tam třeba vysoký švédský záložník Karlén. No a Allegri bude svou levou nohou posílat míč do pokutového území nebo někam k němu. Uvidíme, co připravil domácí tým pro tuto situaci. Je to balon na zadní tyč, kde je Glosová? To nebylo špatné, Glosová se k tomu balonu dostal, trknul do něj, ale netrefil bránu docela výrazně, přeci jen byl tam v tísni v souboji se silou a tak to zakončení z hranice Malého Vápna nakonec skončilo výrazně vedle. Dvě minuty, tolik nastaví rozhodčí Rouček nad rámec úvodního poločasu, takže ještě tak dlouho se bude v Brně hrát, nebo spíš minimálně tak dlouho, pochopitelně to nastaví se může v případě potřeby o něco protáhnout. Fotbalisté olomoucké Sigmy potom, kdy tedy teď v posledních desítkách sekund byli zalezlí před vlastní bránou, tak vyřešili tu situaci tak, že Koutný tentokrát odkopával skutečně jako brankář míč od brány, nebyla to žádná rozehrávka nakrátko, ale nákop na útočnou polovinu, kde se Sigmě sice nedaří míč držet, ale Artisu se zase nedaří nějak výrazně se s ním posunout směrem vpřed, což teď podtrhuje Adidiran, který chtěl poslat balon napravo Allegimu, ale ta přihrávka mu vůbec nevyšla, míč sebrali hráči Olomouce a ti teď kombinují v první ze dvou nastavených minut úvodního poločasu, když vedou v Brně na hřišti Artisu 1-0 díky Gálímu, který otevřel skóre zápasu po zhruba půl hodině hry. Teď se domácí ještě dostanou k jedné docela zajímavé standardní situaci. Allegri si snažil u pravé lajny kličkou zbavit jednoho z protihráčů a byl u toho faulovaný. Není to tak, že by mohl ze standardní situace někdo z domácích rovnou mířit směrem na bránu, ale je to už docela blízko pokutovému území a vypadá to, že Pospíšilova pravačka bude hledat hráče, kteří se připravují na hranici Velkého Vápna, zhruba půl minuty do konce nastavení, takže je pravděpodobné, že toto bude poslední zajímavá věc, která se v první půli stane, tak taky reagují tribuny, které při zápasech Artisu jsou spíše tiší. Pospíšilu v dlouhý míč, který nenajde žádného spoluhráče ani protihráče, ten balon přiletěl všechny fotbalisty na hrací ploše a skončí až v zámezí, odkud bude vhazovat někdo z olomouckých, bude to pravý bek Sila, nebo ne, spíš Gálí si vezme míč, každopádně dá se čekat, že něco se stane, to, že se balon vrátí do hry, tak rozhodčí Rouček ukončí první poločas, stalo se přesně to, co jsem avizoval, první poločas tedy skončil, po něm půjdou do kabiny, nebo odcházejí už do kabiny spokojenější fotbalisté Sigmy Olomouc, protože byli v prvním poločase lepší a Gali dal ve 35. minutě zápasu zatím jediný gól, takže Artis Brno, Sigma Olomouc po prvním poločase 0-1.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

I po třetí v téhle sezóně nejvyšší fotbalové soutěže vyhrála Slavia Praha, tentokrát v Edenu, porazila Pardubice po velkém boji 2-1, 100% ale zůstává také druhý Jablonec, ten zvítězil nad Slováckem 1-0 na střelnici, padly 3 červené karty, 1 pro Jablonec a 2 pro Slovácko, 1 ta padla v Malšovické aréně, Hradec Králové si poradil s oslabeným Baníkem Ostrava, také výsledkem 2-1. No a v posledním dnešním zápase a v posledním zápase celého třetího kola šance ligy. Zatím po poločase Artis Brno prohrává na domácím stadionu s olomouckou Sigmou 0-1. Zhruba za 10 minutek začne druhý poločas a Radiožurnál Sport bude u toho. Ještě předtím vám ale připomeneme to, na co určitě dlouho čekáte, totiž jak dopadlo florbalové Czech Open. Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy podlehli ve finále tohoto mezinárodního turnaje v Praze švédskému Falunu 5-6 a na premiérový triumf tím pádem nedosáhli. Falun obhájil prvenství z loňska, ovládl tradiční akci v Česku už po 6. V elitní kategorii žen pak prohrál Tatran Střešovice ve finále 3-7 se švédským celkem Pixbo Wallestam. Ten si připsal už 5. turnajové vítězství za sebou a celkově už 12. v historii.

0: Nickelback ti hrají ještě předtím, než se vrátíme zpátky do Brna, kde hraje Artis se Sigmou Olomouc poslední zápas třetího kola fotbalové šance ligy. Zatím brněnský klub prohrává po prvním poločase 0-1. Francouzský fotbalový obránce Lucas Digne se po 11 letech vrací do Paris Saint-Germain. 33-letý účastník nedávného mistrovství světa přestoupil z Aston Villa a podepsal 3letou smlouvu. A musíme ještě jednou připomenout, že Filip Salač, ten se hodně zapsal do kroniky českého motosportu. Po 16 letech se totiž stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. Tak jak víte, Filip Salač jezdí v kategorii Moto 2 a v ní vyhrál britskou velkou cenu. Salač po startu ze 6. místa se propadl až na 10., ale postupně se probojovával dopředu. Nakonec o svém vítězství rozhodl až v předposledním kole. I o tom mluvil v rozhovoru pro televizní kanál Nova Sport.
1: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
1: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál Nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
0: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie vyhráli ve třetím kole šance ligy nad Pardubicemi 2-1, Hradec Králové nad Baníkem Ostrava taky 2-1 a Jablonec nad Slováckem 1-0. Artis teď hostí Sigmu Olomouc a duel sleduje reportér David Nekvinda.
4: Za okamžik začne druhý poločas zápasu, potom prvním vede Sigma Olomouc v Brně 1-0, když se ve 35. minutě trefil hlavou Gali. Ndiaye, to je útočník Artisu, který už nebude pokračovat v zápasu a místo něj nastoupil Aleksandar Komljenovič, což je hráč, který tedy, jak jméno napovídá, má předky na Balkáně, ale má nizozemský pas. Takže i s tímto hráčem Artis nastupuje do druhého poločasu. Hostující trenér Hapal neměl úplně důvod dělat nějaké změny a tak taky žádnou neudělal. Začala druhá polovina zápasu a začala nepříjemností, protože když se snažil k míči dostat olomoucký útočník Sejk po dlouhém nákopu dopředu, tak se tam srazil, ne, není to Sejk, pardon, ten u toho hráče stojí, tak vám za okamžik řeknu, kdo to je. Možná, když se tak dívám po hřišti, tak to vypadá, no, chtěl jsem říct na Janoška, ale tento taky není. Zkrátka jeden z olomouckých hráčů teď je v péči lékařů, protože tam došlo k nějakému kontaktu hlavy a teď se připojí na krátký vstup taky posluchači Radiožurnálu. Zatímco v Brně se tedy kvůli ošetřování nehraje, snad to bude v pořádku. A teď už tedy ten vstup pro posluchače Radiožurnálu. Začal druhý poločas, hraje se jeho druhá minuta a zatím platí stav Artis Brno Sigma Olomouc 0-1. Ten stav platí od 35. minuty, kdy se hlavou prosadil hostující Gali. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu. Tady mezi tím končí to ošetřování a vypadá to na Luise Lurvinka, tedy hráče z obrany, stopera, který se vydal na útočný výlet a bude zápas dohrávat s omotanou hlavou, protože tam je nejspíš nějaké krvavé zranění. No tak nakonec Lurvinkovi zase sundali tu bandáž, kterou měl na hlavě, a odbíhá už bez ní směrem za postranní čáru, kde se krátce občerství a snad bude moct pokračovat v zápase. Každopádně start druhého poločasu teď tedy takový hodně pozvolný, tím pádem hrálo se jen několik sekund, už ale může utkání pokračovat. Potvrzuji, že skutečně Lurvink je tím hráčem, který musel za postranní čáru, kde nejspíš mu nějak zavážou krvácející hlavu, ale snad bude připraven pokračovat. A on navíc i Artis přišel dočasně o jednoho hráče, protože kdo nebyl tak vidět, že je taky lehce poraněný, je Plechatý. Ale věnujeme se tomu, co se děje na hřišti, protože je to obrovská šance. Artis vyrovnává na 1-1, rychlá akce po pravé straně. Končí tím, že nový hráč na hřiště Aleksandar Komljenovič dává gól po necelých 3 minutách na hrací ploše, ale dá se říct po pár sekundách hry. Rychlá akce po pravé straně, kterou vedl Neil Glosso, a ten se dostal až do pokutového území blízko k bráně a z pravé strany po zemi poslal míč na zadní tyč, kde byli hned dva hráči Artisu připravení. Jako první se k míči dostal Komljenovič a ten tedy dokázal, pak už dá se říct jednoduchou věc, zblízka poslat míč do sítě, tak to skutečně teď vyšlo parádně domácím fotbalistům. Celkem z ničeho nic, je tu vyrovnání ve 48. minutě, kdy to tedy sledovali jenom z postranní čáry dva hráči, nebo spoza postranní čáry dva hráči, které budeme do konce zápasu dobře poznávat, protože domácí Plechatý a hostující Lurvink mají tedy oba zavázané hlavy a teď se vracejí na hřiště. Plechatý pochopitelně spokojenější, protože jeho spoluhráč Komljenovič po především ovšem skvělé akci Glosoji na pravé straně, no, chtěl jsem říct obrany, ale z obrany se Glosoja dostal až do útoku, tak po této akci Glosoji zakončené přihrávkou křížnou přes bránu, před bránou, tak tedy Komljenovič zapisuje svůj první gól v Artisu v soutěžním utkání, protože je to jedna z předsezónních posil, jak jsem zmiňoval, i přes balkánské jméno, tak je to hráč, který má nizozemský pas a který už se musel doradovat, protože zápas pokračuje.

0: Pokračuje tedy za nového stavu 1-1, je to v Brně ve 49. teď už 50. minutě. No a domácí povzbuzení míří znovu rychle vpřed. Papalele zpracoval míč u kotového území, ale neměl tam nikoho do kombinace, tak se otočil a počkal na spoluhráče. Centr z levé strany, který měl najít Adedirana, jenomže ten byl v offsideu, a tak v tomto případě, protože šlo o jasnou situaci, tak asistent hned zvedl praporek a Artis nemohl pokračovat v útočné akci. Po levé straně to zase zkusí tedy vpřed směrem Olomoucká Sigma. Do hry se zapojuje i Lurving s tím obvazem na hlavě. Tu teď ale nepotřeboval, hrál nohou a bylo to jen takové přeposlání přihrávky na střed hřiště malému. Stále je tu kombinace Sigmy Olomouc na vlastní obrané polovině. Janošek to mění a míří po pravé straně směrem vpřed, jenomže tam přihrál Galimu a ten zase vrací míč dozadu a balon putuje dokonce až k brankáři Koutnému. Po pravé straně to nešlo Sigmě, tak to zkusí po straně levé, aspoň na krátký čas. Lurving u balonu poslal ho Barátovi, Barát vrátil Lurvinkovi a teď už tento švýcarský stoper poslal balon daleko dopředu, ale až moc, až k domácímu brankáři Kašíkovi, který nohou zpracoval balon a chvíli držel míč právě u nohy, když už tam přibíhal Sejk, aby atakoval domácího golmana, tak ten si vzal míč do rukavic a teď z ruk vykopává směrem na útočnou polovinu, kde hledá Adedirana. Ten ovšem v souboji povalil hostujícího malého, i když se teď zlobí, že to faul nebyl, tak rozhodčí Rouček pískal hned a myslím si, že to bylo dobře viditelné, že tam Adediran jasně toužil potom dostat protihráče na zem, což se taky stalo. Malý teď už je na nohách a hraje, protože dostal přihrávku na střed hřiště. Zkusí to po pravé straně Olomoucká Sigma. Janošek má trochu prostoru napravo, ale neměl tam spoluhráče, takže zasekl míč a počkal si na to, až doběhnou další hráči Olomouce na útočnou polovinu. Kombinace Sigmy teď ale z té útočné poloviny zase míří směrem vzad, takže dá se říct, že obraz hry podobný jako v prvním poločase, dlouhé série přihrávek olomouckého týmu u půlící čáry a pak snaha o to nějak překvapit Artis průnikovým centrem nebo přihrávkou. Kombinace dospěla až k brankáři Koutnému, ale zase se tady hra otáčí, protože už nemá kam Sigma ustupovat. Lurving míří směrem vpřed po levé lajně, navádí si míč na střed a přihraje doprava k Silovi, Sila ještě víc doprava až úplně k lajně Galimu, střelci olomoucké branky, 1-1. Takový je stav v 52. minutě zápasu. Gali posílá míč ke středovému kruhu Janoškovi. Janošek v prvním poločase byl asi nejaktivnější v tom měnění tempa hry, tentokrát ale pokračoval v té kombinaci u půlící čáry. Balon se dostal k Lurvinkovi a Lurving si navedl míč na střed, skoro to vypadalo, že by mohl střílet, nakonec ale poslal doprava Galimu. Galiho center z pravé strany nebyl přesný, proletěl nad všemi hráči, kteří byli v pokutovém území, a tak bude 18-letý debutant v bráně Artisu Richard Kašík, odchovanec tohoto brněnského klubu, rozehrávat, odkopávat míč od brány nebo přihrávat nakrátko jednomu ze stoperů, protože jak Šimek, tak Plechatý tam zůstávají na rozehrávku, nakonec se dostává míč Plechatý, který má podobně jako Lurving na druhé straně obvázanou hlavu. Artis po pravé straně nakopává vpřed a zdá se, že Adediran by mohl být první u míče, dobře ho zpracoval pro Alegiho, který na pravé straně už to vypadalo, že by mohl centrovat, a taky tak dělá, centr do pokutového území, tam byl připravený hostující malý, ale ještě Artis zůstává u míče, i když Papalele pro něj musí běžet k rohovému praporku. Papalele se snažil kličkou zbavit Galiho, ale Gali přečetl správně pohyb soupeře a nechal pak vyklouzat míč mimo hrací plochu, takže tu bude odkop od brány v podání hostujícího golmana Koutného, zase jenom nakrátko na malého, to hned napadal Komljenovič, autor brněnského gólu. No a teď Artisu to napadání vyšlo, domácí se dostali k míči nedaleko pokutového území a Adediran dává, nedává gól, no tak to možná ještě bude kontrolovat video. Adediran vystřelil prudce uvnitř pokutového území, ten míč zamířil do břevna a vypadnul ven, no a teď rozhodčí Rouček ukazuje, že tu situaci ještě nechá zkontrolovat, ale bylo to krátké a už ukazuje Ekerotovi jako olomouckému hráči, že může fazovat, protože balon se dostal mimo hrací plochu, takže hra byla přerušená, ale tak z nějakého fyzikálního pohledu asi bylo jasné, že ten míč nemohl skončit v síti, jenomže je tu další rychlé získání míče Artisu na útočné polovině, tentokrát však s faulem. Předtím to bylo na levé straně z pohledu Artisu, domácí získali míč dobrým napadáním, dostali ten balon do pokutového území k Adediranovi, který takové dva metry, nebo možná ještě blíž u malého vápna vypálil a trefil tedy horní tyč, tam Koutný mohl jenom těžko zasáhnout, ovšem tedy od té horní tyče, od břevna se balon odrazil ven před brankovou čáru a tak tedy stav zůstává 1-1, no a když pak znovu Artis získal míč, jak jsem o tom mluvil, tak to bylo v tomto případě už s faulem, ale Olomoucí to opět zkouší kombinací po zemi, ani to, že teď dvakrát o balon přišli, když jednou z toho nakonec nebylo žádné nebezpečí, tak nemění to, že nechtějí se uchýlit nějakým nakopávaným míčům směrem dopředu. Beran teď u balonu stále na obrané polovině, Sejk si seběhl trošku níž, aby převzal míč a udělal to dobře, posílá Tkáčovi, Tkáč doleva na Ederota, který už je u pokotového území, ale skvěle čistě ho zastavil Glosoa, Ederot se z levé strany dostával do vápna, ale tam Glosoa skvěle načasoval svůj sklus a sklidil za to potlesk domácích fanoušků, ale Sigma Olomouc zůstává u vápna a je z toho střela, protože Sejk si navedl míč na střed, ale na střed mířila taky ta rána, no a poté domácí golman Kašík rychle rozehrál a valí se teď zase útok na druhou stranu. Je tu tedy zajímavá pasáž hry. Balon do vápna ovšem nebude pro Adedirana přesný. Papalele běžel po levé straně, měl trochu prostoru, nakonec ale zasekl míč a počkal si, až Adediran doběhl do pokutového území, pak mu chtěl ten balon poslat, jenomže míč mířil do míst, kde byl v klidu připravený brankář Koutný, který získal nebo udržel balon pro olomouckou Sigmu, a tak po zajímavých minutách zůstává stav 1-1. V 56. minutě tohoto zápasu se hra asi trochu uklidní, ale třeba má slova změní Ekerot, levý krajní hráč olomoucké Sigmy, který v souboji s Glosou nefauloval, ale Glosoa zůstává ležet na trávníku v takové pozici, že rozhodčí Rouček raději přerušuje hru, protože Glosoa nejspíš upadl na rameno, to tak vypadá podle toho, jak se teď tento hráč zvedá z hrací plochy. Francouz, který přišel v létě do Slávy, ale ta ho tady krátce před startem sezóny poslal do Artisu Brno. Glosoa vstává a nakonec bude v zápase pokračovat, zdá se, bez toho, aniž by musel být ošetřený, dokonce přímo on uvede za okamžik míč do hry, nakonec to tady asi byl odpískaný faul, proto tady Artis může rozehrávat, ale možná i proto, že byl francouzský obránce tak rozhozený, tak když se snažil po pravé lajně nakupnout míč vpřed, tak mu to nesedlo a rovnou z rozehrávky poslal balon do autu, takže hrají fotbalisté olomoucké Sigmy, nebo vlastně mohou možná Glosoa chtěl vrátit balon soupeřům, protože tedy cítil, že si při tom pádu neublížil kvůli faulu, ale kvůli tomu, že špatně dopadnul na rameno. To snad vypadá v pořádku, zkrátka zápas může pokračovat a pokračuje v 58. minutě tak, že u balonu jsou hosté, konkrétně je to Barát na středu hřiště, dává na pravou stranu ke Galimu, za stavu 1-1 se Olomouc teď blíží k pokutovému území a Barát má na hranici velkého vápna dost prostoru, střílí po zemi, snažil se k zadní tyči, ale netrefil prostor tří tyčí a tak z toho nebude další změna skóre, stav 1-1 zůstává, ale teď tam tedy Barátovi nechali opravdu hodně místa fotbalisté Artisu Brno a maďarský hráč se na sebe může zlobit, že ten balon netrefil lépe, protože střílel tedy z hranice velkého vápna, to je místo, odkud už se dá celkem slušně mířit, a vzhledem k tomu, kolik měl času, tak to možná měla být lepší střela. Artis přichází rychle o balon na vlastní obrané polovině a tak se zase Sigma snaží natlačit do zakončení, což se nepovedlo úplně na poprvé, bylo tam hodně husto za velkým vápnem, ale Sigma zůstává u míče, dostává ho do míst, kde je trochu víc prostoru napravo od pokutového území a už je tu zase takové to klasické, řekněme, házenkářské obléhání. Silu v centr z pravé strany nenajde žádného spoluhráče. Artisu se podařilo uklidit balon do bezpečí, ale jenom dočasného, protože následovat bude autové vhazování Ekerota, který je blízko pokutovému území. Chvíli to vypadalo, že si suší ruce a bude z toho pokus o dlouhý aut. Nakonec to ale tento švédský hráč volí jinak. Přihrál na volného malého. Malý se snažil poslat míč do vápna, kde se mu rozbíhal Tkáč, ale nevyšlo to. Obrana Artisu to přečetla, tuto kombinaci, nebo snahu o tuto kombinaci, a domácí mohli dopředu, mohli, protože zastavil Adidirana Janošek, ale bylo to s faulem od kapitána Olomouce, takže Artis zůstane u míče, ovšem z nějakého rychlého útoku, tedy teď bude jenom rozehrávka u půlící čáry a problém je taky to, že Adidiran po tom souboji poodešel nějakých 10 metrů a poté klesl na trávník a teď se tam protahuje, drží za špičku, tak snad bude moct pokračovat v tomto utkání hráč, který dal 2 góly v prvním zápase Artisu proti Mladé Boleslavi, ale nepomohlo to k bodům, to Artis prohrál 2-4 před necelými 2 týdny tady v Brně domácí utkání. Pak přišla remíza 1-1 na hřišti Slovácka. Vlastně podobný osud má v této sezóně i Olomouc. Ta první zápas v Jablonci prohrála, poté doma remizovala s Mladou Boleslaví, takže oba týmy zatím s jedním bodem a v 60. minutě se zdá jako pravděpodobné, že si opět body budou dělit, ale zbývá ještě hodně času. Hraje se stále teď ve středu hřiště, proto jsem se mohl trochu víc zaměřit na to, co se dělo v minulosti, ale už se tady zase vrátím na hrací plochu, kde domácí Karlén teď v souboji u půlící čáry čistě obral Baráta o balon, ale Artis z toho pak nic dalšího nevymyslel, protože následná kombinace nebyla přesná a tak můžou hrát zase fotbalisté v bílých dresech Sigmy Olomouc. V tomto zápase balon dozadu pro Koutného, který nakopává přes celé hřiště, to pozdrav od jednoho brankáře druhému. Taková zajímavost, Lurving, který hrál část druhého poločasu s obvázanou hlavou, tak zase ten obvaz tedy strhl, asi mu překážel při pohybu nebo při orientaci, takže možná trošku risk, ale potom zranění z úvodu druhého poločasu, tak tedy Lurving zase bez ochrany, to na druhé straně plechatý zůstává s obvazem. Ten boj ve středu hřiště pokračuje, takže prostor podívat se i na tribuny, kde fanoušci Olomouce teď zapálili hodně světlic, tak uvidíme, jak to ovlivní zápas, jestli třeba nebude potřeba přerušení, ale vypadá to, že vítr fouká přívětivě a ten dým stoupá rychle nahoru a taky směrem od stadionu nebo od hřiště, takže z tohoto pohledu může utkání pokračovat, ale co nemůže pokračovat je akce Olomouce, aspoň zatím, protože Sejk nespracoval ideálně pas, který na něj mířil do středového kruhu. Nakonec ale přece jenom k odraženému míči fotbalisté Olomouce dostali a teď se středem snaží projít do zakončení, jenomže Tkáč si tam počínal až příliš důrazně v souboji s Pospíšilem, trefil domácího kapitána možná do hlavy, každopádně rozhodčí Rouček přerušuje hru, no a teď třeba taková trochu hluchá pasáž zápasu skončí tím, že se trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal rozhodl pro dvojí střídání a uvidíme, jak noví hráči rozhýbou hřiště. Z placu odcházejí Janošek a Tkáč, tedy dva hráči, kteří dosud působili na křídle a místo nich přichází Jan Kliment a taky Fabian Krivak, takže to budou noví ofenzivní hráči Olomouce pro závěrečnou zhruba půl hodinu tohoto zápasu. V 63. minutě z toho ofenzivního tria tedy zůstal na hřišti střední hrotový záložník, útočník Sejk, teď to ale tedy vypadá taky na trochu změnu v rozestavení a na dva hroty Klimenta se Sejkem, protože Krivak to není typický křídelník, není to ta výměna kus za kus, když to tak řeknu, místo dvou křídelníků, dva křídelníci. Už se hraje, teď musí noví hráči Olomouce zatím zapnout směrem vzad, protože rozehrávku měl Artis, ale plechatý posílá balon dozadu k brankáři Kašíkovi. Kašík teď stojí nad míčem na hranici velkého vápna a vrací plechatému. Olomouc přidává při napadání na důrazu a nakonec z toho vzniklo to, že plechatý překopl míč přes velkou část hřiště až na druhou stranu k brankáři Sigmy Olomouc, tedy Kenu Koutnému. Ten už rozehrál v 63. minutě. Beran si vybírá ve středovém kruhu Sejka. Sejk jenom sklepává zpět Beranovi. Stále je to tedy kombinace olomoucké Sigmy na obrané polovině. Beran posílá míč doprava, kde má sila trochu víc místa, ale než se stačil třeba rozběhnout směrem vpřed, tak byl zavřený domácími fotbalisty a tak to zase zkusí Olomouc. Na druhé straně přenesení na levo. vlevo, kde je teď u balonu Ekerot, ale posílá míč jenom dozadu Beranovi, takže zase je to ta dlouhá kombinace nedaleko půlící čáry. Beran teď přihrává už trochu víc dopředu směrem Sejkovi, ten má prostor na to, aby pár metrů vpřed poběhnul, dává doprava Galimu a Gali už je u pokutového území. Navedl se míč na střed, vystřelil levou nohou, ale přestřelil bránu Richarda Kašíka. Nebylo to úplně nepovedené, nebyla to nějaká střela, která by letěla 10 metrů nad bránu, byly to třeba metry dva, ale Kašík v klidu jenom sledoval pohyb míče, věděl, že zasahovat nemusí a teď tedy rozehrává od své brány, bude to dlouhý odkop, jak je jasné z gestikulace tohoto debitanta v nejvyšší soutěži. Za okamžik bude střídat taky Artis, ale teď ještě k tomu, co se děje na hrací ploše. Adediran potom Kašíkově nákopu sklepnul míč pro Komljanoviče a ten byl faulovaný, takže autor vyrovnávacího gólu Artisu teď odvedl další dobrou práci pro svůj tým. V 65. minutě za stavu 1-1 se na hrací plochu tedy chystají dva hráči Artisu, je tam Preissler a Fomba, jestli dobře vidím, a teď je otázka, jestli sudí Rouček už teď nechá Artis střídat, ne, právě ukazuje, že ještě mají domácí rozehrát, o což se pokusil nebo udělal to Šimek, chtěl takovým lobem poslat míč za hostující obranu, ale nenechali se nachytat hráči Sigmy Olomouc, balon dokázali zastavit, nic dalšího s ním ale nevymysleli a teď je tu šance pro Artis, míč za obranu pro Adedirana, který ale měl trochu problémy se zpracováním, nakonec dostal k zakončení, ale už hodně z úhlu, netrefil bránu a i kdyby trefil, tak by gol neplatil, protože ta situace začala offsidem, což tady tak trochu bylo ve vzduchu hned, když Adedirana přebíral míč za obranou Olomouce, ale jak jsem říkal, už to zpracování nebylo úplně ideální, nemohl v plné rychlosti směrem vpřed, takže pak už byl doběhnutý, překřížený, musel zakončovat hodně z úhlu a to mu tedy nevyšlo, takže gol by to nebyl tak jako tak. A teď to dvojí střídání na straně Artisu. Papalele jde ze hřiště a místo něj na hrací plochu přibíhá Dominik Preissler. A to druhé střídání, tak to vám tedy za okamžik řeknu, byl to Issa Fomba, který se dostal na hřiště místo koho? Místo Allegiho. Ano, tak jak se dalo očekávat, Alexis Allegi už tedy nepokračuje v zápase a Issa Fomba, autor gólu na hřišti Slovácka, teď tedy na hřišti v 67. minutě utkání. Stále ještě mají oba trenéři nějaké to střídání k dispozici. Artisu zbývají dvě možné změny, Sigmě Olomouc ještě tři. A Sigma Olomouc je teď u balonu, Beran ve středu hřiště přihrál nakrátko pro jednoho ze spoluhráčů, který na chvíli upadl, pak ale zase stál, Fabian Krivak to byl, udržel dobře balón a akce pokračovala na hranici velkého vápna z pohledu Sigmy Olomouc, kde fauloval nakonec Sila, byl to takový souboj, kde jak Sila, tak Preissler skončili na zemi, rozhodčí přerušil hru, chvíli se oba dívali, kdo tedy byl tím, kdo fauloval, kdo naopak byl faulovaný a nakonec fauloval Sila a ještě dostává žlutou kartu na cestu, takže tento hráč si bude muset v závěru zápasu dávat na další podobné zákroky pozor, každopádně tím skončila ofenzivní akce olomouckého týmu a pár metrů před vlastním pokutovým územím teď bude rozehrávat Kašík, brankář Artisu Brno. Vypadá to zase, že pošle dlouhý míč až na útočnou polovinu. Sila je druhým hráčem, který dostal žlutou kartu v tomto zápase, i tu předchozí dostal jeden z olomouckých, byl to Barát, takže tato dvojice hraje se žlutou kartou na straně Artisu zatím bez karetního napomínání. A domácí potom nákopu na útočnou polovinu se dokáží zatím držet v této části hřiště, když sotva jsem to dořekl, tak pospíšil, posílá zpětnou přihrávku až na vlastní obranou půli a to Plechatému, který stejně jako na druhé straně Lurving před okamžikem odhodil tu bandáž nebo ten obvaz okolo hlavy, takže oba hráči, kteří byli ošetřováni, už zase vypadají, když to tak řeknu, normálně a Plechatý teď může být spokojenější, protože Artis je na útočné polovině, jenom že Karlénův centr, ten mířil z levé strany do míst, kde nebyl vůbec žádný z jeho spoluhráčů, Karlén tam tak rozhodil rukama, možná spíš zklamaně, no a kdo taky rozhazoval rukama a to spíš naštvaně, tak byl trenér Nádvorník, kterému se vůbec nelíbilo to řešení situace, po kterém se tedy Sigma dostala k míči, no a s tím míčem teď míří v cenem vpřed Krivak, na levé straně mu nechává Artis nějaký prostor. Přihrávka Ekerotovi, který už byl u brankové čáry, ale zase dobrá práce Glosoji, který tam zavřel cestu směrem k bráně soupeři, a Ekerot pak možná i trochu z frustrace evidentně potažením za dres protihráče fauloval. Každopádně Neil Glosoja, ten dnes hraje velmi zajímavý zápas. Vlastně on vytvořil ten gól Artisu na 1-1 v úvodu druhého poločasu, i když nakonec zakončoval zblízka Komjenovič, a na straně defenzivy Glosoja tam nenechává moc místa na tom, na té levé straně z pohledu Olomouce. Takže zatím dobrá práce tohoto francouzského obránce. Artis po té, co rozehrával po faulu od Ekerota, tak dlouho míč neudržel a zase hrají hráči Sigmy, právě Ekerot je to, který se teď dotknul balonu, ale je to tady na obrané polovině, kde Sigma zůstává. Lurving se to snaží změnit, poběhl pár metrů dopředu, ale zastavil, otočil hru, posílá balon Beranovi, kombinace na krátko v podání fotbalistů Sigmy teď končí neúspěchem. Do té kombinace se vložil Fomba. Fomba mířil směrem vpřed, byl zastavený Lurvinkem, a to takže čistě, a tak se zase hra otáčí a naopak může útočit tým Olomouce. Gali naznačil centr přes Fuliho, nakonec ale ještě zasekl, až teď posílá míč do pokutového území, kde se k balonu dostal Sejk. Jeho střela z otočky zastavená, hostující fanoušci křičí hromadně ruka, ale rozhodčí zůstává klidný, ještě pokračuje ta akce nedaleko domácí brány. Teď už se podařilo domácím odkopnout a rozhodčí asistent rozhodčího Matěj Vlček zvedá praporek, takže někde v tom závaru viděl offside. To je tedy jedna zpráva. Druhá zpráva je, že na trávníku zůstává ležet s křečemi Glosoja, tedy domácí pravý bek, o kterém se před okamžikem mluvil. Uvidíme, jestli bude schopný v zápase ještě pokračovat. No a pak ještě další věc je, jestli přeci jen video nebude zkoumat tu ruku, které se dožadoval Kotel hostujících fanoušků, kteří jsou teď právě za bránou, do které se Sigma Olomouc snaží dát gól, ale vypadá to, že tam bylo opravdu přání otcem myšlenky, rozhodčí zdá se nic takového neřeší, a ono je fakt, že Sejk střílel ve velkém vápně po zemi, takže neříkám, že není možné střelou po zemi trefit ruku, ale samozřejmě není to tak úplně pravděpodobné. Každopádně vše tedy vyřešené, protože domácí brankář Kašík dostal pokyn, aby rozehrál, to se stalo, Artis dostal míč na útočnou polovinu a tam u balonu zůstane, protože fauloval jeden z olomouckých hráčů, bylo to u půlící čáry, takže nic asi fatálního. Krivak to byl, který tam poslal na zem Karléna. Co se mi zdá, tak přeci jen už moc nedrží trávník v Brně, který dostává v úvodu sezony zabrat některá místa. Vidět, že tam jsou opravdu velké ty utržené kusy trávníku a někdy to tak vypadá, že když hráči zaberou, nemají úplně pevnou půdu pod nohama. Artis dostal míč do pokutového území, potom po té standardní situaci, tentokrát zase naopak domácí se dožadovali ruky. Ta odpískaná nebyla, hra pokračovala centrem Glosoji z pravé strany na Preisslera, který z hranice nebo před malým vápnem z voleje zakončoval a asi nebyl v offsideu, každopádně vystřel nad bránu, takže to není tak podstatné. Tak mně se zdálo právě, že čeká v offsideu, že kdyby zakončil přesně, tak by gól stejně nebyl, to rozhodčí nesignalizoval. Každopádně ten jeho střelecký pokus z voleje skončil tím, že sice to bylo na zajímavém místě, už docela blízko brány, ale přece jen těžké k trefení, a tak tedy výrazně vedle zamířil hráč Artisu Brno, který přišel na hřiště v průběhu druhého poločasu. Teď musí bránit, protože u balonu jsou fotbalisté Sigmy a poměrně rychle se Hanáci dostali k pokutovému území z levé strany. Do něj posílá míč Krivak na přední tyč, tam se natlačil před Fuliho Sejk k zakončení a nakonec to bude ale rohový kop. Zdálo se mi, že právě od Sejka mířil míč za brankovou čáru vedle brány, tedy pochopitelně, no ale rozhodčí ukazují po krátké konzultaci, že se tam balon dotknul právě ještě liberijský obránce Fuli, a tak tedy Artis se musí připravit na to, že do jeho pokutového území přiletí další balon, protože Beran se už chystá rozehrát rohový kop jako hráč Sigmy Olomouc. Ještě tam ale rozhodčí Rouček mu signalizuje, ať nekope do míče, protože jde trošku uklidnit hráče, kteří jsou přímo před golmanem Kašíkem. V 74. minutě za stavu 1-1 je tu tedy rohový kop olomouckého týmu na přední tyč, tam byl připravený jako první Glosola, zase dobrá defenzivní práce tohoto hráče, odhlavičkoval hodně daleko od brány, což byl v tuto chvíli jeho hlavní úkol, ten tedy zvládl, ten balon se dostal až k brankáři Olomouce Koutnému a teď se za okamžik připojí na krátký vstup taky posluchači Radiožurnálu, mezi tím se balon dostává mimo hrací plochu a bude to autové vhazování Sigmy Olomouc, ale to mluvíme o situaci na středu hřiště. 74. minuta zápasu Artis Brno Sigma Olomouc 1-1, hosté vedli, když se v prvním poločase trefil Gali, hned ve třetí minutě druhé půle, ale srovnával domácí Komljenovič. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl ten vstup pro posluchače Radiožurnálu, pokračuje přímý přenos celého zápasu mezi fotbalisty Artisu Brno a Sigmy Olomouc. O nic jste během toho krátkého vstupu pro Radiožurnál nepřišli, míč se z autu dostal do autu a po vhazování Olomouce teď vhazují Brňané a taky to z jejich pohledu nedopadlo nějak zajímavě, to víceméně jenom odevzdání míče pro Sigmu. Lurving má balon ve středovém kruhu, pošle ho doprava Galimu. Gali v kombinaci vidí Kriváka, který z té pravé strany už to vypadalo, že bude centrovat, nakonec si to rozmýšlí, přihrává nakrátko Barátovi, ten vrací Krivákovi, to je kombinace za velkým vápnem z pohledu olomouckých fotbalistů, kteří by rádi ten míč nějak dostali dovnitř do velkého vápna, ale zatím nevidí kudy. Tak to zkusí po levé straně, kde byl Ekerot, ale na těsno bráněný Fombou, takže zase jenom se otočil a vrátil míč až k půlící čáře Beranovi a ten volí přihrávku na posledního stopera Malého, za ním už byl jenom golman Koutný, který dál sleduje kombinaci svých spoluhráčů, která se posunula od pokutového území až na vlastní obranou polovinu. Zkusí to ale znovu hosté z Olomouce a Kliment po pravé straně se dostal rychle k pokutovému území. Přihrávka do vápna, kde střílel Gali z otočky. Bylo to ale ještě docela daleko od brány, i když už v pokutovém území, tak těsně za hranicí velkého vápna a ta střela mířila po zemi víceméně na prostředek, zkrátka tam, kde byl v pohodě připravený Kašík, který chytil míč, rozehrál dlouhý nákopem a k tomu míči se dostává Adediran, ten padá v souboji a bude to nebo nebude pokutový kop? Nebude, Adediran se hodně vsteká, ale bude to jenom odkop od brány, tam tento nigerijský útočník dobíhal ten míč, který Kašík vykopnul poté, co zastavil tu předchozí střelu. Adedirana tam křížovali hned dva hráči, nebo křížili Olomouce, ustál ten souboj, nejdřív brněnský útočník, nakonec dá se říct i zakončil těsně vedle brány, ale bylo to přeci jen, když už byl rozhozený a kromě toho, že ta střela byla nepřesná, tak byla taky hodně nedůrazná. Pak se tedy tento Nigeriec dožadoval odpískání penalty, ale rozhodčí Rouček tak neučinil. Teď Adediran ještě chvíli zůstává ležet na trávníku a sudí Rouček ho posílá nebo mimo hřiště, nebo spíš na hřiště, teď posílá zdravotníky domácího týmu, kteří ošetří Adedirana. Oba týmy toho využívají k takovému krátkému timeoutu, k občerstvení buď u laviček, nebo někteří hráči volí lahve, které třeba mají připraveni brankáři za svými brankami a Adediran dál v péči lékařů. V 77. minutě teď tedy taky trenéři mají takový prostor k udělení nějakých pokynů za stavu 1-1, který v Brně platí, tedy nějakých necelých 20 minut i s nastavením do konce zápasu, když připomínám, že ve 35. minutě se trefil Gali, tedy olomoucký hráč, no ale ve 48. srovnával domácí Komljenovič a od té doby ten stav 1-1 zůstal neměný. Pokud to tak zůstane, tak pro oba týmy bude platit, že po druhé v řadě remizují a budou mít v tabulce dva body. Adediran už je na nohách a odchází podpíraný oběma zdravotníky mimo hřiště, typnu si, že
1: stále se ještě v Brně nehraje. My se za chvilku zase vrátíme. Nerušeně můžete dál poslouchat třeba na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Ještě jednou připomínáme, že se něco dobrého podařilo i českým golfistkám. Sára Kousková ta obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Na dnešní finálové kolo si česká jednička schovala vůbec nejlepší výkon. Zahrála 6 ran pod par, celkové skore pak uzavřela na minus 7. Kristýna Napoleová, ta jako druhá z české pětice, prošla katem, potřebovala na turnaji Odesenra o 10 ran víc a s bilancí plus 3 skončila na 46. místě. Kdo vyhrál, to byla Anna Huangová, teprve 17-letá Kanaďanka. No a bohužel máme ještě jednu smutnou zprávu. Ve věku 86 let dnes zemřel Don Nelson, pětinásobný šampion NBA a jeden z nejúspěšnějších trenérů zámořské ligy v historii. Teď už se zase vracíme na fotbalovou šance ligu Artis Brno proti Sigmě Olomouc v podání Davida Nekvindy.
0: V 79. minutě zápasu stále 1-1 v Brně, ale Olomouc se teď snaží to nějak změnit, protože je hodně blízko pokutového území. Centr Ekerota nenašel žádného adresáta, ale míč proskočil do druhé vlny k Silovi, který vypálil velmi dobře z hranice velkého vápna, ale skvělý zákrok předvedl 18-letý debitant Richard Kašík. To byla dobrá rána pod břevno, prudká. Kašík ale dokázal vyboxovat, za což sklidil velký potlesk taky od Martina Vaniaka, tedy trenéra brankářů Artisu Brno, který většinou mýval radost z gólu Olomouce, protože tam strávil velkou část hráčské kariéry, ale dnes tedy Vaniak na straně Artisu Brno a teď měl radost ze zákroku svého svěřence Richarda Kašíka, který zastavil prudkou silovou ránu, která mířila pod břevno. Taky jedno střídání už avizované a Adediran, Kvadri Adediran, bylo jasné, že v zápase nebude pokračovat po docela dlouhém ošetřování. Místo něj už je na hrací ploše Vukadin Vukarinovič. Dvojí střídání chystá taky Sigma Olomouc. Je otázka, jestli to bude ještě v tomto přerušení, ale spíš asi, tak nakonec ano. A ze hřiště odejde Matuš Malý a místo něj přijde se 14 Marco Soldo. To je tedy jedno střídání na straně Sigmy Olomouc a ze hřiště dolů jde taky Ekerot. Při svém debitu pomohl tedy gólovou asistencí k tomu současnému stavu 1-1. Místo Antona Ekerota, švédského hráče, Jáchym Šíp přichází na levou stranu sestavy olomoucké Sigmy. Takže dostřídáno, zase se, aspoň pro teď, zase se může hrát v 81. minutě. Autové vhazování Sigmy Olomouc, po kterém se hosté rychle dostali dovnitř do pokutového území a skončilo to tím, že Artis odklidil balon za bránu, takže bude následovat rohový kop olomoucké Sigmy. Rozehraný rychle a nakrátko. No a teď přišla taková ta situace, kdy si Olomoučané nepohlídali okamžik, který by měli zvládnout, kdy Krivák rozehrál nakrátko pro Galiho. Ten mu chtěl hned ten balon vrátit, ale Krivák nestihl ještě popoběhnout tak dostatečně směrem do středu hřiště nebo k půlící čáře, že zkrátka se hosté vystavili po rohovém kopu do offsideu. Teď se dozvíme, kolik fanoušků přišlo na tento zápas. Opět tedy padla hranice 3221, takže o necelých 100 fanoušků víc na zápasu Artisu Brno nakonec než na tom úvodním duelu proti Mladé Boleslavi. V tomto případě ale největší rozdíl dělá sektor hostí, protože zatímco z Mladé Boleslavi tady před 2 týdny bylo možná 20 fanoušků, tak sektor Sigmy Olomouc, tam jsou určitě stovky lidí, přeci jen Hanáci to mají podstatně blíž a v nedělním večeru jsou to oni, kteří vytvářejí atmosféru tady na stadionu, to zcela jednoznačně fanoušci nebo příznivci Artisu, ti tak řekněme zatleskají, zahučí při nějaké šanci, ale nějaké velké organizované fandění to v jejich podání úplně není. Teď to není moc dobré ani v podání hráčů Artisu, protože Vukarinovič dostával míč do jasného offsideu, takže musí Artis balon v 82. minutě za stavu 1-1 zase odevzdat a rozehrává Sigma Olomouc, je to tady u půlící čáry a přihrávka míří doleva ke Klimentovi, který se teď tady seběhl hodně hluboko na to, že jde o rozeného útočníka, zapojil se do kombinace, která zatím ale nevede nikam směrem vpřed a tak se Sigma pokusí vyměnit strany, zleva přenáší balon doprava na Silu, který před pár minutami měl tady velkou šanci, aby vrátil olomoucí vedení, ale tu jeho prudkou ránu vyboxoval skvěle domácí gólman Kašík. Teď se zase hraje dlouhá pasáž přihrávek na středu hřiště, přichází změna, nákop Olomouce, který měl na levé straně najít Šípa, jenomže ten neměl nárok ten míč stihnout, byl to nepodařený centr, i když Šíp ukazuje zdvižený palec směrem k spoluhráči, byl to Gali, který centroval, tak v tomto případě to prostě dobrý centr nebyl a Šíp ho na hrací ploše stihnout nemohl. Bylo z toho autové vhazování Artisu, jenomže domácí fotbalisté neudrželi dlouho míč na hřišti a tak se to mění situace v tom ohledu, že teď vhazují fotbalisté z Olomouce, konkrétně to byl Barát, který přihrál Lurvinkovi a Lurvink teď vrací Barátovi, který zůstává jako poslední hráč v poli teď, ale není nějak extra atakovaný, takže mohl v klidu pokračovat v kombinaci, která teď pokračuje na pravou stranu, kde je rozběhnutý Gali, musí pro balon krohovému praporku nebo kousek od něj, dokázal ještě stihnout míč na hrací ploše a tak je tu teď držení Olomouce balonu vysoko na útočné polovině, centr Kriváka, který měl najít na zadní tyči Šípa, odklizený domácí obranou a při následné snaze Olomoučanů se rychle k tomu balonu opět dostat. Přichází faul, rychlá rozehrávka Artisu, nákop na útočnou polovinu, kde nabíhal Vukadinovič a s ním taky Preissler, ale celou tu situaci zvládla přečíst olomoucká obrana, konkrétně Lurvink byl u balonu jako první, takže zase můžou hrát za stavu 1-1 v 84. minutě směrem vpřed hosté z Hané, kteří by rádi se vrátili do vedení a připsali si první výhru v sezóně, což vlastně platí to s tou první výhrou v sezóně i o brněnském Artisu. Snaha o přihrávku mezi obránce teď ale Signě nevyšla, obrana Artisu se secvakla, získala míč, odkopla ho k půlící čáře, kde byl připravený Sila, nenechal ten balon dopadnout nebo doskákat až do autu, chtěl hrát nohou, což udělal z pravé strany, to teď Olomouc přenáší na levo, kde Šíp dobře převzal míč a po levé straně se blížil pokutovému území sprintem, jenomže zase skvěle zasáhl Neil Glossoa, ten skutečně dnes hraje velmi dobrý zápas, jak směrem vpřed, tak dozadu, ale už před nějakými minutami tam měl křeče, tak uvidíme, jak zvládne ještě ten úplný závěr zápasu, zase tam teď po tom, co před chvílí s Šípem rychle sprintoval, evidentně trochu trpí při chůzi, každopádně přesto právě Glossoa dostal míč od golmana Kašíka a nakopává na útočnou polovinu k Lurvinkovi, jenomže od něj se k odraženému balonu na okamžik dostal Fomba, tento brněnský ofenzivní hráč pak ale balon taky neudržel a tak zase hrají fotbalisté Sigmy Olomouc, konkrétně je to Kliment, který z levé strany si seběhl na střed, tam kombinuje s Beranem, Beran dává doprava Galimu a Gali našel Kriváka, který byl tvrdě povalený na zem, což tedy rozhodčí vidí jako faul, rozhodčí Rouček, no a není to asi ještě na přímou střelu v 86. minutě za stavu 1-1 pro Olomouc, ale už to může být docela dobrý centr, tak zhruba na polovině, útočné poloviny, trochu na pravé straně, tam je místo, kde teď budou hráči Sigmy rozehrávat standardní situaci, buď Krivák nebo Beran, ti dva zůstali u míče, ostatní spoluhráči se většinově dostali na hranici velkého vápra, nakonec je to Krivákův míč, který končí závarem před domácí bránou, ale Preissler si dokázal nakonec jako poslední ten balon najít a odkopnout ho do bezpečí z pohledu Artisu, takže stav 1-1 zůstává, ale rozhodně tam teď na chvíli se zrychlil tep domácím fanouškům, protože ten balon nebyl špatný a nebyla to úplně jistá a přehledná situace před domácí bránou. U míče znovu fotbalisté z Olomouce, teď je to konkrétně Gali, protože na pravé straně je o něco víc místa, takže právě tam, kde operuje tento střelec jediného olomouckého gólu v zápase, hosté ten míč poslali, už letí centr do pokutového území, Šíp sklepává na střed, rána, gól, Olomouc vede 2-1 v 87. minutě, Krivák teď mohutně slaví trefu, která dost možná řeší tento zápas, přetažený centr z pravé strany na zadní tyč, kde byl Jáchym Šíp a ten možná už mohl zakončovat, ale dobře, že to neudělal, protože sklepl za sebe na střed pro Kriváka a Krivák prudkou bombou poslal tyč do vzdálenějšího horního rohu, tam pravděpodobně nemohl Kašík prostě do doskočit a rozhodně to nebyl nějaký jeho gól. V 87. minutě, teď už tedy v 88. vede Olomouc na hřišti Artisu Brno 2-1. Krivák se trefil krásně z hranice velkého vápna do horního rohu brány. No a to teď tedy už je pro Artis Brno hodně složitá situace, protože toho času moc nezbývá. 88. minuta, ještě jedno taky střídání, Pospíšil, opustil hřiště, místo něj přichází na závěr zápasu Adam Petrák. Jeho úkolem by tedy mělo být nějak se podílet na aspoň vyrovnávacím gólu, na první výhru Artisu v nejvyšší soutěži. To už tedy opravdu nevypadá i s bodem. By museli teď být domácí fotbalisté spokojení. Dostávají pokyn k tomu rozehrát. 89. minuta zápasu začala, samozřejmě nějaké nastavení přichystá rozhodčí Karel Rouček, takže nějakých třeba 5-6 minut zbývá Artisu k tomu, aby zase srovnal po krásné Krivakově trefě z hranice velkého vápna. Bylo to trochu z levé strany na vzdálenější zadní tyč, tedy na tu pravou z pohledu střelce do horního rohu, marně tam plachtil golman Kašík, ale důležité je taky zmínit to, že tam opravdu dobře zapracoval Šíp, když v situaci, kdy k němu přiletěl centr, tak věděl o svém spoluhráči, nezakončoval pod tlakem na zadní tyči, ale našel lépe postaveného Krivaka, který tedy to trefil tak, že je z toho vedení 2-1 pro Sigma Olomouc, které teď slaví její fanoušci, velká část toho hostujícího sektoru Bestriček, skáčou tam fanoušci Sigmy Olomouc a slaví gól, ale teď mají trošku nervy, jsem chtěl říct, protože vypadalo to, že Fumba by mohl střílet po té, co si navedl balon na osu hřiště, ale na poslední chvíli mu ten míč odskočil, sjel a podle rozhodčího to nebylo po tom, co by ho některý z protihráčů nedovoleně atakoval, takže hra pokračuje tak, že domácí Plechatý se snažil nakopnout balon na útočnou polovinu, ale nevyšlo mu to a poslal ten míč mimo hrací plochu, takže tu je autové vhazování olomoucké Sigmy. Jáchym Šíp ho provede, hledá Sejka, ten ale v souboji s Plechatým se vůbec k tomu balonu nedostal, takže zase může hrát domácí mužstvo Artis Brno, který prohrává už v 90. minutě 1-2 se Sigmou Olomouc po té, co před pár minutami dostal Olomouc do vedení Krivák. Za okamžik se dozvíme nejspíš taky to, kolik rozhodčí nastaví. Mezitím se balon dostal mimo hrací plochu a bude to autové vhazování domácího Artisu Brno, které provede Glosova a už je to blízko brány, takže tu bude dlouhý míč až do pokutového území. 3 minuty, to je čas, který ještě potrvá tento zápas. A pozor, šance Artisu, která gólem neskončí, odražený míč k Petrákovi, to byla podobná možná pozice, z jaké střílel Krivák před okamžikem, jenomže rozdíl byl v tom, že teď tam bylo hodně hráčů mezi bránou a Petrákem, no a Petrák napálil právě jednoho z hráčů, že nemusel ani zasahovat gólman Koutný, tak to byla slušná možnost pro Artis, aby znovu srovnal, ale gólem tedy neskončila, stav 1-2 platí i dál, balon opět v autu, zase budou vhazovat domácí, ale to až za okamžik, protože tu ještě jedno střídání na straně Olomouce, Ahmad Gali, autor prvního olomouckého gólu, jde ze hřiště, místo něj přichází na závěrečné spíš desítky sekund, teď už než minuty, Matěj Mikulenka, takže ten dostane své minuty v tomto zápase zhruba 2, už je tu ale zase další aut, který celkem pochopitelně rovnou Artis posílá do pokutového území, je z toho taková hlavičkovaná, ze které to nevypadá, že by mělo být nebezpečí pro golmana Koutného, ke kterému se míč nakonec ale dostal a on ho odkopnul zase mimo hrací plochu, takže je to opět autové vhazování. Druhá ze tří nastavených minut, teď tedy se taky ozývají fanoušci Artisu Brno, opět dlouhý aut do vápna, zase to ale vypadá, že Sigma tu situaci zvládne a dostane balon do bezpečí. Šíp to byl nakonec, který nakopl balon tak, že skončil až na útočné polovině, snažil se ho ještě doběhnout Krivák, aby mohl třeba i pokračovat směrem k zakončení, to se ale nakonec nepodařilo, bude z toho autové vhazování, které už rychle provedl Issa Fomba na golmana Kašíka, ten nakopává balon na útočnou polovinu, tam prodlužuje Petrák za sebe a Artis se zatím drží u míče na pravé straně, zůstává tam ležet jeden z hráčů Sigmy Olomouc, ale rozhodčí hru nepřerušuje, Artis se dostává k pokutovému území, tam Petrák padá po souboji s Klimentem podle sudího Roučka, ale vše v pořádku a to už začíná podle mých stopek třetí, tedy poslední nastavená minuta. Artisu se čas opravdu krátí, ale domácí jsou znovu u míče. Už je to divočina. Artis se nějakým způsobem snaží dostat středem hřiště, prorvat to silou. Tam to ale nešlo, takže přeci jen balon doprava na Vukarinoviče. Vukarinovič bude centrovat do vápna Petrákovi, ten ale netrefil hlavičkou balon. Nebyla to špatná pozice, nedaleko penaltového puntíku. Ještě se míč odráží k domácím fotbalistům, jenomže teď přichází nepřesnost kombinaci. Hraje Sigma, podrží aspoň nějakou chvíli balon, což je to, co jí teď stačí, protože asi půl minuta zbývá do konce nastaveného času. Olomouc vede v Brně na hřišti Artisu 2-1 a už se zdá, že míří za první výhrou v této prvoligové sezóně, protože hosté teď dobře kombinují, daleko od vlastní brány, nepouštějí Artis k míči a to je to, co Sigmě stačí. Přeci jen ještě jedno narušení kombinace, ale teď se připojí taky posluchači Radiožurnálu a to už asi opravdu na úplný závěr tohoto zápasu. Sigma kontroluje míč a utkání právě teď končí. Zápas právě teď skončil, sudí Karel Rouček ho ukončil ve chvíli, kdy Sigma Olomouc vedla 2-1, takže z toho výsledku udělal taky výsledek konečný, znamená to, že Olomouc nakonec v Brně zvítězila. První výhra v sezóně pro Sigmu Olomouc, naopak Artis musí čekat na vůbec první vítězství v nejvyšší soutěži v klubové historii. Hosté se dostali do vedení ve 35. minutě, to se trefil hlavou Gali hned v úvodu druhého poločasu, ale ve 48. minutě srovnával Komljanovič a ten stav 1-1 pak platil docela dlouho až do 87. minuty, jenomže to přišla parádní trefa Fabiana Krivaka, který dostal balon na hranici velkého vápna a trefil se přesně do vzdálenějšího horního rohu, překonal tak brankáře Kašíka. Na to už Artis zareagovat nedokázal a tak tedy platí ten konečný stav. Artis Brno, Sigma Olomouc 1-2. Z Brna David Ekvinda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: Děkujeme, to byl David Nekvinda a tím jsme uzavřeli také třetí kolo fotbalové šance ligy. Víme tedy, že jediné dva týmy, které mají plný počet bodů, jsou Slavia a Jablonec. Slavia famózní skóre po třech zápasech 11-2. Slavia dnes porazila Pardubice 2-1, Jablonec si poradil zase se Slováckem 1-0. Co se týče právě zmiňované Sigmy a Artisu, tak Sigma ta se posunula na 8. místo, má 4 body. Artis zůstává na spodku tabulky na 13. místě, má jeden bod, ale ono to zdaleka není tak špatné, když posoudíme, že Viktoria Plzeň je pouze o jedno místo před Artisem na 12. místě a má o jediný bod víc, no a jenom o další bod lépe je na tom pražská Sparta. Rozhodně je to po třetím kole fotbalové šance ligy spousta témat, třeba i pro zítřejší desítku Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku se obyčejně vyráží spíše na Vltavu, i když vody je aktuálně málo. O víkendu se tam ale odehrálo něco jiného. O nejlepší výsledek domácích orientačních běžců na světovém poháru právě ve Vyšším Brodě se nakonec o víkendu postaral Tomáš Křivda, který vyhrál sobotní závod na střední trati. Lucie Dittrichová, ta byla ve stejné disciplíně třetí a bronzovou pozici obsadila také Tereza Rautrier ve čtvrtečním závodu na trati dlouhé. Medailovou sbírku české reprezentace pak zkompletovaly dnes ženy druhým místem za norkami ve štafetě a v ní Rautrier a Dittrichovou doplnila i Denisa Králová.

0: Radiožurnál 22 hodin. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
1: Úřady práce začnou příští týden vyplácet takzvanou superdávku. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Artis Brno podlehl na závěr třetího kola fotbalové šance ligy Olomouci 1-2 a zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet i přes noc, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
3: Do 6. hodiny ranní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
1: Při zásahu se zranili 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se ale nic nestalo. Do svých bytů se dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Úřady práce začnou příští týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Ministerstvo práce ji schválilo zhruba 300 tisícům domácností. Prvním z nich přijde

0: Začal vykinout ten zvuk.
1: Alexandr, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody.
2: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Zápis z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
4: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zejdou z říjnových komunálních voleb.
3: Sport. Fotbalisté Slávie porazili Pardubice 2-1 a po třech kolech šance ligy mají plný počet bodů. 100% je taky Jablonec, který zdolal Slovácko 1-0. Hradec Králové vyhrál nad ostravským Baníkem 2-1 a Artis Brno podlehl Signě Olomouc 1-2. Filip Saláč slaví první vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto2 ovládl Velkou cenu Británie. Do závodu na okruhu v Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl na 10. místo. Pak ale předvedl velkou stíhací jízdu. Na první místo se dostal v posledním kole. Saláč měl pak kvůli emocím trochu problémy s televizním rozhovorem.
5: Nevím, co mám říct. Byla to dlouhá cesta. Na tohle jsem čekal 24 let. Stojí zatím spousta dřiny. Na cestě k téhle chvíli jsem překonal řadu překážek a teď se to povedlo. Dokázal jsem to. Jsem vítěz velké ceny. A doufám, že to není poslední triumf.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D1 v Brně a neprůjezdná ulice v Trutnově. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se srazilo osobní auto s nákladním. Je to na exitu 196 Bratislava v omezení. Auta jsou vpravo označená, je tam hustší provoz, kolona se netvoří, ale vypadá to, že havarovaná auta a taky policie už z místa nehody odjíždí nebo se o to snaží. Na výjezdu z Prahy do Brna v Brněnské ulici se podle naší zpravodajky pohybuje cyklista. Pozorně projíždějte mezi sjezdy na Chodov a Průhonice. Cyklista jel po krajnici, na kole má blikačky a světlo. V Trutnově je úplná uzavírka na průjezdu městem. Neprůjezdná je Volanovská ulice na křížení s ulicí Obránců míru. Zasahují tam záchranáři u srážky tří osobních aut. Možná objízdná trasa vede po Žižkově ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými, teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. Tolik zprávy.
8: Dobrý večer s Radiožurnálem Sporty 6 minut po 22. Anglický fotbalový reprezentant Trevor Čoloba přestoupil z Chelsea do italského klubu Como, čtvrtý tým tabulky série A. Z minulé sezony oznámil, že se 27-letým středním obráncem podepsal smlouvu na 5 let. Podle britských médií navíc přestupová částka činila 30 milionů eur, to je 3/4 miliardy korun.
6: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: Čeští plavci se v Paříži chystají na start bazénových disciplín na evropském šampionátu. Česko má 3 medailové naděje. Barbora Semanová bude obhajovat titul na 200 metrů kraul. Miroslav Knedla se pokusí potvrdit stříbro z prosincového šampionátu v krátkém bazénu a podobný cíl má i Jan Čejka. Ten je jedním z nejlepších světových plavců na 200 metrů znak v prosinci. Na něm skončil na krátkém bazénu s bronzem. S Janem Čejkou se bavil Martin Charvát.
1: Jak moc se ve vaší hlavě po tom obrovském vzestupu za poslední 2 roky objevují myšlenky na medaily z dlouhého bazénu na mistrovství Evropy?
2: Tak určitě se na to jako vždycky pomýšlím, když to řeknu. Myslím si, že žádný plavec nikdy nejede jako na ten šampionát s tou vidinou toho, že chce být jako poslední. Takže já jako tam samozřejmě vždycky jedu se pokusit vyhrát. Samozřejmě ne vždycky to je třeba v tu chvíli ještě jako reálný, ale doufám, že se k tomu dopracuju a uvidíme, jak to bude vypadat tady. Naše taková jako výhoda i nevýhoda je, že ty znakaři jsou převážně z Evropy, že většina vlastně té špičky jsou Evropani, je tam jenom pár jako plavců, který nejsou z Evropy, takže vlastně ta konkurence, co se nám tam potká, bude fakt jako velká, v podstatě srovnatelná třeba s mistrovstvím světa, což na jednu stranu je výhoda, že si to jako můžeme testovat, budu pak znát třeba ty soupeře nebo ty kluky, co tam plavou. Na druhou stranu samozřejmě o to těžší je pak se tam prosadit, no, takže asi ve výsledku, kdo tam přijede, protože startovka ještě jsem jako neviděl, kdo se tam nahlásí, Míra už mi říkal, že má 200, takže další černý kuň tam je jako, takže bude to jako zajímavý, ale těším se na to.
1: Miroslav Knedla, ale vraťme se k tomu, jak byste se vlastně dostal o setinu sekundy na bronz na mistrovství Evropy. Tehdy jste byl vlastně lepší než Luke Greenbank, olympijský medailista. Vracíte se k tomu ještě někdy v myšlenkách, že tohle, co do medailí, když pomineme to, že jste byl juniorský mistr světa, tak je vlastně mezi seniory ten největší úspěch?
2: Tak samozřejmě jako rád na to vzpomínám. Určitě je to jako dosavadně bych řekl jako ten můj největší úspěch. Doufám, že třeba na to jako výhledově navážu nějakou další medailí, ale znáte to, jako člověk vždycky chce víc, takže jako rychle na to zapomene. Já si myslím, že právě by bylo fajn, kdybych si dočasti jako připomínal, že vlastně už jsem to jako dokázal, že to není nic jako nereálního, že tu medaili jako můžu zvládnout, ale prostě je to tak vždycky, že člověk se jako honí jenom za tím větším a větším úspěchem. Ten dlouhý bazén je pro nás jako důležitější tím, že to je olympijský bazén, takže rád bych se prosadil i tam a navázal jsem třeba na tyto úspěchy.
1: Co pro to děláte? Jakým způsobem jste se snažil v posledních měsících posunout, aby přišel úspěch teď na mistrovství Evropy?
2: Tak samozřejmě prostě člověk se snaží dřít v tréninku, ale jenom tím se jako nezlepší, takže se snažím zlepšovat ty moje dovednosti, ať to jsou třeba jako ty výjezdy nebo obrátky, které jako ze všech nějakých analýz vycházejí, že tam jako mám velkou rezervu proti té světové konkurenci. Snažili jsme se na tom jako hodně pracovat, takže doufám, že se mi to třeba povedlo zlepšit. Že právě když tak řeknu teďka, konečně se to budu moct otestovat na takovýhle velký akci, že určitě si pak to jako zanalyzuju a uvidíme, jestli se třeba ty obrátky povedlo zrychlit nebo ne. A pro mě teďka je jako hodně důležitý je si zkusit ty další disciplíny. No, já bych jako nerad se zaseknul na tom, že na každý závod vždycky poplavu jenom 200 znak, takže jsem rád, že se mi tuhle sezónu zadařila i ta 200 polohovka. Případně konečně asi po 4 nebo možná 5 letech jsem si udělal osobák i na 100 znak, takže jsem rád, že jako i v tomhle se doposouvá, že nějaká ta rychlost se zlepšila a vůbec jako ta všeobecná flexibilita nebo jak to bych řekl v těch disciplínách se jako zvyšuje, což je pro mě dobrá vizitka.
1: Říká znakař Jan Čejka před startem mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kanadě stále pokračuje tenisová část sezóny. Jiří Lehečka, ten už vypadl v osmifinále se Španělem Chudarem ve dvou setech 3-6 a 3-6, ale Jakub Menšík, ten se ještě pustí do velké bitvy. Mělo by to být nad ránem, zatím je to naplánováno na 2:30 ráno našeho času. Hrát bude proti Nizozemci Van de Zandschulpovi. Vy to samozřejmě na radiožurnálu Sportu slyšíte.

0: Atleti se v britském Birminghamu chystají na mistrovství Evropy, které začíná už zítra. V českém týmu jsou hned 3 deseti bojaři. S nejvyššími ambicemi vstoupí do závodu Tomas Järvinen, který se letos Getsisu zařadil na 4. místo české historie za velké trio, za trio Šebrle, Dvořák a Změlík. Do soutěže zasáhnou také Ondřej Kopecký a taky 10. z posledního evropského šampionátu v Římě Willem Strásky.
1: Nevím, co to čekat, sám jsem hodně překvapený, že se to vlastně povedlo nakonec se sem dostat, protože na začátku sezony tak vůbec nevypadalo, vlastně jsem musel odpískat Getsis i Ratingen, protože mě bolí záda, nemohl jsem vůbec skákat do tyči, pak do toho přišlo ještě trošku rameno, mě trápilo, takže jsem hodně rád, že se to povedlo poskládat v tom Polsku na těch 8000 a teďka, i když to nebylo úplně ideální, tak bych řekl, že jsem docela v dobré formě a jo, už se těším na ten závod.
2: V Římě z toho bylo 10. místo, tak tady cílení spíš na pozici nebo na ten součet.
1: Středit jenom sám na sebe, vyloženě jako řešit svoje body. To umístění záleží prostě jenom, jak se to povede všem ostatním a já musím si prostě dát osobák a s tím budu spokojený. A pokud nějaký umístění, tak bych byl rád za to posmičku, ale to bude s tím, jak jsou na tom všichni kluci letos, tak 8300, takže nějakým takovým bodům bych to chtěl směřovat.
2: To říká během tréninku na stadionu v Birminghamu Willem Strásky, který má osobní rekord 8136 bodů. Když se podíváme na startovní listinu šampionátu ve Velké Británii, tak je v ní 8 atletů, kteří se dostali už na 8400 bodů, včetně Tomase Järvinena, ale v 10 boji dochází k různým, někdy hromadným výpadkům a tak bude odhad Stráského pravděpodobně velmi blízko skutečnosti. Český atlet si zároveň poprvé osahal povrch na dráze Birminghamu a ten by mohl pomoct k zajímavým výkonům.
1: Na to, že to je tartan, tak jsem překvapený, jak to je docela tvrdý a myslím si, že to bude i rychlý. No. A stadion, i když ta kapacita má být nějakých 18 000 jenom, tak s těma přistavenýma tribunama to vypadá docela veliký a Britové jsou známí tím, že atletiku mají rádi, takže myslím si, že to bude plno.
2: Věří Willem Strásky, který si letos poprvé vyzkoušel i disciplínu, která v 10 boji není. Na memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově běžel 400 metrů překážek, ale prý od něj přechod k této trati čekat nemáme.
1: Ne. To jsem si potřeba zkusit jenom jako osvěžení hlavy, něco jako zkusit si novýho a myslím si, že mi to stačilo. Zkusil jsem si to, že to asi není pro mě, přece jenom s 88 kilama se to neběhá lehce a já jsem to přepálil, ale to bylo jenom fakt takový osvěžení.
2: Usmívá se Willem Strásky, který vstoupí do 10 boje na mistrovství Evropy společně s Tomasem Järvinenem a Ondřejem Kopeckým ve středu. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl jedenácté. Jsou tu zprávy a Rosalie Machartová.
1: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozdělávali ohně. Irán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury MER to řekl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory prý zároveň ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu, podepsanou v červnu. Podle Araghchiho si obě země vyměňují zprávy skrze zprostředkovatele. Šéf iránské diplomacie taky zopakoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní trasu ale země prý znovu neotevřou. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Sport. Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně Šance ligy. Slávisté porazili ve 3. kole Pardubice 2-1 a Severočeši zvítězili nad Slováckem 1-0. Uspěl i Hradec Králové, který zvítězil nad Ostravským Baníkem 2-1 a Artis Brno prohrál s Olomouckou Sigmou 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D1 v Brně a silnici 52 na výjezdu do Brna z Mikulova. Na dálnici D1 v Brně směr Praha šetří střed osobního auta s nákladním. Exit 196 Bratislava. Podle kamer je osobní auto pryč, nákladní auto s policií popojili o kus dál, jsou vpravo a provoz nezdržují. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto s vlekem. 21. kilometr vpravo u svodidel, je to buď po nehodě, nebo to auto tam stojí s poruchou. Na silnici 52 na vjezdu do Brna z Mikulova havarovaly 2 motorky. Nehoda je hlášená na 7. kilometru u sjezdu na Modřice. Čekejte omezený průjezd na místě, jsou záchranáři. A v Trutnově na průjezdu městem je po nehodě 3 osobních aut úplná uzavírka. Neprůjezdná je Volanovská ulice. Obě se to dá po Žižkově a Husické ulici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Slavie porazili Pardubice 2-1. Po třech kolech šance ligy tak mají Pražané plný počet bodů a jsou v čele tabulky. 100% ale také Jablonec, ten zdolal Slovácko 1-0. Na úvod sportovního přehledu o tom teď bude mluvit Adam Weidenthaler. Vítej.
1: Pěkný večer. Utkání s Pardubicemi rozhodl v 80. minutě svým druhým golem v zápase útočník Slávie Mojmír Chytil. Se čtyřmi brankami je tak v čele ligové tabulky střelců.
2: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažávený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
1: V dalších zápasech třetího kola šance ligy Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno podlehlo Sigmě Olomouc 1-2.
0: Filip Seleč se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Seleč se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. I o tom mluvil v rozhovoru pro televizní kanál Nova Sport.
3: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, kterým je trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
1: Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude 6. hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie, tedy v Cincinnati, informovala o tom WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu. V Cincinnati se pak nepředstaví ani staronová mužská světová jednička Jannik Sinner. Ital, ten má zraněné pravé koleno.
0: Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm a navázala na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě Krutilová neskrývala slzy dojetí. Původně totiž hrozilo, že nenastoupí vůbec.
4: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě o to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
0: Česká výprava už získala ve Spojených státech kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková a bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš.
1: Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
0: Francouzský fotbalový obránce Luka Digne se po 11 letech vrací do Paris Saint-Germain. 33-letý účastník nedávného mistrovství světa přestoupil z Aston Villa, podepsal 3letou smlouvu.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: A ještě zůstaneme ve Francii. Ženskou Tour de France vyhrála podruhé v kariéře Nizozemka Demi Follegringová. Ovládla závěrečné dvě etapy s cílem v Nice. Jediná česká účastnice Nicole Nosková závod po sobotním pádu nedokončila.
1: Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrála česká jednička 6 ran pod par a celkově skóre uzavřela na -7. Kristýna Napoleová, která jako druhá z české pětice prošla katem, potřebovala na turnaji o 10 ran víc a s bilancí +3, tak skončila na 46. pozici.
0: Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve vyšším brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rauturier a Lucie Dittrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu Norska. Druhá česká trojice Semíková, Mulíčková a Peterková doběhla 8.
1: A na mistrovství Evropy v atletice se budou zítra večer rozdávat první medaile. O postup do finále bude v úvodním závodním dni v Birminghamu před 14:00 odpoledne usilovat i koulař Tomáš Staněk. Český rekordman vynechal kvůli poranění zadního stehenního svalu před 2 týdny mistrovství republiky, ale teď potvrdil, že na evropský šampionát je připravený.
6: Ale nebylo to nic vážného, takže nějak extra plán to nenarušilo. Já jsem spíš rád, že jsem potřeboval trošku se srovnat technicky, tak v tom prvním soustředění to vyšlo, pak jsem si teda udělal ten zaďák trošku a jsme se potřebovali vrátit do tréninku a všechno šlo tak, jak mělo, takže s tím jsem spokojený a na závod se těším.
1: V semifinále sprintu na 100 metrů zabojuje po 21. hodině držitelka českého rekordu Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů pak vstoupí po 13. hodině i republikový šampion Volodymyr Myslivčuk a u všeho budete díky Radiožurnálu Sport.
0: To říká Adam Weidenthaler, díky.
1: Pěkný večer.

Phil Collins ve 10:45 na Radiožurnálu Sport. Dnešek končí, slyšeli jste kompletní třetí kolo fotbalové šance ligy v přímých přenosech, ale také samozřejmě nerušeně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak jako už jste na to zvyklí několikátou sezonu v řadě. I zítra pro vás máme ale živé přenosy ze sportu. Začínáme už dopoledne, dá se říct téměř ráno, v Paříži totiž začíná mistrovství Evropy v bazénovém plavání i se třemi velkými českými nadějemi na vzácné kovy. V noci také bude hrát Jakub Menšík osmifinále turnaje v Montrealu, samozřejmě řeči o tenise, proti Nizozemci Fande Zandschulpovi. O tom uslyšíte už v ranním vysílání. Od 14:00 se potom začne bojovat na mistrovství Evropy v atletice. Zkrátka nabité to bude, no a nesmíme zapomenout, že po 22:00 zítra ještě rozebereme to, co se stalo o víkendu ve fotbalové šance lize v desítce Pavla Horváta.

0: Před 23. hodinou na radiožurnálu Sport ještě seriál, ve kterém se tento týden zaměřujeme na ženy, které se snaží prosadit ve sportech, které byly dřív výhradně mužské. Dnes se budeme věnovat Formule 1. Ta bývá označována za královnu motosportu, i když trefnější je možná slovo král. Mnoho ženských prvků totiž v tomto prestižním podniku nenajdeme. Je to přesně naopak. Pouze dvě ženy v historii se zúčastnily některé z velkých cen. Pro několik dalších závodnic pak byla vrcholem kvalifikace, případně testovací jízdy. I to byl jeden z důvodů, proč vedení Formule 1 spustilo ryze ženský závodní seriál F1 Academy.
1: Italky Maria Teresa de Filippisová a Lela Lombardiová jsou jedinými ženami v historii, které kdy prošly kvalifikací a závodily na velké ceně Formule 1. Lombardiová je dokonce jedinou závodnicí, které se podařilo v seriálu bodovat. To ale bylo před více než 50 lety. Od té doby se žádná žena ve Formule 1 neprosadila. A těžké to mají nejen ve formuli, ale i v ostatních motoristických disciplínách, jak potvrdila pro britskou BBC Michelle Guttingová, která ve svém růžovém Porsche 911 několikrát absolvovala legendární závod Le Mans. It was difficult being a young girl trying
2: to convince big potential sponsors that... Když jsem byla mladá, tak pro mě bylo hodně těžké přesvědčit sponzory, že umím řídit a že zvládnu i dobře závodit. Přišlo jim to jako nesmysl. Doufám, že teď změnili názor, když vidí, jak daleko jsem to dotáhla. Musela jsem ale hodně zabrat a dělat věci, které obyčejné holky nedělají.
1: Nejen trable se sháněním sponzorů, ale i předsudky, nemístné komentáře na sociálních sítích nebo i sdílené šatny z muži. To všechno může ženy v motorsportu odradit. Dánská závodnice Michelle Guttingová proto uvítala, že před 3 lety vznikl ženský závodní seriál F1 Academy, kde se mohou její kolegyně předvést v menších formulích 4.
2: Ještě větší radost by mi udělalo, kdyby tento projekt odstartoval už před 10 lety. Přesně tohle nám chybělo. Náš čas v motoristickém sportu ale ještě přijde. Jsem si jistá, že ženy budou brzy pravidelně závodit ve sportovních vozech, v závodních prototypech a po trochu delším čase snad i ve Formuli 1. Věřím, že se to stane.
1: Podnik F1 Academy přišel na scénu chvíli poté, co byl kvůli finančním problémům zrušený jiný ženský závodní seriál W Series. O závodění ve formulích tak ženy nepřišly. Naopak některé z nich dokonce v rámci partnerství spolupracují se slavnými týmy Formule 1, jako jsou McLaren, Mercedes nebo Ferrari. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympique Lyon porazili doma na Letné 2-1.
3: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
2: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
3: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Analýza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A máme tady čtvrtek, to znamená, že Desítka je dneska s hostem, tak koho tu dneska máme?
2: Je to bývalý ligový hráč nejenom Zbrojovky Brno, Luboš Kalouda. A já jsem rád, že přijel, protože ta jeho cesta není jenom fotbalová a myslím si, že se dozvíme od něj spoustu zajímavých věcí. Tak ahoj, my tě tady vítám.
3: Ahoj a všichni zdravíme, děkuji za pozvání.
4: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Vážíme si toho, že jste přijel. Luboš Kalouda, známe fotbalové jméno, ale přece jenom poslední roky možná jste lehce zmizel ze zřetele. Tak povězte, kde teď aktuálně žijete, pokud se nenacházíte zrovna ve studiu Radu žurnálu Sport.
3: Momentálně žijeme ve Španělsku úplně na jihu. Užíváme si to, co jsem vždycky chtěl během té fotbalové kariéry. Sluníčko, dobré počasí, dobré jídlo, což Pavel taky ocení.
2: Jednoznačně.
3: A vždycky na léto jsme i v České republice, takže vlastně celoročně žijeme na sluníčku.
1: To je krásná věc. A Luboš měl asi blízko k události, která se konala vlastně nedávno a měla se Španělskem dost společného, tak si můžeme trošku vzpomenout na to, co Španělé dokázali.
5: Teď pozor, španělský centr do pokutového území, tam Nikola Williams pod sebe a gól! Ferran Torres! První minuta druhé části prodloužení, jednoduchá akce, centr z pravé strany do pokutového území. Nico Williams z těžkého úlu nezakončoval, ale vrátil hlavou pod sebe a tam Ferran Torres.

0: nic, ale měl jsem jako lehce pootevřená ústa, kterými by se úplně v pohodě protáhla moucha, ale ty hráče, třeba Paulo Bento nebo Rui Jorge, Sapinto, João Pinto, tyhle ty jména, ty pamětníci znají, takže já jsem měl tu čest s nima hrát a musím říct, že to byla jako nálož. No.
1: A ve Španělsku zažít titul, byť to bylo teda už v pozdních hodinách, ale přece jenom, asi to tam docela prožívali, ne?
2: Já musím říct, že jakýkoliv fotbalový svátek sleduje spoustu lidí. Musím teď třeba připomenout, po dlouhý době postoupila Malaga třeba do první ligy a vlastně davy lidí prostě slavili a musím říct, že to byly desítky tisíc lidí v ulicích a samozřejmě, když hraje španělská reprezentace, tak je to každé město, každá vesnice. Myslím si, že jsem sledoval na sociálních sítích úplně všude. Ty lidi prostě jsou v ulicích, protože každá vesnice, každé město udělá plátno, prostě všichni tam sejdou. Dokonce se zrovna jedno viděl takové místo, kde tam zrovna jim přestalo jít plátno, tak tam museli pustit televizi, aby ty lidi o to nepřišli, z toho byli hotoví. Ne, je to nádherný a musím říct, že jsem si to užil, protože za ty poslední 4 roky hodně sleduju španělský fotbal a celkově ten příběh toho španělského nároďáku a toho, že se vlastně dostali až zase znovu na ten úplný vrchol, není náhoda, protože se vydali trošku jinou cestou, než to bylo dřív. Bylo to, že vlastně změnili trenéra, Luis de la Fuente, který vlastně dneska trenér nároďáku, tak vlastně trénoval mládežnické kategorie, ze kterýma byl úspěšný a přišel s myšlenkou, že není úplně úspěch španělského nároďáku, nebo respektive oni se do toho, do těch finálových bojů vždycky dostávali, ale něco jim potom chybělo, že vlastně přišel takový útlum a vlastně on, když nastoupil, tak řekl, nemusí tady hrát jenom hráči Realu Madrid a Barcelony, protože Španělsko je obrovská země a můžou tady hrát hráči, které já znám vlastně v těch mládežnických kategoriích a chci hlavně charakter hráčů, chci, aby byli týmoví a chci, aby ten duch toho týmu byl prostě úplně jiný. A vlastně on, jak tohle to změnil, tak vlastně vidíte, že dneska v základní sestavě hrají hráči ze San Sebastianu, z Atletico Bilba. Nejsou to ty hvězdy. A třeba, když jsme poslouchali vítězný gól vlastně Ferrana Torrese, tak ten příběh taky je nádherný, protože ten měl psychické problémy, musel jít z mentálního kouče, pracuje s ním dlouhodobě, neměl to jednoduchý, musím říct, že v té Barceloně jsou taky tlaky a tak dál. A vidím, že se prostě jako i tyhle ti hráči, kteří jsou v top klubech, tak jako pořádají, nemusí se vypořádat ze spoustou jiných věcí, kterými třeba neznáme, ale potom, když vidíme, že se to vlastně nastaví i s tím trenérem, tak je to neskutečný a je to jako mašina, která funguje.
1: A identita toho nároďáku, která by se dala vztáhnout pak na celý ten fotbalový národ, to je věc, kterou taky asi řešíme tady v Česku přece
0: jenom. Mě jenom napadá, že samozřejmě jak v Barceloně, tak v Realu hraje prostě spousta cizinců, že je logický, že ty, já nechci říct slabší hráči, ale ty jiný hráči musí hrát v těch jiných španělských týmech a asi špatný nebudou. Ojazabal prostě jasný příklad toho, že ten frajer prostě je úplně jinde a pravděpodobně, kdyby šel do Barcelony nebo do Realu, tak by tam asi taky hrál, ale tady se vypracoval ve hvězdu i nároďáků a je to zajímavý, samozřejmě těch talentů tam je asi několikanásobně víc než u nás a i jinak se s nima pracuje. No.
1: Luboši, vy tam žijete kde ve Španělsku?
2: Žijeme přímo za Malagou v Marbeje, takže vlastně máme ten celý jih, ta Andaluzie vlastně projetý. A vlastně, když to řeknu, tak největší dva kluby jsou Sevilla a Betis Sevilla, vlastně do té doby, než teda teď Malaga postoupila znovu do ligy. A měl jsem tu možnost se tam samozřejmě jako vydat několikrát, vlastně jak do Betisu, tak vlastně do Sevilla. A jedna zvláštnost, což je jako zajímavý, že třeba celý Španělsko vlastně v mládežnických kategoriích nehrají vůbec na trávě, hrají jenom na umělej trávě. Do 15 let, aby se vyrovnali právě ty rozdíly, protože samozřejmě asi se jiný podmínky mají vlastně na to, aby si to pořídili ty kvalitní trávníky a můžeme říct ještě i jako podnebí, který na jihu, na severu je úplně jiný, tak se vlastně jako zhodli, že pojedou jednotnou filozofií, takže vlastně ty děti jako jedou vlastně jenom na umělé trávě do 15 let a pak, jak přechází do těch kategorií dorosteneckých, tak teda musím říct, že přechází do těch jako travnatých ploch a už zase jenom na travnatých plochách, protože třeba když jsem byl v Betisu Sevilla, který otevřelo před rokem nebo rokem a půl jako po dlouhý době nový tréninkový centrum, tak tam prostě třeba zase na druhou stranu ty děti sice trénují umělé trávy, ale pak přejdou do té 16, 17, 18, 19. A to jsou hřiště, že to chcete hrát už tam jako prostě ty děti podle mě i jako čekají na to, že vlastně chcou být v těch top klubech, protože potom ty podmínky jsou neskutečné. Ale samozřejmě i na těch umělých trávách jsou dobrý, ale chtěli vyrovnat prostě tyhle ty rozdíly, aby to nebylo vlastně různý místa, různý podnebí a tak dál. No a asi samozřejmě i kvůli tomu, aby ta technika stránka hráčů, která je tam samozřejmě na prvním místě, tak aby se prostě jako zdokonalovala už od nízkého věku, což se bavíme o tom, že tam právě dbají na od 8 let,
0: Tak teď jsem zase v té situaci, jako když jsem přišel do té šatny v tom Sportingu s otevřenou působí, tohle slyším prvně, jo. Vlastně je to logický, že tak já jsem začínal na Škváře, tak tam to bylo, taky to měli všichni stejný, občas byl šutr, u který si srosek koleno a vyskočil tě balon na

0: břicho, ale je vlastně pravda, že na té umělce to neskáče, logicky neodskakuje, akorát je rozdíl, když je mokrá a suchá, ale pro všechny to je stejný, no. Jestli je tohle cesta, tak vlastně i finančně logicky je to dostupnější pro spoustu těch klubů, no, je to pro mě překvapivá novinka.
1: No, možná novinka pro posluchače bude vlastně Luboš Kalouda, totiž po kariéře, která skončila bohužel velmi brzy, se taky prezentoval jako expert České televize a vlastně jakou náplň máte teď teda vlastně, co vás zaválo do toho Španělska?
2: No, rozšiřujeme vlastně to naše působení, které jsme vybudovali tady v Česku s manželkou, a to vlastně, že máme soukromé anglické školky, organizovali jsme kroužky ve školách a ve školkách, pořádám vlastně svůj fotbalový kemp a věnujeme se eventové činnosti, takže jsme pořádali golfové turnaje a různé další. Takže jsme právě tuhle tu činnost rozšířili na jich Španělska, protože vlastně jsme si uvědomili, a znovu se vracím k tomu, vždycky jsem chtěl hrát fotbal, kde je sluníčko, kde je dobré počasí, dobré jídlo, móda. Měl jsem jít do Itálie, skončil jsem na východě. Takže jsem si to potom samozřejmě...
0: Tam se dostaneme ještě.
2: Takže jsem si to potom samozřejmě ten sen splnil, nebo jsme si splnili s rodinou a odešli jsme do Španělska, protože jsme věděli, že to je místo, které vlastně celoročně nabízí tohleto klima, a vlastně rozšířili jsme jenom naše podnikání vlastně z tohohle toho Česka na zimní měsíce vlastně do těch teplých míst, nebo do toho místa, kde vlastně vám to nabídne to, že vlastně i v zimě v Marbě, když neprší, tak je tam příjemných 20 stupňů a vlastně můžete dělat jakoukoliv činnost. Takže máme naši oficiální Kalouda Sport Agency, je to sportovně vzdělávací agent, eventová agentura, a věnuje se vlastně těmhletěm sportovně vzdělávacím eventům i v Marbé nebo na jihu Španělska, převážně od října do dubna, když tady vlastně jako bohužel se ve venkovních prostorách nedá skoro nic dělat.
0: Proto většina českých týmů třeba jezdí
2: přesně
0: tam k vám.
2: Přesně, ano. Tam k nám.
1: Ano, posluchači si vybaví jistě s jménem Luboš Kalouda taky jeden velký úspěch, od kterého příští rok, když Luboš oslaví 40, uplyne 20 let, my si ostatně můžeme tady pustit další zvukovou ukázku.
3: Po kterém letí míč až do pokutového území, tam ale kraluje hlavičkář Federico Facio. Ještě ale Kalouda s míčem. Přihrávka do pokutového území, Ferin se obtočil a dává gól! Martin Ferin dává v 60. minutě vedoucí gól českého týmu! Tak to byla parádní akce! Už to vypadalo, že to Luboš Kalouda přehrál s tou kličkou, že mohl přihrávat do pokutového území. Kalouda se ještě otočil zády k brance, až pak přihrál Feninovi, ten si zpracoval míč. Také stál zády k brance, ale z otočky napálil míč přesně k tyči.
1: Tohle byla připomínka tady stříbra dvacítky tehdy v roce 2007.
0: Musím říct, že samozřejmě já jsem o skoro generaci starší, že si tenhle zápas jaký pamatuju, a vůbec toho Fenina neznám, to byl nějaký jiný hráč asi.
1: Kolega Ondra Prokop, který komentoval, zřejmě narážel na to, že ta výslovnost třeba nebyla úplně zjednocená u Martina Fenina, kterého pochopitelně vy dobře znáte, a se kterým vy jste, Luboši, vlastně byl i nejlepším českým střelcem. 3 góly jste tam na tom turnaji dal. Nějaký zápas, který si vybavíte, že byl úplně váš nejpovedenější?
2: Já myslím, že zhrnu asi všechny zápasy týmovosti, to není...
1: A váš konkrétní jsem myslel třeba.
2: Můj konkrétní, když vezmu to, že to bylo smutný, tak to bylo finále.
1: Jo.
2: Myslím si, že do té 60. minuty, když jsme vedli 1-0, to byl jako úplně jako, a hráli jsme proti teda budoucím mistrům světa, tak jsme jako, musím říct, že za celý turnaj jsme hráli tak jako, že hodně takticky, jo? Že jsme fakt věděli, že nejsme ani v jednom zápase favorité, takže jsme to hodně měli postavený takhle, no a vždycky jsme to urvali. Myslím si, že jeden z takových nebo klíčových momentů bylo osmifinále s Japonskem, kdy, to už teď můžeme říct, myslím si, že v prodloužení, nebo kdy to bylo, tam byla taková skrumáž, kdy Tomáš Okleštěk na lajně ten míč zastavil podle mě jasnou rukou. Měla být červená pokutový kop a už bychom tam vlastně dál nepostoupili, ale rozhodčí si toho nevšimli a na penalty jsme postoupili. No a v tom finále, řeknu to úplně upřímně, do 60. minuty jsem fakt jako věřil tomu, že mistři světa budeme. Protože, když to řeknu i teď jako zpětně, Argentina nevíme proč, ale dost často na těch finálových turnajích, nevím z jakého důvodu, ale jim prostě nadržováno. Jo? Je to prostě jako znát, jo? Je to prostě rozhodčí, fanoušci, rozlosování, soupeři a tak dále a tak dále. Samozřejmě bavíme se o tom, že jsou to několikanásobné mistři světa, třeba do 20 let, mistři světa ve velkém fotbale a tak dále, takže jasně, můžeme takhle říct. Ale v tom finále my jsme prostě věděli, že proti nám půjdou všichni. Na stadionu bylo asi 20 000 lidí a 17 000 Argentinců.
1: To bylo v Kanadě hráno.
2: V Kanadě, v Torontu, a my jsme tam neměli tu podporu a byli jsme tam fakt jako braní hodně velcí.
0: Trpaslíci.
2: Přesně, ale my jsme začali hrát, věděli jsme přesně, jakou taktiku na ně, a hlavně když jsme tu taktiku plnili, my jsme začali tam prodávat i tu fotbalovost, a myslím, že to byl důkaz a i ten gól, protože tam už toho v tom fotbale, a Pavel mě to potvrdí, rozhodují detaily to, že to někdo vezme na sebe, udělá něco jiného. A ono vlastně, když vezme ten jeden gól, ano, mohl jsem to přidávat dřív, neudělal jsem, zase kávačka, přihrávka, Martin Fenín jako otočky, to je prostě nádherný gól, to už dneska moc nevidíme, že jo. Takže to rozhodovalo. Já jsem měl ještě třeba velkou šanci, ještě když jsme dali ten první gól, kde mě to chytl brankář, takže my jsme třeba mohli vést 2-0 klidně. A Argentinci nevěděli vůbec, co mají hrát. Najednou utichl celý stadion, 17 tisíc vlastně nefandilo. A najednou se ozývalo pár Čechů, kteří tam bylo. Takže jsme to vlastně jako úplně cítili. No a pak klasicky takový to český rozvolnění a my jsme asi za 2 minuty dostali na 1-1 a říkám, tak teď to zase bude těch těžkých 20 minut do konce.
0: Tak jenom nutno říct, že jako to nebyly žádný nazdárkové proti vám. 100%.
1: Jako Angel Di Maria nebo Sergio Aguero jsou dost známí.
2: No, přesně.
1: V celém světě.
0: To už tenkrát vypadalo jako, že budou dobrý.
2: A myslím, že Sergio Aguero tehdy už vlastně přestupoval do Atletika Madrid asi za nějakých 20 milionů euro. Jako jo. Takže jenom bychom věděli, že jako kde jsme se jako pohybovali my a kde se pohybovali oni.
0: Tak tohle to je vlastně vždycky jako tradiční věta vždycky na nás Čechů, když proti někomu hrajeme. My jsme tady nedávno měli Milana Petržeho, zmínili jsme Šachtar Doněck a tam byli ty frajeři, kteří pak šli do Anglie a to a my jsme proti ním hráli, ten Manča stál víc jak celá Plzeň jako město. No a my jsme s nima hráli jako vyrovnaný partie, což tohle to je to samý. No.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Ty v té době jsi to určitě sledoval, už Pavel Horvát v té době 2007 byl člen Sparty a vlastně asi jsi měl na zřeteli to, jak těžké dostat se do toho profifotbalu. Tahle generace, a ní se čekalo hodně, že to dotáhne právě do profifotbalu, že potáhne jednou tu repre. Ta jména, která bychom mohli zmínit, ať je to Ondřej Mazuch, Jan Čimunek, Ondřej Kudela, Marek Suchý, z těch obránců třeba jako Marek Tomáš Pekhart, ty jsme taky vídali pak na prvoligových trávnicích, třeba i venku, ale přece jenom je to těžké, to ukázala i tahle generace.
0: No, není to jednoduchý a fakt jako rozhodou maličkosti, tady bylo zmíněny ty detaily, to jsou fakt kousky, já jsem vlastně Honza Šimůnek byl ve Spartě se mnou tu chvilku, pak šel do Německa hned a já nechci, že už jsme o něm potom neslyšeli, ale prostě ta cesta se vydala tak, že úplně třeba nejseš pak úspěšný na to, že se dostane do toho repre Ačka a musíme zmínit zdraví, to asi tady budeme, mohli bychom si o zdraví povídat celý pořád, ale to zdraví je jedno z nejdůležitějších věcí vůbec, co se týká mimo toho sportu. Jako, když nemáš to zdraví, tak nemáš vlastně možnost trénovat naplno a potvrzovat ty výkony a růst vlastně. Když se dostaneš někam do lepšího mužstva, ať už na jih, nebo na východ, nebo na západ, tak prostě musíš trénovat a musíš ukazovat venku tu kvalitu každý víkend. A jak to neukazuješ, tak prostě tě to sežere a když se ty kluci vracejí potom, já nechci říct zhrzelý, ale seš trošku, protože jsi měl ty dětský sny, že chceš hrát prostě za velkokluby a najednou seš zpátky a zase se zraníš, tak je to hrozný na hlavu a málo kdo se z toho vylíže. No.
1: To vlastně ukazuje příběh Luboše Kaluly, který probereme, jenom mě zajímalo, jestli někdy třeba ještě proběhla potom setkání toho úspěšného týmu třeba i s panem Soukupem, který to tehdy vedl, jestli ty vazby třeba zůstaly nebo jestli se pak úplně přerušily.
2: 10 let poté, co jsme byli vícemistři světa, tak nám vlastně měla být vydaná knížka už 10 let poté vlastně, ale ona byla vydána až o rok později, v roce 2018, kdy nás oslovil tehdejší spisovatel pan Beňák a já jsem v ten moment, už jsme vlastně jako měli vlastně naši práci a já jsem věděl, že by mě to hrozně lákalo, takže my jsme se vlastně v roce 2018 sešli ve Zbrojovce na stadionu, kdy já jsem vlastně v roce 2017 řekl panu Beňákovi, hele, neuděláme jako jenom nějakou prostě jako v nějakém knihkupectví nějakou akci, pojďme to udělat hezký. No a to se tak sešlo hezký, že vlastně my jsme měli rok na to, abych připravil tuhle tu celou akci, kdy vlastně my jsme v roce 2018 oslavili, připomněli si 40 let od posledního titulu Zbrojovky Brno a sešli jsme se všichni ve Zbrojovce a já jsem tím ukončil vlastně kariéru, protože já jsem nechtěl končit kariéru zraněním, protože jsem končil kariéru zraněním na Slovácku. A vlastně na Zbrojovce na stadionu, kde jsem vyrůstal, kde jsem zažil ty krásné chvíle, tak jsem se vlastně nikdy už nevrátil. No a tak jsme to udělali a to bylo vlastně 2018 setkání, kdy tam vlastně byli úplně všichni. A paradoxně jsem to udělal i tak, že tam byla největší jako plejáda hráčů Zbrojovky za třeba 40 let. Doletěl mě třeba Bonny Wilfried, se kterým jsem vlastně byl ve Spartě Praha, takže musím říct, že Pavel, kdybych ho měl v kabině, tak by tam byl taky, protože já jsem takového kamaráda spoluhráče nezažil a strašně bych si to přál, protože věřím tomu, že to muselo být neskutečný ta jízda v té Plzni. Takže si myslím, že tehdy to byla taková akce, kdy jsme se tam sešli a moc rád na to vzpomínám. No a vlastně příští rok je to 20 let. tak si jako říkám, že mám zase na to rok, jestli něco nevymyslím.
0: No, to už bych tam mohl být. To
2: přesně.
0: Už to
1: tak už jste spolu ve studiu, že? Takže to už určitě
0: záloze, budem spolu záloze.
1: No, rádi vzpomínáme, příští rok určitě taky budou asi četné připomínky toho 20 let, tedy už úspěchu stříbrných medailí a mistrovství světa 20. A jak už Luboš Kalouda zmínil v desíce Pavla Horváta, tak velkou spojitost má taky se zbrojovkou Brno, tak si můžeme připomenout jeden docela, myslím, povedený zápas právě i z toho roku 2007.
5: O posledním nedělním utkání mezi Brnem a Spartou informuje reportér Ivan Quirenc.
6: 10 let trvalo Brnu, než se mu podařilo porazit pražskou Spartu na vlastním hřišti ve 30. minutě Kalouda. Na 16. namířil po zemi k tyči 1-1. V 60. minutě z čista jasna z 18 metrů Kalouda vypálil z úhlu řízný projektil. Grigorova Robinsonáda byla marná. Potom Tomáš Došek zvýšil na 3-1. Slepička upravil na 3-2 a v nastaveném čase Polák upravil na konečných 4-2 pro první FC Brno.
1: To je vzpomínka tedy na tehdy památné vítězství zbrojovky nad Spartou. Bylo to v listopadu 2007, když už měl Luboš Kalouda zhruba rok, tedy v Ačku zbrojovky, ale i z toho hlediska, že předtím jste měli to úspěšné mistrovství, tak pro vás možná životní období?
2: No, ono se to vyvíjelo ne úplně tak jako hezky, jak se to tady dneska jako prezentuje, protože my jsme se vrátili z mistrovství světa, samozřejmě s euforií, ale docela vyčerpaní, protože jsme tam strávili měsíc, odehráli jsme spoustu zápasů, dostali jsme krátkou dovolenou a hned jsme doskočili do toho kolotoče. Vyměnil se i trenér, přišel tam tehdy Petr Uličný, protože vlastně tak nějak se zbrojovka chtěla vydat jinou cestou.
1: Tam je předtím pan Mazura.
2: Ano, ano, ano, protože jsme hráli hodně defenzivní fotbal a vlastně jako dost často to bylo 1-0 nebo 0-0 a nám se jako nedařilo. Nám se jako nedařilo a teď ještě vlastně v tom byl ten trenér Soukup, který tam byl jako asistent, takže byl takový mezi, protože trenér Uličný taky v té době ještě nebyl úplně ten jako, že by jo, mladí a tak dál, jo, prostě byl ta stará škola. No a teď samozřejmě jsme to schytávali ještě od spoluhráčů, ale jako na druhou stranu je to dobře, protože my jsme vlastně věděli, že jako dobrý vícemistři světa super, ale
0: no,
2: ukaž to na hřišti.
0: Nikdo zadarmo nedá, přesně. No, to je jasný.
2: A vlastně ten první začátek byl hodně těžký, hodně těžký. My jsme fakt, jako nám se nedařilo. A pak přišel zlom, a to musím taky říct, to byl takový hezký, jako hezká story. Přišel zlom v momentě, kdy jsme hráli doma Budějovice Liga, venku Budějovice Pohár a doma Bohemka Liga. A ten poslední zápas s tou Bohemkou, ten třetí, byl v televizi a my jsme měli 3 zápasy vyhrát, jinak by možná trenéra Uličného vyhodili. No a tak se nám to povedlo. Já jsem dal vlastně s Budějovicema doma gól vlastně, nebo vyhráli jsme 2-1, tak jsem dal gól, pak jsem dal v Budějovicích znovu gól a hráli jsme doma zápas s Bohemkou. A tehdy, protože nás to jako začalo, jako úplně jsme se chytli a já jsem měl vlastně, jako, když to řeknu takhle, nejlepší vztah s Márem Střeštíkem a s Márem Holkem, protože jsme tam byli mý 3 mladí, tak Mára Střeštík měl takové jako domácí, takové jako rozchodové, jako každý chvilku něco. a volá mi v pátek před zápasem. A je to taková story, pojďme to říct, že hele, já to prostě jako nedávám to tamto. Já říkám, Mari, uklidníme se, jo, pojďme, máme důležitý zápas, musíme ho zvládnout. Ne, ale něco musíme podniknout. A já říkám, hele, klid, tohle dámhle. No tak nebudu prezentovat co, ale něco jsme podnikli.
0: Do kolika?
2: V pátek. Bylo to velmi zajímavý. No ale zase, co si říkám, jednu věc. A já to samozřejmě řeknu. Není to jako o tom, že ten profesionální sport je jenom o strojení a každý den a každý zápas a každý trénink. Je občas taky potřeba něco si jako vypnout, protože si myslím, že je to potom pro tu hlavu, pro toho sportovce strašně důležitý. Ale
1: to Pavel asi potvrzuje, že?
2: Ať se to děje, ale jenom jako v momentě, kdy víte, že jako můžete, ne? Třeba samozřejmě úplně před zápasem, jo? Ať to tady jako nevyzní blbě. No a my jsme pak vlastně hráli s tou Bohemkou v neděli ten zápas v televizi 20:00, si to pamatuju. A na rovinu, my jsme tam šli oba dva úplně čistá hlava. On to tam hlavně potřeboval, protože jako asi řešil doma něco, jak já jsem říkal, v tom parťáka nenechám. Musím říct, že jsem rád, že mě v tom děna trošku podpořila, že mě jako neřekla, hele, neblázni, takže jsem říkal dobrý. No a pak jsme dali gól. Já jsem vlastně dal gól na 1-0, on mě nahrával. A já říkám, hlavně nekřížme to do té kamery. Já jsem věděl, jak on běží přes celou tu šířku, protože on byl z levé záloji a z pravé. A teď jako takový to je dobrý, pojďme to zopakovat. A já říkám, kámo, ne, to ne, pojďme si říct, že to bylo jednou a dost. A bylo to zápas takový, kdy se to zlomilo a vlastně nastartovali jsme jako tu pohodovou atmosféru, což si jako k tomu se chci dostat, že v tom týmu, když my jako mladí jsme se vrátili, nefungovalo nám to. Prostě nehráli jsme dobře, dostávali jsme jako od těch starších to zežrat, od trenéra všechno, ale zase to mě dneska hrozně jako se vytrácí, že si myslím, že i Pavel to potvrdí. V těch šatnách, když to funguje, tak je to ale nějaký hierarchie, nějaký řád. A věřím tomu, že když tahle ta jako hierarchie od těch nejmladších prostu, přes tu prostřední generaci až pro tu nejstarší, která ale by měla té mladší taky trošku dávat najevo, když to teda jako funguje, tak to funguje, ale když to nefunguje, tak je potřeba taky vědět proč. A když to ty mladí pochopí, tak je to potom super, protože my jsme samozřejmě jako ano, dávali ty góly a tak dál, ale taky ti starší nám na to nahrávali, že jo? Ale to je ono, to je to, co prostě potom fungovalo a myslím si, že tehdy i potom trenér Uličník tomu dal to svoje a myslím si, že kvůli tomu jsme tehdy taky měli ten tým, jaký jsme měli.
0: No, tak zase vždycky se něco buduje, jo? Vždycky to má nějaký strop, kam to dosáhne. Tady já jenom se vrátím k tomu zápasu, já jsem hlídal Honzu Trousila na standardky, nevím proč.
1: K tomu zápasu z Bojovky se Spartou.
0: K tomu zápase a Honza Trousil vlastně, to bylo ze standardky přetažený bal, Honza Trousil to vrátil a Tomáš Polák trefil šibenici na 4-2. Jsem si říkal, oni nám tady dali čtyřku. Ale zaslouženě, jako zaslouženě, protože v tu dobu prostě jako to mužstvo bylo rozjetý a vlastně ušlo si nějaký svůj jako díl cesty, který byl nepříjemný, ale prostě jelikož ty kluci se takhle chovali, což pak vlastně postupem času stejně poznáš, kdo je zdravý a kdo není, kdo z toho kolektivu prostě vypadne nějakým způsobem, buď se vyřadí sám, nebo ho musíš jako vytlačit, a aby to mužstvo bylo zdravý a když se to povede, tak pak se na to chodí ty lidi koukat a vidějí tam tyhle ty hráče a v Brně prostě byli skvělí hráči.
1: No, výjimečné výhry nad Spartou asi v Brně chutnají v prvním kole té aktuální ligové sezony, to si vzpomenete, tedy Zbrojovka porazila Spartu 3-1, bylo to po 9 letech doma a o ty dva góly, to tam bylo po těch 19 letech, co u toho byl i Luboš Kalouda.
4: Host desítky Pavla Horváta.
1: Ale my se dostáváme vlastně k tomu zlomu vaší kariéry, který nejprve vypadal asi z hlediska veřejnosti velmi zářně, přece jenom 130 milionů za mladého hráče, které tedy dala nakonec ta moskevská CSKA, tak to vypadalo skvělé. Z vašeho pohledu možná to ale takhle nebylo úplně.
2: No, tak,
1: vy jste věděl, že nějaký problém třeba, no?
2: Takhle, asi problém nastal v momentu, když jsme vlastně všichni řešili to, a já už jsem říkal hlavně, ať to dopadne, že přestupuju do Juventusu Turin. To je potřeba tady uvést na pravou míru, protože...
1: Chtěl vlastně, jste přestoupit do Juventusu?
2: Určitě.
0: Kdo by nechtěl.
2: Pavel Nedvěd byl typologicky jako mě hrozně blízký, byl to i nějaký můj vzor jako hráče, i tehdy táta mě učil, kopej pravou levou nohou, střílej pravou levou nohou, takže... Fyziologicky já jsem nebyl rychlostní hráč, byl jsem spíš ten kondiční, takže vlastně jako tohle to mě zdobilo a já jsem, že jo, Pavla měl hrozně rád a pak když si vezmete, že se to najednou takhle sejde a teď vlastně já jsem byl povolaný, to bylo vlastně po té půlce sezóny, když jsme se vrátili z mistrovství světa, ze začátku se nám nedařilo, pak jsme to nakopli a samozřejmě jsme hráli velmi dobře a ta sezóna Zbrojovka vlastně potom končila, skoro hrála o titul a já jsem byl povolaný v zimě do nároďáku, na první jako reprezentační start a tehdy tam nebyl Pavel, nevím kvůli čemu, jestli už to bylo tak nějak přelom, že končil s kariérou nebo byl zraněný, ale byl tam Zdeněk Grigera, který vlastně hrál v Juventusu a ten mě na první den vlastně vzal bokem a říká, hele, to už je jasný. A já tak říkám,
0: A je to tady.
2: A je to tady, jo, prostě jako splněný sen, jo, a úplně jako si říkáte, a vlastně v ten moment mě to bylo jedno, já říkám, hele, sice přestupuji do Juventusu, to mě to vlastně bylo jedno. Samozřejmě byla nějaká cesta toho, jak tam bude fungovat příprava, všechno tohle, když se nechytneš, kam půjdeš. Prostě přesně nastavený plán, tak jak by to mělo být. Navazuji jenom na ty slova, že naše generace, spoustu těch hráčů, bohužel nemělo ve svých rukou asi to, kam by měli směřovat a proč. A upřednostnilo se jako úplně jiný věci, jako v mém případě teda asi jako ten profit, jo. No a tak samozřejmě, že jo, já na reprezentaci první sraz a teď vlastně, že jo, máte tam Kolery, Baroše, Petra Čecha, všechny, já jsem pomalu všem vykal, jo, mě pak Honza Polák musel říct, hele, tady nemusíš všem vykat, že jo, tam můžeš tykat, jako jediný Brňák za mnou došel na tom srazu, konečně tady zase někdo z Brna mě takhle říkal. Takže super. No a byl první zápas, že jsme hráli jako dva zápasy. První jako takový neoficiální, tam jsme hráli my, jako co jsme jako byli tam jako povolání poprvé a pak hráli oficiální zápas. Takže já vlastně na té síně slávy jako na Strahově nejsem, protože já jsem sice hrál za reprezentaci, ale v neoficiálním zápase. Aha. Takže to je tady taky takový paradox.
1: Taká stěna s fotkami, no, abychom
2: ano,
1: to
2: ano, s těma s fotkami, že vlastně každý, kdo nastoupí aspoň na jeden zápas, tak by tam měl mít tu svoji fotku. A vlastně jako v tom zápase jsem byl vlastně vyhlášený nejlepším hráčem, protože já jsem vlastně šel do toho zápasu zase úplně euforie tohle, takže jsem se vůbec nedíval, že je to první zápas nebo tohle. A vracím se zpátky, si tehdy pamatuju prostě reportáž toho zápasu, jo, sice jsme prohráli 1-0, ale nejlepší hráč utkání Luboš Kalouda, první start, 140 nebo 150 milionů. A teď vlastně to vidíte, Zdeněk Grigera vám to řekne, jo, to všechno je hotový, to je domluvený. No, a pak si myslím, že nastala ta chyba. Jsme se vrátili a najednou bylo ticho. Takový to jako, že si říkáte, a proč to teda nepokračuje? Jo? Proč teda jako najednou už nejsou ty kroky? Jako jo? No a vlastně vznikly tady tyhle ty asi jako debaty, že teda tam byl asi hlavní problém v té přestupové částce, protože samozřejmě zbrojovka chtěla z toho vytěžit co nejvíc a chápu to logicky, protože v ten moment, kdy vlastně já jsem přestupoval, tak přede mnou přestoupil vlastně už Mário Holek, který byl vlastně z té sestavy a zbrojovka řekla, že nechce oslabovat a jestli jo, tak jenom za prostě astronomickou částku, nebo že někdo prostě dojde, nastavili tehdy 5 milionů euro a kdo přijde a dá to, tak ho prostě pustíme.
7: A je to jedno kam.
2: A je to asi, no, když jsme to viděli, kam jsem přestupoval, tak asi ano. No a, ale jako z momentu, nebo v tom momentu jako pro mě pro hráče vznikl obrovský problém, protože v médiích a ve všech denících pořád byl Kalouda, pořád Kalouda, pořád Kalouda a nic. A teď pro mě jako to bylo těžký, protože v té kabině, zase se vracíme k tomu, máte tam spoustu spoluhráčů, kteří jsou jiná generace starší a já už jsem prostě se cítil jako ne úplně v komfortní situaci, protože když v deníku je pořád Kalouda a už hodíte do autobusu, přesunujete se na nějaký trénink nebo zápas, zase ten Kalouda a říkají to vaši hráči, spoluhráči, tak se najednou to všechno hezký, co jsme spolu zažili za ten půl rok, převrátí úplně v něco jiného. Teď se soustředíte v tomhle jako na zápas, na trénink, na cokoliv, jako ve 19-20 letech. Myslím si, že už tehdy jsem mohl spolupracovat s nějakým mentálním koučem, když jsem zmíním třeba Ferrana Torrese, že prostě to řeší ty velcí hráči, a to my jsme vůbec neměli možnost.
0: Všichni od tebe čekají absolutní
2: ano,
0: výkon.
2: Ano, absolutní
0: jako
2: výkon.
1: Přesně. Ale jenom teď, když to stáhnu na Pavla, třeba představ si, že tvůj syn dostane nabídku takhle z Ruska, v dnešní době nemyslitelné, ale spíš prostě z nějakého klubu, který třeba sportovně není tak možná pro tebe v tvých očích tak prestižní nebo spíš tak dobrý pro ten rozvoj, ale ta částka je tak enormní. Jako jak se rozhodovat, víš, v tomhle ohledu?
0: To je hrozně individuální, tam hraje spousta okolností, budeš tam znát někoho v tom místě, samozřejmě ten svět se v úvozovkách dneska už zmenšil, není to, takže jako ti bude trvat cesta do, já teď plácnu do Madridu, ti nebude trvat 3 dny, ale seš tam za hodinu a půl, vystupuješ na letišti, takže to je hrozně individuální a ta doba, jak jsi to nakous, tak já jsem zažil spoustu spoluhráčů, který se nerozhodovali sami prostě, který bohužel jako byli pod vlivem těch agentů a ta hra těch lidí kolem těch kluků je tak silná, že ty hráči na to vlastně neměli, nevím jak to je teď, ale neměli na to žádný velký vliv bez ohledu na to, kam chtěli jít. No.
2: A já to jenom dokončím tu myšlenku a to bylo vlastně potom zásadní, když to teda nedopadlo. Nepřestoupil jsem do Juventusu. On mě tehdy vlastně i Zdeněk Grigera říká paradoxně, hele, všechno to směřuje k tomu, že přestoupíš už teď, ale možná to třeba nedopadne a v létě to dopadne, protože je delší doba a tak dále, když budeš hrát dobře. No a vlastně to teda nedopadlo, já říkám OK, tak se pojď vrátit, já jsem nepotřeboval vlastně přestupovat ze zbrojovky, jo, mě bylo 19, 20 let, já jsem to moc neodehrál, že jo, a já jsem říkal dobře, tak se pojď soustředit na ty zápasy, znovu přišla liga, zaplať pámu, i když mě se třeba nedařilo po tady těhle té mediální jako kampani, tak se dařilo jiným hráčům, takže se nám hrálo dobře a pak jsem začal se cítit líp a volá mi agent a říká, hele, chce tě koupit CSKA Moskva, má na to prostě jako nachystaný budget, oni to zbrojovce zaplatí a říkám, já prostě nejdu. A řeknu vám to úplně na rovinu, jak to bylo. Dali jsme si na rozmyšlenou, pošlou vám návrh smlouvy, začnete samozřejmě vidět úplně jiný částky, jiný věci a tak dále, Ale v tom rozhodování byly dvě věci, v mým případě konkrétně. Já jsem se rozhodl tak, že prostě zbrojovka, když já měl 18 let a mě vlastně jako tehdy se stalo první vážný zranění, když jsem měl před tohle křížovej vás, tak jsem měl před podpisem první profesionální smlouvy, kterou vlastně v dorosteneckém věku vůbec zbrojovka nedávala. Já jsem šel na operaci, která v té době, operace křížových vazů v roce 2005-2006, to předtím kamarád na to byl jako spoluhráč a skončil
0: konec,
2: s fotbalem.
0: Byl konec, no.
2: Takže vlastně oni po té operaci, která dopadla dobře, aniž by věděli vůbec, jak dopadne rehabilitace a tak dále, tak mi tu smlouvu dali podepsat. Takže to bylo jako v momentě pro kluka z vesnice, který teda jako tam prošel celou mládeží, něco, já to tomu klubu chci jednou vrátit, že mě nehodili přes palubu. Takže to byl jeden faktor. A druhý faktor byl to, že vlastně jsem říkal, hele, tak tomu klubu vydělám 150 milionů, nebo já nevím, kolik to bylo. A já vlastně nevím, kam jdu, ale vlastně jako ve finále, v ten moment jsme hráli o titul, vlastně řešili jsme, že bude nový stadion, říkám, tak nakopnu tu éru. A když se tam nepovede, tak se za rok můžu vrátit.
0: Jasně, no.
2: A to se vlastně nestalo, protože bohužel v ten moment, kdy jsem odešel já, tak já jsem vlastně za ten paradoxní rok, když jsem potom teda řešil to hostování z toho CSKA Moskva, kde jsem potom měl zase ty problémy zdravotní a tak dále, tak vlastně zbrojovka už hrála skoro o sestup a CSKA Moskva už mě vlastně řeklo, že jako mě do zbrojovky nepustí, protože jestli se stihne jednou vrátit do toho klubu, tak musím hrát minimálně aspoň v nějakým klubu, který hraje aspoň o poháry. A pak už jsem měl jenom Spartu na výběr od tehdejšího agenta, takže tam vlastně nebyl na výběr.
1: No to je samozřejmě příběh, který jenom dokumentuje, jak jsou složité ty cesty fotbalistů. Vlastně ty, když ses odstnul na tom angažmá, které považuji teda, Pavle, za tvé asi jako nejméně oblíbené, tak Turecku, tak tam ten kulturní šok, životní šok byl?
0: No tam já jsem se rozhodoval sám, já jsem vlastně byl na represrazu a volal mi sportovní ředitel ze Sportingu, že je tam nabídka, že bych mohl jít do Galatasaray, že oni chtějí Jardela, který byl exkluzivní střelec, který už v Portugalsku hrál a vrátil by se do Sportingu a nabídli jako hráče, který by jako mohli jít místo něj mě a další dva moje spoluhráče. A já jsem samozřejmě jako tak trošku jako byl uražený, že mě vlastně nabídli, byť jsem já jsem první tři kola hrál, takže jsem to vlastně jako moc nechápal, ale musím říct, že ta ješitnost v tom sehrála určitě roli a samozřejmě zase na rovinu říkám, že v tom sehrály roli peníze, protože Galatasaray a Sporting Lisabon byl úplně jako...
1: Byli odskočeni finančně.
0: Řeknu čtyřikrát tolik prostě třeba. Jo, takže já jsem si říkal, hele, a já jsem Čech, já jsem si nedovedl představit, že bych žil jako někde v zahraničí. Říkal jsem si, no tak budu dva roky v Turecku a vrátím se a budu hrát někde v Jablonci zase a bude to super, ale dopadlo to samozřejmě všechno jinak, ale prostě rozhodou maličkosti, i timing těch nabídek a přestupový okna prostě rozhodou o tom, jestli se to stane nebo nestane. No.
1: Ale věděli, že nepřivádí golmana, ne?
0: Teď nevím, kam míříš,
1: no tak,
0: ale...
1: Protože mám pocit, že Luboš už někde říkal, že trenér Gazájev úplně netušil, koho přivedl.
2: No je to paradox.
1: Jako, jak je tohle možné?
2: No jako je pravda, že již potom jako tady vlastně žijete v nějaké jako bublině v Česku a vlastně
0: skoro hvězda
2: a vlastně jako top 5 nejdražších přestupů v historii českého fotbalu a vlastně chápu to, že se to potom upeklo strašně rychle, což byl ten největší problém v tom mým přestupu do CSKA Moskva, protože jsem tam potom ušel jako po přípravě, takže vlastně jsem věděl, že asi jako ta šance hrát nebude úplně jednoduchý.
0: To je ten timing, no.
2: Ano, ale pak prostě přijdete do toho kabinetu toho trenéra a má tam takovou tu tabuli, jo, s tím rozestavením.
0: A měl si dres jedničku a rukavice.
2: A on se mě jako ptal vlastně jako a kde ti to teda vyhovuje hrát, jako spíš zprava nebo z prostředku a já říkám, to přece není možný, že trenér. No a pak si jako dozvíte, že v takových klubech rozhodují prostě skautové. Nějaká filozofie klubu, že tehdy nakoupili nás jako mladých asi 5 pro nějakou budoucnost klubu, ale nás 5 všech hrálo potom v juniorce. Jo. Prostě každýho z nás nakoupili za těch 5-6 milionů euro. A taky každý z nás potom taky tak dopadl, jako špatně, jo, protože vlastně ta filozofie toho klubu byla hrozně jako zvláštní. No a ten trenér samozřejmě je stará ruská škola. No tak ten prostě jako vůbec, ten podle mě jako absolutně neměl šanci ani chuť, jako, že by to měl jako stavět na nějakých mladých hráčích, nebo aspoň nám dávat šanci.
0: Něco měnit.
2: No, takže vlastně jako půl roku tam vlastně jako chodíte, jo, fáčku nula šance, hrajete za tu juniorku, kdy prostě porážíte ty kluby, to hrajete proti 17 letým klukům, takže tam to prostě ta úroveň byla slabá, teď ještě když jsme tam šli hrát třeba 16, takhle, kteří už hráli jako tu, no ale hrajete na hrozné umělé trávě, jo, není to sledovaný. Ten trenér tam teda sice vždycky na ten domácí zápas došel, všechny nás plácal po ramení, že super, malaci, no a pak druhý den nominace a nula, že, na zápas, takže jako to sledujete půl roku jako z tribuny a volám potom agentovi, říkám, hele, ale to jako nejde. A navíc kvůli zdraví a kvůli všemu. Jako.
4: Host desítky Pavla Horváta.
1: No to zdraví se tam Lubošovi pak do toho taky připletlo, když odehrál tu jednu minutu první za Ačko CSKA, tak jsem pochopil, že teda jste se zase vyřadil, respektive tělo vás zradilo a tam už se dostáváme zase vlastně další rok, 2009 a zase to nějakým způsobem jsem pochopil, nelepšilo ta pozice, takže jste pak vybíral tedy z té nabídky, tedy jestli do Česka.
2: Já to ještě zhrnu z globálu je to, že já si myslím, že ještě v té době, když prostě dneska vidím to, jaký mají hráči servis, to my jsme vůbec neměli. Takže já paradoxně, když se mi stalo to zranění v 18 letech, tak si dokážete představit, že jsem chodil do posilovny úplně sám, bez žádného fyzioterapeuta, bez nikoho. Chodil jsem jako na ty posilovací stroje a mě nikdo neřekl, co mám dělat. Já jsem chodil v oberlích a vlastně jako cvič si, trénuj, hlavně to nějak naposiluj a vrať se nám. Tak takhle jenom byste věděli, že fungovalo moje rekonvalescence a návrat na to pod tak vážným zraněním, jako je jako úraz jako přetrhlýho křížového vazu. A ještě předtím jsem měl jako částečně nějak něco s meniskem.
1: Což značí, že teda už v tom prvopočátku.
2: Takže si myslím já, že možná jsem něco jako udělal ne úplně jako v pořádku, protože samozřejmě nemáte tu kontrolu, nevíte, co máte dělat. No a pak, když se to vrátíte, já to jako zaťukám, že jsem se vrátil a zaplať pánbu jsem mohl hrát, že jsem je jako že měl to štěstí, že jsem se jako vrátil. No ale možná jsem v tom procesu udělal něco špatně, že třeba jsem se vyosil a začal jsem zatěžovat jednu stranu třeba těla víc, protože paradoxně já měl potom už jenom problémy více mi jenom s pravým kolenem, když neberu tyhle ty dvě jako třísla. Ale zase, přestupoval jsem do CSKA Moskva a tehdejší doktor na té vstupní kontrole jako zdravotnické mě řekl, že budu mít problém s tříslama. A já tak na něho koukám a říkám, a kde jste jako na to přišli? Jo, ale vlastně on mě to řekl v tom CSKA Moskva. No a to se pak stalo vlastně paradoxně při tom prvním startu, jo. Takže to, co jsou ty věci, které jo, hrozně hrály roli. Podle mě v mém případě je tohleto, no, že jsem v tom momentu prostě tehdy, když jsem měl po tom vážném zranění, neměl kolem sebe nikoho a musel jsem se do toho jako dostat sám, no.
0: Já teda přidám ještě jenom, teď jsme přijeli, když jsem přijel do toho Lisabonu, tak vlastně jako u nás se tenkrát ještě byly zdravotní prohlídky neděle a tam najednou mě vezli. A protože já mám samozřejmě ty plochý nohy a vím, že jsem měl levej kotník a pravý koleno mě občas jako pobolívalo. Mě bylo 24 let a on mi udělal rezonanci na pravý kotník a levý koleno. Takže já jsem tu prohlídku v pohodě a říkám si, tak kdyby mi to udělali v obráceně, tak podle mě mi nemohli jako koupit.
7: To je taky dobrý.
0: To je prostě, to jsou jako takový situace, kdy tak si říkám, to je fakt asi klika, no.
1: No. No a když se teda dostaneme k tomu, co máte společného, protože angažmá tedy v Rusku velmi složité, tak můžeme si připomenout ještě jednou zvukovou ukázkou právě k čemu došel Luboš Kalouda.
3: Tentokrát skutečně našel svého spoluhráče a Spartané jsou stále u míče. Kalouda proniká do pokutového území, rozhodl se pro střelu a dává gol. Luboš Kalouda se na Letné uvedl skutečně skvěle, poté co je na hřišti snad 5 minut, tak se dostal k míči na hranici pokutového území, zbavil se Lukase Vindrik a střelou o tyčku po levé ruce golmana Mária Galinoviče v 86. minutě zvyšuje vedení Sparty na 3-1 a z pohledu Sparty už je to zase veselější.
1: Dostali jsme se s Lubošem Kaloudou a Pavlem Horvátem v desítce do léta 2009, kdy Sparta vlastně ve třetím předkole Ligy mistrů porazila doma pana teda jako 3-1 a pro vás to byl tehdy velmi vydařený začátek po příchodu právě na hostování. Zase si člověk říká, co se pak třeba zvrtlo, že jste ve Spartě nezůstal déle, z hlediska třeba toho angažmá?
2: No, tak já to vezmu od začátku. Myslím si, že to rozhodování o tom přestupu, co jsem tady zmiňoval, nebylo úplně jednoduchý, protože samozřejmě jsem z Brna, rivalita Brno-Sparta, i když já to tak nikdy neberu, tak prostě jsem to takhle tehdy vzal, že když se nemůžu vrátit do Brna, tak jsem říkal, OK, chci se někde rozehrát. Jiná varianta nebyla, tak byla prostě Sparta. Tak jsem říkal, než abych teda asi v CSKA Moskva, kde ta šance úplně nebyla, nebo chtěli mě poslat někde na rozehrání, tak jsem říkal, OK, jdeme do Sparty. Samozřejmě, že v ten moment už víte, že jdete do nějakého rizika, protože jsem rok nehrál. A ve Spartě samozřejmě konkurence je taky, že jo, prostě velká konkurence, takže jsem si říkal, hele, tak jo, ale asi to bude aspoň trošku lepší než tom CSKA Moskva a zase to bude záležet jenom na mě na tom hřišti. Takže samozřejmě ta euforie, když potom vlastně jako po té přípravě, kdy víte, že asi nebudete úplně hned ze základní jedenáctce, tak potom je vlastně jako první předkolo Ligy mistrů a vy nastupujete jako střídající hráč a dáte gól na 3-1. Tak se to prostě úplně najednou jako změní. Pak nastal takový moment, který musím tady zmínit, že doteď jako fanouškům zbrojovky musím objasnit, že jsem nikdy nelíbal spartianský znak, ale že jsem prostě po tom gólu běžel do rohu a klepal jsem si na srdíčko a ukazoval jsem na hlavu a to bylo vlastně v momentě pro mě jako osobně to, že vyjádření, že fotbal hraju srdcem a rozumem. Že jsem se rozhodl tak, že nebudu jako sedět na lavice CSKA Moskva za peníze, ale že chci jít hrát znovu fotbal a chci ukázat, že na to mám. Takže to je to asi vyjádření, že doufám, že mě brněnští fanoušci poslouchají. Ale znovu říkám, pak nastala ta euforie a úplně jsem si říkal, jo, jsem zpět. No a vlastně byl hned druhý zápas, víkend poté jsme hráli, myslím, doma s Bohemkou nebo s Kim Ligu. Tam jsem nastoupil v základní sestavě. A ten zápas jsme remizovali a vlastně jsem si říkal, kdybych třeba dal jeden gól a vyhráli jsme, tak už jsem v té sestavě mohl zůstat a najet na takovej ten mod toho, co jsem potřeboval. Ne jednou na lavici, jednou hrát, jednou na lavici, jednou hrát, ale prostě to rozjet. To se nepodařilo, odveta na Panathinaikosu, nehrál jsem, naskočil jsem, znovu příležitost, i když jsme prohrávali už 2-0, tak jsem mohl dát na 2-1, bohužel jsem nedal, prohráli jsme 3-0, vypadli jsme z Ligy mistrů. A jako by to tak nějak tehdy vlastně, nebo takhle, my jsme nevypadli, my jsme pak hráli ještě...
1: Ale v Lize mistrů jste skončili
2: a hráli jste hráli jsme pak ještě jako Evropskou ligu. Ale nějak jako by to ve mně tehdy říkal jsem si, ty, to kdyby byl 3 zápasy takhle, tak si myslím, že možná třeba bych najel i já osobně na nějakou vlnu a vlastně jsem na to nenajel. OK, celý podzim se to nějak jako tak nějak hrál jsem, ale nebylo to úplně špatný. No a před zimní přestávkou vlastně jsem si jako udělal znovu druhý tříslo, kde jsem vlastně byl na operaci, což bylo už před tím odchodem vlastně z CSKA Moskva, a vypadal jsem na celou zimní přípravu. A tam nastala zlom a myslím si, že to bylo jako klíčový v tom, že jsem se vlastně i ve Spartě potom bohužel neprosadil, protože jsem vlastně de facto celý jaro potom skoro nehrál, nebo jsem nastupoval za B tým a už to bylo takový to, že jste hráč jako na hostování jako ve Spartě bez obce.
0: Že do tebe úplně nechtějí investovat.
2: Tak.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: To angažmá Luboše Kaluly bylo tedy kratší, co se týče pobytu na hřišti, než by si představoval, ale myslím, že přece jenom přineslo ještě jeden moment, na který můžeme vzpomenout.
7: Fotbalisté Slavie přivítali v 10. kole Gambrinus ligy tradičního pražského rivala ze Sparty. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
3: 38. minuta, teď už tedy 39. Slavia prohrává se Spartou 0-1. Spartané vstřelili brankou stejně jako v dubnu po standardní situaci. Trestný kop zakroutil do pokutového území Kalouda. Hlavičku Kušníra ještě Vaňák zázračně vyrazil, jenomže ke smůle slávistů pouze k volnému Wilfriedovi, který tedy v 28. minutě poslal Spartany do vedení.
1: Tak jenom doklad toho, proč byl Bonny Wilfried na vaší rozlučce v roce 2018, ale počítáte si ten titul se Spartou? Protože ho máte napsat.
2: Já jako to řeknu takhle, že si myslím, že každý ten úspěch by se měl počítat, i když samozřejmě jako hráč Pavel to potvrdí, nejlepší je to potom, že Pavel těch titulů zažil spoustu a byl hlavním a klíčovým hráčem Plzně, tak je to jiný, že jo? Je to samozřejmě jinak to vnímáte, ale když se mě na to někdo zeptá, tak samozřejmě říkám, jo, jasně, ten titul je, jsem rád za to, že ho mám. Spoustu zážitků, ale z pozice jako sportovní určitě bych chtěl být větší součástí.
1: To je vlastně pravda, že Roman Hubník, který tady byl nedávno, taky má ten titul tak v úzovkách napůl, protože myslím, že on tam byl na ten rok 2009 a pak šel taky vlastně pryč na to jaro 2010, to Sparta tehdy dotáhla. Ale teď ještě ten kontrast, hrát před vyprodaným stadionem a pak někde třeba na menším stánku jako dlouhodobě, Pavle, nejsi tohle přímo zažil, protože v Kobe, když jsi přišel, tak tam bylo vždycky dost lidí, ještě na Stínadle jste hrávali taky ne, kontrast třeba Turecko, Portugalsko, to nebylo, ale...
0: No, tak je to rozdíl, samozřejmě ta motivace, když se na to zvykneš, tak je těžký pak přijít někam, kde chodí 2000 lidí na fotbal a...
1: Tak si představ ten kontrast třeba, když ti řeknu teda na Letné a pak v Astrachani, víš, že hraješ, že to působí jako trošku rozdílně.
0: Já samozřejmě tohle jméno musím říct, že jsem slyšel fakt prvně. Já doufám, že se dozvíme o tom místě daleko víc teďka, ale samozřejmě ta představa pro mě je taková, že seš na vyprodaný Letný a dáváš gol v předkole Ligy mistrů a pak nastoupíš v Astrachani, no.
2: No, jako musím říct, že ta zkušenost byla jako pro mě taky úplně stejná, jak pro vás, že takhle, jako musím říct, a tehdy to bylo jako mě oznámený.
0: Takže jsi neměl čas se tam jet podívat?
2: Ne, vůbec. Já paradoxně vlastně ani do CSKA Moskva jsem nejel, ani do Astrachani, ani potom do Alexandrie, kde jsem vlastně všude přestupoval, tak jsem vlastně jako jediný, kam jsem přestupoval, co jsem znal, tak potom byla vlastně Sparta, že jo, a tyhle české kluby, takže pro mě to bylo spíš takový...
0: Když se jezdili v 90. rokeři na koncerty, tak je prostě naložili do tranzitu, vyhodili je před pódiem, oni to odehráli a jeli pryč zase.
2: A já to řeknu, my jsme se vlastně vrátili po té titulové sezóně teda ve Spartě, kde já jsem teda potom už jako moc nehrál. Myslím, že teda ještě kdybych jako chtěl, protože mě trenér Chovanec nabídl jako prodloužení, jako hostování, jo. Ale to hostování pořád je to hostování. Já jsem říkal, že to je tak ošidný. A ano, samozřejmě bavíte se o tom, že máte nějakou smlouvu podepsanou a už se začal takový ten koloběh. Neříšete ty sportovní stránku, paradoxně jako sportovec, ale řešíte teda tu finanční a tak dál, jestli mi to dává smysl, nedává mi to smysl a tak dál, tak dál. Takže jsem se vrátil do CSKA Moskva a oni řekli, hele dobře, tak Sparta ne, tak máme tady jako možnost, protože tam máme vazby, asi biznisový, to jako jinak nějak nefungovalo tehdy v té Rusku, že tam prostě jako oligarchové se prostě znali. Astrachaň a paradoxně tehdy mě jako Sportinvest, který mě tehdy zastupoval, tak mě ještě nabídl jako angažmá v Brightonu, to asi všichni znají, kteří dneska hrají Premier League. Ale v tehdejší době hráli League One.
1: To je třetí liga.
2: A já si myslím, jestli navážu na tvoje slova, že jsem se tam jako nejel nikde podívat, že kdyby tehdy já se rozhodl, že chci jet se podívat do Brightonu, protože mě to jako vykládali, že tam jako mají velký ambice a všechno, tak bych se možná rozhodl jinak.
0: Přišlo ti to málo v tu chvíli.
2: Přesně. Prostě třetí anglická liga je najednou prostě hrozný zišup, když je vám 22 let. Nebo mě to tak připadlo tehdy. Jako. A vlastně furt s tou vidinou toho, že se chcete vrátit třeba někdy do toho CSKA Moskva. Takže potom jako vlastně jsem si říkal, hele, druhá ruská liga, pořád na očích, majitelé se znají a tak dál, tak dál, tak jako na to rozehrání, pozranění asi dobrý. No hele, jako řeknu to, dolítli jsme do Astrachaně,
0: Do Lítly.
2: Ano, a to je story, která se tím spojí.
1: Kde to je zhruba?
2: Je to na jihu Ruska, u Kaspického moře, takže vlastně jako asi zhruba...
0: Takže hezký místo. Ale.
2: No, jako hezký místo. Vlastně od toho místa se vlastně do celého jako Ruska vyváží jako ikry, takže ty, co jsou vlastně jako... Tak to se tam jako snídá obě dva večeří. No, to kdybych udělal biznisově, tak možná už tady jako se nebavíme dneska.
1: Ale v pořadu o potravinách.
2: Ano.
1: Chápu to dobře.
2: Ale z začátku takovej jako trošku jako skok, jo, protože ono v tom Rusku, když vlastně žijete v těch velkoměstech, tak je i pro jako lidi z Evropy je to z začátku skok, jako je to jiný, je to takový trošku návrat do těch osmdesátek, protože ty autobusy s těma plynovými bombama tam fakt jako jezdí podle mě ještě dneska, ale jsou tam potom ty místa, které jsou evropský. Kdežto tady v těch menších městech tam není jako nic skoro evropského, ale bylo hezký to místo, jo, velká řeka Volha, teplo na jihu, jo, takže vlastně jako všechno tohle jako hrálo roli. A samozřejmě i hrálo roli to, že vlastně, když jsem tam potom přišel, tak ti hráči a celá ta kabina, mě najednou připadlo, že tam jdete, jako ten hráč toho CSKA Moskva, tak vás okamžitě vzali mezi sebe. Jo. Takže já jsem tam jako cítil velmi dobře.
0: Dobrou pozici,
2: všechno na rovinu. Dali mi tam podmínky jako ještě lepší, než jsem měl ve Spartě. I s prémiem, i ze vším. Takže si říkáte, hrajete druhou ruskou ligu. A teď oni vlastně jako nebyli úplně jako v top třeba 5, oni byli jako oni, že postupovali, pak byli se vždycky umístit třeba 12. 13. místo. A my, když jsme tam přišli, tak nám se začalo dařit, takže my jsme hráli reálně třeba 6. 7. flek, takže to bylo fakt jako úspěch pro ten fotbalový klub. A i já jsem se tam cítil dobře, dával jsem tam góly, trenér mě měl rád tohle, takže jsem si najednou říkal, hele, jo, super, asi jo. My jsme se zhodli doma, že teda tam zůstaneme, to místo se nám líbilo. Paradoxně, jedna jediná věc, která mě trošku jako od toho odrazovala, bylo vlastně to cestování. A to vám taky jako řeknu, že třeba normálním letem, když jsme letěli z Moskvy do Astrachaně Aeroflotem, jak dneska ČSA tady, tak vlastně letíte 2 hodiny. Ale my, když jsme letěli tím klubovým letadlem do té Moskvy a letali jsme jako dál, tak my jsme letěli letadlem, který tam letělo ne 2 hodiny, ale 4. Jako,
0: já bych tomu řekl mrcha.
2: Ano. A vlastně pak, když se stala tak tragédie, že jo, hokejistům v Jaroslavli, tak to, čím oni letěli a čím my jsme lítali, tak to my jsme lítali jako oproti ním jako úplně, jako jak říkáš, ty mrchou. Takže vlastně jako pak si říkáte, jako jo, všechno tohle to hrálo taky potom roli, si jako rozhodujete. Ale v ten daný moment to všechno fungovalo. A pak vlastně, když jsem jako se vracel po tom hostování, který jsem tam měl v té Astrachani do toho CSKA Moskva a měl jsem tam prodlužovat, tak nastala se znovu zase jako jedna věc, kterou jsem neměl já ve svých rukou. Nebo možná jo, možná ne. Ale CSKA Moskva mě řeklo, že se mě jako daří a že mám nabídku, nebo že mají nabídku na mě, protože se ten klub mě vlastnil, z lepšího ještě týmu v té druhé ruské lize, Ural Jekaterinburg, obrovské město, velké možnosti, finanční všechno. A že jediný co, že musím s něma letět na soustředění, jak aby mě ten novej trenér jako tam jako jenom poznal a tak dál. A v ten moment prostě podle mě začal úplně sešup mý kariéry. Protože já jsem teda tomu ty Astrachani, kde jsem měl podepisovat smlouvu, protože tam tehdy přecházeli, že tam se hrálo jaro podzim a tehdy už přecházeli na ten evropský styl, takže se prodlužovala sezona o sezonu a půl. Takže já jsem řekl, OK, na sezonu a půl chci takový a takový podmínky. Oni říkali, hele, dobrý, no nevím, ale asi se jako domluvíme. Ale v ten moment CSKA mi řeklo, hele, máš tady ještě jako daleko lepší podmínky v Uralu, běž tam, prostě je tým, který bude top 3, bude chtít hrát o postup a všechno. No a já dolítl na to soustředění s tím Uralem a tam byl nějaký trenér, prostě asijský trenér. A ten vlastně paradoxně, zase vracím k CSKA Moskva, ten ani nevěděl, jako tak proč tady jsem. Pořádně. Dal mě do 2 zápasů na post, který jsem ani nehrál, na defenzivního záložníka a pakoval jsem se zpátky, že jo. No a pak samozřejmě jsem teda jako řekl v CSKA Moskva, co to je. No a oni jako absolutně nevěděli taky, co to je. No ale kam jsme se vrátili, že? O 10 kroků zpátky, protože jsem musel volat do Astrachaně. Tam už trenér byl na mě naštvaný. Ještě mě dali horší podmínky, než jsem vlastně měl. A už jede takový ten koloběh, když si říkáte, tak ten sport úplně nemá logiku, že jo?
4: Host desítky Pavla Horváta.
1: Luboši, pořád desítka Pavla Horváta má nějakou stopáž a my se musíme dostat zase přece jenom k tomu, jakým způsobem jste se pak dostal zpátky do Čech. Angažma v Alexandrii pochopitelně přineslo spoustu příběhů, k těm se třeba někdy v budoucnu vrátíme. Byl jste na Dukle, byl jste na Slovácku, kde jste ve finále tu kariéru končil, ale přece jenom si říkám, když jsem tak chápal, ty znáš Pavle Sváťu Habance, trenéra.
0: Ano, samozřejmě.
1: To nějakým způsobem člověk srdečného charakteru je, ne?
0: No je to Moravák, no.
1: Tak si říká všechno přesně. Dobré nakonec, tak možná setkání s panem Habancem přece jenom tu kariéru ještě nějakým způsobem vylepšilo, ne?
2: Já ať to zrychlím, ať se vejdeme do toho všeho. Já jsem vlastně po angažmá po návratu z Česka vlastně byl v Dukle, kde to nedopadlo úplně dobře a já jsem chtěl skončit s fotbalem. jako úplně na rovinu jsem říkal, já už toho jsem plnej, tady toho prostředí a všechno, a měl jsem odjet, tehdy mě v tom pomáhal Vítě Lavička do Austrálie, do klubu Perth, který vlastně hrál první australskou ligu. A kdybych to odjel, kdybych tam odjel, tak už se nikdy do Česka asi nevrátím, protože jsme toho měli úplně plnou hlavu. Ale vlastně v ten moment mě bylo nějakých 25 let, tak jsem říkal, já už ani fotbal hrát nechci. Dokážete představit, že v 19 letech přestupujete za 150 milionů a v 25 letech už vlastně nechcete hrát fotbal. A vlastně volal mě trenér Habanec, že teda jako mu prodali hráče středního záložníka, že ví všechno, co se na Dukle stalo, ale že prostě bych se se mnou chtěl potkat, že by mě potřeboval. A já říkám, hele, tak se potkejme. Tak jsme se potkali a musím přiznat, že potom tohle to bylo takový jako očistec pro mě na konec kariéry, vlastně jako angažmá na Slovácku, kdy vlastně Svaťa Habanec, celý kádr, celý tým, všichni to říkají, jo? Kdo dojde na Slovácko, tak prostě říká, že to je nádherný angažmá, musím to potvrdit. Lidi skvělí, když jsme prohrávali, tak nám prostě pořád tleskali a to si myslím, že byl jako hlavní úspěch toho Slovácka, že tam jste se jako moc pod tlak nedostali. No a vlastně jako jediný, co zase to samozřejmě překazilo, jsem měl vlastně smlouvu na 3 roky. Po první sezóně, když jsme vlastně skončili 6. nebo 7., tak já dal 10 gólů v součtu s ligovýma i s pohárovýma zápasema. Byl jsem druhý nejlepší střelec po Liborovi do školy, který tehdy myslím byl králem střelců, že dal těch gólů strašně moc. Říkám, já jsem mohl být nejlepší střelec klubu, ale byl tam Libor.
1: Brankář, vej, Pavle.
2: No a vlastně v posledním zápase na Slávii jsem se zranil, když jsem si myslel, že to nebude tak vážný, protože už jsem toho prožil hodně, že jo, za tu dobu, ale bohužel to bylo velmi vážný, musel jsem jít na operaci a vlastně ty 2 roky poté jsem vlastně jednu sezonu se vlastně dával dokupy a tu třetí sezonu jsem se snažil vrátit, ale skončil trenér Habanec, vrátil se, nebo šel tehdy do Zbrojovky, přišel trenér Levý, úplně šla prostě úplně jiná ta energie, prostě šla mimo a já jsem se rozhodl ukončit kariéru předčasně.
1: Luboši, moc děkujeme, že jste přijel do Radiožurnálu Sporta, zase někdy naslyšenou.
2: Já vám moc děkuju za pozvání, bylo to velmi příjemné a kdyby to bylo vyšlo ještě jednou v budoucnu, tak velmi rád přijdu.
1: Ano, děkujeme Pavlu Horvátovi, že byl s námi a drž se, Pavle.
0: Já samozřejmě děkuju za pozvání ke mně.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.

0: Mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
1: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
2: Na tribuncích bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
3: Tahle medaile, přestože to je osetina od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
1: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
0: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
1: Bude mít Sémanová znovu medaili?
0: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
5: Úřady práce začnou tento týden vyplácet superdávku. Části příjemců se vyplacené částky výrazně sníží. Rusko uzavřelo se Sýrií memorandum o porozumění. Ovlivní to i chod ruských základen na Blízkém východě. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas ligové sezóny, stejně jako Jablonec. Dnes bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů. Je pondělí 10. srpna, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Stát začne od tohoto týdne vyplácet takzvanou superdávku. Slučuje dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
6: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
7: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
6: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
8: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4 100.
6: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: U obvodního soudu pro Prahu 9 má dnes pokračovat projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajně organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubůček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Rédl.
9: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Rusko bude nadále využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale správu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Budoucnost základen v zemi

0: Olomoucké vedení to ale nekomentovalo. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
2: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Hoří taky v Srbsku. Po 5 dnech se podařilo částečně dostat pod kontrolu požár v tamní přírodní rezervaci Deliblatská peščera.
3: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár se ale zatím obešel bez zraněných i obětí. Ze západního Balkánu Veseláková, Radiožurnál.
1: V desítkách polských měst se v neděli sešli lidé na demonstrace pod heslem Nebuď lhostejný. Upozornili tak na rostoucí nenávist hlavně proti Ukrajincům, ale také proti jiným menšinám. Jeden z protestů se konal i ve Varšavě.
4: Tu, či tam, kde bijou Ukrajinci.
5: Lidí, kterým nenávist není jedno, je víc, jen musí přestat mlčet, zaznělo například tady na Zámeckém náměstí. Sešly se tu stovky lidí protestujících proti rostoucí agresi proti Ukrajincům, ale i jiným menšinám. Zaznělo tu také, že nenávist podněcují politici, že obracejí frustraci společnosti proti Ukrajincům, což vede ke slovním i fyzickým útokům. Pod heslem Nebuď lhostejný se sešly lidé v dalších 26 polských městech, jako třeba v Krakově, Poznani nebo Řešově. Z Varšavy Kateřina Havlíková.
1: Strážci Krkonošského národního parku v neděli ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. Kolem 5 ráno se na nejvyšší české hoře sešlo 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
6: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
7: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem a musíte jít pouze po značených turistických cestách.
6: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
7: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
6: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Radiožurnál.
1: Festival kafování v Mostě představil kávy různého původu a nové trendy v jejich přípravě. Fermentace třeba umožňuje, aby měl výsledný nápoj marakujovou, skořicovou nebo kokosovou příchuť.
8: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
9: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
8: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
10: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
8: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Slavie a Jablonce vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. Zatímco Severočeši zdolali Slovácko 1-0, Pražané porazili Pardubice 2-1. Slavisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
11: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.

0: V dalších zápasech ligy Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a stejným výsledkem vyhrála i Sigma Olomouc na trávníku Artisu Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D1 na Benešovsku a silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady havarovalo osobní auto. 25. kilometr, zřejmě je to kousek před omezením u Šmejkalky. V místě se vytvořila zhruba půlkilometrová kolona. Na dálnici D1 v Brně směr Praha 193. kilometru už uklizeno, v pruzích byla sražená zvěř. Na silnici 15 z Lovosic do Mostu havarovalo osobní auto, nehoda je za Lovosicemi, za sjezdem z dálnice D8 do Drážďan a zasahuje do jízdního pruhu, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách kolem 26. Tolik zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Tomášem Pancířem.
3: Budou zaměstnavatelé v Česku zásadněji upravovat pracovní podmínky s ohledem na dopady klimatické změny, včetně extrémních veder? Jak přispívají k udržování vody v krajině bobři a jak mohou ušetřit státu desítky milionů korun? A jaké otázky provázejí v Británii rezignaci nejmladšího černošského profesora v historii Cambridgeské univerzity, obviněného z plagiátorství? Vysoké teploty na pracovišti ovlivňují bezpečnost, zdraví a produktivitu, zejména u osob pracujících venku nebo v horkém vnitřním prostředí. Na základě studií to uvedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Pokud budou podobné vlny veder častější, bude podle institutu potřeba uvažovat o změnách pracovní doby, úpravě pracovišť nebo využívání nových ochranných pomůcek. Já už ve vysílání vítám zástupce odborů i zástupce zaměstnavatelů. Konkrétně jsou našimi hosty Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A také Roman Ďurčo, předseda odborového svazu Kovo. Dobrý den.
5: Hezký den.
3: Slyšíme se, pane Ďurčo?
5: Ano, hezký den.
3: Tak vypadá to, že předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo není ve spojení s Radiožurnálem a Českým rozhlasem Plus. V tom případě začnu s panem Rafajem. Odborníci upozorňují mimo jiné na to, že kvůli takzvanému tepelnému stresu se zvyšuje riziko úrazů. Projevuje se to ve statistikách a těch aktuálních zkušenostech zaměstnavatelů? Přibývá v Česku pracovních úrazů?
4: Ne, pokud se podíváme na dlouhodobou křivku, tak pracovních úrazů ubývá. Je to dáno tím, že vlastně za těch posledních 30 let zaměstnavatelé udělali obrovský pokrok v nastavených pracovně právních podmínek. Máme celou řadu nových technologií, ale taky i ochranných pomůcek, ale zejména i pracovně právních postupů, které jsou daleko více dodržovány. Je celá řada velkých i obrovských firm, které, když přijdete na poradu vedení, tak bezpečnost je dokonce bodem číslo 1. Vyhodnocují se celá pyramida úrazů, jakýkoliv úraz, který nastává, tak se následně na základě něj, na principech školí ostatní zaměstnanci, tak aby se jim předcházelo, že z hlediska úrazovosti tady dochází k výraznému zlepšení na podmínkách trhu práce. Nicméně samozřejmě z hlediska teplot a stoupání teplot, to je úplně jiná kapitola. V té souvislosti si taky ale musíme uvědomit, že tady máme celou řadu provozů, které toto vysoké teplo mají celoročně, nejenom krátkodobě.
3: Už bychom měli být ve spojení i s Romanem Ďurčem, předsedou odborového svazu Kovo. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne vašim posluchačům.
3: Mluvíme o tom, jak vedra dopadají na zdraví zaměstnanců. Registrujete v rámci odboru, že by v důsledku nebo v souvislosti s vedry stoupal počet pracovních úřadů nebo přibývaly nějaké další zdravotní problémy zaměstnanců?
5: Tak samozřejmě, že ty vysoké teploty, to není nic příjemného, zejména na provozech, kde se třeba taví surové železo, anebo na těch horkých provozech, tam je to velice nebezpečné. My jsme v rámci třeba takových provozů na to opravdu připraveni. Ty pitné režimy jsou připravené tak, aby ti zaměstnanci měli dostatek všech minerálů. Samozřejmě, pokud by ty teploty a změna toho klimatu nějakým způsobem ukazovala, že ty teploty takhle budou dlouhodobě po delší čas, tak samozřejmě budeme muset nějakým způsobem se k tomu přizpůsobovat postupně, zejména i v ochraně krajiny, zadržování vody. Samozřejmě to je velmi důležité, to je velmi důležité téma. Nicméně samozřejmě vnímáme to, že při těch vysokých teplotách ty zaměstnanci a jejich zdraví je prostě velmi důležité. Řešíme to v jednotlivých podnicích a myslím si, že se nám to zatím daří, ale kdyby to mělo být opravdu dlouhodobé, tak si myslím, že to může značně omezit i část výroby, protože tam ty bezpečnostní přestávky budou muset být opravdu častější.
3: Ekonomové se shodují, že ta vedra jednoznačně mají vliv na produktivitu práce a tím i na vývoj české ekonomiky. V pátečních 20 minutách Radiožurnálu o tom mluvil třeba bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Pane Rafaji, jak výrazně to dopadá na firmy, jak výrazně v těch současných vedrech ta produktivita práce klesá?
4: Tak samozřejmě, že firmy daleko více řeší, jakým způsobem umožnit lidem, aby se tomu vedru vyhli. Podíváme se, není neobvyklé, aby a stále více přibývají firm, které mají třeba celozávodní dovolené právě v době letních prázdnin, jednak proto, aby si mohli vyčerpat dovolenou lidé i s rodinami čerpat dovolenou, ale právě je to i v souvislosti s tím obdobím těch veder, tak aby se vyhoval na pracovišti větší počet lidí. Už dneska, tak jak tady zaznělo i od pana Ďurča, máme celou řadu opatření pro to, to znamená, máme ochranné nápoje, ale kromě ochranných nápojů jsou i bezpečnostní přestávky a tady může nastávat propadu té efektivity, protože čím větší teploty, tím častější potom jsou ty bezpečnostní přestávky a to samozřejmě vám z toho výkonu potom vypadává. To znamená, nebo další věc je, že někteří zaměstnavatelé mohou přesouvat část práce i do jiné části dne, kde potom platí větší přesčasovou práci nebo platí případky za buď v jiné směnnosti nebo i za přesčasovou práci podle toho, jak to právě vychází. Takže ta produktivita v tomto smyslu určitě bude zasažená. Já teda nejsem vědom toho, že by existovala seriózní studie, která by to ukazovala. Spíš to řešíme individuálně v jednotlivých podnicích a hledáme pro to řešení.
3: Pane Ďurčo, co mohou zaměstnavatelé dělat nad rámec toho, o čem už jste oba mluvili, aby produktivita tolik neklesala, aby bylo snesitelné pracovat v těch současných teplotách?
5: No tak samozřejmě, že to bude stát nějaké peníze tam, kde běžně klimatizace nebývaly, tak tam se budou muset určitě nějakým způsobem ty pracoviště vybavovat nějakýma klimatizačníma jednotkama. A tady vidíme do budoucna, pokud ty teploty opravdu budou tak vysoké, zvýšení právě těch nákladů, v tomto je samozřejmě tlak na ceny energie, protože to všechno bude něco stát. A my máme zkušenosti se zaměstnavateli v rámci třeba toho těžkého průmyslu velmi dobré, kteří jsou připraveni reagovat na ty teploty. Ne vždy se nám podaří naplánovat tu celou závodní dovolenou zrovna do těch teplých dnů, protože vidíme, že ty teploty se posouvají směrem už někde k červnu, to ještě není úplně ten čas na ty dovolené, nicméně ve spoustě firem na to reagují opravdu s tím, že budou muset nějakým způsobem pokryt ty přesčasy, ty bezpečnostní přestávky. Máme tam zvýšené samozřejmě náklady na je tekutiny pro ty zaměstnance, na ty minerály, aby okamžitě byly nahrazeny ty minerály, které po dobu té své výkonu práce ztratí, takže je to nemilé, nicméně pokud, tak jak jsem tady řekl, pokud to bude opravdu pár dní, tak to nebude zásadní problém, ale pokud se ty dny, ty teplé dny přes 30 stupňů budou prodlužovat, tak si myslím, že do jisté míry toto ta ekonomika určitě, že i to něco bude stát.
3: Což klimatologové varují, že podobných vln bude v nejbližší budoucnosti v Česku přibývat. Už jsem citoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a jejich studii nebo studii, kterou prezentovali, podle které by na to mělo být reagováno změnami pracovní doby, úpravou pracovišť, zaváděním nových materiálů a technologií. Vy už jste částečně mluvili o možných úpravách pracovní doby. Jak o tom tedy uvažujete? Jak by se mohla pracovní doba, pokud by takováto vedra byla letním standardem u nás v příštích letech měnit, pane Rafaji?
4: To je kontinuální proces. Já jsem to zmiňoval už v první odpovědi. Zaměstnavatel samozřejmě sledují nejnovější trendy, možnosti, materiály, které jsou. Když se podíváte i na třeba vybavení dělníků i v těch náročných profesích, tak se výrazně změnily za těch posledních kolik desítek let. V podstatě skutečně používáme takové oděvy a takové ochranné pomůcky, které jsou i přizpůsobené těmto letním teplotám. Nicméně tady záleží pracoviště od pracoviště. Ano, někde pracujete v kanceláři, můžete dát klimatizace. Na druhé straně, pokud v některých výrobních halách to nejde udělat, v některých provozů to nejde udělat. A tam to skutečně nepůjde zatím technologicky udělat, pokud nebudeme mít roboty, pokud nenastoupí tady nějaká armáda humanoidů, kteří skutečně budou daleko odhodnější, což si nejsem jistý taky v těchto podmínkách, tak budeme muset dál pokračovat v bezpečnostních přestávkách. A on sam o sobě, ten stávající režim, či větší teplota, tím častější bezpečnostní přestávky, tím častější střídání, to už z toho vyplývá. Já si v tuto chvíli nedovedu představit nějaké další opatření, které by se měly upravovat v zákoníku práce nebo v jiných předpisech, protože ta opatření, která jsou, právě hovoří o narůstající intenzitě těch našich opatření v souvislosti s narůstající intenzitou teploty, takže my ta opatření máme.
3: Doplní pan Ďurčo?
5: Tak já samozřejmě se spoustu věcí, co tady řekl kolega Rafaj, souhlasím, nicméně my z dlouhodobého hlediska nezávisle na teplotách prosazujeme to, aby se ten pracovní týden zkrátil na 37,5 hodiny, protože ten český zaměstnanec v rámci Evropy stráví jeden nejvíce času v pracovním režimu, takže tohle je dlouhodobý proces, kdy se nám ve spoustě kolektivních smluv už podařilo ten režim stáhnout na 37,5 hodiny. Samozřejmě, když se bavíme o těch vysokých teplotách, tak na některých provozech to opravdu ošetřit nejde. Tam nezbývá nic jiného, než zvýšit ty bezpečnostní přestávky. Samozřejmě ta bezpečnostní přestávka by měla probíhat v nějakém prostředí, kde se ten člověk skladí. Nicméně z dlouhodobého hlediska si myslím, že to budeme muset řešit a podívat se na to, zejména na ty provozy, kde ty teploty jsou prostě enormní a nejedná se samozřejmě jenom o léto, ale i v zimě, když jsou velké mrazy, tak ti zaměstnanci jsou zase vystaveni trošku jiným podmínkám, takže rozhodně si myslím, že to v těch podnicích řešíme.
3: Řešit budete, tak jak říkáte, a my se tomu samozřejmě budeme vracet. Předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo byl naším hostem. Naslyšenou.
5: Hezký den, děkuji za pozvání.
3: A také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Díky, naslyšenou.
4: Naschledanou a naslyšenou všem.
3: Letošní období extrémního sucha v Evropě, včetně Česka, dalo nový podnět k diskusi, jak účinněji zadržovat vodu v krajině. Zásadní roli hrají samozřejmě dlouhodobá rozsáhlá opatření, ale jak tento týden připomněla Agentura ochrany přírody a krajiny, nezanedbatelný přínos, a to i finanční, mají také kolonie hlodavců, kteří u nás v předchozích staletích vyhnuli, ale už desítky let se zpátky do české přírody vracejí a stavějí hráze, které dokáží státu ušetřit desítky milionů korun. Víc dodáme s Alešem Vodlem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Řeč je samozřejmě o hrázích, které na českých tocích stavějí bobři evropští. V loni bobři například vytvořili mokřad v chráněné krajinné oblasti Brdy na Padrčských rybnicích. Kolik takových dalších mokřadů, které vybudovali bobři u nás, je?
6: No, to není úplně jednoduchá otázka. Přemýšlím nad tím. Rozhodně jich budou desítky až stovky. Já z osobní zkušenosti bych řekl, že dokážu kvantifikovat nebo znám asi 100 takových mokřadů osobně a nemám představu o celé České republice, takže bych řekl, že to budou určitě nižší stovky podobně koncipovaných mokřadů, to znamená takových rozsáhlých vodních systémů, které bobři vyrobili.
3: Co tyhle bobří mokřady nebo tůně znamenají pro okolní krajinu?
6: No, tak celé to téma vzniklo z pohledu sucha, a to znamená hydrologie krajiny, což je jeden z velkých efektů, který bobří hráze dokážou produkovat v krajině, ale druhým podstatným aspektem je biodiverzita, protože na ty vodní ekosystémy, které bobři vytváří, je vázána řada druhů, skutečně od rostlin přes bezobratlé až po obratlovce, které jsou vysloveně vázané a řekněme, přitahovány na ty mokřady. To je druhý aspekt podstatný. A třetím aspektem je nezanedbatelnými i chemie. My víme, že v krajině putuje díky lidské činnosti obrovské množství znečišťujících látek, organických látek, které mohou ty bobří mokřady jednak zachycovat, ale také zpracovávat. To znamená, to je třetí aspekt, který je taky zásadní a kterým ty bobři přispívají vlastně k tomu, co člověk dělá negativního v krajině a v ekosystému.
3: V případě toho mokřadu v Brdech jste uváděli, že tím, že ho bobři postavili, tak státu ušetřili až 30 milionů korun. Co zahrnuje tahle ta částka? Jak jste se k tomu dopočítali?
6: Ta vznikla v zásadě tím, že bobři vybudovali opatření, které bylo plánováno některými subjekty, které v tom místě vlastně v Chákeho Brdy působí, a byl tam připravován projekt, který měl nějakou kvantifikaci, byl připravený revitalizační projekt, který měl nějakou kvantifikaci, a v cenách o obvyklých opatření v současnosti to právě tvořilo 30 milionů, to znamená, zahrnovalo to práce, které by byly potřeba na udělání takového mokřadu, který bobři udělali zadarmo. Jo, čili to je nějaká konstrukce, která by spočívala v tom, jako vytvořit nějakou práci člověkem, nějaké motorové hodiny, zabránění vlastně odtoku z toho území, vybudování nějakých opatření, a všechno tohle, když sečteme, tak dává v současných cenách kolem 30 milionů.
3: Mluvíme o přínosech bobrů na druhé straně, ale samozřejmě bobři způsobují také škody. Co z toho plyne? Co je důležitější, ty přínosy nebo ty škody?
6: No, pochopitelně člověk musí brát v úvahu obě dvě strany. A my jsme donedávna se u bobrů bavili pouze o těch škodách. V současnosti, a je to akcentováno i díky tomu suchu, tak vzrůstá i ta pozitivní stránka, což je samozřejmě dobře, protože ten bobr skutečně jako jedno z mála zvířat dokáže vytvářet nějakou konstrukci v krajině, která přispívá vlastně k obnově nějakých zničených funkcí krajiny. To je jedna věc. Pochopitelně pak jsou na druhé straně ty škody, které vznikají jenom tím, že ten bobr se vrací do industrializované krajiny, do krajiny obydlené člověkem, kde má člověk řadu svých zájmů, a tam dochází ke konfliktům. To znamená, my teďkon v tuhle tu chvíli, v tuhle fázi jsme tam, kde považujeme ty přínosy a ta negativa. Nejsme ještě ve fázi, kdy jsme dokázali vlastně dát všechny ty přínosy na jednu misku vah a všechny ta negativa na druhou misku vah, takže neřeknu vám, jak ta bilance vychází. Rozhodně z toho vyplývá, ale že ten bobr je velkým přínosem v krajině, i když působí škody.
3: Rozumím tomu. Aleš Vorel z České zemědělské univerzity. Díky za rozhovor, naslyšenou.
6: Děkuju za pozvání, naschledanou.
3: V Británii, a to nejen na tamních nebo v tamních akademických kruzích, vyvolala tento týden rozruch rezignace nejmladšího profesora tmavé pleti v historii Cambridgeské univerzity, 41-letého Jasona Ardeye. Svou univerzitní pozici opustil pod tlakem obvinění, že se v předchozích letech ve své disertační práci i v jiných případech dopustil plagiátorství. Tento profesor byl označován za superhvězdného profesora. Britská média kromě podezření z plagiátorství teď poukazují i na to, že v minulosti zřejmě lhal o dalších věcech, například o tom, co dokázal ve sportovních soutěžích nebo kolik prostředků zajistil v dobročinných finančních sbírkách. Já už do Londýna zdravím spolupracovníka deníku N. Ivana Kytku. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Těch podezření a otázek kolem tohoto profesora je tedy víc. Které z nich jsou klíčové?
7: Já bych řekl, že tu klíčovou okolnost jste už uvedli, týká se plagiátorství, kterého se měl dopustit ve své doktorantské práci, když získal titul doktora filozofie na Univerzitě Johna Moorse v Liverpoolu. Části té práce byly totožné argumentačně a pokud jde o formulace velice blízké nebo rovnou totožné s prací jiného studenta téže univerzity z předchozích let. Další výtky se týkaly také kvality dat, které použil a uváděl ve svých nedávných akademických pracích jako sociolog, Ovšem nešlo jen o to, na svém akademickém životopise uváděl také údaje, které byly nepřesné nebo vzdálené pravdě, jako například, že byl hostujícím profesorem na univerzitě v americkém Ohio nebo pracoval jako výzkumník na univerzitě v Glasgow. No a do třicítě jako sociolog se odvolával občas na svou vlastní knihu s názvem Being Young, Black and Male, tedy být mladý, černý a mužský, která, jak se ukázalo, vlastně nikdy nevyšla.
3: Jak je možné, že na to zatím nikdo nepřišel, když opravdu šlo o známého profesora? Proč se to objevilo právě teď?
7: Já bych řekl, že určitou roli hraje to, že on získal ten profesorský titul relativně nedávno, v roce 2023, tedy před 2-3 lety, a vlastně tehdy se dostal také pod drobnohled. Začali zkoumat jeho práce akademičtí kolegové, doktor David Harris, akademik z Plymouthu, který recenzoval některé jeho texty, a pak také cambridgeský akademik Nathan Kofnas, který dokonce použil na text Erdyho disertační práce software, který odhaluje plagiátorství. No a ti potom předali ty své informace, které získali novináři Jacku Groveovi v odborné příloze londýnských Timesů, která se věnuje vysokým školám a vzdělání a má název Times Higher Education. No a když se pak Grove snažil ověřit ty získané informace od svých zdrojů přímo u cambridgeského akademika, tak ten mu pohrozil prostřednictvím právníků žalobou a dokonce udal novináře místní, tedy cambridgeské policie, pro šikanování. No ale mezi tím se případu ujali novináři v dalších hlavních denících, jako je Guardian nebo Daily Telegraph, a vložila se také do toho případu BBC a celkově ta mediální pozornost vyvinula tlak, po kterém se rozhodl rezignovat. Navíc tu věc začali šetřit i vlastně několik dotčených univerzit.
3: Takže to nekončí. Já vás bohužel musím přerušit. Blíží se další zprávy. Ivan Kytka, spolupracovník deníku N v Londýně. Naslyšenou.
7: Hezký den.
8: A taková byla repríza nedělní publicistiky, moderoval Tomáš Pancíř. Teď už je pondělí, 10. srpnový den, na hodinách půl minuty po půl jedné. Rozálie Machartová má zprávy.
0: Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin, oznámil to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Zhejiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes milion lidí. Šanghajský přístav přesunul do úkrytu víc než 500 plavidel. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfun Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny u víc než 50 000 domů v Japonsku. 6 lidí je tam zraněných. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o víc než 9%. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Podle svazu mají čeští řidiči zájem hlavně o cenově dostupná auta s přijatelnými náklady na provoz. Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli ropnou rafinerii na saudsko-arabském pobřeží Rudého moře. Podle agentury AFP to oznámil vojenský mluvčí skupiny. Jemenští povstalci, podporovaní Iránem, prý trefili závod největší ropné společnosti na světě Saudi Aramco. Saudské úřady předtím uvedly, že na místě se hasičům podařilo dostat pod kontrolu požár. Příčinu ohně země neupřesnila. Lidé z Frenštátě pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné ale jen odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září. Sport. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda na silnici 15 na Litoměřicku. Dálnice D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce Rady stála. Už jede na 25. kilometru před omezením u Šmejkalky, havarovalo osobní auto a o kus dál už pak v omezení stáli hasiči s defektem. Vypadá to, že před chvílí z místa odjeli, kolona se vepředu pomalu rozjížděla nebo stále ještě rozjíždí, ale je až po 27. kilometr, prodlužuje se. Dojíždějte pozorně. Každopádně v omezení u Šmejkalky už by nic ve směru na Prahu překážet nemělo. Na silnici 15 z Lovosic do Mostu havarovalo osobní auto. Nehoda je za Lovosicemi, kousek za sjezdem z D8 do Drážďan a zasahuje do jízdního pruhu. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno od severozápadu, lokálně s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
8: První minuty nového dne, taky nového týdne, tak ať se vám nejen ty první, ale i ty následující vydaří. Je pondělí 10. srpna, na hodinách skoro 5 minut po půl jedné. Začneme hudbou tu dnešní noc. Tohle je Robbie Williams.

0: Nový den a nový týden začínáte s vysíláním Radiožurnálu. Tu dnešní noc začneme sportem. Dnes dopoledne v Birminghamu odstartuje atletické mistrovství Evropy. A hned první den čeká rozběh na 800 metrů Jakuba Dudichu. 20-letý český reprezentant si zatím stihl aspoň vyzkoušet dráhu na stadionu. Na závěr tréninku se k němu přidal i náš reportér Adam Procházka.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou první metry na Alexander Stadium. Jak vám zatím chutnají?
2: Jo, tak zatím jsem se tady cítil dobře, přijde mi to tady celkem hezký ten stadion, jsou tady i přidaný nějaký tribuny navíc, chodil jsem si teda všechno po větru, tak možná proto jsem se cítil dobře.
1: A co takhle běžec po těch prvních metrech na nové dráze vlastně pozná?
2: Většinou poznáte, jestli je ten tartan rychlej nebo pomalej, většinou podle toho, jak je tvrdý, a tak jako poznáte prostě, jak se vám na něm běží, no, tak jako, nevím, jak moc jak to popsat, ale...
1: No klidně popište rovnou tartan tady na Alexander Stadium, jak se vám na něm běží.
2: Prostě na nějakým, někde se cítíte, že to běží samo a někde se cítíte, že to je takový jako ne úplně nejrychlejší a tady mi to přišlo zatím, že se běží dobře.
1: Běžíme s Jakubem Dudichou po dráze na Alexander Stadium v Birminghamu v dějišti mistrovství Evropy. Stihnete se takhle při rozběhu třeba podívat i na tribuny, pokochat se?
2: Jo, tak já tohle mám hrozně rád, když je prostě velký stadion, když je zaplněný, tak to úplně zbožňuju. Občas mě to fascinuje až moc. Pamatuju si, že párkrát třeba v Ostravě jsme vylezli z tunelu z rozcvičovacího a já jsem se kochal až moc tribunou a trošku jsem vypadl z toho soustředí na ten závod, ale mám to hrozně rád a během běhu ne, ale když je to fakt dobrá atmosféra, tak to vnímáte i během běhu.
1: A běháte už tady nějakou dobu a viděl jsem, že jste určitě běhal i rychleji než teď. Teď tady chvíli počkáme, protože kolem nás probíhají běžci, koukám ze Švédska, ze Slovenska, o trochu rychlejší než my, respektive než já, ale chtěl jsem se zeptat, jestli teď běžíte pomalej kvůli mě, nebo teď už je to takový výklus?
2: Ne, když jsem se šel vyklusat po tréninku, když jdu takhle den před závodní trénink, tak občas jdu vyklusat třeba jenom 2 minutky, někdy nechodím vůbec a je to takový jediný trénink, po kterém ten výklus můžu vynechat a není to jako nic špatného, nebo ho můžu hodně zkrátit, takže jdu jenom takhle pomalu.
1: Tak s českým rekordmanem na 800 metrů Jakubem Dudichou jsme si oběhli kolečko na Alexander Stadium. Díky za rozhovor, za běh a budu držet palce.
2: Je to 400 za 2.30, takže gratuluji vám, taky děkuju.
1: Tak to je krásný čas. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Jedna hodina v noci. Vysíláme zprávy. Tady je Rozálie Machartová.
3: Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení. Motocyklový jezdec Salač vybojoval v Británii premiérové vítězství v seriálu Mistrovství světa. A dnes bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradnička výjimečné až externí sucho už teď zasahuje 40% území.
4: Ty očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
3: Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou smět pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcí Huta, Pěnačka a Ugly.
5: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
6: Řekl během exhumací na území zaniklé Vsivola Ostrověcka kněz Tomáš Traska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňac a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo 1000 lidí. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Vláhová.
7: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
3: Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, ale lidé ji neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost Vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slávie porazili Pardubice 2-1 a jsou dál 100% v nové ligové sezóně, stejně jako Jablonec, který vyhrál 1-0 nad Slováckem. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno podlehl Sigmě Olmouc 1-2. Motocyklový

0: vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolona na dálnici D1 na Benešovsku a omezení na D1 na Vysočině. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Chocerady pomalu rozjíždí kolona. Teď je zhruba 2-kilometrová. V omezení už mejkalky. Nejprve zastavili provoz hasiči s defektem, ti už jsou mimo průjezdné pruhy. Úsekem taky projelo několik nadměrných nákladů a rozjezd kolony teď zdržuje hlavně nehoda na 25. kilometru. Před omezením havarovalo osobní auto, blokuje pravý pruh. Do kolony se vyjíždí na 27. kilometru. Osobním autem se tu dá objet po trase Chocerady, Ondřejov a Mnichovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na Vysočině za sjezdem na Měřín stojí osobní auto s defektem. 138. kilometr blokuje jen Krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Tak tedy do nového týdne vstoupíme opět s horkým počasím, tak opět myslete hlavně na pitný režim a třeba se taky schovejte před tím vedrem někam. 6 minut po 1 hodině pondělí 10. srpna Sophie Ellis Baxter z hudby právě teď.
0: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: Do druhé světové války sloužila k bohoslužebným účelům, pak se změnila ve skladiště oděvů a klobouků. Do písecké synagogy se postupně vrací život, i když stále nevypadá jako před 150 lety. Mohli jste si ji prohlédnout o víkendu, a to během Dne židovských památek. Komentovanou prohlídku doplnil židovskými písněmi místní pěvecký sbor Sonitus.
1: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
2: Tak je to proto, že v té synagoze v 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně, a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice a zabílili nám všechnu tu nádhernou výmalbu, což bylo takové jakoby štěstí v neštěstí, protože díky tomu se potom restaurátorům podařilo odhalit překrásné malby, které my tam dneska můžeme obdivovat.
1: Vladimír Spísku se přišel podívat do písecké synagogy a viděl její prostory vůbec poprvé.
3: Určitě výborný, takovýhle místo kouzlící. Pěkný, líbilo se mi to i ten koncert na konci.
1: Vidím, že i rodina si našla cestu do písecké synagogy, co vás sem přivedlo?
4: Rádi objevujeme nová místa, já jsem respektive třeba nevěděla, že synagoga je přímo na tomto místě, takže jsem se sem ráda podívala a objevila nové krásy Písku.
1: A maminka?
5: Dědourková. Mě to spíš překvapilo celkově, protože chodím tou uličkou pořád a vidím jenom ty plechové vrata. Tohle mě překvapilo, ta velikost. Hlavně to druhý patro. Spodní samozřejmě čeká na opravu, to je vlastně původní skladiště, ale to horní patro, to je úplně fascinující.
1: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z Městské knihovny v Písku.
6: Tak teď po 3 roky knihovna získala projekt z Ministerstva školství, z operačního programu Komenský, a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy a asi ty 3 roky také ukážou, jaká bude ta budoucnost další, jestli se povede synagogu nějak těsněji spojit s knihovnou a postupně třeba získat peníze na její obnovu.
1: A tu by si písecká synagoga skutečně zasloužila. Koncert židovské hudby pod malovaným klenutým stropem ukázal, že by to mohlo být znovu pěkné místo k setkávání. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.

0: čtvrt na dvě, pár minut k tomu, tady je vysílání nočního radiožurnálu. Teď pro vás máme lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou zase oslavila 50. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo záři reflektorů.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: strážný.
1: Přestaň už brečet.
2: Radiožurnál půl druhé. Rozálie Machartová a krátké zprávy.
3: Do konce září můžou lidé letos naposledy požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Každý rok této možnosti využije zhruba 60 tisíc lidí. Důvodem bývá například stěhování, dostupnost smluvních lékařů nebo nabídka příspěvku a dalších benefitů. Žádost je možné podat online nebo osobně na pobočce. Klientem nové pojišťovny se pak zájemci stanou od 1. ledna příštího roku. Irán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury Mer to řekl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory prý zároveň ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu, podepsanou v červnu. Šéf iránské diplomacie taky zopakoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní trasu ale země prý znovu neotevřou. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na elektrokoloběžkách ve francouzské metropoli. Loni tam při jízdě na nich zemřelo 79 lidí, rok předtím 45. Nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Za porušení nařízení hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Lékaři ve fakultní nemocnici v Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty.
4: Sport.
3: Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrála česká jednička 6 ran pod par a celkové skóre uzavřela na -7. Kristýna Napolea Leva, která jako druhá z české pětice prošla katem, potřebovala na turnaji o 10 ran víc. S bilancí +3 skončila na 46. pozici.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na dálnici D1 u Šmejkalky a nehoda na silnici 50 na Vyškovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na chodce rady trvá omezení po nehodě osobního auta. 25. kilometr před omezením u Šmejkalky havarovalo osobní auto. Blokuje pravý pruh, kolona před nehodou je zhruba 2-kilometrová. Na konci stojí hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Nesovicemi odklízí následky nehody osobního auta. Je mimo vozovku.
6: Osobák mimo silnici, na místě je policie a otálová služba. Budou ho asi vytáhovat z pole. Je to Kivadlově, ale zatím bez kolony.
5: Ještě aktuálně dálnice D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové mezi kilometry 9 až 10 čerstvá nehoda. Dejte pozor, D11 kilometry 9 až 10 směr Hradec Králové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Pokus o vraždu, který nevyšel. Traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případem Skripal dnes otevřeme novou minisérii s názvem Jedy. Poslouchejte Vinohradskou 12, náš zpravodajský podcast, letní speciál, a to už za 2 hodiny v našem vysílání.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pondělí 10. srpna začínáte s vysíláním Radiožurnálu. Jestli ještě máte do konce prázdnin nějaké volno, tak pro vás máme právě teď tip na výlet. Jak kdysi cestovala šlechta a co obnášela návštěva králů a císařů? I na tyhle otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil od 16. do poloviny 18. století k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků na cestě mezi Vídní a Prahou.
1: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy, která se jmenuje Veličenstvo před branami, Jindřichův Hradec jako zastávka i cíl na cestách panovnického dvora.
2: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
1: My jsme se pokusili navrhnout podle inventářů, jak vlastně ta místnost mohla vypadat. Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada. Například to byl císař Leopold I.
2: Pobyty českých králů, císařů a členů Habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku přibližují i vitríny s předměty související s cestováním a následným průběhem panovnických návštěv.
1: Tady třeba před námi je skutečně luxusní pánské sedlo, které připomíná to, že tak, jak my si představujeme cesty panovníka, to znamená v tom kočáře, tak že tomu tak nebylo vždy. Protože vlastně daleko pohodlnější byla vlastně jízda v sedle.
2: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
1: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček, koflík, přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda, protože Alžběta Kristýna byla nadšená lovkyně. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
2: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
1: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady opravdový unikát, jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal. Hůl, která dokonce je vlastně tady i z fotografií.
2: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
1: Je to výstava, která se jmenuje České korunovační klenoty na dosah. Myslím si, že je spojení právě těch korunovačních klenotů a vyprávění o těch panovnických cestách zcela na místě. Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností platníkem Jiřím Urbanem, který se podílel i na restaurování těch původních klenotů.
2: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Radio

0: kanálu.
1: Tomáš Čermák, inovátor, 19 let, držitel řady ocenění. Vyvinul například technologii využívající světlo a plazmu k odstraňování antibiotik a antibioticky rezistentních bakterií z vody. Řeč bude taky o autismu, podpoře mladých studentů i o studiu biomedicínského inženýrství na prestižní Imperial College London.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Teď Rozálie Machartová a zprávy.
4: Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Cizí jazyk by měl být podle více než 60% Čechů povinný až od 3. třídy. Fotbalisté Slavie a Jablonce zůstávají v nové sezóně šance ligy 100%. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních 2 let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
5: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
4: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 korun. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od 3. třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový výzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od 3. třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
6: Výrazný souhlas vyjadřuje 1/3 lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
4: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varoval před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval také, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
7: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancimberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slavie a Jablonce jsou posledními týmy, které ve 3 kolech nové ligové sezóny nestratili ani bod. Obhájci titulu z Prahy porazili Pardubice 2-1. Severočeši zdolali Slovácko 1-0. Doma vyhrál i Hradec Králové, a to 2-1 nad Baníkem Ostrava, a tak jediným týmem nedělního programu, který doma selhal, zůstal Artis Brno. Prvoligový nováček podlehl Olomouci 1-2. Pro Sigmu to bylo první vítězství v nové sezóně. Přesto trenér Olomouce Pavel Hapal říká, že tým stále není v ideálním rozpoložení.
8: Chybí takový kousek, my jsme tam měli docela do zakončení, myslím, že jsme měli 17 střel, z toho nějakých 6 na bránu, 7 na bránu, se nadřeme na ten gol, takže to nás určitě mrzí, ale třeba jsme to zrovna tohoto branku v závěru utkání zlomili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: nehody.